0: Jeho mostu v systému městských bran narazili i na pozůstatky ukotvení padacího mostu. Ten je neobvyklý umístěním pantů uprostřed mostu na místo na jeho okraji, popisuje nezávislá místostarostka Znojma Bohumila Beranová.
1: Takže byl vlastně jak houpačka.
2: Tenhle jedinečný nález, který jsme opatrně výmuli a uložili do Jihomoravského muzea, bude postupně ošetřen a pak se vystaví.
0: Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili na úvod nadstavbové skupiny o titul Šancelize v Liberci 2-1. Obhájit trofej můžou Pražané už příští týden, pokud porazí Spartu. Utkání na severu Čech rozhodl z přímého kopu hostující obránce David Jurásek, který se v nejvyšší české soutěži trefil po téměř 4 letech.
3: Většinou ty goly spíš připravu nebo ty situace, takže bych neřekl, že jsem úplně zabiják do vápna a jsem za to rád, že to padlo teďka, že to bylo po takové době, tak to je dobrý zjištění. Hned vlastně, jak jsem si uvědomil, že je ten přímák, tak jsem věděl, že budu kopat a že to dám doprava. A naštěstí to dopadlo podle představ, i když to nebylo za mě koplý úplně ideálně.
0: Dukla Praha v nadstavbové skupině o záchranu prohrála 1-2 ve Zlíně a klesla na poslední místo o skóre za ostravský Baník, který uhrál bezbrankovou remízu s Mladou Boleslaví. V play-off o umístění Olomouc zvítězila na Bohemians 3-1 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavírky na Pražském okruhu a také na silnici 6 na Lounsku. Na dálnicích plynulý provoz. Na Pražském okruhu směr D1 od sjezdu na Plzeň v noci opravují vozovku. Mezi kilometry 23 až 21 je zavřený pravý pruh. Opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh směr dálnice D1. Dole je stopka. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů vás zpomalí a i teď chvíli zdrží omezení u Petrohradu. Kvůli opravám mostu se v místě jede kivadlově. Ve Starém městě u Uherského Hradiště budou ještě dnes neprůjezdné některé ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. A poblíž na dálnici D55 jsou úplné uzavírky na exitu 47 Staré město. Obousměrně na Zlín i Bzenec. Omezení jsou kvůli motocyklovým závodům, skončí večer. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
6: Ve 2 hodiny 6,5 minuty v neděli 3. května přeju vám klidnou noc. Možná dneska přes den už sáhnete po nějakém opalovacím krému. Dneska teploty až 29 stupňů na některých místech, jak už říkala Denisa ve zprávách. No tak jestli si chcete udělat zásoby před létem těch opalovacích krémů, tak volejte právě teď telefonickou soutěž, protože můžete vyhrát celou sadu opalovacích krémů, a to od partnerů projektu Stan proti melanomu. Tady jsou čísla, které vytáčíte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
7: Noční radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

0: Tom Grennan ve vysílání víkendového radiožurnálu za 4 minuty bude 14:15 a teď už pro vás máme taky pravidelnou noční telefonickou soutěž. Zavolejte si o opalovací krémy, které se před létem rozhodně můžou hodit. Dneska pro vás tuhle soutěž a tuhle cenu máme naposledy. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 a nebo 221 552 255.
1: Poslouchejte radiožurnál, užívejte si sluneční paprsky a nezapomínejte chránit sebe i své děti. Pošleme vám sadu české opalovací kosmetiky Helios Herb s nejvyšším ochranným faktorem. Dárkový balíček od drogérií Teta, partnera projektu Stan proti melanomu, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A na telefonu jako první se dneska v noci dovolal Robert. Roberte, zdravím vás, dobrý den.
2: Krásný večer.
0: 14:15 v noci, jak to, že nespíte?
2: No, tak máme volno, že jo, byly vyčarovnice a pak byl další den volno, takže rádička.
0: Takže užíváte prodloužený víkend. Tak Roberte, pojďte ano, si zpříjemnit ten prodloužený víkend i výhrou v telefonické soutěži. Ptám se a myslím si, že to je velmi jednoduchá soutěžní otázka. Kdybychom se měli namazat opalovacím krémem? Za A, alespoň 15 minut před opalováním, za B, ve chvíli, kdy vyjdeme na sluníčko, anebo za C, když se kůže začne červenat.
2: Tak Cčko určitě ne.
0: No, to rozhodně ne, to už je pozdě podle mě.
2: To si myslím, že je pozdě.
0: Kdybychom se měli namazat opalovacím krémem.
2: No, než vyjdu na to sluníčko, si myslím.
0: Ano, teda. Přesně tak, než vyjdete na sluníčko, takhle to alespoň doporučují odborníci. Ve chvíli, kdy už jste na sluníčku, tak už byste prostě měl být namazaný. Tím krémem, myslím.
2: No,
0: tak, Roberte, je to vaše. Budete se opalovat vy, nebo někomu věnujete?
2: No, dáme to asi do celé rodinky. Záleží, kolik tam toho bude.
0: Sám nevím, ale rozhodně to bude celý balíček, takže určitě na léto vydrží. Jasně. Roberte, zdravím vás, přeju hezkou neděli, ještě mi zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
2: Ano, zůstanu a všem posluchačům krásný večer.
0: Ano, my přejeme hlavně klidnou noc taky všem, díky, že nás posloucháte. Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi a zítra opět, tentokrát už s kolegou Adamem Cardou po druhé hodině v noci.

0: Ve víkendovém Radiožurnálu vás zdravíme, za chvíli bude půl třetí. Nejprve seší poškozenou rotátorovou manžetu v rameni a přes ní naší záplatu z dlouhé šlachty bicepsu. To je princip nového ortopedického zákroku, při kterém lékaři využívají vlastní biologický materiál pacienta. V Evropě se s tímhle zákrokem teprve začíná a první pacienti ho podstoupili taky v Česku. Jednou z výhod je to, že urychluje hojení.
1: Při jakýkoliv rotaci ruky, při oblíkání, pokaždé ta bolest byla jiná.
2: Vypráví padesátnice Radka, potíže s ramenem ji trápily přibližně rok. Protože ji velmi omezovali v pohybu, rozhodla se pro operaci. Teď ji zdravotníci připravují na zákrok. Do ramene se dostanou jen za pomoci několika drobných vstupů, popisuje vedoucí lékař AV klinik Jakub Avenarius.
3: Začíná se vlastně klasickou artroskopií toho ramenního kloubu, kdy se vlastně dělá takzvaný zadní vstup.
4: Díváme se na televizní obrazovku.
3: Přesně, je to ve 4K zobrazení, detailně uvidíme všechny ty struktury v tom ramenním kloubu.
2: Při zákroku bude pacientka v kombinované anestezii. Bolest v rameni díky kombinaci léků vůbec necítí, říká anestezioložka Jaroslava Márová.
5: Vlastně jenom tak jako lehce uspaná, brzo se zbudí a velmi rychle se zotaví a bezbolestně odchází domů.
4: Ona vlastně sedí při té operaci.
5: Ano, dělá se v takzvaném beacheru. Pro operatéra tahle ta poloha je nejvýhodnější, že vlastně se dostane do všech těch oblastí toho ramene.
4: Z jedné té díry v tom rameni v té přední části vlastně stříká proud vody.
5: Zároveň se všimněte, že pacientka je křehká dáma. Teď už to rameno má pomalu jak vzpěrač. Protože ten kloub je plný vody, ale to samozřejmě vyteče a vstřebe se.
4: Ta voda je tam, pane doktore, důležitá, proč?
6: Za prvé vám to roztáhne ten kloub, protože když tam nebudete mít vodu, tak tam nic neuvidíte, nebude tam prostor. A za druhý, ta optika je trochu teplá, ono to ochlazuje ten kloub.
2: Vysvětluje ortoped Roman Bartoš a postupně se propracovává k delší ze dvou šlach bicepsu.
6: Ta krátká je důležitá pro funkci bicepsu, ta dlouhá sloužila, když jsme chodili po čtyřech, dneska už je to zbytečná šlacha. Změříme délku, abychom měli tak 4 cm. Šlachu uřízneme a vlastně tím si vytvoříme ten štěp, tu tečku, kterou potom přeložíme na tu poškozenou šlachu toho ramenního kloubu.
2: Krátce na to už traumatolog Jakub Avenarius odebranou šlachu zkracuje, pak ji vloží do přístroje, který ji silným tlakem zvětší.
3: Teďka to tam sedne už dobře, že už je ve prostřed ten štěp. Jo?
5: Překrýváte ještě krytem.
3: To utahujeme a máme to dát na 4 minuty na maximální tlak, kam to jde.
5: O kolik se to zvětší teda?
3: Zvětší to svoji jako velikost několikanásobně, že se z toho udělá právě ta záplata. A on ten biceps je specifický tím, že má spoustu těch hojivých potenciálních buněk uvnitř a vlastně je to ideální jako záležitost na to použití té záplaty.
5: Takže otvíráte, vidíme, že...
3: Jo, že to je z toho obdélník. Teďka my vlastně prošijeme ty rohy takovým speciálním vláknem.
2: Díky tomu se bude lékaři Romanu Bartošovi záplata na už sešitou rotátorovou manžetu lépe našívat.
6: My se můžeme jako nastavit, tam potřebujeme si dopředu, dozadu, zevně nebo vnitřně. To teď tady vidíte tu deku, vlastně překrajeme tu poškozenou část té šlachy.
5: To je taková peřinka.
6: Je to peřinka, je přikraje, zahřeje. Prostě dekap, aby ty klouby nebolely a dobře se to hojelo. Tak jehlu.
2: Poté, co operatér záplatu přišije, zatluče ještě do ramenního kloubu několik kotviček. S jejich pomocí záplatu v ramenním kloubu připevní.
6: Ta metoda právě výrazně snižuje riziko reruptury fixované šlachy. Má tu výhodu, že to je vlastně z člověka, to tělo velmi dobře akceptuje a velmi dobře přijme právě k tomu hojení té šlachy.
2: Pacientka může jít večer po zákroku domů. Po dobu 3 týdnů bude nosit ortézu a pak začne rehabilitovat. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny. Z pražské AV klinik Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Liberalizes v Radiožurnálu za chvíli taky aktuální zelená vlna s Milanem Glistou. 2:30. A u mikrofonu je taky Denisa Hergeslová.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko celou noc bojují s lesním požárem. Ten se rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě zasahuje 64 jednotek z několika krajů a vyhlášený je nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hasiči na jednom z úseků vytvořili obranný vál, aby se požár nedostal za cestu. Přes den s hašením pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z bambivaky. Ty se ale večer museli kvůli tmě stáhnout. Pokračovat budou zase ráno po rozednění. Rakouská policie dopadla muže, kterého podezírá z otrávení dětské výživy společnosti HIP. Zeleninové příkrmy s jedem na krysy se v dubnu dostaly do Česka, Rakouska a na Slovensko. 5 ze 6 balení kriminalisté našli. Po posledním pátrají v Rakousku. Podle policie je podezřelému muži 39 let. Vyšetřovatelé ho zadrželi v sobotu ráno. Další podrobnosti s ohledem na trvající vyšetřování zatím nezveřejňují. Norský Nobelův výbor vyzval Írán, aby propustil k léčbě vězněnou nositelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiovou. Podle výboru je její život v ohrožení. Agentura AP už dřív informovala o tom, že zdravotní stav 53-leté bojovnice za lidská práva se výrazně zhoršil. Údajně 2x upadla do bezvědomí a prodělala vážnou srdeční příhodu. Policie Mohammadiovou zadržela loni v prosinci poté, co na pietní akci kritizovala íránský režim. Český hydrometeorologický ústav o víkendu upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat po celém Česku. Vlhko a mírné teploty klíšťatům vyhovují. Lidé by si měli dávat pozor nejen ve vysoké trávě a v lesích, ale i při vycházkách v městských parcích. Sport. Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. Naposledy se jim to povedlo před 12 lety. V souboji o třetí místo výběr trenéra Jana Tomajka porazil Lotyšsko 4-1. Zlaté medaile mají Švédové, kteří vyhráli nad domácím Slovenskem 4-2. Méně se dařilo seniorské reprezentaci. Ta prohrála v Českých Budějovicích v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice volné a uzavírka na D1 v Ostravě. Na dálnicích teď podle kamer dobrá viditelnost a hlavně plynulý provoz. Déle se nezdržíte ani v omezení na D1 v Ostravě. Kvůli opravám nerovnosti je mezi sjezdy do Poruby a do centra obousměrně průjezdný jen jeden pruh kilometry 355 až 360. A kvůli opravám jsou v úseku i úplné uzavírky. Nedá se najet na exit 357 Mariánské hory směr Brno a úplně zavřený je exit 357 směr Polsko. Sjezd i nájezd využít můžete. Vedlejší exit 361 centrum. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. V nočním radiožurnálu má slovo zpět Jiří Štefl.
0: Beru si ho od Denisy Hergeslové 3:45. Mimochodem, poznáváte tuhle zpěvačku? Její jméno se od nás dozvíte v téhle půlhodině. Už za chvíli totiž začne vystupovat na slavné pláži Copacabana pro 100 000 fanoušků. Tak můžete zhruba 20 minut tipovat, jak se zpěvačka jmenuje.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: víkendového radiožurnálu pro vás taky zpěvačka Tina Turner. Včelaření v Česku se teď věnuje asi 61 tisíc lidí. Za poslední 3 roky ubyly podle Českomoravské společnosti chovatelů 4 tisíce včelařů. Často to zdůvodňují krácením některých dotacím a náročností práce kolem medu. Světlou výjimkou je základní organizace včelařů v Blížejově na Domažlicku, které se daří vychovávat mladou generaci.
1: Pepo, to plodiště potřebujeme rozšířit, protože mají málo prostoru matka, tak sem přijde první mezistěna.
2: Radí žákům vedoucí včelařského kroužku Jaroslav Císař.
1: Pěkně to tam ulož, koukni si, aby tě nezlobili a budeme je prohlížet.
2: Už 2 roky na včelařský kroužek chodí Richard Hess, tak co už si se naučil?
3: Vytáčet meď, značkovat matky, odbíčkovávám už plástvy a dáme ho do medometu, točíme a on z toho vyteče ten meč.
2: A co u vás ve vaší organizaci tady v Blížejově? Přibývá včelařů, ubývá nebo je jich stabilně?
1: Jsme jedna z málo organizací na okrese, kde přibývají včelaři. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale musíme si vychovat svou nastupující generaci.
2: Proč se některým organizacím nedaří sehnat nové členy, vysvětluje předseda základní organizace včelařů v Hostouni na Domažlicku Radek Houška.
4: Je to jednak netrpělivostí některých včelařů začínajících, je to fyzicky náročné a do včel by člověk měl jít v úvozovkách s rozumem, trpělivostí a pokorou.
2: Na podporu včelařů teď ministerstvo zemědělství připravuje řadu opatření, potvrzuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
5: V současné době připravuje ministerstvo zemědělství novelu nařízení vlády, díky které se navýší některé dotace, například na vzdělávání, investice do hmotného majetku a racionalizaci kočování včelstev.
2: Včelaři o ně budou moct žádat od letošního srpna. Z Blížejova na Domažlicku Martina Klímová, Radiožurnál.

9 minut a budou 3 hodiny v noci v neděli 3. května poslouchat Radiožurnál. Obrovský koncert pro 100 tisíce fanoušků. Na brazilské pláži Copacabana právě v tuhle chvíli začíná koncert kolumbijské zpěvačky Shakiry. Držitelka 4 cen Grammy tam zpívá své největší hity, které určitě znáte i z našeho vysílání. Koncert na slavnou pláž přilákal fanoušky z celého světa a pořadatelé očekávají, že by na něj mohli dorazit až 2 miliony diváků. A svůj podíl na téhle obrovské návštěvnosti má i to, že vystoupení je zdarma. Celé místo hlídají od rána stovky policistů, kteří využívají i drony a vrtulníky. Pro Shakiru tohle rozhodně bude největší koncert v kariéře. Na pláži Copacabana to ale není první koncert s takhle velkou účastí. V roce 1994 na stejném místě vystoupil Rod Stewart, který přilákal 3,5 milionu fanoušků. Zpěvačka Madonna vystoupila před 2 lety a to pro zhruba 1 milion a 600 tisíc lidí. No a stejně početné publikum loni měla i zpěvačka Lady Gaga. Zpátky ale k Shakiře, na pláži Copacabana odehraje zhruba 2hodinový koncert, no a jestli jsme vás teď na ní nalákali, tak v září a říjnu několikrát vystoupí v Evropě, a to v Madridu. My nebudeme čekat do září, Shakiru mám ve vysílání víkendového Radiožurnálu, zahrajeme teď hned.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Denisa Hergeslová a zprávy.
3: V českém Švýcarsku hoří les, hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Americký prezident je k nejnovějšímu mírovému návrhu Íránu skeptický, chce ho ale prostudovat. Fotbalisté Baníku Ostrava vstoupili do ligové skupiny o udržení remízou s Mladou Boleslaví. Dnes bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: U lesního požáru v českém Švýcarsku zasahuje 64 hasičských jednotek. Platí tam zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místo přijeli pomoct i hasiči ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Do setmění ze vzduchu zasahovali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Znovu vzlétnou zase ráno. Požár má několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Policie kvůli tomu uzavřela jednu silnici, říká policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
4: Policisté poskytují součinnost, zajišťují bezpečnost a koordinují pohyb osob a uzavření komunikací. Silnice mezi obcemi Jetřichovice a Rynartice je uzavřena. Žádáme veřejnost, aby se nepřibližovala k místu zásahu, nevstupovala do lesa ani na přístupové cesty, nelétala v oblasti s drony a dbala pokynů zasahujících složek.
3: Uchazeči o studium na středních školách by v budoucnu měli psát jednotné přijímací testy předtím, než si podají přihlášky. Změnu v přijímacím řízení plánuje ministerstvo školství od roku 2029. Testy by se taky měly psát na základních školách místo středních, jako je tomu doteď. Ministerstvo si od toho slibuje zpřehlednění celého procesu a taky menší stres pro děti, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Vzhledem k tomu, že se budeme snažit do toho terénu dostat několik velkých úprav, jako je změna obsahu vzdělávání, parametrizace a profesionalizace asistentů pedagoga, tedy rušení těch neefektivních prvků inkluze a její lepší nastavení, tak si myslím, že ten reálný termín je spíš jaro 2029.
3: Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se bude zabývat nejnovějším íránským návrhem na ukončení války. Na sociální síti Truth Social ale dodal, že si neumí představit, že bude plán přijatelný. Napsal, že Teherán ještě nezaplatil dostatečně vysokou cenu za to, co podle Trumpa udělal světu za posledních 47 let. Předchozí íránský návrh Trump tento týden odmítl. Mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem teď platí 3denní příměří. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové se včera po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Královéhradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody vyšetřuje policie, doplňuje mluvčí Karolína Macháčková.
6: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
3: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava remizovali v prvním kole nadstavbové skupiny o záchranu v Šancelize doma s Mladou Boleslaví 0-0. Ostravané naposledy se stoupili z nejvyšší soutěže před 10 lety a poprvé v klubové historii je vede čtvrtý trenér během jedné sezóny. Svůj první zápas na lavičce Baníku hodnotí Josef Dvorník.
7: V kabině samozřejmě zklamání z toho, že to není za 3 body, ale já jsem říkal, musíme si to zasloužit tou pracovitostí a to, co jsem viděl v týdnu v tréninku, tak neúplně všechno se přeneslo a hlavně ta lehkost a po zisku ta nabídka a spoluhráčů na to, aby jsme měli více řešení do ofenzivy.
3: Dál ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu Praha 2-1, ve skupině o titul Slavia zvítězila v Liberci 2-1, v play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D8 u sjezdu na Doksany a nehoda na Mělnicku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané auto. Za sjezdem na Doksany na kilometru 36,5 na mostě nebo poblíž mostu přes Ohři. Dopravu nezdržuje. Na silnici 273 trase Mělník Mšeno. Nehoda bez dalších podrobností. Pomaleji projíždějte před Nebuželi poblíž železniční stanice. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na Plzeň noční uzavírka. Mezi kilometry 23 až 21 průjezdný jen levý pruh. Kolona se tam netvoří. Počítejte s tím, že opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Dole je stopka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
2: A my se v čase do 16:15 ohlédneme za zajímavými hosty, které v tomhle týdnu moderovali Libor Bouček a Jan Pokorný, tak s námi zůstaňte i dál.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Na břehu Vltavy v Praze už 30 let drží Fred Astaire v náruči Ginger Rogersovou. Tančící dům zpočátku budil rozruch, dnes je jednou z dominant Prahy. Jak se na něj po těch letech dívá spolupracovník jednoho z autorů projektu Vlada Miluniče, architekt David Tichý? Na to se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Vy jste zmiňoval, že Vlado Milunič byl solitér. No a teď do jeho světa, možná u jeho zásadního projektu, vstupuje Frank Gehry. Jak vlastně vypadala ta spolupráce těchto dvou tvůrců?
2: Tam to úplně začalo tím, že Vlado Milunič ještě někdy v roce 90 projektoval ten dům v podstatě jako sám za sebe. Jo? A tenkrát právě National Nederlanden s ním byla v kontaktu i z toho důvodu, že tenkrát i zastupoval Paul Koch, který v podstatě se znal s Vladom Miluničem. Ale sdělili mu, že on nemůže být tím architektem, protože oni potřebují pro tu svoji stavbu superstar, aby byli vidět.
1: Jak to dnes?
2: A myslím, že jako statečně, že si to uvědomoval, ten význam jako důležitý, a viděl v tom asi i příležitost. A oni mu nejdřív nabídli Jeana Nouvela, který tady potom s National Nederlanden například postavil Anděl, ale jemu, Vladovi, ta architektura příliš nekonvenovala a ani Jean Nouvel se na to moc netvářil, jak jsem pochopil. No nakonec spolu s Paulem Kochem jeli do Švýcarska na nějaké setkání zrovna, že tam Frank Gehry byl a potkali se tam s ním někde na kafě a začali se bavit, jestli jo nebo ne. A oni si neskutečně lidsky sedli. Jo. Frank Gehry pocházel z polské židovské rodiny jako emigrant do Spojených států. V tom měl jako v tom emigrantství, i když sem k nám blízko i Vladu Miluničovi, a měli podobný osudy a neskutečně si lidsky sedli. A v to znamenalo, že najednou Frank Gehry jako řekl, OK, tak jo, dáme to dohromady. A skutečně celou dobu to táhli jako tandem a samozřejmě i média to chtěli přisuzovat a mnohdy i přisuzují pouze autorství Gehrymu. Franku Gehrymu. Ale on vždycky říkal, ne, to je prostě s Vladem. Jo, protože ten projekt skutečně dávali dohromady spolu, diskutovali ho spolu. Každý měl potom nějaký svůj tým, který chvilku pracoval jako samostatně. A pravda je, že potom takový to dobrušování, to sochařské vybroušení toho tvaru probíhalo víc v tom ateliéru Franka Gehryho. Tam je ten jeho rukopis potom, to je pravda, ale vždycky v diskuzi s Vladom Miluničem.
1: Co je to dílo třeba Gehryho? Je tam nějaký element, který je vysloveně Frank Gehry? Protože já vím, že původně to Vlado Milunič plánoval jako jenom jednu tu věž, nebo...
2: On to vlastně plánoval trošku jako dům věž s takovou drobnou věžičkou nahoře, jo, kdy to skutečně ten dům se jako vypíná nad tou křižovatkou. A tam samozřejmě ještě nastal ten problém, ten dům byl vybombardovaný v roce 45, omyl americké armády. Samozřejmě po roce 48 se vše zakonzervovalo, tam ruina, co já vím, myslím, že byla až do konce 50. let, než se odstranila a ta společnost tlačila ty panelové sídliště, tohle nikoho nezajímalo. Takže až potom v roce 90 se potom s tou parcelou něco začalo dít. A vedle bydlel Václav Havel a pod ním Vlado Miluniš. A tak oni byli kamarádi, že jo, Vlado mu tenkrát nějak kreslil byt a sněli spolu o tom, že tam třeba vznikne nějaký kulturní centrum a ten projekt si tak jako nějak spolu vytvářeli. A když přišla na cenu Nederlanden, tak si řekli, tak fajn, tak zjistíme, jestli se to jako ekonomicky vyplatí nebo ne. A vtip byl v tom ještě, že tam se na konci 60. let měnilo předpolí tančícího domu, kdy se ta parcela trošku zmenšila na úkor dopravního řešení ty křižovatky, která měla najednou víc odbočovacích pruhů, takže se zmenšila ta parcela, ale Vlado Miluniš tak logicky považoval za důležitý, aby se ta parcela jako vrátila plná, jenomže v průběhu toho projektování si zjistilo, že to není reálný, že by to byla strašná investice měnit.
1: Proto dochází k tomu
2: tamto, no ale, takže muselo to zůstat, to bylo vůči tomu Rašinovu nábřeží, to seříznutí drobný, bylo asi 12% parcely. A oni najednou si uvědomili, ježišmarit, my jsme udělali ekonomiku na tu původní velikost parcely, nám chybí, já nevím, několik stovek metrů čtverečních v té ekonomické kalkulaci. Takže prvotní impuls toho vytančení z parketu, jak se potom psalo v novinách, byl, pojďme zkusit najít ty metry čtvereční. Jo? Mm-hmm. A pak se ukázalo, a v tom měl prsty architekt Preininger jako dopravní expert té doby, který spolupracoval s Ladou Miloničem, že našli tu geometrii dopravního řešení tak, aby se začala zkoušet nějaká jakože věž, protože to bylo téma architekta. Jo? To je přece nároží, to je ta věž, to je ta vyhlídka na hrad. O tom Vlado mluvil furt, jo? Jak to tamto nároží má vypadat. Jo? Ale rozhodně to nebylo tak, že se začalo s nějakým motivem tančícího.

0: Svět v minulých týdnech zaujal příběh keporka Katymiho, který uvízl na Mělčině na severu Německa. Co takové situace znamenají pro ochranu zvířat? Jak se zasahuje, když se divoké zvíře dostane mimo svůj přirozený prostor? A co nám to říká o stavu přírody dnes? Hostem Radiožurnálu tenhle týden u Jana Pokorného byl ochránce divočiny Milan Jeglík.
1: Vy jako potapěč jste byl někdy blízko keporkakovi pod vodou?
2: Tohle byl asi můj nejkrásnější ponor v životě. Byl nejkratší a nejkrásnější, když jsem v Indonésii na Lomboku se svým synovcem a ještě se dvěma Indonézany šli na lokalitu Magnet Point na žraloky kladivouny a já je tu lokalitu šel učit. A teď si představte, že asi ve 40 metrech v docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporkak. Takže objevil se před námi, minul nás asi na nějakých 5-8 metrů. Podívali jsme se zhluboka do očí, on zmizel a my jsme v tom okamžiku se synovcem v podstatě, dalo by se, že jsme měli masky plný slz radosti, ukončili jsme ponor, kladivouni nám byli naprosto lhostejní, šli jsme nahoru, aby jsme se vyřvali z toho obrovského zážitku a to byl úžasný moment pod vodou.
1: Ti posluchači, kteří nás teď sledují přes web na kamerách, musí vidět, že vy máte úplně nadšení v očích, když na tu příhodu vzpomínáte. Proč jste se vynořili? Právě proto, že jste si chtěli jako podělit o ten zážitek?
2: Tam ta emoce nešla udržet. Tam prostě toto vidět keporkaka pod vodou, když to ještě nečekáte, není to naplánované, ještě k tomu v oblasti, kde se keporkakové vlastně nevyskytují, tak to byl takovej pozitivní šok, že nás to opravdu jako bezpečnou rychlostí vyhnalo na povrch, abychom si to mohli sdělit.
1: Jaká je to vlastně velryba, ten keporkak?
2: Dívejte, je to kosticovitá velryba, která není ozubená jako třeba vorvani. Živí se planktonem, má nějakých 15 metrů délky samice kolem 13. Představte si, že je to zvíře, které v dospělosti může mít až nějakých 40 až 60 tun, když je to opravdu jako velký samec. A pro nás, jako kdyby ten život v blízkosti keporkaku, já bych se teďka ani nezabýval fyziologií, ale spíš nějakou energií, kterou ty zvířata vyzařují. Pro mě je to symbol dobra.
1: To znamená, že má něco jako duši.
2: No, určitě. víte, to je takový obr, a když jste v jeho blízkosti, tak vy víte, že vám to zvíře nemá absolutně žádnou snahu ublížit.
1: Má rád lidi?
2: Myslím si, že v některých ohledech ano, byť v té naší oblasti, nebo spíše zvědaví na nás lidi. Ale v té oblasti, kde my operujeme, tak oni jak tam vlastně rodí mláďata, tak jsou mnohem opatrnější ty samice. A ti keporkakové, jak jsou v tom rozmnožovacím cyklu, ti samci, tak vytváří konkurenční skupiny a doslova mezi sebou zápasí pod vodou a na hladině a tak dále. Takže nejsou úplně sdílní pro to, aby se s námi jako vyloženě kontaktovali. Ale my máme i povolení pro filmování keporkaku pod vodou, ale zatím se přiznám, že se nám to nepodařilo v té podobě, jaké bychom chtěli, poněvadž je tam trošku víc planktonu. Takže jako, aby tam byla úplně čistá voda, není úplně jednoznačně jisté. Ale já teď mám vymyšlený takový speciální mega vychytávku, že budeme filmovat vlastně se zhazovanou kamerou z dronu. Takže věřím tomu, že lidem už během tohoto léta přineseme úplně úžasné záběry ze života keporkaku pod vodou, bez toho, aniž by je člověk rušil.
1: Něco jako podvodní dron?
2: Ten máme taky, ale tohle je vyloženě dron, který bude zhazovat 360 kameru ze vzduchu.
1: Fakt?
2: Na bojce, tak aby se to dostalo do blízkosti. A
1: to můžete ovládat na dálku, tu kameru?
2: Ne, to bude vyloženě. Bude... Ale ona ta 360 vám jede jako kolem dokola, takže se nemůžete splést, když to zhodíte dobře.
1: K čemu je dobré monitorovat keporkaky?
2: To je důležitá otázka, protože on ten výzkum v podstatě má veliký dosah na ochranu těch zvířat. Mnoho lidí, když slyší, zkoumáme velryby nebo děláme výzkum velryb, tak má takový pocit, že jim ubližujeme, absolutně ani náhodou. Jde o to, že identifikujeme podle ocasních ploutví, že každý keporkak má jinou ocasní ploutev, jinou barvu, ale hlavně vroubkování na té ocasní ploutvi nahoře. Takže každý jedinečný, tak jako máme otisky prstů, tak vlastně oni mají ty ocasní a taky už hřbetní ploutve. I ty se dají rozlišit. A tím jsme schopni zjišťovat vlastně jejich migrační trasy, protože je spousta týmů po světě, který je fotografují a podle toho se to ztotožňuje v rámci projektu, který se jmenuje Happy Whales, jako šťastné velryby. No a Zároveň, když zjistíte ty migrační trasy, tak se z toho vytváří taková koncepce, která by měla přijít do rukou vlastně kapitánů, rejdařství a tak dále, aby věděli tito lidé, kde se vyskytují keporkakové, kde se zhromažďují, kde jsou jich reprodukční zóny, aby pokud teda přijmou tuhle výzvu na základě výzkumu, aby v těchto oblastech zpomalili, aby nedocházelo ke střetům s velrybami, posekání šrouby, což je strašně důležité, protože my se tady bavíme o jedné velrybě, o Timim, který je v kritické situaci, ale vezměme si, že třeba ročně umírá pod, nechci říct pod koli, ale pod lodními šrouby a pod srážkami lodí nějakých kolem 20 tisíc velryb. To je neúměrné číslo.
1: Je svým způsobem ten příběh Timiho pro velryby dobrý, protože se o nich mluví?
2: Obrovsky. Obrovsky je pozitivní. Ve své podstatě z toho Timiho se stává vyslanec velryb, kdy myslím si, že nebývale velké množství lidí, což se teda podařilo i díky té medializaci, tak se dozvídá ten příběh a my, kteří děláme s velrybami v terénu, tak máme šanci se k těm lidem dostat blíže, aby ten alarm, který směřuje k tomu druhu, celému, ne k jedné velrybě, ale k celému druhu, aby ho ti lidé začali opět poslouchat.
1: Jak by se vám mohlo podařit výsledky vaší práce, tedy kde ty velryby mají trasy, vnutit těm rejdařstvím tak, aby kapitáni těch obrovských lodí to věděli?
2: Tohle je trošku taková jako politika, když to tak řeknu. Samozřejmě to komunikaci s těmito majiteli těch rejdařství, ale s kapitány lodí. Já si myslím, víte, já sám jsem kapitán lodi a neznám jediného kapitána, který by chtěl srazit velrybu. Myslím, že to musí být obrovská tragédie nevědomně poškodit takového tvora nebo ho rozsekat šrouby a podobné věci. Většina těch kapitánů, pokud se jim to stane, tak je to neúmyslná věc. A zjistí to až vlastně poté. Z těch velkých lodí, hlavně z těch nákladních lodí, které přepravují všechno to naše zboží, které my nakupujeme, oni nemají šanci vidět před tu loď tak, aby uhnuli, a hlavně ty lodě nejsou tak manévrovatelné, aby uhnuli. Což znamená, že tam jediné, co může pomoci, v těch kritických zónách zpomalit. Netvrdím, že to zachrání všechny ty sražené velryby, ale kdyby to bylo třeba 50%, tak je to úžasný výsledek.

0: 3 hodiny 30 minut. Přehled zpráv má Denisa Hargeslová.
1: Policie vyzývá lidi, aby se nepřibližovali do oblasti požáru v Českém Švýcarsku. U obce Jetřichovice je na ploše asi 1 čtvereční kilometru několik ohnisek. Zasahuje tam přes 60 hasičských jednotek a ráno znovu vzlétnou taky speciální vrtulníky z bambivaky. Ty v noci hasit nemůžou kvůli nedostatku světla. Na místě platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu. Hasičům v nepřístupném terénu pomáhají taky drony. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. To má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování údajů. Zavádění systému ale provázejí problémy a do 30. dubna měla ČSSZ jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený, takže firmy budou moct své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhůty. Slovenský premiér Robert Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu Bratislavy. Zelenský naopak Fica do Kyjeva. Oba státníci o tom informovali na sociálních sítích po společném telefonátu. Fico od začátku ruské invaze ukrajinské hlavní město oficiálně nenavštívil. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Informovala o tom Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní ceny vyhlašuje. Organizace nicméně zcela nezakázala používání AI při filmové tvorbě. Snímky se ale chystá posuzovat i s přihlédnutím k tomu, do jaké míry v centru autorského procesu stál člověk. Sport. Fotbalista Patrik Schick nastřílel v německé Bundeslize hat-trick. Leverkusen tak díky jeho třetím trefám zvítězil ve 32. kole nad Lipskem 4-1 a v tabulce se posunul na 4. příčku. Ta na konci sezóny jako poslední zajišťuje účast v prestižní lize mistrů. Leverkusen v pořadí přeskočil týmy Hoffenheim a Stuttgart, které spolu remizovali 3-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D8 u sjezdu na Doksany a zavřený exit na dálnici D55. Na dálnicích teď plynulý provoz a jedno odstavené auto. Skoro hodinu stojí na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany. Kilometr 36,5 je to v místě, kde je most přes řeku Ohři. Ve Starém městě je kvůli motocyklovým závodům několik uzavírek. Neprůjezdné budou do dnešního večera. Ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. A poblíž na dálnici D55 jsou na exitu 47 zavřené sjezdy i nájezdy, jak na Zlín, tak na Bzenec. Dá se to obět přes vedlejší exit 51 Uherské Hradiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 27, v Polabí až 29 stupňů a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu pokračuje výběr z hosta.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Co se vám vybaví, když se řekne řepka? Pro někoho symbol české krajiny, pro jiného problém. Může se ale stát i klíčem k budoucnosti? Pavel Kolodin ze Středoevropského technologického institutu v Brně pracuje na její genetické úpravě. Kde jsou hranice toho, co bychom měli měnit? Ptal se moderátor Jan Pokorný.
1: Co je v poslední době v editaci genomu obecně ten nejzajímavější, neříknu vynález, ale objev?
2: To je poměrně taková prikérní otázka, protože konkrétně u těch rostlin si myslím, že se jedná o řadu problémů, kterou je spíš potřeba vyřešit. A konkrétně řepka představuje celkem výzvu, protože třeba u lidí, tak my máme pouze dvě sady genetické informace a změnit takovou sadu genetické informace je relativně snadné. A má to tak třeba celá řada živočichů. Ale rostliny bývají geneticky velice náročné organismy. Například řepka, ta má 4 kopie genetické informace, které ale pochází třeba od dvou rostlin. Takže klasická řepka, olejka, tak vznikla fúzí genomu z Brazika oleracea a Brazika rapa, což jsou dvě různé rostliny. No a když chceme udělat nějakou změnu v řepce, tak musíme zacílit často víc kopií toho jednoho genu a to je velice náročná záležitost. Takže řekl bych, že hlavní výzvou je vůbec optimalizovat ty metody tak, aby dokázali ty geny cíleně zasáhnout v genomu řepky.
1: Takže vy mi říkáte, že nějaká řepka má víc genomu, než mám já nebo vy?
2: Přesně tak.
1: To jsou věci. Jak vy se díváte na pokusy, no oni to nejsou pokusy, ale na občasné snahy dělat editaci genomu u lidí?
2: No, to už hodně hraničí s etickými otázkami, nejenže hraničí, ale už je to velký etický problém. Myslím si, že nejznámější případ je asi dvou holčiček v Číně, jimž byl editován genom tak, aby nemohli dostat virus HIV, no a popravu ten vědec poté zmizel. Nevím úplně, co se s ním stalo, ale byl to obrovský etický problém tehdy a i teď. Na jednu stranu nám to dalo příležitost nahlédnout trošku do toho, co se těm dětem potom bude odehrávat v životě. A na druhou stranu si myslím, že bychom rozhodně neměli sahat do genomu někoho, kdo o tom nemůže rozhodovat sám.
1: Vědec ale není tím, kdo stanovuje ty etické hranice. Ten bádá a etické hranice potom musí stanovit někdo jiný. Kdo to je?
2: Řekl bych, že se na těch etických hranicích musí podílet jak vědci, tak také politici a odborníci na etiku. A to si myslím, že už je poměrně složitý problém a to nespadá úplně do té mojí expertízy.
1: Do vaší expertízy spadá jiná věc, už jste to tady řekl, CRISPR-Cas9. Tady připomeňme, že to byla francouzská Emmanuelle Charpentierová a američka Jennifer Doudnová, které vynalezly metodu takzvaného stříhání genu, které se právě říká CRISPR-Cas9. Molekulární biologové můžou pomocí téhle metody měnit nebo vyřazovat z provozu konkrétní geny živých organismů s nebývalou přesností. Do té doby to bylo s nebývalou nepřesností?
2: V podstatě neřekl bych, že úplně nepřesností, ale byly to změny spíše náhodné. A ty změny mohly být třeba přesné, ale tak trošku jsme hráli loterii, co se tam vlastně odehraje za změny a musela tomu pak následovala složitá selekce, podobná selekci během klasického šlechtění. A konkrétně CRISPR-Cas9 nám umožňuje to zúžit pouze na několik málo rostlin a už ten systém nám tvoří rostliny s tou úpravou, kterou chceme konkrétně my. On ten systém původně vychází z imunitního systému bakterií, která, když je napadena virem, tak nastříhá genetickou informaci viru, tu vloží do konkrétních segmentů nazývaných CRISPR. No a na základě těchto drobných sekvencí se pak další infekci virem dokáže bránit, protože pomocí Cas9, která stříhá DNA, dokáže tu virovou sekvenci odstranit.
1: A Cas9 je něco jako protein, nebo jak se mám potom
2: přesně tak, Cas9 to je bílkovina, chcete-li protein, který dokáže rozstřihnout DNA na dvakrát. No a tím, že my dokážeme tento protein sfúzovat společně se naváděcí sekvencí, na tu konkrétní sekvenci genomu, tak dokážeme ten sestřih přesně naprogramovat tam, kde chceme, aby se odehrál. No a pak je na opravných mechanismech té dané buňky, aby ten zlom opravila.

0: Slavný britský přírodovědec David Attenborough oslaví příští pátek neuvěřitelných 100 let. Hostem Radiožurnálu sice nebyl on sám, ale dorazila Jitka Jeníková, která překládala jeho knihy. S moderátorem Janem Pokorným si povídala třeba o tom, co všechno se může a nesmí ztratit mezi řádky.
1: Kolikrát tak musíte ten originál přečíst, abyste si troufla na dobrý překlad? Je to jak u kterého?
2: Určitě je to jak u kterého, já většinou čtu jednou a pak už překládám.
1: Fakt? Stačí to?
2: Já doufám, že jo.
1: Jo, no tak to by vás asi neplatili ti vydavatelé.
2: Tak dobře, jako nás platí, ano.
1: Platí vás pořád špatně?
2: Ano.
1: Pořád existují normostránky?
2: Ano.
1: A nějaký sazebník?
2: Ne, sazebníky neexistují, je to na domluvě, na individuální domluvě s daným nakladatelstvím.
1: A proč je ta práce tak špatně placená? Máte pro to nějaké vysvětlení?
2: To by asi chtělo pozvat někoho z nakladatelství, kdo by vysvětlil ekonomiku a proč nám nemůžou dát víc peněz. Já myslím, že to není jako zlý úmysl, ani že by prostě tam třeba u těch menších nakladatelství byl větší manévrovací prostor.
1: Možná to nevědí, že vám dávají málo.
2: To si myslím, že moc dobře ví.
1: Dobře, můžeme obrátit list, ano, abychom zůstali styloví. Jaká jste čtenářka?
2: No, to je zajímavá otázka, na to se mě nikdy v životě nikdo nezeptal. Já čtu víceméně nebo ne úplně všechno, ale čtu hodně, čtu ráda a čtu vlastně napříč žánry, dalo by se říct, a asi dost nenasytná.
1: A čtete tedy ve třech jazycích? Čeština, angličtina, arabština?
2: Čeština, angličtina, arabština, velština.
1: Velština.
2: Ano.
1: Jaký je to jazyk, ta arabština? Má taky jako pády, slovesa, časy, rody?
2: Ano, má všechno to, co jste vyjmenoval. Je to nádherný, nesmírně bohatý, komplexní a obrovský jazyk, který navíc díky tomu, že vlastně proběhlo v 7. století, proběhla kodifikace Koránu, tak je vlastně přístupná celý vlastně jeho bohatý literární odkaz, protože ten jazyk Koránu zůstal neměný a všichni Arabové jsou schopní číst a rozumět mu. Takže když si vezmete, řekněme, předislámskou poezii jako student arabštiny, tak si ji můžete přečíst a budete ji rozumět.
1: Proč jste studovala arabistiku?
2: Právě z lásky k jazyku. Mě vlastně uhranul jazyk. Já jsem začala už vlastně v maturitním ročníku na gymnáziu jezdit jednou týdně do Prahy do státní jazykové školy na arabštinu. A prostě jsem věděla, že to je to ono.

0: Máme za sebou první květen lásky čas. Je ještě v dnešní době zvykem hledat si májový rozkvetlý strom, pod kterým políbíte svého partnera nebo partnerku. I na to se zakladatelky Institutu moderní lásky Markéty Šetinové ptal moderátor Libor Bouček.
1: Jak moc je ještě běžná ta láska, kterou člověk nachází v románech? Ta věčná, ta jediná, ta silná, ta na celý život. Je to už skutečně pouze fikce v 21. století?
2: Trochu se bojím, že právě romány a filmy hodně zvyšují naše očekávání od lásky, která v tom jako běžném životě, v té každodennosti, když máme vztah dlouhé roky a dlouhé dekády, tak je mnohem obyčejnější, než to právě jako z románů, pohádek a filmů vypadá. Takže proč ne? Pojďme jakoby číst a dívat se na příběhy velké lásky, ale zároveň pojďme nezapomenout, že velké city, zamilovanost, tak je krásně prožívat, ale vůbec nám negarantujou, že pak ten dlouhodobý vztah bude stabilní, spokojený, naplňující. Je spousta šílených vztahů, které začaly obrovskou zamilovaností a kde jsou ty city intenzivní, ale to prostě neznamená, že pak,
1: že se to rozpadne.
2: Jo, no, že se to rozpadne, nebo že to zůstane spolu, jo. I spousta jako fajn vztahů, dobrých vztahů, tak začíná třeba s přátelství, že tam jako ta velká zamilovanost, velké city nejsou a to je taky úplně v pořádku.
1: Jak dlouho trvá ten chemický proces té zamilovanosti?

0: Dá se to vůbec definovat nějak časem, že třeba jsou to 3 měsíce, rok, 2 roky?
1: Tak uvádí se čas od jednotek měsíců po jednotek let, je to hodně individuální.
0: Tak maximálně, tak kolik je konec, tak jako maximálně?
1: Tak třeba 3 roky.
0: 3 roky.
1: Ale je to hodně individuální a i když tam tu zamilovanost máme, tak to pořád nemusí znamenat, že ten jako vztah bude právě to životní partnerství.
0: No to je jasné.
1: A zároveň můžeme i jako potkat člověka, se kterým tam žádná velká jiskra a přitažlivost není, ale může to být stabilní vztah.
2: Tak to byla Markéta Šetinová, zakladatelka Institutu moderní lásky. Všechny rozhovory a to i s videem najdete na našem webu radiožurnal.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Skupina Limp Bizkit ve víkendovém Radiožurnálu. Máme pro vás další zprávy, včetně zelené vlny. Radiožurnál 4 hodiny. Denisa Hrdislová u mikrofonu.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s lesním požárem. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Čeští hokejisté do 18 let mají bronz z mistrovství světa. Dnes bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V Národním parku České Švýcarsko od včerejšího odpoledne hoří les. Požár se šíří i pod zemí a zasáhl zhruba 100 hektarů. Na místě teď zasahuje 64 jednotek hasičů a platí tam nejvyšší stupeň poplachu. Přes den se zásahem pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z bambivaky. Ty se ale večer kvůli tmě stáhly a znovu by měly pokračovat dnes ráno. Na místě je zvolaný štáb velitele zásahu, říká ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
3: My tu situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme, zatím neplánují svolat krizový štáb, protože hasiči to mají plně pod kontrolou.
1: Meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Platí v pásu od Ústeckého kraje až po jižní Moravu, a to až do dnešní noci. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy jedem na krysy. Kontaminované zeleninové příkrmy značky HIP se v dubnu dostaly do obchodů v Česku, Rakousku a na Slovensku. 5 ze 6 otrávených skleniček policisté našli. Po poslední pátrají v Rakousku.
4: Podezřelému muži je 39 let a policisté ho dopadli v sobotu ráno. Při výslechu začali mimo jiné zjišťovat, jestli za otravami stojí jen jeden pachatel. Zprávu o zadržení zveřejnila policie z rakouské spolkové země Burgenland, která sousedí s Maďarskem. Není ale jasné, jestli policisté podezřelého muže dopadli právě v této zemi. Rakouští kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o vydírání. Potravinářská společnost HIP dostala na konci března e-mail, ve kterém po ní vyděrač pod hrozbou otravy produktů požadoval peníze. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Přítomnost amerických vojáků v Německu a v Evropě je podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse v zájmu obou zemí. Řekl to v reakci na oznámení Spojených států, které plánují z Německa stáhnout 5 000 svých vojáků. To se podle něj dalo předvídat. Pistorius taky prohlásil, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. USA budou jejich počty snižovat postupně v příští 6 až 12 měsících. Šéf Bílého domu aktuálně prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu ještě o mnohem víc než o ohlášených 5 000. Píše o tom agentura AFP. Přes 11 000 běžců dnes poběží tradiční pražský maraton. Odstartuje v 8 hodin. Po celé trase bude na závodníky dohlížet asi 40 zdravotníků. Lidé by neměli podcenit dnešní vyšší teploty, upozorňuje mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let získali bronzové medaile na mistrovství světa. Na Slovensku porazili v zápase o 3. místo Lotyšsko 4-1. Asistent trenéra Ladislav Šmíd Radiožurnálu Sport prozradil, jak při skládání nakonec bronzového týmu přemýšleli.
5: Vybírali jsme kluky, který se podřídí tomu týmu. Bylo to založené hodně na charakteru týmovosti, aby kluci přáli jeden druhýmu, což si myslím, že se podařilo. Nevím, jestli úplně všichni očekávali, že přivezeme medaile, ale my jsme v ten tým věřili. Kluci věřili jeden druhýmu a byli za to odměněni.
1: Šampionát vyhráli Švédové, kteří porazili domácí Slováky 4-2. A česká seniorská hokejová reprezentace prohrála v přípravě na mistrovství světa první zápas. Po 5 vítězstvích v řadě podlehla v Českých Budějovicích Švédsku 2-4. Dnes od 16 hodin zakončí tým trenéra Radima Rulíka domácí zastávku turnaje Euro Hockey Tour zápasem proti Švýcarsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Noční opravy na pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Děčínsku. Na pražském okruhu ve směru z Ruzyně k dálnici D1 je na 2 kilometrech zavřený pravý jízdní pruh. Omezení kvůli opravám vozovky začíná u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Kolona se v místě netvoří, stále počítejte s tím, že opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se u Petrohradu jezdí kyvadlově. Omezení kvůli opravám mostu má trvat několik měsíců a teď se v úseku déle nezdržíte. A na Děčínsku je od včerejška kvůli požáru lesa neprůjezdná trasa Jitřichovice-Rynártice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. Do 5 hodin je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: Dobré ráno přeju. Neděle 3. května, skoro 6 minut po 4. hodině, jestli ještě nevíte, co budete dělat během druhé poloviny víkendu, tedy dnes v neděli, tak se určitě podívejte na náš web radiožurnál.cz, máme tam pro vás víkendové tipy. No a možná si o víkendu uděláte výlet vlakem, na českých železnicích jezdí nové typy souprav. Detaily máme a dodáme do 4:15.
2: Víkendový radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Na české koleje dorazily nové typy vlaků. K vidění jsou třeba už na trati mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typ Pendolina, patřící polským kolegům. Teď nově vysílá Leo Express na své trasy ojeté soupravy Talgo, pořízené ve Španělsku. Ty se všem běžným vlakům u nás v řadě parametrů vymykají. Dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva.
1: Stojí před námi vlaková souprava zvaná Talgo a je tady se mnou provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Ta souprava je složená z poměrně krátkých vagónů na naše poměry, v podstatě polovičních.
2: Každý vůz má 13 metrů na délku a podvozek umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímo v linku Prahu-Kyjev.
1: A s Maximem Kysilem teď nastupujeme dovnitř.
2: Jak vidíte, tak je to nízkopodlažná jednotka. Ve vlaku jsou dvě třídy. Stáří vlaku je více než 30 let, nicméně tyhle vagóny prošly ve Španělsku renovací, takže my nastupujeme do další fáze životnosti toho vlaku. Tak.
1: Přecházíme teď úplně dopředu vlaku, do takového technického prostoru, to běžné vlaky, co jezdí u nás, nemají. Slyšíme tady kolem nás poměrně hluk.
2: Je to diesel agregátorový vůz.
1: My sice jedeme ve vlaku, který táhne elektrická lokomotiva, ale zároveň ten vlak má oddělený diesel agregát, který spaluje naftu.
2: S rozšířením na východ týhle flotily my budeme stejně přepřahovat lokomotivy. Pro nás je to klíčový, aby cestující zůstali v komfortu, to znamená v zimě, aby se topilo, a v létě, aby se klimatizovalo. Pro ten náš business záměr to dává smysl. Ano, tady v Česku je to trošku nestandardní.
1: Přešli jsme na vedlejší nástupiště a před námi teď stojí takzvané polské Pendolino, které tady provozují České dráhy, a je tady se mnou mluvčí Petr Šťáhlavský.
3: České Pendolino patří do druhé generace. Polské Pendolino už je zhruba o nějakých 10 let mladší a patří do té třetí generace. Ta má poněkud protáhlejší ten čumák oproti našemu vlaku.
1: Další rozdíl potom cestující pozná, když vejde do vlaku. Vidíme, že tady jsou 4 sedačky vedle sebe a ne 3, tak jako to je u toho českého Pendolina. Vyšli jsme do kabiny a je tady strojvůdce Roman Slovjaček.
4: Polské Pendolino nemá naklapění, oni ho tam nepotřebují na ty jejich rovinaté tratě.
1: To znamená, do těch zatáček nemůže ten vlak vjet v takové rychlosti.
4: U nás musíme respektovat klasické rychlostníky pro skříně bez naklapění.
5: Polský dopravce PKP Intercity poslal svoje Pendolino do Česka na testování, aby tady získalo potřebná povolení pro pravidelný provoz. Mělo by je dostat už teď na jaře. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Ve víkendovém radiožurnálu pro vás taky zpěvačka Cher. Přeju vám dobré nedělní ráno, a to pár minut po čtvrt na pět. Ani rok po návratu z ruského zajetí nežije ukrajinský veterán Andriy normálně. Do zajetí padl při obraně Mariupolu a v ruských vězeňských táborech strávil 3 roky. Před válkou působil jako hudebník a hrál na trubku v armádním orchestru. Od návratu domů se vyrovnává s psychickými následky a podmínky v zajetí popisuje jednoznačně jako peklo.
1: No, já sám byl
2: vysoký, málomluvný mládenec nedávno oslavil 25. narozeniny a od návratu ze zajetí žije převážně ve Lvově na západní Ukrajině. Ve městě si pronajímá byt a využívá státní podpory určené bývalým zajatcům. Je také stále klientem rehabilitačního centra, kde absolvuje terapie.
1: Co s tobou odbuvaje?
3: Potřebuje čas, abych se dal dohromady, hlavně psychicky.
1: I to je prosto, že ty tam 3 roky.
3: 3 roky si buduješ představy o tom, co se děje venku, a pak zjistíš, že je to jiné.
2: Říká mladý muž, který z muziky hraje nejraději jazz. Andriy sloužil u 36. brigády námořní pěchoty a bojoval v Mariupolu v závodu Ilič, což je podobná ocelárna jako podstatně známější závod Azov.
1: Takých nám 3 varianty nebo polon.
3: Obklíčili nás a měli jsme 3 varianty. Znovu se pokusit o průlom, zkusit dojít 120 km k vlastním, anebo zajetí. Rozhodli jsme se pro zajetí.
1: No, nejoptimálnější variant je polon.
2: Na slobodu se Andriy dostal 19. května 2025 při výměně zajatců. Kvůli nedostatku jídla zhubl o 20 kg a fyzické násilí v zajetí označuje za systematické.
1: Tam nějaké fyzické navantážení, prostě nereálných rozměrů.
2: Přestože mají váleční zajatci podle ženevských konvencí nárok na kontakt s rodinou, možnost komunikace s blízkými byla výrazně omezená.
1: Dovali za 3 roky jeden raz zatelefonovat?
3: Za 3 roky nám dovolili jednou zavolat a napsat 5 dopisů. Mně přišly jen 2.
1: Tam je nejkrásnější druh, tam zahynul.
3: Můj nejlepší kamarád tam zemřel. Zabili ho dozorci. Jestli je peklo, tak je to ruské zajetí.
1: Jakže je peklo, to je ruský polon.
2: Dodává 25-letý válečný veterán a jazzový trumpetista Andriy, který zatím žádné plány do budoucna nemá. Ze Lvova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Mám tajnou skříšavní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech.

zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš, tak už si přestaň se mnou hrát.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Čtyři hodiny, 30 minut. A ještě jednou Denisa Hrgeslová a zprávy.
3: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s lesním požárem. Ten se včera rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě zasahuje 64 hasičských jednotek z několika krajů a vyhlášený je nejvyšší stupeň požárního poplachu. Během rána mají s hašením opět pomáhat vrtulníky z bambivaky. Kvůli tmě se večer museli stáhnout. Terapeutický program pro řidiče po zákazu řízení zlepšuje jejich chování na silnici. Ukazují to data Centra dopravního průzkumu. Terapeutické kurzy pro řidiče fungují v Česku už 2 roky. Povinně na ně musí ti, kteří například řídili pod vlivem alkoholu a přišli na minimálně 1,5 roku o řidičské oprávnění. U absolventů programu z roku 2024 se opakování přestupků na silnicích snížilo o 75% v porovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Někteří koaliční partneři slovenského premiéra Roberta Fica nesouhlasí s jeho podporou Ukrajině na její cestě do Evropské unie. Tu Fico přislíbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému ve společném telefonátu. Ficův postoj kritizoval na svých sociálních sítích například předseda Slovenské národní strany Andrej Danko. Zdůraznil, že jeho strana je jednoznačně proti tomu, aby se Ukrajina stala členským státem Evropské unie. Plzní dnes projede kolona vojenských historických vozidel. Takzvaný Convoy of Liberty patří k největším událostem slavností svobody, které připomínají konec druhé světové války a osvobození města americkými vojáky. Kolona vyjede v 11 hodin a omezí provoz aut i hromadné dopravy.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slávie zahájili nadstavbu šance ligy vítězstvím 2-1 v Liberci. Pokud Pražané vyhrají i příští týden v derby nad Spartou, obhájí ligový titul. V play-off o umístění Bohemians prohráli se Sigmou Olomouc 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. Ve skupině o udržení se Dukla Praha propadla po prohře 1-2 ve Zlíně na poslední místo a Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na dálnici D1 na Přerovsku a uzavírky na D55 u Uherského Hradiště. Dálnice bez kolon, teď nahlášených nehod. Na D1 z Ostravy do Přerova u sjezdu na Lipník nad Bečvou čekejte. Omezení na kilometru 297 stojí dodávka. V místě je několik kamer, ale odstavené vozidlo na nich vidět není. Na dálnici D55 na exitu 47 Staré město. Čekejte zavřené sjezdy i nájezdy. Uzavírky kvůli sportovní akci jsou jak na Zlín, tak v Zenec. Objízdná trasa může vést přes vedlejší exit 51. Ty uzavírky potrvají do dnešního večera. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. V nočním Radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
5: Tak pevně doufám, že si tu slunečnou a taky teplou neděli velmi užijete a to bude nejteplejší den zatím v letošním roce. Je 3. května, 4 minuty po půl páté z hudby Elton John, divoký byl a teď taky Jason Mraz. Dobré jítro přeju.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vyrazit na výšlap do hor, to některé karvinské seniory neláká. Místo toho fyzičku utužují pochodem kolem Karvinského moře s těžebními věžemi v pozadí. Právě kvůli dolům tam klesla zem tak hluboko, že plochu zaplavila spodní voda. Po březích vedou stezky, kde si městské kluby seniorů dokonce vzájemně měří síly.
1: Jdeme po třetí a i nás nejvíc, a jdeme první a jsou tu babičky a prababičky a je to pro naše zdravíčko.
2: S termoskou v ruce a úsměvem na tváři se na pochod těší Vlasta Cloudová. Můžu se k vám přidat?
1: No je, bude naší potěšení.
2: To je výzva. A s prvním klubem s názvem Rudé armády vyrážíme.
3: Nachodím těch 17-18 tisíc kroků denně, takže...
2: Tak ukáže se, jestli to dám.
3: No, jo, když si chytíte svoje tempo a jdete, jo, a nesmíte pořád jako běžet, zpomalovat, běžet, ale svým tempem si jít a dáte to.
2: Nesmí se moc mluvit, to se člověk zadýchá.
4: To si musíme užít i s tím kecáním, bez toho to nejde.
2: Usmívá se bývalá stavební technička Helena. Tempo karvinských seniorů je opravdu závratné. Tak nemůžu to vzdát, to je jasné.
5: Že lepší je se oblíct teplo, než aby nebyla zima.
2: Tak?
5: Já.
3: Lepší nošit jako prošit.
2: Pochod kolem Karvinského moře je i sondou do nářečí místního po našemu, což je specifická směs češtiny, polštiny a němčiny.
6: Palách, Stanislav Češlík.
2: Tak, v čele skupiny je Stanislav Češlík.
6: Polska. No Stánik, no to bože pomenivý.
2: Ale tempo máte úžasné, Stando.
6: No, já mám pověřen po operaci.
5: Holky, kartičky.
2: Předsedkyně klubu Eva Miterková.
7: Uděláte nějaký ten pátek, rok, roky, no a už máte nárok, už tom lítáte. Tak proto lítáme kolem moře.
2: K pochodu by určitě patřil titul oblíbeného filmu Sedm statečných, protože se tady u tohoto stolečku zaregistrovalo celkem 7 městských seniorských klubů. Z Karviné Andrá Brtníková, Radiožurnál.

0: Blíží se pátá hodina, ve víkendovém radiožurnálu po páté hodině s vámi bude Vojtěch Bydrman. Jiří Štefl pro tu dnešní noc děkuje za pozornost, ale do páté hodiny pro vás mám ještě jednu reportáž. Balet na mostě, divadlo v opuštěné tovární hale nebo taky na vodní hladině. Takové zážitky nabízí o tomhle prodlouženém víkendu zahajovací část festivalu Jižní sféráz v Českých Budějovicích. Takzvané festivalové jednohubky nabízejí divadlo i tam, kde byste ho vůbec nečekali. Právě na hladině vodní nádrže v českobudějovickém lesoparku Stromovka měla premiéru třeba loutková inscenace malého divadla Majáky na konci světa. Inspirovaná je vietnamským vodním divadlem.
1: Herec Václav Hoskovec se právě souká do neoprénu, pečlivě si zapíná kšandy.
2: Já a mý kolegové jsme ponoření minimálně po pás ve vodě, někdy i více. A my máme vlastně dvě vrstvy na sobě. Máme na sobě neoprén, který teda slouží jako hlavně tepelná izolace. A pak máme na sobě takzvané broďáky, které používají třeba rybáři a do těch nám jako vůbec neteče.
1: A Kateřina Pithartová-Kozinová vstupuje do vody a odvážně se pouští do prvních partů této specifické inscenace.
3: Je to tak a ještě si u toho budeme prospěvovat.
1: S Davidem Košťákem teď stojíme na břehu vodní nádrže Bagr, díváme se na hladinu a za chvíli se tady začne odehrávat příběh, který nás přenese k moři.
4: Podíváme se do příběhu inspirovaného klasickými námořnickými příhodami. Podíváme se na ostrov, na který přijíždí strážce majáku a musí na něm strávit dlouhé období sám.
5: Miluju vodu prostě a pracuji s ní až možná příliš často.
1: S režisérem inscenace Majáky na konci světa Štěpánem Gajdušem jsme teď sledovali poměrně dramatické a napínavé představení. Nám jako divákům to přijde jako krásné hračičky, které tam máte, parník plující na vodě a létající rackové, ale ono asi ve skutečnosti to tak jednoduché není.
5: Je to teda, musím říct, makačka, protože jsme museli hodně ohledávat, co všechno ta voda snese, co nesnese. Ta voda má velký tlak a občas prostě praskne nějaká vodici tyč nějaké loutce, tak v tomhle to je to opravdu jako velká alchymie tohle vyladit.
1: Z Českých Budějovic Pavla Kuchtová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa. Ministr životního prostředí zatím neplánuje svolat krizový štáb. Premiér Andrej Babiš míří do arménského Jerevanu. Jednat má i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa poprvé prohráli. Švédsku podlehli 2-4. A bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost a teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů zatím nevidí důvod svolávat kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko krizový štáb. Dodal ale, že by k tomu přikročil, pokud by se požár vymkl kontrole. U obce Jetřichovice hoří od včerejšího odpoledne několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Ministr řekl, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením Národního parku.
3: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
1: Na místě zasahuje přes 60 jednotek hasičů. Po rozednění by měly přiletět na pomoc vrtulníky z Bambivaky. Policie žádá, aby na místo nikdo nejezdil ani nelétal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Předseda vlády Andrej Babiš z ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu i dnes Babiš řekl, že se tam plánuje setkat taky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Prezident Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu mnohem víc než o ohlášených 5 000. Píše to agentura AFP. Stažení 5 000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštího půl roku až roku. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje, že v konfliktu nedostatečně podporují Spojené státy. V hlavním městě se poběží pražský maraton. Závod začne v 8 hodin. Na dopravu v centru města budou dohlížet policisté. Akce taky dočasně omezí provoz tramvají a autobusů, upozorňuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Doporučujeme proto využít především linky metra, jejichž provoz bude posílen. Během neděle budou zároveň zavedeny náhradní autobusové linky.
1: Očekává se účast více než 11 000 běžců. Po celé trase na ně bude dohlížet asi 40 zdravotníků. Ti upozorňují, že by sportovci neměli podcenit dnešní vyšší teploty a měli by dbát na pitný režim a dostatečný příjem minerálů. Sport. Hokejisté Česka prohráli v přípravě na mistrovství světa po 5 vítězstvích první zápas. V Českých Budějovicích nestačili na Švédsko 2-4. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
6: Začátek jsme trošku zaspali, jsme ponecky tady to tempo té hry, ale naopak od třetiny si myslím, že jsme vyhráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, které docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavovat na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
1: A čeští hokejisté do 18 let vybojovali na mistrovství světa bronz. V duelu o třetí místo porazili Lotyšsko 4-1. Česko získalo v této kategorii medaili po 12 letech. Šampionát vyhráli Švédové, kteří zvítězili ve finále nad domácím Slovenskem 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu, další na dálnici D1 v Ostravě. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně k dálnici D1 je u sjezdu na Plzeň uzavírka. Kvůli opravám vozovky mezi kilometry 23 až 21 průjezdný jen levý jízdní pruh. Provoz je slabý, kolona se tam teď netvoří. A opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Dole byste měli zastavit, je tam stopka. na dálnicích je teď plynulý provoz, bez zdržení projedete i omezením na dálnici D1 v Ostravě. Kvůli opravám nerovností je mezi sjezdy do Poruby a do centra obousměrně průjezdný jen jeden pruh, uzavírka nebo to omezení je mezi kilometry 355 až 360. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: V našich zprávách už jste o tom slyšeli, v Praze se za necelé 3 hodiny poběží maraton. Na trasu dlouhou 42 km a 195 metrů se vydají jak profesionálové, tak amatéři. My jsme na Radiožurnálu sledovali přípravu vrcholových sportovců, ale taky organizátorů dnešního maratonu. A tak o tom tedy za malou chvíli uslyšíte podrobněji. Dnes je neděle 3. května, přejeme vám klidný den.
2: Víkendový Radiožurnál
8: a Vojtěch Bidrman.

0: Historické centrum Metropole dnes ovládnou běžci, postaví se totiž na start 31. ročníku Pražského maratonu. Pořadatelé čekají téměř 12 000 účastníků z celého světa a mezi nimi budou i české naděje.
1: Cítím se dobře, myslím, že natrénováno mám docela dobře, i když jsem teda 5,5 měsíce po porodu.
2: Říká vytrvalostní závodnice Barbora Jíšová. Na setkání s novináři seděla na stoličce s dítětem v náruči. Maraton poběží poprvé po mateřské pauze. Po přípravě se na náročný fyzický výkon cítí nachystaná.
1: Všechno šlo hezky a každý týden jsem se cítila silnější a řekla bych i vytrvalejší.
2: Kromě ní ale na Staroměstském náměstí startují i běžci světové kvality, jako třeba Keňan Justus Kipkorir Limo, který je s osobním rekordem pod 2 hodiny a 5 minut favoritem, nebo také Američan s etiopskými kořeny Teshome Mekonnen. Ten se kvůli přípravě vrátil do rodné země.
3: Před měsícem jsem běžel půlmaraton v Praze, potom jsem letěl trénovat do Etiopie. Cítím se skvěle, Prahu mám moc rád a v neděli se mi poběží dobře.
2: Pražský maraton poběží Mekonnen poprvé. Veteránem trati je naopak Zdeněk Chmel, který se zúčastnil všech předchozích ročníků.
4: Dobíhat Pařížskou ulici, to jsou obrovské emoce a ty teď budu zažívat po 30. Takže přestože člověk nemůže zvednout ty ruce, slzy se derou do očí a ten modrý koberec v Praze je nádherný.
2: 42 kilometrů dlouhá trasa povede zejména podél Vltavy. Závodníci si ale budou moct užít i přeběh Karlova mostu z Malé Strany směrem ke Staroměstskému náměstí. O tom, jestli můžou mít dlažební kostky v centru Prahy vliv na celkový čas elitních maratonců, mluví za organizátory Jiří Nečásek.
5: Kostky my jsme spočítali, není jich tak moc, jak se někdy zdá. Určitě v Praze ta trasa není třeba tak rychlá jako ve Valencii nebo v Berlíně, kde jsou široké, krásné, vyasfaltované ulice, takže tady určitě samozřejmě ty kostky hrajou určitou roli, více zatáček a tak dál.
2: Říká za tým organizátorů Jiří Nečásek. Pražský maraton začne v 8 hodin. Z pražského výstaviště Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: 3. květen bude s největší pravděpodobností tím nejteplejším dnem roku 2026, alespoň prozatím. Na Radiožurnálu teď pro vás máme předpověď počasí a tak ve studiu vítám Adélu Burešovou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Počasí. Probouzíte se do poměrně teplého rána, teploty se na některých místech pohybují už kolem 8 až 10 stupňů Celsia. Necelých 8 teď ukazuje meteorologická stanice v Pardubicích, stejně je teď i v Praze, Zlíně nebo Náchodě. Nižší teploty bychom teď naměřili v severních Čechách, v Doksanech na Ústecku mají 4 stupně, 5 pak mají třeba v České Lípě. 3. květnový den ale přinese letní teploty až do 27 stupňů Celsia, v Polabí naměříme i 29. A po celý dnešní den taky meteorologové varují před nebezpečím vzniku požáru, a to v oblasti od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Teď hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: V Opavě začala rekonstrukce zchátralého Blicherova paláce. Dominanta městské památkové zóny dostane v první etapě novou střechu a rozvody elektřiny. Kompletní rekonstrukce vyjde na 3,25 miliardy korun.
1: Tak tady tato hromada plechu nás překvapila, protože na jednom z těch plechů jsme našli razítko, které je od takzvané těšínské komory. Ten plech má takřka 130 let.
2: I plechy ze střechy tady odkrývají tajemství a bude jich mnohem víc, odhaduje Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Začalo se právě střechou, do které teklo desítky let.
1: A v tuto chvíli se vlastně vyhodnocuje, co všechno se bude vyměňovat a co všechno vlastně zůstane.
3: Právě tady bych radši šel odsud, radši pryč.
2: Tak to jsme s pracovníky Opavského muzea před lety opatrně našlapovali, protože statice někdejšího městského zámku nikdo moc nevěřil.
3: To napadla masivně dřevomorka, hlavně v těch přetížených částech.
2: Havarijní stav je přesným označením, pryč musí depozitář. Už dávno tady nikdo z muzea nepracuje. A není žádný záznam o nějaké větší opravě i daleko v minulosti, říká ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě Jana Horáková.
4: Kanalizace byla dělána naposledy dešťová a spašková v roce 1929 a budeme pokračovat potom dál. Právě bychom se rádi pustili do statického zajištění celého toho objektu.
2: Je a bude to výzva pro restaurátory. Podle památkáře Dalibora Halátka se začne štukovou výzdobou u střechy, poprvé viděnou pořádně zblízka.
1: Je vlastně to odlitek z románského cementu. Z toho stejného materiálu jsou i hlavice s takovýma indiánkama, takovým mouřenění. To je překvapení, to jsme neznali.
2: Palác postavený na přelomu 18. a 19. století ze tří domů nese název po ruském polním maršálovi von Blicherovi. Desítky let je uzavřený a zatím není jasné, kdy se podaří sehnat peníze na další opravy. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Veřejnosti se dnes otevře barokní kaple svatého Floriana, stojící na vysoké skále nad Moravským Krumlovem. Slavnost zahájí poutní bohoslužba ke cti svatého Floriana od 11 hodin dopoledne. Tak krásnou neděli.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla Na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/dod.
0: Radiožurnál půl šesté. Tereza Tomášková přináší zprávy.
3: U lesního požáru v Českém Švýcarsku zasahovali hasiči celou noc. Od odpoledne tam hoří několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Na místě zůstává přes 60 hasičských jednotek, včetně specialistů ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Až do setmění jim pomáhali i vrtulníky z Bambivaky. Ty se mají na místo vrátit ráno. Dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Rakouská policie zadržela 39-letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Informovala o tom agentura APA. Policisté ho dopadli v rakouské spolkové zemi Burgenland, která hraničí s Maďarskem. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policie zatím nezdělila. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v polovině dubna. Vyšetřují ho jako pokus o vydírání. Na různých místech Česka dnes pořádají charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Startovné je 200 korun. Z výtěžku organizátoři nakoupí vybavení pro neonatologická oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. A pokud se někdo nemůže zapojit na žádném z míst konání, může se na webu akce zaregistrovat, uhradit startovné a pak na procházku nebo běh vyrazit kdykoliv a kdekoliv. Sport. Házenkáři Plzně porazili ve třetím finále play-off extraligy doma Karvinou 29-25. Po dvou porážkách na hřišti soupeře tak odvrátili konec sezóny. Karvina vede 2-1 na zápasy. K obhajobě titulu jí chybí jedno vítězství. Znovu se oba týmy utkají dnes od 11 hodin v Plzni. Bronzové medaile obhájila Dukla Praha, která v rozhodujícím zápase vyhrála nad Zubřím 33-28.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 na Benešovsku, další na dálnici D10 za Prahou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim srazilo auto zvěř. 49. kilometr auto stojí v připojovacím pruhu na dálnici, blokuje jeho část a na místě už je policejní hlídka. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Horní Počernice. Další střet auta se zvěří. Mezi 8. až 9. kilometrem projíždějte pozorněji, kolona se v místě nehody teď netvoří. A v Praze dnes zkomplikuje provoz maraton. Omezený průjezd i uzavírky čekejte v centru Prahy a podél Vltavy. Závod odstartuje v 8 hodin na Staroměstském náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Obloha nad Českem se začíná vyjasňovat, slunce vyjde za necelých 10 minut a zapadne krátce před 8:30 večer. A do jakého rána se probouzíme, to řekne meteorolog František Šopko.
7: Teploty vzduchu jsou většinou od 8 do 3 stupňů Celsia na kopcích a ve vyšších polohách většinou kolem 11 stupňů Celsia.
6: 7 stupňů mají teď třeba v západních Čechách, a to v Rokycanech, Chebu nebo Plzni. O něco chladněji je v jižních Čechách, 5 stupňů ukazují meteorologické stanice v Českých Budějovicích, Táboře i Jindřichově Hradci. A před námi je slunečný den s jasnou až polojasnou oblohou a nejvyššími teplotami do 29 stupňů. Po celý den taky platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Stručně ještě z hokejové NHL, kde sice pořád neznáme všechny čtvrtfinalisty playoff, ale přesto už se rozjela první čtvrtfinálová série. Carolina na úvod přehrála Philadelphia 3-0. Golman Flyers Daniel Vladař 20 střel zneškodnil, ale ty zbylé 3 se zakutálili za jeho záda. Takže Carolina vede v sérii na 4 výhry 1-0.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Česku stále přibývá dětí a dospívajících, kteří potřebují pomoc psychologa nebo psychiatra. Potvrzují to statistiky Linky bezpečí. Podobnou zkušenost mají i v krizovém centru při SKP centru v Pardubicích. To se kvůli velkému zájmu musí znovu přestěhovat. Stejně jako před 2 lety už jeho současné prostory nestačí.
1: Po příchodu vidíte čekárnu pro klienty spojenou s kanceláří sociálních pracovníků. Za ní je velká konzultovna a za ní vidíte menší konzultovnu.
2: Sociální pracovník Radim Blažek ukazuje zázemí, kam se krizové centrum v Pardubicích přestěhovalo před 2 lety. Tehdy výrazně vzrostl počet dětí a dospívajících od 12 let, kteří potřebovali odbornou pomoc. Stejná situace se nyní opakuje, vysvětluje koordinátorka SKP centra Pardubice Iva Bančuchová.
3: Když jsme začínali v roce 20 tak bylo ve věku 12 až 15 33 klientů a v loňském roce už bylo 68.
2: Vzrostl také počet nezletilých a mladých lidí od 16 let, kteří v pardubickém krizovém centru také hledají pomoc. Zatímco v roce 2023 jich bylo kolem 140, loni už 240. Psychologové a sociální pracovníci zde nabízejí až 10 setkání. Jejich hlavním cílem je stabilizace psychického stavu klientů. Čekací lhuty na vyšetření u dětského psychologa a psychiatra jsou totiž neúměrně dlouhé. A přitom, jak uvedl sociální pracovník Blažek, někdy jde i o život.
1: Sebepoškozování, sebevražednost klientů, potom sexuální zneužití nebo napadání.
2: Důvod, proč tak vysoký počet dětí a dospívajících potřebuje odbornou pomoc, vidí koordinátorka pardubického SKP centra Bančuchová také v současném životním stylu.
3: Dřív byly ty děti obklopeny malým počtem kamarádů, sdíleli mezi sebou ty své starosti. Teďka vlastně ten tlak sociálních sítí ohromný.
2: Krizové centrum v Pardubicích navštěvuje i 12-letý Vojta.
4: No a je to tam celé fajn, že si můžu popovídat o čemkoliv chci. Třeba o škole, když se stane něco jako fakt špatného.
2: Vojta stejně jako další klienti pardubického krizového centra bude od září docházet už na novou adresu. Zařízení se bude stěhovat do větších prostor a přijme dalšího psychologa, aby mohlo nabídnout pomoc většímu počtu těch, kteří ji potřebují. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

Orchestr Karla Vlacha zahraje muzikálové a filmové melodie u příležitosti Dne rodiny. Zváni jste proto na náměstí Míru v Klatovech dnes od 14:30 odpoledne. Zazní tam velké hity z muzikálu Mamma Mia, z filmu Titanic a Pomáda, ale i z pohádek Šíleně smutná princezna nebo Dívka na koštěti. My vám k tomu na Radiožurnálu přejeme krásnou neděli.

0: Tak tenhle chlapík dnes večer zahraje v pražském fóru Karlín. Koncert Alvara Solera začne ve 20 hodin. Jeho předskokankou bude zpěvačka Elizabeth Kopecká. To by mělo být o hodinu dřív. A když už jsme u času, teď je 5:47 a na Radiožurnálu je na řadě počasí s Adélou Burešovou.
1: Počasí. 25 až 29 stupňů Celsia. Takové teploty naměříme přes den zejména v Čechách a teplo bude dnes taky na horách. Tam se denní maxima budou pohybovat kolem 18 stupňů. Teploty už teď po ránu stoupají, na většině území jsou teď kolem 8 až 12 stupňů Celsia. 12 bychom teď naměřili třeba v Praze, Náměšti nad Oslavou nebo v Telči. O něco méně pak mají třeba v Ostravě, kde je 6 stupňů Celsia a podobné počasí je teď taky v Přibyslavi nebo ve Znojmě. Obloha nad Českem je jasná až polojasná. Na oblačnosti bude přibývat až k večeru, nikde by ale pršet nemělo. Srážky čekáme až zítra, objevit by se mohly hlavně v Čechách. Teď hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Na Radiožurnálu teď do Havířova, kde zaplatili přes 1 000 000 korun za opravu rugbyového hřiště v areálu haly Slavie, které bylo poničené po loňských městských slavnostech. Těžké nákladní auto tam vyrylo v trávníku hlubokou rýhu. Sotva se rugbysté po opravě na hřiště vrátí, Havířov tam plánuje městské slavnosti uspořádat znovu.
1: Vedlo to odprostřed zhruba od střídaček, které rugbysté mají, to je tady, až vlastně k těm bílým brankám rugbyovým, kde stojí standardně stage.
2: Ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana ukazuje, kudy velké auto projelo přes podmáčenou plochu. Rýha byla tak hluboká, že dělníci museli opravit celý trávník, povrch strhnout a zarovnat. A teď sadí trávu. Městská příspěvková organizace za to všechno zaplatí 1 000 000 korun. Podle havířovské opozice není areál pro konání městských slavností vůbec vhodný, říká Daria Škutová za Havířov sobě. Po městě chce, aby našlo pro akci jinou lokalitu.
3: Největším problémem je za nás blízkost nemocnice a bytové domy, které jsou v okolí. Samozřejmě s tím souvisí nedostatek parkovacích míst, zhoršená dopravní situace v centru města, zhoršený průjezd sanitek. Dalšími problémy je za nás bezpečnost.
2: Vedení Havířova nesouhlasí. Slavnosti tam město zorganizuje opět v září. Pokračuje náměstek primátorky Daniel Vachtarčík za Hnutí pro Havířov.
4: My pro ty letošní slavnosti připravujeme soubor preventivních opatření. Jejich cílem je zamezit vzniku obdobných škod.
2: Konkrétní rozhodnutí nepadlo. Auta by mohla na místo jezdit jinudy nebo přes speciální pásy. Městské kulturní středisko, které akci organizovalo, aktuálně vše řeší s pojišťovnou. Podle magistrátu je za škodu odpovědná subdodavatelská firma. Radnice jí chce vymáhat. Z Havířova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál 6 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
1: Hasiči v Českém Švýcarsku bojovali s lesním požárem celou noc. Ráno se znovu zapojí vrtulníky. Francouzské bojové letouny Rafale zachytili a vyprovodili ruské bombardéry z pobaltského vzdušného prostoru. Fotbalisté Slavie vyhráli v Liberci a za týden můžou obhájit ligový titul. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodiny ráno začnou s hašením znovu pomáhat vrtulníky z Bambivaky, které přes noc nemohly létat. Hořet začalo odpoledne u Jetřichovic. Požár na ploše asi 100 hektarů má několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z několika krajů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: Už máme na místě speciální techniku záchranný útvaru, mimo jiné Flexitank, což je vodní nádrž pro plnění bambivaku u vrtulníků a také další speciální techniku. Nadále platí, že je na místě zhruba 300 hasičů a 64 jednotek požární ochrany.
1: V okolí požáru platí kvůli zásahu bezletová zóna. Nad místem je zakázané létat s drony i jinými bezpilotními prostředky. Lidé by do oblasti vůbec neměli jezdit. Francouzské stíhačky Rafale zachytily dvě ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě v misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor států, které nemají dostatečnou leteckou obranu.
4: Francouzské stíhačky Rafale zachytili a následně vyprovodili z pobaltského vzdušného prostoru dva ruské taktické bombardéry Suchoj SU-24. Podle specializovaného serveru Militarny jeden z ruských letounů patřil 4. námořnímu leteckému pluku v kaliningradské enklávě. Francouzské a rumunské vzdušné síly mají v Litvě 4 stíhačky Rafale a zhruba 100 vojáků. Francouzi a Rumuni vystřídali v březnu španělsko-italský kontingent. Francouzské stíhačky Rafale už v polovině dubna v Pobaltí pronásledovali ruský výzvědný letoun Ilyushin. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Charita dokončila rekonstrukci azylového domu svatého Petra v Záblatí na Prachaticku. Klienti tam budou mít lepší vybavení a víc soukromí. Zařízení zároveň bude mít větší kapacitu.
5: Pan Ladislav je obyvatel azylového domu.
6: Já jsem na problémy s závislostí a o co jsem tady, tak abstinuju. Mě to tady svědčí prostě.
7: Po rekonstrukci dům svatého Petra nabízí opět míst větší kapacitu, říká sociální pracovnice Veronika Smažíková.
8: Přednostně bereme klienty z Jihočeského kraje.
7: Rekonstrukce ve službách pro lidi bez domova je podle ředitelky sítě aktérů pro domov Dany Nedělníkové spíš výjimkou.
9: Některé služby jsou na hranici obyvatelnosti a jenom pomalu se tento fond daří nějak rekonstruovat nebo nahrazovat novými objekty.
7: Rekonstrukce domu svatého Petra stála přes 5 milionů korun a charita ji hradila ze svého rozpočtu. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Slavie zvítězili na úvod nadstavbové části šance ligy v Liberci 2-1. Minimálně do dnešního večera tak mají Pražané v čele tabulky 11-bodový náskok a k obhajobě titulu jim stačí vyhrát příští víkend v derby nad Spartou. Mluví o tom trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
11: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítnout na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
10: Ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu Praha 2-1 a Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. V play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. A čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. V souboji o třetí místo porazili na Slovensku výběr Lotyšska 4-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Bruntálsku. Dálnice teď volné. Na Pražském okruhu směr D1 je stále na 2 kilometrech průjezdný jen levý pruh. Omezení kvůli opravám vozovky začíná u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Kolona se tam netvoří. V místě dejte pozor hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Je tam stopka. Na Bruntálsku silnici 457 z Osoblahy do Jindřichova. Auto srazilo lesní zvěř. Následky nehody omezují průjezd poblíž odbočky na Karlov. A na dálnici D55 na exitu 47 Staré Město budou i dnes zavřené sjezdy i nájezdy. Uzavírky kvůli sportovní akci jsou v obou směrech, jak na Zlín, tak Bzenec. Objízdná trasa vede přes vedlejší exit 51. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové. Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
13: Ahoj všem posluchačům pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Dnes se podíváme na sport, který ve světě zažívá obrovský boom a postupně si získává své místo i tady u nás v Česku. Mým hostem je aktuální mistr České republiky v padelu Jiří Vaněk. Jirko, ahoj.
14: Ahoj, Andrejko.
13: Seš jmenovec bývalého tenisty Jirky Vaňka, takže jestli někdo čekal, že bude rozhovor o tenise, tak on bude, ale o padelovém tenise. Nicméně ty jsi, Jirko, s tenisem taky začínal, je to tak?
14: Ano, ano, je to tak a s touhle otázkou jsem se setkával často, jestli náhodou nejsem syn Jiřího Vaňka, takže...
13: Ne, to ne, to by věkově asi ještě úplně neodpovídalo, myslím.
14: No, už jsem to vypočítal. A vlastně de facto není moc daleko od mých rodičů.
13: No tak tímhle zdravíme tedy bývalého tenistu, manžela Petry Kvitové, Jirku Vaňka, ale opravdu dnes to nebude o tom tenise jako takovém, ale o padelu. Ty jsi mě před rozhovorem opravil, že ne žádný pedl nebo něco takového, ale padel. Kdy ty ses poprvé setkal s padelem?
14: Já jsem se poprvé setkal s padelem nějakých 8 let zpátky, kdy jsem vlastně v jednom z prvním klubu, de facto ten klub se tam stará, jeden klučinách, se kterým jsem začínal s tenisem, Takže tak jsem se s ním setkal poprvé.
13: Mluvíme tedy o Písečné a no. Jakubu Lencovi.
14: Přesně tak, správně.
13: Co tě na padelu oslovilo natolik, že ses mu začal věnovat úplně naplno?
14: Asi to, jak je to zábavný, hravý a vlastně se tam neustále něco děje. Je to taková zábavnější čtyřhra v tenise.
13: Já souhlasím, že vlastně se tam využívá odskoku od zdí, využívá se tam hodně rotací, viď? Popiš mi trošičku... Přesně. To vlastně tu hravost v tom padelu oproti tenisu.
14: A přesně tak, vlastně v tenise de facto ten balonek je ve hře jenom před váma, zatímco v padelu, i když se ten balonek dostane za vás, tak právě jsou tam ty skla, který ti ten balonek odrazí zpátky a de facto je potřeba mít to trošku prostorovou orientaci, aby člověk jako dokázal odhadnout a navnímat ten balonek. Není to o tom, kde ten balonek jakoby je, ale kde bude, jak se odrazí, ten balonek lítá na vás ze strany, ze zadu, vlastně všude možně.
13: Jak těžké je přechod z tenisu, protože já hraju padel aktuálně, tak intenzita je jednou za dva měsíce, jo, takže trochu ničím ty soupeřky, když jim oznámím, že už ho hraju dva roky a hrála jsem asi 6krát. A oni na mě tak koukají jako nejistě, že hráli podle mě za poslední 3 dny 6krát, protože padelisti jsou fakt jako nadšenci, který to teďka
14: je to
13: jako, že jo, jedou jako ve velkým. Jak složitý je přechod z toho tenisu, protože pro mě ohromně. Já hraju vlastně tenis v padel kleci, řekněme.
14: Jo, jako spousta tenistů vlastně tam neustále jede ty prvky tenisu a ten přechod je docela těžký, protože vlastně de facto v tenise, kdykoliv člověk do toho dá ránu, tak je to vlastně správně, zatímco tady, jak jsou tam ty zadní skla, tak i když to člověk má nahraný, tak si to musí dobře rozmyslet, jestli do toho dá ránu nebo ne, když někdo už umí ty odrazy, tak si to pustí de facto z nahraného míčku, dá nahrávku proti hráči. Takže ten přechod je těžký, samozřejmě, když člověk to hraje jako pro zábavu, tak se tam pořádají hrát prvky tenisu. A když to člověk začne brát víc vážně, tak ten přechod není vůbec jednoduchý, protože ten sport je úplně o čem jiném.
13: Já jsem teďka hrála jeden takový turnajíček, Americano, se tomu hodně říká v padelu, to je zase formát, který jsem poznala až s padelem. Za mě geniální, nechápu, proč ho nehrajeme v tenise. A abych vysvětlila posluchačům, sejde se, řeknu, 8-12 lidí a vlastně se při každém zápase střídají parťáci, zapisuje se to do aplikace a sbírá body každý jakoby sám za sebe. Viď?
14: Ano, přesně tak.
13: A na konci se vlastně určí, kdo vyhrál nejvíc bodů. Hraje se každá hra jenom do 32 bodů. Může to skončit 16-16 nebo prostě 22-10. A mě to hrozně baví. Jako to střídání těch parťáků je to taková jako společenská událost. Kam tím mířím, ne ke svým jako výsledkům, ale k tomu, že vyhrála tu skupinu holka, která mi vlastně, když jsme šli spolu na kurz, řekla, já nejsem z tenisu, a bylo to od prvního momentu vidět, jo, ona prostě nechávala i servis vozeť, všechno už hrála jako padelově, přesto já tam měla obrovský náskok oproti ostatním, tím tenisovým základem. Jak moc si myslíš, že ten tenisový základ jako pomůže hráčům padelu?
14: Já si myslím, že tenisový základ je důležitý, jako samozřejmě určitě jsou tam ruku v ruce s tím nějaký špatný návyky, jako hrát všechno bez těch odrazů, ale zase člověk prostě má navnímaný ten balonek, ten cit pro ten míč, pro to udeření, nějakou reakci a samozřejmě taky ty základní údery jako forehand, backhand na síti, nějakou jako ránu při té smeči. Takže je to velká výhoda. I samotný pohyb na tom kurtě je prostě dobrý, když už ty lidi to mají zažitý z toho tenisu.
13: Mm-hmm. Myslíš, že to je teda pro tenisty ideální přerod třeba v té postkariéře?
14: Já si myslím, že jo, protože vlastně můj přechod byl takový, že když jsem začal teda studovat na vysoké škole, tak jsem už začínal hrát jenom 4 hry a pak už mě to vlastně pomalu přestalo bavit a přesně v tu chvíli přišel ten padel, kdy vlastně se to zase hraje ve 4, je to víc takový sociální, není to už jenom jakoby jeden proti jednomu a přesně v tu chvíli jsem vlastně začal hrát padel a bylo to správné rozhodnutí.
13: S Jiřím Vaňkem jsme otevřeli jeho osobní cestu od tenisu k padelu a za chvíli se podíváme na to, jak vlastně padel začíná v České republice. Andrew.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové. Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte radiožurnál Sport a pořad na síti s Jiřím Vaňkem, jednou z klíčových osobností českého padelu. A Jirko, probrali jsme tvůj přerod z tenisty na padel hráče. Jak dlouho už vlastně padel v Česku jako takovém existuje? Ty jsi zmiňoval, že jsi objevil kurty na písečné, tak jak dlouho myslíš, že je padel v Česku jako už brán jako sport, řekněme?
2: Brán jako sport, tak ty úplně začátky šahají do nějakého roku 2015, kdy vlastně vznikla Česká padelová federace a s tím i nějaký první kurty soukromí španělských nadšenců, který vlastně, nevím, žijou nebo často navštěvují Španělsko. Takže tohle byly úplný začátky a vlastně první klub v České republice byl právě padel Písečná, který vzniknul v roce 2016-2017, takže už je to docela
1: ještě
2: dávno.
1: Ještě před covidem.
2: Už je to dávno a vlastně já sám teda jsem začal vlastně tam hrát padel a už je to nějakých vlastně 8 let, no.
1: Mm-hmm. Pamatuješ si, kdy jsi ten kurz viděl poprvé, co jsi o tom myslel?
2: To si úplně si to nepamatuju, ale doteďka vím, že to bylo, když vlastně jsem hrál dole, tam mají stále tenisové kurty, tak jsem to viděl a vlastně Kuba za náma přišel, jestli si to nechceme vyzkoušet a od té doby jsme chodili častěji na padel, než na tenis.
1: Já si totiž pamatuju, že když mi bylo asi nějakých 16 let, jestli se nepletu, tak jsem byla ve Španělsku v akademii Juana Carlose Ferrera a on tam měl právě padel kurty, bylo to součástí toho klubu, té akademie a prostě tam tenkrát tam trénoval i Nadal v tom prostředí a prostě tam chodili hrát vlastně celý dopoledne, jela akademie tenisová a odpoledne ty kluci hráli buď fotbal nebo padel a vlastně musí být tak strašně napřed, že o tom dneska ještě budeme hodně mluvit.
2: Tak to je neskutečným doplněním tě, protože my jsme přesně tady v tom klubu byli na jednom turnaji ve Španělsku.
1: No, tak ano, Elda se to myslím jmenuje, tam nějaké to městečko Elda.
2: Ano, ano.
1: Když se vrátíme do těch úplných začátků, ty jsi zmiňoval, že jsi to jednou takhle zkusil. Jak by si popsal nějaký úplný začátky toho padelu v Česku? Bylo to takhle po těch soukromých kurtech?
2: No, ty začátky vlastně já si na žádných soukromých kurtech jsem nebyl. Vlastně moje první zkušenosti byly vlastně na Písečný, potom začaly další kurty jakoby na Proseku a pak jich přibylo pořád víc a víc a no, takže úplně si nepamatuju ten postup, ale vlastně bylo to docela rychlý.
1: Hmm. Teď přišel samozřejmě už zlom, kde jenom tam, kde já třeba bydlím, tak kolem máme asi 2-3 hangáry plný tenisových kurtů, padel kurtů, pardon, a spoustu tenisových klubů naopak, jako třeba Neride, úplně přetvořilo svoje haly na padel kurty. Kdy přišel největší jako moment, zásadní zlom, kdy se to opravdu rozjelo?
2: Já si myslím, že takový zásadní zlom jsou dva roky zpátky, kdy to začalo být jako mnohem víc populární a i si myslím, že jako Česká padelová federace se tomu začala víc věnovat a propagovat to. Takže ty lidi najednou si začali říkat, že vlastně je to fajn sport, že když to funguje všude možně v Evropě, tak proč by to nefungovalo u nás. Další věc je, že pro ty kluby to dává i větší jako ekonomický smysl, protože de facto skoro na jednom tenisovém kurtu jsou schopný postavit 3 padelový. Takže asi po vzoru Španělska spoustu tam tenisových areálů se začalo přestávat, tak si myslím, že se tohle začíná dít i u nás.
1: Jak samozřejmě, že v tom hrajou roli i finance, ono přes zimu vytápět ty tenisové haly a jak říkáš, na jednom kurtě 3 kurty a na každém kurtě 4 hráči, ne 2. A to už jako se hodně násobí. Který klub, myslíš, je to Padel Powers, pojďme rovnou k bodu, který opravdu přinesl takovou tu komerční stránku, který to přitáhnul skrz slavná jména Honzy Kollera, který tam figuruje. Přitáhl to opravdu takové té veřejnosti, která to umí i propagovat dál?
2: A rozhodně. To si myslím, že po to bych se klidně podepsal, že to byly právě Padel Powers, který to tady ještě uvedli úplně na jinou úroveň, ať už přes sociální sítě nebo akcema, kterými se tam jakoby dějou. Si myslím, že to nalákalo hrozně moc lidí a ten nárůst za poslední rok z Padel Powers je je neskutečný.
1: Já musím potvrdit, že i v rámci našeho konce roku, jako sešlost, prostě nějaká vánoční sešlost tady radiožurnálu Sport, celé redakce, tak jsme se vlastně konkrétně s tebou potkali v Padel Powers a úplně všichni a jsme si to zkusili. Co mě teda na padelu baví a možná mě v tom potvrdíš, je, že to může zkusit opravdu každý. Jo. Že to není o tom, že tenis prostě musíš být 100% fit, musíš vědět, jak trochu trefit balón, aby si to trochu užil, tak musíš být celkem slušný sportovec.
2: Jo, je to tak, no. Já vlastně díky tomu, že mám zkušenosti s tím tenisem, tak to porovnání je pro mě docela jednoduchý a jako naučit se tenis je fakt náročnější, minimálně pro ty začátky, protože samotný ten kurt je velký, ta raketa je delší, zatímco prostě na padelu je to všechno blíž vlastně k vám, takže je jednodušší umět jako navnímat ten balónek v tom prostoru a de facto fakt ten padel si může zahrát úplně každý, ať už jsou to malí děti, ať už jsou to starší lidi, tak i lidi, kteří třeba úplně pravidelně nesportují, tak je to prostě úplně pro všechny, což si myslím, že je ta obrovská výhoda.
1: Mm-hmm. Ty jsi nás tam konkrétně měl na starosti, tak viděl jsi tam nějaký skrytý talenty?
2: A no tak samozřejmě v tobě, protože jsi prostě byla výborná deblistka, ale spoustu dalších tvých kolegů byli moc šikovní a je vidět, že jste sportáci.
1: Já bych to tenhle vstup uzavřela. Od prvních kurtů se český padel opravdu posouvá dál a dál. Ve srovnání se světem máme stále hodně co dohánět a právě na to se budu ptát v dalším vstupu s padel hráčem Jirkou Vaňkem na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Jiří Vaněk zůstává hostem pořadu Na síti na radiožurnálu Sport a společně otevíráme témata českého padelu v evropském kontextu teď už. A Jirko, zhodnotili jsme to, jak moc je to ve vývinu nebo už dávno po vývinu a aktuálně v Česku. Proč jsme v porovnání s tou evropskou špičkou stále v mých očích teda jako na začátku?
2: Bohužel je to tak, jako jsme na začátku, je hrozně těžký se srovnávat ať už se Španělskem, s Itálií, je samozřejmě prostě všechny západní země jsou oproti nám hodně napřed, ale myslím si, že jsme udělali jeden z prvních kroků pro to, aby jsme je zachytili a snažili jsme se je jakoby dotáhnout, protože oni samozřejmě tam ten sport už se hraje hrozně dlouho. Mm-hmm. Ve Španělsku ten sport existuje přes 30-35 let, takže oproti nám, když tady ten sport máme 10 let, tak a ještě bych řekl, že prvních jako 6 let bylo takových jako plonkových.
1: To určitě, no. To skoro bylo neviditelný tady
2: přesně
1: v Česku.
2: Přesně tak, takže ten rozdíl je úplně radikální. Mm-hmm. De facto teď máme na padel powers jednoho španělského trenéra a když jsme se jako bavili, jak dlouho hrajeme padel, tak on vlastně řekl jakoby 18 let a já jsem to začal ten padel hrát v 18. Mm. Takže to je neskutečný. Jo. De facto on začal hrát padel, když mu bylo prostě 5.
1: To je velký rozdíl a je vlastně skoro nemožné se poměřovat. Já vím, že když hraju s někým tenis, s jakýmkoliv amatérem, tak pokud začal v dětství v těch 5 letech, 10 letech držel raketu a pak jí třeba 40 let tenisovou raketu nedržel. A teď se k tomu vrátí, tak je prostě tenista. Jako nikdy to nezmění. A pak jsou lidi, kteří začali ve 20, ve 40 a v životě to nedoženou, to je prostě nedohnatelný. Vidíš teďka v Česku děti, kteří s tím začínají?
2: A jo, já vlastně jednou, když by se mi podařilo, tak bych se chtěl věnovat jakoby dětem, kteří to chtějí brát jako, když to tak vezmeme vážně na nějaký profi úrovni. Máme tady už děti, kteří začali s padelem, měli třeba nějaký jako předtím nějaký krátký tenisy, fotbaly, ale hrajou to třeba už od 12, ale dá se to, ale už je to docela pozdě, ale snažíme se, už teď tady máme děti, které třeba začínají v 6-7 letech. Mm-hmm. Takže to by mohly být takový ty první začátky nějakých jako profi hráčů, hráček.
1: Na který země se teda snažíme dotáhnout tou špičkou ve světě? Je opravdu Španělsko a Itálie?
2: Úplně špičkou je samozřejmě Španělsko a když bereme celý svět, tak vlastně de facto se střídá Španělsko a Argentina. Uh-huh. Ale Itálie je s Francií hnedka jako v závěsu, samozřejmě Portugalsko. Já si myslím, že pro nás takový...
1: Samý Jižani, je to tím počasím?
2: No tak samozřejmě ty podmínky tam oni mají prostě lepší. De facto oni tam mají přes zimu nějakých, já nevím, 15 stupňů, přes léto tam mají prostě 35, takže de facto ty podmínky jsou tam pro ten padelek dělané. Další věc je, si myslím, že to je jejich jakoby náturou. Pokaždý, když jsme byli někde v nějaké akademii, tak oni nám neustále říkají relax, relax, protože my jsme Češi takový prostě zpevněný, pro nás je takovej ten první sport je třeba hokej, kde prostě člověk jako neustále musí být jako úplně zatnutý. Tady je to potřeba být úplně uvolněný. Takže to bych řekl, že i ta natura
1: a
2: pro ty ženy.
1: A možná ta společenská složka, že oni se tam u toho rádi sejdou ve čtyřech, kecají u toho, je to taková jako společenská událost. Nemyslím o ten profi padel, ale ten běžný padel pro všechny.
2: Jo, ale myslím si, že tady jakoby jsou taky Češi. Já myslím si, že to je jedna z dalších jako výhod toho padelu, že to je fakt jakoby i sociální hra, že ty lidi prostě rádi, ať už řeší nějaký biznis. Často se říká, že padel je novodobý golf. Mm-hmm. Ty lidi se často rádi jakoby sejdou, zahrajou si a pak jdou řešit nějaký biznis.
1: Zmiňovali jsme, že jsme pozadu hlavně z důvodu toho pozdějšího startu. Co infrastruktura? Jak myslíš, že jsme na tom teď? Já totiž slyším ze všech koutů, teď už i u mě v Plzni na Slávy se vytvářejí padelové kurty. Vím, že Miraj navrátil, otevírá klub ve Frýdku Místku, jestli se nepletu.
2: Už je otevřený.
1: Už je otevřen. Takže jako ze všech stran slyším, že ať už známější jména nebo nadšenci otevírají i v menších městech padel kurty. Jak jsme na tom teď, myslíš, s tou infrastrukturou?
2: Určitě se to zlepšuje. říkám, fakt za poslední dva roky je ten nárůst jako největší. Já si myslím, že největší nárůst přijde třeba až za ty další dva roky, kdy vlastně před rokem vzniknul Padel Powers a všichni navnímali ten potenciál toho, ať už sportovní nebo ekonomický. Ale prostě ono to nějakou dobu trvá, než člověk vyřídí všechny ty povolení a tak, takže si myslím, že ten úplně největší nárůst přijde třeba za ty dva roky, kdy těch klubů vznikne fakt hodně. Aktuálně jsme na tom tak, že máme okolo 100 kurtů v České republice a těch klubů je okolo 40.
1: Náskok Evropy je znatelný, ale cesta vpřed existuje. Jedním z klíčů jsou trenéři, vzdělání, což bude naše další téma, padelu, s Jirkou Vaňkem na Radiožurnálu Sport. Vydržte po písničce.

kdo se stane hokejistou sezóny. Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Na Radiožurnálu Sport pokračujeme s padelem a s Jiřím Vaňkem. Tentokrát se zaměříme na to, jak se v Česku buduje padelové know-how. Jirko, ty, jak jsem zmiňovala, si vedl třeba zrovna náš firemní večírek, budem tomu nazývat, ale spíš takové sdružení tady s redakcí Radiožurnálu Sport, které jsme zažili pod tvým trošičku vedením v Padel Powers. Bylo to hrozně zábavný pro všechny. Ale mě by zajímalo, od koho se vlastně učíte vy, čeští trenéři, když tě zařadím mezi trenéry, protože ty jsi samozřejmě aktivní hráč, mistr České republiky, ale jsi i trenérem. Tak od koho se čeští trenéři učí a čerpají to know-how?
2: My se de facto snažíme nějak zatím na vlastní pěst jezdit třeba do zahraničí. S mým parťákem jsme byli už několikrát v různých akademiích ve Španělsku, takže tam sbíráme samozřejmě zkušenosti jako hráči, ale když máme třeba volno, tak se chodíme koukat na tréninky, jak to vlastně vypadá u nich, aby jsme se mohli inspirovat a přenášet to k nám. Měli jsme i čest vlastně strávit několik týdnů s italským trenérem, který taky trénuje padel přes 30 let, takže to byly taky velké zkušenosti, ale vlastně i to je ten důvod, proč my trošku zaostáváme, je to vlastně, že ve všech okolních zemích tam mají vlastně nějaký španělský trenéry, který ať už tam se přestěhují nebo tam jezdí pravidelně na třeba 4 měsíce, ale je to super, že je tam mají, protože vlastně my se to potřebujeme od někoho naučit, jo? Nikdo není schopný přijít s něčím a dělat to a vařit z vody, takže vlastně tohle vidím jako hodně důležitou složku, kterou my potřebujeme zařadit a aktivně na tom pracujeme. De facto teď právě na Padel Powers máme a Daniho ze Španělska, který k nám přijel na 3 měsíce.
1: Takže nějaký třeba výměný pobyt by mohl fungovat. Několik hráčů tam a aspoň jeden zpátky.
2: A to by bylo naprosto ideální. No. Samozřejmě pokud někdo je na vysoké škole a má možnost jít na výměný pobyt do Erasmus do Španělska nebo do Portugalska, tak to je úplně win-win.
1: Je potřeba teda vozit si to ze zahraničí. Španělsko by byla ta země, po který budete sahat.
2: Jo, samozřejmě tam je to nejlepší. Oni to know-how mají a docela rádi ho předávají, protože tam je těch trenérů tak hrozně moc. A když je tam nějaký trenér, což samozřejmě je další věc, musí umět anglicky, tak docela rádi prostě se podívají do jiný země a Dany je takovej, že možná by tady s náma i nějakou dobu zůstal.
1: Se mu tady líbí.
2: Líbí se mu, jo, jako má rád Prahu.
1: Já se mu nedivím, já myslím, že ty Ježaně to tady docela ocení. Levný pivo, hezký holky.
2: Přesně tak, já si myslím, že to je otázka, jestli si tady najde nějakou slečnu a už tady bude sama na pořád.
1: Takže prosím vás, slečny, protože nám tady Španěli. A když mluvíme o vůbec budování nějaké trenérské báze, já vím, že třeba tenistka bývalá Lucka Šafářová si udělala padelovou licenci na trenérku, že jí to zaujalo natolik, že by chtěla právě rozumět nějakým těm systémům. Jak funguje tady ten systém výuky? Já vím, že v tenise se vlastně dá zažádat o trenérskou trojku, dvojku, jedničku, Ačko, to už musí mít opravdu FTVS a být studován, ale vím, že na dvojku stačí nějaký kurz a už to stačí na výuku třeba v tenisových klubech. Jak je tohle nastavené?
2: My to máme dost podobně, jenom jsme prostě v začátcích, máme jakoby trenérský Cčko, a to vlastně vyučuje Marek Švejnoha, který už nějakou dobu, podle mě to bude už nějakých 10 let vlastně žije ve Španělsku. On se tam vzdělává a přijíždí sem za náma a vlastně tyhle ty trenérské kurzy, na kterém byla třeba Lucka, tak je dělá.
1: Takže s Luckou už měl co dočinění.
2: Přesně tak. Podle mě jí nabrýfoval, co to jenom šlo.
1: Když jsme tady se bavili před rozhovorem, tak si říkal, že tě čeká Španělsko, cesta do Estepony. Fungují tyhle ty soustředění, pobyty v zahraničí? Je to tohle je pro amatéry nebo je to pro profíky?
2: Tenhle ten konkrétní výjezd je vlastně pro amatéry, který mají čas a
1: chtějí nadšence,
2: přesně tak, líb bych to neřekl, a chtějí se naučit něco nového a strávit hezký čas na hezkém místě. Ale samozřejmě do budoucna bychom chtěli, aby to bylo i pro reprezentanty, který třeba prostě pojedou na týden, kde se budou spíš učit hrát, než učit trénovat padel. Ale tyhle těch cest je několik, de facto říkám tyhle ty země, ať už to bude Itálie, Španělsko, Francie, Portugalsko, tak ty země jsou tomu otevřený a rádi a i chtějí spolupracovat.
1: Mm-hmm. Jak zásadní je teď aktuálně vytvořit nějakou tu základnu, širokou základnu malých dětí, který by začaly třeba právě, jak jsme se bavili, v těch 5 až 10 letech s padelem, ne s tenisem, ale s padelem a prostě, jak zásadní je to pro ten sport a vývoj?
2: Já si myslím, že úplně nejvíc, protože pokud ten sport se má stát jakoby profi sportem, tak to musí hrát děti. Ať už já jako starší hráč nebo kdokoliv jiný, tak my už to nikam moc nedotáhneme. My se samozřejmě budeme snažit, aby jsme se to naučili co nejvíc, ale to říkám často, že já hraju padel jenom proto, abych se to naučil co nejlíp a mohl to předávat.
1: Rozvoj trenérů i mladých hráčů je zásadní součástí budoucnosti a právě o budoucnosti českého padelu a se budeme bavit v závěrečném vstupu na Radiožurnálu Sport s Jirkou Vaňkem. Hello.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Pořad na síti na radiožurnálu Sport míří do finále a s Jiřím Vaňkem se podíváme právě do budoucnosti českého padelu. A Jirko, jaká je vlastně tvoje, my jsme ji vůbec ještě nezmínili, konkrétní role v Českém padelovém svazu? Protože kromě toho, že seš hráč, mistr České republiky, příležitostní trenér, možná trenér do budoucna i české mládeže, tak ty máš co dočinění i s padelovým svazem.
2: Přesně tak, já jsem začal padel se vším všudy. Před asi rokem a půl jsem se stal součástí výkonného výboru. Máme rozdělené nějaké funkce, ale řekl bych, že pořád děláme všichni všechno. Táhneme za jeden provoz.
1: Klasický startup.
2: Přesně tak.
1: Ty jsi mi prozradil, že už před 4 lety byl padel součástí evropských her.
2: Přesně
1: tak. Jak je na tom teď a kudy je ta cesta právě třeba pod olympijské kruhy?
2: Ano, je to tak. Před 4 rokama vlastně padel byl součástí evropských her a další evropské hry, které se budou konat příští rok, tak tam bude zase. Vlastně novinka je to, že to bude už nově medailový sport, což bych řekl, že je jedna z takových poslední předschůdek k tomu, aby se to objevil na olympiádě. A já bych řekl, že se o tom prostě tak hrozně moc mluví a je to všude vidět, že si myslím, že se toho můžeme reálně fakt i dočkat, že v roce 32 to bude v Brisbane.
1: Jako za mě, kdyby to tam nebylo, tak se budu divit, protože to, co se tam začíná vlastně dostávat na tu olympiádu za sporty, tak padel je prostě součástí, jako jestli tam může být tenis, tak už by tam měl být padel. To je za mě jako čistě za fanouška padelu i tenisu a všech ostatních sportů.
2: Já si myslím, že to je fakt jenom kousíček od toho, protože i...
1: Padelu i tenisu a všech ostatních sportů.
2: Já si myslím, že to je fakt jenom kousíček od toho, protože i jak jsem právě výkonný výboru, tak se dostávám.

0: dalo by se to tak, říct, výhodnotný.
1: Dá se to tak říct.
0: Ano. Kdyby si chtěl vidět ty, ten český padel v tom období 2032, řekněme, za těch, nevím, několik let?
1: No, tak já doufám, že už bychom tady měli hlavně vybudovanou nějakou pořádnou jakoby dětskou základnu těch dětí, který se tomu prostě už budou aktivně věnovat a budou hrát a budou nás reprezentovat. Já osobně doufám, že už budu jenom jejich trenér a budu se koukat, jak jim to hezky jde.
0: Já myslím, že je všem posluchačům Radiožurnálu Sport jasný, že dneska se snažíme padel hlavně zviditelnit, že se snažíme o něm mluvit. A jak je to pro rodiče, kteří třeba poslouchají, nebo pro lidi, kteří ještě pořád se neodhodlali mezi ty stěny přijít? A jak moc je to finančně náročný sport, myslíš?
1: Já bych řekl, že když prostě potom ty děti tam to chtějí brát fakt vážně a hrát to jako ten hlavní sport, tak si myslím, že je to dost podobný jako tenis. Já si myslím, že možná o něco míň, ale určitě to jakoby finančně náročný je, ale pokud si to člověk chce zahrát jako jen tak pro zábavu a občas si zajít na trénink, tak si myslím, že se to dá zvládnout.
0: Takže kroky těch lidí, co přemýšlejí, jít si koupit nějakou klasickou raketu.
1: Přesně tak, jako pokud si to někdo jde vyzkoušet poprvé, tak vlastně si myslím, že ani není potřeba si nic kupovat. Vlastně de facto v každém klubu je možný si vybavení zapůjčit, ať už jsou to rakety, tak někdy to bývají i míčky, ale to opravdu je už drobnost.
0: No, já doufám, že jsme spoustu lidí namotivovali a inspirovali se k padelu prokousat, dostat, podívat. Já vám to určitě vřele doporučuji jako bývalá tenistka, která to hraje 6x za 2 roky. Ne, ale já tak nějak jako tuším, že časem k tomuhle sportu přitíhnu blíž a blíž.
1: Třeba s holčičkama.
0: No, právě, mě se všichni ptá, jestli začnu s golfem a to furt říkám, to asi ne, to asi nikdy, ale padel mě určitě čeká víc a víc. Konkrétně dnes to bylo hodně o padelu s mým hostem, mistrem České republiky v padelu Jirkou Vaňkem. Jirko, já ti děkuju za tvůj čas a za povídání.
1: Já moc děkuju za pozvání a jsem rád, že jsem zase mohl trošku osvětit padel.
0: A od mikrofonu se pro dnešek loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková, a přeju vám hezký zbytek dne.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 7 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Požár v Českém Švýcarsku se přes noc dál nerozšířil, pod kontrolou ho ale hasiči nemají. Přes 11 000 běžců dnes poběží pražský maraton. Fotbalisté Slavie vyhráli na úvod nadstavby šance ligy v Liberci a v příštím kole můžou obhájit titul. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: 300 hasičů v Českém Švýcarsku dál bojují s rozsáhlým lesním požárem. Oheň se v noci nerozšířil, stále ale není pod kontrolou. S hašením dnes bude pomáhat 7 vrtulníků a speciální technika. A na místě je reportérka Johana Tománková.
3: Já jsem kousek nad Roklí, kde mají hasiči svou techniku, dál nikoho nepouštějí. Tady nad tou Roklí a vlastně v celých Jetřikovicích je vidět i cítit dým. Situace je tu podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody téměř stejná jako včera. Stále hoří asi 100 hektarů lesa. Přes noc se hasičům podařilo požár korigovat tak, aby se nešířil. Stále ale není lokalizovaný a hasební práce to budou určitě pokračovat celý den. Vrtulníky přiletí asi na 8 hodinu, dnes mají na smlouvaných 7. Pak začnou napouštět bambivaky a budou vodu rozptylovat. Přijedou také odřady ze 7 krajů. Z Českého Švýcarska Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu iDnes Babiš řekl, že se tam plánuje setkat taky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Pražský maraton dnes poběží přes 11 000 běžců. Start je v 8 hodin na Staroměstském náměstí. Na dopravu v centru města budou dohlížet policisté. Akce taky dočasně omezí provoz hromadné dopravy. Metro bude jezdit bez omezení. Po celé trase bude asi 40 zdravotníků. Ti sportovcům doporučují, aby nepodcenili dnešní vyšší teploty, jak říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
5: Za teplého počasí je důležité dbát zejména na dostatečný příjem tekutin a minerálů. Všem závodníkům doporučujeme, aby si na zadní stranu startovního čísla uvedli základní identifikační údaje, informace o chronických onemocněních a případných alergiích.
1: Plzní dnes projede konvoj svobody. Letos se do něj zapojí na 300 historických vojenských vozidel v čele s bojovou formací 16. obrněné divize, která Plzeň osvobodila. Pokračuje Jana Komišová z plzeňského magistrátu.
6: Konkrétní tanky, které pojedou v konvoji svobody, jsou M36 Jackson, což je stíhač tanků, M4 Sherman a pak to bude letos po několika letech zase zpátky v Plzni M24 Chaffee, který je právě známý tím, že ho provozovala, na něm přijela ta 16. obrněná divize v květnu 45 do Plzni.
1: Konvoj vyjede v 11 hodin. Nad městem proletí i historické letouny. Dopravní omezení začnou už před 9. hodinou, kdy policie uzavře Klatovskou třídu.
7: Sport. Slavia zvítězila na úvod nadstavby fotbalové šance ligy v Liberci 2-1. V čele tabulky tak má před Spartou 11-bodový náskok a v příštím kole se může stát mistrem. Sparta má zápas k dobru v 18:30, nastoupí ve skupině o titul proti Jablonci, v 15:30 začne utkání Plzně s Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Zlín porazil pražskou Duklu 2-1 a ostravský Baník remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. Ve 13 hodin nastoupí Teplice proti Slovácku. A v play-off o umístění v nejvyšší fotbalové soutěži Bohemians podlehli olomoucké Sigmě 1-3 a Karviná Pardubicím 1-2. Národní tým hokejistů do 18 let získal na světovém šampionátu na Slovensku bronzové medaile. Lotyšsko zdolal 4-1, turnaj vyhráli Švédi. A reprezentace dospělých si v přípravě na mistrovství světa připsala první porážku. Švédsku podlehla 2-4 a od 16 hodin se na závěr českých hokejových her utká se Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Lidé na D2 za Brnem a uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy mezi sjezdy k Olympii a Slavkov policie zastavila chodce. Na kilometru 9,5 jsou na krajnici, chodec za svodidly. Zřejmě to souvisí, o kus dál stojí v odstavném pruhu osobní auto. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na Plzeň omezení uzavírka. Mezi kilometry 23 až 21 kvůli opravám vozovky průjezdný jen levý pruh. Kolona se netvoří, pozor v místě dejte na sjezdu z plzeňské dálnice na okruh směr D1, dole je stopka. A už jste slyšeli ve zprávách, v Praze se poběží maraton, omezený průjezd i uzavírky. Čekejte v centru Prahy a podél Vltavy. Závod odstartuje za hodinu na Staroměstském náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy.
7: Je 7 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a přeji vám hezkou neděli a ta bude hodně sportovně nabitá. Konec konců už za necelou hodinu vyběhnou tisíce běžců na trať Pražského maratonu. Budeme u toho během celého dopoledne, budeme sledovat nejen průběh zápasu, ale také díky našemu Airstreamu uslyšíte rozhovory se zajímavými hosty. Odpoledne fotbalová liga, dohrává se také český turnaj ze série Eurohockey Tour v rámci přípravy týmu na mistrovství světa. U všeho podstatného budete moci být s Radiožurnálem Sport. No a už za chvíli se vrátíme ke včerejšímu dění v nejvyšší fotbalové soutěži, konkrétně k hodně vypjatému zápasu Liberce s Pražskou Slávií. Teď Eagle Eye Cherry.
2: Radiožurnál Sport a Ondřej Prokop.

0: Fotbalisté Slávie mohou už příští týden po derby se Spartou získat mistrovský titul. Na úvod nadstavbové skupiny o titul v Šancelize vyhráli v Liberci 2-1 a minimálně do dnešního večera mají v čele tabulky 11-bodový náskok. Fanoušci na stadionu Unisi viděli zápas plný emocí, faulů a následných přerušení.
1: Útočný faul Lukáše Maška. A teď strkanice a je to strkanice hromadná.
2: Dostanete se do té top 6, kde hrajete s nejlepšíma týmama v lize a očekáváte tak nějak, že se bude hrát fotbal a bude to bavit ty lidi a vlastně po tom konci zápasu odcházíte s takovým hořkým pocitem, že od toho čekáte trošku víc.
3: Přiznal po porážce se Sláví liberecký záložník Vojtěch Stránský. Hlavní rozhodčí na severu Čech odpískal hned 35 faulů. Na žluté karty v uvozovkách vyhráli domácí 7-1, když hned dvě viděl stoper Dragpé, který tak musel v závěru před časně do kabin. Prakticky neustálá přerušení se promítla i do čistého herního času. Ten byl jen lehce přes 38,5 minuty.
4: Tam bylo prostě extrémně moc soubojů, extrémně přerušených věcí, ale prostě v těch venkovních zápasech to tak někdy je, že ten soupeř prostě na vás nějakým způsobem vyrukuje, vy se s ním musíte vyrovnat. A určitě by bylo mnohem lepší, kdyby se víc hrálo.
3: Řekl kouč Slávie Jindřich Trpišovský. Zápas v Liberci nabídl i některé kontroverzní momenty. Ve druhém poločase nejprve po zákroku domácího Mikuly na provoda rozhodčí odpustil Slovanu potenciální penaltu pro hosty, poté ale křivdu cítili i Severočeši. Slávista Mouzis ve vzdušném souboji loktem nokautoval Hodouše, který opustil trávník na nosítkách a zamířil rovnou do nemocnice. Sudí Jakub Vulkan zákrok neposoudil ani jako faul.
5: Za mě z mýho pozičního postavení se vlastně jednalo o to, že hráč Slávie Mouzis celou dobu sledoval dráhu míče, následně ten míč i odehrál a pak došlo za mě ke srážce s hráčem Hodoušem a bohužel to mělo teda zdravotní následky, ale z hrací plochy jsem to vyhodnotil jako srážku těchto dvou hráčů.
3: Řekl pro televize OnePlay rozhodčí Vulkan, to liberecký trenér Radoslav Kováč viděl situaci diametrálně odlišně.
6: To je jasná červená, loktem do spánku, je potřeba, aby jsme si to říkali na rovinu ty věci. Máte hráče bez vědomí, není to ani faul, tak přece je to jako šílenost.
3: Zlobil se domácí kouč Kováč, zatímco Slovan v elitní nadstavbové skupině zůstává šestý, Slávia může už příští týden po derby se Spartou slavit obhajobu mistrovského titulu. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Zápas Liberce se Sláví byl jediný, který se hrál ve včerejším programu nejvyšší soutěže ve skupině o titul. Dnes přibydou další dva duely. V 15.30 bude hostit Viktoria Plzeň Hradec Králové a od 18.30 pražská Sparta Jablonec. Už se odehrály včera také úvodní zápasy té prostřední části nadstavby, tedy play-off o umístění. A v prvních semifinálových zápasech Bohemians prohráli s Olomouckou Sigmou 1-3 a Karviná s Pardubicemi 1-2. A dva zápasy ze skupiny o udržení, Baník Ostrava Mladá Boleslav 0-0 a Zlín Dukla 2-1. A právě v této části nejvyšší soutěže, a tedy konkrétně nadstavby, se bude hrát dnes ještě jeden zápas, který tedy také může lecos naznačit v boji o záchranu, a bude to duel, který nabídneme také ve vysílání Radiožurnálu Sport jako všechny ty ostatní, a už od 13 hodin se v tom dnešním jediném zápasu ve skupině o udržení utkají Teplice se Slováckem.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Avengers Sevenfold na Radiožurnálu Sport v 7 hodin a 18 minut. Český brankář Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání druhého kola Stanleyova poháru 20 zákroky pro hru hokejistů Philadelphia 0-3 na ledě Caroliny. Hned dvakrát překonal českého golmana Logan Stankoven, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu a má opravdu výbornou formu. Skoroval zatím ve všech utkáních playoff a se 6 trefami se dělí o pozici nejlepšího střelce vyřazovací části. No a rozhodnuto bylo vlastně docela záhy. Carolina vedla už v 8. minutě 2-0.

0: Slavní Eurythmics na radiožurnálu Sport. Slavní jsou také herci Ryan Reynolds a Bob McElhenney, kteří v roce 2021 koupili klub, a to velský, který se dostal během 4 let z National League až do druhé nejvyšší soutěže, tedy Championship. Znalci fotbalu na britských ostravech určitě už tuší, že se jedná o Wrexham AFC. No a jeho příběh málem pokračoval dál, překazilo ale fotbalista, který by tomu, co o něm budeme teď vyprávět v našem vysílání, bez problému rozuměl. Více nám tedy poví teď v rubrice zahraničních webů Kristián Švera. Dobré ráno.
1: Krásné ráno, rudí draci, jak se klubu přezdívá, měli hodně blízko k tomu, aby mohli zabojovat o čtvrtý postup v lize za sebou. V druhé nejvyšší anglické putují první dva týmy do Premier League přímo a další čtyři pod nimi se o poslední pozici musí poprat v play-off, které tradičně vrcholí ve finále v londýnském Wembley. Wrexham ale tuhle možnost mít nebude. V posledním kole Championship remizoval doma s Middlesbrough a skončil sedmý s dvoubodovou ztrátou na šestou pozici. Vyrovnávací gól na 2-2 dal slovenský hrotový útočník a reprezentant David Strelec a jak připomíná britský server Gazette a Herald, hollywoodští majitelé dokumentují cestu svého klubu za slávou v seriálu Welcome to Wrexham. Tahle sezona, jak fotbalová, tak seriálová, tak bude mít asi trochu hořký konec.
0: U fotbalu zůstaneme dál, kromě slovenského Davida Strelce byl úspěšný i český střelec Patrik Šik, který zaznamenal proti Lipsku svůj první hat-trick v letošní sezóně Bundesligy. No a jaké jsou na to tedy ohlasy v Německu?
1: Podle Zelvru tak 24 Leverkusen zápas rozhodl už v prvním poločase. Kromě dvou střelených gólů nedali domácí Lipsku žádný prostor navázat na suverenitu z posledních týdnů. Bayer se tak dvě kola před koncem ligy posunul i díky remíze Hoffenheimu se Stuttgartem na čtvrtou pozici, která zajišťuje postup do ligy mistrů. Před zmíněnými dvěma týmy je ale Leverkusen v tabulce jen díky skóre, tak závěr nejvyšší německé soutěže proto ještě bude hodně zajímavý.
0: S Kristiánem Švedou jsme se podívali na zahraniční sportovní weby, zejména tedy o fotbalu. Díky.
1: Není zač, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 7.30. Tereza Tomášková přináší zprávy.
6: Hasičům se v noci podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Dnes jich bude zasahovat asi 500. Podpoří je 7 hasících vrtulníků a další speciální technika. V okolí požáru platí kvůli zásahu bezletová zóna. Nad místem je zakázané létat s drony i jinými bezpilotními prostředky. Lidé by do oblasti vůbec neměli jezdit. A už za chvíli po zprávách řekneme víc. Prezident Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu mnohem víc než o ohlášených 5 000. Píše to agentura AFP. Stažení vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštího půl roku až roku. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje, že v konfliktu nedostatečně podporují Spojené státy. Malotřídka v Olešnici v Orlických horách musí ukončit provoz. Zůstalo v ní aktuálně jen 7 dětí. Na úbytku žáků se podle vedení obce podepsalo i uzavření dětského domova v nedalekém Sedloňově. Pro Olešnici další provoz školy není finančně udržitelný.
0: Sport.
6: Fotbalisté Slavie si můžou v příštím kole nadstavbové části šance ligy zajistit mistrovský titul. V Liberci zvítězili 2-1 a v čele tabulky mají 11-bodový náskok. Ve skupině o udržení hrál ostravský Baník s Mladou Boleslaví nerozhodně 0-0 a Zlín zdolal pražskou Duklu 2-1. V části o umístění Karviná podlehla Pardubicím 1-2 a Bohemians Olomouci 1-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D2 za Brnem a uzavírka na dálnici u Uherského Hradiště. Na dálnicích a hlavních tazích nehody hlášeny nejsou. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem k Olympii policie zastavila chodce. Na kilometru 9,5 jsou na krajnici, poblíž stálo osobní auto, to už je pryč. Na dálnici D55 na exitu 47 Staré město budou až do večera zavřené sjezdy i nájezdy. Uzavírky kvůli sportovní akci jsou na Zlín i Bzenec. Obě se dají přes vedlejší exit 51 Uherské Hradiště. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se u Petrohradu jezdí kyvadlově. Omezení kvůli opravám mostu potrvá několik měsíců a zatím se v místě déle nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Teploty na Moravě se aktuálně drží kolem 9 stupňů, tolik je teď třeba v Náměšti nad Oslavou, Břeclavi nebo Kroměříži. O něco rychleji teploty stoupají v Čechách, 13 stupňů je v Liberci, Praze a 15 na Přimdě. Odpoledne nás pak čekají maxima do 29 stupňů a jasná obloha. Zítra už se ale zatáhne, říká meteorolog František Šopko.
9: Zítra očekáváme v Čechách převážně velkou oblačnost, později odpoledne a večer výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez srážek.
8: A i zítřejší teploty budou vysoké, v noci klesnou na 13 stupňů, přes den pak ale naměříme až 27. A takové počasí vydrží i v dalších dnech, v úterý pak ale v Čechách čekáme i přeháňky nebo občasný déšť a místy taky bouřky. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Kapela Clue v 7:37 na Radiožurnálu Sport. Přeji vám hezké nedělní ráno. Fotbalisté Porta po 4 letech znovu uslaví titul v portugalské lize. Po vítězství v domácím utkání 32. kola nad Alverkou 1-0 mají 9-bodový náskok na druhou Benfiku. Lisabon a oběma týmům zbývají do konce soutěže už jen 2 zápasy. No a za chvíli po písnice od George Harrisona pro vás máme připravený sportovní přehled.

0: Fotbalisté Slávie zvítězili na úvod nadstavby fotbalové šance ligy v Liberci 2-1. V čele tabulky tak mají před Spartou aktuálně 11-bodový náskok a v příštím kole můžou po derby pražských S obhájit mistrovský titul. Podrobnosti má na úvod ranního sportovního přehledu Kristián Šveda. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Sparta má zápas k dobru, v 18:30 nastoupí ve skupině o titul proti Jablonci, v 15:30 začne zápas Plzně s Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Zlín porazil pražskou Duklu 2-1 a ostravský Baník remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. Pokračuje nový trenér Ostravanu, už čtvrtý v této sezóně, Josef Dvorník.
2: V kabině samozřejmě zklamání z toho, že to není za 3 body, ale já jsem říkal, musíme si to zasloužit tou pracovitostí a to, co jsem viděl v týdnu v tréninku, tak ne úplně všechno se přeneslo a hlavně ta lehkost a po zisku ta nabídka a spoluhráčů na to, aby jsme měli více řešení do ofenzivy.
1: Ve 13 hodin nastoupí ve skupině o udržení Teplice proti Slovácku.
0: V play-off o umístění v nejvyšší fotbalové soutěži prohrála Karviná s Pardubicemi 1-2. Bohemians podlehli olomoucké Sigmě 1-3. Jediný gól domácího vršovického týmu dal v závěru z pokutového kopu kapitán Lukáš Hůlka. S ním se klub před zápasem oficiálně rozloučil, protože po sezóně Hůlka po dlouhých letech odchází jinam. Aby šel kopat penaltu, ho přesvědčilo hlavně skandování fanoušků Bohemians.
3: Mně se do toho moc nechtělo z důvodu, že jsem nechtěl, aby z toho byla nějaká jako exibice, sranda, ale chtěl jsem to brát sportovně důležitě a přišlo mi, že je potřeba k tomu přistoupit vážně, ale samozřejmě pak jsem cítil tu asi v dobrém slova smyslu jako energii, že za mnou stojí každý jeden ten fanoušek Bohemky a najednou mi přišlo, že by bylo ustrašený se tomu vyhnout a postavil jsem se k tomu čelem.
1: Čeští hokejisté do 18 let získali bronzové medaile na mistrovství světa na Slovensku, porazili v zápase o třetí místo Lotyšsko 4-1. Asistent trenéra Ladislav Šmíd radiožurnálu Sport prozradil, jak při skládání mužstva v realizačním týmu přemýšleli.
4: Vybírali jsme kluky, který se podřídí tomu týmu. Bylo to založené hodně na charakteru týmovosti, aby kluci přáli jeden druhýmu, což si myslím, že se podařilo. Nevím, jestli úplně všichni očekávali, že přivezeme medaile, ale my jsme v ten tým věřili. Kluci věřili jeden druhýmu a byli za to odměněni.
1: Turnaj ovládla švédská osmnáctka.
0: Národní tým dospělých poprvé v přípravě na světový šampionát prohrál. V Českých Budějovicích podlehl Švédsku 2-4. Od 16 hodin budou svěřenci trenéra Radima Rulíka hrát na závěr českých hokejových her proti Švýcarsku.
1: Po vypadnutí hokejistů Bostonu z play-off NHL by chtěli útočníka Davida Pastrňáka čeští trenéři právě na mistrovství světa, ale zatím je finální rozhodnutí brzy, mluví o tom generální manažer reprezentace Jiří Šlejgr.
5: Mluvili jsme spolu, nicméně jsme se domluvili, že si dáme týden ještě čas, za prvý musí projít prohlídku. Narodila se mu dcera, potřebuje nějaké záležitosti vyřešit tam. Není to ani negativní, ani pozitivní zpráva. Nechal bych to v takovém neutrálním nějakém stádiu a taková je mezi náma dohoda, že za týden si zavoláme.
0: Philadelphia s brankářem Danielem Vladařem zahájila druhé kolo play-off NHL porážkou. Na ledě Caroliny prohrála 0-3. Vladař si připsal 20 zákroků.
6: Radiožurnál Sport.
7: Sportovní přehled.
1: Fotbalista Patrik Schick dal v německé Bundeslize hat-trick. Leverkusen tak díky 3 trefám českého útočníka zvítězil ve 32. kole nad Lipskem 4-1.
0: Do nejvyšší německé soutěže se po 3 sezónách ve druhé lize vrací fotbalisté Schalke. Düsseldorf porazili 1-0 a mají jistotu postupu.
1: A to se povedlo i Ipswichi, který ve druhé nejvyšší anglické lize zdolal Queen's Park Rangers 3-0 a do nejvyšší soutěže se vrací po roce.
0: No a jistotu mistrovských titulů už včera oslavili fotbalisté Porta v nejvyšší portugalské lize a Slovanu Bratislava v té slovenské.
1: Pojďme zpátky do České republiky. Házenkáři Plzně porazili ve 3. extraligovém finále Karvinou 29-25. Západočeši tak odvrátili konec sezóny a snížili stav série proti obhajcům titulů na 1-2. Pokračuje 7gólový střelec Plzně Jakub Douda.
8: Já myslím, že když se to povede celý zápas takovýhle výkon, tak je to podle mě tak 2x, 3x do roka, takže ona ta nějaká 5minutovka, když jsme prostě to na chvíli vypadli, tak asi musela přijít, ale myslím si, že jsme to zvládli, nepustili jsme Karvinu vlastně na rozdíl toho gola, ani na remis, že by se dotáhli a pak vlastně naopak potom, co to stáhli na 2 góly, si myslím, že jsme utekli zase na 5 nebo na 4 branky a zase jsme se trochu uklidnili, takže v tomhle si myslím, že je dobře zvládnutý.
0: Čtvrté finále mezi házenkáři Plzně a Karviné se bude hrát na západě Čech už dnes od 11 hodin. Na místě budeme mít reportéra, který vás bude o jeho průběhu informovat.
1: Závodníci týmu McLaren ovládli sprint velké ceny Miami Formule 1. Mistr světa z loňského roku Brit Lando Norris zvítězil před stájovým kolegou Oscarem Piastrym z Austrálie. Následnou kvalifikaci na nedělní, tedy dnešní hlavní závod, vyhrál aktuální lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
0: No a já už je na závěr sportovního přehledu doplním, že nejen o házené a o pražském maratonu, ale také o zápasech fotbalové šance ligy, českých hokejových hrách uslyšíte na Radiožurnálu Sport během dnešního dne živě. Teď byl ve studiu Kristián Šveda. Díky.
1: Bude to nabité, krásný den.

Po písnice od Killers můžeme ještě vlastně trošku doplnit předchozí sportovní přehled, a to jednou aktuální informací z mistrovství světa vozů Formule 1. Dnes se pojede velká cena Miami, a to o 3 hodiny dříve oproti původnímu plánu. Pro české fanoušky vlastně příjemnější zpráva, mohou se na velkou cenu Miami dívat v příznivějším času. Start bude v 19 hodin toho našeho. No a je to všechno proto, že pořadatelé a organizátoři se tedy obávají z bouřky, která je v předpovědi na ten pozdější čas, a tak tedy začne dnešní

0: z té doby. Tak, aby nám to vyšlo do 20. června, přesně do výročí finálového zápasu. Teď jsme ještě celkem daleko. V kalendáři a rozhlasovém archivu se vracíme do 3. května roku 1976.
1: V Jihomoravském kraji napáchali nedávné mrazy mnoho škod. Jen na ovocných stromech, zelenině a vinicích se odhaduje škoda na 220 milionů korun.
2: Tečka za zprávami.
3: 3. května roku 1976 bylo pondělí. Rozhlasové zpravodajství se vracelo k víkendovým událostem už jenom v ranních či dopoledních hodinách, ale jiné to bylo pro noviny, které v neděli nevycházely. Například československý sport je tak plný výsledků a referátu ze zápasu 24. kola první fotbalové ligy, ve které pravidelně nastupovalo všech budoucích 18 reprezentantů účastníků finálového turnaje Eura. Titulek z úvodní strany celky z nejvyšší domácí soutěže hecoval otázkou Nikdo nechce titul? A byla to tenkrát narážka na některé nečekané výsledky a výkony favoritů. A také třeba na to, že se pořadí v horních patrech vyrovnané tabulky zase trochu přeskupilo. Do čela se vrátil bratislavský Slovan, vítěz dvou předchozích ročníků, díky dalším okolnostem a hlavně vlastnímu vítězství nad Bohemians 2-1. Reportér Stanok Šiňan ale popisoval nelehký život úřadujícího mistra v utkání s Klokany. Čekala se podle něj jasná výhra, ale soupeř z Dělíčku a dolní poloviny tabulky domácího favorita velkou část zápasu přehrával.
4: To ke klidu na hřišti rozhodně nepřidalo. Bohemians stále diktovali tempo, začali hrát rychleji, Panenka měl dost volného prostoru k tvoření. Využíval toho dokonale, přesně přihrával, dvakrát vyzkoušel Wenzlův reflex při trestných kopech.
3: Čteme z referátu, který měl i kvůli hned několika podobným situacím nadpis Souboj Wenzl-Panenka.
4: Zejména ve 37. minutě už viděli diváci míč v síti, ale Wenzl takřka zázrakem výborně reagoval.
3: Golman bratislavského Slovanu Alexander Wenzl, vítěz poháru vítězů poháru z roku 1969, se s Antonínem Panenkou utkal v lize mnohokrát a na srazech národní týmu se léta vídali v jedné kabině. Dlouholetý náhradník Ivo Viktora se hrál i jednu nenápadnou, ale zřejmě důležitou roli těsně před rozhodující penaltou v bělehradském finále.
5: Bylo to po prvej penalce. Tondo len tak nenápadně sa ku mne otočil na té lavičke, jak jsme stáli. Čo by si urobil, keby si bol v bráně miesto Majera? Vybral by som si jeden roh a letím do toho rohu. On mi nič nepovedal, ani slovo, otočil sa a zase sledoval, jak išli a kopali ďalší hráči.
3: Popisoval v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas Alexander Wenzl, co se také dělo před zlatým kopem Antonína Panenky.
5: Ale to, čo Tondo urobil, teda a krásne to urobil, tak vlastne prinieslo ten najväčší úspech, ktorý československý futbal dosiahol.
3: K tomu došlo 20. června 1976 v našem seriálu Za 48 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 57 minut, za pár minutek odstartuje 31. ročník pražského maratonu. Velká událost pro všechny milovníky běhu. No a na místě startu máme našeho reportéra Jakuba Marka, se kterým budeme právě u těch úvodních okamžiků závodu, ale ještě předtím si můžeme popovídat. Tak hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Je to letos o něco dřív, než bývá zvykem. Proč?
1: Ta odpověď je vlastně jednoduchá. Ono už mnoho let organizátoři bojovali o to, aby byl ten čas o hodinu posunutý zpět, tedy z těch původních 9 hodin na 8. Letos se jim to povedlo a myslím si, že v ten pravý čas, protože dnes ty teploty mají být téměř tropické v těch odpoledních hodinách. Samozřejmě pro ty elitní maratonce, elitní vytrvalce a vytrvalkyně, pro ty to nebude zas až takový problém, protože mužům to bude trvat lehce přes 2 hodiny, ženám zhruba 2,5 hodiny, ale samozřejmě amatéři, kteří mají ten limit maximální, do kterého můžou absolvovat ten pražský maraton 7 hodin, tak samozřejmě pokud budou přibíhat někdy v 15 hodin, nebo přibíhali by a takhle budou přibíhat třeba popolední, tak ten rozdíl tam bude teplotní asi velký při těch dnešních plánovaných vysokých teplotách.
0: Když už jsme u té masovosti toho maratonu, tak čísla, pokud vím, byla vyprodaná, jak bývá také zvykem, tak kolik tedy běžců bude v ulicích Prahy?
1: 11 800, to je aktuální kapacita pražského maratonu. Ta kapacita stále malinko stoupá, ale už o moc výš stoupat nemůže, protože zkrátka tady to zázemí už je, řekl bych, na své kapacitě. Není to tak jako u půlmaratonu, který startuje v Holešovické tržnici. Tam to může být i 17 000 běžců, tady 11 800 a je tady opět velmi silné i to pole elitních závodníků, i když především na start budou závodníci amatéři. Teď se po očku koukám tady do prostoru startu, kde už se řadí právě ti elitní muži i elitní ženy, protože do startu by mělo zbývat zhruba nějakých 30 sekund. Samozřejmě favority hledejme opět mezi Afričany a Afričankami, hlavně z Keni a Etiopie. Teď už tady atmosféra postupně housne, už tady jsou namířeny, řekl bych, i stovky mobilních telefonů směrem právě ke startovní bráně, ze které zhruba za nějakých 10 sekund by měli vyrazit právě ti nejrychlejší. Než se do startovní brány dostanou amatéři, tak to bude možná i několik minut trvat. Každopádně teď jste možná pod mým hlasem slyšeli ten startovní výstřel, je odstartováno opět samozřejmě tradičně za zvuků Smetanovy Vltavy a teď se blíží právě k Vltavě směrem Pařížskou ulicí. Tady ten dlouhatánský had, který se táhne tady ulicí až k prašné bráně. 11 800 běžců, samozřejmě to je velké číslo. Mohlo by se tu dnes útočit i na traťové rekordy, respektive organizátoři pražského maratonu by si to velmi přáli. Je tady keňský vytrvalec Justus Limo, který má zaběhnuto už pod 2 hodiny a 5 minut a právě traťový rekord je 2 hodiny 5 minut a 9 sekund z roku 2023. Tehdy to tady zaběhl Keňan Alexander Mutiso a v ženské kategorii také je tu jedna žena, která má, jak se říká, spadeno na ten rekord traťový a to je Mulie Haile Mariamua z Etiopie. Ta běžela 2 hodiny 18 minut 43 sekund letos v Dubaji na tradičně velmi rychlém maratonu a ten traťový rekord zdejší ženský je zhruba o 1 minutu pomalejší než právě osobní rekord této etiopské vytrvalkyně. Ten ženský rekord tady drží už z roku 2019 Izrael reprezentující Lona Salpeterová, samozřejmě jinak rodačka z Keni. Teď už tady probíhají další stovky a stovky už amatérských běžců směrem právě do Pařížské ulice k Vltavě, kde už přes most přebíhají teď ti elitní běžci, mají za sebou nějakých 700 metrů a když se podíváme i na startovní listinu českých běžců, opět je pražský mezinárodní maraton i republikovým šampionátem maratonu, ale ta startovní listina českých běžců a běžkyní není zas až tak nabitá. Každopádně Jan Havlena tady se pokusí obhájit svůj loňský triumf na pražském maratonu, tedy z toho českého pohledu loni tady Jan Havlena proběhl cílem absolutně totálně vyčerpaný, museli ho tady sbírat organizátoři v cílovém prostoru ze země, pak byl chvíli i na kapačkách, ale on poté, když se z toho tak nějak dostal, tak nám tady říkal, že on je na to takhle zvyklý, že on zkrátka se dokáže vyždímat úplně do nuly a byl z toho pro něj premiérový republikový titul maratonu, ale samozřejmě ten dnes bude bojovat s těmi domácími závodníky, ale afričtí vytrvalci, ti by měli být časově úplně někde jinde. Dívám se na osobní rekord Jana Havleny 2 hodiny 18 minut a 15 sekund z Valencie, takže to by mohlo být, nebo mělo by to být na úrovni třeba nejrychlejších afrických žen. A když přejdeme ještě do kategorie žen z toho českého pohledu, tak ty dvě nejrychlejší maratonské závodnice z posledních let, olympioničky Tereza Hrochová, Moira Stuartová, tak ty tady nejsou a díval jsem se do té startovní listiny, kde by mohla opět Petra Pastorová být mezi těmi nejlepšími. Petra Pastorová, které bude příští rok 50 let, tak tady třeba dnes může bojovat o svůj další republikový titul maratonu. Už je za běžci teď ten první z pražských mostů, za chvíli se budou blížit Karlovu mostu a v čele závodu samozřejmě tam už se odděluje ta skupinka elitních afrických vytrvalců, v čele samozřejmě aktuálně s jednotlivými vodiči závodu, ale mezi nimi je i Justus Limo, tedy největší favorit toho 31. ročníku pražského maratonu. Ze Staroměstského náměstí Jakub Marek, Radiožurnál.
0: S Jakubem Markem jsme tady byli u těch úvodních okamžiků 31. ročníku pražského maratonu. Bude vás dál informovat o průběhu závodu. No a v centru dění máme také Airstream, kam si bude Adam Weidenthaler zvát zajímavé hosty. To vše ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

V 8 hodin a 8 minut po písničce od slavných YouTube mohu přidat další důkaz, že neděle 3. května je sportovně opravdu velmi nabitá. Volejbalisté Karlovarská dnes mohou udělat poslední krok k zisku mistrovského titulu. Ve finálová sérii s obhájci trofeje pražskými Lvy vedou 2-1 na zápasy a první šanci rozhodnout mají v dnešním čtvrtém duelu, a to na hřišti soupeřů. A to může být docela velký problém. A to proto, že v letošním extraligovém ročníku zatím pokaždé ve vzájemných soubojích mezi Karlovarskem a pražskými Lvy platilo, že vyhrál domácí tým. A to navíc dost jednoznačně. Až v tom minulém finále Lvy na půdě soupeře dokázali uhrát alespoň jeden set a je to jediný vítězný set hostujícího týmu ve vzájemných zápasech v této sezóně. Dnes se začne hrát v 18 hodin a samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte, jak se tento zápas bude vyvíjet. Teď vás čeká písnička od Ultravox.

0: 8 hodin a 13 minut, teď se budeme v našem vysílání věnovat hokej. Švédští hokejisté dál vládnou letošní sérii Eurohockey Tour, potvrdili svoji formu i ve včerejším zápasu v Českých Budějovicích s domácí Českou republikou. Češi prohráli ten zápas 2-4 a dnes od 16 hodin uzavřou svěřenci trenéra Radima Rulíka domácí turnaj v utkání se Švýcarskem. V Českých Budějovicích včera dotvářela atmosféru střetnutí se Švédy i žestová sekce Pražské filharmonie.
1: Diváci si i za nepříznivého stavu prospěvovali, že není nutno, aby bylo přímo veselo. Domů odcházeli celkem spokojení, poslední gol zápasu totiž vstřelil Adam Klapka. Veselo i smutno asi bylo Radimu Rulíkovi, který k pochvale právě pro útočnou trojici Chmelař, Melovský, Klapka za dva vstřelené góly přidal i kritiku.
2: I dva dostali, mám pocit, že dostali ten Pobuly a ten první. Takže hráli jakoby 2-2 koncovní zápas. Když to řeknu ofenzivně, určitě jedna z nejlepších formací, která byla na naší straně.
1: Podle Radima Rulíka byla z českého pohledu nejpovedenější druhá třetina.
2: Jsme se jakoby srovnali v té energii s tím soupeřem, ale neviděli jsme to 60 minut. Já nevím, jestli potom to zlomil ten gól na 3-1, protože to už potom asi hráči cítili, že už to nemají šanci.
1: V úvodu zápasu se český tým jen pomalu dostával do tempa. Podobně to přímo z ledu viděl i Daniel Voženílek.
3: Začátek jsme trošku zaspali, jsme pomalecky tady to tempo té hry, ale naopak od třetiny si myslím, že jsme vyhráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, které docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
1: Že nesmí být po prohře smutno, o to se postarala zpráva, která kolovala zimním stadionem. Byla o tom, že dobře dopadlo vyšetření magnetickou rezonancí pro Filipa Hronka. Informace doputovala mezi fanoušky a dostala se až do trenérské kabiny.
2: To je taky optimistická zpráva.
1: Uvedl s lehkým úsměvem na tváři trenér Radim Rulík. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. Ztrácíš se před

0: Kapela UDG na radiožurnálu Sport v 8 hodin a 18 minut. Čeští hokejisté do 18 let získali bronzovou medaili na mistrovství světa. V zápasu o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. V této věkové kategorii český hokej získal medaili po 12 letech. No a na radiožurnálu Sport jsme o tom mluvili s asistentem trenéra Ladislavem Šmídem, kterého se ptal reportér Pavel Tilšar.
1: Párkrát jsme ve spojení během tohoto turnaje na Slovensku byli s asistentem trenéra Ladislavem Šmídem a jsme i teď, tak moc děkujeme za váš čas a gratulujeme.
2: Dobrý den, moc vám taky děkujeme, obrovský úspěch, jsem hrozně moc rád za kluky, za celý realizák, že jsme to dneska zvládli.
1: Jaká bude oslava, když to je po 12 letech medaile v této věkové kategorii?
2: No uvidíme, no. Doufám, že to kluci užijou, zaslouží si to, celý turnaj odmakali, ani ne turnaj, všechny ty kempy, jsme tady spolu už nějaký měsíc a musím říct, že k tomu kluci přistoupili výborně, chovali se jako profesionálové, reprezentovali český hokej jak mimo led, tak na ledě. Neskutečně jsem na ně obrovský hrdý a jsem hrozně rád, že jsem mohl být součástí tohoto týmu.
1: Říká Ladislav Šmíd, asistent trenéra českých hokejistů do 18 let, kteří pro Česko vybojovali v této věkové kategorii. Po 12 letech medaili získali bronz, v utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1, ale bylo to zápas po té kruté semifinálové porážce se Švédskem v prodloužení. Tak jak bylo pro hráče, byť jste mluvil o tom, že mají profesionální přístup, těžké oklepat se před tím zápasem o bronz?
2: Tak těžký to určitě bylo. Samozřejmě kluci byli ohromně zklamaný. Takhle tam je nějaký slzy po včerejším zápase, protože jsme všichni cítili, že jsme tomu byli hodně blízko, ale bohužel ten sport je občas krutej, ale ten zápas včera jsme odmakali. Prostě chyběl kousíček, no. Ale jak říkám, ten hokej prostě takhle krutej někdy je. Po zápase jsme si řekli pár slov, že můžou být smutný ještě ten den nebo ten večer, ale až se probudí, tak ten sen té medaile tam pořád je a je to velká šance udělat obrovský úspěch pro český hokej, což se nám dneska podařilo a jak už jsem několikrát zmínil, klobouk dolů před klukama, protože to určitě nebylo jednoduchý. Hráli jsme do pozdního večera, spánek byl krátký a dneska jsme hráli ten první zápas.
1: Říká Ladislav Šmíd na radiožurnálu Sport, kterému moc děkujeme za to, že nám v průběhu turnaje, tedy mistrovství světa hráčů do 18 let na Slovensku, několikrát vstoupil do našeho vysílání. A ještě jednou gratulujeme do Trenčína.
2: Moc děkujeme, mějte se hezky.
0: Už hned po tom včerejším úspěchu a zisku bronzových medailí tedy byl ve vysílání radiožurnálu Sport asistent trenéra reprezentační osmnáctky Ladislav Šmíd.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Zhruba 25 minut už jsou na trati účastníci pražského maratonu, jak se zatím 31. ročník tohoto prestižního běžeckého závodu vyvíjí, se teď dozvíme od Jakuba Marka.
1: Krásné ráno, nejrychlejší muži už jsou na 9. kilometru, už se blíží právě té metě 9 kilometrů a vepředu už se začíná výrazně přidávat na tempu, už jsou tam, dívám se, prakticky téměř jen vytrvalci z Afriky a i to čelo těch 12-13 závodníků se začíná dělit, už jsou teď za Libeňským mostem, to ženy, ty jsou, ty nejrychlejší jsou zhruba kilometr zpět na kilometru 8. Mezitím tady stále tou startovní bránou na Staroměstském náměstí v centru Prahy probíhají další a další amatérští sportovci, kteří tady teď mají stále před sebou ještě těch 42 kilometrů, 195 metrů. Ten had, který se tady line od Pražské brány Celetnou ulicí, je opravdu výjimečně dlouhý, už nějakých 25 minut tady probíhají startovní bránou jednotliví závodníci. Mezi nimi byl třeba i Martin Fuxa, olympijský vítěz, rychlostní kanoista, který tady má dnes svůj maratonský debut. Ne, že by tady chtěl útočit třeba na český maratonský titul, to vůbec ne, ale je to pro něj velká výzva. Rád by běžel pod 3 hodiny, což už samozřejmě je extrémně rychlý maraton, tempo zhruba 4 minuty 15 sekund na 1 kilometr a to za 5 dnů ho čeká závod světové poháru v maďarském Segedu. Každopádně Martin Fuxa také tady mezi těmi běžci, kteří tady budou bojovat o svá maxima za skvělého počasí. Obloha teď absolutně vymetená, bez mráčku, příjemných 15-16 stupňů, ale bude rychle ta teplota stoupat, takže pro ty amatérské běžce hlavně bude podstatné, aby se dostali nějak poměrně rychle do cíle, aby třeba neběželi už za těch téměř tropických teplot v pozdnějších odpoledních hodinách. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Blíží se půl devátá a čekají vás další zprávy. Po nich budeme samozřejmě dál sledovat dění na pražském maratonu, ale bude toho mnohem víc. Tak hezké ráno.
1: 8 hodin a 30 minut, dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
2: 500 hasičů bude dnes zasahovat u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Podpoří je 7 hasících vrtulníků a další speciální technika. V noci se jednotkám podařilo zabránit dalšímu šíření ohně. Pod kontrolou ho ale stále nemají. Na místě je naše reportérka, spojíme se s ní v ranním Radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Část amerických republikánů nesouhlasí s nařízením Bílého domu stáhnout z Německa 5000 amerických vojáků. Předsedové výboru pro ozbrojené síly ve sněmovně reprezentantů a v Senátu společně uvedli, že rozhodnutí by oslabilo odstrašující potenciál USA v Evropě. Snížení počtu amerických vojáků v Německu by podle nich taky posílilo pozici Ruska. Navrhují proto místo toho jednotky přesunout na východ Evropy. Prágrovy kostky v Praze 2 začnou dělníci opravovat na konci června. Součástí rekonstrukce bude kromě obnovy fasády a interiérů taky modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je skoro 1,5 miliardy korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Prágra má trvat 3 roky. Cílem je taky odstranit neodborné úpravy z minulých let a předat objekt v podobě, jakou měl po dokončení před více než 50 lety.
3: Sport.
2: Házenkáři Plzně porazili Karvinou 29-25, odvrátili tak konec sezóny a snížili stav finálové série v extralize proti obhájcům titulu na 1-2. Čtvrtý finálový duel se bude hrát dnes od 11 hodin. A velká cena Miami Formule 1 odstartuje už v 19 hodin českého času. Organizátoři posunuli začátek o 3 hodiny kvůli hrozícím bouřkám. Z prvního místa pojede Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Výrazné omezení v centru Prahy a nehoda na Chebsku. V Praze dnes stále čekejte výrazné omezení v provozu, a to v centru metropole a také v širším okolí. Kvůli maratonu zůstává uzavřená řada ulic v oblasti Nového a Starého města, také v Karlíně, v Holešovicích, na Letné, na Smíchově nebo i v Podolí. Omezení se v průběhu dne bude měnit. Dá se to pak celé objet například tunely Blanka anebo po jižní spojice a po průmyslové ulici. A na Chebsku pozor na silnici 210 za výjezdem z obce Teplá na Plzeň. Kousek za Teplou před klášterem havarovalo osobní auto, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Obloha nad Českem je jasná až polojasná, více oblačnosti je teď po ránu jen v západních Čechách, nikde ale neprší. Srážky čekáme ale v příštím týdnu, kdy se taky ochladí, pokračuje meteorolog František Šopko.
6: Ve středu a ve čtvrtek pak bude velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ochladí se, ve čtvrtek budou odpolední teploty v Čechách od 11 do 15 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku od 15 do 19.
5: Dnešní maxima budou ale vyšší od 23 do 27 stupňů. V Polabí tam naměříme až 29. Ty aktuální ranní teploty jsou zatím kolem 12 stupňů Celsia. Tolik bychom teď naměřili hlavně na Moravě a ve Slezsku. Naopak třeba v západních Čechách se teploty zatím drží kolem 9 stupňů. Tolik teď ukazují stanice v Chebu, Plzni nebo Karlových Varech. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Imagine Dragons otevřeli hudebně další část vysílání radiožurnálu Sport. Teď je 8 hodin a téměř už 38 minut. Fotbalistům Arsenalu se povedlo vybojovat včera důležité vítězství v anglické Premier League. Porazili Fulham 3-0 a vedou tak tabulku soutěže teď aktuálně o 6 bodů před Manchesterem City. Ten má ale o 2 zápasy méně. Jeden z nich bude hrát až zítra, a to s Evertonem, a může se tedy zase přiblížit svému úhlavnímu rivalovi v boji o titul. Arsenal tedy dlouho vedl tabulku soutěže, ale teď v těch posledních týdnech se k němu Manchester City nebezpečně přiblížil, dokonce ho dokázal dotáhnout, ale teď tedy má zase o 2 zápasy méně a má tu 6-bodovou ztrátu. Zajímavé dění je také na spodku tabulky, kde se o udržení v soutěži přetahují West Ham a Tottenham. Barnley a Wolverhampton ti už mají smutnou jistotu toho, že opustí nejvyšší anglickou soutěž pro příští sezónu. No a včera West Ham narazil po 3 zápasech, kdy dokázal bodovat a získal z nich 7 bodíků, tak tentokrát přišla prohra na hřišti Brentfordu celkem jasná 0-3. No a tým s Tomášem Součkem se může propadnout na 18. pozici, která už znamená sestup teď po 35. kole, protože Tottenham má ještě zápas k dobru a právě na 18. místě ztrácí 2 body na West Ham. Ale nečeká rozhodně Tottenham nic jednoduchého. Tým s brankářem Tomášem Kinským bude hrát na hřišti Aston Villa, která se drží na 5. místě tabulky a je ve hře o pozice pro Ligu mistrů, takže pro Tottenham rozhodně nic jednoduchého. Ale šance na to, aby vyskočil z těch sestupových pozic, ta tedy pro něj je. Zápas Tottenhamu na Aston Villa se bude hrát dnes ve 20 hodin. Už odpoledne Bournemouth v 15 hodin nastoupí proti Crystal Palace a v 16:30 Manchester United bude hostit Liverpool v prestižním souboji. O všech těchto zápasech uslyšíte i na radiožurnálu Sport.

0: Plzeňští házenkáři odvrátili prozatím konec sezony. Ve včerejším třetím extraligovém finále porazili Karvinou 29-25 a snížili stav série na 1-2 na zápasy. S reportérem Tomášem Petrem hodnotila výhru nad obhájci titulu plzeňská spojka Jakub Douda.
1: Výborně jsme vstoupili, myslím si, že kontrolovaný zápas a zaslouženě jsme vyhráli. Ale musíme stejně měli i přidat do zítřejšího zápasu.
2: Ten vstup byl výborný, vy jste se dostali až do 7gólového vedení, ale v průběhu druhé půle Karviná snížila až na rozdíl 2 bodů, 22-24 z pohledu hostů. Tak co se tam stalo?
1: No tak já myslím, že když se to povede celý zápas, takovýhle výkon, tak je to podle mě tak 2x, 3x do roka, takže ona ta nějaká 5minutovka, když jsme prostě to na chvíli vypadli, tak asi musela přijít, ale myslím si, že jsme to zvládli, nepustili jsme Karvinu vlastně na rozdíl toho gólu, ani na remíz, že by se dotáhli a pak vlastně naopak po tom, co to stáhli na 2 góly, si myslím, že jsme utekli zase na 5 nebo na 4 branky a zase jsme se trochu uklidnili, takže v tomhle si myslím, že je dobře zvládnutý.
2: Vy sám jste skoroval 7x, v téhle sezóně táhnete v gólově Plzeň, tak je to povedená sezóna, vy kroutíte hlavou, mohlo by to být ještě lepší?
1: Ne, já už jsem to říkal tady do jednoho rozhovoru, já ty osobní statistiky, nikdy mě to nezajímalo a ta házená je týmový sport, takže je to 16 lidí, co může dát gola, jestli já jsem toho gola dal, tak mi na ně nikdo nahrát musel jít dřív, takže z tohohle pohledu ty osobní statistiky jsou mi ukradený, důležitý je stejně ve finále výsledek na konci zápasu, jestli jsme jako tým prohráli nebo jako vyhráli.
2: Říká skromně plzeňský Jakub Douda, vy máte zhruba 16 hodin ani ne na to připravit se na čtvrté finále, dá se to zvládnout, jdete hnedka spát nebo jak zvládnete se nachystat na to čtvrté finále?
1: No tak co vždycky, no. No, samozřejmě já si myslím, že po tom výkonu člověk stejně hnedka neusne, takže dobře si prostě odpočinout a samozřejmě nám se do toho asi půjde trošku s lepší náladou, protože jsme vyhráli, takže jsme na nějaký vlně a každý ví, co má dělat podle mě tady v tom týmu, takže se na to připravíme a pokusíme se znova vyhrát.
2: Po 2 prohrách v Karviné domácí vítězství, je to domácí prostředí tak určující?
1: Já si myslím, že asi ne, protože už jsme se v těch předešlých finále přesvědčili o tom, že jestli hraje člověk doma nebo venku je vlastně jedno, protože jak my jsme dokázali vyhrát tam, tak oni tady, takže ta pomoc asi, ta vzpruha v tom, že když pak člověk už je v nějaký fázi, kdy třeba nemůže, tak ho to samozřejmě nakopne, pomůže mu to, ale že by to byla nějaká extra výhoda, já si nemyslím, protože ty týmy jsou tak vyrovnaný, že opravdu může vyhrát kdokoliv, kdekoliv.
2: Váš trenér Petr Štochl oslavil zhruba před týdnem 50. Tak byla nějaká oslava nebo přál si nejvíc tohle vítězství, které ještě protáhne tu sérii?
1: No, oslava určitě nebyla, protože on měl narozeniny v pátek a v sobotu jsme do Karviné, takže to nebyl čas vůbec. Doufám, že něco přinese do šatny potom ještě, no, tak asi se mu budu muset připomenout, že zatím nic nepřines už.
2: Říká plzeňská spojka Jakub Douda po vítězství 29-25 ve třetím finále extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou. Z Plzně Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: No a to čtvrté finále mezi házenkáři Plzně a Karviné se bude hrát tedy na západě Čech dnes od 11 hodin a my vás o jeho průběhu budeme informovat v živých vstupech. A jeden takový živý vstup vás čeká už teď v 8 hodin 47 minut, protože od 8 hodin jsou na trati běžci v pražském maratonu a závod sleduje Jakub Marek.
3: Hezké ráno, už těch 47 minut jsou na trati běžci i běžkyně, tedy ti nejrychlejší, protože samozřejmě než tady těch téměř 12 tisíc sportovců proběhlo startovní bránou, tak to trochu trvalo, ale každopádně teď, když se podíváme na čelo závodu, tak tam je šestice afrických vytrvalců. Mezi tou šesticí je hlavní favorit tohoto závodu 31. ročníku pražského mezinárodního maratonu. Justus Kipkorir Limo, keňský vytrvalec, ale stále tam má velmi zvučná jména, velmi silné soupeře tento keňský vytrvalec a na 15. kilometru ten mezičas byl 43 minut 46 sekund, takže velmi rychle rozběhnutý pražský mezinárodní maraton. Připomínám rekord tohoto závodu 2 hodiny 5 minut a 9 sekund. I na něj by se tady dnes mohlo útočit, nebude se útočit na svět světový rekord, ten padl před týdnem v Londýně, hodina 59 minut 30 sekund Keniana Sebastiana Saveho, ale samozřejmě ten pražský závod není až tak ultra rychlý jako třeba Londýn nebo Berlín nebo Chicago. Tady přeci jen je těch zákrut, uliček, kostek dlažebních mnohem víc, ale zase tu probíhají tím nádherným centrem české metropole. Běžce i ten čas kolem 2 hodin a 5 minut by byl fantastický. Mezi ženami teď na 17. kilometru už opět dvojice, Keňanka Tanujová a Etiopanka Haile Mariamová. Etiopanka ta se zdálila před kilometrem své soupeřce, ale už jsou opět téměř spolu. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.

Podivné rybičky od Mňágy až Džorb na Radiožurnálu Sport a teď se budeme věnovat fotbalu. Pražská Slavia vstoupila do ligové nadstavby vítězstvím 2-1 v Liberci. Může tak už v příštím kole oslavit titul, pokud zvládne i derby.

0: faul, tak jak ty bys tohle viděl?
1: No, tak samozřejmě jsem viděl ten úder, ten souboj, ale na druhou stranu je tam rozhodčí, je tam vára a nic se nedělo, takže já jsem sám zvědavý, jak komise rozhodčích k tomuhle přistoupí, protože samozřejmě to zranění hodouše je nepříjemný a rána to určitě bylo.
0: Trenér domácích Kováč, ten to tedy viděl jednoznačně a nepochopil, proč to nebyla červená karta. Samozřejmě záležet bude opravdu na té komisi i rozhodčích, co k tomu řekne, ale těch emocí bylo opravdu hodně, možná i kvůli tomuto momentu. Čím to, že to byl tak vypjatý souboj, kde se hrálo ani ne 40 minut a byla spousta faulů?
1: No, tak v Liberci to tak prostě bejvá s těma pražskýma týmama, vždycky tam jsou ty emoce, vždycky tam jsou ty souboje, Slavie prostě tenhle ten styl taky vyznává, byť asi by chtěli hrát hezčí fotbal, tak prostě jim tenhle ten styl toho boje přináší výsledky, no a samozřejmě Liberec cítil šanci na to pohárový umístění, no tak do toho šlapali taky, takže ty emoce se dají celkem dobře pochopit, bohužel si myslím teďka, že vždycky se rozhodčích zastávám, ale tenhle zápas panu rozhodčím úplně nevyšel. No.
0: A jak by si hodnotil to pozápasové hodnocení střelce jediného libereckého gólu Memiče, tedy Mahmiče, který mluvil o tom v rozhovoru pro televizi OnePlay, že byl Liberec lepším týmem, i když tedy nakonec zvítězila Slavia?
1: Jo, tak samozřejmě ten pohled toho hráče nebo trenéra je vždycky subjektivní. Samozřejmě můžeš se snažit o nějaký objektivní pohled, ale vždycky, když seš zaujatý jednou stranou, tak možná vždycky to přikloníš na tu svoji stránku, nebo ten pohled věci je prostě jednostranný. Dá se souhlasit s tím, že Liberec měl v určitých fázích toho zápasu hodně zajímavé věci, ale Slavia prostě vyhrála. A samozřejmě to je rozhodující. No.
0: Přesuňme se k dnešku. Sparta, té se vlastně zase ten titul o něco vzdálil, jako tedy, že už je vzdálen velmi, tak je zase o něco dál, ale potřebuje samozřejmě Sparta vyhrát dnes s Jabloncem. Co čekáš od tohoto zápasu?
1: No, tak myslím si, že to bude hodně podobný. Samozřejmě Sparta asi tuší, že ten titul je v čudu, byť budou všichni říkat do médií, že to tak není, že prostě ta šance tam je a že koukají na sebe, což je logický. No a Jablonec prostě si chce uhrát co nejlepší výsledek, samozřejmě ve finále poháru, ale nemůžou si říct, že vypustějí 5 zápasů v lize a budou se soustředit na finále, takhle to určitě fungovat nebude. A Jablonec ukázal v průběhu celé téhle sezony že je schopný vyhrát kdekoliv, takže si myslím, že ten zápas bude velmi zajímavý.
0: A když se podíváme na opačný konec tabulky do té skupiny o udržení, tak Baník s novým trenérem Dvorníkem zapsal jenom bod za remízu 0-0, Dukla ta prohrála ve Zlíně 1-2, poslední 3 týmy tak mají aktuálně stejně bodů, Slovácko je v tom také se 23, stejně jako Ostrava a Dukla. Slovácko ale ještě dnes bude hrát v Teplicích, tak asi otázka spíš pro věšteckou kouli, ale zkusím to i na tebe, kdo podle tebe spadne přímo do druhé ligy.
1: No, tak já fakt netuším, protože je to hodně vyrovnaný. Samozřejmě Baník s Pepou Dvorníkem byla tam důraz na tu nulu vzadu. Ten výkon nebyl jako dozadu špatný, ale dopředu tam toho bylo opravdu minimum. Dukla se snaží hrát, snaží být konstruktivní. Vytváří si šance, dává i góly, ale prostě jí to taky ve Zlíně body nepřineslo. A Slovácko má dneska jakoby jeden krůček k dobru, tak uvidíme, jestli to zvládne s Teplicema, ale to taky nebude jednoduchý zápas. Takže fakt je to, jak jsi to řekl, věštecká koule, úplně typovat nebudu.
0: Říká Pavel Horvát, náš fotbalový expert, se kterým jsme si teď povídali o dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Narovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Narovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Narovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 9 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
6: Požár v Českém Švýcarsku dnes likviduje 500 hasičů a 7 vrtulníků. Francouzské bojové letouny Rafale zachytili a vyprovodili ruské bombardéry z pobaltského vzdušného prostoru. Hokejisté do 18 let vybojovali na světovém šampionátu bronzové medaile. Nehoda komplikuje provoz na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy na 19. kilometru. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: 500 hasičů bude dnes zasahovat u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Podpoří je 7 hasicích vrtulníků a další speciální technika. V noci se jednotkám podařilo zabránit dalšímu šíření ohně. Pod kontrolou ho ale stále nemají. Požár v tuto chvíli poškodil hlavně výsadbu a lesnická zařízení. Žádné významné turistické cíle zatím nezasáhl. Radiožurnálu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Podle něj se včera podařilo odhalit požár poměrně brzy.
7: My jsme už týden kvůli velké intenzitě sucha dvakrát denně prohlíželi Národní park pomocí dronů s infrakamerou vždy ráno a večer. Zjišťovali jsme, jestli nám někde nestoupá třeba kouř z lesa.
6: Díky tomu správci rychle určili, kde přesně hoří a na místo hned vyrazili hasiči. Francouzské stíhačky Rafale zachytily 2 ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě v misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor států, které nemají dostatečnou leteckou obranu.
8: Francouzské stíhačky Rafale zachytili a následně vyprovodili z pobaltského vzdušného prostoru 2 ruské taktické bombardéry Sukhoi Su-24. Podle specializovaného serveru Militarny jeden z ruských letunů patřil 4. námořnímu leteckému pluku v kaliningradské enklávě. Francouzské a rumunské vzdušné síly mají v Litvě 4 stíhačky Rafale a zhruba 100 vojáků. Francouzi a Rumuni vystřídali v březnu španělsko-italský kontingent. Francouzské stíhačky Rafale už v polovině dubna v Pobaltí pronásledovali ruský výzvědný letoun Ilyushin. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Prahou už hodinu běží asi 12 000 vytrvalců. Trasa pražského maratonu vede historickým centrem, po nábřežích i Těšnovským tunelem. Závod letos začal kvůli očekávaným vysokým teplotám o hodinu dřív. Odpoledne má být v hlavním městě až 29 stupňů. A u základny zdravotníků je náš reportér Marek Sedláček.
9: Záchranářský stan je pro případ nouze ve spodní části Václavského náměstí. Podél celé 42-kilometrové trasy jsou rozestavěné sanitky s posádkami, které běžcům pomůžou, kdyby se jim udělalo špatně. Největší pražský záchranářský vůz Golem stojí v cíli před Orlojem. Žádný větší problém zatím neřešili, jak mi před chvílí řekl mluvčí Karel Kirs. Právě teď je ale jen 15 stupňů. Teploty porostou až kolem poledne. Připomeňme, že v předchozích ročnících na trase skolabovaly kvůli vedrům desítky lidí. Loni jich bylo 63, předloni 52. Z Prahy Marek Sedláček, Radiožurnál.
10: Sport. Národní tým hokejistů do 18 let získal na mistrovství světa na Slovensku bronzové medaile. Lotyšsko zdolal 4-1, zlato vybojovali Švédi. Reprezentace dospělých si v přípravě na světový šampionát připsala první porážku, Švédsku podlehla 2-4, pokračuje útočník Daniel Voženílek.
11: Začátek jsme trošku zaspali, jsme ponecky tady to tempo té hry, ale naopak od třetině si myslím, že jsme vyhráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, které docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
10: V 16 hodin nastoupí národní tým na závěr českých hokejových her proti Švýcarsku. A Philadelphia s brankářem Danielem Vladařem zahájila druhé kolo playoff hokejové NHL porážkou. Na ledě Caroliny prohrála 0-3 a Vladař si připsal 20 zákroků.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D11 u sjezdu na Lysou a nebezpečí na D5 u Plzně. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy velmi opatrně u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru na výjezdu z odpočívky havarovalo osobní auto mimo dálnici. Na místě jsou hasiči, také záchranáři, projíždí se pouze levým pruhem, zatím ale plynule. Na nehodu pozor také na dálnici D35 na trase z Olomouce do Ostravy. Za sjezdem na Přáslavice na kilometru 287 srazilo osobní auto Srnku, také se vybočuje. Sraženou zvěř pak nepřehlédněte i na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova u Plzně za sjezdem na Ejpovice na kilometru 73, tam leží sražený divočák. A v Praze počítejte s výrazným omezením provozu v centru metropole a širším okolí, zejména v okolí Vltavy. Je to kvůli maratonu, dá se to celé objet tunely Blanka anebo po jižní spojice a průmyslové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy.
10: Hokej ve zprávách a hokej také dál ve vysílání radiožurnálu Sport. Už po písnice od Johna Bon Joviho totiž probereme podrobně reprezentační akce, a to s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Předtím ještě tedy John Bon Jovi. Hezké dopoledne.
12: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Hokejová reprezentace do 18 let má po 12 letech medaili z mistrovství světa, a to bronzovou. Na světový šampionát se připravuje také reprezentační A tým. No a to jsou témata pro našeho hokejového experta Martina Procházku. Hezké dopoledne.
1: Dobré ráno.
0: Tak česká osmnáctka tedy zvládla ten boj o bronz s Lotyšskem na šampionátu na Slovensku 4-1, přitom prohrávala 0-1. Jak důležitý je v takovém zápase rychlý vyrovnávací gól?
1: Tak samozřejmě to tomu týmu obrovsky pomůže, když nějakým způsobem rychle dorovnáte, když se vám to povede do těch nějakých 3-4 minut, tak na ten stav, myslím si, že rozhodující ale bylo to, že jsme hned dali, nebo naši dali hned ten další gól z přesilovky během dalších 40 vteřin, a tím jsme se dostali vlastně nebo tým se dostal do větší pohody, do vedení 2-1, a pak se dá říct, že celou druhou třetinu jsme ten stav hráči kontrolovali, takže ten rychlý gól vyrovnávací samozřejmě je vždy důležitý, když se povede brzy, než ho trápit se s ním to třeba až do třetí třetiny.
0: Velké téma všech šampionátů je samozřejmě, jak se oklepat z prohry v semifinále. Navíc Češi hráli ten semifinálový zápas až v tom večerním čase, dlouhý v prodloužení, takže měli asi 17 hodin do zápasu o bronz. Paradoxně vlastně možná není to jednodušší pro ty mladé hokejisty, že snáze hodí za hlavu nějaký neúspěch.
1: Tak já si myslím, že to je taky důležitá práce trenérů. Ano, samozřejmě, když prohrajete semifinální zápas trošku nešťastně, který jsme dostali gól v prodloužení, tak ti hráči jsou samozřejmě zklamaní, protože nehrají o zlato, ale důležitá práce je trenérů, a myslím si, že tady předvedli trenéři výbornou práci, že je skvěle namotivovali do toho utkání právě proti Lotyšsku, které udělalo velké překvapení. No a myslím, že tohle je hlavně práce Honzy Tomajka. On si myslím, že přesně pro ty kluky mladé je takovým tím velkým motivátorem a zvládnuli to.
0: No a jaký na tebe udělala reprezentační osmnáctka na šampionátu dojem celkově na to její vystoupení?
1: Celkově samozřejmě výborný, když to řeknu, tak výborný vstup do toho turnaje. Porazili Spojené státy americké 3-2 v prodloužení, potom se jim povedlo porazit Švédy 2-1. Pak trošku nešťastně si nechali utéct utkání s Německem, kde jsme prohráli 2-3. Pak jednoznačná vítězství 9-1 s Dánama, když to takhle zvemu shrnuto. No a pak samozřejmě to čtvrtfinále, semifinále a finále byly krásné zápasy, a celkově ten dojem mě to hodně připomíná prostě, nebo je to vlastně stejná taktika nebo stejný scénář jako u 20, u A týmu. Hraje se stejným způsobem, stejným stylem, velmi aktivním, takže je vidět, že opravdu je to dobře nalajnované, jak se říká, po všech těch kategoriích národního týmu.
0: Já jenom připomenu, že nakonec zlato získali Švédové, ta jízda Slováků neměla zlatou tečku, ve finále Slováci prohráli a mají stříbrné medaile. Pojďme k reprezentačnímu Ačku, tomu nevyšel druhý zápas Fortuna Hockey Games, tedy domácího turnaje z série Euro Hockey Tour. Byla to prohra se Švédy, kteří jsou naprosto suverénní v této sezóně 2-4. U obou českých gólů byl Jaroslav Chmelař. Jeden dál, na druhý Klapkovi přihrál. Řekl si zatím v těchto dvou zápasech o tu nominaci na mistrovství světa. Jak se ti vlastně líbí herně?
1: Tak celkově ten útok je vidět, že si velice dobře sedí. V prvním tom zápase to byl Melovský, který dával branku. Adam Klapka tam výborně vybojovává kotouče, je velmi důrazný. A Chmelař v tom včerejším utkání ukázal šikovnost krásnou brankou, kde si prohodil posledně švédského obránce a skóroval. Takže celkově ten útok vypadá velmi dobře. Samozřejmě uvidíme, je vidět, že prostě ty mladší kluci najednou to jsou kolikrát někde v některých situacích průbojnější. Takže uvidím, jak Radim Rulík samozřejmě ten útok chce nechat asi pohromadě takhle podle všeho, protože je nezměnil. No a pokud by takhle vydrželi, tak uvidíme v tom dalším turnaji na švédských hrách, jestli je dále stále takhle nechá pokračovat, aby se ještě o to více sehráli a třeba mají velkou šanci udělat, jak se říká, mistrovství světa.
0: Švédové mají obdivuhodnou formu v této sezóně, vyhráli zatím všechny zápasy Euro Hockey Tour. Kde se ten včerejší podle tebe rozhodl?
1: No tak oni byli od začátku, když to řeknu, byli lepším týmem. Byly tam momenty, kdy jsme nějakým způsobem dorovnali, ale byli od začátku lepším týmem. Sice to bylo po dvou třetinách 1-1, ale pak přišla taková ta pětiminutovka, kde jsme inkasovali 3 rychlé góly za sebou a přesně v těch 5 minutách to samozřejmě rozhodlo, tam nám to tam, jak se říká, napadalo. Neříkám, že by se naši hráči nesnažili, ale Švédové byli šikovnější v tom zakončení. No a ta 5 minutovka rozhodla.
0: Dnes Češi zakončí domácí turnaj odpoledne od 16 hodin zápasem se Švýcarskem. To prohrálo oba zápasy se severskými týmy. Vlastně ty výsledky z těchto turnajů těsně před světovým šampionátem říkají už něco o případné nebo potenciální formě týmu na samotném šampionátu?
1: Já nevím, jestli úplně formě, ale tak je to prostě příprava. I Radim Rulík to v podstatě zmínil v tom prvním utkání s Finy, že jsou to přípravné zápasy, takže ne všechny týmy odkryjí nějaké ty, jak se říká, trumfy, žádné, možná nechtějí třeba něco extrémně hrát, co se týká třeba přesilovek, nechtějí hrát přesilovky tak, jak je budou hrát potom, nějaké signály na cvičení nechtějí ukazovat. Takže je to pořád příprava, je to nějaké takové to dát ty kluky, aby měli zápasový rytmus, aby samozřejmě se do toho dostali, ale nechtějí určitě odkrývat nějaké své, jak se říká, výhody, takže já to beru jako, nebo aspoň se to vždycky bral jako přípravu a myslím, že takhle to budou trenéři, že z toho žádnou velkou hlavu si nedělají.
0: Říká Martin Procházka, náš hokejový expert, se kterým jsme probírali aktuální reprezentační akce, a uslyšíte ho i dál v našem vysílání. Pravidelně budeme hodnotit hokejové dění. Tak pro dnešek nebo pro tuto chvíli díky a hezkou neděli.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.
0: A já jenom ještě připomenu, že tedy Fortuna Hockey Games, český turnaj Euro Hockey Tour, zakončí dnešní dva zápasy od 12 hodin, severské derby Švédsko-Finsko, a Češi budou hrát od 16 hodin se Švýcary. Všechno uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: V 9 hodin a 19 minut se na Radiožurnálu Sport dozvíte, jak se vyvíjí 31. ročník pražského maratonu. A řekne vám to Jakub Marek.
1: Dneska je teď už spíš dopoledne z centra Prahy, už mají hodinu a 20 minut za sebou ti nejrychlejší muži, nejrychlejší ženy právě 31. pražského mezinárodního maratonu a když se podíváme na tu mužskou část, tak ta je dnes velmi, řekl bych až extrémně na pražské podmínky rychlá, protože na mezičase na půl maratonu, tedy na zhruba těch 21 kilometrech, tak tam byla v čele pětičlenná skupinka čtyř borci z Keni, jeden z Etiopie a čas 1:01:44, lehkou matematikou z toho vychází maraton pod 2 hodiny a 4 minuty, což by byl obří rekord pražského mezinárodního maratonu. Ještě nikdy se tady neběželo pod 2 hodiny a 5 minut, takže by to bylo ještě o další 1 minutu rychlejší, ale samozřejmě ještě měli v tu chvíli maratonci polovičku před sebou, teď už jsou na 28. kilometru, tak uvidíme, jestli to tempo nebude klesat, ale rozhodně ta první část vyšla vytrvalcům těm elitním skvěle. Určitě s tou mají radost i organizátoři tohoto závodu. Mezi tou vedoucí skupinkou je stále i na tom 28. kilometru největší favorit tohoto závodu, Kenian Justus Limo, ten si letos zaběhl osobní rekord 2:04:55, takže i pro něj by to byl ještě výrazně zlepšený osobní rekord. Ženy, ty na půlmaratonu měly mezičas zhruba na nějaký výsledný čas 2 hodiny 21 minut, takže to by bylo o něco pomalejší, než je traťový ženský rekord mezinárodního pražského maratonu, ale i ty běží velice rychle, ale už i tady na Staroměstském náměstí teď pomalu teplota stoupá, dívám se, už je tady nějakých 19 stupňů, ještě 20 minut zpátky to bylo zhruba o 5 stupňů méně, ještě se rychle dívám na mužskou českou část tohoto závodu, tak tam to vypadá na velmi zajímavý souboj o republikový maratonský titul mezi muži, protože tam mají naprosto stejně rychlý mezičas, takže běží spolu na 25. kilometru dva čeští muži, Matěj Zima, obhájce titulu domácího Jan Havlena, a i ten mezičas vypadá velice dobře, že by si mohli oba vylepšit výrazně své osobní rekordy. Ještě taková statistická perlička mezi těmi necelými 12 tisíci běžci tohoto ročníku pražského maratonu je 54% cizinců, takže je vidět, že stále mezinárodně má obrovský věhlas pražský mezinárodní maraton, zhruba 74% všech závodníků jsou muži, ženy, ty jsou tedy na těch nějakých 26-27% z Prahy. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: A v centru dění na pražském maratonu máme také naše mobilní studio, tedy Airstream, kam si bude Adam Weidenthaler zvát zajímavé hosty. Prvního už zhruba v 9:40 měl by jim být běžec a také trenér Jan Frisch. Teď je ale 9:22 a my se budeme věnovat dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Jedním z těch včerejších zápasů na úvod nadstavby byl i duel Baníku Ostrava s Mladou Boleslaví. Baník ve skupině o udržení vstupoval do ní z posledního místa a také s novým trenérem Josefem Dvorníkem. No a v tom záchranářském souboji doma s Mladou Boleslaví jen remizoval 0-0. Samotný trenér Dvorník ale netrpěl nijak velkou nervozitou.
2: Nejvíc to na mě asi dolehlo, když jsem přijel tady do Vítkovic na stadion, kdy už tady to bylo v plném provozu, nějakým chystání na zápas a tak dále, ale jinak musím říct, že v týdnu celkem to bylo v pohodě, nějaká, že by tam byla extrémní nervozita, ani v tom zápase jsem úplně neměl.
3: Popisoval své pocity nový kouč Baníku Josef Dvorník. Z hlediska defenzivy Baník zvládl zápas dobře, ale šancí moc neměl.
2: Mým přáním bylo, aby se vlastně i za tu krátkou dobu propsalo to, co jsme trénovali v tom týdnu, aby se to propsalo do zápasu. To říkám, něco se tam propsalo, něco ne, ale asi bych byl moc velký snílek, kdybych čekal, že se to propíše všecko.
3: Pokračoval trenér Josef Dvorník, který hned po svém nástupu měl od fanoušků dobrou pozici a také před prvním utkáním se jeho jménu dostalo pozitivního ohlasu.
2: Já musím dokázat s realizákem to, že jsem tady oprávněně a že zachráníme Baník v lize, a potom si myslím, že se to může ještě i znásobit. Já třeba tady tohle prvotní reakci musím fanouškům za to poděkovat, ale já se neúčastním rozcvíček a vlastně jsem vevnitř. To mám takový zvyk a jako neměním ho, takže jsem se to dozvěděl z doslechu, ale já si myslím, že ten realizák mu jako reagoval na to velmi příjemně a velmi pozitivně, takže za to jim děkuji, ale jsme tady od toho, aby jsme pracovali a chvála může přijít až s tím, že když Baník zůstane v lize.
3: Jako dlouholetý trenér baníkovského Bčka hraje Josef Dvorník teď tak trochu za dva týmy. Pokud by ligové Ačko spadlo do druhé ligy, muselo by Bčko ještě o soutěž níže.
2: Tak mě to napadlo hned, jak jsem byl jmenován do funkce trenéra A týmu, že hraju teďka za dva týmy a my jsme vlastně s Jihlavou doma s Bčkem zachránili druhou ligu, ale v podstatě teďka je to na tom, aby jsme se zachránili v první lize a prostě jsem šel za sportovní výzvou a zatím si stojím a co bude potom, když se udržíme v lize, tak mám spoustu myšlenek, jakým způsobem, jak organizačně, tak s jakým kádrem, ale teď momentálně se musíme připravovat na obě dvě varianty, ať se to neposlouchá moc dobře.
3: Doplnil po remíze s Mladou Boleslaví trenér Baníku Josef Dvorník. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: No a situace na těch nejspodnějších místech v tabulce se ještě více zamotala, protože ve druhém včerejším zápasu ve skupině o udržení Dukla prohrála ve Zlíně 1-2 a tak mají teď poslední tři týmy stejný počet bodů na té pozici, která by znamenala přímý postup, je zase kvůli nejhoršímu skóre Dukla s 23 body, Baník má také 23 bodů, je 15. a Slovácko 14. rovněž 23 bodů, ale Slovácko ještě dnes od 13 hodin čeká zápas v Teplicích.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Bude 9:30. I po dalších zprávách se budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport věnovat zejména dění na pražském maratonu. Hezké dopoledne.
1: Radiožurnál 9:30. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Při ruském útoku v oděské oblasti na Ukrajině dnes v noci zahynuli dva lidé. Na Telegramu o tom informoval šéf regionální vojenské správy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i přístav. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič. Další 4 lidé jsou zranění. Požár v českém Švýcarsku se dál nešíří. Hasiči ho ale stále nemají pod kontrolou. Hoří asi kilometr čtvereční lesa u Rinartic, které jsou částí Jetřichovic. Platí tam zvlášť stupeň poplachu. Dnes bude nasazených 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. 5 vrtulníků vzlétlo před hodinou a půl, další 2 se přidají kolem poledne. V Hrádku nad Nisou a Chotyni na Liberecku si lidé od zítřka můžou objednat jízdu malým autobusem. Jde už o třetí oblast, kam se Liberecký kraj rozhodl zavést poptávkovou dopravu. Malý 8-místný vůz na zavolání jezdí od září 2024 na Frýdlansku a od dubna si ho můžou objednat i cestující v okolí Železného Brodu. Sport. Tisíce závodníků běží už více než hodinu a půl pražský maraton. Aktuální informace má přímo z místa reportér Jakub Marek.
3: Nejrychlejší muži mají za sebou 30 kilometrů a v čele je už jen dvojice Kenyan Limo a Cegu z Etiopie. Mezičas je stále skvělý, rozhodně se útočí na výsledný čas pod 2 hodiny a 5 minut. To by byl nový traťový rekord. Mezi ženami vede Kenyanka Tanujová. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D11 u sjezdu na Lysou a v Praze omezení provozu v centru metropole. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy stále pozor před sjezdem na Lysou nad Labem na 19. kilometru. Na výjezdu z odpočívky řeší nehodu osobního auta mimo dálnici. Na místě stále zasahují hasiči, blokován je pravý pruh, vybočuje se do levého pruhu, ale bez kolon. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova stále ještě opatrně na obchvatu Plzně. Za sjezdem na Ejpovice na kilometru 73 leží na dálnici sražený divočák. A v Praze stále počítejte s výrazně omezeným provozem v centru Prahy a také v širším okolí, zejména v okolí Vltavy mezi Karlínem a Podolím. Je to kvůli maratonu, dá se to celé objet tunely Blanka a objízdné trasy jsou průjezdné bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Green Day dospívali na Radiožurnálu Sport v 9 hodin 36 minut a my se přesouváme zase do centra dění pražského maratonu. V našem mobilním studiu v Airstreamu má Adam Weidenthaler prvního hosta. Tak máš slovo.
1: Pěkný den ze Staroměstského náměstí, hostem je Jan Friš, český běžec, nejrychlejší Čech i Evropan na pražském půlmaratonu, který se tady v Praze konal před zhruba měsícem. Pěkný den, díky za váš čas.
2: Děkuji za pozvání, krásnou neděli.
1: Vy jste to zvládl, ten váš půlmaraton, teprve druhý v kariéře za hodinu, 4 minuty 55 sekund, kdy vás uvidíme na dvojnásobné trati?
2: No, je to ještě tak trochu jako otázka do budoucnosti, ale ten plán, pokud by vyšel ideálně a tělo dovolilo zdraví, tak by to mělo být příští rok.
1: Vy jste původně mílařem, to znamená 1500, lidově řečeno. Jste běhal třeba taky 3000 distance. Která je podle vás nejatraktivnější, teď když máte možnost porovnat čím dál tím delší trati?
2: No, asi teďka momentálně ta nejvíc atraktivní prostě bude ta silnice. Je to vidět i na počtu těch lidí, i vlastně počet lidí tady podél trati. To, já když jsem sem ráno jel, tak kolik jenom lidí šlo z transparenty, ne běžet, ale fandit. Takže určitě ta atraktivita teďka leží na silnici. Ale já samozřejmě furt tu dráhu mám v srdíčku a věřím, že i tam je to velmi atraktivní a zrovna třeba 1500 zažívá teďka na světovém poli opravdu úžasné roky, skvělé časy a myslím si, že táhne i tu pozornost tam.
1: Jaký je to přechod na tu silnici, protože přece jenom musíte se najednou tak nějak zorientovat, kde máte co, musíte běhat třeba tady konkrétně v Praze po kostkách, není to asi úplně jednoduchý přechod.
2: Já jsem vždycky trošku táhnul k těm vytrvalejším disciplínám i v tom tréninku, takže vlastně ten přechod byl o tom nabíhat víc kilometrů samozřejmě a trošku upravit ty tempa, ale samozřejmě ty kostky a tady tohle je věc, na kterou si člověk musí víc zvyknout, ale upřímně ten přechod nebyl zas tak bolestivý, jak jsem očekával, že to bude.
1: Jan Friš, český běžec s námi na Radiožurnálu Sport. Vy jste běžel teprve druhý půlmaraton v kariéře, jestli to říkám správně, předtím to byla Neapol. Tak co vás přilákalo na tuhle distanci?
2: Asi i ten trošku pokročilejší věk, ta přece jenom ta trajektorie kariéry běžců bývá, že začínají na těch středních tratích a postupně se přesouvají k těm delším. A samozřejmě mě nalákal Ranček, tím, že jsem se stal jejich novou akvizicí pro tento rok, tak samozřejmě běhám jejich závody a nalákala mě určitě i ta atmosféra vlastně a to zase zkusit něco nového, získat nový impuls a posunout se třeba i na těchto distancích.
1: Co to znamená, že jste akvizicí? Jste profesionálem teď pod českou značkou?
2: Ano, je to tak. Já vlastně od letošního roku jsem součást Ranček Racing týmu, což je vlastně tým, který zaštiťuje pár našich českých běžců. Jsem to já, Patrik Weber, Martin Zajíc, to bylo do letošního roku a Damian Vích. Vlastně nám dávají podporu a máme možnost startovat právě na jejich závodech. A je to super, já jim za to moc děkuju, že vlastně tu příležitost mám.
1: Ranček o Janu Frišovi tedy o vás napsal, že máte obrovský talent, potenciál stát se jedním z největších českých talentů v běžích, bězích samozřejmě na dlouhé tratě, tak kde ten potenciál vy sám cítíte, když to takhle slyšíte?
2: To zní moc krásně, já jim teda děkuju za tyhle ty slova chvály. A já si myslím, že moje přednost bude právě to, že jsem přešel z těch středních tratí, kde jsem dosáhl nějakých docela dobrých časů, když se porovnám vlastně s těmi vytrvalci, který teď momentálně běhají desítku, půlmaraton, maraton, tak vlastně ty časy mám o ten jeden řád trošku lepší. Jestli to bude výhoda, uvidíme. Když se to podaří samozřejmě jakoby přetavit i to v tom tréninku a potom na té silnici, tak věřím, že ta rychlost může být určitě nějaký bonus, ale samozřejmě to je spíš taková otázka teoretická, jestli se to povede, ale samozřejmě jsem moc rád, že mi Ranček věří.
1: Co je v půlmaratonu takovým vrcholem kariéry? Dá se vůbec něco určit, k čemu se může takhle běžec upínat?
2: Mně přijde, že na té silnici právě dost často se to posouvá od toho dostat se na nějakou vrcholnou akci a tam zesbírat nějakou medaili, což je jako, dejme tomu, v konkurenci afrických běžců velmi těžké. Tak se to tam přesouvá do té roviny běžet co nejrychlejší čas. Takže my třeba s klukama právě z Ranček týmu plus teďka Martin Zajíc, tak se soustředíme na to překonávat ty časy, posunout naše osobní rekordy, přiblížit se českým rekordům a ty posunout a přiblížit se co nejvíc té evropské a světové špičce. Takže tam si myslím, že se to posouvá, ale kdybychom se měli podívat do té roviny těch velkých akcí, tak samozřejmě maraton je to olympiáda, to je asi nejvíc. Na mistrovství světa, kdy se vlastně bude od, teď myslím, že to je až za 4 roky, ale bude se poprvé mistrovství světa na maratonu konat odděleně od toho hlavního mistrovství světa. A na půlmaratonu máme teďka taky novinku, vlastně je to 2 roky zpátky, je mistrovství světa v silničních bězích, kde právě půlmaratonská trať je. Takže to jsou asi nějaké ty vrcholy, na které se člověk může upínat.
1: Zmínil jste to konkurenci Čech, potažmo Evropan plus Afričan. My jsme byli svědky před týdnem v Londýně toho, který byl připsán světový rekord právě v tom maratonském běhu. Poprvé po 2 hodiny hned 2 běžci, ten rychlejší Kenyan Nasave 1:59:30. Jak často uvidíme podobné posuny podle vás, když do toho máte teď trochu vhled?
2: No, já už jsem o tom vlastně v jednom rozhovoru mluvil a můj osobní odhad je, že pokud samozřejmě na tom maratonu strašnou roli hraje počasí, podmínky, jestli budou, ale na těch rychlých tratích já si troufám říct, že tím, že se teďka překonala nějaká tady psychická bariéra těch 2 hodin, takže to uvidíme trošku častěji, teď ta kvalita těch běžců tam je tam více běžců, kteří by mohli na to, o to usilovat a můj osobní odhad je, že pokud by vyšlo počasí, tak letos na podzim v Berlíně uvidíme ještě další vylepšení toho světového rekordu.
1: Je na to Praha stavěná?
2: Praha, tam je to hodně těžké. Opravdu tady hrajou roli podle mě třeba ty kostky, kdy prostě u těch elitních běžců, těch top světových, už každý maličký detailík může hrát právě pár vteřinek tam, pár vteřinek dolů nahoru. Takže Praha si myslím, že teď momentálně by měla aspirovat asi na to, aby se tady zlepšil ten traťový rekord. Třeba, věřím, že se tady dá běžet 2 hodiny a 2 minuty, ale jestli pod 2 hodiny, to by opravdu musel přijít někdo výjimečný a muselo by se všechno sejít. Dneska máme třeba zrovna docela teplé počasí, což nám běžcům úplně tolik nesvědčí. Takže neříkám nikdy, ale myslím si, že momentálně to zatím asi není v silách běžců, kteří sem jezdí.
1: Na ty 2 hodiny, zhruba 3-4 minutky to teď vypadalo ještě před chvílí. Každopádně uvidíme, jaký bude výsledek. Bavíme se s Janem Frišem tady v našem přenosném, řekněme, nebo pojízdném studiu Radiožurnálu Sport. Vy jste to sám zmínil, teplota stoupá o několik stupňů během té zhruba hodinky a čtvrt. Tak jak je tohle složité, jak se k tomu dá třeba přímo během závodu přizpůsobit? Je nějaká pomůcka, řekněme, když začnete, vybíháte v 15 stupních Celsia a najednou se to během hodiny zvedne na 20?
2: Tohle jsou opravdu těžké podmínky a právě to, co teďka jste zmínil, že začínáme na nějaké teplotě a opravdu ta teplota pak jde nahoru. Přizpůsobit, hodně občerstvovat určitě, snažit se ochlazovat i na trati, snažit se, teď to zní trošku blbě, ale možná co nejvíc se snažit, pokud je tam možnost nějaká část trati, může být na sluníčku, nějaká ve stínu, tak se snažit v tomhle místě běžet ve stínu a teďka momentálně poslední 2 roky je prostě trend na to trénovat. Dělá se takzvaný heat training, kdy trénujeme ve vyšších teplotách, třeba jsme víc navlečení a pak to tělo je trošku víc adaptibilní v tom závodě na to, že ta teplota nemusí hrát takovou roli právě. Takže myslím si, že to bude trend posledních let, že se na to musíme prostě všichni běžci čím dál tím víc připravovat.
1: Trochu to přeženu, jste navlečení, běháte v péřovce.
2: Ano, to vlastně vůbec nepřeháníte. Opravdu, když jsme to dělali teďka v zimě, tak jsme měli třeba 7 vrstev oblečení na sobě. A jako v té zimě je to ještě docela v pohodě, když někoho takového potkáte třeba tady v Praze na cyklostezce, tak si lidi řeknou, no, tak je mu prostě trošku větší zima, neví, že mám 7 vrstev. Ale když to je teďka v teple a já tam běžím v péřovce na cyklostezce a lidi si říkají, to je 25 stupňů, co blbne prostě. Takže to vypadá opravdu trošku divně, tak občas teda zkouzáme k tomu, že jdeme někam do fitka na pás. Ale ano, takhle ten heat training funguje.
1: Pojďme s Janem Frišem, českým běžcem, ještě na závěr trochu motivovat posluchače, jak začít, čím začít, ne samozřejmě s těmi úplně nejdelšími distancemi, ale prostě jak na to?
2: Já si myslím, že člověk prostě to běhání hlavně musí mít rád, musí se tím bavit a věřím, že to není jednoduchý začít, protože prostě ten první týden až měsíc je taky bolestivý, protože tělo si na to potřebuje zvyknout, takže určitě se nenechat odradit tím, že ze začátku to nemusí, že neběháte tak rychle jako třeba vaši kamarádi, vaši kolegové, ale prostě vydržet, najít si v tom nějaký svůj rytmus, nějakou svoji pohodu a nestresovat se nějakými časy, že musím ten den jít běhat, prostě opravdu si to užít, začít volná, postupně se k tomu propracovat a běh je krásný v tom, že čím díl člověk běhá, tak to tělo se na to víc adaptuje a tím víc je schopno zvládnout, takže prostě jenom vydržet.
1: A mluvíte o těch kamarádech, takže ideální je takhle najít si třeba nějakého svého sparinga a vyrazit na závod.
2: Určitě, běhání je skvělý v tom, že se dá dělat v partě a když člověk už se na to trošku navykne a je schopen si při tom povídat, tak je to úžasný, ale zas na druhou stranu je to i skvělá forma takové meditace, že si člověk může jít pročistit hlavu sám, takže najít si partu a ta ho třeba bude právě motivovat je úžasný start.
1: Taková je rada Jana Friše, jedno z elitních českých běžců, teď i na půlmaratonové distance. Díky moc za váš čas.
2: Děkuju a přeju krásnou neděli.
1: Ze Staroměstského náměstí a pojízdného studia Radiožurnálu Sport, Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: No, Jan Frejš v rozhovoru s Adamem Weidenthalerem mluvil o potenciálním rekordu pražského maratonu někde kolem času 2 hodiny a 2 minuty. Jestli je to reálné už dnes, to může naznačit přímo Jakub Marek, který sleduje dění v závodu.
3: Hezké dopoledne, 2 hodiny, 2 minuty, to reálné není, aby tady dnes zaběhl někdo z maratonců, ale stále je reálný ten traťový rekord, respektive útok na traťový rekord. Připomenu, ten je 2 hodiny, 5 minut a 9 sekund z roku 2023 Keniana Alexandra Mutisa. Aktuálně je v čele dvojice Kenyan Justus Limo a Etiopan Berhanu Cegu. Oba jsou teď na 37. kilometru, takže odhadem nějakých 16-18 minut by mohlo zbývat sem do cílového prostoru této dvojici na Staroměstském náměstí. Teď se poměrně hezky oba střídají, když jsem se díval před chvílí, tak běželi spíš vedle sebe, než že by utvořili nějaký vláček, že by se jeden běžec schoval na druhého. Může v tom hrát samozřejmě roli i to, že jsou oba z jiné země, kdyby to byly třeba dva kenští vytrvalci nebo etiopští vytrvalci, možná by to vypadalo také jinak. Ta spolupráce tady samozřejmě je velká rivalita mezi těmito dvěma velmocemi světové atletiky, ale každopádně teď se občerstvuje ještě Justus Limo zhruba nějakých těch 6 kilometrů před cílem. Vypadá to, že etiopský vytrvalec Berhanu Cegu se možná ani občerstvovat nebude na jedné z posledních občerstvovaček, jak se říká, tohoto maratonu. Samozřejmě závod na 42 kilometrů a 195 metrů v tom českém, řekněme českém závodě o republikový titul je zatím nejlepší Jan Havlena. Už vypadá to, že utekl Matěj Zimovi, tak nakonec i Berhanu Cegu se ještě rozhodl občerstvit před těmi závěrečnými kilometry. Teď se tam trochu pousmál tomu, že téměř celý ten kelímek na sebe vylil místo, aby se napil, ale vypadá to, že je v dobré náladě i v těch momentech, kdy už se bude rozhodovat tento 31. pražský mezinárodní maraton. A ještě rychle, jak to vypadá v ženské kategorii, tam se to přesývá, přelévá prakticky celý závod. Samozřejmě jsou vepředu hlavně africké ženy, africké atletky, ale aktuálně je v čele, respektive byla na mezičase tom posledním na 30. kilometru Millicent Jelimová, keňská vytrvalkyně o 12 sekund před Ruguru Gichumbiovou. Tanujová, která vedla zhruba v polovině trati, tak ta už teď na 3. místě ztrácí na průběžně vedoucí Jelimovou víc než 1 minutu. Ještě jednou připomínám, zhruba za nějakých 15 minut by mohli, měli být nejrychlejší maratonci v cíli právě toho 31. pražského mezinárodního maratonu. Ze Staroměstského náměstí Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Na pražský maraton se vrátíme chvíli po 10. hodině už na doběh nejlepších mužů, u toho určitě nemůžeme chybět, ale teď se vrátíme na zimní olympijské hry v Turíně v roce 2006. Ty si většina z vás asi vybaví podle zlaté medaile běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové, tehdy totiž vyhrála závod na 30 km volně a jako jediná z českých zástupců v Turíně se stala olympijskou šampionkou. Dnes vám ale nabídneme jiný příběh, seriál radiožurnálu Sport totiž tento týden věnujeme sportovním chybám a o jednu takovou se na hrách v Itálii postaral tehdejší manažer běžeckého úseku Květoslav Žalčík.
1: Na soupisku štafety totiž nechtěně zapsal místo nominovaného Milana Šperla sprinterského specialistu Dušana Kožíška. Žalčík si spletl řádky, Šperl tak skončil mezi náhradníky a na trať musel Kožíšek. Tento omyl se navíc povedlo odhalit až těsně před startem a to už se nedalo nic změnit.
2: Stala se prostě fatální chyba při vyplňování přihlášky. Jsem se přepsal o jeden řádek a místo Milana Šperla na čtvrtý úsek se napsal Dušana Kožíška.
1: Komentoval tehdy Květoslav Žalčík svou chybu.
2: Bohužel na poradě, která je vždycky večer, tam vyjdou všechny jména, včetně náhradníků, a neuvádí se pořadí, takže pokud by to takhle bylo, že by se uvádělo pořadí včetně náhradníků, tak velice jednoduše jsem na tuhle tu chybu přišel, ani ráno jsem nic nekontroloval, prostě je to práce, kterou rutinně dělám od 96. roku, nikdy se mi tohle to nestalo, je to fatální chyba, která se přihodila. Prostě člověk řekne, že to není možný a jenom zjistí, že to možný je a nedokáže si to vůbec vysvětlit.
1: Dušan Kožíšek trávil noc před závodem v olympijské vesnici v Sestriér. O tom, že bude muset na trať na poslední úsek, se dozvěděl jen hodinu před startem. O tom, proč Šperla nahradil, tak ani neměl čas přemýšlet.
2: Na důvod jsem se neptal, prostě jsem přijel, bylo mi řečeno, ať přijedu a bylo to v takovém spěchu trošku, takže jsem se o to tak nějak nezajímal a přijel jsem a závodil jsem.
1: Manažer běžeckého úseku Květoslav Žalčík věděl, že jeho pochybení neovlivnilo jen průběh závodu, ale i samotného Šperla.
2: Milan Šperl je závodník, který byl nominovaný Mirkem Petrázkem jako hlavním trenérem u mužů a já jsem mu tohle svoji fatální chybu nesmírně ublížil jsem mu prostě jako člověku, já ho mám strašně rád, protože tak jako všichni ostatní, proto lyžování dělá strašně moc a ten čtvrtý úsek si vlastně vyběhl a já jsem udělal chybu, která se možná stává jednou za život, ale udělal jsem ji a strašně jsem ublížil. Teďka těžko polemizovat o tom, jestli by Milan jel a byl ten vývoj závodu úplně jiný, prostě je to možné, není to možné, to je těžké spekulovat, ale prostě ublížil jsem českému lyžování.
1: Česká štafeta s ambicemi na medaily tehdy skončila v olympijském závodě v Turíně 9. Kristián Švedák, Radiožurnál.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Hey! Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: 10 hodin a 1 minuta. Nejlepší běžci na pražském maratonu už se pomalu blíží do cíle, a tak míříme za naším reportérem Jakubem Markem.
7: Krásné dopoledne, už je pravděpodobně rozhodnuto, kdo ovládne 31. ročník pražského mezinárodního maratonu. Berehanu Cegu, etiopský vytrvalec, kterému je 26 let, tak utekl svému největšímu soupeři v tomto závodě zhruba na 37. kilometru, setřásl Justuse Lima, a teď už běží osamocen Cegu s velkým náskokem. Za chvíli už bude točit na levou ruku do Pařížské ulice, ještě mu zbývá lehce přes 1 kilometr, takže zhruba nějaké 3 minutky, a nevím, jestli z toho nakonec bude ten nový traťový rekord pražského maratonu. Na půl maratonu to vypadalo skvěle, tam byl náskok zhruba 1,5 minuty, ale dost možná ty stále teplejší podmínky teď v pražských ulicích a pro Cegu a teď hlavně podél Vltavy nakonec nebudou úplně přát tomu možnému novému traťovému rekordu, ale ještě úplně neodepisujme právě tento rekord, respektive překonání tohoto rekordu. Ten je 2 hodiny 5 minut a 9 sekund, drží ho další Keňan, respektive Keňan Alexander Mutiso z roku 2023, takže to určitě je také velká motivace pro tohoto etiopského borce, aby Berhanu Cegu překonal keňského vytrvalce, a jeho rekord v tomto závodu aktuálně na časomíře 2 hodiny, 3 minuty a 20 sekund, takže do 2 minut by potřeboval být tady v cílovém prostoru na Staroměstském náměstí v ženském závodě. Tam už vede s velkým náskokem keňská vytrvalkyně Jelimová, a ta už má téměř minutový náskok na svou soupeřku, tak to by jí museli hodně dojít v síly v závěru, aby se nedostala do cíle na první pozici, ale čas pod 2 hodiny a 20 minut, tedy traťový rekord tady ohrožen nebude. V ženské kategorii Cegu ten kontroluje. A teď ještě informace pro Radiožurnál. Vypadá to, že si bez problému doběhne pro vítězství etiopský vytrvalec Berehanu Cegu. Vidíme, jestli to bude stačit na traťový rekord. Na druhém místě už je s velkým odstupem Kenyan Justus Limo. V čele ženské kategorie je Kenyanka Jelimová. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport, protože teď už právě ta zmiňovaná otočka na levou ruku přes Čechův most, přes Vltavu pro etiopského vytrvalce Cegua, a ten si kontroluje, řekl bych, každých 100 metrů své hodinky, jakoby nevěřil oficiální časomíře, nebo možná je to spíš takový reflex pro tohoto etiopského vytrvalce. O jeho vítězství už tady není pochyb, smuž s dvojkou na zádech, tedy druhý největší favorit tohoto závodu, nakonec naplnil právě ty prognózy a dokonce i porazil největšího favorita Kenyana Justuse Lima. Nepředbíhejme tedy, ještě v cíli není, ale to už by byla sportovní tragédie, pokud by Berhanu Cegu nedorazil jako první do cíle, a teď už je jasné, že z toho nebude nový traťový rekord, protože cílovém prostoru tady už ukazují hodiny, 2 hodiny, 5 minut a 18, teď už 19 sekund, takže 2:05:09 překonáno nebude. Bude to rozhodně jeden z historicky nejrychlejších pražských maratonů, ale samozřejmě v polovině trati to vypadalo mnohem lépe, mnohem optimističtěji, než teď s tím výsledným časem pod 2:06 by to mělo být, protože aktuálně Berhanu Cegu nabíhá do cílového prostoru na Staroměstském náměstí, ruce nad hlavou, velká radost pro tohoto etiopského vytrvalce, neoficiálně zhruba řekl bych 2:05:52, ale samozřejmě ten čipový čas po odečtu cílovou kamerou může být o nějakou tu sekundu jiný. Jisté je, že běžel pod 2 hodiny a 6 minut a že to není nový traťový rekord, ten zůstává na hodnotě 2 hodiny 5 minut a 9 sekund. Na druhém místě doběhne, ale už s větší ztrátou, Kenyan Justus Limo. Ještě se dívám na poslední mezičasu, jak na tom byli čeští muži. Jan Havlena, ten už utekl svým největším soupeřům v boji o český maratonský titul a vypadá to, že obhájí právě domácí republikový titul v maratonu, a dost možná i ve výrazně lepším čase, než oni, mohlo by to být pod 2 hodiny a 20 minut, ale to samozřejmě se dozvíme z dalšího vysílání Radiožurnálu Sport. Ze Staroměstského náměstí v Praze Jakub Marek, Radiožurnál.

0: 10 hodin a 11 minut doznívá písnička od kapely Kabát. Zajímavý program bude dnešek nabízet také, co se týká házené. Už v 11 hodin začne další finále mužské extraligy. Plzeň včera snížila stav série s Karvinou na 1-2. Musí ale znovu dnes odvracet případný konec sezóny. Naopak Karvina může získat stejně jako v loni další titul. Budeme u toho. Rozhodující momenty vám nabídneme v přímých vstupech. No a odpoledne se bude hrát semifinále českého play-off mezi házenkářkami. Most Slavia v 18.30 a už 16 hodin nastoupí Lázně Kinžvart proti Písku a o tomto duelu budeme mluvit za chvíli podrobněji hned po písnice od R.E.M.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: K avizované házené se dostaneme, ale o trošku později, protože teď se zase vrátíme k dění kolem pražského mezinárodního maratonu. V našem mobilním studiu Airstream má totiž Adam Weidenthaler dalšího zajímavého hosta.
1: Dobré dopoledne z pražského staroměstského náměstí. Hostem je Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu. Hezký den.
2: Hezké dopoledne.
1: Prosím jenom na mikrofon trošku blíž.
2: Ano.
1: Děkujeme moc. První dotaz, v jaké kondici je aktuálně česká atletika? My tady sledujeme sice maraton, ale je to závod, na kterém není úplně tajemstvím, že je více cizinců než Čechů, tak pojďme zpátky domů do Česka. Poslední halové mistrovství světa se vyvedlo nejen díky Lourdes Glory, Manuel a Amalii Švábíkové, díky medailistkám, tak co ostatní?
2: Věřím, že česká atletika je v dobré kondici a že je nastartovaná. Asi bych to uvedl tím, když mi Amálka Švábíková na tiskové konferenci právě po zdařilé mistrovství světa oznámila, že ve svých 26 letech být nejstarší členkou týmu pro ní je docela překvapivé, takže ten věkový průměr 23 nám určitě dává nějakou možnost výhledu k té letní sezóně i dál. A to, že samozřejmě jste zmínil medaile, ale byly tam i čtvrté, páté, šesté místo na mistrovství světa a věřím, že to v létě zúročíme na dalších akcích a že ta generace bude úspěšná, což ostatně už předvedli včera na mistrovství světa štafet v Gaborone, kde postup do finále byl pro mě jako určitě dalším postupným krokem k tomu, co bychom ze štafetou rádi v LA na olympiádě viděli.
1: Které jsou ty další sportovní akce, na které se upínáte teď v létě?
2: Akce střídá akci. Příští týden, už 9. v pátek, máme mistrovství České republiky na jednu míli a na pětku na kultovním okruhu v Poděbradech, na kterém se potom půjde skvělý chodecký závod s skvělou famózní účastí, kde jsou medailisti z mistrovství světa, světová rekordmanka, takže opět čekáme útok na světový rekord v chůzi. Je to takové naše rodinné stříbro, ten chodecký závod v Poděbradech, takže to je určitě ten milník, který je teď před námi už příští týden.
1: Mluvíme s Liborem Varhaníkem, vy jste v čele atletického svazu od roku 2009, od té doby atletice vyrostla v Česku řada konkurenčních sportů. Vy jste trochu mluvil o té mládeži, o té nastupující generaci, tak mě zajímá, jestli se daří v těchto dobách lákat mladé k atletice, jestli už to není sport, který přeci jenom není pro mladé dostatečně zajímavý.
2: Atletika je sport na celý život a tím pádem pořád vidíme obrovské rezervy, které prostě máme, protože od toho, co nám dává atletika do vínku, to znamená od těch učení základním pohybovým dovednostem házet, běhat, skákat, tak prostě je to až jako s podivem, jak nám ta členská základna roste, protože samozřejmě rodiče cítí určitou zodpovědnost za své děti a bez toho organizovaného sportu už to asi nejde dneska. To, co jsme zažívali dřív, že každý chodil ven a dneska těch lákadel je spousta. Pro nás není ani tak problém ta konkurence těch ostatních sportů, jak jste zmiňoval. Pro nás je spíš problém té infrastruktury, aby jsme nebyli obětí vlastního úspěchu a měli jsme kam ty děti a posléze ty, kteří budou dál pokračovat z nich, tak kde, aby mohli sportovat. A já jenom zmíním, samozřejmě tady vidíte ten nárůst i té běžecké komunity. Všechny závody jsou vyprodané, pražský půlmaraton byl vyprodaný za 2:30, prostě další běhy, takže že bychom si stěžovali na nezájem, to určitě ne. A pak je to, co jsem říkal, sport na celý život. Máme před sebou 130. ročník nejstaršího nepřerušeného závodu Běchovice Praha 27. září a jsou tam borci, kteří to běží po 60. Takže opravdu ta dlouhověkost a tím, že to je 130. ročník, tak věřím, že poběží každý, kdo si chce zažít tuhle tu mimořádnou atmosféru, takže tohle nás úplně netrápí, ale taky na tom aktivně pracujeme.
1: Tak pojďme tady zpátky k těm dospělým. Jaký důraz je aktuálně v Česku na popularizaci maratonu a obecně dlouhých tratí? Je o tyhle tratě vlastně takový zájem, nebo Češi inklinují spíš k něčemu kratšímu?
2: Je třeba to rozdělit. Je to ta masa ten mass participation nám tady roste v těch segmentech. Je to vidět na setkání s pořadateli závodu, kteří bezesporu během té covidové doby svým způsobem trpěli, protože samozřejmě ty závody nemohly být organizovány a když, tak za nějakých složitých opatření, a takže je to finančně vyčerpávalo. Jsem rád, že tohle období je za námi. Teď ten nárůst vidím jako obrovský, takže lidi běhají, ať už je to desítka, půlmaraton, i samotný maraton, a těch běžců je k mému potěšení opravdu hodně. A co se týče té elity, tak i to je to těžké v tom, že samozřejmě uspět na olympijských hrách maratonu nebo na mistrovství světa je samozřejmě v konkurenci etiopských, keňských a dalších běžců z Afriky jako strašně těžké, ale přesto tady vidím náznaky, vidíte, že tady jak v ženské, tak v mužské kategorii se objevují nové tváře a těžko predikovat, kdo vlastně vyhraje a tak, takže my pro to běhání se snažíme dělat hodně, ne, že by se nám to zatím úplně dařilo u těch dlouhých běhů, ale věřím, že ta nastoupená cesta se zúročí.
1: Takže nový zátopek teď v dohledu úplně není.
2: Já nechci být pesimista, ale myslím, že není.
1: Mluvíme s Liborem Varhaníkem, šéfem Českého atletického svazu. Vy jste v podcastu Přes příkop z kraje roku řekl, že Česká republika je skvělá na pořádání světových akcí. My jsme to viděli v posledních letech třeba u hokejového mistrovství světa, teď naposledy krasobruslařský šampionát. Ve vašem oboru je ozdobou zlatá tetra ostatně. Čím si to vysvětlujete, že Češi umí takhle hezké sportovní akce, protože sem tedy zavítalo na tenhle závod přes 11 000 běžců a víc než polovina z nich je z ciziny.
2: Já myslím, že za to můžeme poděkovat těm otcům zakladatelům, kteří tady dali sportu a ty pohybové aktivitě obecně jako neuvěřitelnou tradici. A to, co jsem tady zmiňoval, například s tím 130. výročím běhu v Běchovice Praha, je prostě naprosto unikátní. Jako to jako málo kde ve světě vidíte, nebo na jiných kontinentech, jako je to opravdu zřídka, když pominu Evropu a dejme tomu Severní Ameriku, tak to bezesporu takhle není. A ta tradice, která tady je, se předává z generace na generaci a ta zarputilost těch lidí, aby ty závody probíhaly co možná nejlíp a i v těžkých dobách, například u těch Běchovic, nezastavil to ani první světová válka, ani druhá světová válka, konec konců ani komunisti, ani covid, takže prostě vidíte, že ty lidi, když pak mají příležitost to udělat hezky, což, jak jste zmiňoval, se naposledy ukázalo u toho mistrovství světa v krasobruslení, tak můžeme být právem hrdi na to, že a ostatně i tady při tom maratonu je vidět, že zase ty pořadatelé tu laťku se snaží technologicky posunout o kus dál, tak aby udrželi krok s těmi elitními maratony světa, jako je Londýn nebo Boston a tak dále. A z toho mám radost, proto je to opět, jako když sem pak přijedou a mám tady možnost mluvit. Teď jsem zrovna mluvil s ředitelem berlínského maratonu, který velmi oceňuje tu kvalitu, která tady byla. Berlín je jeden z prestižních maratonů, takže z toho mám radost nejenom za atletiku, ale za celý český sport, že pořád se nám daří tu úroveň té organizace držet vysoko, a je to také o tom, že je tady velký divácký zájem. To, že se podařilo vyprodat to mistrovství v krasobruslení a ta atmosféra tam byla skvělá, považuji taky za jako milník, když tady neměli akci strašně dlouho velkou.
1: Takže zmiňujete, že Praha má zvuk v té konkurenci přesně Berlína a Bostonu.
2: Já si nemyslím, že to je jenom jako pražský maraton bezesporu. Jako pražský maraton má kredit, ale jinak ty akce napříč Českou republikou jako mají vysoký kredit. Praha samozřejmě si vydobila tu svoji pozici, samozřejmě má své limity s průchodností tratě, asi nikdy tady nepoběží tolik běžců jako teď v Londýně minulý týden, ale to je prostě specifikum něčeho, ale jako pokud chcete zachovat ty kulisy tady nádherného pařížské a staroměstského náměstí, jak to má určitě nějaký limit. Na druhou stranu pořád tady vidím potenciál růstu, aby i ten pražský maraton šel ještě dál.
1: Teď ty kulisy trochu změníme. Vy máte pod palcem i konání olympijského festivalu. Ten nejbližší bude za 2 roky v Mostě, tak bude kopírovat samozřejmě olympijské hry v Los Angeles. Jak bude vypadat? Můžete nám už to malinko přiblížit? Můžou se čeští sportovní nadšenci těšit na něco podobného, co bylo třeba 2 roky zpátky okolo Paříže?
2: Ano, tak myslím si, že se můžou určitě těšit fanoušci, protože to máme vyzkoušené, ten prostor u jezera Most. A musím říct, že tenkrát, když jsme rozhodli pro jezero Most jako olympijský výbor, tak nám spousta nedůvěřivců se ptala, proč do Mostu a tak dále. Já si myslím, že ta vyloučená lokalita. Já jsem hledal průsečík třeba pro LA, co mají společného města Most a LA. A
1: hory.
2: Prosím?
1: Hory.
2: Hory je jedna z věcí, ale je to ta radikální proměna reality. Jo. Když vemete, co se opravdu stalo v tom Mostě, kdy historické město a tak dále podlehlo těžbě hnědého uhlí a dalším faktorům a najednou se to úplně vrací. Jo. To koupání prostě 50 minut od Prahy, dneska s tou dálnicí, nejčistší voda v republice, skoro krásný prostor, který opravdu i jako je sofistikovaně udělaný pro lidi, tak aby to bylo komfortní se zaparkováním, s dalšími službami, které jsou tam pro ty příchozí. Tak jsem rád, že se to tak pohybuje a LA bylo podobné, že jo. Nechci se vracet do osidlování západu a tak dále, ale když si vemete, že najednou někdo v Hollywoodu postavil ateliér a najednou to město se stalo kultovním městem iluzí a tak dále, tak já věřím, že ten sen se v Hollywoodu točí a my ho budeme žít, ten olympijský. Takže já myslím, že těch 50 sportů, které si tam mohli vyzkoušet fanoušci a především děti, aby k tomu sportu a k té pravidelné pohybové aktivitě měli blíž, takže teď jako jsme sportovci, jak musíme jít na rekord, aby tam bylo alespoň o ty 4 nové sporty olympijské navíc, tak se na to fakt těším a ty nápady, které má jak kraj Ústecký, tak představitelé města v čelu s panem primátorem, tak i prostě Český olympijský výbor a jeho tým, který to pořádá, tak má jako hodně nápadů a věřím, že to brzo bude vidět.
1: Pojďme ještě na závěr k té atletice. Já jsem se dočetl, že jste se jakožto atlet věnoval sprintům a překážkám. Tak co dlouhé distance, a Libor Varhaník, chutnali mu?
2: Tak je fakt, že minulý rok jsem právě k výročí 130. ročníku Běchovice zúčastnil štafety, kterou jsme běželi společně s Bárou Špotákou, Zuzkou Hejnovou a Romanem Žebrlem. A losovali jsme, kdo poběží hrdlořezák a tak dále. Tak na mě naštěstí z jiných důvodů, protože jsem potřeboval být cíli první už kvůli vyhlašování, zbyl ten první úsek. Jako, já běhám každý den, ale jsem takový lonely runner. Asi bych to tady neměl říkat, protože tady se jedná o organizovaný běh a tak. A já tím, že mám tu devizu, že bydlím tady na Praze 6, kousek od Šárky ve Vokovicích, tak ten prostor pro běhání v té Šárce je kouzelný. Takže ačkoliv chodím běhat sám, tak asi také možná tím, že jsem pořád mezi lidmi, tak takový ten klidný běh, kdy se opravdu jenom soustředím na svůj běh a na přírodu kolem, mi dělá dobře, ale to neznamená, že možná někdy nevyběhnu, ale určitě mám běhání moc rád.
1: Tak ať se vám běhá co nejlépe. Libor Varhaník, hostem Radiožurnálu Sport, předseda Českého atletického svazu. Díky moc.
2: Taky děkuji.
1: Ze Staroměstského náměstí v Praze Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a my teď ještě před 10:30 se zaměříme na dění na trati pražského maratonu. Vítěze známe už nějakou tu dobu, Etiopan Berhanu Cegu vyhrál ten mužský závod, ale v cíli už by měli být samozřejmě i nejlepší Češi. O nich nám poví Jakub Marek.
4: Přesně tak, nejlepším Čechem a republikovým šampionem je Jan Havlena, celkově byl dnes na 12. pozici, čas 2 hodiny 17 minut 48 sekund, to je o víc než 10 minut pomalejší než vítězný etiopský vytrvalec, ale pro Jana Havlenu je to nový osobní rekord, on ještě nikdy neběžel pod 2 hodiny a 18 minut a obhájil tak loňské republikové maratonské zlato, za ním byl, dá se říct, už veterán Pavlišta. Před chvílí se dostala do cíle nejrychlejší žena tohoto závodu, Keňanka Millicent Jelimová, 2:24:19, zatím neoficiální čas. Nejlepší Češkou pravděpodobně bude Michaela Brtničková, ale ještě do cíle nějaké kilometry zbývají. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy ČR a město Poděbrady.
0: Blíží se 10:30, s ní také další zprávy na Radiožurnálu Sport, no a po nich samozřejmě naše vysílání pokračuje a dostaneme se třeba i k té slibované házené.
5: Radiožurnál je 10:30. A zprávy má pro vás Adela Poruchová.
6: Hasiči si požár v Českém Švýcarsku rozdělili na 4 úseky, jeden z nich je blízko domova důchodců. Seniorům kvůli dýmu zatím nehrozí žádné nebezpečí. Radiožurnálu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Hasiči se snaží domov uchránit, aby nemuseli seniory evakuovat. U požáru teď zasahuje zhruba 500 hasičů, 5 vrtulníků a další speciální technika. Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu absolvovalo během 2 let od spuštění 7 000 řidičů. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku, a taky pro všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a víc. Podle Centra dopravního výzkumu řidiči, kteří program absolvují, pak vykazují nižší míru recidivy. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci, informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizballáh a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se z jeho nedodržování obvinují vzájemně. A radnice v Doksech na Českolipsku chce zlepšit kvalitu vody v Máchově jezeře. Nechala si proto zpracovat studii, která má zjistit, proč vodu každý rok znečistí toxické sinice. Výsledky autoři představí na květnovém jednání zastupitelstva. Sport. Maratonský běh v Praze vyhrál etiopský vytrvalec Berehanu Vendemu Cegu. Nejlepším z Čechů byl Jan Havlena. Traťový rekord pražského maratonu 2 hodiny 5 minut a 9 sekund žádný ze závodníků nepřekonal.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D55 teď velmi opatrně, pokud jdete z Otrokovic směrem do Bzence. V okolí Uherského Hradiště se pohybuje auto proti správnému směru. Velký pozor tak mezi kilometry 50 a 60. Policisté jedou na místo tak velmi opatrně. D55 u Uherského Hradiště, pozor na auto v protisměru. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem, tam opatrně za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 19. kilometru se poje na dálnici větší předmět. Asi metrový kus plechu musí se vybočovat. Na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru na výjezdu z odpočívky řeší nehodu osobního auta. Vybočuje se do levého pruhu. A v Praze přetrvává výrazné omezení v centru města a širším okolí kvůli pražskému maratonu. Uzavřené je třeba nábřeží mezi Podolím a Karlínem, také okolí Tančícího domu a uzavřený je třeba i vjezd z magistrály do Argentinské. Musí se pokračovat rovně po Bubenské a ucpává se tak Hlávkův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v Polabí bude až 29 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 21 Pilots dohráli na Radiožurnálu Sport 10 hodin a 36 minut. My z našeho pražského studia znovu zamíříme do toho mobilního Airstreamu, který je teď zaparkovaný na Staroměstském náměstí. Tam dobíhají další a další účastníci a účastnice pražského maratonu a náš reportér Adam Weidenthaler tam má také dalšího zajímavého hosta.
1: Hezké dopoledne, Vladislav Husák, prezident Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, která pořádá právě tady během pražského mezinárodního maratonu taky policejní mistrovství Evropy v maratonu, je naším hostem. Dobrý den, díky za váš čas.
2: Dobrý den všem.
1: První dotaz mě zajímá vlastně, co to je Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, co si pod tím představit?
2: Tak představte si, že to je zastřešující organizace, která má, dejme tomu, něco kolem 100 klubů po celé České republice. A v sobě zahrnuje nějakých 22 tisíc členů, což je docela hodně lidí. No a náš ten vnitřní český život si představte jako běžný sportovní oddíl a ten život evropský a následně světový potom nás staví do role organizátorů právě třeba dnešního policejního mistrovství Evropy.
1: Je to 9. mistrovství Evropy v maratonu, kolik tady máte běžců, kolik takhle policie vypraví svých zástupců?
2: Tak to má samozřejmě určitá svoje pravidla. V současné době tady máme 173 běžců a běžkyň, 108 mužů a zbytek žen, tam je určitá parita, z 22 států celé Evropy.
1: Jsou to všechno strážníci, kteří, řekněme, kryjí naší bezpečnost takhle v ulicích denodenně?
2: Strážník není ani jeden, jsou to policisté a policistky.
1: Existuje mezi nimi nějaká, řekněme, mezinárodní hecovačka? Koukal jsem, že tu jsou zástupci tedy z toho počtu zemí, co jste říkal, tak když vyhrají Češi, dostanou třeba nějakou úlevu ze služby, řekněme.
2: Tak to úplně nevím. Samozřejmě v případě, že by se naši čeští reprezentanti umístili na nějakých předních místech, tak určitě by jejich šéfové za to ocenili, to bez diskuzí, ale myslím si, že v tuto chvíli spíš je důležitá účast České republiky a našich reprezentantů a to, že mají možnost se zúčastnit takovéhle prestižní akce.
1: Kolik sportů se takhle obecně koná pod hlavičkou policejních mistrovství Evropy, mistrovství světa, na co všechno vlastně policisté došáhnou během takovýchhle turnajů, řekněme?
2: Tak samozřejmě primární jsou sporty, které mají něco společného s policejní praxí. To znamená, jsou to střelecké závody v různých disciplínách, jsou to úpolové sporty, jsou to samozřejmě atletické disciplíny, ale jsou to i fotbalové klání, jsou to volejbaly, beach volejbaly. Řekl bych, že to je napříč tím sportovním spektrem. Česká republika je velmi aktivní organizátor a my máme takové vnitřní pravidlo, že alespoň jednou do roka pořádáme tady v České republice buď to policejní mistrovství Evropy, anebo evropský pohár.
1: A v čem máme nejlepší policisty? V jaké sportovní disciplíně?
2: Bezesporu střelba. Myslím si, že máme mistra světa, máme mistra Evropy. Teď v tomto roce na mistrovství Evropy v zápase kolegové a kolegyně také byli velmi úspěšní, takže si myslím, že Česká republika jako republika sportující se má čím chlubit a jako republika organizačně zdatná se máme také čím chlubit. Ostatně vidíte, že účast tady je poměrně silná z naší strany.
1: S Vladislavem Husákem pojďme zpátky k maratonu. Vy jste bývalým policejním prezidentem, tak máte dobré povědomí o tom, jak funguje bezpečnost při podobných akcích, jako je právě tahle. Přes 11 000 účastníků, další fanoušci okolo trati, ta je, řekněme, zabezpečená nějakým způsobem, ale protíná na téměř celé městské centrum tady v Praze. Tak jak to vypadá, co týče bezpečnosti?
2: Tak na každou takovouhle světovou, evropskou světovou akci policie vypracovává plán celého bezpečnostního opatření. Myslím si, že v tomto konkrétním případě prvořadé opatření dopravní, protože část Prahy je uzavřená a návštěvníci Prahy prostě nemůžou projet tak, jak si představovali možná. Další část je ta taková typicky pořádková, kdy tady můžete vidět kolegy v uniformách a víceméně preventivně působí na klidný průběh téhleté akce. A zcela jistě jsou tady antikonfliktní týmy a zcela jistě jsou tady kolegové ze služby kriminální policie vyšetřování. Je to, bych řekl, standardní opatření, kterých máme v České republice desítky za rok a v Praze určitě také poměrně hodně.
1: Dá se říct, kolik lidí se na tom podílí?
2: To záleží samozřejmě od rozsahu. Myslím si, že se tady bavíme v tomto případě o stovkách, ale nerad bych v tuhle chvíli zasahoval kolegům z Pražského krajského policejního ředitelství do jejich problematiky, ale mým odhadem to budou stovky lidí.
1: A je to svým způsobem bezpečnostní hrozba, když se míří spousta cizích sportovců i třeba cizích fanoušků?
2: Tak samozřejmě se tady v poslední době mluví o měkkých cílech. Víte, že při takovýchto akcích ve světě došlo k mnoha útokům a problémům. Česká republika, zaplať pánbu, je tomu zatím ušetřena, ale jak se říká, štěstí přeje připraveným a myslím si, že policie umí tyhle ty bezpečnostní opatření zajistit velmi, velmi dobře a předcházet určitým problémům. Ale protože jsme, nebo tahle ta akce má charakter měkkého cíle, tak se tomu na 100% prostě zabránit nikdy nedá.
1: Říká bývalý policejní prezident Vladislav Husák, který byl naším hostem na Radiožurnálu Sport. Díky moc za váš čas.
2: Děkuju za prostor, ať se daří všem.
1: Ze Staroměstského náměstí v Praze se znovu loučí Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

10 hodin 45 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport. V Zámoří ještě neskončilo první kolo Stanley Cupu, zbývá odehrát poslední rozhodující zápas série mezi Tampou Bay a Montrealem, tam je stav 3-3 na zápasy, ale zároveň už začalo kolo druhé boju o Stanleyův pohár. První zápas Carolina zvládla proti Philadelphii, vyhrála 3-0, vítězství Caroliny nezabránil ani český gólman Daniel Vladař, který měl 20 zákroků. Hned dvakrát ho překonal Logan Stankoven, který hraje zatím skvělé playoff, skóroval ve všech zápasech se 6 trefami, se dělí o vedení v tabulce střelců playoff NHL.

0: Už zhruba za 11 minut začne další finále extraligy házenkářů. Plzeňští dokázali včera porazit Karvinou, snížili vstav série na 1-2. No a začne dnes také semifinále české části play-off mezi házenkářkami. No a po zisku historického bronzu v Mollize mají právě házenkářky Lázník Kinžvart před sebou další výzvu, poprvé postoupit do finále play-off. V 16 hodin dnes nastoupí v prvním utkání proti Písku. Série se bude hrát na dvě vítězství. No a těší se na ní také kapitánka házené Kinžvart Katka Dresslerová.
1: Těším se na kvalitní házenou, těším se na tvrdý zápasy a samozřejmě se těším i na náš úspěch, protože tento rok je tým velmi připravený a mluví o tom i to, že jsme základní část ukončili jako nejlepší český celek. A to budeme chtít i potvrdit v playoff.
2: Přeje si po interligovém bronzu uspět také v českém playoff kapitánka házené Kinžvart Katka Dresslerová. V neděli zavítá do haly Milana Prokeše v Lázních Kinžvart Písek, který svými výkony táhne zkušená Iveta Korešová.
1: Největší síla Písku je určitě v podání Ivety Korešové, která Písku tu hru tvoří. Mají skvělé sehrání, všechny spojky s Ajou Standovou na pivotě a mají i střelecké levé spojky. Takže v tomto podání tam vlastně není post, který bychom my měli nějak podcenit a ani samozřejmě nechceme. My je chceme co nejvíc eliminovat a proto se budeme hlavně v obrané fázi soustředit hlavně na tyto jména, která jsem zmínila, a na co nejčetnější kouskování jejich rozehry, abychom byly co nejvíc efektivní a nátlakový z obrany.
2: Nabízí kinžvartská kapitánka recept na úspěch v semifinále s Pískem. Jeho českého soupeře přitom její tým dokázal v sezóně dvakrát porazit.
1: My jsme Písek v poslední konfrontaci u nás doma vlastně ještě porazili po velmi vyrovnaném zápase o dvě branky, takže určitě není na místě cokoliv podceňovat nebo mít nějaké přehnané sebevědomí, ale samozřejmě pokud se bavíme o zdravém sebevědomí sportovce, tak ano, to je určitě nezbytné.
2: Zatímco Písek musel o postup do semifinále bojovat s Olomoucí, Západočešky měli dlouhou pauzu. A to konkrétně od 3. dubna.
1: Jsme naprosto zregenerované, odpočaté, ale zároveň i maximálně připravené do blížícího se playoff. Zároveň to pro nás ale bylo určitě vypadnutí z nějakého zápasového rytmu, na který jsme zvyklí celý rok, protože jsme měsíc nehráli. Rozhodně jsme ale nezaháleli a já teda sama osobně cítím, jak už jsem hrozně hladvá po hře, hrozně se těším a věřím, že i přesně tenhle chtíč přeneseme do zápasu.
2: Přeje si kinžvartská pivotka Katka Dresslerová. Úvodní semifinále s Pískem začne v Lázních Kinžvart v 16 hodin. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Kdo se stane hokejistou sezóny? Sledujte vrchol Tipsport Extra ligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Adéla Poruchová.
2: Hasiči se dál snaží dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu, rozdělili si ho na 4 úseky. V Praze pokračuje maraton, záchranáři zatím ošetřovali jen diváky. České hokejisty čeká další přípravné utkání, odpoledne budou hrát se Švýcary. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy na 19. kilometru. A čekáme jasno až polojasno, v Čechách později přibude oblačnosti. Teploty až 29 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Požár lesa v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky. Na větší 2 cílí vrtulníky z bambivaky. Informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Jeden z úseků je v blízkosti vesnice, kde je domov pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit, aby ho nemuseli evakuovat. Podle Vlčka zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a taky hořlavý materiál.
4: Naší snahou samozřejmě je, abychom se pomalu dostávali nějaké lokalizaci, ale vzhledem těm teplotám to jde velmi složitě, takže opravdu to je to o tom, že děláme prostě průzkum, tak aby jsme efektivně nasadili ty síly a prostředky.
2: Požár včera odpoledne zasáhl les u Rynartic na Děčínsku. Jeho ohniska hoří na ploše asi 100 hektarů. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření. A meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihovýchodu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a hlavně v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. V pondělí se objeví první přeháňky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Tisíce vytrvalců dál běží Prahou. Na dokončení maratonu jim zbývají poslední 4 hodiny. Teplota má mezitím vystoupat až k 29 stupňům Celsia. V ulicích jsou proto připravené desítky záchranářů, kteří lidem v případě nouze pomůžou. Závod v Podolí sleduje reportér Marek Sedláček.
5: Já jsem teď přesně v polovině té 42-kilometrové trasy. Tady se střídají dvojice, které si maraton rozdělili na půl jako štafetu. Organizátoři tu účastníkům rozdávají medaile, láhve s vodou a banány. I tady je připravená sanitka pro případ, že by se někomu udělalo špatně. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse zatím pomáhali jen divákům. Jeden měl zažívací potíže, druhý problém s ramenem. Tady u toho milníku zní spousta jazyků, hlavně čeština, ale třeba taky čínština. A závodník z Polska mi řekl, že se mu běh líbil, ale bylo mu hodně horko. Poslední maratonec by měl cílem proběhnout kolem 3. odpoledne. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje dnes nechá veřejnost nahlédnout do svých základen. Lidé můžou navštívit kteroukoliv z 10 stanic napříč Libereckým krajem. Den otevřených dveří potrvá od 13 do 17 hodin, říká mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
6: Dáváme k dispozici v uvozovkách i techniku. Hasiči připojí i historky, jak se říká, z natáčení. A ještě bych ráda, ať lidé nezapomenou ani na krajské operační středisko v Liberci. To je centrála tam, kde pomoc začíná a tam se opravdu běžně nedostanou.
7: Sport. Národní tým nastoupí v Českých Budějovicích na závěr českých hokejových her v 16 hodin proti Švýcarsku. O přípravném utkání uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, který nabídne i fotbalovou šance ligu. Ve 13 hodin začne duel Teplic se Slováckem v nadstavbové skupině o záchranu. Od 15.30 bude hrát ve skupině o titul Plzeň s Hradcem Králové a od 18.30 pražská Sparta s Jabloncem. Házenkáři Plzně nastoupili ke čtvrtému finále extraligy proti Karviné. V sérii na 3 vítězství zápasy prohrávají 1-2, Slezané tak dnes můžou slavit mistrovský titul. A na západě Čech je u toho Tadeáš Skalický.
8: Čtvrtá minuta utkání a Plzeň hraje s Karvinou 2-2. Z Plzně Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za sjezdem na Tasov a komplikace v Praze v ulici v Holešovičkách. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Tasov. Na kilometru 152,5 se srazila dvě auta v levém pruhu. Na místě jsou podle záběrů z kamer hasiči, vybočuje se do pravého pruhu a brzdí se před kratší kolonou na 5 minut. Na D11 z Hradce Králové směr Praha stále pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru na výjezdu z odpočívky řeší nehodu osobního auta mimo dálnici. Vybočuje se do levého pruhu, ale bez kolon. V Praze provoz stále komplikují uzavírky v centru města kvůli pražskému maratonu. Uzavřený je stále vjezd z magistrály do Argentinské, musí se po Bubenské a ucpává se kvůli tomu hlávku v most zdržení od Florence je na 10 minut. Komplikace jsou v Praze v ulici v Holešovičkách a to směrem z centra. U Bulovky tam zasahují hasiči u požáru auta. Kolony jsou tak od mostu Barikádníku na 10 minut a plní se ulice v Holešovičkách i směr centrum od Zenklovy, také asi na 10 minut. A bouralo se v Praze v Průmyslové směr Hostivář za Českobrodskou se srazilo osobní auto s nákladním, menší kolona na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v Polabí bude až 29 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
7: 6 minut po 11. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Přeji vám příjemné dopoledne. V následujících minutách budeme sledovat další finálový zápas Extraligy házenkářů. Duel číslo 4 mezi Plzní a Karvinou, jak jste slyšeli ve zprávách, už začal. Ale také se budeme ještě vracet na Staroměstské náměstí, kde máme zaparkované naše mobilní studio, tedy Airstream. A budou tam chodit za reportérem, který je na místě, tedy Adamem Weidenthalerem, další zajímavý hosté. Teď ale Def Leppard.
3: Radiožurnál Sport
10: a Ondřej Prokop.

0: 11 hodin 10 minut a jak jsem sliboval, míříme na Staroměstské náměstí do našeho mobilního studia za reportérem Adamem Weidenthalerem a dalším zajímavým hostem. Řeč bude zase o pražském maratonu.
1: Hezký den, teď to máme trochu netradiční, protože tady budeme dva moderátoři radiožurnálu Sport, Markéta Salajs-Vozilová, naše ctěná kolegyně, sedí naproti mě a sedíš tady, protože si běžela na pražském maratonu, sice ne to kompletní vzdálenost, ale alespoň polovinu a i to tě šlechtí. Hezký den, jak se ti běželo?
2: Ahoj, děkuji za pozvání do našeho Airstreamu. Každopádně já jsem nikdy tolik kilometrů neběžela, takže pro mě to byla taková první meta, kdy jsem vlastně běžela přes 20 kilometrů a musím říct, že se běželo skvěle, že to hrozně rychle uteklo. A doporučuji všem, je to fakt krásný zážitek.
1: Z pohledu amatéra já nejradši běhám někde v lese logicky a zdaleka neuběhnu tolik, co máš ty dnes za sebou, jak se ti běželo v těch podmínkách, které byly poměrně nepříjemné ke konci, vzhledem k tomu, že se začínalo okolo nějakých 13-12 stupňů Celsia, stouplo to o dobrých 10, možná i 12-15 čísel nahoru.
2: Je to přesně jak říkáš, že ten začátek byl opravdu příjemný, že vlastně jsem tady ještě stála v mikině a odložila jsem si těsně před startem, ale musím říct, že spousta, nebo docela velká část trati byla i v místech, kde se dalo trošku schovat do stínu a občerstvovačky taky byly velmi důležité, takže jsem se vždycky nějakým způsobem schladila, ale zase klobouk dolů před těmi, kdo běží celý ten závod, protože já už jsem byla ráda, že tu půlku mám a mně to stačí a nemám nějaké ambice běžet maraton.
1: Ale nalákalo tě to na další závody podobného typu?
2: Určitě. Já jsem teda spíš mám radši triatlon a tento typ závodu, protože tam je přece jenom sport, kterému jsem se věnovala dřív, takže plavání nebo kolo, že ten běh je pro mě spíš takový únik z reality, je to nejdostupnější sport vlastně, ale je to příjemné, jako myslím si, že takový i únik vlastně od mých mateřských povinností, takže doslova.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, ty jsi 10 měsíců po porodu, tak teď máš vrchol své fazóny, nebo to ještě bude stoupat nahoru?
2: Těžko říct, no ono to vždy tréninkové časy závisí nejenom na mě, ale na spoustě lidech okolo, takže je to těžké, ale jako dělám, co můžu, já to spíš mám tak, jako, že si vyběhnu pro radost a jako nemyslím na nějaké extra výkony a opravdu je to jenom na pročištění hlavy, protože doma by se člověk zvencnul.
1: Na druhé straně, nebo respektive na, ty sedíš teď na druhé straně mikrofonu radiožurnálu Sport, tak jenom na závěr, jaké to je, nebýt tentokrát moderátorem, ale tím, kdo je zpovídán.
2: Je to příjemné. Tak naproti mě sedí profesionální moderátor samozřejmě. Takže je to zase výhoda, že nemusí člověk vymýšlet otázky, nemusí být úplně až tak pohotový, takže příjemné, ale zase se ráda vrátím i na tu druhou stranu.
1: Naše kolegyně, moderátorka radiožurnálu Sport, Markéta Salajs-Vozilová, pro vás velmi ráda vysílá pravidelně o víkendech mezi 7 a 12 hodinou, tak se těšíme na tvoje další moderátorské směny. Teď jsme se s tebou povídali i proto, že jsi byla tady na pražském mezinárodním maratonu mezi startujícími, byť nakonec jenom s poloviční distancí. Tak ti děkujeme za to.
2: Také děkuji.
1: Loučí se Adam Weidenthaler, radiožurnál.
0: No a dnešní dopolední vysílání radiožurnálu Sport je opravdu hodně živé. Budeme pokračovat teď v finále házenkářské extraligy. Čtvrtý zápas mezi Plzní a Karvinou, který sleduje Tadeáš Skalický.
3: Polovina 12. minuty zápasu, je to aktuálně 6-6 mezi Plzní a Karvinou a je to zatím mimořádně vyrovnané utkání, protože na obou stranách zatím se nedokázali brankáři dostat do nějakých skvělých zákroků, respektive spíše to byli střelci, kteří měli přesnou mušku a trefili se. To znamená 6-6 zatím v probíhající 12. minutě. Teď se ale zaskvěl Filip Hrajt v brance domácího talentu Plzeň, který dokázal vychytat sedmičku a tak mohou plzeňští pokračovat s míčem na polovině Slezanů. Připomenu, že karvinští vedou sérii 2-1 na zápasy a dnes tak můžou získat třetí extraligový titul v řadě. Tady je Nantl uprostřed hřiště, dává ještě Doudovi. Po Doudovi si ale nezahraje Stehlík, protože míč skončil v zámezí. Teď jsou znovu u míče právě hráči talentu. Nantl uprostřed skáče s balónem, ještě přihrál Stehlíkovi, který zakončuje a dává gol. Překonal golmana Mokroše v brance hostující Karviné a je to tak 7-6 z pohledu ledu domácí Plzně. Teď Fulnek útočí na druhé straně, dává ještě Vojtěchu Paclovi, po něm si zahraje Bližňuk a Pacl střílí a dává další branku hostujících Slezanů. Je to 7-7 a končí 13. minuta čtvrtého finále extraligy mezi házenkáři Plzně a hostující Karviné. Teď faul na straně Karviné a to znamená, že plzeňští budou znovu rozehrávat, obléhají dál branku golmana Mokroše. Douda teď rozehrává na pravou stranu, kde je připravený právě Stehlík. Teď je výměna, kterou provedli Nantla společně s ním. Taky Douda, rána Nantla, ale ta skončila jen na nohou golmana Mokroše. Ten se tedy teď zaskvěl dalším zákrokem a tak můžou útočit karvinští, mohou jít do vedení. Připomenu, že stav je teď aktuálně v polovině 14. minuty 7-7 a útočí karvinští. Byl tam další nedovolené bránění a tak může pokračovat s balónem Křístek. Po něm si zahraje taky Bližňuk a společně s ním další spojka Fulnek. Ten si s Bližňukem teď něco řekl a teď taky instruuje Vojtěcha Pacla, který je po levé ruce z pohledu Fulneka. Na konci 14. minuty stále skóre 7-7. Karviná útočí, další šance pro Pacla, ten se ale rozhodl ještě přihrát Fulnekovi na střed, ale Fulnekovi nevyšla přihrávka. Byl tam možná ale stažený hráčem plzeňského talentu a to znamená další rozehrávku Karviné na polovině soupeře. Teď Užek, který dává Bližňukovi, od Bližňuka letí balon přes celé hřiště na levou stranu, tam je Vojtěch Pacl, jeho rána ale zamířila těsně vedle tyče. Golman Herajt nemusel zasahovat a tak můžou plzeňští na druhou stranu. 15. minuta utkání a Plzeň Karviná 7-7 z Plzně, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: No a ten čas, kdy jsme poslouchali dění ve čtvrtém finále extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou, stačil také na to, aby se v našem airstreamu na Staroměstském náměstí vystřídali hosté. A tak znovu míříme na pražský maraton za Adamem Weidenthalerem.
1: Pěkné dopoledne, teď máme u mikrofonu Radiožurnálu Sport Jiřího Homoláče, elitního českého běžce a taky trenéra. Hezký den.
4: Dobrý den.
1: Vy jste několikanásobným mistrem České republiky v maratonu a právě tomu se teď chceme věnovat. Kenyan Sebastian Save zaběhl před týdnem nový světový rekord, dostal ho půl minutu pod dvě hodiny, to je tempo zhruba 2 minuty 50 na kilometr nebo 21 kilometrů za hodinu, jakkoliv to chceme nazývat. Pro obyčejné smrtelníky je to něco neuvěřitelného, pro Jiřího Homoláče taková každodenní rutina, skoro by se dalo říct. Tak kam lze podle vás ještě posunout hranice lidských dovedností v téhle disciplíně?
4: Tak v první řadě bych řekl, že pro mě to určitě rutina není, ale je to extrémní výkon a vlastně prolomil tu bájnou hranici v oficiálním závodě, vlastně druhý Jomiv Kežilša to prolomil taky, tak teď uvidíme, jestli to byly ojedinělý výkony, nebo teď se s tím, jak se říká, roztrhne pytel. Posunou se ty hranice.
1: Co vy očekáváte? Roztrhne se pytel?
4: Myslím si, že ještě jsou na světě tratě, které můžou pomoct vylepšení tomu rekordu. Uvidíme na podzim, třeba v Berlíně si poběží, nebo v Chicagu. To jsou rychlejší ještě tratě než Londýn. A sám, myslím, po závodě říkal, že 1,58 nebo pod 1,59, že je reálný.
1: Když říkáte, že to není pro vás rutina, tak jak často si lajsnete takovouhle dlouhou trať? 42 kilometrů a pár desítek, stovek metrů k tomu.
4: Tak maraton jsem běžel naposledy loni, ale to tempo těch 2,50 na kilák, to je vlastně 17 na stovku, což to si každý může zkusit, není to nic jednoduchého držet.
1: Rozhodně není a není pro nás obyčejné smrtelníky. Dnes doběhl první Etiopan Segu v neoficiálním čase 2 hodiny 5 minut 51 sekund, což je o nějakých 42 sekund pomalejší než rekord tady pražského maratonu. Mezi ženami pak zvítězila Kenyanka Jelimová, ta byla logicky ještě o několik minut pomalejší. Tím, jak v celku proces stoupala teplota v průběhu závodu, určitě o 10 stupňů. Je to rychlý závod?
4: Pražská trať je rychlá, ale musí být počasí. Dnešní teploty vlastně byly extrémní, nebo teďka, co se běžci potýkají s nimi, tak jsou extrémní. A určitě se to projevilo v druhé půlce, protože měli to rozběhli, myslím, po 2.04 na půl maratonu. A takže se to projevilo. Maraton není prostý v tomhle.
1: Čím to, že to je rychlá trať tady v Praze? Já bych jako laik řekl, že po těch kostkách to nebude nic jednoduchého.
4: Tak ty kostky jsou tady jen částečně. Jako není to nejrychlejší trať jako na světě, ale když se podíváme, jaký tady jsou traťové rekordy, ať už v mužské kategorii nebo v ženské kategorii, tak se to řadí mezi ty rychlejší maratony.
1: S elitním českým běžcem Jiřím Homoláčem si povídáme teď během pražského mezinárodního maratonu. Vy jste se na něj letos nepostavil, loni jste byl. jsem se vás ještě před tím naším vysíláním, ale musím splnit zpravodajskou povinnost. Čím to, že jste už teď nejste tady před klonu, nevydýcháváte ten svůj výkon?
4: Tak letos jsem to vyhodnotil tak, že nejsem natolik připraven, abych maraton absolvoval. Nechtěl jsem se nějak jako zbytečně vytrápit. Nemělo by to smysl v tom stavu, co jsou, takže se radši pověnu letos půlmaratonům ještě a desítkám radším tratím.
1: Máte dva za sebou půlmaratony, jestli to říkám správně, Prahu a Pardubice, nebo jo. Ještě jich bylo víc?
4: Jo.
1: Jaké byly? Jak se cítíte po nich?
4: Praha byla docela dobrá, myslel jsem si pak v Pardubici, že to zlepším, ale právě tam se mi moc nedařilo, tak tam jsem naznal, že kdybych ještě měl jít jednou tolik na maratonu, tak by to úplně nebylo fakt dobrý.
1: A co dál plánujete teď pro léto?
4: Teď asi půlmaratony s Rančekem, Karlovy Vary, Budějovice i Olomouc.
1: Vás pár let zpátky média označovala za jediného českého profesionála mezi vytrvalci. Jak se tohle změnilo do roku 2026?
4: Tak v poslední roky se to změnilo velmi. Jednak se nám narodil syn a taky už se věnuji jiným věcem než jenom trénování, odpočinku. A
1: kterým? Kromě syna.
4: Ale to právě trénuji i ostatní běžce, vo volné chvíli dělám maséra a věnuji se rodině. Ale chci ještě třeba příští rok se postavit na start.
1: Tak pojďme s Jiřím Homláčem přesedlat do té role trenéra. Ptal jsem se na to dalšího elitního běžce Jana Friše v našem ranním vysílání. Jak motivovat lidi k běhu? Co třeba pomáhalo vám, když jste prostě nechtěl ven, když, nevím, bylo špatné počasí, nebo jste se necítil?
4: Tak já si myslím, že ta motivace nebo disciplína by měla směřovat z jádra každého toho běžce a úplně nutit někoho do běhání si myslím nemá vůbec smysl. A když někdo bude chtít běhat, tak si na to přijde sám a postupně začne. A
1: teď myslím mojí vlastní motivace, ale když já třeba, dejme tomu, budu běhat občasně a pak najednou trochu vypadnu, jak se do toho zpátky dostat?
4: Jo, tak zase postupnost, nelámat to přes koleno hnedka ze začátku a nechat to tělo, ať si zase jako navykne.
1: To vaše trenérská pozice bude čistě u amatérů nebo i u profíků?
4: Trénu výkonnostní běžce, amatéry i třeba lepší české běžce.
1: Co se týče těch trenérských podmínek nebo tréninkových podmínek, lépe řečeno, máme tady v Česku dobré zázemí na to, aby tady se rodili elitní běžci, třeba řekněme na ty dlouhé tratě, když se jim věnujete?
4: Tak opět to záleží na každém tom běžci zvlášť, atletika a běhání individuální sport, takže když někdo bude chtít se nějak propracovat tak, a bude na sobě pracovat, tak myslím, že to je možné.
1: Kam se chci dostat? Vy se netajíte tím, že jste mířil docela často do Keni na trénink cesty do nadmořské výšky 2400 metrů. Jak je tohle reálné pro další české běžce? Jak je tohle časté vlastně?
4: Tak myslím si, že to je asi nejideálnější cesta jezdit na vysokohorské tréninkové kempy. Já jsem jezdil do Keni. Kluci jako Patrick Weber tak jezdí do Keni. Damian Vých jezdí do Sierra Nevada, což je vlastně tady ve Španělsku a je to úplně stejná nadmořská výška. A klukům se daří, takže je to správná cesta.
1: Jaké to v Keni je? Jaké se to tam máme představit?
4: Já vždycky říkám, představte si to jak v Česku, akorát je to o 2400 metrů výš. Jo, takový, řekněme, český venkov, jo, pole, lesy.
1: Jak tam Jiřího Homoláče přijali? Přeci jenom pro ně musíte být asi docela atrakce.
4: No, já jsem tam byl poprvé před 10 lety a to tam ještě moc Evropanů nejezdilo. Teď v téhle době už tam je snad víc Evropanů než místních. Ale přijali nás jako naprosto úžasně. To jsou taky pohostinní lidé a zrovna v tom městě i ten, kam jsme jezdívali, tak tam mají rádi Evropany.
1: Takže není to tak, že by se třeba báli, že přijdou, řekněme, lidově řečeno o kšeft, protože některé sporty, dejme tomu teď kolektivní a hrábnu třeba do hokeje, do fotbalu, tak někteří fanoušci nejsou úplně spokojení s tím, že Česko láká až příliš mnoho zahraničních sportovců, tak není to takhle naopak v Keni.
4: Nemyslím si, oni ví, že těch závodů, kde můžou prorazit, je dost a jestli bude o pár běžců lepších navíc, to oni se nebojí a když si vezmete, že teď ten Save běžel 1.59.30, tak myslím, že můžou být v klidu.
1: Vy se s těmi elitními africkými běžci znáte, jak moc mají rádi Prahu, jak se sem rádi vrací?
4: Je to různý, ale vlastně pražský půlmaraton i pražská desítka je vyhlášená mezi běžcama. Vlastně padl tam i ženský světový rekord. A pražský maraton mají taky rádi, ale myslím, že mají ještě radši ty půlmaratony a desítku. Hmm.
1: Má to tady prestiž, vrací se sem v podstatě s oblibou, vzhledem i k těm podmínkám, vzhledem k těm kulisám, sedíme na Staroměstské náměstí, tak to je taky něco, co může řadu z nich nalákat.
4: Myslím si, že Kyňané úplně ty krásy neprožívají toho města, ale zase na druhou stranu ostatní lidé z celého světa Prahu obdivují, takže je to tady zaujímavé.
1: A vy sám, když po světě míříte a běžíte nějaký podobně vyčerpávající závod, stihne si člověk všimnout vůbec nějakých zajímavých kulis, nebo jak říkáte, prostě vidíte jenom asfalt a rovně?
4: Popravdě, když jsem vždycky běžel tak jako na výkon, tak jsem si moc nevšímal okolí.
1: Jiří Homoláš je hostem Radiožurnálu Sport. Díky moc za váš čas.
4: Děkuji, mějte se krásně, hezkou neděli.
1: Z pražského Staroměstského náměstí Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: No a v 11 hodin a 26 minut se zase vypravíme zpátky na házenou. Probíhá první poločas čtvrtého finále extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou. Je u toho Tadeáš Skalický.
3: 22. minuta zápasu a hrdinou posledních okamžiků tohoto utkání byl gólman domácího plzeňského talentu a to je Filip Hrajt, který dokázal zastavit hned dva sedmičkové hody a také se zaskvěl při tom, když se musela Plzeň bránit při oslabení. No a to znamená, že Plzeň teď vede 9-8 nad Karvinou. Připomenu, že karvinští vedou ve finálové sérii nejvyšší soutěže 2-1 na zápasy a teď obléhají plzeňskou bránu. Jonáš Pacl je u balónu, dává svému bratru Vojtěchovi, který se snaží prodrat před gólmana Hrajta a mezi nohama dokázal vsítit další gól. Je to 9-9, závěr 22. minuty, to znamená nějakých 8 minut do konce úvodní půle. Z Plzně Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Nejrychlejší superbajky světa míří do Mostu. World Superbike Checkround 2026 už 15. až 17. května na Autodromu Most. Ducati, BMW, Kawasaki, Yamaha i Honda v akci. Buď u toho!
1: Radiožurnál je 12. Zprávy pro vás připravila Adéla Paruchová.
2: Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, kdy začne pršet. Kvůli zvýšenému riziku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. To má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování údajů. Zavádění systému ale provází problémy a do 30. dubna měla správa jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí proto systém registrací zůstane dál otevřený. Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než o ohlášených 5 000. Píše o tom agentura AFP. Stažení 5 000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit v příštích 6 až 12 měsících. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizován za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. A Národní technické muzeum zapůjčilo zámku v zákupech na Českolipsku sbírku historických kočárů. Doteď byla vystavená na zámku v Děčíně. Kočáry už jsou umístěné v loni otevřených barokních konírnách. Lidé se na ně budou moct přijít podívat od konce května.
3: Sport.
2: Plzeňští házenkáři hostí ve finále extraligy Karvinou, kterou dělí jedno vítězství od zisku titulu, a zápas vidí reportér Tadeáš Skalický.
4: 26. minuta utkání a Plzeň vede nad hostující Karvinou 12-9, hlavně díky skvělému výkonu golmana Herajta. Z Plzně Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Komplikace na D1 v Brně a také u Tasova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte komplikace na dvou místech. Na výjezdu z Brna na kilometru 189 nejprve stojí dvě auta v odstavném pruhu po nehodě. Nepřekáží, ale kolona je i přesto od sjezdu na Mikulov z kilometru 193 zdržení asi 10 minut. A kolona na D1 směr Praha je pak i na Vysočině za sjezdem na Tasov na kilometru 152. Tam stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Na místě jsou hasiči, vybočuje se do pravého a zdržení asi 5 minut. V Praze je lepší situace v ulici v Holešovičkách směrem z centra. U Bulovky zasahovali hasiči u požáru auta, před minutou ale odjeli. Kolona od mostu Barikádníků se dává do pohybu. Plní se ale v Praze Povltavská směr Balabenka k Bulovce, je to asi na 10 minut. Bouralo se v Praze v Průmyslové ulici směrem z Kbelské do Hostivaře, kousek za Českobrodskou. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním. Menší kolona je na 5 minut. A na silnici 37 na trase Strutnová směrem do Jaroměře a Hradce Králové za obcí Hajnice havarovalo osobní auto, jezdí se Kyvadlově, zdržení směr Jaroměř asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v Polabí bude až 29 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Na Radiožurnálu Sport se vrátíme zase do Plzně, protože tam vrcholí první poločas čtvrtého finále extraligy házenkářů mezi domácím talentem a Karvinou. Odkomentuje ho Tadeáš Skalický.
4: 2 minuty a nějakých 45 sekund zbývá do konce úvodního poločasu. Plzeň vede nad Karvinou 13-10. Ten náskok je tedy třígólový, to je zatím nejvíc v tomhle čtvrtém extraligovém finále, co dokázali hráči talentu získat. Teď ale útočí karvinští a je tady branka, kterou dokázal vsítit Harabiš z pohledu Slezanu a je to tak 13-11, když tedy budeme to brát, ten průběžný výsledek z pohledu pohledu domácího plzeňského talentu. Ten se snaží srovnat sérii na 2-2 na zápasy a teď bude moci znovu útočit. Připomenu, že plzeňští teď hrají v kompletním složení. Gólman Hrajci jen tak trochu poodstoupil z branky. Teď může hrát Nantl, který je uprostřed, snaží se prodrat přes obranu a dokázal se prosadit přes gólmana Mokroše. V tom mini duelu obou brankářů tak je zatím velmi lépe, nebo lépe to vyznívá pro gólmana domácího talentu Hrajta. Filip Hrajt dokázal pochytat snad všechny sedmičky, které měli k dispozici karvinští hráči. Z té minulé se ale nakonec prosadil Skalický, protože dokázal balon chytit zpátky do ruky a potom z dorážky Hrajta překonal. Každopádně teď 14-11 a pokračuje se dál. Břevno, které trefil Pacel, a tak můžou dopředu naopak hráči Plzně. Tohle je Skopár, který dává balon mezi nohama do sítě, a to gólmana Mokroše. No a to znamená, že už je to 15-11. Plzeňští tedy vedou o 4 branky a hraje se závěr 29. minuty, to znamená nějaká minuta a 10 sekund k tomu do konce prvního poločasu. Teď Pacel byl v držení plzeňských obránců a to znamená, že Karviná bude pokračovat s míčem. Jonáš Pacel dává na pravou stranu, tam je připravený Bližňuk. Jonáš Pacel se rozebíhá, střílí, ale tam byl znovu Herajt, kterého teď podporuje zaplněná hala tady v Plzni. Ale rozehrávka Herajtovi nevyšla. Karvinští se dostali k balónu, konkrétně Bližňuk teď se snaží prodrat přes obranu, ještě dává doprostřed hřiště, kde byl připravený Vojtěch Pacel, ale jemu se zakončení nepovedlo. Připomenu, že Plzeň vede nad Karvinou nějakou půl minutku a k tomu 8 sekund před koncem prvního poločasu 15-11. Podobné to bylo i v tom včerejším utkání, které dokázal talent dotáhnout do vítězného konce, kdy to bylo po prvním poločase 15-10 a právě ta první půle rozhodla o vítězství, prvním vítězství Plzně v tom extraligovém finálové, nebo v té extraligové finálové sérii. Teď znovu útočí Vojtěch Pacel a rozpřáhnul se a byl zatažený hráči Plzně, to znamená, že budou karvinští a pokračovat s míčem. Užek tak dává znovu Vojtěchu Paclovi, ten na levé straně vybírá svého bratra Jonáše, další zpětná přihrávka, Bližňuk je tam připravený na levo, ale nakonec se rozhodl Vojtěch Pacl vystřelit, no ale znovu další skvělý zákrok gólmana Herajta, který dál drží hráče talentu v tom čtyřgólovém vedení, tedy 15-11, posledních pár vteřin úvodní půle, no a na závěr se ještě prosadil Baumruk, no a to znamená, že plzeňští a také karvinští hráči teď odcházejí do šaten po první půli za stavu 16-11 pro domácí talent. No a to znamená, že plzeňští jsou relativně blízko k tomu, aby srovnali stav série na 2-2 a poslali tu finálovou sérii do pátého rozhodujícího utkání, které by se hrálo v Karviné. 16-11 tedy po prvním poločase čtvrtého finále extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou. Z Plzně Tadáš Skalický, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: V 11 hodin a 40 minut se zase vracíme na Staroměstské náměstí, kde dál a dál dobíhají běžci a běžkyně svůj pražský maraton a je tam také naše mobilní studio Airstream a v něm nejenom Adam Weidenthaler, ale jeden opravdu exkluzivní host.
1: Hezký den, 5 dní před startem světového poháru běžel Martin Fuchsa pražský maraton. Hodně se o tom mluvilo, a tak se zeptáme i my na radiožurnálu Sport elitního českého kanoisty. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak vám to šlo?
2: Jo, musím říct, že to šlo dneska moc hezky. Byl to jako skvělý závod a jsem moc rád, že jsem do toho šel. Udělal jsem si fakt radost.
1: Veřejně jste si dal cíl pod 3 hodiny, tak dopadlo to?
2: Myslím si, že dopadlo. Teď jsem to tady zkoušel hledat na Garminech, kolik to tam bylo. Mám tady naběhnuté nějaké 42,5 kiláku za 2,56, takže já nevím, těch 42,2, nějakých 55 asi, no, takže super. 4,08 tempo, tak to možná divákům řekne víc.
1: Krásná práce, šel jste na doraz, nebo jste si ještě nechal nějaký zásobník energie?
2: Vy jste tady říkal, že mě čeká ten světový pohár, tak naštěstí to mohlo být, že jsem nešel jako úplně na doraz, ale co si budeme jako povědat, nějaká extra rezerva tam samozřejmě určitě úplně nebyla, protože jsem se snažil jít tak jako plynule, to hezký tempíčko a jasně mohl jsem trošku ještě nějak jako finišovat nebo něco takového, ale já jsem to chtěl fakt splnit po ty 3 hodiny a nepotřebuju jako honit nějaký vteřinky nebo tak, třeba někdy příště.
1: Jinak trénujete okolo Labe, jak se vám líbila zdejší vltavská kulisa, vltavská scenérie a samotná Vltava na začátku maratonu?
2: Bylo to moc hezký a když jsem dělal rozhovor vlastně po doběhnutí tím cílem, tak jsem říkal, že fakt všude byli ty diváci, pozbuzovali, bylo to krásný, strašně mě nabůstovalo, když na 31. kilometru byla moje manželka s mojí dcerou, my tam fandili, tak to bylo super, pak byla mamka, brácha, takže do toho finiše tam byli a strašně mě to pozbudilo, no a pak, když jsem probíhal tady ten finiš tou pařížskou, tak to jsem byl z toho až jako úplně na měko, že to bylo fakt moc hezký. A ještě když člověk si splní ten cíl, který si dá, tak o to lepší to je.
1: Měli nějaké transparenty nebo vědí, jak na vás, jak vás zaujmout?
2: Jo, Emily, dcera, nějaký transparent měla, myslím něco s obětím, takže když jsme sem tady pak dostával medaile, tak jsem ji jako objal a bylo to moc hezký, jako skoro zážitek, jak když se mi povede nějaký kanoistický závod, takže fakt moc hezký.
1: Říká český olympijský šampion v kanoistice Martin Fuchsa. Vy jste si tím dal dárek k nedávným narozeninám. Tak už máte vymyšlené, co budou ty další narozeniny, jak je oslavíte?
2: No to nevím, přesně, já jsem si to dal, mě bylo 33, maraton dneska 3. Mm-hmm. Říkal jsem, těch trojek tam je moc, takže je potřeba tu trojku pokořit, aby tam nebyla jako furt, nebo stále. Tak jsem rád, že to padlo, teďka tam, pardon, ta trojka v tom finálním čase nebyla. Byla to super výzva, co si dám ke 34, nám to opravdu nevím, ale teďka říkám, z maratonce je potřeba se stát zase kanoistou.
1: No, tím se dostáváme k vaší rodině. Vy jste sice zmínil, že jste měl řadu podporovatelů z vaší rodiny útrati, ale do mediálního světa trochu vysvětli informace, že ne všichni z vaší rodiny byli nadšení.
2: No, samozřejmě, tak moji trenéři teďka s dědou, tak zprvu samozřejmě by byli radši, abych se věnoval 100% kanoistice, což já jsem se věnoval, jenom jsem si prostě po kanoistickém tréninku vždycky trošku odběhnul, doslova, na pár jako kilometrů, ale myslím si, že to akceptují. Oni vědí, že když budu šťastný, že podám ten nejlepší výkon a tady to bylo něco, co mě jako udělalo šťastný, byla to taková jako moje výzva a jsem moc rád, že jsem do toho šel. I když jako byla chvíle, kdy to vlastně vyšlo v médiích, tak ne každý mi to úplně jako doporučoval, tak jsem byl takový na vážkách vlastně, jestli do toho jít nebo ne, ale teď jsem moc rád, že jsem do toho šel a odbyl jsem si tady ten sidequest, jak já říkám, a teď si můžu na chvíli pauzu a můžu se zase vinout na 100% kanoistice.
1: Ale sport vás tady evidentně dělá šťastným vzhledem k tomu, že máte za sebou třeba jizerskou 50, tedy závod v běhu na lyžích. Co bude dál? Ultramaraton nebo Ironman nebo něco tímhle směrem?
2: Když jsem byl s klukama po sezóně na kolech, jsme byli v Itálii, tak si dělali z toho srandu, že jednou se sejdeme na Havaji právě na Ironmanu, ale to musím říct, že takovýhle věci mě zatím jako vůbec nelákají. Samozřejmě jako rád běhám, rád jezdím i na kole, ale furt je priorita samozřejmě ta kánoj a snažit se v ní bejt furt co nejlepší, tak to je teďka samozřejmě můj hlavní cíl. A do toho si občas někdy nějaký ten malý cyklistíček dát, tak to mě jako docela baví. Už dlouho jako říkám, že bych rád třeba tu celou sezonu Ski Classics odjel, ale myslím si, že po kariéře na to určitě bude čas. Teďka je prostě potřeba být furt kanoista.
1: Takže se chystáte na laufy?
2: Jo, tak ta Jizerská je super. Já už jsem vlastně jel i La Diagonelu ve Švýcarsku, takže tady ty dva mám. A jednou doufám, že vyjde jako celá ta sezona, ale uvidíme.
1: Říká Martin Fuxa, stále ještě elitní rychlostní kanoista. Rychlostní kanoisté teď mají trochu změnu v pravidel. Ty kvóty tam jsou trochu jinak oproti té minulé olympijské sezóně nebo olympijskému cyklu, lépe řečeno. Můžete nám prosím trochu popsat ty změny, co to pro vás vlastně v realitě znamená?
2: Jo, tak to byl asi právě ten důvod, proč mi to úplně nedoporučovali, protože teďka se vlastně nominujeme na olympiádu z rankingu, takže je potřeba jet vlastně všechny závody, které letos máme, a my jich letos máme 5, které se do toho rankingu počítají. Jsou tam 3 světové poháry, mistrovství Evropy a mistrovství světa, a právě ten první světový pohár začíná za 5 dní toho 8. května, no, takže dneska doufám, že hezky zregeneruju a zítra už se minimálně jako půjdu jen tak projet trošku na kánoj, no, jestli se mi podaří z ložnice sejít schody a nasnídat se, aspoň uvidíme. No.
1: Máte to hodně schodů dolů z postele?
2: Nevím, kolik schodů to máme, ale pár schodů to bude. A jelikož jsem teďka šel ze zázemí sem k vám, a tak jsem jako pokulhával, tak si dokážu představit, jak to bude asi vypadat, až se mi ty nohy rozležej. Takže i když jsem tady, tak furt tak jako hejbu nohama, aby mi nezatuhly, a furt jsem jako něco dělal. Protože samozřejmě každý ví, že zastavit je to nejhorší, takže je potřeba furt se pohybovat. Hmm.
1: Kajakář Josef Dostal mluvil před nedávnem o tom, že pro ně to bude taky hodně náročná sezona, i vzhledem k tomu, že se mu rozšířila rodina. Jak to máte vy? Jak často vlastně nebo v jakém počtu objíždíte tyhle elitní závody?
2: Tak v počtu... Moje rodina samozřejmě taky jezdí, ale jenom tatínek, děda a brácha, což je ta hlavní část té kanoistiky. Holky se, myslím, přijedou podívat na druhý díl světového poháru ještě s Chánem a s Tchýní možná, ale já dávám určitě přednost tomu soustředění, že holky vědí, že jsem rád jako... Nebo jsem takový prostě nervózní, potřebuji ten fokus a určitě bych nechtěl, aby... Nebo takhle, já bych se furt strachoval, jako co s holkama je a takhle. Takže já jsem rád, že vím, kde jsou, že o ně postaráno jako někde, ale ten závod si prostě v uvozovkách musím protrpět sám.
1: Martin Fuxa a Račice budou, nebudou?
2: Račice, co je v Račicích?
1: No, nějaké, řekněme...
2: Letos.
1: Předvedení, ano, se
2: domácím jo, tak letos vlastně bude mistrovství České republiky, myslím na přelomu července, srpna, tak tam bych se určitě rád ukázal na mistrovství republiky.
1: A jinde, kdyby vás mohli ještě fanoušci zahlédnout v nějaké blízké vzdálenosti?
2: No, blízké vzdálenosti v Nymburce, v nejlepší loděnici na světě, 31. května náš závod Nymburská pětistovka, tak tam určitě budu a pojedu s bráchou na deblu, si myslím, protože je to závod memoriálu, takže tam se určitě představím. No a pak nejblíž Seged, Brandenburg, myslím, že se to máme v Poznani, v Polsku, to je myslím nějaký 4-5 hodinek z Prahy, takže to je relativně blízko. Evropa už je Portugalsko, nějaký svět a v Kanadě, tak to už je daleko.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuxa má za sebou svůj první maraton, říkám to správně. Gratulujeme k tomu času, který jste si nakonec vysnil a předčil jste ho. Ať se vám daří, ať se vám běhá co nejlépe a třeba za rok zase naslyšenou.
2: Děkuju vám moc a zdravím všechny.
1: Z Prahy se loučí Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Tak samozřejmě, že byl Martin Fuxa ve skvělé náladě, mnohem smutnější časy teď prožívá liberecký fotbalista Petr Hodouš. Ten totiž ve včerejším utkání úvodního kola ligové nadstavby po zásahu loktem do hlavy od slávisty Davida Mousese má nakonec zlomeninu čelisti. Na sociální síti X o tom informoval tiskový mluvčí Slovanu Tomáš Čarnogurský. 22-letému krajnímu hráči tak nejspíš předčasně skončila sezóna. Severočechům zbývají odehrát pouhé 4 zápasy. Stalo se to ve 53. minutě toho utkání mezi Libercem a Slávií, kdy šli oba dva hráči do souboje o vysoký míč. Mouzes přitom loktem tvrdě zasáhl soupeře do hlavy. Hodouš pak zůstal otřesený na zemi. Zdravotníci ho odnášeli na nosítkách. Byl dokonce i chvíli v bezvědomí a zamířil pak rovnou do nemocnice na vyšetření. V samotném utkání rozhodčí Jakub Vulkán tu situaci posoudil jako vzájemnou srážku, takže neodpískal ani nedovolený zákrok, nebyla za to pro Mousese ani žádná karta žlutá nebo červená, po které třeba volal trenér Radoslav Kováč po zápase. Pro něj to bylo nepochopitelné rozhodnutí od sudího Vulkana a také jeho kolegů u videa. Jak to posoudí komise rozhodčích, to se samozřejmě dozvíme v pondělí. Pravidelné její zasedání bude a my vás o něm také budeme na Radiožurnálu Sport informovat.

Házenka. Házenkáři Plzně vedou po první půli čtvrtého finále extraligy nad Karvinou

0: 15:30 Most Slavia. No a bez medaile právě házenkářský Mostu zůstali v tomto ročníku československé MOL ligy. Umístění v té dlouhodobé soutěži na stupních vítězů jim sebrali slovenské celky z Dunajské Středy a Šaly a pak také Kynžvart. No a i proto se budou chtít teď snažit v playoff české nejvyšší soutěže házenkářský Mostu zase zpátky pro sebe uzmout pozici nejlepšího českého týmu.
1: Playoff je úplně jiná soutěž. Jestli my jsme prohráli s Kynžvartem v 8, prohráli jsme s Olomoucí, Slávě tady prohrála se Zlínem, Kynžvart prohrál v Olomouci, to se všechno maže.
2: Řekla předsedkyně mosteckého klubu Pavla Chotěborská. Přestože Baník skončil v dlouhodobé soutěži až čtvrtý a bez medaile, v boji o český titul přijímá roli hlavního favorita na zlato.
1: Favoriti jsme a na to, jaký máme tým, tak si myslím, že bychom určitě favoriti být měli. Ale celou sezónu řešíme zranění hráček a teda musím říct, že opravdu to, co zažíváme letos, fakt asi jako nepamatuju, možná když jsme hráli tu Ligu mistrů, tam jsme měli taky hodně zraněných, ale já si myslím, že by všichni měli být teďko v pořádku a myslím si, že všichni ty hráčky, celý realizák do toho půjde s tím, že určitě budeme chtít získat 12. titul.
2: O Mostu se ale nemluví jako o jednoznačném aspirantovi na vítězství v českém playoff. Na konci března totiž doma prohrál s Kynžvartem vysoko 23-31.
1: Jeden z nejhorších zápasů, co asi pamatuju. Stát se tomu, že v tom zápase nevyšlo nám vůbec nic, Kynžvartu vyšlo úplně všechno. Já si myslím, že se hráčky z toho poučili. Možná je to i dobře, že dostali takovouhle ťavku v tomhle tom vlastně celý realizační tým, všichni hráčky a že se z toho jenom poučí a že v tom playoff by nám to mohlo i pomoct, že vlastně nic není zadarmo.
2: Ať už dopadne playoff jakkoliv, mostecké házenkářky povede i v příštím ročníku Jiří Tancoš. Ten před touto sezónou nahradil Portugalce Florencia, který navzdory platné smlouvě loni odmítl přijet na zahájení přípravy.
1: Po našich zkušenostech s trenérama Jirka ten klub zná, je v tom klubu dlouho a od nás dostal plnou důvěru. Těch trenérů prostě je málo. Už v téhle době si říkají neskutečný peníze a vlastně ani nevíte, koho berete, protože toho člověka neznáte lidsky. Ať je to cizinec, co jsme si zkusili vlastně s trenérem minulé, který vlastně nám prostě rovnou řekl, že nepřijede a řešili jsme dost problematickou situaci vlastně na začátku sezóny. Takže si prostě myslím, že Jirka je pro nás nejlepší volba.
2: Řekla Pavla Chotěborská, k úvodnímu zápasu play-off nastoupí házenkářky Mostu od 6:30. Doma budou hrát v prvním utkání semifinále proti Slavii Praha. David Kalvas, Radiožurnál.
3: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
4: Czechoslovakia are the new European champions.
5: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
6: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
7: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
3: Jaká byla cesta na šampionát?
6: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
8: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
3: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
6: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
3: Od 2. května do 20. června.
6: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: A v 11 hodin a 57 minut se vracíme zase naházenou, protože už se rozběhl druhý poločas čtvrtého finále mužské extraligy mezi Plzní a týmem z Karviné, takže má slovo zase Tadeáš Skalický.
9: 17-11, to je skóre na začátku čtvrté minuty druhého poločasu v tomhle čtvrtém finále extraligy právě mezi házenkáři Karviné a Plzně, respektive Plzně a Karviné, abych byl přesný. No a Karviná tedy vede, to vedení už měla po první půli, kterou vyhrála 16-11, no a v té druhé se zatím prosadila právě jen vedoucí Plzeň. No a teď navíc karvinský hráč s číslem 27 Harabiš neproměnil další sedmičku, další skvělý zákrok golmana domácího talentu Herajta, který tak drží plzeňské naděje na to, aby talent srovnal tu sérii na 2-2 na zápasy. A připomenu, že Karviná vede v finálové sérii 2-1, dokázala vyhrát ve Slezsku oba ty domácí duely, ale včera talent dokázal snížit na 1-2 právě díky velmi povedenému prvnímu poločasu. No a dnes se snaží o to stejné, vede 17-11 v začátku páté minuty druhého poločasu. Teď Douda snažil se zaútočit, ale Užek ho chytil za dres a tak budou pokračovat dál s míčem hráči domácího talentu, plzeňští házenkáři.

0: obrátí, je na levé straně Douda, s míčem vyskakuje a snaží se zakončit na golmana Mokroše, ten tentokrát dokázal balon skrotit a tak může dopředu útočit karvinský Fulnek. Na levé straně je z pohledu Slezanu Pacel, ale Vojtěch Pacel nedokázal balon udržet v rukách, byl tam faulovaný hráči domácí Plzně a ti tak budou muset na 2 minuty ze hřiště. Konkrétně to byl Baumruk, kterému tam teď vysvětluje sudí, proč ho poslal na trestnou lavici, a to znamená, že karvinští tak budou mít od poloviny 5. minuty výhodu jednoho hráče víc na hřišti. Každopádně gólman domácího talentu Filip Herajt byl opravdu velmi, nebo předváděl opravdu velmi slušný výkon v první půli, právě ve chvíli, kdy byli házenkáři Plzně v oslabení, dokázal vychytat několik opravdu velmi slibných šancí Karviné. Teď vede Plzeň 17-11, karvinští hráči budou samozřejmě házet další sedmičku, postará se o ní Bližňuk, který se napřehuje, jednou naznačil ránu, po druhé už vystřelil a dokázal se prosadit přes golmana Plzně, přes golmana Filipa Herajta, který teď míří na lavičku tak, aby mohli hráči Plzně srovnat stav na hrací ploše 6-6. Samozřejmě Herajt je teď na střídečce a hráči Plzně mohou zaútočit za stavu 17-12 ze svého pohledu a za stavu 1-2 ve finálové sérii. Konkrétně je teď u míče útočník, respektive pivot Dokoupil, po něm si zahraje taky Bláha, ten už si naskakuje na střelu a dokázal se prosadit rána, jak se říká, do vinglu. Golman Mokroš neměl šanci na to, aby zareagoval, aby tuhle nechytatelnou ránu chytil. 18-12 z pohledu plzeňského talentu. Teď ale pozor na útok Bližňuka, který se dokázal posadit na druhé straně. Ne, tak ne. Sudí ještě ukazuje, že tam předtím byl hvist a faul, a to znamená, že skóre zůstane na tom stavu 18-12. Připomenu, že hráči Karviné zatím během druhé půle dokázali vsítit jen jednu branku. Po prvním poločase to bylo 16-11, teď je to 18-12 z pohledu domácí Plzně. Teď další útok, který vede ze středu hřiště Prašivka, ten dává Fulnekovi, po něm si ještě zahraje Užek, snaží se vystřelit, ale byl tam v držení dvou hráčů a to znamená, že karvinský útok bude muset být sudími přerušen a bude teď pokračovat. Právě Prašivka dává znovu Fulnekovi. Fulnek je na středu hřiště, vystřelil, respektive přihrál na pravou stranu, kde byl připravený Bayer. Ještě je tam Bližňuk, který zprava může zaútočit, ale vybírá si Fulneka, ten vrací Bližňukovi. No ale tahle přihrávka zadovkou nevyšla ideálně karvinským hráčům, kteří se tak budou muset teď vracet. Prohrávají 12-18 v tomhle čtvrtém finále nejvyšší soutěže. Zároveň tedy prohrávají 1-2 na zápasy. Každopádně talent tedy teď vede 18-12, plzeňští házenkáři jsou ve vedení a můžou pokračovat po levé straně, respektive středem, kde je teď Bláha, a dál v polovině 7. minuty, kdy je tedy stav Plzeň Karviná 18-12 z Plzně, Tadáš Skalický, Radiožurnál.
1: 12:01, k tomu přejeme hezké nedělní poledne. První květnová neděle už se tedy přehoupla do své druhé poloviny, za chvíli se samozřejmě na čtvrté finále házenkářské extraligy mezi Plzní a Karvinou vrátíme. Než se tak stane, tak si můžeme na Radiožurnálu Sport říci, že se blíží k závěru 2 zápasy 26. kola šance národní ligy. V souboji rezerv Bčko Slávě prohrává s Bčkem Baníku Ostrava 0-3. Takže jak to tedy Ačku Slezského klubu nejde v první lize, tak v té druhé tedy Bčko minimálně v dnešním utkání pěkně válí a ostravští, vypadá to, se posunou na 7. příčku tabulky. Viktoria Žižkov, ta v domácím prostředí vyhrává v 88. minutě na Táborském 3-1. Znamená to tedy, že Viktoria Žižkov se přiblíží, tedy velmi pravděpodobně, ze 6. místa tabulky 3. Artisu Brno na 5 bodů, a Táborsko naopak nevyužije téhle šance, aby odskočilo zmíněnému brněnskému klubu a aby si pojistilo tu svoji 2. příčku. Takhle to vypadá, že Táborsko zůstane před Artisem o 1 jediný bod a bude mít 4 body náskoku na 4. Opavu. To jsou samozřejmě 2. a 3. příčka, ty, které zajišťují postup do baráže o právo bojovat o účinkování v příštím ročníku fotbalové šance ligy. I ta se nám dnes připomene, a to 3 zápasy. Včera začala nadstavbová část, dnes tedy do ní stoupí další týmy. Ve skupině o titul od 15:30 bude hrát Viktoria Plzeň s Hradcem Králové a to od 18:30 nastoupí pražská Sparta proti Jablonci. A dnešní program v rámci šance ligy otevře už od 13:00, tedy už za necelou hodinu, duel skupiny u udržení, ve kterém Teplice přivítají Slovácko. Samozřejmě ani u jednoho z těchto duelů nebudete ve vysílání radiožurnálu Sport chybět. Teď už ale pojďme zase zpátky na házenou, protože pokračuje čtvrté finále extraligy mezi Plzní a Karvinou. Karviná vede 2-1 na zápasy, ale vypadá to, že v tomhle duelu ještě tu finálovou sérii nedokáže uzavřít. Pokračuje přímo z Plzně Tadeáš Skalický.
0: Tahle slova můžu potvrdit, protože plzeňští vedou o 6 branek, to je nejvíc, o kolik vedli v tomhle čtvrtém finále, konkrétně 19-13 na začátku 9. minuty druhé půle. Teď mají navíc výhodu přesilové hry, i když karvinští už ji dohrají, pravděpodobně na polovině soupeře, zbývá z nich nějakých 10 sekund. Každopádně Plzeň teď nedokázala úplně využít naplno, jak by to šlo, právě tu početní převahu. Teď další útok na straně Karviné, ale Slezané se nedokázali dostat ke střele. Konkrétně Bližňuk to byl, který napřehoval, ale nedotáhnul tuhle akci. Ještě je tam další útok, o který se postaral Nantl, ale ten balon nakonec skončil na rukách golmana Herejta. A tak můžou útočit hráči Plzně a tohle je rána Doudy, která zamířila za záda brankáře Žárského. Ten nahradil Mokroše, který si šel sednout na střídačku. Je to 20-13 z pohledu plzeňského talentu, tedy další zisk z pohledu západočechů, kteří ale faulovali podle sudích a to znamená, že balon zůstane v rukách karvinských házenkářů. Ti prohrávají 13-21. O ten poslední gol Plzně se postaral se 22. Winkelhefer, který tedy dokázal vsítit gol a je to 21-13 z pohledu domácí Plzně. Teď už je u míče znovu Užek, to je pivot karvinského týmu házenkářů, který teď vrací a balon na Pacla. Pacl dává doprava, tam už je připravený Bližňuk. Znovu Pacl, to je Vojtěch z bratří Paclu, který dává na levou stranu svému bratrovi Jonášovi. Ten si ještě rozpřáhnul, snažil se přihrát na Bližňuka. Teď je tady protiútok plzeňských házenkářů, který skončí další brankou. Skopár se stará o to, že to je už 21-13 a to je docela demolice z pohledu plzeňského talentu, který dokázal získat včera ten první bod v téhle sérii a snížil tak na 1-2 na zápasy, ale to bylo o 4 branky, teď je to už o 8 gólů, je to 21-13 z pohledu plzeňského talentu. Teď ale to skóre upravil Užek, který se dokázal prosadit a je to tedy 21-14, dokázal vsítit branku před golmanem Herajtem, byl sám a dokázal se tedy prosadit. Herajt tak teď na chvíli zamíří na střídačku, protože na druhé straně jsou teď právě vyloučení hráči Plzně, kteří teď mají ale šanci zaútočit a tak mají prázdnou branku a jsou na hřišti v 6. Na polovině soupeře si teď přihrávají, je tam Nantl, který teď dává Šmídovi, ten vrací na pravou stranu, kde už je připravený Bamruk, vyprostřed hřiště je Douda, tady je znovu Nantl, který ještě se otočil s balónem a nedokázal přihrát přesně a tak je tady protiútok Slezanu a ti zakončují z vlastní poloviny do prázdné branky. Byl to Bayer, který snížil na 15-21 z pohledu karvinských házenkářů, každopádně Plzeň dál vede o 6 branek a bude moci pokračovat dál v tom tlaku na branku, ve které aktuálně právě teď je Žárský z pohledu Karviné. Trenér Michal Bruna tedy udělal změnu v brankovišti. Teď si přihrává Nantl, dává na pravou stranu, kde už je připravený Baumruk, teď znovu Šíma s 18 na zádech, vrací balon Baumrukovi na pravou stranu, ve prostřed hřiště je reprezentační hráč Douda, po něm bude taky hrát Nantl a ještě další přihrávka na pravou stranu, kde byl Baumruk, ale znovu nepřesnost z pohledu talentu a tak může karvinský Baník znovu dopředu z pohledu Pacelta, který dává na levou stranu, tam už je připravený Bližňuk a jeho rána končí v síti. Tentokrát se Herajt nezaskvěl zákrokem a je to 16-21, 5 branek tedy dělí v polovině 12. minuty druhé půle oba týmy, no a my se sem do Plzně.
1: Říká Tadeáš Skalický, který samozřejmě za chvíli zase bude na radiožurnálu Sport komentovat probíhající čtvrté finále nejvyšší domácí soutěže házenkářů. Druhá nejvyšší domácí fotbalová soutěž, tedy šance Národní liga, má za sebou už dnešní první zápas 26. kola a Bčko Pražské Slávy Slavie v něm nedalo ani gól a rezervě Baníku Ostrava podlehlo 0-3. Znamená to tedy, že rezerva Slavie zůstala na 10. místě tabulky, Baník ten je 7. No a pokud je o utkání mezi Viktorií Žižkov a Táborskem, tam se hraje 4. nastavená minuta. Viktoria Žižkov stále vede 3-1 a směřuje tedy k vítězství, které ji posune na 5 bodů za 3. Artis Brno, který tedy drží tu druhou postupovou příčku do baráže o první ligu. Pojďme zmínit hokej, protože na programu je první dnešní utkání závěrečného dne Fortuna Hockey Games, nebo chcete-li český hokejový her turnaje Eurohockey Tour v Českých Budějovicích. No a hraje se o to, jestli Švédové získají ten potřebný bodík, který jim definitivně zajistí vítězství v tomhle turnaji, protože poté, co tedy Švédové dokázali vyhrát jak včera nad Čechy 4-2 a už ve čtvrtek nad Švýcary 8-1, tak mají skvělou výchozí pozici a tenhle nejlepší tým dlouhodobého seriálu tedy zatím svoji pozici potvrzuje i v Českých Budějovicích. Zatím tedy tenhle severský souboj bez gólů, 7. minuta, Švédsko-Finsko 0-0. Program českých hokejových her potom od 16 hodin uzavře utkání mezi Českem a Švýcarskem. Nechme se překvapit, co budou Češi potřebovat k tomu, aby dokázali v tomhle turnaji domácím předposlední herní prověrce před světovým šampionátem vybojovat druhé místo. Jen připomenu, že ona příprava na světový šampionát, který ve Švýcarsku začne 15. května, tak vyvrcholí pro zmíněné 4 týmy, tedy Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česko v závěru příštího týdne švédskými hokejovými hrami.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: A teď už pojďme zase zpátky do Plzně na 4. finále extraligy házenkářů mezi domácím týmem a Karvinou. Slovo má reportér Tadeáš Skalický.
0: Teď zbývá 25 sekund do konce přerušení, protože hráči plzeňského talentu si vzali oddechový čas. Každopádně Plzeň vede nad Karvinou 21-17, je tedy o 4 branky lepší zatím v tomhle utkání a teď je aktuálně polovina druhé půle, konkrétně 14. minuta, která se za chvíli zase rozehraje a plzeňští jsou tedy o něco blíž k tomu, aby dokázali srovnat stav série na 2-2 na západ. A připomenu, že Slezané vedou 2-1, dokázali zvítězit v těch úvodních dvou duelech série na vlastním hřišti, no ale talent včera dokázal tu sérii znovu zvrátit na svoji stranu, respektive snížit alespoň na 1-2. Teď už se znovu hraje a jsou to právě hráči plzeňského talentu, kteří kombinují na levé straně. Bláha dává Šafránkovi, pro něj je to poslední utkání v plzeňském dresu, respektive ne v plzeňském dresu, ale tady v hale v Plzni v jeho kariéře. Teď Douda kombinuje ve prostřed hřiště s Nantlem. Ten tam byl podle sudích faulován, ne tak ještě výhoda, kterou využil Bláha a dokázal vsítit další gól 22-17 z pohledu plzeňského talentu, ale Nantl se tam teď drží za krk. Pravděpodobně tam byl zatažen některým z hráčů slezského celku a tak tedy leží před brankovištěm golmana Žárského, golmana Karviné, který vystřídal během utkání Mokroše, který začal jako jednička v tomhle zápase, no a proto teď bude muset být dost možná i nějak ošetřován Nantl, ale vypadá to, že dokáže vstát ze hřiště. Polovina 14. minuty, plzeňští házenkáři vedou nad Karvinou v tom čtvrtém extraligovém finále 22-17. No a
1: říká tady až Skalický, který samozřejmě čtvrté finále extraligy házenkářů sleduje i nadále. My na Radiožurnálu Sport teď ale zamíříme na pražské Staroměstské náměstí, kde je dále naše mobilní vysílací studio při příležitosti tedy toho, že se právě v Praze koná stále ještě pražský maraton. Jen připomenu, že ho vyhrál mezi muži Etiopan Breanu Vendemu Cegu, no a mezi ženami Kenianka Millicent Jelimová. Žádného z těchto dvou jmenovaných nemá u mikrofonu teď Adam Weidenthaler, ale rozhodně se jedná o zajímavého hosta. Adame, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Z pražského Staroměstského náměstí na olympijských hrách v Soči byla pátá na 30 volným způsobem z běhu na lyžích, ale postupně přešla na maraton, tak si Evu Vrabcovou Nývltavou pamatují čeští fanoušci i jako jednu z mála českých sportovců, kteří byli jak na letních, tak na zimních olympijských hrách. Teď s námi tady sedí v našem pojízdném studiu Radiožurnálu Sport, tak díky za váš čas, pěkný den.
4: Pěkný den.
3: Na kterou část té bohaté kariéry vy vzpomínáte raději?
4: určitě na tu atletickou, protože čím jsem starší, tím méně zimu mám ráda, takže ty lyže jsem hodně strčila do ústraní, ale běhu zůstávám věrná.
3: Jakým způsobem zůstáváte věrná? Láká vás maratonská distance stále?
4: Stále mě láká, dokonce jsem ještě v lednu byla přesvědčená a plánovala jsem, že si závod zaběhnu. Nicméně já jsem s během spjatá asi už do smrti, protože v současné chvíli mám svoji tréninkovou skupinu, takže jsem, jak můžu říct, trenérka spolu se svým manželem, ale tím, že mi zdraví aspoň trošku dovoluje občas si zaběhnout, tak už jsem měla možnost běžet pražský půlmaraton a tak nějak jsem usoudila, že je pro mě lepší zaběhnout si 4 půlmaratony, než se zničit na jednom maratonu, že si to nechám, až opravdu si to budu jenom proběhnout a nebudu cílit na v tuhle chvíli pro mě maximální výkon.
3: Přibližte nám prosím, kdo patří do té vaší tréninkové skupiny.
4: Tak v současnosti asi největší hvězda Míša Čepová, která byla právě na pražském půlmaratonu druhá. Na maratonskou vzdálenost teprve začínáme trénovat, protože ona se s Kvošem skončila před půl rokem a spolupracujeme spolu ani ne rok a půl a za tu dobu udělala obrovský kus práce, ale tréninkově jsme úplně na začátku. Jinak mám ve skupině ještě kluky, kteří už určitě se dostanou po 3 hodiny v maratonské vzdálenosti a mám tam i mladý holky nadějní, jednoho zajímavého kluka, takže ta skupina je různorodá, ale zároveň tam mám i běžce, kteří třeba ani nemají závodní ambice, jenom se spolu jdeme proběhnout, nebo se chtějí zlepšovat, mají pocit, že splní nějaký tréninkový plán a že jim to vlastně dělá dobře, takže každý člověk je trošku jiný a každý mi přináší něco jiného a doufám, že každému přináším já něco jiného.
3: Mluvila jste o tom období roku a půl. Vezměte nás prosím do té přípravy elitního sportovce, běžce na dlouhé tratě. Jak to vypadá z bodu A až do bodu Z? Jak se prostě připravuje takový váš svěřenec? Co mu jako první naordinujete, jak to pokračuje dál?
4: Tak zase ten přístup je asi úplně jiný. Pokud bych trénovala přímo atletku, která třeba ke mně přichází už z nějakých zkušeností, tak by to bylo jiný, ale Míša přišla opravdu ze skvoše a sama si chodila proběhnout občas, takže ona třeba před tím rokem a půl nebo před těma 2 lety měla naběháno 300 kilometrů za rok a my se potřebujeme dostat k tomu, aby byla schopná naběhat třeba 120 kilometrů týdně, kam teda zatím ještě jsme se úplně nedostali, ale já jsem ráda, protože aspoň o to větší je ten prostor, takže já se snažím, aby ona postupně nabíhala ty kilometry, aby to pro ní nebylo škodlivý, aby jí dlouho vydrželo zdraví, což je určitě zásadní a jinak samozřejmě naběhat nějaký základní objem a postupně do toho přidáváme intervaly tempa, tak aby postupně posouvala ty svoje časy. Teďka v tuhle chvíli bych řekla, že nejdůležitější pro nás asi ten půlmaraton ještě v letošním roce, ale příští rok už chceme zkusit maraton.
3: Po jejím boku se jdete taky proběhnout? Je to tak, že ji tlačíte před sebou?
4: No.
3: Nebo za sebou?
4: Právě, že je to. Byla jsem s ní minulý týden, že jsme spolu docela těžký trénink a myslím, že ona byla úplně v pohodě a já už teda jsem se tam klátila, ale jsem ráda, že aspoň ještě něco jí můžu předat a my jsme spolu běželi před týdnem i závod a mohla jsem jí třeba i v tom závodě něco říct, jak ten závod může probíhat nebo co má udělat. Takže to byl, dejme tomu, takový nějaký menší benefit, jak jí můžu pomoct, nejenom to, že jsem trenérka, která stojí bokem, protože zároveň samozřejmě trénuje i můj manžel, tak můžeme mít něco ještě navíc.
3: Eva Vrbcová, Nýmltová je s námi na Radiožurnálu Sport. Jsou to zhruba 3 roky od konce vaší kariéry. Jak vypadá ten přechod elitního běžce z profesionálního do běžného života? Vy už jste nastínila tu trenérskou dráhu, ale třeba ne každý se vrhne na trénování.
4: No, upřímně je to pořád těžký, protože jsem v tom sportu zůstala. Asi kdybych šla do práce, která se sportem nemá nic společného, tak by ten přechod na jednu stranu asi byl jednodušší. Na druhou stranu mě to pořád prostě hrozně moc baví, takže jsem nechtěla odejít. A ten můj život se zase až tak nezměnil, až na to, že nechodím na svoje tréninky, ale na tréninky se svými klienty. Takže miluju to, že prostě moje práce je pobyt venku, který mám hrozně ráda, i to, že můžu zůstat u toho, co mám ráda.
3: Vy máte maximum maratonské 2 hodiny 26 minut 31 sekund, jestli to říkám správně. Ono bylo více než 5 let republikovým maximem. Zároveň jste získala bronz na mistrovství Evropy a stala se tak první medailistkou na maratonské trati od triumfu Emila Zátopka v Helsinkách v roce 1952. Tak čím to, že se u nás nerodí zas tak často ti úspěšní elitní běžci na dlouhých tratích?
4: Nemyslím si, že to je o tom, že by se tu nerodili, ale tak nějak si asi troufnu říct, že ten trend trénink úplně není směřovaný k tomu vytrvalostnímu sportu a spíš ty trenéři atletičtí nebo vytrvalostní, tak prostě trénují spíš na ty kratší vzdálenosti. Ono je to logicky daný, protože prosadit se na maratonu na světě samozřejmě je v tuhle chvíli ne úplně reálný, nebo jako kolem 20. 10. místa se běže dá, ale ty medaile jsou pořád ještě daleko a pokud někdo, kdo se tady narodí šikovnej, tak se prostě posune na jiný sport nebo na jinou vzdálenost.
3: Je to možná trošku nefér, ne? Že v téhle disciplíně se rozdávají jenom 3 medaile, teď pokud se bavíme o tom úplně špičkovém maratonu.
4: Sice je to tak, ale v dnešní době už se ty závody hodně otevírají, jsou tady ty mistrovství Evropy v silničních bězích, mistrovství světa v silničních bězích a tím, že se třeba běží opravdu všechny 3 závody v jeden den nebo o víkendu, tak se těch medailí de facto rozdá víc a jestli je pořád ještě ve hře třeba i přes polní běh na olympiádě, tak zase se ty možnosti nějakým způsobem vytváří. Samozřejmě to není jednoduchý, ale třeba jednou to nereálně úplně nebude.
3: Vy máte za sebou maratony nejen tady v Praze, ale třeba i v New Yorku, v Berlíně, tak dají se nějak srovnat?
4: Dají se srovnat, pořád je to maraton, pořád to hodně bolí a pořád je to krásný, silný zážitek. A na druhou stranu pro mě ten pražský vždycky je asi něco navíc, protože ta atmosféra tady je strhující a ty lidi, kteří vlastně český závodníky znají, tak je to takový benefit navíc a hlavně já jsem takový srdečný člověk, takže já mám hrozně ráda i to okolí tady, i ten organizační tým a celý ranče, který mě vlastně naučil tu lásku ke sportu, protože dřív to bylo něco, co jsem dělala od malička, nic jiného jsem pořádně neznala, ale když jsem přišla do Rančeku, tak prostě se mi tak nějak všechno spojilo a řekla jsem si, ano, sem patřím, tak o to víc ten pražský je pro mě hezčí, ale samozřejmě ještě budu moc ráda vzpomínat třeba na ten New York, který byl obrovský zážitek a měla jsem tu možnost bydlet na Manhattanu, projít si celý New York, protože jsme tam mohli strávit celý týden a to pro mě byl obrovský zážitek a tam bych se třeba ne na maraton, ale někdy ještě chtěla vrátit.
3: Když o tom tak krásně mluvíte, já jsem člověk, který tolik nemusí běhání, ale jak tady probudí v sobě tu lásku, kterou jste probudila vy?
4: Tak asi je to hodně právě o těch lidech, kteří kolem vás stojí a třeba se s váma i proběhnou jdou a ukážou vám, že to není taková dřina, jak si spousta lidí myslí a že to není o tom jít si zaběhat a zničit se, ale je to o tom proběhnout se, vyčistit si hlavu, nějakým způsobem vyplavit ty endorfíny, takže stačí začít a mít kolem sebe správný lidi.
3: Ještě jste mluvila o té krásné atmosféře v New Yorku, tak je to i tam, takže kolem trati fanoušci opravdu burácí a jsou hodně nápomocní k tomu finálnímu výkonu.
4: Rozhodně je to tak, ale tím, že se běží z bodu A do bodu B, tak tam těch lidí zase nemůže být tolik, protože 42 km přece jenom není obsazený všude, taky se na všechny místa nesmí, ale není to tam tak osobní. Tady prostě, když toho člověka spoustu lidí zná, tak je to o něco lepší.
3: Když máte odezvu třeba i od těch zahraničních sportovců, vrací se rádi do Prahy?
4: Vrací,
3: to tady?
4: Vrací se velmi rádi, já si myslím, že Ranček má pro elitní závodníky tak skvělý zázemí a takový emoce, které tady vzbuzují, že se sem všichni velmi rádi vrací a vždycky nám píšou, že to tady bylo super a vždycky rádi přijedou.
3: Eva Vrabcová Nývltová byla hostkou na Radiožurnálu Sport. Moc díky za váš čas.
4: Taky děkuju.
3: Z Prahy a ze Staroměstského náměstí Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
1: Je 12 hodin 21 minut na Staroměstské náměstí, se ještě jednou ve vysílání Radiožurnálu Sport za pár minut vrátíme, ale teď pojďme zase zpátky za házenou, protože uběhlo dalších pár minut ze čtvrtého finále extraligy mezi Plzní a Karvinou. No a karvinští určitě se snaží o to, aby minimálně zdramatizovali tohle finále, které pokud by vyhráli, tak by si zajistili mistrovský titul, ale Záporočiši pochopitelně mají úplně opačný cíl a dovést ten dobře rozehraný duel k celkem poklidnému vítězství. Jaký scénář se naplňuje, to už nám poví přímo z Plzně Tadeáš Skalický.
0: Zatím je ten scénář pozitivnější pro domácí plzeňské házenkáře, kteří teď vedou 8 branek, 27-19 a to vypadá jako téměř nedostižné skóre v těch závěrečných 10 minutách. Teď se tedy hraje 21. minuta zápasu a v útoku jsou házenkáři Karviné. Skalický má teď míč ve svých rukách a dává svému kolegovi Paclovi, který teď ale musel přerušit hru, protože sudí si tam něco s hráči vysvětlil. izolovali, a tak Karvinští musí ten svůj útok trochu pozdržet. Teď už jsou ale znovu u balónu. Fulnek dává Hajkovi na druhou stranu. Teď dokázali i trenéři do zápasu přidat některé hráče z lavičky, protože vypadá, že ten zápas spěje k tomu konci, který jsem předestřel, tedy že plzeňští házenkáři zvítězí a srovnají stav série na 2-2 na zápasy. No a pošlou tu finálovou sérii extraligy do rozhodujícího pátého utkání, které by se samozřejmě hrálo ve Slezsku. Teď ale faul hráčů domácího talentu, a to znamená, že Karvinský a Baník bude zahrávat další sedmičku. Bude to Bližňuk, který už má míč ve své levačce a bude moci zakončit proti golmanu Herajtovi. Ten se zaskvěl už v mnoha momentech v tomhle utkání proti jeho protihráčům. Jedno naznačení a nakonec gol, který nebo míč, který končí v síti právě gólem. Je to 27-20 z pohledu Plzně. Teď se ale prosadili Slezané. Každopádně hráči plzeňského talentu budou moci útočit. Já můžu připomenout to, že plzeňští teď hrají bez jednoho vyloučeného borce na hřišti, a to znamená, že jich je 6, útočí 6, ale branka je prázdná, aby tak využili tedy možnost toho, že vymění golmana za jednoho hráče do pole. Douda může zaútočit z prostředka, dává ještě doprostřed Nejdlovi, který kombinuje taky s Baumrukem. Ten se dokázal prosadit přes celé hřiště, no a dokonce i vsítit další gol v pádu. Teď Baumruk a teď slaví docela hodně tuhle branku na 28-20, tedy je tady znovu 8-bodové manko, které budou muset dohánět karvinští házenkáři, kteří obhajují titul v nejvyšší soutěži. Už dvakrát za sebou se jim podařilo získat extraligový titul, celkově mají titulů 14 v nejvyšší české soutěži, no ale teď to vypadá, že plzeňští dokáží srovnat tuhle sérii na 2-2 na zápasy. Každopádně karvinští teď budou rozehrávat ve polovině 22. minuty za stavu 28-20 pro Plzeň. Z prostřed hřiště je tam připravený Křístek, aby dal balon Fulnekovi, ale ještě se tam řeší něco s rozhočím a to vypadá na problém s časomírou, která se vrátila o nějakých 15 sekund dozadu, a to znamená, že i ve hře se dost možná posuneme do nějaké situace o 15 sekund zpátky. Sudí tam teď ukazuje Fulnekovi, že může pokračovat s míčem, a tak platí stav 28-20 z pohledu domácího talentu. Teď je u balonu Hajko, dává do prostředí.
1: Říká Tadeáš Skalický ve 12 hodin a 25 minut, kdy na Radiožurnálu Sport můžeme tedy zkompletovat výsledky dnešních dvou zápasů 26. kola šance národní ligy, tedy té fotbalové. Bčko, pražské Slávě podlehlo rezervě Baníku Ostrava 0-3. Tenhle konečný výsledek už jsme mohli před pár minutkami zmínit, ale teď už máme také definitivně jasno o tom, že Viktoria Žižkov zvítězila nad Táborskem 3-1. Znamená to, že Táborsko je sice v tabulce šance národní ligy dál druhé, ale pouze o bod před třetím Artisem Brno. Žižkov si polepšil na 41 bodů a je šestý. Úplně na konci tabulky jsou 15. Jihlava a 16. Sparta Praha B. No a když už jsem mluvil o Viktorii Plzeň, tedy fotbalové, respektive jsem ji tak mimochodem zmínil, tak ta dnes půjde do akce poprvé v nadstavbové části šance ligy ve skupině o titul. Západočeši se od 15 hodin a 30 minut utkají s Hradcem Králové. No a potom bude hrát také od 18 hodin a 30 minut pražská Sparta proti Jablonci. Dnešní fotbalový program ovšem otevře už od 13 hodin, tedy už za 35 minut utkání skupiny o udržení mezi Teplicemi a Slováckem. No a nesmíme zapomenout také na to, že se v Českých Budějovicích hraje první dnešní utkání závěrečného dne českých hokejových her. Švédsko v 18. minutě prohrává s Finskem 0-1. Jen připomenu, že Švédům jakýkoliv bodový zisk stačí k tomu, aby dokázali tedy českobudějovický turnaj Eurohockey Tour ovládnout. Program potom uzavře od 16 hodin duel mezi Českem a Švýcarskem. Tolik tedy k tomu, co nás čeká na Radiožurnálu Sport, a teď pojďme zase k aktuálnímu dění. Konkrétně tedy ke čtvrtému finále extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou. Slovo má znovu Tadeáš Skalický.
0: Úvod 24. minuty zápasu a další výborný zákrok golmana domácích Filipa Herajta, který teď sklidil potlesk tribun tady v Plzni, a Plzeň tak dále vede o 7 branek 28-21. V polovině 24. minuty navíc může talent zaútočit. Douda se o to snaží zprostřed hřiště, veleskušený borec, který dává balon Dokoupilovi. Po Dokoupilovi si zahraje na pravé straně taky Nejdl, a teď Bláha uprostřed hřiště, nejvyšší hráč na hřišti, se ale nedokázal dostat k míči, a tak mohou naopak naopak útočit, Slezané, a tohle je branka, kterou dává muž s číslem 19, Jonáš Pacel, který tak snižuje na 22-28 z pohledu Karviné. Zbývá nám tedy teď nějakých 6 minut a 10 sekund do konce utkání, ale 6-gólový náskok domácího talentu vypadá dál nedostižný. Bláha teď dává Doudovi uprostřed hřiště, po něch si zahraje taky Nejdl. Další kombinace těchto spojek plzeňského týmu dokoupil teď, vypadá to byl v brankovišti, a to je právě to, čeho si i všimli rozhodčí, a tak bude se muset přerušit tenhle útok talentu a bude pokračovat u Doudy. Ten se teď snažil naznačit Kličku, ale nakonec musel stejně přihrát. Nejdl se dostává ke střele z dálky, no a tohle dokázal zkrotit gólman Dominik Marek, který je už třetím brankářem, který se v tomhle utkání postavil právě do karvinského brankoviště po Mokrošovi a Žárském. Dostal tedy příležitost i tenhle mladík, který ale má velkou výhodu ve své výšce v brance Karviné, ale zatím už několikrát inkasoval i ve druhé půli. Teď se to může stát znovu, protože Plzeň dál útočí, Nejdl vrací Doudovi a jeho další pokus míří do sítě 29-22, o 7 branek teď vedou domácí hráči talentu. A já připomenu, že karvinští házenkáři vedou sérii 2-1 na zápasy, a proto se tedy dost možná blíží srovnání na 2-2. Sérii by tedy rozhodnul pátý zápas. Teď útočí Karviná, z levé strany se snažil dostat k zakončení Pacel, ale byl tam několika muži v oranžových dresech talentu přitažen za dres, a to znamená, že se bude pokračovat právě rozehrávkou karvinských hráčů. Teď ještě musel mladík s mopem na hřiště, aby tam nějaký problém vyřešil, nějakou tu skvrnu od pravděpodobně potu či vody, ale teď už je všechno v pořádku a tak se může pokračovat ve hře. Fůlnek dává Hajkovi, od Hajka se dostává míč znovu na levou stranu, kde je už připravený další borec v zeleném, no a nakonec přišla rána z prostředka od Fulneka, ale Filip Herajt dokázal dalším velmi dobrým zákrokem udržet ty plzeňské naděje na udržení toho vysokého náskoku. 29-22 vedou hráči talentu, a to ve chvíli, kdy se hraje polovina 26. minuty, a tedy zbývá 4,5 minuty do závěru tohoto čtvrtého extraligového finále. Teď je Baum.
1: A vzhledem k náskoku plzeňských házenkářů to vypadá, že tahle finálová série extraligy duelem na západě Čech neskončí. Než se vrátíme tedy zpátky do Plzně, tak informace o dostizích, a to těch amerických, protože hřebec Golden Tempo vyhrál postrhujícím finiši z úplného chvostu startovního pole slavný dostih Kentucky Derby. K triumfu ve 152. ročníku ho před 151 tisíci diváky na závodišti Churchill Downs v Louisville dovedl portorický žokej Jose Ortiz. Golden Tempo byl ještě v polovině závěrečného oblouku před cílovou rovinou na úplném chvostu 18členného pole. Postupně se ale začal prodírat vpřed a navzdory tomu, že musel soupeře i obíhat, dotáhl nakonec ze vnějšku dostih k vítězství těsně před favorizovaným Renegadem. V jehož sedle byl Ortizův bratr Irat. Pro úplnost a kontext Kentucky Derby, ve kterém Golden Tempo získal pro majitele odměnu 3 100 000 dolarů, tedy skoro 65 milionů korun, je prvním dostihem americké trojkoruny. Následovat bude 16. května Preakness Stakes a nakonec přijde na řadu 6. června Belmont Stakes. Tolik tedy malá odbočka ve vysílání radiožurnálu Sport k dostihům, tedy těm americkým a velmi slavným. A teď pojďme zase zpátky na házenou. Blíží se k závěru čtvrté finále extraligy mezi Plzní a Karvinou, proto má znovu slovo Tadeáš Skalický.
0: Plzeňský talent vede 30-22, tedy 8-bodový náskok dál platí v tomhle čtvrtém extraligovém finále, a to 3 minuty a nějakých 15 sekund před koncem druhého poločasu. Teď přízemní rána, kterou vyslal Vojtěch Pacela, trefil se právě pod golmana Grabemana, no a to znamená, že snížili hráči Karviné na 23-30. Teď Voves může kombinovat taky s Baumrukem, na pravé straně jim pomůže Dubský, který teď si může představit první minuty v tomhle utkání. Skutečně trenéři teď prostřídali docela bohatě oba týmy. Bláha si naskakuje na středu, ještě dává Vovsovi. Tady je Šíma, který může zakončit před golmanem Markem a dává další branku domácího talentu. Je to už 31-23, 8-bodový, 8-gólový náskok tedy platí, a tak může pokračovat hra tím, že útočí znovu Karvina. Teď je tam Prašivka uprostřed hřiště, který dává Vojtěchu Pacovi na levou stranu, kombinace i s Hajkem na straně pravé. 28. minuta, její závěr, to mluvím o druhém poločase tohoto utkání. A dále je to tedy 8 branek, 31, 23. Teď budeme pokračovat také na Radiožurnálu. 28. minuta, její závěr, a plzeňští házenkáři vedou nad Karvinou 31-23, to znamená, že dvě minuty zbývají do konce tohoto utkání, je to totiž druhý poločas a plzeňští házenkáři tak nejspíš srovnají na 2-2 v sérii a bude tak rozhodovat poslední, pátý rozhodující zápas v Karviné. Z Plzně Tadáš Skalický, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport, kde posloucháte přímý přenos čtvrtého utkání v finále Extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou. Plzeňští házenkáři, jak už jsem teď zmínil ve vstupu pro Radiožurnál, vedou 31-23, tedy o 8 branek a jsou tak velmi blízko k tomu, aby tohle utkání zvládli. Teď rozehrává Voves na pravou stranu, je tam připravený Baumruk, ještě jednou Voves, kombinace dvou mladíků v oranžovém dresu plzeňské házené. Přidržení od karvinských, a to znamená, že Šíma bude moci rozehrát z pohledu domácího celku, dává právě Vovsovi. Voves, ale byla to moc rychlá rozehrávka podle sudíka, tak se ještě musel míč vrátit právě Šímovi. Teď se Voves snaží vystřelit z dálky, dobrý zákrok golmana Marka, ale i přesto se dokázali hráči Plzně udržet díky Winklhoffrovi, který zachytil odražený míč u balónu. Voves dává na levou stranu, tam je připravený Douda, znovu Voves, teď si zahraje taky Šíma, který si seběhnul pro balón mezi spojky, no a teď může pokračovat taky Baumruk, dává Doudovi, po něm taky Baumruk, teď ještě Voves se snaží útočit a neprosadil se střelou o zem, a to znamená, že budou rozehrávat karvinští od vlastní branky. Marek tam teď má míč ve své ruce, ne, tak nakonec to vypadá na to, že bude to Pacl, který rozehraje tenhle balón, a to už zbývá pouhých 43 sekund do konce druhého poločasu. Plzeň vede pohodlným náskokem 8 branek 31-23 a kráčí už celkem jednoduše za vítězstvím v tomhle čtvrtém extraligovém finále. Nakonec rozehrávka sedmičky Vovsovi se ale nepovedla a Marek dokázal udržet tohle pro Karvinou v pořádku. Každopádně Slezané se budou muset připravovat na ten pátý rozhodující zápas, protože dál prohrávají o 8 branek a tohle utkání už se vyloženě dohrává. Teď tady stojí téměř všichni fanoušci Plzně na tribunách v plzeňské hale. Samozřejmě karvinští budou odjíždět zpátky do Slezska s ne úplně dobrou náladou po dvou porážkách. Teď ještě jedna branka, kterou dokázal vstřelit pár sekund před koncem Přístek, no ale už zbývá jenom 5 sekund do konce tohoto čtvrtého extraligového finále. Plzeň vede 31-24 a právě teď zní hvist sudího. No a plzeňští tedy srovnávají finálovou sérii extraligy na 2-2 na zápasy. V tom čtvrtém utkání na domácím hřišti zvítězili 31-24. No a to znamená, že tuto finálovou sérii extraligy mužů rozhodne až pátý duel, který se bude hrát v Karviné. Plzeňští hráči už čekají na to, aby si plásli se svými soupeři a můžou mít radost, že dokázali zvítězit v obou domácích duelech téhle série.
1: Děkujeme Tadeáši Skalickému a na Radiožurnálu Sport můžeme slíbit, že samozřejmě ani u toho pátého rozhodujícího finále extraligy házenkářů mezi Karvinou a Plzní nebudete chybět.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: No a ve 12 hodin 35 minut se můžeme ještě krátce vrátit ke dvěma odehraným zápasům druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže, ve kterých, pokud posloucháte už Radiožurnál Sport nějakou chvíli, tak víte, že Bčko Slávie podlehlo rezervě Baníku Ostrava 0-3 a Viktoria Žižkov zvítězila nad Táborskem 3-1. Zajímavostí tohoto utkání rozhodně je, že domácí Žižkov kopal v prvním poločase celkem 3 penalty. První prošek neproměnil v 19. minutě, potom šli tedy hosté z Táborska do vedení, jenže další dvě penalty už žižkovští proměnili, konkrétně Ondrášek a Batiocha, no a potom ve druhém poločase ještě přidal Obal třetí gol, takže nakonec Žižkov porazil Táborsko 3-1. 12 hodin 36 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, no a o fotbale bude velmi brzy řeč zase znovu, protože ve 13 hodin začne první dnešní utkání z programu nadstavbové části fotbalové šance ligy a bude to sice duel skupiny o udržení, ve kterém Teplice přivítají Slovácko.

0: Na Radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 39 minut znovu míříme na pražské staroměstské náměstí, tedy do cíle pražského maratonu, kde už jsou samozřejmě nějakou chvíli ti nejlepší, ale třeba i ti, kteří to zvládli po 4 hodiny. No a taková záležitost se samozřejmě neobejde i bez toho, že je potřeba případně pomoci těm, kteří třeba na té dlouhé více než 42 kilometrové trati mají nějaké problémy. A proto teď míříme za naším reportérem do našeho stříbrného vysílacího studia, tedy Airstreamu, Adamem Weidenthalerem.
1: Pěknou prosluněnou neděli, už pořádně horkou neděli, zdravotnický dohled, občerstvovací stanice, kropení sportovců a takzvaní running doctors. To jsou způsoby, kterými se organizátoři pražského maratonu snaží už od rána zajistit maximální bezpečnost pro běžce, a my teď rádi vysvětlíme tu poslední část našeho výčtu, a to s paní doktorkou Katarínou Kuťkovou. Hezký den, díky za váš čas.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Jak tedy vysvětlit ten projekt Running Doctors, tedy běžící doktoři?
2: No tak řekla bych, že to je pilotní projekt. Začíná letos pražským půlmaratonem a pořadatel vlastně uchopil tuhle myšlenku skvěle, prostě požádal nás běžce a zároveň lékaře, abychom absolvovali tenhle běh. Byli jsme označeni vlajkou, kde je napsané to Running Doctor s červenou barvou, a prostě dívali se, byli infiltrovaní mezi těma běžcema, jestli se něco někomu neděje, a případně byli u toho zraněného nebo skolabovaného úplně nejdřív a první.
1: Na tu vaší sportovní stránku teď vy sama máte za sebou 21 kilometrů, jak se vám běželo?
2: Dneska musím říct, že teda hůř, i když jsem běžela první polovinu, kdy bylo ještě relativně chladné počasí, ale okamžitě to sluníčko začalo pálit, takže jsem pobízela všechny běžce a tím i sebe, aby se opravdu na každé občerstvovačce napili, i když necítí pocit žízně, proběhli pod kropením. Byl to dneska určitě těžký závod.
1: Vy během toho musíte stále myslet na to, že když někdo kolem vás začne třeba kolabovat nebo mít zdravotní problémy, tak mu zkrátka jdete pomoct, trénuje se třeba první pomoc během toho fyzického vyčerpání samotného zdravotníka?
2: Určitě, všichni jako zdravotníci podstupujeme každý rok školení kardiopulmonální resuscitaci, děláme si testy, které když nám prostě vyprší, okamžitě nám to nahlásí, a pak jdeme i na praktickou část, takže ano, jsme školení.
1: Musela jste dnes během pražského mezinárodního maratonu někomu pomáhat? Byl ve vašem okolí někdo, kdo potřeboval doktora?
2: Naštěstí to byly samé maličkosti, jak jsem zmiňovala, běžela jsem tu první polovinu, tam to běžci ještě zvládali, takže byly to prostě náplasti, magnézia, doporučení, někteří potřebovali takový ten chladící sprej, to bohužel nemůžeme mít všechno u sebe, takže jsem je nasměrovala do takových zdravotních pointů, co jsou na trase, a z mého hlediska to proběhlo dost dobře.
1: Ale něco tady u sebe máte, je to tak, že běžíte s batůžkem a...
2: Ano, máme batůžek, v tom batůžku teda máme hlavně náplasti, magnézium, hroznový cukr, máme perlán, to je taková textilie, kterou můžeme polít jako vodou a chladit toho pacienta, neseme nějaké omezené množství vody, i když je hodně vody na trati, takže ano, něco máme, ale ve výsledku máme holé ruce.
1: S Katarínou Kuťkovou, paní doktorkou, která běžela alespoň část, tedy polovinu pražského maratonu, si teď povídáme o tom i třeba, jak je zajištěná právě bezpečnost pro samotné běžce. Kolik takhle zdravotníků se podílí na tak velké akci, jakou je pražský maraton?
2: No, tak to úplně bych řekla úžasně pokryté. Je to skvěle zajištěné, můžeme zmínit, že tady je takové speciální vozidlo, kterému se říká Golem, to stojí na staroměstském náměstí. Speciálně vyvinuté vozidlo pro zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy. Ty jsou připraveni fakt i na vážné skolabované pacienty. Potom jsou na trase sanitky, více možná než 7 sanitek, a 33 přibližně zdravotníků, kteří prostě tam stojí, třeba zdravotníci, kteří mají už nějaké to náčiní navíc, mají tam prostě, že by nám něco mohli poskytnout, abychom mohli třeba případně pacienta i obvázat nebo prostě zatejpovat.
1: Dnes je ale tím problémem teplota, protože začínalo se okolo nějakých, dejme tomu, 12-13 stupňů Celsia, teď to sahá až zhruba k 28 a stále někteří běžci samozřejmě dobíhají ty své závody, tak jak náročné jsou tyhle podmínky a co doporučit z role zdravotníka?
2: No, dneska jsou podmínky opravdu velice náročné, opravdu smekám před všema, kteří doběhnou jak ten půlmaraton, tak maraton, tak jsou neskuteční borci. Rozhodně teda jsme všechny nabádali už předem, aby začali pitný režim několik dnů dopředu, aby zvolili vhodné oblečení, pokrývku hlavy, namazali se prostě opalovacím krémem a jak jsem říkala, prostě občerstvovat a probíhat pod tím kropením. Prostě fakt to je potřeba, ten organismus se přehřívá.
1: Takže možná lépe běhat maratony v trochu chladnějších měsících, spíš na podzima, nebo třeba když jsme tady byli před měsícem a půl, měsícem a čtvrt na půl maratonu?
2: No, jestli chcete běžet dobrý čas, tak rozhodně prostě chladné počasí, no, ale to si nevyberete. Někdy bývá i na maratonu v tomhle termínu celkem chladněji, ale dneska je teda opravdu hodně, snad první letní den.
1: Jak zdravý je vůbec maratonský běh z pohledu lékaře?
2: No, to si myslím, že to je trochu na hraně, protože já jsem jako velký běžec prostě od dětství, takže pokud ten běžec má natrénováno a prostě je připravený na tu zátěž, tak si myslím, že to není nebezpečné. Horší je to takové, že se kamarádi vsadí nebo to dostane někdo k 50 nám a prostě netrénuje a to si myslím, že nemusí dopadnout dobře, no.
1: Natrénováno znamená co? Kolik bych měl tak pravidelně uběhnout třeba týdně nebo neškoli i denně, tak abych byl nachystaný na podobnou distanci 42 km a pár metrů k tomu.
2: To je strašně těžké, no, jestli mě tady poslouchají profesionální běžci nebo hobíci, jo, tak...
1: No, z lékařského pohledu.
2: Z lékařského pohledu, no, tak zase záleží na tom zdravotním stavu, že jo, jak na tom jste, no, tak třeba 150 kilometrů, no, 200 za měsíc by bylo fajn, no. Začít včas prostě s tou přípravou, aby vás to neodrovnalo, abyste si postupně zvykal, no. Je strašně to záleží, tahle otázka je složitá, protože záleží na koho, no. Prostě mladým to nevadí, starší už takové vzdálenosti třeba nezvládnou.
1: Je potřeba třeba i preventivně si nechat vyšetřit srdce, abych náhodou...
2: Hele, to se standardně prostě nedělá, ale pokud máte v rodině nějakou rodinnou anamnézu nebo pociťujete, že máte třeba bušení srdce nebo něco, tak to je úplně rozhodně na místě. Určitě zmínit se hnedka u obvodního lékaře, ten vám dá doporučení, nebo si můžou sportovci sami zaplatit jako sportovní zdravotní prohlídku. Ano, určitě to doporučuji.
1: Závod máte dnes za sebou. Jaké jsou ohlasy nejen od vás, ale i od zbytku té doktorské komunity, která se vydala přímo na trať?
2: No. Myslím si, že to je fakt jako perfektní. Ještě jsem to... Úplně ten závod vnímám jinak. Je to strašně pozitivních spoustu reakcí na nás. Všichni nám jakože fakt fandí, říkají, ježiš, to jsou borci, divej. Jo, je to nádherné, ale potom je to taková i velká zodpovědnost. Já fakt jako jedu a úplně skenuju těma očima ty běžci, jestli jsou všichni v pohodě. Jakmile někdo přijde trochu do chůze, tak už říkám, už bystřím, ptám se, jestli je v pohodě. Ale jako myslím si, že moc hezký projekt a ráda se zúčastním i příště.
1: Ale na své hodinky se během toho nedíváte, jaké máte tempo?
2: No to dívám, to je samozřejmě, protože to nemůžu přepálit sama, že jo, potom nebudu moc na tom desátém a nikomu nedám první pomoc, no, takže jo. A taky máme to s těma ostatníma lékařema trochu rozvržené, takže bychom měli držet nějaké tempo, abychom byli rozprostření po tom závodě, takže ano, hlídám to.
1: Ale je to tak, že tedy někdo běžel od 0. kilometru, někdo dejme tomu od 10., 20. a podobně?
2: No, byli jsme rozdělení, někteří běželi úplně celý maraton a někteří běželi půl maraton. Podle toho, kdo, jak se cítil, takže takhle jsme se rozdělili. Takže čtyři lékaři byli po dvojicích a zbylí běželi celý maraton.
1: Zkušenost tedy pozitivní, tak budete nabádat i další kolegy, doktory, kteří třeba mají vztah k běhání, ale ještě o téhle akci neslyšeli. Budete rozšiřovat povědomí tak, aby tady třeba zase o rok dál, příští rok, bylo dvojnásobek doktorů na trati?
2: No to záleží asi na tom pořadateli, kolik těch doktorů tam chce mít. Teďka si při velké akci 8 lékařů vždycky na trati. Jinak rozhodně jsem oslovovala kamarády lékaře, jestli by do toho nechtěli jít. Mnozí bohužel dneska, nebo bohužel, běží sami na sebe a chtějí mít jako dobrý čas. Někteří se na to necítí, takže není to jen tak někoho jako sehnat, není vždycky, ale naplnil se počet a bylo nás dostatek.
1: My jsme moc rádi za to, že existuje iniciativa, jako jsou Running Doctors, její součástí taky doktorka Katarína Kučková. Moc díky za vaší práci a co nejméně ošetřovaných pacientů přímo na trati, tak aby to zkrátka byl co nejjednodušší závod pro všechny zúčastněné.
2: Moc děkuju.
1: z pražského staroměstského náměstí Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Děkujeme našemu reportérovi za poslední z rozhovorů v rámci dnešního pražského maratonu. Sluší se určitě ze studia Radiožurnálu Sport dodat, že tenhle závod vyhrál Etiopán Berehanu Wendemu Tsegu, který časem 2 hodiny 5 minut a 51 sekund zaostal o 42 sekund za rekordem závodu. Mezi ženami byla nejrychlejší Millicent Jelimová. Keňská běžkyně zvládla svůj debut na maratonské trati výkonem 2 hodiny 24 minuty a 19 sekund. Český titul obhájil Jan Havlena a mezi ženami překvapivě vyhrála český šampionát 22-letá Michaela Brtníčková.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: No a pokud jste si Radiožurnál Sport naladili teprve třeba před pár minutkami, tak vězte, že házenkáři Plzně využili ve finále playoff extraligy proti Karviné i podruhé výhodu domácího prostředí a po výhře 31-24 vyrovnali stav série na 2-2. Rozhodující pátý zápas se bude hrát v Karviné příští víkend v sobotu.

0: Američtí vousáči ZZ Top ve vysílání radiožurnálu Sport ve 12 hodin 54 minut. 6 minut předtím, než začne první dnešní utkání z programu nadstavbové části fotbalové šance ligy, tedy duel ve skupině o záchranu mezi Teplicemi a Slováckem. Než tedy na radiožurnálu Sport dáme fotbal živě, tak ho pojďme dát z toho historického pohledu. Máme tady pro vás totiž další díl seriálu, který nás zavede 50 let zpátky. Do času, kdy se rodily slavné výhry a kdy se fotbalisté Československa stali evropskými šampiony. Máme tady 50 dnů a 50 různých příběhů do té doby a z té doby. Tak, aby nám to vyšlo do 20. června, přesně do výročí finálového zápasu. Teď jsme ale ještě celkem daleko. V kalendáři a rozhlasovém archivu se vracíme do 3. května roku 1976.
1: V Jihomoravském kraji napáchali nedávné mrazy mnoho škod. Jen na ovocných stromech, zelenině a vinicích se odhaduje škoda na 220 milionů korun.
2: Tečka za zprávami.
3: 3. května roku 1976 bylo pondělí. Rozhlasové zpravodajství se vracelo k víkendovým událostem už jenom v ranních či dopoledních hodinách, ale jiné to bylo pro noviny, které v neděli nevycházely. Například československý Sport je tak plný výsledků a referátu ze zápasu 24. kola první fotbalové ligy, ve které pravidelně nastupovalo všech budoucích 18 reprezentantů účastníků finálového turnaje Eura. Titulek z úvodní strany celky z nejvyšší domácí soutěže hecoval otázkou Nikdo nechce titul? A byla to tenkrát narážka na některé nečekané výsledky a výkony favoritů. A také třeba na to, že se pořadí v horních patrech vyrovnané tabulky zase trochu přeskupilo. Do čela se vrátil bratislavský Slovan, vítěz dvou předchozích ročníků, díky dalším okolnostem a hlavně vlastnímu vítězství nad Bohemians 2-1. Reportér Stanok Šiňan ale popisoval nelehký život úřadujícího mistra v utkání s Klokany. Čekala se podle něj jasná výhra, ale soupeř z Dělíčku a dolní poloviny tabulky domácího favorita velkou část zápasu přehrával.
4: To ke klidu na hřišti rozhodně nepřidalo. Bohemians stále diktovali tempo, začali hrát rychleji, Panenka měl dost volného prostoru k tvoření. Využíval toho dokonale, přesně přihrával, dvakrát vyzkoušel Wenzlův reflex při trestných kopech.
3: Čteme z referátu, který měl i kvůli hned několika podobným situacím nadpis Souboj Wenzl-Panenka.
4: Zejména ve 37. minutě už viděli diváci míč v síti, ale Wenzl takřka zázrakem výborně reagoval.
3: Gólman bratislavského Slovanu Alexander Wenzl, vítěz poháru vítězů poháru z roku 1969, se s Antonínem Panenkou utkal v lize mnohokrát a na srazech národní týmu se léta vídali v jedné kabině. Dlouholetý náhradník Ivo Viktora se hrál i jednu nenápadnou, ale zřejmě důležitou roli těsně před rozhodující penaltou v bělehradském finále.
5: Bylo to po prvé penalce. Tondo len tak nenápadně sa ku mne otočil na té lavičke, jak jsme stáli. Čo by si urobil, keby si bol v bráně miesto Majera? Vybral by som si jeden roh a letím do toho rohu. On mi nič nepovedal, ani slovo, otočil sa a zase sledoval, jak išli a kopali ďalší hráči.
3: Popisoval v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas Alexander Wenzl, co se také dělo před zlatým kopem Antonína Panenky.
5: Ale to, čo Tondo urobil teda a krásne to urobil, tak vlastne prinieslo ten najväčší úspech, ktorý československý futbal dosiahol.
3: K tomu došlo 20. června 1976 v našem seriálu za 48 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin neděle 3. května z vysílání radiožurnálu Sport přejeme příjemné odpoledne, které bude z velké části fotbalové, protože co nevidět, začne první dnešní utkání nadstavbové části fotbalové šance ligy. Ve skupině o udržení proti sobě nastoupí Teplice a Slovácko. Duel, který může klidně už Mladé Boleslavi a Zlínu zajistit jistotu toho, že těmhle dvěma týmům nebude vůbec hrozit pád ani do baráže o první ligu. Pojďme tedy poprvé na teplická stínadla. Duel komentuje David Kalvas.
1: Utkání před chvílí začalo, hraje se první minuta, Slovácko rozehrávalo a stále ještě nepůjčilo domácím balón, takže fotbalisté Slovácka teď mohou hrát s míčem. Přihrávka zpátky na brankáře Urbana, který vyběhl daleko za své pokutové území a teď přihrává nakrátko stoperu, který stojí před ním, a tím je Daníček, který teď poslal balón na levou stranu. Hosté kombinují, ale domácí Lukáš Mareček odkopl balón, takže to hosté musí zkusit znovu. Domácí se ale zase seběhli rychle k fotbalistům v bílých dresech a dva hráči Slovácka teď padli na trávník. Rozhodčí Dalibor Černý odpískal faul domácím, takže budou rozehrávat hosté. Daníček posílá zatím rukou balon na levou stranu. Rozehrávka a hosté budou zase u balonu a teď budou útočit z pravé strany. Huk vrací ale zpátky Daníčkovi, který nastoupil uprostřed obrany Slovácka. Dlouhý nákop dopředu, ale teplická obrana pohlídala teď útočníka Slovácka. Hosté se ale dostávají k balónu a pokusí se ocentrovat z pravé strany, jenomže domácí obrana byla připravená a zbrzdila útok hostů, takže až teď míří balón dopředu, ale nakonec míč nedošel od Tetoura tam, kam by si hosté přáli. Domácí se ubránili, ale už zase hrají hosté. Ndefe přihrávka do středu a teď zase mají hosté balon u svých stoperů. Daníček ukazuje svému golmanovi, že mu pravděpodobně pošle balon, tak se také stalo, takže hraje Urban, který nakrátko přihrává, a hosté ale stále jsou pod tlakem domácích hráčů a teď dobrý pressing předvedl teplický útočník Kozák, který hned burcuje své spoluhráče po té, co vybojoval aut, ale samozřejmě vybojoval, on bude vhazovat fotbalista Slovácka, takže Kozák spíš zbrzdil útok hostů, kteří teď mají balon. Huk nakopává balon na pravou stranu, jenomže míč se nevešel do hřiště, nedokázal ho tam Dubuisi najít a udržet, takže budou vazovat fotbalisté Teplic a vůbec poprvé v tomhle zápase se můžou pokusit o nějakou souvislejší akci. Ryznič ale nevhodil balon přesně a tak už zase hrají fotbalisté Slovácka. Dubuisi jenomže neudržel balon, ale domácí také si nerozuměli a přihrávka od Zlatohlávka nebyla přesná. Teď se balon střídá mezi oběma týmy a už ho mají fotbalisté Slovácka. Trávník, šikovná přihrávka na levou stranu a do pokutového území už běží Owanda. Chtěl přihrát před bránu, jenomže ta jeho přihrávka byla slabá a Lukáš Mareček ji v klidu zachytil a už dopředu jde Zlatohlávek. Byl stržený a bude z toho faul a také možná žlutá karta teď je pro Milana Rundiče, který ano, už dostal žlutou kartu od rozhodčího Dalibora Černého, takže ve třetí minutě první karetní hříšník tohoto zápasu.
0: 13 hodin 3 minuty posloucháte radiožurnál Sport, který co nevidět zase zamíří zpátky na teplická stínadla, abychom byli u pokračování prvoligového fotbalového utkání skupiny o udržení mezi Teplicemi a Slováckem. Jen připomenu, že dnes budeme sledovat ještě další dva duely, které ale budou patřit do skupiny o titul. Od 15:30 bude hrát Viktoria Plzeň s Hradcem Králové a od 18:30 uzavře dnešní fotbalový program v Šancelize souboj mezi pražskou Spartou a Jabloncem. No a zajímá nás samozřejmě také hokej, hraje se předposlední utkání českých her v Českých Budějovicích. Švédsko před malou chvíli v 8. minutě druhé třetiny vyrovnalo derby s Finskem, tedy to skandinávské, na 1-1. Švédům jakýkoliv bodový zisk zajistí prvenství na českobudějovickém turnaji, který uzavře o 16 hodin. Duel mezi Českem a Švýcarskem s radiožurnálem Sport u něj samozřejmě nebudete chybět. Teď ale zase zpátky prvoligový fotbal, skupina o udržení v Šancelize, utkání Teplice Slovácko a David Kalvas.
1: Pátá minuta, skóre 0-0, teď Halinský měl trošku štěstí, že mu nevzal balon hostující útočník Dubuisi, který by pak šel sám na bránu, ale nakonec se spadl, trošku se zlobil, vyčítavě se podíval po rozhodčím Černém, ale nepískalo se a tak můžou rozehrávat tepličí fotbalisté. Čekáme na první gol, čekáme na první šanci. Teď tam upadl hostující obránce Daníček, ale Zlatohlávek se k míči nedostal, takže nevyužil toho, že chvilku byl ten střed pole volný. a cesta k bráně Slovácka, ale ta přihrávka na Zlatohlávka nebyla vůbec přesná, takže už zase můžou hrát fotbalisté z Uherského Hradiště. Míč míří na pravou stranu, kde je Huk, ten ho posouvá na Tetoura, který je u pravé strany, a už zprava teď půjde zase hostující útočník, který se dostává dopředu, a dubují si. Jenomže teplická obrana nakonec odvrátila tu jeho přihrávku, ale teď si tam hezky vyměnili balon hosté a Dubuisi se dostal poměrně daleko až před bránu Teplic, ale nakonec z téhle akce nic nebylo. Každopádně v úvodu zatím jsou více ve hře fotbalisté Slovácka, kteří mají častěji balon na svých kopačkách, a domácí zatím prakticky se nedostali na útočnou polovinu, kromě té jedné standardky, kterou ale nevyřešili vůbec dobře. Dlouhý aut do pokutového území, teď tam jsou fotbalisté Slovácka, odražený balon a nakonec se k němu dostal. Ještě Oanda to byl, ale už neměl ten míč tak blízko, aby do něj mohl pořádně kopnout, a tak balon skončil u brankáře Trmala, bývalého golmana právě Slovácka, který nemusel předvést nějak velký zákrok, ale mohla to být nebezpečná situace. Tam byli tři tepliční fotbalisté, přesto se Oanda dostal po standardní situaci po autu k tomu, aby ohrozil teplickou branku. Už hrají tepliční fotbalisté, míč míří ale nazpátek na Lukáše Maračka, ten dává na Večerku a ten přihrává do středu po zemi. Zlatohlávek, hezká přihrávka, a Kozák je v pokutovém území, proti sobě má Daníčka, dává pod sebe, ale to už pokryli fotbalisté Slovácka, kteří dobře zavřeli prostory. Přesto si tahle akce jako první vysloužila potlesk teplických fanoušků, kterých příliš mnoho nedorazilo. Možná tady bude návštěva kolem 2000 fanoušků. V tomhle krásném počasí možná už někteří lidé se plácli někam na pláž, takže ta atmosféra není taková jako třeba při zápase se Spartou, kdy sem dorazilo 15 tisícovek fanoušků. Nákop na pravou stranu, tepličí už mohou hrát, Radosta má míč, ale proti němu teď startuje hostující Oanda a nakonec sebral teplickému hráči balón a hosté jdou rychle dopředu. Přihrávka na krátko, jenomže Tetour nebyl v pohybu, takže musel zabrzdit akci. Přesto hosté už jsou na útočné polovině, ale není to vůbec špatně rozehrané. Míč míří na pravou stranu, kde je teď Dubuisi, a už Oanda si teď řekl o balony v pokutovém území, patičkou přihrává Dubuisi mu a ten dává Tetourovi, který je kousek za pokutovým územím na pravé straně, a zase krátká přihrávka domácí, ale vytlačili hosty, takže teď už obloučkem míří míč v pokutovém území. Hosté hledají skulinky, kudy protlačit balon do nějaké šance, teď špatný odkop teplického Halinského, ale jako první je u míče na pravé straně pokutového území Radosta a nepustil hosty k tomu, aby tu nepřesnost teplického obránce potrestali. Domácí pak odkopli balón, takže budou vazovat fotbalisté Slovácka z levé strany. 8. minuta, Teplice Slovácko 0-0, ale zatím v tom úvodu zápasu opravdu jsou více u míče hráči Slovácka, kteří v tabulce ztrácí na Teplice 6 bodů, takže v tom dnešním zápase by určitě potřebovali bodovat, ale to samozřejmě také domácí. Už je balon v pokutovém území, šance teď docela z velkého úhlu to zkoušel Tetour, protože neměl komu přihrát, a tak kousek za malým vápnem namířil střelu, ale ta přeletěla břevno, opravdu byl to úhel, ale odvážný pokus tohoto zkušeného záložníka. Rozehrávat budou tepličtí, kteří ale vypadají dost ospale zatím po obědě a nemají se k nějakému výraznému útočení v 9. minutě, proto skóre 0-0 a brankář Matouš Trmal také nikam nespěchá. Teď si postavil balon teprve a bude rozehrávat. Nakrátko to nakonec nebude, přestože vyběhl teď z prostředka Lukáš Mareček, ale když zjistil, že Oanda zachytil jeho náběh, tak zase ukázal brankáři, ať radši nakopne balon dopředu, jenomže balon ukořistil Rundič, přihrává na levou stranu a Ndefe odkopl balon dopředu, tepličtí odlavičkovali, ale teď také nepřesnost hostů a domácí můžou jít dopředu, ale dobře, teď stál na správném místě Rundič, takže domácí nepustil do nějakého útočení. Hosté můžou teď útočit z levé strany, ale musí se vrátit o pár kroků dál, ukazuje rozhodčí Dalibor Černý, a tepličtí po tom vazování už sebrali Slovácku balon, v zápětí o něj. Ale domácí přišli jenomže pouze za cenu nedovoleného zákroku, takže fotbalisté Teplic budou rozehrávat, ale ještě na své vlastní polovině v 10. minutě za stavu 0-0. Zatím tedy čekáme na první gól, ale čekáme taky na první šanci. Zatím takový polopokus měli hosté, když zblízka střílel hostující Oanda, ale v těžké pozici nakonec příliš nezaměstnal teplického golmana Trmala. No a pak ještě
0: je 13 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Pokud chcete přímý přenos fotbalového utkání skupiny o záchranu v šance lize mezi Teplicemi a Slováckem poslouchat bez přerušení, můžete na internetu, určitě to už dobře znáte, radiožurnalsport.cz a irozhlas.cz a nebo také mobilní aplikace Můj rozhlas. Když už je řeč o fotbalu, tak musíme také zmínit, že klasicky půl hodinu popolední začal první dnešní zápas v Itálii, konkrétně tedy v sérii A, a v jejím 35. kole Bologna s českým reprezentantem Martinem Vítíkem jenom na střídačce v 37. minutě hraje s Cagliari nerozhodně 0-0. V tenhle duel je soubojem 9. týmu tabulky, tedy Bologni, s 16. tedy Cagliari. No a teď zpátky na fotbal domácí, tedy ten prvoligový. Teplice Slovácko ve skupině o udržení v šance lize komentuje David Kalvas.
1: 11. minuta 0-0, ale tepličtí poprvé zahrozili z pravé strany, odcentroval Radosta, hlavičkoval náprstek, ale balon se jenom otřel o jeho hlavu a nakonec skončil hodně vedle pravé tyčky, takže brankář nemusel zasahovat. Teď faul na útočné polovině Slovácka, na zemi tam leží hostující Suchan, rozhodčí Dalibor Černý kontroluje jeho zdravotní stav, vypadá to, že Suchan bude v pořádku a hosté budou rozehrávat za chvíli standardní situaci zhruba z takových 35 metrů, trošku ze strany, zprava. Míč už si bere Havlík a právě on pošle balon pravděpodobně do pokutového území, kam si za chvíli naběhnou hráči Slovácka, kteří už jsou připraveni za teplickou šestnáctkou ve 12. minutě za stavu 0-0. Brankář Matouš Trmal si ještě teď určuje, kam se mají rozestavit jeho spoluhráči a Havlík už posílá balon do šestnáctky, ale tepličtí odvrátili a pak ten odražený balon zhruba z 25 metrů napálil Tetour, ale rána mu vůbec nesedla a překopl tedy teplický slovácký fotbalista teplickou branku. Rychle rozehrál teď teplický golman Trmal, jenomže Kozák nepřelstil Daníčka. Špatná rozehrávka, ale hostujícího brankáře Kodeš, přihrávka nakrátko, ale nepřesná a tak se hosté ubránili. V zápětí fauluje Zlatohlávek před pokutovým územím Slovácka a budou rozehrávat hosté, kteří teď se dostali sami tak trošku pod tlak, protože ta rozehrávka brankáře Urbana nebyla přesná, ale ani tepličtí nevyřešili přesně tu následnou situaci, takže už můžou rozehrávat po faulu hráči Slovácka. Krátký balon, teď přihrávka delší po zemi, ale zachytilý domácí, konkrétně Večerka, přihrávka na levou stranu a Daniel Mareček teď obloučkem poslal balon dopředu, jenomže tam byl huk, rozhodčí teď nepíská pád hostujícího Havlíka na zem a tak můžou hrát zase tepličtí, ale ti ztratili balon a tak už zase nakopávají balon na teplickou polovinu hráči Slovácka. V souboji teď uspěli, ale v zápětí ztratil Oanda míč a tak už zase budou hrát tepličtí, jenomže také hosté se zatáhli a právě od bránícího hráče se balon odrazil mimo hřiště, takže budou za chvíli vazovat fotbalisté Teplice. Ryznič je ještě na obrané polovině, ale jen kousek od půlící čáry, 13. minuta. Teplice Slovácko 0-0 ve skupině o udržení. Zlatohlávek teď obtančil, ale trošku se vyautoval, nakonec skončil mimo hřiště on i balon a tak budou vazovat fotbalisté Slovácka poté, co se Zlatohlávek pokusil o ekvilibristiku, ale nebyl úspěšný, nakonec spadl a míč ztratil. Takže už huk, má balon, otřel si ho ještě o své tričko a čeká, komu pošle balon. O míč si nakonec řekl Tetour, na zádech už má ale teplického hráče, přesto Tetourovi vyšla krátká přihrávka, ale už má míč Ryznič, udělal to výborně, zbavil se dvou hráčů, přihrávka do pokutového území, ale golman Urban dobře vyhodnotil situaci a pokryl ten centr, takže teplický útočník Kozák se k zakončení nedostal a už zase můžou zaútočit hosté. Tetour dostal balón, jenomže domácí už jsou srovnaní, takže Tetour zase vrátil míč na stopera Daníčka a hosté to zkusí tentokrát zleva a teď už ze středu, protože míč dostal kapitán hostů a ten ale míč ztratil, protože ho fauloval.
0: Je 13 hodin 14 minut, posloucháte přímý přenos prvního dnešního utkání ve fotbalové šancelize. Na úvod skupiny o udržení se tedy představují v ní poprvé fotbalisté Teplic a Slovácka. Včera se hrálo také utkání skupiny o titul, ve kterém se potkali Slavia a Liberec. Domácí Liberec nakonec s vedoucím týmem soutěže prohrál 1-2 a navíc přišel o Petra Hodouše. Ten utrpěl totiž po zásahu loktem do hlavy od slávisty Davida Mugzese zlomeninu čelisti. 22letému krajnímu hráči tak nejspíš předčasně skončila sezóna, ve které Severočechům zbývá odehrát 4 zápasy. Tak věřme, že žádné takové momenty už nenabídnou fotbalové duely, hlavně třeba v tom dnešním programu, i když je jasné, že takovéhle zranění občas zkrátka k tomuto sportu patří. Nehraje se v rukavičkách. Rozhodně se v rukavičkách nehraje ani duel mezi Teplicemi a Slováckem, který komentuje David Kalvas.
1: 15. minuta, Teplice vedou 1-0, z první vážnější šance domácí udeřili, protože dobře se vrátil do obrany hostující Ndubuisi, jenomže pak hosté pokazili rozehrávku a odražený balon se dostal k Danielu Marečkovi a ten napálil míč zhruba z takových 20 metrů a utaženou střelou po zemi se trefil přesně k pravé tyči, takže golman Alexander Urban poprvé kapituluje a Teplice v 16. minutě vedou po zásahu Daniela Marečka nad Slováckem 1-0. Pro hosty je to kruté, protože opravdu v úvodu zápasu měli častěji balón na svých kopačkách, také častěji byli v pokutovém území Teplic, ale ne, dostali se k nějaké gólové šanci, no a Tepličtí nakonec tedy udeřili, i když tohle nebyla úplná gólovka, ale přesto Daniel Mareček si poradil teď skvěle a tu ten balon, který dostal proti noze, tak vystřelil perfektně a tedy dal gól na 1-0. Už zase rozehráno, fotbalisté Slovácka mají míč. Co se týká statistik, tak Tepličtí teď tedy za to aktuálního stavu by se Slovácku a dalším týmům, tedy Dukle i Ostravě, vzdáleli v tabulce už na 9 bodů a to by jim dávalo jistotu toho, že by určitě nemohli už spadnout přímo do druhé ligy. Fotbalisté Slovácka mají balon na své polovině, Daníček přihrává Tetourovi a Tetour teď posílá balon na pravou stranu, kde je Huk, přihrávka, ale tam byl faulovaný hostující Suchan, který už leží na zemi. Kodeš se zlobí, nevím, jestli sám na sebe nebo na rozhodčího. Každopádně tohle byl nedovolený zákrok, takže docela z nebezpečné pozice hosté budou rozehrávat standardní situaci. Nebude to na přímou střelu, to asi ne, protože ten míč leží zhruba 25 metrů od teplické branky a ještě ve velkém úhlu na pravé straně, takže spíše to bude na centr, ale centry umí kopat Trávník a umí je kopat také Havlík a jeden z nich právě se teď pustí do toho, aby rozehrál velmi zajímavou standardní situaci v 18. minutě za stavu 1-0 pro Teplice. Tak kdo pak to bude? Bude to Trávník a nebo to bude Havlík? Už fotbalisté Slovácka číhají před pokutovým územím, nakonec rozehrávka nakrátko, trošku překvapivě, balon se vrací, Havlík kope balon, jenomže nejvíc vyskočil teplický fotbalista a Tepličtí se ubránili, i když v zápětí odehráli balon a teď si musel dávat pozor hostující Suchan, který kopal balon až k brankáři Urbanovi, který ale nebyl v brance a míč letěl k ní, ale Urban se stihl zatáhnout a nakonec z toho žádná šlamastika nebyla pro Slovácko. Hosté už rozehrávají, ale nepřesnost domácí. Teď předvedli dobrý pressing, také Kozák zatleskal svým spoluhráčům a budou vazovat fotbalisté Teplic v 19. minutě za stavu Teplice Slovácko 1-0, kdy zatím v 15. minutě otevřel skóre Daniel Mareček střelou z 20 metrů. Přihrávka na pravou stranu, teď po tom autovém vazování a Lukáš Mareček, teplický stoper, nakrátko míří balon na Daniela Marečka, ten přihrává zase nakrátko, rychlá výměna míče, ale Slovácko pokrylo a Rundič už se chopil balónu, Ndefe, jenomže proti sobě má dva teplické hráče, v zápětí zase špatná rozehrávka, ale teď to Tepličtí nevyřešili dobře, Kodeš sice se dostal k balónu, ale v zápětí ho špatně přihrál a teď faul teplických fotbalistů, takže hra přerušená a bude se rozehrávat z obrané poloviny Slovácka. Hosté už pochodují a někteří pobíhají dopředu a už tedy zase Slovácko zahájí útok. Daníček, přihrávka na pravou stranu, Huk překročil prostřední čáru a bude hrát na pravé straně Ndubuisi, jenomže ten ztratil míč a tak může hrát Ryznič. Nákop za obranu, Zlatohlávek, balon sklepl na Daniela Marečka, ale tento má daleko, už hraje Náprstek, takže Náprstek jde do pokutového území, zastavil se, dává Radostovi a ten padá k zemi, ale nepíská se a Hosté můžou zaútočit. Teď si o balon říká na levé straně Oanda a nespracoval ale míč, když by šel do souboje jeden na jednoho, tohle nebylo vůbec špatné, jenomže Oanda teď neudržel balon na hřišti, už se vazuje, míč je u brankáře Trmala, 20. minuta, Teplice Slovácko 1-0 a rozehrávají tepličtí fotbalisté. Přihrávka do středu, kde je Halinský a Halinský nakopává balon na Zlatohlávka, který teď vyhrál hlavičkový souboj, ale balon se odrazil do výšky a ne za sebe, kde byl Radosta, takže teď zase se k míči dostávají fotbalisté Slovácka po té, co se domácí provinili nedovoleným zákrokem, odpískaný faul teplickým fotbalistům, takže budou u míče zase hrát.
0: Je 13 hodin 20 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Jedna informace o tom, že velká cena Miami Formule 1 se pojede o trochu dříve oproti původnímu plánu, konkrétně o 3 hodiny. Kvůli obavám z bouřky totiž posunuli pořadatelé začátek 4. závodu sezóny na 19. hodinu našeho času. Podle předpovědi meteorologů má v Miami odpoledne silně pršet a při avizované hrozbě blesků v okolí trati během Grand Prix by musel být závod přerušován. Jen připomenu, že z prvního místa na startu vyrazí do závodu lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Vedle něj bude stát v první řadě ex-mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Tolik tedy krátce z formule a teď zase zpátky na fotbal. Utkání skupiny o udržení v šancelize mezi Teplicemi a Slováckem komentuje David Kalvas.
1: 21. minuta, Teplice vedou 1-0, teď dostal dobrý balon před 16, hostující Havlík, jenomže ho nespracoval, spadl a tak rozehrávají tepličtí fotbalisté po té, co v zápětí byl faulovaný teplický stoper. Nákop doleva, jenomže balon přeletěl čáru a Ryznič ho neudržel ve hřišti, takže budou vhazovat fotbalisté Slovácka. Ndubuisi dává balon Hukovi, to je obránce Slovácka, který přihrává na levou stranu Runič, takže teď si hrají s míčem tři stopeři Slovácka, protože k balonu už se dostal také Daníček a zase Huk, Daníček, domácí už jdou atakovat rozehrávku hostů. Daníček ukazuje něco pravou rukou, přihrává na pravou stranu, ale Huk pokazil přihrávku dopředu a tak už zase tepliční nákop dopředu. Daníček ale byl lepší v souboji se Zlatohlávkem a teď už hraje zase hostující Trávník, který přihrává Rundičovi a ten zase hledá, komu by předal balon, vybral si na levé straně Defeho, jenomže domácí rychle vyběhli, ale zase si pomohli faulem při tom pressingu, takže budou hrát fotbalisté Slovácka, rozehrávat budou kousek od půlící čáry a rozhodčí ještě domlouvají domácím, přišel tam Kodeš si popovídat s hlavním rozhodčím Daliborem Černým, ale odpískaný faul a budou tedy hrát fotbalisté Slovácka. 23. minuta, Teplice vedou po gólu Daniela Marečka 1-0, přihrávka za teplickou obranu, jenomže tu nepustil teplický stoper Halinský. Odražený balón už mají Hosté, ale zase tentokrát Lukáš Mareček stál na správném místě a zase nepustil Hosty k tomu, aby se dostali před brankáře Trmala. Tepličtí mají balón, Večerka, teplický stoper přihrává zpátky na Halinského, který šéfuje teplické defenzivě, dává nakrátko, rychlá rozehrávka, Kodeš, jenomže nemá kudy přihrát, takže se otáčí s balonem a nakonec ho předává Halinskému, který si seběhl na pravou stranu, nákop dopředu a tam má Radosta. Teď šanci se dostat k míči, už má sice za sebou Daníčka, ale stále Radosta u pravé čáry a nakonec Daníček mu odkopl balon, ale tepličtí fotbalisté budou vazovat z pravé strany zhruba takových 5 metrů od praporku, ale Radosta musí počkat, až si některý z teplických hráčů řekne pohybem o to, aby dostal balón. Teď tam spadl Zlatohlávek, který si řekl o balón, jenomže Daníček ho možná trefil nechtěně, to vypadalo loktem. Zlatohlávek leží na zemi, Dalibor Černý už přibíhá, ale vypadá to, že se bude v klidu pokračovat za chvíli dál, že spíš Zlatohlávek se chtěl dostat před Daníčka. Daníček se také diví, ale bude se hrát dál. Tepličtí budou vazovat, už si poodstoupili tepličtí hráči, teď už přiběhl Lukáš Mareček k Radostovi. Radosta na pravé straně má balon, dává Lukáši Marečkovi a ten vrací stoperu Halinskému. Halinský centruje do pokutového území, Náprstek, ale na poslední chvíli tam ještě v hlavičkovém souboji uspěl hostující obránce, centr do pokutového území, tentokrát zleva, ale zase teď hosté zavřeli cestu domácím a odkopli balón, takže domácí se teď po těch centrech zprava i zleva k zakončení nedostali a hosté už jdou dopředu. Jenomže vzorně se vrátil Zlatohlávek a Tepličtí získávají balón. Poté, co Zlatohlávka napodobil Kodeš, přihrávka Kozák, jenomže upadl zase host. Hodně fotbalisté kloužou, hodně padají, ale netýká se to jenom Teplických, ale i fotbalistů Slovácka. A teď už budou tedy hrát hráči Slovácka, Trávník přihrává na pravou stranu, Tetour dává Havlíkovi a Havlík centruje do pokutového území, jenomže balon tam nakonec nedoletěl, protože ještě před pokutovým územím hlavičkoval Teplický Ryznič a tak už zase hosté to musí zkoušet znovu. 25. minuta, 1-0 pro Teplice, zase Havlík nepřihrál, protože do jeho pokusu vložil nohu Kodeš a tak už zase hrají stopeři Slovácka, kteří mají balon. Daníček dává na pravou stranu, kde Huk a zase Havlík a zase uprostřed už byli fotbalisté Teplic. Teď prostor má před sebou Zlatohlávek a nebojí se toho, jde dopředu, ale neobešel Daníčka, který předvedl výborný obranný zákrok, ale odražený balon už má Kodeš. Hosté už se ale zatahují, přesto Ryznič hezky obešel teď Havlíka, centr ne, tak nakonec se zkoušel centrovat, ale balon přeletěl břevno branky Slovácka, ale pěkná individuální akce Ryzniče. Ten už po druhé v tomhle zápase se dokázal zbavit soupeře, když si troufl na souboj jeden na jednoho, ale ani v jednom případě z toho pak nebyla žádná šance. Tentokrát Ryzničovi nevyšel centr z levé strany, takže v 26. minutě Teplice vedou nad Slováckem 1-0, když skóroval.
0: Říká David Kalvas ve 13:26. Je 1. květnová neděle, posloucháte radiožurnál Sport, který se bude věnovat také hodně hokeji po 16. hodině, kdy začne poslední vystoupení českých reprezentantů na českých hrách v Českých Budějovicích. Čechy čeká po vítězství nad Finskem a prohře se Švédskem duel se Švýcarskem, které na turnaji ještě nezískalo ani bod. Aktuálně se hraje v Budvar aréně duel mezi skandinávskými rivaly a po dvou třetinách Švédsko vede nad Finskem 3-1, když duel otočilo třemi góly ve druhé třetině a Švédové tak smíří k jasnému vítězství v celém turnaji. Tolik tedy krátce hokej a teď zase zpátky na ligový fotbal. Duel skupiny o udržení v šancelize mezi Teplicemi a Slováckem má na starosti David Kalvas.
1: 27. minuta, Teplice vedou 1-0, poté co ve 14. minutě skóroval Daniel Mareček, ale teď bude ošetřovaný teplický fotbalista, poté co ve vzdušném souboji Daníček se střetl se Zlatohlávkem, tam se ale nic nestalo, rozhodčí odpískal faul a v zápětí byl faulovaný, nebo faulovaný, možná faulovaný, ale už předtím byl faulovaný hráč Slovácka, takže na zemi skončil teplický hráč, který je teď ošetřován, ale budou rozehrávat za chvíli hráči Slovácka. Všichni teď se jdou občerstvit, hráči do jednoho si berou pití a různě si mění láhve, aby se buď polili vodou, anebo sami si něco vypili, protože opravdu...
0: Necháme tedy třeba občerstvit se i Davida Kalovase, byť on samozřejmě pokračuje dál v komentáři na internetu, na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a odkaz na nerušený přímý přenos celého utkání mezi Teplicemi a Slováckem najdete i v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Nejvyšší fotbalová soutěž už se hraje také v Itálii, v sérii A v 35. kole po prvním poločase. Bologna z Cagliari hraje nerozhodně 0-0. Český reprezentant Martin Vítík zatím pouze na střídačce Bologni. Napříč Evropou se samozřejmě budou hrát v průběhu odpoledne, podvečera, ale i večera další zajímavé zápasy. Samozřejmě se jim na Radiožurnálu Sport budeme věnovat. Připomenu jen ještě dva dnešní výsledky 26. kola šance národní ligy, tedy druhé nejvyšší domácí soutěže. V souboji rezerv Bčko Slávie podlehlo Bčku Baníku Ostrava 0-3 a Viktoria Žižkov zvítězila nad Táborskem 3-1 v zápase, ve kterém v prvním poločase Žižkov kopal 3 penalty, 2 proměnil a nakonec tedy ten duel dotáhl do vítězného konce. 13:28 na Radiožurnálu Sport zase na Teplická stínadla na duel domácích fotbalistů se Slováckem za reportérem Davidem Kalvasem.
1: 29. minuta, stále 1-0 pro Teplice, v 15. minutě skóroval Daniel Mareček a hosté už se zase hraje, takže můžou jít dopředu, krátká přihrávka, ale Tepličtí ji vystihli, takže může hrát stoper Halinský, který teď vyjel po pravé straně, byl faulovaný a teď skončil mimo hřiště. a za chvíli budou rozehrávat tady tepličtí fotbalisté. Halinský, vypadá to, že bude v pořádku, za chvíli vstane. Zatím držení balónu 32% domácí, 68% Slovácko, takže to je také opravdu docela výstižné v tom, že v zápase opravdu mnohem častěji hrají s míčem na kopačkách fotbalisté Slovácka, ale zatím to není přetaveno v nějakou střeleckou aktivitu, protože nastřeli celkem 3-2 pro Slovácko, nastřeli na branku 1-1 a zatím jediným střelcem utkání Daniel Mareček, který se trefil zhruba z 20 metrů, kdy krásně trefil k pravé tyčce. Už domácí rozehráli Nákop před 16, ale tam uspěl ve vzdušném souboji proti Zlatohlávkovi hostující obránce Rundič a tak můžou hrát hráči Slovácka, jenomže domácí dostali potlak, ale hosté to zvládli teď velmi dobře, takže může pokračovat Daníček, přihrávka Hukovi, ale ten se musel ještě otočit, aby zpracoval balón a teď už hraje Tetour. Dává na střed, hosté teď krátké přihrávky volí, ale stále jsou ještě na své obrané polovině. Oblouček míří dopředu, jenomže špatná rozehrávka Dubuisiho a míč už končí zase u stoperů Slovácka. Hosté se snažili teď zrychlit hru díky Havlíkovi, ale další zákrok. Teď už Kodeš odchází od toho inkriminovaného momentu, kde srazil Suchana a tyhle souboje už se opakovaly několikrát, že Kodeš zajel do hostujícího hráče a teď jde o to, jestli to byl faul nebo ne. Rozhodčí Dalibor Černý každopádně nepřipouští nějakou tvrdší hru a hned píská tyhle souboje, které by možná někdy prošly, ale Kodeš si bude muset dávat pozor. Zkrátka Dalibor Černý nastolil tenhle metr. Hosté rozehrávají teď standardní situaci ještě daleko od své poloviny a teď už Daníček má zase balón, takže přihrávka míří na levou stranu a hraje teď Trávník, který si se běhl s balonem zase na obranou polovinu. Domácí vystartovali proti Oandovi a ten míč přihrává nalevo, kde je Trávník, který vytahuje balón, dívá se, komu by ho předal, ale nemá komu. Tepličtí dobře zatím utěsňují ty prostory a fotbalisté Slovácka, přestože mají na hřišti docela dost kreativních hráčů, tak nemají kudy dostat ten balón za teplickou obranu. Havlík a zase hledá Skulinku, Škvírku, kudy by procpal balón, ale nakonec hrál do šířky. Přihrávka zase dopředu, dlouhý balon nakonec to byl a ten se odrazil, domácí odkopli a tak fotbalisté Slovácka budou vazovat z levé strany. 32. minuta, Teplice vedou 1-0, balon míří po autu zase k Tetourovi a zase přihrávky na krátko, jenomže přihrávky na krátko dokáží tepličtí fotbalisté zastavovat a teď půjdou dopředu. Balon má Kozák, který přihrává, ale tohle bude offside. Brankář Urban nakonec i vyšel daleko dopředu. Takže
0: 13:32 posloucháte Radiožurnál Sport. Za chvíli zase zpátky do Teplic samozřejmě zamíříme. Teď můžeme zmínit, že už za půl hodinku začne program závěrečného dne tisícovkového turnaje, tedy toho tenisového v Madridu. No a na místní antuce se nejprve bude hrát o titul v ženské čtyřhře. A tenhle duel nás bude hodně zajímat, protože o třetí turnajové vítězství v řadě na podnicích této kategorie, tedy kategorie Masters, bude bojovat Kateřina Siňaková. Se svou parťačkou Američankou Townsendovou nastoupí proti ruské dvojici Mira Andrejevová, Diana Schneiderová. Siňaková s Townsendovou ovládly předchozí dva tisícovkové podniky na americké půdě, tedy v Indiana Wells, no a v Miami, a hat-trick mohou tedy zařídit sami pro sebe teď v Madridu. No a po 17. hodině dojde na duel, ve kterém může Ital Jannik Sinner, aktuální světová jednička, vyhrá dokonce pátý tisícovkový turnaj v řadě. To se ještě nikdy nikomu nepovedlo, ani Nadalovi, Djokovičovi a nebo samozřejmě také Federerovi. Sinner se od 17. hodin utká, dá se říci, se svým oblíbeným soupeřem, Němcem Alexandrem Zverevem. Porazil ho totiž 8krát za sebou a v posledních 5 případech beze ztráty setu. Tenis tedy ve vysílání Radiožurnálu Sport nebude chybět, jako teď je naším ústředním tématem fotbal. Ligový duel mezi Teplicemi a Slováckem komentuje David Kalvas.
1: 34. minuta, Teplice vedou 1-0 po gólu Daniela Marečka z 15. minuty, před chvilkou po delší době ohrožení branky Slovácka. Zase taková špatná rozehrávka Slovácka, k balonu se dostal Zlatohlávek, z dálky pálil, ale mířil vedle. Teď zase tepličtí útočí z pravé strany, už se dostávají k pokutovému území, balon mají, přihrávka pod sebe, jenomže tam nebyl žádný z teplických hráčů. Hosté naopak dobře teď si pohlídali ty důležité prostory a můžou zaútočit, jenomže na levé straně ztratili balon Oanda a tak tepličtí můžou hrát Zlatohlávek na pravé straně, proti sobě má ale Rundiče a tak přihrává pod sebe, Lukáš Mareček centruje do pokutového území a Len Dubuisi teď ten přetažený centr raději uklidil na roh, protože tam byl ještě teplický Ryznič. A přestože by se možná k míči nedostal, tak tohle rozhodně nechtěl riskovat teď fotbalista Slovácka. Takže tepličtí budou rozehrávat rohový kop, vůbec první v tomhle zápase, a to na obou stranách. A za míčem už jde Daniel Mareček, střelec té jediné branky, která padla poté, co hosté špatně rozehráli, a tepličtí se z ojedinělé akce dostali ke střele, která Danielu Marečkovi vyšla tedy perfektně. Bude se rozehrávat po pravé straně brankáře Alexandra Urbana, který musí být tedy ve střehu. Tři tepličtí hráči jsou v malém vápně. Balon míří tam na zadní tyč, ale nakonec přeplachtil až přes všechny hráče a fotbalisté Slovácka ani nemuseli vynaložit nějak výrazné úsilí k tomu, aby tuhle standardku ubránili. Rychle rozehrává Urban, jenomže Halinský nepustil do hry Oandu a tak už hrají zase tepličtí fotbalisté Kodeš a v zápětí už také Zlatohlávek vybojovali balon a míč míří na Ryzniče. Na jeho levou stranu Ryznič musí hrát po čáře. Rychlá výměna, jenomže Kozák nepřihrál ideálně, teď ho vysvobodil rozhodčí Dalibor Černý, protože odpískal faul hráčům Slovácka, a tak tepličtí budou rozehrávat z levé strany zhruba takové 2 metry od čáry standardní situaci, ale tepličtí jsou ještě hodně daleko. Ten balon může ležet nějakých 15 metrů od půlící čáry. Přesto už se tepličtí hráči chystají před pokutovým územím a míč míří ale po čáře, ale vystihl to hostující Marek Havlík, takže tepličtí se posouvají a budou vázovat teď už zhruba z takových 20 metrů od rohového praporku. Ryznič posílá balon do pokutového území. Kozák vyměnil si a faul. Tak tohle už může být nebezpečné. Teď tam štrejchl o nohu hostující Len Dubuisi zhruba metr za 16 na straně. A tak teď budou domácí rozehrávat standardní situace na přímou střelu. To nebude, protože to je z úhlu, ale už to může být zajímavý střelecký pokus a samozřejmě už padly i góly, kdy centrující hráč zakroutil balon. Fotbalisté, kteří nabíhali, ho přeběhli a pro brankáře tohle jsou hodně nepříjemné situace, pokud se dobře taková standardka kopne, protože neví, jestli ten balon nakonec poletí do branky, anebo jestli ho někdo bude před ním ještě tečovat. 37. minuta, Teplice vedou 1-0 a míč si tedy berou domácí Kozák a Daniel Mareček, spíše řekl bych, že to zkusí pravák. Ano, a dobře to udělal, jenomže hráči nepřeběhli, takže golman Urban nakonec balon odrazil a v zápětí ještě ho vyrazil před sebe a teď rozhodčí ukazuje na ruku a hosté teď už posílají balon zpátky, tak bude se zkoumat, no nevím, co by se zkoumalo, ale balon se vrací, tak ruka a míč budou rozehrávat tepličtí fotbalisté. Tak pro míč si už jdou tepličtí hráči na prstek a bude centrovat poté, co hosté tedy zahráli rukou, potom co brankář Urban nakonec dokázal zvládnout tu situaci potom centru nebo střele Kozáka. Domácí rozehrájí centr do pokutového území, náprstek, hlavička a tepličtí mohou zakončovat. Balon tam létá teď v pokutovém území, ale nakonec do koncovky to nebylo. Domácí se nedostali k žádnému střeleckému pokusu. Teď zase Halinský vrací balon, jenomže hosté už jsou před svým pokutovým územím a nakonec odmávaný offside také odpískaný, takže hosté můžou v klidu hrát. 38. minuta, 1-0 vedou Teplice. Teď už má balon.
0: 13 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který připomene, že házenkáři Plzně využili ve finále playoff extraligy proti Karviné i po druhé výhodu domácího prostředí a po výhře 31-24 Západočeši vyrovnali stav série na 2-2. Dojde tedy na rozhodující pátý zápas, který se bude hrát příští víkend v sobotu na palubovce Karviné. Na Radiožurnálu Sport ho samozřejmě uslyšíte. A ještě pražský maraton, který vyhráli Etiapen Berehamu Vendemu Cegu. který časem 2 minuty 5 minut a 51 sekund zaostal o 42 sekund za rekordem závodu. Mezi ženami zvládla trať nejrychleji Millicent Jelimová. Keňanka při svém debitu maratonské trati vyhrála v čase 2 hodiny 24 minuty a 19 sekund. Český titul obhájil mezi muži Jan Havlena, mezi ženami překvapivě vyhrála český šampionát 22letá Michaela Brtníčková. Tolik tedy krátce pražský maraton a teď už zase ligový fotbal, Teplice Slovácko a reportér David Kalvas.
1: 40. minuta, nebezpečná situace před malou chvilkou, a to ne dvakrát. Teď se vrátím ke střele Suchana, který pálil před chvílí a ten balon proskočil kolem pravé tyčky. Trmal nakonec nemusel zasahovat, za chvíli bude vykopávat, ale ještě mnohem zásadnější akce byla ta, která byla ještě před tou střelou, protože Daníček vyhrál na půlce souboj proti Zlatohlávkovi a hosté šli najednou do nebezpečné situace, rychle se dostali dopředu, centr do pokutového území z levé strany, ale jen tak tam nedosáhli na zakončení zhruba kolem puntíku a balon proletěl, přestože tři hráči byli v 16 až na pravou stranu a hosté tedy nevystřelili, i když šli proti docela nepřipravené teplické obraně. Byl to zatím, řekl bych, takový nejnebezpečnější protiútok Slovácka, která jinak v tomhle zápase hodně hraje proti připravené postavené teplické obraně a vlastně tepličtí dovolují Slovácku pouze hru do šířky. Tentokrát to Slovácku vyšlo právě rychle dopředu, ale nakonec hosté tedy nezakončili tu breakovou situaci zdárně a proto ve 41. minutě stále Teplice vedou 1-0 po té, co skóroval teplický Daniel Mareček v 15. minutě. Balon uprostřed hřiště, fotbalisté Slovácka ale faulovali, přestože se jim to nelíbí, a žlutá karta pro, myslím, že to je Daniel Tetour, jestli vidím dobře na dálku, už ho od sebe odhání Dalibor Černý a za chvíli tedy tepličtí fotbalisté budou vazovat, vykopávat balon, už se zvedá fotbalista, který skončil na zemi, byl to Kozák, který je v pořádku, a tepličtí zhruba takových 5 metrů za půlící čárou tedy budou rozehrávat standardku po faulu hostů a k míči už jde Lukáš Mareček, přihrává nakrátko, jenomže rozhodčí vrátil situaci, takže ještě si budeme muset počkat na rozehrání a Lukáš Mareček až teď přihrává tentokrát Radostovi k pravé čáře. Radosa zastavil balon, přihrává zpátky Lukáš Mareček, Halinský, který už je ve středovém kruhu. Halinský teď středem píchl si balon, přihrávka Zlatohlávkovi, jenomže ten ztratil míč a tak hosté můžou jít zase dopředu. Domácí už prchají naspátek a zastavili teď hostující akci. Hosté budou jenom vazovat a ještě na své obrané polovině Rundič přihrává Daníčkovi a Daníček dává balón golmanu Urbanovi, který už je daleko za svým pokutovým územím. Balón míří napravo, Huk, a ten obloučkem nakopává balón dopředu. Tam hlavičku je Halinský a může hrát Ryznič, který nakopl balon a ten vypadá, že se udržel ve hřišti. Hlavičkový souboj, Zlatohlávek, proti němu Huk, a Huk odehrál balon jenomže pouze do autu, takže budou vazovat fotbalisté Teplic. 42. minuta 1-0 pro domácí Severočechy a ti budou vazovat kousek od půlící čáry na levé straně. Ryznič má balon a až za malou chvíli rozehraje tedy tuhle situaci. Ještě čekáme a Ryznič nikam nespěchá, Teplice vedou o gól a zatím opravdu v celém zápase se nikam tepličtí nehrnou, hrají velmi takticky vyspělé, ale jako pro oka diváka to příliš atraktivní není, ale jak se říká, účel světí prostředky a to se dneska děje v podání teplické hry. Hosté teď pod tlakem, protože tepličtí už se dostávají dopředu a dobře napadali a už hlavičku je zase Daniel Mareček, jenomže v zápětí už fotbalisté Slovácka uspěli a může hrát Halinský, který dostal balon ještě na svou obranou polovinu. Teď už má míč Trmal, přihrávka napravo, kde je Kodeš, a Kodeš nakopává teď dlouhý pas na Radostu, ten prodloužil hlavičkou, jenomže nerozuměl si teď s náprstkem a tak už hraje Ndefe, jenomže k němu rychle přiběhl právě Radosta. Tepličtí hráči teď obestoupili fotbalisty Slovácka a nakonec Kodeš odehrál balon mimo hřiště, takže budou vazovat fotbalisté Slovácka na své obrané polovině. Na levé straně už si bere balon Rundič a za chvíli vodí, jenomže hráči samozřejmě stojí, teplická obrana už je zase připravená a tak Nakonec Rundič posílá balon na brankáře Urbana, který si zase vyběhl za pokutové území a za malou chvilku bude muset rozehrát. Míč dává nakrátko Daníčkovi, ten zase vrací balon brankáři Slovácka a ten už ukazuje, že bude rozehrávat znovu zase Daníček. Kolem něj jsou dva hráči, ale zkušený hráč to vyřešil perfektně, takže hosté stále drží balon. Přihrávka míří nalevo, ale Teplici zase dobře napadají a tak už má míč zase Daníček. Přihrávka na pravou stranu, kde je Huk a tentokrát Havlík, ale Havlík zase vrátil raději balon Daníčkovi, protože proti němu vyběhli tepličtí fotbalisté. Tak to zkusí hosté zleva, tentokrát Rundič, přihrávka nalevo, kde Defe a zase už hosté nakopávají balon do šestnáctky, ale balon jenom proletěl až k brankáři Trmalovi a ten za chvíli s míčem u nohy rozehraje teplickou akci. 45. minuta, Teplice vedou 1-0 a za chvíli začne tady nastavení prvního poločasu. Počkáme si, kolik hlavní rozhodčí Dalibor Černý nastaví v prvním poločase. Brankář Trmal rozehrává nákop dopředu. Teď chvaty Zlatohlávka, rozhodčí pustil hru a Huka, takže Zlatohlávek může hrát, ten balon si navádí do středu, vystřelil a brankář vyrazil, dorážka, veliká šance Teplic, ale Radosta v gólovce přestřelil branku, ale asi to byl offside, jak signalizoval rozhodčí, ale tohle by byla velká šance. Zlatohlávek vystřelil, brankář jenom vyrazil, ale nakonec z toho nic není. Jedna minuta by se měla nastavovat v prvním poločase. Hosté už mohou rozehrávat. Přihrávka míří na Daníčka, ten posílá balon na pravou stranu, kde už je Havlík, který posílá na Trávníka do středu a zase Daníček, ke kterému přiběhl Kodeš, takže balon míří na Rundiče, ten hezky přidává po zemi teplické šestnáctce a hosté to ještě zkusí, ale teplická obrana zase stála na svých místech, takže nepustila fotbalisty Slovácka do šestnáctky, hosté budou pouze vázovat. Ndefe na levé straně má balon a hledá, komu by ho teď hodil a nakonec si vybírá Trávníka, který posílá balon do středu, teď už zase hosté hrají u svých stoperů a jako poslední hráč v poli má míč Huk, přihrává teď napravo, kde byl Daníček, jenomže dobrý obranný zákrok teplického Rizniče a rozhodčí ukončil první poločas. Teplice tedy vedou po úvodních 640 minutách 1-0 nad Slováckem, zatím jedinou branku vstřelil v 15. minutě Daniel Mareček.
2: Nejrychlejší superbajky světa míří do Mostu. World Superbike Checkround 2026 už 15. až 17. května na Autodromu Most. Ducati, BMW, Kawasaki, Yamaha i Honda v akci. Buď u toho!
0: Je 13 hodin, skoro 47 minut, nedělní odpoledne, první květnová neděle. Věřím, že i při poslechu radiožurnálu Sport si užíváte a věřím, že budete i dál. Třeba proto, že u jednoho přímého přenosu z fotbalového utkání v rámci šance ligy dnes nezůstane, protože v 15.30 se rozběhne dnešní první a celkově třetí utkání ve skupině o titul. Po včerejším vítězství Slavie na půdě Liberce 2-1 nastoupí tedy od 15:30 Viktoria Plzeň proti Hradci Králové a program úvodního kola nadstavbové části šance ligy uzavře od 18.30 souboj pražské Sparty s Jabloncem. Samozřejmě také v přímých přenosech radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Teplice Slovácko 1-1, takové je skóre rozehraného zápasu ve fotbalové šancelize ve skupině o udržení po prvním poločase. Na teplická stínadla se samozřejmě brzy vrátíme, ale teď se pojďme věnovat trošku jinému tématu. I když vlastně u fotbalu zůstaneme. Během utkání si totiž hráči umí udělat reklamu, která se netýká sportu. Také o tom bude dnešní přehled zajímavostí ze sociálních sítí. Máme pro vás tedy dvě fotbalová témata, která vlastně ale zasahují i někam trochu jinam. Pro jedno se vydáme do Polska. Začneme ovšem ve Spojených státech amerických, a to s Kristiánem Švédou. Kristiáne, vítej.
1: Krásný den, pobavil mě profil One Soccer na platformě X, který sdílel gól ze včerejšího utkání fotbalové kanadské Premier League mezi Interem Toronto a Atletikem Ottawa. V 50. minutě otevřel skóre domácí Tomas Skublak a předvedl opravdu originální oslavu. Běžel k nejbližší televizní kameře, odhrnul si stulpnu až ke chrániči a vytáhnul vizitku. Skublak se totiž neživí výhradně fotbalem, ale pracuje jako realitní makléř, takže vizitku se svými kontaktními údaji ukázal na kameru a doprovodil to gestem ruky ukazující mobilní telefon, jakože někomu telefonuje. One Soccer přidal k příspěvku takový trefný komentář, cituji: potřebujete gól? Zavolejte Tomáši Skublakovi. Potřebujete dům v Ontáriu? Zavolejte Tomáši Skublakovi.
0: My potřebujeme dům tady v České republice, tak třeba se najde nějaký český fotbalista, který podobným způsobem dá vědět, že se dá volat právě jemu, pokud scháníme nějakou movitost. Slíbili jsme, Kristiáne, ale i polský fotbal, tak se vydejme na včerejší finále tamního poháru, protože ve vítězném týmu byl i 40-letý Lukas Podolsky.
1: Ano, německý fotbalista polského původu prošel v kariéře hvězdnými angažmá, možná si ho pamatujete, z Bayernu Mnichov, Arsenalu, Kolína nad Rýnem nebo Interu Milán, nebo z dob, kdy úspěšně reprezentoval Německo i na světových šampionátech, a nebo třeba jako velkého fanouška fanoušků, který měl vždy blízko k ultras. Podolsky už hraje několik sezon za Górnik Zabrze a včera s ním dokázal vyhrát právě domácí pohár. Ve finále Górnik porazil Rakův Częstochowa 2-0. Fanouškovský profil Casual Ultra Official pak sdílel na síti X video, jak po utkání vede dojatý kapitán Podolsky ke kotli příznivců Górniku celý tým a začínají oslavy. Pro Lukase Podolskyho to byl zisk už pátého poháru v páté zemi. Uspěl i v Německu, Anglii, Turecku a Japonsku.
0: Abychom ale navázali na to, co předvedl Tomáš Skublak v Kanadě, ale evidentně také má nějaké ty kořeny v Polsku, tak ani Lukas Podolsky se neživí jen fotbalem, byť by vlastně nemusel, protože ono, jak si říkal, si určitě v kariéře vydělal spoustu peněz. Na rozdíl od zmíněného Kanaďana Skublaka, to není realitní makléř. Jaký je tedy jeho další zdroj příjmu?
1: No, on si vydělal poměrně dost peněz i mimo fotbal. Vlastní totiž síť prodejen kebabu. Podle informací Sky Sports dokonce jeden z největších řetězců v Německu a k tomu má i svou značku zmrzliny, takže na příjmy si rozhodně Lukas Podolsky stěžovat nemůže. Ještě na závěr doplním, že polský pohár vedle něj slaví i několik Čechů, kteří hrají v Górniku Zabře. Michal Sáček, Lukáš Sadílek, Ondřej Zmrzlý, Lukáš Ambros a Patrik Helebrand, který byl vyhlášený nejlepším hráčem finálového utkání. Taková jazyková hříčka pro moderátora Filipa Šedivého. Víš, jak se v polštině řekne hráč utkání v polštině?
0: Já znám pivka, nožná, žut, rožny, pole, karné, ale nejlepší hráč utkání ne.
1: Závodník meču, tak to mě opravdu pobavilo.
0: Tak to si budu pamatovat. Díky Kristiánu Švédovi, který nás provedl zajímavostmi, hlavně těmi fotbalovými, na sociálních sítích. Kristiáne, díky za to.
1: Není zač naslyšenou.
0: 13 hodin, 54 minut na Radiožurnálu Sport, teď Pražský výběr. Hezké odpoledne.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit.

0: pak jsem to schopná odpovědět.
1: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová. Jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
2: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
4: Ano, sportovní hvězdy na Radiožurnálu Sport, to k sobě pasuje a bude to pasovat třeba i v příštím týdnu. Ve středeční klasice Kateřiny Neumannové bude hostem Jan Frisch, jeden z nejlepších českých maratonců v současnosti. Teď dnes se běžel pražský maraton, takže host, který do našeho vysílání rozhodně tedy bude patřit, stejně jako k němu patří také Pavel Horvát, jeho desítka ve čtvrtek hostem. Tentokrát bude hostit bývalého reprezentanta Romana Hubníka. No a když ještě zmíním páteční kilometry Jiřího Ješka, tak ty budou tentokrát hodně o běhání, ale třeba také o tenise, protože přijde Barbora Strýcová, bývalá skvělá tenistka, dvojnásobná wimbledonská šampionka v deblu, dnes česká kapitánka na lavičce týmu v Billie Jean King Cupu a také žena, která běhá maratony, naposledy zvládla i ten bostonský ve výborném čase. Takže Barbora Strýcová hostem kilometrů Jiřího Ješka příští týden v pátek. Dnes máme středu 3. května, za chvíli začne na Teplických Stínadlech druhý poločas ligového utkání mezi domácími a Slováckem. Duel skupiny o udržení nám bude i nadále přibližovat David Kalvas.
5: Začíná druhý poločas, 1-0 po tom prvním, domácí rozehráli, jedna změna na hřišti. Zápas už skončil po prvním poločase pro Ndubuisiho a toho nahradil tedy v sestavě Marinelli. Takže teď už balón zase u brankáře Slovácka, odmávaný, odpískaný offside a hosté můžou zaútočit. Ještě ale musí si počkat, hlavní rozhodčí teď vrací balon, ne, tak budou rozehrávat tepličtí fotbalisté, teď jsou z toho trošku překvapení hráči Slovácka, ale Daníček bude vracet balon, tak teď trošku kuriozní situace, ale tepličtí budou rozehrávat. Slovácko se provinilo offsidem, 46. minuta, 1-0 pro Teplice, zatím jako jediný v zápase skóroval v 15. minutě Daniel Mareček. Nákup domácích dopředu, ale obloučkem a Zlatohlávek neuspěl v souboji ve výšce a tak už můžou hrát hosté. Defe nakopává do středu, jenomže tam byl Halinský, který se dostal k balonu, v zápětí ale dobrý pressing předvedl právě Marinelli a tak budou vazovat tepličtí fotbalisté, ale musí tedy teď zaútočit až po to vazování, nemůžou rychle jít dopředu, protože Marinelli dobře teď zastavil teplický útok. Vazování až k obránci Halinskému, ten dává na Trmala, Trmal přidává středem na Kodeše, který vyváží balon, ale proti sobě měl najednou zase Marinelliho a Kodeš zvládl tu situaci, přidal rychle na levou stranu, kde byl Večerka a teď zase raději hraje Kodeš zpátky k brankáři Trmalovi. Hosté teď dobře napadají teplickou rozehrávku, ale ve středu už je osamocený Daniel Mareček, který má dost prostoru, přihrává do středu a tepličtí už jsou na útočné polovině. Kodeš přihrávka, ale jaksi nikam, protože teplický fotbalista nebyl přítomen u míče zhruba takových 20 metrů, takže balon už je mimo hřiště a budou rozehrávat fotbalisté Slovácka, kteří budou mít autové vazování z levé strany. Už se chystá Rundič, rychle k němu přiběhl Trávník, ale Rundič stále ještě neposlal balon, domácí už se zlobí, až teď už. Daniel Mareček ale se dostal před Defeho a tak už můžou hrát tepličtí hráči a v pokutovém území teď Kozák napřáhl ke střele, ale nesedla mu rána z úhlu. Proti němu totiž vystartoval také obránce hostů Huk. A tak
4: říká David Kalvas ve 14 hodin a 4 minuty ve vysílání Radiožurnálu Sport. Pokud chcete jeho přímý přenos duelu mezi Teplicemi a Slováckem poslouchat nerušeně, můžete na internetu na stránkách irozhlas.cz a radiožurnalsport.cz a také mobilní aplikaci Můj rozhlas. Než se vrátíme do Teplic, tak malá odbočka k hokeji. 13. minuta 3. třetiny utkání českých hokejových her v Českých Budějovicích. Švédsko vede nad Finskem 3-1. Švédové tedy směřují k tomu, aby vyhráli i třetí duel na turnaji a tím pádem tedy suverénně zvítězili. Češi už se pomalu, ale jistě chystají také na své závěrečné vystoupení v Budvar aréně. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku. Samozřejmě u toho s Radiožurnálem Sport nebudete chybět. Tak jako teď nechybíte u dalšího pokračování prvoligového fotbalového souboje ve skupině o udržení mezi Teplicemi a Slováckem. Slovo má David Kalvas.
5: 49. minuta, 1-0 pro Teplice, ale platit to nemuselo, protože hosté po rohovém kopu, který zahráli nakrátko, přihráli do pokutového území, míč se dostal nakonec kousek za něj, pálil, myslím, že to byl Defe a krásně namířil balón k levé tyči, ale skočil tam brankář Trmal a vyškrábl balón, takže rohový kop a ten je přetažený a balon už opustil hřiště, takže domácí budou rozehrávat poté, co hosté opravdu byli blízko k tomu, aby dali gól, ale proti byl teplický gólman Matouš Trmal, který předvedl opravdu výborný zákrok proti té střele, která byla velmi, velmi povedená. Takže 49. minuta, Teplice vedou 1-0 a rozehrávat bude teplický brankář, který za chvilku tedy pošle balon do hory. Míč míří na pravou stranu, kde už teď je v souboji Kozák a Daníček a hráči se srazili hlavami, takže rozhodčí teď přerušil hru a kontroluje Dalibor Černý stav teplického útočníka Kozáka, ale u míče budou nadále fotbalisté Slovácka, Kozák je v pořádku a může hrát právě Daníček, který přihrává brankáři Urbanovi, který už je zase daleko za svým pokutovým územím. Přihrávka na levou stranu, kde je Rundič, ten si teď šlápl na balón a málem o něj přišel, protože rychle přiběhl náprstek, ale nakonec to hosté zvládli v zápětí, ale nezvládli přes tou přihrávku a tak budou vazovat fotbalisté Teplic na své pravé straně. 50. minuta 1-0. Opravdu zápas je plný nepřesností. Zatím to není žádná atraktivní podívaná. A teď budou vazovat fotbalisté Teplic. Lukáš Mareček se rozhlíží, komu by předal balon a nakonec už proto neměl trpělivost. Hlavní rozhodčí Dalibor Černý a tak otáčí aut. Budou vazovat hosté Nefe. Ten si dal teď raději rychlý aut a tak už můžou hrát fotbalisté Slovácka, jenomže domácím zase sebrali balon a v zápětí o něj přišli, takže už hraje hostující brankář Urban. Domácí teď napadají a dostávají se k balonu na útočné polovině, jenomže v zápětí zase o něj přišli a tak můžou zaútočit fotbalisté Slovácka. Marinelli po pravé straně hezky to udělal a teď je v běžeckém souboji s teplickým Rizničem. Nakonec Marinelli musel zastavit, přihrávka před pokutové území, přihrávka zase napravo, kde už je Tetour, který centruje do vápna, ale nakonec krátká přihrávka. Teď Trávník, centr Marinelliho, ale Tepličí zase už jsou v pokutovém území a Hlinský odlavičkoval a hosté už jsou zase skoro u půlící čáry. Přihrávka na pravou stranu, kde je Huk a tedy vrací zase balon brankáři. Takže už bude hrát Urban, přidává na levou stranu, kde je Rundič. 51. minuta, Teplice vedou 1-0 a Slovácko teď útočí z levé strany. A zase balon míří naspátek k Daníčkovi a Daníček teď se rozhlíží, komu by přihrál, nakonec zastavil a vrací balon zase na levou stranu. Rundič dává rychle balon od nohy, protože proti němu vystartoval Kodeš a domácí odebrali míč, ale odehráli ho pouze mimo hřiště, takže vazují fotbalisté Slovácka na levé straně na útočné polovině, zhruba na půlce půlky. Rundič rozlíží se, komu by dal balón a až teď si o něj řekli hosté, přidávka obloučkem míří dopředu, jenomže míč Ovanda nespracoval a tak budou vazovat fotbalisté Teplic. Na pravé straně Lukáš Mareček má balón ve své levé ruce a rozlíží se zase, komu by ho předal. Tentokrát dlouhý aut, jenomže nedoletěl míč až k teplickému hráči, zakročil Trávník, ale v zápěti zase už tepličtí měli míč a napadají. Takže Huk hraje k brankáři Urbanovi, který odkopl balón mimo hřiště, takže budou vazovat fotbalisté Teplic tentokrát na útočné polovině. 53. minuta a Radosta má balón teď na pravé straně. Daniel Mareček, Radosta A Radosta přidává zpátky. Výborně to udělal Halinský, který se zbavil soupeře, přidává na pravou stranu. Daniel Mareček zachytil balón na hřišti, ještě centruje do pokutového území. Na přední tyč se snažil doběhnout Kozák, jenomže se tam dobře vrátil také hostující obránce Huk a domácí nemohli zakončit v zápětí. Náprstek fauluje hostujícího Ndefeho a rozhodčí odpískal nedovolený zákrok, takže hosté budou rozehrávat z levé strany. 53. minuta, Teplice vedou 1-0 a fotbalisté Slovácka tedy mají míč ve své moci.
4: 14 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Krátce také o zahraničním fotbale, protože v italské sérii A se hraje 75. minuta utkání mezi Boloňou a Cagliari. Zatím se nenašel nikdo, kdo by dokázal skórovat. Martin Vitík v dresu Boloni zatím stále pouze na střídačce. No a začalo už utkání ve španělské La Lize. 9. minuta, Celta Vigo Elche. Tenhle souboj mezi 6. týmem tabulky a 15. je takový, jako byl na začátku, pokud jde o průběžný stav, tedy 0-0. No a teď už pojďme zase zpátky do Teplic. Na prvoligové utkání ve skupině o udržení v Šancelize Teplice Slovácko a David Kalvas.
5: 54. minuta, po dlouhé době nebezpečná situace, protože teplický stoper Večerka zachytil balón dobře už ve středu hřiště, pak se zbavil protihráče a hosté šli dopředu. Večerka pak přihrával do pokutového území. Zlatohlávek se snažil přenechat balón na Kozáka, který by byl pak sám před brankářem, jenomže na poslední chvíli tam byl stoper Slovácka a zmařil tuhle přihrávku, takže výborný obranný zákrok hostů a stále 1-0 pro Teplice. Hosté teď zase to zkouší, ale už na půlící čáře proti ním stáli zase připravení tepličtí hráči, takže je z toho další autové vazování a míč se dostává k brankáři Urbanovi, který přihrává na levou stranu Rundič a zase vrací balon brankáři Urbanovi, ten dává Daníčkovi. Hosté působí samozřejmě dost bezradně, protože tepličtí fotbalisté jsou opravdu dobře připravení a Slovácko teď zase nemá kudy se dostat za tu teplickou obranu a teď zase tepličtí odkopli balón a hosté to ze středu zkouší znovu, přidávka před pokutové území, jenomže tam tepličtí pokryli Oandu a Radosta teď nakopává balon dopředu, míč už má Kozák, zádek brance zpracoval, přenechává Náprstkovi, Náprstek přidává na levou stranu a samozřejmě hosté budou muset začít hrát čím dál tím víc na riziko a před domácími se bude muset otvírat prostor. Lukáš Mareček přidává, Radosta už je v pokutovém území, přidávka pod sebe na Kozáka, ale nakopl do něj balon, Kozák to měl složité a nakonec se od něj balon odrazil, brankář Urban chytil, takže to mohlo dopadnout vážně, ale nestalo se tak, takže v 56. minutě 1-0, ale zase se ukázalo, že samozřejmě hosté budou muset jít do nějakých rizikovějších přihrávek, aby se dostali za teplickou obranu a buď jim některá z nich vyjde, anebo z toho budou teplické breaky po nepřesných pasech. Teď je zase Tetour, už je takových 30 metrů od teplické branky, přihrává na pravou stranu, kde je Marinelli a ten vrací zase balon zpátky. Přihrávka k 16, ale hosté si nerozuměli a už jim zase tepličtí sebrali balon. Riznič otloukl míč o hostujícího hráče a tepličtí budou vazovat na levé straně v 56. minutě zavedení 1-0. Samozřejmě tepličtí nikam nespěchají, takže teď si Riznič ještě bere zlehka balón a bude vazovat na levé straně, už ho popohání rozhodčí Dalibor Černý, ale stále Riznič v klídku bude za chvíli teprve rozehrávat míč. Tak teď už vypadá to, že vhodí balón a tak stále ještě nic, až teď míč míří na útočnou polovinu Kozák, Zlatohlávek, ale už zase hraje Huk a to je obránce Slovácka. V zápětí k míči se dostali tepličtí, Kozák a budou vazovat fotbalisté Teplice po dobrém obraném zákroku Daníčka. Informace o počtu diváků, 3078 diváků je oficiální návštěva tohoto zápasu a tepličtí teď je budou vazovat z levé strany. Zatím tedy 1-0, 57. minuta a balon míří nakrátko, nešel až do pokutového území. Večerka přihrává teď Zlatohlávkovi, který zase si hraje s balónem a krásně se dostává přes obránce, sílí, zkoušel to z úhlu, ale zblokovaný pokus, ale pěkná individuální akce teplického hráče, který hned burcuje teplický kotel, který je ve druhém poločase za brankou Slovácka, ale obránci Slovácka teď zase dobrý zákrok, každopádně pěkná odvážná akce teplického hráče, která ale gólem neskončila, ale budou tepličtí zahrávat rohový kop po pravé straně brankáře Alexandra Urbana. Tak vypadá to na náprstka, který posílá dobrý balon do šestnáctky, ale nakonec na něj vyskočil brankář Urban, kterému domácí ještě teď znesnadnili rozehrávku, takže hosté až teď rozehrávají, jenomže rozhodčí vrací akci po té, co odpískal nedovolený zákrok teplickým hráčům. Hostům se to samozřejmě nelíbí, ale míč se vrátí až k brankáři Alexandru Urbanovi. Teď tam s rozhodčím diskutuje zkušený Vlastimil Daníček, ale hosté budou muset rozehrávat znovu. Už má Daníček míč, přidávka, ještě se budou muset vrátit opravdu do svého pokutového území a za chvíli tedy nakonec střídání ještě bude, ne, tak ještě posílá znovu, tak teď opravdu zase Daníček trošku provokuje hlavního rozhodčího, ale opravdu ten pískal to, že budou muset fotbalisté Slovácka rozehrávat až ze svého pokutového území, to zatím hosté nedělají, teď je, ale nepřijde mi to příliš rozumné, protože Slovácko prohrává 0-1 a spíš bych předpokládal, že hosté budou spíkat. Nakonec té dlouhé mezery využili domácí ke střídání, takže přichází na hřiště John Auta a odchází teď Matyáš Kozák. Takže teď už snad budeme opravdu hrát v 59. minutě 1-0. Domácí tedy mají také prostřídáno. Zlatohlávek jde po brankáři Urbanovi, který nakonec odkopává balon na střed hřiště a zase tam byli tepličtí fotbalisté. Teď už hraje Auta. První kontakt s balonem, přihrávka na Radostu a domácí mají balon na levé straně. Zase Zlatohlávek, který pookřál po té dobré akci, ale teď chybuje a hosté mohou jít do trošku otevřené obrany. Přihrávka na levou stranu. Tohle nevypadá vůbec špatně. Oanda je v pokutovém území, proti sobě má Halinského. Přihrává, ale prudká přihrávka na Tetoura, od kterého se balon odrazil až do rukavic brankáře Trmala, tak tohle nebyla špatná.
4: Je 14 hodin 16 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Jestli chcete být i nadále u utkání mezi fotbalisty Teplic a Slovácka, tak samozřejmě můžete na internetu nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tam můžete dál sledovat a poslouchat přímý komentář našeho reportéra Davida Kalvace. Zatím tedy Teplice vedou nad Slováckem 1-0.
3: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: A na Radiožurnálu Sport teď pojďme za hokejem, protože v Českých Budějovicích vrcholí předposlední utkání českých hokejových her, skandinávské derby mezi Švédskem a Finskem. Sleduje přímo na místě Kamil Jáša. Kamila, hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne, posledních 10 vteřin Švédové vyhrají a vyhrají celý turnaj Euro Hockey Tour tady v Českých Budějovicích, nebo i s tím zápasem, který odehráli proti Švýcarsku doma a porazili Švýcary vysoko 8-1. Švédové mají opravdu výborný tým a bylo to vidět i tady v tom vzájemném souboji mezi českou reprezentací a tou švédskou. Teď jste asi pod mým hlasem slyšeli sirénu, která ohlásila konec zápasu. Závěr utkání byl docela zábavný pro diváky, kterých tady v hale bylo 2690. 97. Jednak tedy Hirvonen ještě snížil na 2-3. Švédové zvítězili tomto utkání 3-2. To abych nezapomněl, to je samozřejmě ze všeho nejdůležitější. No ale Finové hráli powerplay a v prázdné nebo do prázdné branky se třikrát Švédové trefovali. Jednou Bjerka zastavil finského bránce, to byl náramný golmanský zákrok. Potom o chvilku později o pár vteřin trefili tyčku a ještě jednou z půlky se netrefili do prázdné branky. No dopadlo to pro Švédy dobře. Myslím, že to je hodně silná švédská generace. A mluvil o tom i trenér české reprezentace Radim Rulík, že prostě švédská škola je aktuálně v Evropě nejlepší.
4: No a Švédové tedy beze ztráty bodu vyhráli turnaj a o druhé místo budou hrát čeští hokejisté proti Švýcarsku. A Čechům bude stačit tedy jakýkoliv bodový zisk ze souboje se Švýcarskem. V jaké sestavě tedy Češi, pokud už Kamile máš nějaké informace, půjdou do toho svého závěrečného vystoupení v Českých Budějovicích?
0: Brance bude buď Petr Kváča, anebo to bude Josef Kořenář. Kořenář tady chytal výborně, Kváča se dostal do branky jenom na malou chvíli, protože měl určitý problém patera a tedy Kváča vystřídal na pár vteřin vlastně na závěr zápasu. No a ta sestava bude následující: Cibulka, Ticháček, Beránek, Černoch, Kunc, Ščotka, Galvas, Kantner, Sikora, Kubalík, Jandus, Pirochta, Chmelař, Melovský, Klapka a ještě jedna formace Zábranský. Král, Pavlík, Filip, Marcel, trenér Rulík mluví o tom, že každý zápas chce odehrát a hlavně ho chce dohrát na 4 formace proto, aby se síly rozložily a chce vidět samozřejmě co nejvíc hráčů přímo v akci. Zdálo by se podle výsledků v této sezóně, že český tým je velkým favoritem. Ano, to je pravda, Švýcaři dostávají hodně gólů, ale zase nedá se očekávat, že by to byla úplně jednoznačná partie. Zápas začne v 16 hodin a samozřejmě, že posluchače budeme informovat.
4: Slibuje Kamil Jáša, který se tedy to po té 16. hodině ve vysílání Radiožurnálu Sport ozve. Kamile, díky a brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: 14 hodin 21 minut a ve vysílání jediné čistě sportovní stanice pojďme zase zpátky na fotbal, na prvoligový duel skupiny o záchranu v Šancelize mezi Teplicemi a Slováckem. Jestli je něco nového v tomhle duelu, to nám poví David Kalvas.
5: 65. minuta, nic nového, 1-0, v 15. minutě skóroval domácí Mareček, ale hosté teď šli do útoku, ale nerozuměli si tam. Marinelli tam se snažil prostrčit balón, ale teď se vyčítavě po něm dívá Krmenčík. Před malou chvilkou hosté se zlobili, že rozhodčí neodpískali penaltu poté, co rychle balón putoval do pokutového území, kde střílel Ndefe, ale nedokázal trefit teplickou branku. Domácí už vykopávají dopředu, Půlkrab zase uspěl v hlavičkovém souboji proti Daníčkovi, ale v zápětí už hrají fotbalisté Slovácka. Teď tepličtí Radosta, ale k míči se dostává Ndefe a teď budou hrát zase hosté. Poté, co byl odpískaný uprostřed hřiště nedovolený zákrok teplickému týmu, tak můžou pokračovat v útočném snažení. Teď fotbalisté z Uherského Hradiště. Víčuš si bere Rundič, který je ještě na své obrané polovině a až za chvíli tedy kopne do balónu. Přihrávka na stopera Daníčka a Daníček teď bude rozehrávat. Dlouhý pas míří dopředu, běží tam Oanda, je tam také Lukáš Mareček, hosté mají odražený balon, Krmenčík, přihrávka do druhé vlny na Trávníka, hosté jsou v pokutovém území, mají hodně hráčů, v šestáce, lavička, balon proletěl, nakonec to nebyla lavička, Oanda se k ní nedostal, ale ten balon po centru proletěl těsně kolem pravé tyče, ale tohle nebyla vůbec špatná šance hostů, kteří byli v dostatečném počtu v pokutovém území a domácí měli kliku, že z toho nic nebylo. 66. minuta, 1-0 pro Teplice a teď se rozlobil také teplický trenér Zdenko Frtěla, který už poskakoval teď u čáry a budou rozehrávat tepličtí fotbalisté. Hosté samozřejmě budou muset posílit ofenzivu, něco zkoušet, protože zatím se do golových šancí nedostávali. Teď po střídání, kdy na hřiště přišli Kostelník a také Krmenčík, tak hosté se budou snažit posílit ofenzivu. Radostá, ale teplický fotbalista má balón, přihrávka Kodešovi, Kodeš přihrává, ale zase netrefil teplického hráče, ale Půlkrabci doběhl pro balón, kousek od pokutového zemí, přihrávka, ale nakonec rozhodčí odmával dokonce offside, takže hostující brankář Urban, který tu přihrávku Půlkraba chytil do rukavic, tak může v klidu rozehrávat. Posílá míč Daníčkovi a hosté teď jdou středem hřiště. Tetour, k němu přiběhl, ale Půlkraba faulovalo a tak budou hrát zase fotbalisté Slovácka. Půlkrab dostává žlutou kartu po tom zákroku zezadu, kdy tam kopl do Tetoura. Takže míč už má zase Daníček a za chvíli se bude rozehrávat z obrané poloviny Slovácka. Míč už míří k brankáři Urbanovi, který je zhruba takových 40 metrů od vlastní branky. Urban teď nakopává na levou stranu, jenomže Radosta tam pokryl Defeho. Teď už ale hosté mají odražený balon, takže Rundič ale dobře se vrátil. Náprstek, který ve skluzu zblokoval přihrávku a vhazuje Rundič, který přihrává nakrátko Tetourovi. Daníček Tetour, který přihrává poslednímu hráči v poli, kterým je teď hostující Huk a hodně daleko je zase brankář Slovácka. Huk dostal přihrávku, domácí teď napadají rozehrávku a snaží se dostat k balonu, ale hosté to zvládají velmi dobře a Radosta fauloval teď Defeo, takže budou rozehrávat fotbalisté Slovácka. 68. minuta, 1-0 pro Teplice a teď míč má hostující Rundič, který přihrává.
4: 14:24 na Radiožurnálu Sport. Dvě krátké zprávy z jiných sportů. Golfistka Tereza Melecká obsadila na turnaji Ladies European Tour na ostrově Mauritius 10. místo. Kristýna Napoleová byla při svém prvním letošním startu 12. Zvítězila Danka Senderbiová. No a házenkáři Plzně i po druhé v domácím utkání ve finále playoff extraligy porazili Karvinou. Tentokrát před svými fanoušky zvítězili 31-24. Tím pádem srovnali západočeští stav série na 2-2 a vynutili si rozhodující pátý zápas. O titulu se tedy mezi házenkáři Plzně a Karviné rozhodne na půdě Slezského klubu příští víkend v sobotu. Samozřejmě s Radiožurnálem Sport u toho nebudete chybět. Tak jako teď zase společně zamíříme na stadion do Teplic na Stínadla, kde domácí fotbalisté v Šancelize hostí Slovácko. Za dohledu Davida Kalvase.
5: 69. minuta, 1-0 pro Teplice, trvá teď ošetření teplického hráče po rohu Slovácka, ale před chvílí mohli hosté dát gól. Obrovskou šanci měl po chybě teplické obrany střídající útočník Michal Krmančík, který na penaltě střílel, ale nedokázal překonat teplického brankáře Matouše Trmala, takže velká šance gólem neskončila a Teplice v 70. minutě vedou 1-0. Každopádně ale těch nebezpečných situací začíná v teplickém pokutovém území přibývat a Teplicím se možná bude teď hodit ta kratičká pauza, kdy se ošetřuje, protože teplický trenér Zdenko Frtěla hned předává pokyny hráčům na.
4: Protože se v Teplicích ošetřuje, tak si můžeme na Radiožurnálu Sport říci, že začalo finále čtyřhry na tisícovkovém tenisovém turnaji v Madridu a na místní antuce se zatím úplně nedaří česko-americké dvojici Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, protože tahle dvojka jako první ztratila podání a tak rusky Andrejevová a Schneiderová v tuto chvíli vedou 3-1. Na podání je ale Kateřina Siniaková. Samozřejmě ten duel je stále ještě víceméně v počátcích a věřme, že se otočí a že Siniaková s Townsendovou vyhrají třetí tisícovkový turnaj v řadě poté, co triumfovali v březnu, jak tedy v Indiana Wells, tak i v Miami. Teď zase zpátky do Teplic na souboj domácích fotbalistů se Slováckem. Komentuje David Kalvas.
5: 71. minuta a bude muset teplická sestava doznat změny. Teplický trenér bude muset pravděpodobně střídat Zdenko Frtěla, protože Matouš Trmal signalizuje, že je to zranění vážnější a rozhodčí Dalibor Černý teď ukazuje na hodinky, že bude samozřejmě nastavovat. Už tam jde k němu Michal Krmenčík a to ošetření trvá opravdu dost dlouho a pravděpodobně pro teplického hráče skončí tohle utkání. Jestli to je Denis Zalinský, těžko říct, drží se za svou hlavu a na hřiště půjde Bílek, jestli dobře vidím u pravé čáry, tak ne, je to Daniel Mareček, který se drží za hlavu a pravděpodobně bude tady střídat a do hřiště přijde právě Michal Bílek na hřiště. Takže už se bude pokračovat, 72. minuta, 1-0, hosté zintenzivnili tu svoji aktivitu dopředu a měli už šance také. Tu největší měl před chvilkou Michal Krmenčík po kiksu teplického stopera, pálil z puntíku, ale netrefil se. Balon letěl těsně vedle pravé tyče teplické branky. Tak Střelec jediné branky dohrál v tomhle zápase. Daniel Mareček skóroval v 15. minutě. Od té doby nikdo jiný, takže 1-0 pro Teplice. Míč už míří na pravou stranu. Můžeme hrát. Aan Defe uspěl v lavičkovém souboji, ale budou hrát fotbalisté Teplic, protože Defe odlavičkoval balon mimo hřiště. Lukáš Mareček si bere balon na pravé straně, kousek od půlící čáry, přihrávka na půl Kraba, v zápětí hraje Radosta. A na zem padá Kodeš, hosté mu sebrali balon a jdou dopředu. Tetour, hezká přihrávka. Teď Oanda prodlužil balon, Marinelli se vyhl a jde do pokutového území, ale v Ukázkově se teď vrátil teplický Ryzič, který kdyby nebyl na svém místě, tak z toho byla jednoznačná tutovka, protože teď se opravdu hosté krásně dostali do pokutového území, ale na střelu už to nebylo, protože tam přiběhl teplický obránce ze své levé strany a po tom sprintu nakonec odkopl balon do relativního bezpečí. Hosté totiž budou rozehrávat rohový kop, 73. minuta a 1-0 pro Teplice. Ještě ale debaty Dalibora Černého, hlavního rozhodčího tohoto zápasu, s hráči v 16. A teď po pravé ruce brankáře Trmala letí balon do 16. Lavičkovali tam hosté a Krmenčík pravděpodobně lavičkoval do balonu, leží na zemi leží také teplický hráč, ale co je podstatné, tak gól nebyl, ten balon nakonec skončil vedle levé tyče, ale Halinský tentokrát leží na hřišti na trávníku, ale vypadá, že dopadne lépe než právě Daniel Mareček a že bude pokračovat, i když to vypadá dosti bolestivě, ale zdá se, že Halinský to rozchodí a už si řekl i o balon od brankáře Trmala. 74. minuta, 1-0, ale Slovácko v posledních minutách opravdu výrazně nebezpečnější než Teplice, které už nebrání tak dobře, tak spolehlivě jako 60 minut v tomhle zápase. Teď ale odpískaný faul na teplické útočné polovině a tak tepličtí budou rozehrávat standardní situaci, ale ještě z poměrně velké vzdálenosti. Bílek bude tedy tím exekutorem přímého kopu. Tepličtí hráči už jsou před 16. Slovácka, bude se rozehrávat z pravé strany zhruba takových 15 metrů od čáry. Míč dobře míří do pokutového území, ale jenom proletěl přes 16. Žádný z teplických hráčů ho nezasáhl. Přitom to nebyl vůbec špatný centr teplického záložníka. Hosté už můžou hrát, míč míří na pravou stranu. Teď se vrací zase zpátky a bude hrát Rundič, stoper Slovácka, nákop dopředu a za 16. hraje Trmal, který ale míč nekopl ideálně, takže budou vazovat fotbalisté Slovácka. Defe má balon, dává na Rundiče, přihrávka po zemi, hosté mají zase míč a Rundič přihrává až k brankáři Urbanovi, který je kousek od půlícího kruhu. Přihrává napravo, ale huk nespracoval a tak po tom dobrém pressingu domácích budou pokračovat s míčem tepličtí fotbalisté. Na pravé straně budou vhazovat Večerka, ale nikam nespěchá a teď si jde pro balón, ale mezi tím se ještě občerstvil.
4: 14 hodin 32 minut posloucháte radiožurnál Sport, který připomíná, že hokejisté Švédska porazili Finsko 3-2 a obhájili prvenství na českých hrách. Stejně jako loni nestratili Švédové na turnaji Eurohockey Tour v Česku ani bod. Program v Českých Budějovicích uzavře od 16 hodin, tedy už za necelou hodinu a půl, utkání mezi českými a švýcarskými hokejisty. Pokud svěřenci trenéra Radima Rulíka získají alespoň bod, tak obsadí na turnaji druhé místo. Zpátky k fotbalu, ale nejprve k tomu zahraničnímu. V utkání italské série A mezi Boloňou a Cagliari se hraje už 7. minuta nastaveného času a skóre je takové jako na začátku, tedy no rozhodně ne 0-0. Vypadá to, že český reprezentant Martin Vítík stráví nakonec celý zápas pouze jako připravený fotbalista na střídačce Boloni. No a ve španělské La Lize tam je v utkání mezi Celtou Vigo a Elche odehraných jen 32 minut, ale góly už tam padly dva a s obou měli radost příznivci doma celku. Jinými slovy, Celta Vigo Elche 2-0. Tolik tedy fotbal italský a španělský a teď už pojďme zase za tím českým. První vystoupení ve skupině o udržení v Šancelize budou mít za pár desítek minut za sebou fotbalisté Teplic a Slovácka. S jakým výsledkem, to zatím ještě nepovíme, ale lecos prozradit a naznačit už může znovu David Kalvas.
5: 77. minuta, Teplice vedou 1-0, ale je to hodně otevřené, protože Slovácko se v poslední čtvrthodince po tom střídání hodně zvedlo a už umí být také nebezpečné, což dlouho neplatilo, přestože po celý zápas má míč častěji ve svém držení, tak ale až od té 60. minuty už dokáže být také nebezpečné. Zase hosté chtěli zaútočit, jenomže Halinský odkopl balon a hosté teď už zase budou hrát od svého brankáře Urbana, který má balon před 16. Hodně se zapojuje do rozehrávky tenhle brankář a teď také už je před 16. a dokonce vytahuje balón, troufl si, proti sobě měl autu, ale hosté měli balón stále, je to tak, Trávník v zápětí už zase hraje hostující Tetour a teď obránce Slovácka Huk kope na Krmenčíka, který se drží za Linským, rozhodčí nechává tenhle souboj a tak Krmenčík zády k brance uspěl, ale musel vrátit míč na Huka, to je obránce, který hraje na pravé straně stoperské trojice a teď zase už hraje Urban, který je takových 30 metrů od své branky, přihrávka na Trávníka a teď už hraje Huk na pravé straně. Posílá balon za teplickou obranu z pravé strany a centr do pokutového území, hlavička a gól! Tak hosté vyrovnávají poté, co se trefil Kostelník, který hlavičkoval a z výšky padá ten balon na zadní tyč. Brankář Trmal byl překvapený tím zakončením, ale domácí si koledovali a nakonec si tedy vykoledovali gól na 1-1 a hosté vyrovnávají. Byl to Martin Kostelník, který hlavou tedy po tom centru z pravé strany dokázal překonat teplického golmana Matouše Trmala a hosté srovnávají na 1-1 v tomhle zápase a domácí budou muset přepnout úplně na jiný mod, protože vlastně od začátku hrají velmi defenzivně a jak se ukazuje, tak se jim to nakonec úplně nevyplatilo, protože skóre je tedy 1-1 po té, co to byl podle mě Martin Kostelník, který lavičkoval přesně a překonal teplického brankáře. Takže 1-1 a domácí budou rozehrávat ze středového kruhu. Ano, je to tak, Bílek posílá míč na brankáře Trmala a ten rozehrává na pravou stranu, kde byl Pulkrab. A teď už zase musí hrát Rundič, ke kterému přiběhl Radosta, ale budou vazovat hosté aut z levé strany. Hosté ještě za chvíli budou střídat, ale až za malý moment ještě vypadá, že vhodí, ne, tak nakonec už nevhodí aut obránce Slovácka. Na hřiště přijde Kostadinov a zápas končí pro Daniela Tetoura. Tak, Kostadinov na hřišti. Tetour už opustil hrací plochu a vazovat budou hosté v 80. minutě za stavu 1-1. Volá k sobě teď
4: své... Ve 14 hodin a 37 minut zase krátce na Radiožurnálu Sport k tenisu, protože Kateřina Siňaková hraje o titul na tisícovkovém turnaji v Madridu, tedy samozřejmě v deblové části turnaje spolu s Američankou Taylor Townsendovou. Jsou ale, řekněme, dole v prvním setu finálového souboje s Ruskami Andrejevovou a Schneiderovou, protože ty vedou 4-2, tedy s breakem. A v tuto chvíli při podání česko-americké dvojice schoda a hraje se tedy ten takzvaný rozhodující míč, kdo ho získá, ten také připíše na své konto gem. Samozřejmě tenhle duel budeme sledovat stejně jako potom mužské finále madridského turnaje ze série Masters mezi Italem Jannikem Sinnerem a Němcem Alexandrem Zverevem. Teď ale zase zpátky fotbalová Šanceliga, skupina o udržení a duel Teplice Slovácko. Reportérem je David Kalvas.
5: 81. minuta, skore nerozhodné 1-1, poté co hosté, řekl bych, spravedlivě vyrovnali na 1-1 v 79. minutě, se trefil střídající Kostelník. Dlouhý nákup domácích, kteří musí se výrazně polepšit, a teď ale zase Ndefe má balon. Na záda mu dýchá Radosta a v zápětí se balon odrazil od teplického auty, takže budou vazovat fotbalisté Slovácka. Na levé straně Rundič už má balon a jeho spoluhráči si zatím o míč neříkají pohybem, takže Rundič zatím ještě nemá balon ani nad svou hlavu až teď a posílá ho na Krmenčíka. Jenomže ten uklouzl, takže můžou hrát tepličtí fotbalisté auta. Míč ale ztratil a může hrát Daníček, který odkopl balon do středu, kde byl Večerka. Teď boj uprostřed hřiště domácí úspěšnější. Ryznič přihrává, jenomže v zápětí byl faulovaný teplický hráč, takže budou rozehrávat tepličtí hráči. Kousek za středovým kruhem auta byl tím fotbalistou, který skončil na trávníku, a tak budou rozehrávat ze středu hřiště tepličtí fotbalisté. Bílek už si rovná balon, jenomže je to ze středu. Někteří hráči už postávají vpravo, někteří vlevo. Nakonec míč míří vlevo, kde je méně teplických hráčů. A teď zase chvaty si tam pomohl teplický útočník Půlkrab a byl mu odpískaný faul. Takže budou rozehrávat fotbalisté Slovácka. Brankář Urban míč má kousek za pokutovým územím, posílá míč na pravou stranu a hosté teď zase Kostelník. Přihrává dopředu Marinelli, ale ten balon byl příliš daleko, takže bude teď rozehrávat od své branky teplický golman Trmal. Halinský dostal už balon. 83. minuta, Teplice Slovácko 1-1 a bude hrát Audinis, který přišel na hřiště a teď je právě u balónu. Audinis přišel na hřiště, jenomže pak tepličtí inkasovali gól, takže téhle střídání úplně domácím nevyšlo. A teď budou vazovat zase fotbalisté Slovácka, poté co domácí neudrželi míč při své útočné aktivitě ve hřišti. Rundič na půlce obrané půlky už je zhruba na levé straně a nakonec vhodil balón až k brankáři Urbanovi, který teď rychle nakopl, ale uprostřed hřiště sebral míč Lukáš Mareček, jenomže ho nespracoval ideálně a tak pak si pomohl faulem proti hráči Slovácka a budou už hrát zase fotbalisté z Uherského Hradiště a myslím si, že klidně můžou hosté zaútočit klidně na vítězství v tomhle zápase, protože opravdu po celý zápas působí fotbalověji. Teď přihrávka na pravou stranu, Kostelník zpracoval těžký balon, udržel ho, přihrává nakrátko Marinelli, hosté jsou kousek od pravé čáry a také od teplické šestnáctky, ale domácím sebrali balon a už tepličí. Dlouhý pas se míří dopředu, auta to bude mít ale těžké, přesto jde do souboje, ale výborně to teď vyřešil obránce Slovácka a v zápětí odkopl Huk balon na teplickou polovinu, kde je Audinis a ten chyboval, ale Trmal vyřešil tuhle situaci dobře, také dobře přečetl hru a vyběhl a míč odkopl pryč. Takže už zase vázování pro Teplice. 85. minuta, Teplice Slovácko 1-1 a Radosta vázuje. Přidávka na krátko, náprstek Radosta, ale tepličtí si zase nerozuměli. Pro míč ale přeci jen ještě běží teplický fotbalista, který to nevzdal a nakonec je z toho roh. Tak tohle vypadalo jako ztracená situace, ale díky tomu, že to Bílek nezabalil, tak přinutil Ndefeho hrát a je z toho roh pro Teplice. Po delší době tedy může být v pohotovosti také brankář Slovácka Alexander Urban. Tepličtí budou rozehrávat z levé strany z pohledu brankář. Balon na přední tyč, ale tam byl trávník, který odlavičkoval, takže se bude opakovat rohový kop zase po levé ruce brankáře Alexandra Urbana a Bílek zůstává tím mužem, který pošle balon do hry. Tak tohle už je byl lepší roh, padnul tam teplický hráč, leží tam dva hráči, brankář Urban vyboxoval a Dalibor Černý přerušil teď hru a volá asi teď k sobě lékaře, protože tam leží teplický fotbalista. 86. minuta, ano, další ošetření, 1-1. A na zemi leží teplický fotbalista, ještě Lukáš Mareček jako teplický kapitán přišel.
4: Chvíli se tady v Teplicích hrát nebude v souboji domácích fotbalistů se Slováckem, a tak ve 14 hodin a 42 minut můžeme znovu zaktualizovat skóre finálového utkání na tenisovém turnaji v Madridu, tedy finálové utkání v ženském deblu. Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrávají s ruskou dvojicí Mira Andrejevová, Diana Schneiderová. V tuto chvíli už 3-5, znamená to tedy, že teď česko-americká dvojice potřebuje tedy získat gem při svém podání a potom poprvé soupeřkám vzít servis, aby se udržela v prvním setu. Jen připomenu, že o titul mezi muži se utkají po 17. hodině na madridské Antuce světová jednička Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Sinner bude útočit na opravdu historický počin, protože 5 tisícovkových turnajů v řadě žádný tenis nikdy nevyhrál. Ani Nadal, ani Federer, ani Djokovic, ani nikdo před nimi, třeba André Agassi nebo Pete Sampras. Krátka, Jannik Sinner má před sebou opravdu velkou výzvu. Jestli se mu jí podaří naplnit, o tom na Radiožurnálu Sport pochopitelně uslyšíte, tak jako teď uslyšíte o pokračování prvoligového fotbalového zápasu mezi Teplicemi a Slováckem. A to díky Davidu Kalvasovi.
5: 87. minuta, 1-1, už se zase hraje, teď se hosté dostali do nepříjemné situace. Urban rozehrál na Daníčka, kolem kterého byli dva hráči, a Daníček byl rád, že ten míč odehrál do autu, a Tepličí teď můžou zautočit z pravé strany. Pro míč si jde Bílek a Bílek pravděpodobně bude volit dlouhý aut do pokutového území, protože ze hry se tam Tepličí moc nedostanou, tak tohle je nejjednodušší cesta a míč míří do 16. Jenomže Bílek zcela nepochopit hodil balon přímo na hráče Slovácka, který odkopl míč zase do autu, tak teď Bílek má šanci napravit ten pokažený aut znovu. 88. minuta, 1-1, a raději Bílek přenechává aut autovi. Takže auta, ten umí hodně dlouhé auty, takže teď se o něj znovu pokusí Tepličtí. Mají hned 7 hráčů v pokutovém území, balon letí jako při rohu, půlkrab, propadl tam balon, ale rozhodčí odpískal pravděpodobně ruku teplickému útočníkovi, a tak budou rozehrávat fotbalisté Slovácka. Z téhle akce nic nebude, a tak už si balon vzal brankář Urban, ale musí počkat, až jeho kolega na opačné straně Trmal ten další balon zase odkopne ze hřiště, a teď už může rozehrávat brankář Slovácka. Zatím tady 1-1, domácí skorovali v 15. minutě Daniel Mareček a hosté vyrovnali v 78. minutě. Kostelník se trefil hlavou, takže dával na 1-1. Teď faulovaný teplický stoper Halinský zhruba 20 metrů od vlastní branky, takže už zase budou rozehrávat fotbalisté Teplic. Žlutá karta pro hráče Slovácka. Pravděpodobně Marinelli, ale nejsem si jistý, jestli to byl právě on. Každopádně už zapsáno v notýsku a Dalibor Černý dal pokyn, že budeme pokračovat. Nákop dopředu a Krmenčík dostal žlutou kartu. Náprstek v zápětí auta, ale šel ostře do souboje, rozhodčí ponechává hru a hosté můžou jít. Dobrá přihrávka nalevo po zemi od trávníka, ale Radosta nepustil za svá záda Auandu, ale budou vazovat fotbalisté Slovácka teď z levé strany, takže zase teplická defenziva musí být ve střehu. 90. minuta, ještě jedno střídání bude na straně Slovácka, ukazuje teď hostující trenér. Na hřiště půjde Pavel Juroška, ale za chvíli budou vazovat hosté. Defe dává si rozběh, takže možná bude vazovat delší aut až k pokutovému území. Je to tak, do 16. hodil balon, tam se odrazil teď od hráčů Slovácka, a tak budou vazovat fotbalisté Teplic. Tedy vykopávat Trmal, už má balon v 90. minutě. Tedy 1-1 a rozhodčí za chvíli také ukáže, kolik nastaví. 6 minut se bude hrát nad rámec 90. Míč míří dopředu, tam je Večerka, jde do souboje s ním soupeř, ale auta se zbavil a může ujít Tepličí do útoku. Auta jde do šestnáctky, jenomže neuspěl proti dvěma hráčům, odevzdal balón a hosté se ubránili. Nákop dopředu a tam už je zase ale teplický stoper Halinský, který přirává na brankáře Trmala a ten bude teď zase nakopávat balón dopředu, kde už je ve výskoku teplický útočník, byl faulovaný, ukazuje a také odpískal rozhodčí Dalibor Černý a tak Tepličtí budou zhruba z takových 35 metrů ze středu rozehrávat standardní situaci, takže můžou ohrozit branku Slovácka, během zápasu se jim to mockrát nepovedlo. Teď tedy budou mít další příležitost, 91. minuta končí, ještě by se mělo hrát 5 minut a u míče je teplický náprstek, který za chvíli bude rozehrávat balon. Tepličtí fotbalisté jsou před 16. Hráči Slovácka stojí zhruba tak krok ve vlastním pokutovém území. Náprstek, je tam také Bílek a vypadá to na náprstka, který si krokuje. A naopak Bílek už odešel od balónu trošku dál, takže náprstek a je to signál domácích. Bílek rozehrává šance, ale nakonec Pulkrab nevyskočil na ten balón, nestáhl ho ze země a tak se hosté ubránili a můžou jít dopředu. Problémy pro domácí, Oanda jde proti teplické obraně, poté co hosté rychle rozehrál, je balón před bránu, ale tam byl brankář Trmal, protože tam sice běžel rychle hostující útočník, jenomže ta přidávka nebyla úplně přesná. Teď zase Tepličtí, jenomže před autou výborně odehrál balón hostující obránce Runič, ten trošku kulhá a teď Pulkrab si pomohl zase faulem proti Daníčkovi. Rundič už spadl na zem a možná také on si bude muset vyžádat ošetření. 93. minuta začíná 1-1 a rozhodčí Dalibor Černý přiběhl zkontrolovat zdravotní stav obránce Slovácka Rundiče, který stále klečí na trávníku a až teď se zvedá, už je připravený vedle hřiště také Pavel Juroška a ten nahradí jednoho z hráčů Slovácka a tím bude Anodžia Uanda, který tedy skončil pro dnešní zápas a na hřiště tedy přijde Pavel Juroška. Hostující útočník nespěchá, takže až teď je prostřídáno a budou rozehrávat fotbalisté Slovácka. Brankář Alexander Urban už má balon kousek za svým pokutovým územím. Hráči už jsou na levé straně na teplické obrané polovině. 94. minuta 1-1 Teplice Slovácko. Míč míří dopředu a Halinský odlavičkoval, jenomže pouze k Rundičovi, který vrací balon zase k teplické šestnáctce a míč už mají hosté. Teď Kostadinov přidává zpátky, ale poletí asi centr do pokutového území. Krmenčík dobře zpracoval balón, ale opravdu to byla těžká přihrávka, takže v zápětí už nedokázal si míč připravit pro střelu. Domácí se ubránili a v zápětí teď Radosta odehrál balón na pravou stranu a budou vazovat fotbalisté Slovácka. Ndefe přenechává balón na svého spoluhráče Rundiče a ten pošle dlouhý aut, protože hráči jsou daleko od něj, takže teď Rundič pošle míč do pokutového území Teplic, už tam letí balón, ale nevíš, vyskočil Pulkrab a Tepličtí odvrátil balón k půlící čáře, kde už jsou ale hosté, jenomže špatně rozehráli, ale v zápětí také Tepličtí si nerozuměli a také přišli o balón v zápětí. Sice vybojovali a budou vazovat, protože Bílek trefil do nohy hostujícího hráče míčem, takže Tepličtí budou mít aut teď na pravé straně. Už hraje Halinský, nákop dopředu na autu, jenomže ten nemá ani 170 cm, takže proti Daníčkovi neuspěl a dopředu už jdou zase hosté. Dobrý obranný zákrok Halinského. A rozhodčí teď odpískal poté, co Halinský je na zemi a na zemi skončil také Juroška. Takže teď zase předušení. Halinský vypadá, že byl zasažený bolestivěji, protože se mu nechce příliš vstávat. 95. minuta končí, skóre 1-1. V 15. minutě poslal Teplice do vedení Daniel Mareček střelou z takových 25 metrů. Krásná utažená rána k pravé tyči. Hosté srovnali v 78. minutě, kdy se hlavou prosadil Martin Kostelník, který dostal přidávku z pravé strany a zaskočil brankáře Matouše Trmala. teď už se zase hraje a zase Halinský odkopl balón jenom dopředu. Opravdu Teplickým konstruktivita chybí v tomhle zápase a řekl bych, že nejenom v tomhle zápase. Teď bude rozehrávat brankář Urban nákop dopředu, ale míč letí někam kousek zapůlící čáru a teď už hrají Tepličtí. Ryznič odkopává zase do výšky, v zápětí hraje Půlkrab, který se snaží otočit kolem hráče Slovácka. Ten ho fauloval, přestože na zemi končí právě fotbalista Slovácka Kostelník, ale rychle vyskočil zpátky na nohy, protože se musí zatáhnout zase zpátky do defenzivy. 96. minuta končí 1-1, balon letí do 16. Slovácka, ale jenom proletěl až k brankáři Urbanovi a rozhodčí Dalibor Černý končí tohle utkání. Teplice tedy remizují se Slováckem 1-1. Hezký zbytek dnes Teplic.
4: Děkujeme Davidu Kalvasovi. Znamená to tedy, že všechny týmy ve skupině o udržení už mají za sebou první zápas v rámci téhle nadstavbové části. No a když se podíváme na tabulku, tak to znamená, že Zlín a Mladá Boleslav, které mají 37, respektive 630 bodů, jsou celky, kterým už nic nehrozí. Nemohou samozřejmě spadnout a nemohou už ani jít do baráže o právo účinkování v příštím ročníku nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Teplice si pomohly na 30 bodů a mají 6-bodový náskok na 14. Slovácko, které je tedy na té první barážové příčce. Na 15. pozici a na 16. mají Baník Ostrava a Pražská Dukla 23 bodů. Takže ten boj o záchranu, o to vyhnutí se třeba ještě i baráži, anebo alespoň o to nespadnout přímo, bude mezi Slováckem, Baníkem Ostrava a Duklou Praha a možná ještě i Teplicemi, které ještě zdaleka nejsou úplně mimo hru. Hodně zajímavý, dramatický a s Radiožurnálem Sport u něj samozřejmě nebudete chybět.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Je 14 hodin 54 minut a my u fotbalu budeme za chvíli zase znovu, protože v 15 hodin 30 minut začne první dnešní utkání skupiny o titul v Šancelize. Ta začala včera vítězstvím Slávie na půdě Liberce v poměru 2-1. Dnes se tedy od půl čtvrté utkají Viktoria Plzeň s Hradcem Králové a v 18 hodina 30 minut potom dojde na utkání mezi pražskou Spartou a Jabloncem. No a abychom nezapomněli ani na zahraniční fotbal, tak v italské sérii A Bologna remizovala s Cagliari 0-0. Martin Vitík tenhle duel sledoval pouze z lavičky náhradníků a na trávník se nedostal a ve španělské La Lize po prvním poločase Celta Vigo, tedy šestý tým tabulky, vede nad 15. Elche 2-0.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Tenistka Kateřina Siňáková hraje po boku Američanky Townsendové v finále tisícovkového turnaje ze série Masters v Madridu. Rozhoduje tiebreak první set souboje s Ruskami Andrejevovou a Schneiderovou, které drželi break, podávali na zisk prvního setu, ale Siňáková s Townsendovou situaci zachránili a mají naději.
6: Radiožurnál je 15 hodin.

0: Zprávy už má Adéla Poruchová.
1: Výstraha meteorologů před vznikem požárů bude platit až do středy. Premiér Babiš odletěl do Jerevanu na summit Evropského politického společenství. Sejde se tam i s prezidentem Zelenským. Fotbalisté Teplice remizovali v ligové skupině o záchranu se Slováckem 1-1. Pomalý provoz je na D1 na Vysočině a taky na Benešovsku směrem do Prahy. A zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, později s přeháňkami. Na východě čekáme polojasno a bez deště. Teploty až 27 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se to celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. V pondělí se objeví první přeháňky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a taky aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
3: To, co projedná s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom setkání. Určitě mi příležitost se k tomu vrátit.
4: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U 1000 absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75%.
5: Srovnávali jsme tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy.
6: Říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu. Na terapie podle něj chodí řidiči třeba zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců.
6: Program může nařídit i soud. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u účastníků terapii často vidí posun v empatii k ostatním.
7: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu.
6: Program zatím absolvovalo 7 000 řidičů. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Sport.
8: Fotbalisté Teplic remizovali ve skupině o záchranu v Šancelize se Slováckem 1-1. Za necelou půl hodinu se ve skupině o titul utkají Plzeň a Hradec Králové. V 18.30 začne duel Sparty s Jabloncem. Přímé nepřerušované přenosy najdete například na webu iRozhlas.cz. Radiožurnál Sport odvysílá pořad s mikrofonem za sportem. Jeho součástí bude i zápas Česko-Švýcarsko na českých hokejových hrách. Útočník národního týmu Daniel Voženílek mluví o náročných podmínkách v Českých Budějovicích.
9: Jak venku je teplo, tak je vevnitř teplo, myslím si, to bude ještě horší, ale to pro oba týmy úplně stejný a člověk se s tím nějak musí vyspořádat. Se spíš budeme soustředit na sebe a na naši hru. My jsme se zapošovali v těch věcech, které probíráme a postupně pro všechny kluky, co budou dál na ty turnaje. Myslím si, aby ten ideální výkon přišel tam.
8: Zápas českých hokejistů proti Švýcarsku začne za necelou hodinu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Silný provoz na D1 do Prahy a také na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 čekejte silný nedělní provoz na trase z Brna do Prahy. Pomalej se jede už v Brně před omezením u sjezdu na Bratislavu na kilometru 195 zdržení asi 5 minut. Nárazové kolony jsou pak na D1 i na Vysočině v okolí Osové Bytýšky u kilometru 150, tam je to také asi na 5 minut. A kolona roztrhaná asi na 15 minut je pak na D1 směr Praha i před omezením na mostě Šmejkalka. Kolony jsou tam od sjezdu na Sázavu z kilometru 35 až do omezení na mostě na kilometru 24. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy také silný provoz, zdržení před Starou Boleslaví je tam mezi 15. a 13. kilometrem, je to asi na 10 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic směr Praha rovněž silný nedělní provoz, jede po víkendu hodně aut a ty kolony jsou nejprve u Olbramovic, pak také v okolí Benešova, tam je to asi na 15 minut a 5 minut pak naberete také u Mirošovic před nájezdem na D1. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů jsou kolony na obchvatu Petrohradu. Pracují tam silničáři, je to teď obousměrně asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Tolik zprávy.
11: Přišli o podání, čelili servisu soupeře k na vítězství v prvním setu, ale tenistky Kateřina Siňaková a Američanka Taylor Townsendová ve finále turnaje v Madridu proti Ruskám Schneiderové a Andrejevové v pravý čas zabrali, srovnali, úvodní set dotlačili do tiebreaku a v něm už vítězky březnových podniků v Indiana Wells a v Miami královali. První set vyhráli tedy ve zkrácené hře Siňaková s Townsendovou 7-2 a tím pádem skóre konečné 7-6. Jak se tenhle duel bude vyvíjet dál, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. No a za chvíli uslyšíte o tom, že se dnes běžel pražský maraton a který Čech ho zvládl nejrychleji, tak to vám povíme už za malou chvíli. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Tisíce běžců dnes, tedy v neděli 3. května, opět zaplnili pražské ulice při tradičním maratonu. A nejrychlejším domácím atletem byl stejně jako loni Jan Havlena. Vítězství Berehanu Cegu z Etiopie byl sice o více než 10 minut rychlejší než on, ale Jan Havlena si i tak posunul osobní rekord a navíc ani nevypadal po závodě v cílovém prostoru na Staroměstském náměstí tak vyčerpaně jako před rokem.
1: Problém byly lítka, která mě bolela. Posledních 8 kil, jako bych řekl, dost se mi stáhly a proto já jsem nebyl vyčerpaný z cíle, ale ta bolest byla silná a já jsem vlastně jenom chtěl ten závod doběhnout. Byl jsem celý závod sám, já jsem strašně rád, že to vyšlo na osobák, no je vidět, že jsem na tom líp, než jsem kdy byl.
2: Ten osobní rekord byl poměrně bezpečně překonaný, tak už asi v polovině trati jste tušil, že by to mohlo jít.
1: V polovině trati jo, posledních 6 kiláků do cíle úplně ne. Ale já jsem nesledoval hodinky na konci, já jsem prostě chtěl běžet. Já jsem viděl, že za mnou nikdo nebyl. Byla škoda, že vlastně nikdo neběžel se mnou. Mohl z toho být rychlejší čas, ale jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Jak těžká byla ta druhá polovina, kdy už bylo teplej, ne tedy až tolik, jako je teď?
1: Hrozný to bylo, no, ale tak bylo hůř. Asi ne na maratonu, ale v životě třeba bylo hůř. Já jsem si řekl, že se jako nemusím cítit dobře. Že prostě je to blbý, je to těžký, no ale je to život a já to prostě potřebuji dneska vyhrát. A řekl jsem si tohle, no, říkám, dneska tady nejsem o to, aby se cítil dobře, dneska jsem o to, abych tady vyhrál a abych tady zabojoval osobák a prostě to doběhnu.
2: To říká 25-letý český maratonec Jan Havlena, který je teď už dvojnásobným českým šampionem na této tradiční distanci. V Praze si teď opět vyzkoušel, že ještě není na limitu své výkonnosti a o další zlepšení se tak v říjnu pokusí na jedné z nejrychlejších a nejslavnějších tratí na světě.
1: Příští maraton bude Chicago. Já věřím, že tam bude s kým běžet a že tam bude menší teplo. Tady opravdu bylo vedro a byl jsem sám. A tohle jsou dva faktory, které hodně srazí ten výsledek. Při té přípravě jsem si vlastně plánoval, na jaké mezičasy chci běžet, při jakých scénářích. A měl jsem vlastně 4, no. Prostě buď to chladno a skupina, chladno a sám, teplo a skupina, teplo a sám. Takže to bylo to nejhorší, teplo a sám.
2: A výrazného posunu Jana Havleny si u trati všiml i bývalý skvělý vytrvalec Robert Štefko. Rodák z Košic, který od roku 2004 reprezentoval Česko, je držitelem nejlepšího domácího výkonu na pražském mezinárodním maratonu a na Havlenu má stále ještě více než 5minutový náskok.
3: Už určitě běhá asi druhý nebo třetí rok, ale stále kam se zlepšovat a jde to stále jako prostě cestu rychlost, kterou my jsme v minulosti robili asi více jako oni, ale on se teraz tomu tréninku vrátil a myslím si, že je na dobré cestě, aby se zrychloval. Je to hodně o tom, jaký ten vytrvalec musí být aj rychlý. No a někdy ta cesta v minulosti vedla fakt jako cestu dráhové běhaně a u nás se to trošičku opustilo tím, jak byl ten trend těch cestných behov strašně populární, tak všichni hned začali běhat tu cestu a to je jako trošičku jako krok zpět.
2: Přemýšlel Robert Štefko nad tím, proč je stále jeho pražský výkon 2 hodiny 12 minut a 35 sekund pro české vytrvalce nedostižnou metou a to už 22 let. Ze Staroměstského náměstí Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin 16 minut po remíze Slovácka na stadionu Teplic 1-1 bude pokračovat program fotbalové šance ligy. Už tedy za necelou čtvrthodinku utkání mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové. Do Štruncových sadů se brzy vypravíme, ale ještě předtím si něco povíme o zajímavých sportovních stavbách světa. Ostatně tak, jako to na Radiožurnálu Sport děláme pravidelně každou neděli. Může se stát, že když pojedete autem na výlet do Berlína, část cesty strávíte na jednom z nejbláznivějších okruhů, na kterém se kdy jeli závody Formule 1. Zvláštní trať známá pod názvem Avus už závody rychlých aut nehostí. Zůstala ale částí dálnice vedoucí na západě hlavního města Německa. No a další podrobnosti už dodá Adam Procházka. Adame, vítej.
1: Hezký den.
0: Čím tedy byla trať Avus tak zvláštní?
1: Šlo o první závodní dráhu v Německu, která byla dokončena v roce 1921 a vypadala opravdu úplně jinak, než jsme zvyklí v současnosti. Od začátku šlo o dálnici, která se o závodních víkendech zavírala a měnila v okruh. Ten byl úplně jednoduchý. Piloti jeli zhruba 9 kilometrů po jedné straně dálnice, pak se otočili ve vratné zatáčce a po druhé straně dálnice se zase vraceli. Okruh tak měl vlastně jenom dvě zatáčky na koncích. Jednoduše řečeno, to byla taková dlouhá nudle. Díky dlouhým uzavřeným rovinkám se na tomto místě testovala například auta na raketový pohon. V roce 1928 zde v jednom takovém Fritz von Opel, tedy vnuk zakladatele této značky, zdolal tehdejší rychlostní světový rekord, když se dostal na 238 km v hodině.
0: No to ti povím, to musela být hrozná nuda. Jezdit tam, otočit a zase zpátky.
1: Vypadá to tak.
0: Ale netrvalo to dlouho a auta nejen díky technologickému vývoji jezdila na okruhu Avus u Berlína ještě mnohem rychleji. Čím to?
1: Zatáčky na koncích rovenek byly původně ploché, takže piloti museli docela výrazně zpomalovat, aby je projeli. Provozovatelé trati tak přišli s myšlenkou jednu zatáčku naklopit, aby jezdci mohli udržovat rychlost. Z cihel tak vznikla zatáčka, která měla naklopení 43 stupňů. Pro srovnání známá klopená zatáčka v americkém Indianapolisu má sklon 11 stupňů. Na vrchol zatáčky nešlo vyjít bez horolezeckého vybavení a mezi jezdci si tato část trati získala přezdívku Zeď smrti. Bohužel nešlo jen o metaforu, v průběhu let tu skutečně došlo k mnoha smrtelným haváriím, i proto se zde závody Formule 1 jezdily jenom ukázkově a ne jako oficiální součást šampionátu. Problém byl, že na vrcholu zatáčky nebyla žádná svodidla nebo zítka, takže závodníci občas prostě vylétli z trati a spadli přes hranu obávaného místa.
0: Je, Adame, právě tohle důvod, proč už okruh Avus není v provozu?
1: Je to jeden z důvodů. Tím dalším a asi nejvýznamnějším je to, že provoz v Berlíně postupem let zkrátka houstnul a bylo čím dál složitější uzavírat kvůli závodění část dálnice. Poslední závod se tak na místě s bohatou, ale i tragickou historií jel v roce 1998. 3 roky po poslední smrtelné nehodě. Zbytky okruhu si ale ještě můžete prohlédnout, ať už historickou dřevěnou tribunu nebo řídící věž, ve které je restaurace.
0: Říká Adam Procházka, který nám tedy představil okruh Avus, který už vlastně neexistuje v té své původní podobě, ale projet se po něm v západní části Berlína dá. Adame, díky za to.
1: Naslyšenou.
0: 15 hodin, 20 minut, hezké odpoledne.
2: Nejrychlejší superbajky světa míří do Mostu. World Superbike Checkround 2026 už 15. až 17. května na Autodromu Most. Ducati, BMW, Kawasaki, Yamaha i Honda v akci. Buď u toho!
0: Za malou chvíli, tedy za 10 minut, začne první dnešní utkání ve skupině o titul v nejvyšší domácí fotbalové soutěži, tedy šance lize. Včera otevřel boj o titul duel, ve kterém Slavia zvítězila v Liberci 2-1 a tím pádem slávisté mají opravdu blízko k tomu třeba, aby už v příštím kole slavili mistrovský titul. Teď nás ale bude zajímat zápas, ve kterém týmy úplně nemají ty nejvyšší ambice, že by ještě bojovali o mistrovskou korunu. Viktoria Plzeň, Hradec Králové. To je ale určitě souboj, který i tak nabídne zajímavý střet. S jakým podtitulem, jinými slovy, o co v něm především půjde? To nám přímo ze Štruncových sadů už poví Pavel Tilšar, který tenhle duel bude komentovat. Pavle, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne, ano, bude se hrát stále o hodně ve skupině o titul, protože třetí Viktorii Plzeň a pátý Hradec Králové dělí v tabulce pouze 4 body, takže v případě, že by Východočeši dnes ve Štrucových sedech zvítězili, tak by se dotáhli na Viktorii na rozdíl jediného bodu, ale bude to těžký úkol pro svěřence Davida Horejše, zejména kvůli tomu, že jim chybí ve středu zálohy asi největší opora, možná největší hvězda současného hradeckého týmu Vladimír Darida, který je přijel do Plzně, ale není vůbec na soupisce kvůli zranění. Dá se říct, že vlastně se Východočechům rozpadl celý střed zálohy, protože k dispozici Davidu Horejšovi není ani Samuel Dancák, takže ta osa, která dokázala potrápit třeba i pražskou Slávii a už tedy první porážku v aktuálním ligovém ročníku, dnes ve Štruncových sadech nenastoupí, dostanou tedy prostor jiní, třeba Daniel Trubač s kapitánskou pásku na straně Východočechů dnes bude mít Jakub Kučera, na té domácí straně to bude Matěj Vidra, který se vrací zpátky po zranění. Kouč Martin Hiský naopak počítá nově příchozí nebo navrátivší se hráče zpátky do sestavy, takže se dnes nedostalo třeba na Alexandra Sojku nebo Adama Kadlece, kteří začínají dnešní zápas na lavičce náhradníků.
0: Říká Pavel Telšar, se kterým se ze Štruncových sadů v Plzni brzy uslyšíme. Pavle, díky a naslyšenou.
3: Zatím naslyšenou.
0: Je 15:22 a na Radiožurnálu Sport můžeme posloužit i výsledky z nejvyšších fotbalových soutěží v prestižních soutěžích, tedy anglická Premier League aktuálně nabízí duel mezi Bournemouthem a Crystal Palace a domácí už ve 22. minutě vedou 1-0. Ve francouzské Ligue 1 před chvílí začalo utkání mezi Lille a Le Havrem, 23. minuta a také 0-0. V italské sérii a už po remíze Bologni se Cagliari 0-0. Hraje Sassuolo s AC Milan a v 21. minutě docela překvapivě Sassuolo vede nad týmem, který je na třetím místě tabulky 1-0. Sassuolo je v tuto chvíli 11. No a ve španělské La Lize tam se hraje 63. minuta a favorit se zatím prosazuje v tabulce 6. Celta Vigo vede nad 15. Elche 2-0. Za pár minut tady u nás tedy duel mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové v 18:30, potom ještě dojde na utkání ve skupině o titul v Šancelize mezi pražskou Spartou a Jabloncem. Nezapomeneme ani na hokej, protože už za necelých 40 minut odstartuje poslední utkání českých reprezentantů v rámci českých hokejových her v Českých Budějovicích. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastoupí proti Švýcarsku a pokud v tomto utkání budou jakkoliv bodovat, tak na turnaji skončí druzí za vítězným Švédskem, které nestratilo bodík ani ve svém závěrečném vystoupení a porazilo Finsko 3-2. No a nezapomínáme ani na tenis, protože Kateřina Siňaková hraje finále turnaje v Madridu a s Američankou Townsendovou nad ruským párem Andrejevová Schneiderová vyhráli první sadu v tiebreaku a v té druhé Siňaková s Townsendovou vedou už 3-1.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako v loni bronz ve váze do 90 kg a vyrovnal si maximum na turnajích této kategorie. No a poslední zápas českých hokejistů na domácím turnaji Eurohockey Tour v Českých Budějovicích proti Švýcarsku začne ten duel za necelých 33 minut. Odchytá Josef Kořenář. Kapitánem bude Ondřej Beránek. Teď ještě skupina Green Day a potom už na fotbal do Plzně na duel mezi domácí Viktorií a Hradcem Králové.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Je 15 hodin 30 minut a Radiožurnál Sport míří do Plzně na stadion do Štruncových sadů, kde se chystá utkání skupiny o titul v nejvyšší domácí fotbalové soutěži, tedy v Šancelize, mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové. Tenhle duel nám bude přibližovat Pavel Tilšar.
1: Lukáš Červ jako první kopne do balónu za malý moment. Plzeň tedy rozehraje tento zápas prvního kola nadstavbové části ve skupině o titul. Plzeň bude útočit zprava doleva. Dnes tedy v základní sestavě s Vígelem, Doským, Dvehem, Krčíkem, v záloze Memič, Červ, Hrošovský a Vyšinský a v útoku Adu, Vidra a Ladra. V brance Hradce Zadražil, Uhrinčat, Čihák, Čech, to jsou obránci, v záloze Suchomel, Neto, Kučera a Horák a v útoku Vlkanova, Mihálek s Trubačem. První plzeňský útok po rozehrávce dlouhým nákopem končí vedle Zadražilovy branky a tak Hradec rozehraje ve 20. sekundě tohoto utkání za stavu 0-0. Kouč David Horejš se dnes nemůže spolehnout na zkušeného Vladimíra Daridu, který kvůli zranění chybí v základní sestavě i na lavičce náhradníků. No a k dispozici nemá trenér Východočechů ani dalšího středního záložníka Samuela Dancáka, který taktéž chybí, stejně třeba jako Mick van Buren. Rozehrávka Hradce Králové od brankáře Zadražila a teď dlouhým nákopem pokračují Východočeši v útoku, ale další nepřesný balón v úvodní minutě, která zatím nenabídla žádnou střelu, žádnou šanci. Je to 0-0 mezi Plzní a Hradcem. Poslední vzájemný zápas tady ve Štruncových sadech přitom skončil přestřelkou 3-3. U balónu je teď Vígele, to je plzeňský golman, který rozehrává nakrátko Červovi do středu hřiště. Červ sklepl zpátky Dvehovi, který vrací zase Vígelemu. Vígele na začátku druhé minuty za stavu 0-0 posílá další dlouhý pas a ten jen našel brankáře Zadražila na druhé straně hřiště. Začíná druhá minuta, je to zatím 0-0. V polovině druhé minuty Plzeň Hradec Králové zatím 0-0. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál. A na Radiožurnálu Sport tedy pokračujeme v přímém přenosu tohoto utkání. U balónu golman Hradce Zadražil, jeho dlouhý nákop, který letí přes polovinu hřiště, Dvech ale přehlavičkoval Mihálika. Odražený míč bude mít teď hradecká defenziva a konkrétně Uhrinčat, který na středu hřiště hledá odskočeného Trubače, který byl faulovaný v souboji s Krčíkem, takže hlavní rozhodčí Ondřej Berka píská nedovolený zákrok zadáka plzeňské Viktorie, který přišlápl Trubačovi nepříjemně kotník a tak teď zůstává záložník Hradce Králové chvilku sedět na trávníku, ale mělo by být v pořádku. Za chvíli by tedy Východočeši mohli rozehrát standardní situaci kousek od poloviny hřiště. Míč si už postavil záložník Kučera, který za chvíli tedy rozehraje. Na začátku třetí minuty za stavu 0-0 mezi Plzní a Hradcem Králové v úvodním kole nadstavbové části Šanceligy ve skupině o titul. Oba dva týmy dělí v tabulce 4 body, Plzeň je třetí, Hradec Králové aktuálně na 5. místě. Už je tedy Trubač v pořádku, dobíhá k pokutovému území Plzně a Kučera bude rozehrávat, je to nakonec nakrátko a byl to nakonec Vlkanova, který dal míč zpátky do středového kruhu, odkud teď rozehrává hradecká defenziva. Konkrétně Čihák dává Čechovi do pravé strany. Čech byl doražený napadajícím útočníkem Aduem a tak budou pokračovat Východočeši autovým vhazováním. Konkrétně je to Suchomel, který nachází Mihálika. Mihálik se rozeběhl po léně, ale Dvého vytlačil ze hřiště a bylo to tak, že jako Mihálik jako poslední se dotkl balonu, takže vhazuje Plzeň, konkrétně Dosky, který má míč už ve svých rukách, nachází Dveha. Proti Dvehovi okamžitě vybíhá Mihálik a tak Dveh musí hrát ze druhého doteku dlouhým nákopem. Vidra prodloužil polovině hřiště na Adua. Odražený míč od stopera Čiháka se dostává k plzeňským záložníkům, konkrétně k Červovi, který vrací zpátky Krčíkovi a tak si teď Viktoria vypracovává postupnou kombinací útok směrem vpřed přes Krčíka, který teď nachází Vidru. Vidra se otočil kolem Neta a dává půlníkovou přihrávku mezi hradeckou defenzivou, ale ta končí jen u brankáře Zadražila. Vyšinský zastavil svůj pohyb, stejně tak jako Adu, který nabíhal úplně někam jinam. 0-0, konec čtvrté minuty, Plzeň Hradec Králové, souboj dvou týmů ve skupině o titulu v Šancelize v prvním kole nadstavbové části. Neto vrací zpátky pod sebe na Čiháka, jeho dlouhý nákop, za kterým spěchá jednak Mihálik, jednak Dvech a balon skončil v rukavicích golmana Vígeleho. takže ani konec čtvrté minuty nepřinesl první šanci nebo střelecký pokus tohoto utkání. 0-0 Plzeň, Hradec Králové, rozehrávka domácích mezi Krčíkem a Dvehem. Teď létal balón, nabízí se ze středu hřiště Červ a míč dostává. Spěchá mu Vyšinský mezi hradeckou defenzivu, ale balón dostal odskočený Ladra na levé straně. Hledá pak Adua, který se ale k balónu nedostal. Ladrova přihrávka přesná nebyla. U středového kruhu teď na zemi Mihálek, Hradec má výhodu a může kombinovat přes pravou stranu a Vlkanovu. Vlkanovi se nabízí konkrétně Suchomel. Suchomel vrací zpátky pod sebe na Uhrinčaťa, jeho přihrávka na Mihálika, který ale ztrácí balon v souboji s Červem a tak rozehrává Hrošovský přes Vidru, kterému ale teď chybí podpora v útoku a tak musí počkat na nabíhajícího Memiče. Memič po něm může hrát Krčík na konci páté minuty za stavu 0-0 mezi Plzní a Hradcem Králové. Krčík kombinuje s Memičem na pravé straně už na polovině soupeře. Krčík si pak ale šlápl na balon a tak toho chce využít Neto, který ho odzbrojil, a dopředu se vydává Suchomel. Povalený na středu hřiště, pardon, to nebyl Suchomel, ale Kučera, který využil přihrávky od svého parťáka ze středu zálohy Neta. Tato dvojice dnes tedy nahrazuje tradiční opory Hradce ve středu zálohy Daridu a Dancáka, oba dva jsou zranění. Polovina šesté minuty, Plzeň Hradec Králové 0-0, na balónu jsou Východočeši teď na levé straně, Trubač vrací zpátky pro Čecha, Čechovi se nabízí Čihák, Čihák dává Netovi, Neto si vybírá zase odskočeného Vlkanovu, který udržel balón a předal Trubačovi. Trubač si chtěl vybrat zase Mihálika před 16. Plzně, ale tahle přihrávka nevyšla, tak Plzeň jde do útoku rychlým obloučením. Koučkem za obranu na pravé straně Vidra chtěl dát pod sebe před pokutové území, kam si nabíhal Memič, ale dobrou defenzivní práci si teď odpracoval obránce Hradce Čech, který nepustil tu přihrávku do střelecké pozice pro Memiče, ale zablokoval ten balon tak, že z toho bude první rohový kop pro Plzeň. Na začátku sedmé minuty za stavu 0-0 v utkání s Hradcem Králové v zápase, který je pro oba týmy prvním v nadstavbě této sezony šance ligy. Sledujeme zápas skupiny o titule. Polovina sedmé minuty 0-0 a Dosky si chystá první rohový kop z pravé strany. Bude chtít balon kroutit do pokutového území, kde už jsou ti nejvyšší z plzeňského týmu v čele s Dvehem nebo Aduem. Dlouhý balon, přetažení na zadní tyč a výborný výběh golmana Zadražila, který zlepil ten balon do svých rukavic, takže skóre se nemění ani na konci sedmé minuty. Stále 0-0 mezi Plzní a Hradcem Králové. Východočeši přečkali a ubránili první nohový kop soupeře. Rozehrávka nakrátko mezi Zadražilem a Čihákem. Čihák vrací zpátky svému brankáři. Pak Zadražil hledá obloučkem na útočné polovině Trubače, k němu balon nedoletěl. Ve středovém kruhu úspěšnější Červ v souboji s Kučerou, ale jeho oblouček nenašel ani Ladru, ani Adua, ani dalšího ofenzivního hráče v plzeňském týmu. A tak rozehrává znovu Hradec na začátku 8. minuty za stavu 0-0. Opět je to postupná kombinace od brankáře, až teď Zadražil poslal dlouhým nákopem balon na polovinu Plzně. Tam teď hlavičku je Hrošovský do levé strany Memičovi. Memič vrátí zpátky Vígelému v polovině 8. minuty za stavu 0-0 mezi Plzní a Hradcem Králové.
0: Přímý přenos Pavla Tilšara ze zápasu mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové můžete dál poslouchat nepřerušovaný na internetových stránkách iRozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My na Radiožurnálu Sport si můžeme před návratem do Štruncových sadů s radostí říci, že Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou ovládly třetí tisícovkový turnaj okruhu WTA v řadě. Tahle dvojice totiž zvítězila ve čtyřhře na podniku v Madridu, když ve finále zdolala ruskou dvojici Mira Andrejová, Diana Schneiderová 7-6 a 6-2. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová tedy po Indiana Wells a Miami vyhráli třetí tisícovkový turnaj v řadě. Vyhráli už 15 zápasů za sebou. Kateřina Siňaková slaví svůj 36. deblový titul v kariéře a v pondělí se vrátí na pozici světové jedničky ve čtyřhře. České tenisce tedy gratulujeme a ve vysílání Radiožurnálu Sport jdeme zpátky na fotbal, na utkání mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové. Slovo má Pavel Tilšar.
1: Na začátku 9. minuty Hradec Králové vede ve Štruncových sadech 1-0, trefil se Ondřej Mihálik, dal svůj 8. gól v této ligové sezóně a bylo to po pohledné akci, kterou načal záložník Hradce Králové Neto, který si míč vzal ve středovém kruhu, oběhl jednoho a druhého protihráče, pak našel Mihálika. Před pokutovým územím to byl ještě Mihálik, zády k brance, sklepl tak Vlkanovovi, který udělal pohyb do 16 a pak centrem levou nohou přízemním centrem našel Mihálika. A ten v pádu zakončil kolem Vígeleho na 1-0 pro Hradec. Plzeň chce odpovědět rychlým útokem hned po rozehrávce, ale ten centr z levé strany nedoletěl k Vidrovi a tak to Plzeň zkusí zprava, konkrétně přes Memiče, kterému se ještě nabízí Krčík. Nakonec Memič centruje sám a hledal Adua, ale Čihák vyhrál ten hlavičkový souboj na hranici malého vápna. 1-0 tedy pro Hradec Králové v polovině 10. minuty, trefil se Mihálik. Teď Plzeň rozehrává aut z levé strany Dosky, Červ, Dvech a jeho centr do pokutového území, kterým je hledán Memič. Memič to zkusil s odrazem o vracajícího se obránce Čecha a ten míč končí vedle Zadražilovy branky, takže z toho bude druhý plzeňský roh v tomto zápase. Ale Plzeň se probudila po tom inkasovaném gólu, ne že by předtím nějakým způsobem zaostávala, ale dalo jí to další motivaci do tohoto utkání. Brzký gól a můžeme se těšit třeba i na přestřelku, která tady byla k vidění v říjnu loňského roku. Nakonec ten zápas mezi Plzní a Hradcem Králové skončil remízou 3-3. Teď je to 1-0 pro Východočechy, 11. minuta a druhý roh pro Plzeň. Z pravé strany bude centrovat Dosky. Nakonec je to rozehrávka na krátko a Hrošovského centr přesně na hlavičku Ladry, který vyrovnává na 1-1. 11. minuta zápasu a Plzeň blesku rychle odpovídá na ten vedoucí Mihálikův gól po rohovém kopu. Nakrátko rozehrané mezi Doským a Hrošovským si na Hrošovského centr naskočil Tomáš Ladra a v prostoru mezi penaltou a malým vápnem nedal Zadražilovi šanci hlavičkou k levé tyči ze svého pohledu. První dvě střely na branku rovnají se první dva góly, 1-1 Plzeň Hradec Králové na konci 11. minuty. Zaděláno na hodně gólové utkání tady ve Štruncových sadech. Mihálik otevřel skóre v 8. respektive 9. minutě, v 11. srovnal Tomáš Ladra, teď oslovován tribunami tady ve Štruncových sadech, parádně ho našel Patrik Hrošovský centrem po rohovém kopu. 1-1, polovina 12. minuty a Hradec Králové rozehrává dlouhý nákop, kterým Čihák hledá na pravé straně u Hrinčaťa. Ten ale prohrál hlavičkový souboj s Doským, Dosky pak nakopává míč a hledá Adua. Adu se střetl teď s jedním z hradeckých obránců a byl to právě Čihák, který tam dostal zřejmě rukou do obličeje od útočníka Viktorie. Ondřej Berka, hlavní rozhodčí, se jde zkontrolovat zdravotní stav Čiháka, který bude v pořádku, nepotřebuje ani ošetření, takže budeme znovu pokračovat ve Štruncových sadech. Tomáš Petrášek, ten už se málem šel rozcvičovat. Nedávný host Pavla Horváta v jeho desítce se vrací taky po zranění, alespoň na hradeckou lavičku. 1-1 Plzeň Hradec Králové, začátek 13. minuty a rozehrávka na krátko od Východočechů z vlastní polovy. Neto si teď vzal balón a hledá přihrávkou Mihálika, který si odskočil z pozice hrotového útočníka doleva. Vrací pak pod sebe Horákovi, po něm hraje znovu aktivní Neto na středu hřiště. Teď je míč ve středovém kruhu a má ho stoper Čihák, dává do pravé strany u Hrinčaťovi. Hrinčať pak vrací zpátky na Adama Zadražila, tedy hradeckého brankáře, který rozehrává vedle sebe do levé strany. 1-1, polovina 13. minuty, souboj Plzně s Hradcem Králové, Východočeši na balónu, u Hrinčať teď na pravé straně vybírá si Suchomela, Suchomel zase hledá Neta na středu hřiště, Neto vrací zpátky Zadražilovi, Plzeň vyčkává teď s nějakým vysokým pressingem, drží střední blok kolem středového kruhu a Hradec chce hledat skulinu v tom plzeňském bloku. Zatím má míč Zadražil, před svou šestnáctkou rozehrává nakrátko Čechovi. Čech si míč vzal do levé strany, kde přihrává Horákovi. Horákův pas po léně, za kterým bude spěchat Trubač, respektive Kučera, ale u míče byl dříve bránící plzeňský fotbalista, konkrétně autor vyrovnávacího gólu na 1-1 Tomáš Ladra, který teď vypomohl s defenzivními povinnostmi svému týmu. Ale Hradec se rychle dostal zpátky na balón. Při dobrém pressingu na polovině hřiště míč uzmul Suchomel, teď se narazil o Mihálika. Suchomel táhne balón na střed hřiště z pozice pravého obránce. Tam pak kombinuje taky s Vlkanovou, ale další přihrávka od Neta už končí v zámezí vedle Vígeleho branky. Na konci 14. minuty tedy stále vyrovnáno mezi Plzní a Hradcem Králové. Je to 1-1, skóre otevřel gólem po pohledné akci před pokutovým územím v 9. minutě Ondřej Mihálik, přihrával mu Vlkanova, ale už o necelé 2 minuty později bylo srovnáno, když si Plzeňané nakrátko rozehráli rohový kop a Hrošovského centr našel Ladrovu hlavu, který Ladra tedy přesně zakončil k levé tyči, a tak je to 1-1 na začátku 15. minuty. Teď plzeňská rozehrávka nakrátko mezi Vígelem a Dvehem. Dveh je vedle pokutového území, napadá ho Mihálik, který pokračuje pohybem i k brankáři Vígelemu. Vígele ale přesně rozehrává obloučkem do pravé strany, kde si Memič přehodil napadajícího Trubače, a tak Plzeň může pokračovat už o pár desítek metrů dál. Teď konkrétně ve středovém kruhu, kde si Vidra narazil přesně s Ladrou a fakci pokračuje Červ. Na levé straně má Doskyho. Dosky mu spěch a po levém křídle Višinský a dostává za svůj dobrý pohyb taky přihrávku, ale dobrý klus předvedl z pohledu Hradce taky Uhrenčať, který chtěl hned vazovat. Jenže sudí Ondřej Berka ukazuje, že to je plzeňský aut z levé strany. Višinský rozehrává tentokrát nakrátko. Na konci 15. minuty je to 1-1 mezi Plzní a Hradcem Králové. Západočeši teď ve středovém kruhu Dvech přihrává nakrátko Krčíkovi. Krčík se rozhlíží, komu rozehrát dál, a vybírá si Ladru ve středovém kruhu. Ladra z jedné chce hledat dlouhým pasem na pravé straně Memiče. Nepříjemná pozice teď taky pro hradeckého obránce Čecha, kterému pořádně muselo svítit do očí, ale zvládl to a tak hlavičkou zahrál do zámezí. Vhazuje Plzeň už na úrovni velkého vápna. Memič si vybral Krčíka, Krčík našel Hrošovského, jeho přihrávka už ale přesná nebyla, a tak kombinují východočeši. Dlouhý nákop od Horáka prodloužil Mihálik jen pro Doskyho. Plzeňský obránce tak může dopředu přes levé křídlo, kde mu spěchá i Višinský. Višinský dostal dobrou přihrávku, teď táhne balon k brankové čáře a chce odcentrovat takzvaně pod sebe, ale do té přihrávky, respektive centru, vložil nohu Suchomel a bude z toho plzeňský roh. Na konci 16. minuty zastavu 1-1. Viktoria si tedy vypracovala třetí standardní situaci tohoto typu v tomto utkání, tedy v prvním kole nadstavbové části šance ligy ve skupině o titul. U míče znovu dva hráči, podobně jako při tom druhém rohu, který znamenal vyrovnání z hlavičky Tomáše Ladry. Teď ale Hrošovský ukazuje Doskymu, ať jde do pokutového území, a bude to přímý centr před Adama Zadražila. Hrošovský už si odkrokoval a za chvíli pošle balón před hradeckou branku. Centrovaný míč, který letí za zadní tyč, Zadražil znovu bezpečně boxuje před pokutové území, kde je Memič. Memič dělá kličku napadajícímu Vlkanovovi. Na pravé straně má odskočeného Ladru, který si může míč přichystat a odcentrovat. Dobrý balón na zadní tyč. Adu se nedostal k zakončení, ještě kličkuje a padá v pokutovém území, ale sudí Ondřej Berka ukazuje, že tohle pískat nebude. Tohle penalta podle jeho soudu rozhodně nebude. Konec 17. minuty, Plzeň Hradec Králové 1-1. Západočeši po hradeckém odkopu kombinují na obrané polovině, u balónu je vyšší.
0: 15 hodin skoro 8 a 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Za chvíli se do Plzně vrátíme, teď ale pohled na prestižní evropské fotbalové ligy. Bournemouth veden v závěru prvního poločasu v Premier League nad Crystal Palace 2-0. Bournemouth tedy bojuje o evropské poháry, Crystal Palace je tak nějak uprostřed tabulky, daleko od pásma sestupu, takže dá se říci očekávané vedení Bournemouthu 2-0. Ve francouzské Ligue 1 v závěru prvního poločasu Lille hraje s Le Havrem 1-1 v italské sérii a Sassuolo AC Milan v nastavené první minutě úvodního poločasu 1-0 a AC už hraje bez jednoho vyloučeného svého fotbalisty. V německé Bundeslize St. Pauli v 18. minutě prohrává s Mohučí 0-1 a ve španělské La Lize Celta Vigo v 88. minutě vyhrává nad Elche 3-1. Tolik tedy fotbal zahraniční a teď už zase ten český. Skupina o titul v šance lize v rámci nadstavbové části a jejího startu a duel mezi Plzní a Hradcem Králové. Slovo má reportér Pavel Tilšar, který nás samozřejmě o tomto utkání bude tedy co nevidět zase informovat.
1: 1-1 začátek 19. minuty, gólový zápas, podobně jako tomu bylo loni v říjnu mezi těmito dvěma týmy, kdy nakonec to utkání skončilo remízou 3-3. Tady padly dva góly za 11 minut, jako první se radovali východočeši, když skóroval Ondřej Mihálek po pohledné akci, kterou založil záložník Neto. Mihálek si pak narazil s Vlkanovou a po jeho centru tedy dal gól svému bývalému týmu. Byla to už 8. Mihálekova trefa v aktuálním ligovém ročníku, ale Plzeňané přišli s rychlou odpovědí, využili druhý roh v zápase. Hrošovského centr usměrnil hlavou za Zadražilova záda Tomáš Ladra. Aktuálně se hraje 19. minuta, východočeši jsou dnes bez bývalého kapitána reprezentace a teď už zase člena národního týmu Vladimíra Daridy, který je zraněný, nehraje ani Samuel Dancák, který s Daridou tradičně tvoří osu hřiště, respektive střed zálohy hradeckého týmu. Plzeňané měli ještě jednu šanci, to když Višinský vypálil spoza pokutového území. Jeho rána byla prudká, tvrdá, šla do středu branky. Golman Zadražil ji vytěsnil. Nicméně ještě té střele předcházelo offsideové postavení útočníka Adua, takže i kdyby Višinský nakonec míč dostal do sítě, tak by branka zřejmě neplatila. 1-1, polovina 20. minuty mezi Plzní a Hradcem Králové. Tento zápas dál vysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Tak to byla drobná rekapitulace toho, co se v utkání mezi Plzní a Hradcem Králové stalo. Protože je 15:50, tak to znamená, že už za 10 minut se do našeho vysílání přidá také hokej, konkrétně reprezentační duel mezi Čechy a Švýcary na závěr českých hokejových her konaných v Českých Budějovicích. Ten turnaj vyhrají Švédové, kteří nestratili body ani v závěrečném svém utkání porazili Finsko 3-2. Češi ke druhému místu v turnaji potřebují jakkoliv bodovat proti Švýcarům. Zápas tedy začne v 16:00. Na Radiožurnálu Sport o něm samozřejmě uslyšíte. Teď zpátky do Štruncových sadů na ligový souboj mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové. Slovo má Pavel Tilšar.
1: Na začátku 21. minuty zastavu 1-1, teď po přenesení plzeňského Doskyho na pravé straně Memič, který je centroval a bylo to s rukou jednoho z hradeckých fotbalistů, takže by Záporočeši měli zůstat o balónu a měli by za malý moment rozehrávat standardní situaci, tentokrát tedy volný přímý kop, ale z dobré pozice kousek od rohu velkého vápna z pohledu Viktorie, tedy z pravé strany, míč si znovu vezme jeden z dvojice Dosky Hrošovský. Právě tato dvojice rozehrála na krátko rohový kop v 11. minutě a Hrošovský našel centrem hlavičku Tomáše Ladry, který vyrovnal na 1-1, protože od 9. minuty vedli východočeši, to po gólu Ondřeje Mihálika. Teď ale standardní situace pro Plzeň, volný přímý kop na začátku 22. minuty za stavu 1-1. Hrošovský a Dosky tedy o balónu. Ondřej Berka už dal signál, že Hrošovský může rozehrávat jeho centr na zadní tyč. Adu ale nedokázal usměrnit ten balón do Zadražilovy branky. Ještě se tam natahoval a možná patou usměrnil ten míč směrem k brance, ale nakonec ten jeho pokus netrefil ani boční síť, takže z toho bude hradecká rozehrávka. V polovině 22. minuty za stavu 1-1 u balónu tedy východočeši a nakrátko znovu zřejmě rozehraje dvojice Čihák. Zadražil nakonec nebyl to Čihák, ale další obránce hradeckého týmu, konkrétně František Čech, který odběhl od toho balónu a nechal rozehrát Zadražila. Konec konců to nakonec bylo nakrátko od hradecké defenzivy a konkrétně Zadražil si vybral Čiháka a pak si míč sám vzal. Teď stojí nad míčem Zadražil a toho chce využít útočník Plzně Adu. Nakonec Zadražil vykopává levou nohou do levé strany. Horák tam prodloužil pro Trubače a k míči se dostává taky Kučera. Jeho sprinterský souboj s Krčíkem. Kučera měl rychlost. Krčík se musel točit a tak je Hradec vedle pokutového území. Trubač se kličkou zbavil Hrošovského, pak vrací zpátky balón Vlkanovovi, který teď tancuje nad balónem a vrací zpátky. Plzeň se rychle zatáhla za balón a už může kombinovat kolem poloviny hřiště. Hradecká defenziva teď u Hrinčať, který má spoustu prostoru před sebou a hledal přihrávkou do pokutového území nabíhajícího Trubače, ale scházela přesnost. V té přihrávce taky byla velká síla, takže míč končí v rukavicích golmana Plzně Vígeleho. Ten právě rozehrál do středu hřiště, kde ale Ladra s Hrošovským přišli o balón a tak znovu můžou kombinovat východočeši, konkrétně Neto s Kučerou. kteří dnes nahradili tedy ve středu zálohy zraněné Daridu a Dancáka. Na pravé straně teď nabíhá Suchomel na přihrávku od Trubače, ještě stíhá balón na hrací ploše, souboj u rohového praporku s Ladrou. Suchomel dokázal o Ladru vybojovat alespoň autové vhazování pro Hradec Králové, z pravé strany tedy z úrovně velkého vápna. Za malý moment zřejmě opět Suchomel vrátí míč zpátky na hrací plochu. Nakonec tam přichází taky záložník Kučera, který si asi vezme na starosti možná dlouhý aut, protože do pokutového území směřuje taky stoper Čihák. Ano, vypadá to na dlouhý aut, tak nakonec ne. Kučera si vybírá s přihrávkou z ruky zpátky Čecha, který skoro zachyboval v souboji s Aduem, který těsně tečoval jeho přihrávku, ale pro hradecké fotbalisty, kteří tak můžou pokračovat v kombinaci přes pravou stranu. Čech o Vyšinského posílá balon znovu do zámezí, takže další autové vhazování pro tým Davida Horejše. 1-1 na konci 24. minuty v tomto parném počasí v první květnové neděli. Je tu přestávka pro občerstvení pro oba týmy. Zastavu 1-1 na začátku 25. minuty. Se tedy můžou taky hráči poradit se svými trenéry, jak dál vést tento zápas, který je zatím hodně vyrovnaný, jak na góly, tak na střelecké pokusy. 1-1, tedy to je to nejpodstatnější, 25. minuta. A střelci gólu Ondřej Mihálik, který otevřel skóre v 9. minutě po povedené kombinaci s Adamem Vlkanovou. Mihálik pak neslavil svou trefu, protože působil ve Štruncových sadech, by to nebylo angažmá úplně povedené, ale i tak Ondřej Mihálik neslavil ve Štruncových sadech. Plzeň se pak probudila a zadvěrné, ale i tak Ondřej Mihálik neslavil ve Štruncových sadech. Plzeň se pak probudila a za 2 minuty vyrovnala tento zápas na

0: Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou ovládli turnaj ze série Masters 1000 v Madridu. Na španělské Antuce česko-americký pár dokázal ve finále porazit ryze ruskou dvojici Mira Andrejová a Diana Schneiderová 7-6 a 6-2. V prvním setu to přitom nevypadalo tak dobře. Rusky dokonce získali podání svých soupeřek, ale Siniaková s Townsendovou přežili servis svých rivalek na zisk úvodní sady. Tu nakonec ovládli v tiebreaku, zkrácenou hru opanovali poměrem 7-2. Ve druhé sadě už to byla jasná záležitost. Kateřina Siniaková tedy slaví svůj 36. deblový titul na okruhu WTA a spolu s Taylor Townsendovou ovládli třetí tisícovkový turnaj v řadě po vítězstvích v Miami a v Indiana Wells. A navíc zítra Kateřina Siniaková vrátí na pozici světové deblové jedničky, kde tedy začne ve své kariéře už 181. týden. Tolik tedy krátce z tenisu a pojďme zpátky na fotbal. Utkání skupiny o titul ve fotbalové šancelize mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové komentuje Pavel Tilšar.
1: 27. minuta ve svém začátku, je to stále 1-1, po pauze napití už oba dva týmy pokračují na hrací ploše aktuálně s míčem na kopačkách Viktoria, konkrétně Hrošovský, který je u středového kruhu, předává nakrátko Vidrovi, který si chtěl míč pustit mezi nohama, taky to udělal, ale toho využila hradecká záloha k zisku balónu, konkrétně teď Neto, který hledá Mihálika na útočné polovině, ale byla to přihrávka skákavá a prudká a taky nepřesná, takže Plzeň může pokračovat v další kombinaci směrem dopředu přes Hrošovského, který je teď na pravé straně, naráží si s Aduem, pak si přehodil ležícího Čiháka, nabil Ladrovi, který si dělá prostor na zakončení. Ladrovara, prudká rána, která trefila, asi dohýždí záložníka Neta a od nich se balón odrazil vedle hradecké branky. Viktoria bude mít k dispozici čtvrtý rohový kop v tomto utkání, jeden dokázala využít, to v 11. minutě po centru Hrošovského hlavou skóroval Ladra a toho času vyrovnal na 1-1. Protože už v 9. minutě se trefil za Hradec Králové Mihálek. 1-1 platí stále, akorát jsme v minutě 28. a společně budeme sledovat, a vy o tom budete poslouchat na radiožurnálu Sport, tedy o čtvrtém rohovém kopu pro plzeňský celek v tomto utkání. Znovu Hrošovský a dosky u balónu, ale vypadá to na přímý Hrošovského centr. Na zadní tyč, kam si odskočil Adu, ale přes sluníčko neviděl a tak ten míč musel pustit. Asi se mu schoval balón za slunce. A tak se teď omlouvá svým spoluhráčům Prince Adu, že nedokázal hlavou balon vrátit zpátky. Naopak ten míč se dokutálel na druhé straně hřiště za postranní lineu, takže východočeši budou vhazovat kousek od rohového praporku. Konkrétně to udělá obránce Horák, který už má míč ve svých rukách, čeká na nabídku od spoluhráčů. Zatím ne příliš velká aktivita od hradeckých fotbalistů, až teď odskočil Trubač, který sklepává Čechovi a Čechův oblouček hledá Mihálika, ale Mihálik je teď mezi dvěma hráči a Plzeňané to zvládli u poloviny hřiště, konkrétně Hrošovský, který dává dosky mu. Dosky má odskočeného Vyšinského už na levé straně. Na středu hřiště se nabízí znovu Lukáš Červ, který hraje s obvázaným kolenem. Červ vrací zpátky Dvehovi, Dvek si vybírá Krčíka, Krčík má na pravé straně Memiče, ale Hradec je aktivní v tom defenzivním bloku a tak Plzeň chybuje a dopředu se může rozeběhnout Trubač, na pravé straně má odskočeného Vlkanovu, Vlkanova má teď před sebou Doskyho a pomalým pohybem jde k 16. Chtěl si vybrat a taky si vybral Suchomela přihrávku mezi dvěma plzeňskými obránci, ale dobře se Suchomelem vrátil Ladra, který ho odzbrojil a tak teď pokračuje souboj Vyšinský Vlkanova u postranní čáry a nakonec Vlkanova dokázal z toho souboje vyjít jako vítěz a už zatáhl míč vedle pokutového území. Na trávníku každopádně zůstali ležet dva hráči, Vyšinský a taky Suchomel, kteří tam přiběhli do toho souboje s Vlkanovou a nějak se tam srazili zřejmě koleny, takže Vyšinský a Suchomel se teď zřejmě budou hlásit o ošetření. Vyšinský aktuálně ne, už sám vstává, Suchomel ten na tom vypadá o něco hůř, ale i obránce Čihák, který je v pořádku, ukazuje směrem k hradecké střídáčce, že Suchomel nebude potřebovat ošetření, takže za malý moment budeme pokračovat v tomto utkání prvního nadstavbového kola šance ligy ve skupině o titul Plzeň Hradec Králové ve 30. minutě 1-1. Plzeň rozehrává autovým vhazováním, ale Záporočeši musí ten balon vrátit hradeckým hráčům, kteří byli při přerušení rozhodčího Berky v držení balónu. Máme za sebou téměř půl hodinu hry 1-1 mezi Plzní a Hradcem Králové. Východočeši zakládají útok od svého brankáře, tedy od Adama Zadražila. U balónu Čihák,

0: který naznačil přihrávku zpátky, pak si zasekl útočníka Plzně Adua a dlouhým pasem hledá Vlkanovu na levé straně. Vlkanova to zvládá a s ním se vrací Mimič. Vlkanova vedle pokutového území. Jeho centrovaný balon hledal Trubače. Ten se k míči nedostal. Před 16. pak pokračuje kombinace Vlkanovi s Trubačem. Vlkanovova rána, která míří daleko. Daleko od Vígaleho branky, od jeho levé tyče, a tak si brankář Plzně postaví balon zanedlouho na své malé vápno a rozehraje další postupný útok Viktorie. Na začátku 31. minuty zastavu 1-1 v souboji Plzně s Hradcem Králové ve skupině o titul v prvním kole nadstavby šance ligy. Dlouhý Krčíkův nákop, který ale končí až u Adama Zadražila. Teď je to taková překopávaná, stejně jako na začátku utkání. Mezitím padly dva góly, takže 1-1, trefili se Mihálek na straně hostů, pak vyrovnával Ladra a teď tedy hradecká rozehrávka na konci 31. minuty. U balónu Čech vybírá si Zadražila, Zadražil stojí nad míčem, čeká na to, až proti němu vyběhnou protihráči v červeno-modrých dresech, to se děje až teď. Čihák má balón teď u své šestnáctky, hledá Suchomela, Suchomel byl faulovaný vedle středového kruhu Lukášem Červem, takže Hradec bude rozehrávat postupný útok z místa a konkrétně je to Čihák, který si vybíjá Neta. Neto teď krouží kolem Ladry a to je dobrý pohyb od záložníka z Angoly. Pak předává Kučerovi. Kučera už se blíží k 16. Plzně na levé straně. Má v náběhu Trubače. Trubač na rohu 16. Před sebou má Memiče. Rychlá klička Trubače, ale výborná defenzivní práce Memiče, který pak ale zakopl míč do zámezí, takže z toho bude rohový kop.
1: 16 hodin k tomu 2 minuty, to znamená, že v Českých Budějovicích už začal poslední zápas českých reprezentantů na domácím turnaji Euro Hockey Tour. Souboj mezi Čechy a Švýcary sleduje přímo v Budvar aréně Kamil Jáša.
2: Druhá minuta, stav zápasu 0-0, aktivnější jsou hráči v modrém a to jsou hráči české reprezentace. Adam Klapka teď uplatnil své centimetry, získal kotouč v rohu, kluz ještě dává na modrou čáru. Tam je Pirochta. Pirochta docela pěkně vrátil právě Klapkovi. Hezká souhra, takový trouhelník teď vytvořili čeští reprezentanti v útočné třetině, nahození směrem na švýcarskou branku k Genonimu až nedoletělo, ale ten potlesk, který teď slyšíte, tak ten posílají diváci právě této útočné formaci, která má za sebou velmi povedené střídání Chmela-Smelovský Klapka. Teď ale Češi musí zacouvat, musí dokonce Kořenář s svojí širokou okejkou poslat puk do rohu kluziště. Třetí minuta, česká reprezentace Švýcarsko 0-0, neviděli jsme žádnou vyloženou příležitost za ty tři minuty, lehce opatrnější začátek zápasu, ale je pravda, že hlavně je to samozřejmě příprava na mistrovství světa, tak možná teď by to mohlo vyjít, protože se tam Filip dostával do dobré příležitosti, tedy spíš do dobré pozice, to ano, ale byl bez puku. A to potom samozřejmě je těžká věc, ale teď znovu vybojoval v rohu kluziště kotouč a Beránek.
1: Žádný rychlý gol tedy v souboji mezi českými a švýcarskými hokejisty na turnaji v Českých Budějovicích. Pokud Češi získají alespoň bodík, tak skončí na druhém místě za suverénními Švédy, kteří byli 100% a porazili na závěr i Finsko, a to poměrem 3-2. K hokeji se samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme vracet. Teď pojďme zase na fotbal. Jen připomenu, že v popoledním utkání skupiny o udržení v šancelize Teplice remizovali se Slováckem 1-1. Teď ve skupině o titul hraje Viktoria Plzeň proti Hradci Králové a tenhle duel nám přibližuje Pavel Tilšar.
0: 34. minuta, Plzeň Hradec Králové stále 1-1 poté, co padly góly mezi 9. a 11. minutou. Jako první se trefili Východočeši a konkrétně Ondřej Mihálek. Na jeho trefu odpověděl po rohovém kopu Tomáš Ladra. Takže vyrovnáno na konci 34. minuty. Od těch gólových situací čekáme na nějakou vážnější příležitost, ať už na jedné nebo na druhé straně. Teď by mohla přijít před 16. Východočechů, protože u balónu je Dosky vedle pokutového území, jeho centr zablokoval Vlkanova na další out pro Viktorii, což znamená, že z podobné pozice by mohl přijít dlouhý nához, vzhledem k tomu, že je v základní sestavě týmu Martina Hyského Samson Dvech, tak je to logická varianta. Samson Dvech už si míč vzal a pošle dlouhý out do pokutového území Hradce Králové. Zastavu 1-1 v 35. minutě, nakonec ne. Dvech se vybírá před 16. Memiče a ten posílá přetažený centr, který ale nebude nebezpečný pro hostující defenzivu. Naopak pak Zadražil může rozehrát poté, co ten balón propadl daleko od jeho levé tyče. 35. minuta pomalu končí v souboji Plzně s Hradcem Králové stále 1-1 po trefách Ladry a Michálika. Jako první vedle Východočeši. Právě teď Michálik v souboji s Dvehem, který byl úspěšnější v tomto vzdušném miniduelu, ale Dveh zahrál do zámezí, takže vlastně 50-50, protože bude vhazovat tým Davida Horejše. Konkrétně z levé strany a udělal to Horák, který nachází Čecha před středovým kruhem, je teď další obránce Hradce Králové, konkrétně Čihák, který hledá na pravé straně Suchomela. Suchomel nedostal přihrávku, tu si našel Červ, plzeňský záložník, a Suchomel ho pak zatáhl za dres, takže sudí Berka ukazuje volný přímý kop pro Viktorii. Daleko od pokutového území soupeře z obrané půlky teď rozehrává domácí tým Dveh, Krčík a znovu Dveh na balónu, kousek od středového kruhu. Dveh si vybírá Ladru, Ladra se točí kolem Kučery a chce jít i kolem Neta, což se mu podařilo. Tomáš Ladra už před 16. Hradce Králové na pravé straně má volného Memiče. Memič má teď před sebou Horáka, snaží se ho utancovat, hodil se míč na levačku, centruje na zadní tyč a dlouho hlavička a nad brankou končí ta střela prince Adua, který to měl těžké, ten míč byl hodně vysoký od Amara Memiče. Adu se vyšplhal v souboji s Čihákem o něco výš, ale přesto mu ten balón padl na temeno a proto se míč taky odrazil nad Zadražilovu branku. Stále vyrovnáno 1-1 na začátku 37. minuty v souboji Plzně s Hradcem Králové v prvním kole nadstavbové části šance ligy ve skupině o titul. Plzeň vhazuje na pravé straně po nepřesné rozehrávce Zadražila. Míč má teď Vidra, který si splnil trochu defenzivnější povinnosti a zase se vrací do pozice útočníka. Mezitím Plzeň kombinuje na pravé straně. Konkrétně Krčík posílá teď dlouhý nákop na Memiče, který ale prohrál mini souboj s Horákem. Jenže ten zase chybuje a tak Krčík si chce narazit míč o Vidru, což se mu nepodařilo, ale Hradec se znovu osvobodil jen za cenu odkopu do zámezí. Takže Plzeň bude pokračovat autem na konci 37. minuty za stavu 1-1. Znovu si míč vezme Samson Dveh, který už by tentokrát mohl poslat dlouhý nához do pokutového území Hradce Králové 8 minut před koncem normální hrací doby prvního poločasu. Dveh má míč připravený ve svých rukách. Znovu se mu nabízí.
1: Přímý přenos v podání Pavla Tilšara fotbalového zápasu mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové můžete dál poslouchat třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, anebo také prostřednictvím internetových stránek irozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. V 16 hodin a k tomu 8 minut si odskočíme na Radiožurnálu Sport na hokej, na reprezentační souboj mezi Čechy a Švýcary na závěr českobudějovického turnaje v rámci Euro Hockey Tour. No a tenhle duel má pod palcem Kamil Jáša.
2: 6. minuta, 0-0, Češi jsou aktivnější, ale Cibulka teď ztratil kontrolu nad kotoučem a musí rychle zacouvat. Všichni čeští hráči musí opustit útočné pásmo a Švýcaři se navíc hrnou směrem na kořenáře. Dobře teď ale Melovský, který ten kotouč má, je tam rychlý protiútok. Beránek si bere kotouč a ztratil v tom souboji a tak Cibulka znovu na modré čáře, v tom též místě musel bojovat o to, aby český tým zůstal v útočné třetině, to se nepovedlo, tak Černoch uklidňuje situaci, posílá puk za branku Kořenářovu. Kořenář docela v klidu, ale v předklonu dívá se, co teď vyvede Cibulka, ten je v prostoru za brankou, je za ním a má dost času, stále ještě míchá s pukem, takovým kulečníkovým způsobem se pokusil najít na červené čáře a teď Kubalík má kotouč a co s ním udělá, nahraje ho na levou stranu, Kantner si dobře najížděl do útočné třetiny, teď to byla trochu smůla, že ten kotouč nepropadl až ke Kantnerovi, to už by potom najížděl sice trochu ze strany, ale sám na Genoneho, na švýcarského brankáře. No a pokud ta první přihrávka nevyšla trochu, tak ta druhá nevyšla vůbec, je tady zakázané uvolnění v 7. minutě první třetiny. Česká republika, Švýcarsko nerozhodně 0-0. Prakticky se tedy...
1: Přímý přenos v podání Kamila Jáši hokejového souboje mezi Čechy a Švýcary také běží na internetových stránkách irozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My na Radiožurnálu Sport teď zase půjdeme zpátky do Plzně na fotbalový souboj mezi Viktorií a Hradcem Králové za reportérem Pavlem Tilšarem.
0: Začíná 40. minuta, stále je to 1-1 mezi Plzní a Hradcem Králové, který měl velkou šanci před malým okamžikem, když výbornou práci udělal Ondřej Mihálik na středu hřiště. Vzal si přihrávku od obránce, naznačil pohyb doleva, ale tím pohybem směrem do pravé strany absolutně zmátl stopera Plzně Krčíka. Pak šel sám k pokutovému území, ne že by šel přímo na golmana Vígeleho, ale měl před sebou ještě obránce. Přihrál Trubačovi, ten pustil míč mezi nohama na Horáka, který zakončoval z levé strany a Vígele si připsal dokázal úspěšný zákrok. Teď ale zase Plzeň na druhé straně, v polovině 40. minuty zastavuje 1-1, autor vyrovnávací branky Ladra táhne míč kolem Čiháka, pak si balón zasekl a byl faulovaný hradeckým stoperem. Ondřej Berka si toho všiml a odpískal nedovolený zákrok Čihákovi, po kterém tedy Plzeň bude rozehrávat standardní situaci. 5 minut před koncem řádné hrací doby první půle začíná 41. minuta. Plzeň Hradec Králové v prvním kole nadstavby šance ligy ve skupině o titul stále 1-1. U míče znovu dvojice Bdosky a Hrošovský. Tato dvojice se postarala taky o to vyrovnání, nebo se na něm podílela, protože Dosky přiťukl Hrošovskému a Hrošovského centr našel v 11. minutě hlavu Tomáš Ladry. Už v 9. skóroval za Hradec Králové Ondřej Mihálek. Teď tedy standardka Plzně z levé strany. Je to daleko na přímý pokus na Zadražilovu branku a tak můžeme i ve vysílání Radiožurnálu Sport očekávat centrovaný balón. Taky to přišlo od Doskyho, který ale nenašel své spoluhráče, odražený míčem a hradecká záloha Trubač je faulová. A dopředu ještě spěchá Horák, který taky skončil na zemi v souboji s Aduem ve středovém kruhu, ale Ondřej Berka nakonec zapískal, vrací se k té situaci, kdy Trubač skončil na zemi a žlutou kartu zřejmě uvidí jeden z plzeňských hráčů a měl by to být Amar Memič, který zastavil Trubače po té neúplně ideálně rozehrané standardce plzeňské Viktorie. 1-1 na začátku 42. minuty, Memič tedy potrestaný za žlutou kartu jako první hráč v tomto utkání a Trubače to dost bolí. Po tom souboji s Amarem Memičem zůstává ležet na hrací ploše a přibíhají zdravotníci hradeckého týmu, kteří ho budou ošetřovat. Asi nepříjemný takzvaný koňar, jak se říká ve fotbale, koleno někam na stehno, co teď musí bolet Trubače, bývalého záložníka Teplic, aktuálně tedy hradeckého fotbalistu. Prostor pro občerstvení pro oba týmy, takže znovu v tomto velmi teplém počasí spěchají hráči ke svým střídačkám a dostávají pokyny i od...
1: Na Radiožurnálu Sport tím pádem můžeme spěchat z fotbalu na hokej, z ligového utkání na to reprezentační mezi Čechy a Švýcary do Českých Budějovic. Slovo má Kamil Jáša.
2: Teď skončila 7. minuta, jak už to tak bývá, tak okamžitě začala 8. Klapka se ocitl na kolenou a to nebývá častý jev. Teď si tam na něj Hellner opravdu vyšlápl a to tedy bych mu z novinářské tribuny snad ani nedoporučoval, ale pokračuje útočná akce. Stav zápasu je 0-0, zatím žádná převratná událost, co by se týkala koncovky, k vidění nebyla, ale pozor na Švýcary, kteří teď přimáčkli českou formaci, ve které Češi už stačili prostřídat, tak je tam Marcel, který teď se pokusí ten toč vyhodit a už má puk na modré čáře útočné, rychlý přechod do útoku a tohle to by mohla být dobrá Filipová akce. Otočil se na modrou čáru, dával Zábranskému. Zábranský ale měl 2 metry vedle sebe ten Kotouč a nestačil pro něj dojet. To Filipovi úplně nevyšla přihrávka. Zábranský se vrací až za kořenáře. 8. minuta první třetiny, stav utkání Česká republika Švýcarsko 0-0. Pokopitelně jde o výsledek, jde o body Euro Hockey Tour.
1: Zápas mezi českými a švýcarskými hokejisty se bude hrát ještě hodně dlouho. To fotbalový duel ve skupině o titul, tedy v šancelize mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové, se blíží k závěru svého prvního poločasu. Slovo má proto Pavel Tilšar.
0: Na začátku 44. minuty zastavuje 1-1 plzeňský útok, ale Červ nepřihrál přesně Vyšinskému. Po rychle rozehraném autu z levé strany Vyšinský spěchal do pokutového území, ale Červova přihrávka z poza pokutového území Hradce Králové byla příliš rychlá, skončila vedle Zadražilovy branky a tak Hradec rozehrává od svého golmana a znovu nakrátko snaží se hrát kombinační fotbal. Oba dva týmy neuchylují se k nějakým dlouhým nákopům, byť občas to zkusí pasem za obranu a většinou tak to ani jeden z týmů úspěšný zatím nebyl. 1-1, polovina 44. minuty, míč má Plzeň po další ztrátě hradeckého celku. Na pravé straně vedle 16 je Memičiho zpětný centr, který se dostává k Vidrovi, ten si chtěl ještě připravit pozici a nezakončil. A to teď byla chyba kapitána Plzně, protože dopředu se rozebíhá hradecký celek, konkrétně Vlkanova, kterému spěchá Mihálek, dobrým pohybem se dostává k 16, ale na zádech má přilepeného dveha, tak musí hrát zpátky dozadu. Vlkanova chtěl z jedné zrychlit hru, ale Kučera se k níči nedostala, tak znovu na druhou stranu míří Vyšinský po levém křídle, spěchá s ním zpátky Vlkanova poté, co ztratil balón. Vyšinský ale udržel míč, předal Aduovi, který znovu chybuje. 45. minuta 1-1 a taky David Horejš před hradeckou střídečkou ukazuje svým svěřencům, ať trochu sklidní tu kombinaci v závěru prvního poločasu. který byl v posledních okamžicích hodně hektický na základě laciných ztrát hráčů na trávníku. Jsme na konci 45. minuty prvního poločasu 1-1 mezi Plzní a Hradcem Králové. Teď Zadražilův nákop taky není přesný, takže si ho zalepil Dosky, plzeňský obránce, který dozehrává nakrátko s Hrošovským. Dosky pak zůstal ve středu hřiště a Ladramu sklepl balon a tak se Dosky mu otevřel prostor k zakončení. Zadražil má zákrok, ještě Vyšinský ve skluzu zakončuje a výborný skluz od Uhrinčata, který tam přijel proti Vyšinskému a zabránil tomu, aby mohl ve skluzu skórovat. Ještě tam byl u své tyče přilepení Zadražil, takže by možná ten balon zachytil. Každopádně bude z toho plzeňský roh. Na začátku nastavení, které bude trvat 3 minuty, stále je to 1-1 mezi Viktorií a Hradcem Králové. Teď si Adam Zadražil připsal úspěšný zákrok po střele Deskyho spoza 16. Jednou už vytěsnil taky Vyšinského ránu, ale to bylo po offsideovém postavení Adua, takže brankáři zatím víceméně bez práce až na tyto výjimky, kterou byl taky tento zákrok Adama Zadražila. Rohový kop rozehraní na krátko Plzni nevyšel, takže musí svěřenci Martina Hyského pokračovat autem. Ladra už rozehrál Memičovi a už se hraje zase vpravo po otočení Hrošovského. Na pravé straně Krčík, jeho klička kolem Horáka zatím úspěšná je. Krčík pak přihrává Aduovi. Adu sklepává pod sebe Dvehovi. Dveh má proti sobě tři hráče a tak rozděluje doprava. Memičův dobrý centr, Zadražil výborně. Natáhl pěsti a vyboxoval ten balón před svou šestnáctku, kde byl Neto, záložník Hradce, rozehrál přesně pro Mihálika a teď znovu z jedné hledá Vlkanovu na pravé straně. Hodně fyzicky náročný závěr prvního poločasu, už jeho nastavení, konec první ze tří nastavených minut a centr Vlkanovi, zastavu 1-1, byl příliš dlouhý, Trubač ho ale zalepil ještě na druhé straně hřiště. Kučera před šestnáctkou chce si narazit se Suchomelem, Suchomel si míč zpracoval a dává doleva Trubačovi, Trubačův centr, který hledá Krčík, ale ten srazil jen k Vlkanovovi. Jeho rána Vígele má výborný zákrok vedle pokutového území ještě Kučera a jeho centrovaný balón, který trefil Hrošovského, a co z toho bude dál, bude to out pro hradecký celek. Takže nebezpečné chvilky na závěr prvního poločasu, respektive v jeho nastavení na obou stranách. Na jedné straně střela Doskyho a zákrok Zadražila, teď v ještě lepší pozici uvnitř pokutového území Vlkanova, který to měl na levou nohu a mířil pod horní tyč, ale jeden z nejvyšších golmanů, možná vůbec ten nejvyšší v lize, Florian Vígele, vytáhl výborný zákrok u své horní tyče. Teď hradecký dlouhý aut a Vígele si vyběhl ze své branky a nepustil nikoho k hlavičkovému zakončení. Využil svých parametrů a rozehrává ještě jeden plzeňský útok už na začátku poslední, tedy třetí nastavené minuty prvního poločasu. Plzeň Hradec stále 1-1. U balónu jsou tedy západočeši, konkrétně Lukáš Červ, který teď táhne balón zprava na střed. Hradec se mezi tím zatáhl na svou obranou polovinu ve všech mužích. Dvech přesto přihrál odskočenému Vidrovi. Vidra teď v hloubi pole dává do pravé strany Krčíkovi. Krčík má na pravé straně volného Memiče, který vrací zpátky na osu trávníku k Červovi. Červ, po něm Dosky, nalevo už Vyšinský, ale Dosky to chtěl vzít středem přihrávkou na Ladru. Ta úspěšná nebyla, takže znovu hraje Červ, po něm Hrošovský. Na pravé straně se nabízí Memič, balon zatím nedostává. Hrošovský, po něm Červ, Hradec teď až na Mihálika, brání své pokutové území. Dosky má na levé straně volného Vyšinského. Ten navádí míč do 16, dělá kličku Suchomelovi, naznačil centr, zasekl si balon, pak chtěl přihrát Dosky, ale střetli se mu myšlenky. A také uzavírá Vyšinský touto nepovedenou individuální akcí první poločas, který nabídl dva góly v souboji Plzně s Hradcem Králové. Východočeši vedli po trefě Ondřeje Mihálika v 9. minutě, ale o necelé 2 minuty později už slavila většina štruncových sadů, a protože po rohovém kopu a centru Patrika Hrošovského vyrovnal Tomáš Ladra. V závěru prvního poločasu ještě dvě nebezpečné situace na obou stranách. Doskyho střela spoza 16 a Zadražil v zákrok a pak sečnil taky Florian Vígele, který vytáhl šanci a střelu Adama Vlkanovi. 1-1 tedy po prvním poločase mezi Plzní a Hradcem Králové.
1: Konečné skóre zápasu mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové samozřejmě může být ještě jiné. Každopádně jednou už se dnes výsledek 1-1 zrodil, a to v utkání ve skupině o udržení, ve kterém Teplice tedy remizovali se Slováckem 1-1. A aby byly fotbalové informace kompletní, tak jen doplním, že dnešní program v Šancelize uzavře od 18 hodin a 30 minut souboj pražské Sparty s Jabloncem. Samozřejmě i ten uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Přímém přenosu.
3: Radiožurnál Sport
4: a Filip Šedivý.
1: A teď 16 hodin a 20 minut pojďme zase na hokej, na souboj reprezentačních týmů Česka a Švýcarska na závěr českých hokejových her v Českých Budějovicích. Duel z Budvar Arény komentuje Kamil Jáša.
2: No, tak myslím, že fanoušci si mysleli, že to bude lehčí záležitost. Už v první třetině očekávali nějaké góly, ale je to 0-0, 6,5 minuty do konce první třetiny a Švýcaři, zdá se mi, že tady hrají zatím nejlepší zápas. Daří se jim kombinace, daří se jim rychlý přechod přes modrou čáru a už dvakrát pořádně vystrašili Kořenáře. Dokonce v samostatném nájezdu tam přišla Lekoltrová rána a Kořenář výborným zákrokem drží stav 0-0. Český tým teď na modré čáře, zpracování puku Královi úplně nevyšlo a tak je to zase tým ze Švýcarska, který dostal ten kotouč až před Genonyho, až před brankáře. Hás si bere puk, Klička povedená rychlý, nebo v rychlosti přechod přes modrou čáru. Dobře vytvořili Švýcaři teď prostor pro střelu z druhé vlny a ta opravdu přišla, ten potlesk teď patří Kořenářovi, který se natáhl po kotouči. Je tady komerční přestávka 5,5 minuty před koncem první třetiny, stav zápasu Česká republika Švýcarsko nerozhodný 0-0.
1: No a protože se v Budvar Aréně nehraje, tak ve vysílání radiožurnálu Sport si samozřejmě můžeme připomenout jeden dnes narozený a velmi potěšitelný výsledek. Tenistka Kateřina Siňáková získala na Antuce v Madridu 36. deblovou trofej ve své kariéře. S Američankou Taylor Townsendovou ve finále porazili ruský pár Mira Andrejevová, Diana Schneiderová 7-6 a 6-2 a ovládli společně třetí turnaj elitní kategorie WTA 1000 v řadě. Předtím totiž slavili v březnu Sunshine Double po triumfech v Indiana Wellsa v Miami. No a vítěznou sérii teď natáhli Siňáková s Townsendovou už na 15 zápasů. A 29-letá česká tenistka navíc tímhle zase velmi ceněným triumfem ozdobila návrat na pozici světové deblové jedničky, který si zajistila v Madridu už postupem do semifinále. Určitě nás dnes potěšil také judista Adam Kopecký, protože ten vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako v loni bronz ve váze do 90 kg. Na turnajích této kategorie si Kopecký vyrovnal maximum a vybojoval třetí medaili. No a pokud jste třeba motorističtí fanoušci a těšíte se na velkou cenu Miami Formule 1, tak pozor, začne o 3 hodiny dříve oproti původnímu plánu. Kvůli obavám z bouřky posunuli pořadatelé začátek 4. závodu sezóny na 19. hodinu našeho času. Podle předpovědi meteorologů má v Miami odpoledne silně pršet a při avizované hrozbě blesků v okolí trati během Grand Prix by mohl být závod přerušován. Z prvního místa na startu vyrazí do velké ceny Miami lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a vedle něj bude na startovním roštu stát ex-mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Tolik další sportovní dění vedle toho hokejového, protože teď nás zase bude zajímat utkání mezi českými a švýcarskými reprezentanty na závěr českých hokejových her v Českých Budějovicích. Slovo má tedy znovu Kamil Jáša.
2: Do závěrečné fáze se blíží první třetina. Diváci se mi zdají lehce rozpačití. Tu energii, kterou předávali v úvodu třetiny, tak ta už zdaleka není taková. Stav zápasu je 0-0. Jsou zaskočeni tím švýcarským projevem nebo projevem Švýcarů, kteří zatím v této sezóně nehrají vůbec dobře, jsou pod tlakem a to z mnoha důvodů. Teď se ale věnujeme českému útoku po pravé straně. Se tam Češi vrhli do útoku hned ve trojici, přijeli naraz modrou čáru. Bylo to tak na hranici postavení mimo hru, ale Píšťálka se neozvala a tak Sikora se teď ale musí rychle vracet společně i s Kantnerem a odjíždějí na střídačku. Ani tahle ta kombinace nevyšla k tomu, aby si český tým připravil nějakou finální šanci. Jäger po pravé straně přičištěný Klapkou. Klapka ještě po něm sáhle rukou tak, takže to nebyl faul. Klapka si najíždí k levému mantinelu, kotouč k němu ale ještě nedoputoval. A zase Švýcaři, zdá se mi, že byli takový hbitější. On je to podobný obrázek jako v zápasech proti Finsku a Švédsku, kdy českému týmu vůbec nevyšla první třetina, tedy vůbec prostě soupeř byl lepší. Jako v tuto chvíli tohle to byla zbytečná chyba a Kořenář musí dávat velký pozor. Ještě přijde jedna rána, kotouč je před brankovým prostoru, ještě dorážka, nebezpečná situace. No teď tedy jsou diváci opravdu hodně rádi, že to neskončilo gólem. 4,5 minuty ještě zbývá odehrát z první třetiny, tak budeme věřit tomu, že ta druhá třetina, jako tady na turnaji v Českých Budějovicích i v těch předchozích dvou zápasech, že prostě bude výraznější, lepší. Zatím to není nic moc z pohledu českého týmu. Marcel si hledá prostor za modrou čárou, je ale zády k brance a tak poslal kotouč jenom dopředu na Filipa. Tohleto Filipovi nezávidíme, byl tam mezi třemi hráči Švýcarska, tím jedním byl dokonce brankář Genony. Na druhou stranu zase už teď spěchají Švýcaři a dobrá střela, Kořenář se musel dostat od pravé tyčky k levé, tohle byla nebezpečná rána. Na ledě je Egli, výborný bruslář, který tam teď si bere kotouč a pokračuje dopředu, tohle bude postavení mimo hru. Ano, Egli vnikl do útočné třetiny o něco dřív, než jeho spoluhráč vlastně stačil zpracovat ten kotouč. Tohle to byla nepřesnost v rozehrávce švýcarského týmu. Majer byl tím hráčem, který na modré čáře tak dlouho zpracovával ten neposledný kotouč. Egli zatím neměl dost trpělivosti a vnikl do třetiny, to je postavení mimo hru. Do konce první 20 minutovky zbývá sehrát nebo odehrát. Teď informace pro Radiožurnál. 3 minuty 36 vteřin. Do konce první třetiny stav zápasu je nerozhodný 0-0. Švýcaři ale nehrají vůbec špatně, spíš naopak dostávají pod tlak český tým. No 9-3 na střely z pohledu švýcarského týmu, tak i to vypovídá o jisté převaze Švýcarů v tomto utkání. 3 minuty do konce první třetiny. Česká reprezentace si prakticky nevytvořila žádnou vyloženou šanci. Naopak brankář Kořenář musel několikrát sáhnout pro výjimečný zákrok, nebo tedy pro takový jistící zákrok, a drží stav 0-0. Černoch je před brankovém prostoru a pokusí se získat kotouč, ale musel si pro něj sjet teď až do rohu kluziště a zase je to taková upracovaná kombinace. No a slyšíte pod mým hlasem, teď se probouzejí diváci v Budvar aréně, kteří by si přáli gól do švýcarské sítě, ale ten zatím nepřichází. 2,5 minuty před koncem první třetiny stav zápasu Česká republika Švýcarsko 0-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. A vracíme se zase do přímého přenosu Radiožurnálu Sport. A ten kotouč neposledně poskakoval ve střední třetině a berou si ho zase Švýcaři, kteří jsou opravdu svižnější v této fázi v první 20 minutce. Proto také přichází bomba. No naštěstí letěla vedle, ale Geiser se s tím nepáral a znovu Geiser sjel si, předtím to byl golfák, teď zápěstím poslal ten kotouč směrem na Kořenáře a Klapka si sáhne pro kotouč. A tohle bude, ano, tohle to bude postavení mimo hru a Klapka si může hlavu ukroutit. On byl v dobré pozici, chvilku to vypadalo, že si převezme kotouč a to by ujížděl sám na Ginonyho, jenomže tak dlouho čekal na tu přihrávku, až kotouč pleskl o jeho brusle a ten puk se odrazil, vlastně bylo úplně jedno kam, protože český útočník urostlý kasník už byl v postavení mimo hru. Ozvala se píšťalka, stav zápasu Česká republika Švýcarsko, nerozhodný 0-0, kotouč je teď dopadl ve střední třetině. Po delší době vyhrané vazování českého týmu, český tým hraje v modrých dresech a dostává se teď do útočné třetiny. Tam Melovský zabojoval, Chmelař mu tam přijel na pomoc, tedy na ledě ta útočná trojice Melovský, Chmelař a Adam Klapka. Kotouč si bere Kořenář, tak ne, ještě předtím tam byl Cibulka, šikovný bruslařský obrat, krásně vyslal teď svého spoluhráče dopředu, riskantní přihrávka, ale odvahy má Tomáš Cibulka, hodně to prokázal několikrát a dokonce si teď dojel do rohu kluziště, bere si kotouč, míchá s ním, z forehandu si ho přehodil na backhand okolo Filipa, poslal puk do útočné třetiny, ještě minuta a 30 vteřin do konce první třetiny. Byl tam hodně přistrčený u mantinelu Galvas, ale rychle se zdvihl na nohy, osobní souboj Galvas-Jäger. A teď to Galvas-Jägerovi pěkně vrátil, když šel kolem něj, tak nezapomněl do něj šťouknout. No prostě čeští hráči, a mluvil o tom trenér Radim Rulík, si nenechají je nic líbit, když na ně někdo nastoupí s fyzickou hrou, tak to okamžitě oplácejí zpátky. Ale chtěl by to také přidat na přesnosti Galvas důraz. Ano, přihrávka teď byla tak za 4 minus a proto Švýcaři jsou v útočné třetině. Naštěstí tam přijel Marcel, který si bere kotouč, je za červenou. Začíná poslední minuta první třetiny, ale Marcel to vzal sám na sebe. Hlavní rozhodčí ukazuje, že hra je přerušená. Neviděl jsem úplně přesně, proč, zdálo se mi, že Marcel tím backendem poslal ten kotouč někam na švýcarskou střídačku. Ta se samozřejmě do hokejové akce zapojit nemůže. Tak takový hezký čas, který ještě zbývá odehrát z první třetiny. 59 vteřin, 9 desetin, stav zápasu 0-0. No a možná to slyšíte i pod mým hlasem, trochu takový ledový klid v parném nedělním odpoledni, zatímco v úvodu hala bouřila, tak teď se mi zdají diváci trochu rozčarovaní a dívají se na to, jak Švýcaři zahajují útočnou akci. Beránek ale výborně forčekoval a Kunc si jel do předbrankového prostoru, jenomže Beránek měl ten kotouč v držení snad 2 vteřinky, tu radost si moc neužil. Švýcaři skvělým způsobem přešli teď ten přechod a to je střela směrem na Kořenáře. No, Kořenář zase musel dávat pozor, protože to byl Švýcar Egli, který je hodně aktivní v úvodu první třetiny, nebo vlastně v celé první třetině, kdy vypálil hodně nebezpečně. Teď je puk ve střední třetině a je tady čas tak na poslední střelu, ale Sikora spěchá za kotoučem. No, Giannone ho zapomněl za sebou, začíná se projevovat to teplé počasí. Teď Giannone dvakrát se pokusil, brankář Švýcarska se dvakrát pokusil poslat širokou okejkou dopředu kotouč, ani jednou mu to nevyšlo. Ten puk byl jako přilepený možná v takové malé kaluži, která byla za jeho brankou, ale to už je všechno minulost. Je tady konec první třetiny, samé nuly na kostce nad ledem. Česká reprezentace Švýcarsko po prvních 20 minutách 0-0.
1: Říká Kamil Jáša, který má teď stejně jako hokejisté v Budvar aréně a také fanoušci trochu času na občerstvení, na srovnání myšlenek. No a myšlenky na hokejové utkání mezi Čechy a Švýcary, ty své nám teď ve vysílání radiožurnálu Sport prozradí náš hokejový expert, olympijský šampion a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. Martin, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Jaký je tedy tvůj hlavní dojem z těch prvních 20 minut tohoto závěrečného utkání na českých hokejových hrách?
3: Nechci být úplně hodně přísný, ale je to takový nemastný, neslaný. Je to takové utkání, který opravdu je přípravný. Naši úplně do toho utkání vstoupili úplně ideálně. Švýcaři opticky působí trochu lépe pohybově na tom. Je to taková hra jenom nahoru dolů, bez nějakých větších střeleckých pozic. V podstatě jenom dvě šance tam měli, jednou z naší strany Pirochta, který najížděl od levého mantelu. Nepovedla se mu tam ani střela, ani nahrávka. A jednou Švýcar, který vlastně se dostal skoro samostatného nájezdu, jinak je to poměrně střela snad 3-9, 3 střely za třetinu, za první třetinu z naší strany jsem předpokládal, nebo jsem očekával mnohem větší aktivitu z naší strany, ale je to celý obraz celých českých her, v podstatě první třetina nám vůbec nejdou, ať to bylo utkání s Finy, ze Švédy, první třetiny nám prostě vůbec nevychází.
1: Co tam tedy z českého pohledu by měli na hokejisté národního týmu přinést? Třeba řekněme větší aktivitu, říct si, pánové, hrajeme před vlastním publikem, tak jim pojďme něco ukázat, protože přece jenom tohle je vlastně i poslední utkání, které kouč Radim Rulík vede v domácím prostředí, protože po téhle sezóně odejde a teď už ho čekají s týmem jenom švédské hokejové hry a pak mistrovství světa ve Švýcarsku.
3: Řekl jsi to, Filipe, naprosto přesně. Od tohle bych přesně očekával. Ano, přesně říkáš, poslední utkání pod trenérem Radim Rulíkem doma. Očekával bych prostě, že vlítneme na Švýcary, že budeme mnohem aktivnější, půjdeme mnohem víc po kotouči dopředu. To se nám nedařilo, naopak to byli Švýcaři, kteří nás přestříleli v první třetině, takže proto i jak Kamil Jáša, který teďka před chvilkou komentoval, říkal, že vlastně publikum nebo diváci jsou takový z toho přešlí, že ta atmosféra není taky taková. Takže to utkání zatím se nám nevychází. A nebylo to ani v tom jednom utkání, jak už jsem zmiňoval, ať ze Švédy, z Finy. První třetiny nám vůbec na tomhle turnaji vůbec nevychází. Nevím proč, jestli to je nějaká špatné nastavení hráčů nebo nějaká taktika, nevím, těžko říct.
1: Švédové, to už jsou jistí vítězové celého turnaje, nestratili ani bod, oni vlastně vládnou celé téhle sezóně Euro Hockey Tour. Na úvod dali 8 gólů Švýcarům, včera porazili 4-2 Čechy, dnes tedy zdolali na závěr Finy po obratu 3-2. Jaký je tvůj dojem, Martine, ze Švédů z toho, co tady předvedli, protože si je samozřejmě také sledoval?
3: Sledoval jsem je, ano, v tom včerejším utkání a nejenom v tom včerejším, oni potvrdili opravdu velkou kvalitu, mají tam spousta mladých kluků také, jako by v podstatě jako my z 20, mají tam taky zkušený hráče okolo 35 let, ale celkově Švédové vypadají velmi dobře, jsou takový, když to řeknu, kompaktní, hrají hodně na kotouči, dávají hodně branek vlastně při vyrovnaných počty hráčů na ledě při 5-5, že to nejsou žádný goly z přesilovek, ale při 5-5. To znamená, že jsou schopni si vytvořit šance, jsou schopni si vytvořit dobré možnosti, což potvrdili v tom včerejším utkání s námi, kdy nakonec během 5 minut ve 3-3 dostřelili 3 branky a bylo hotovo po zápase, takže Švédové opravdu vypadají velmi dobře. Uvidíme, jak samozřejmě vždycky mistrovství světa je pak něco jiného, oni je doplní o hráče SNHL a ne úplně vždy jim to Švédům takhle vyhovuje.
1: Říká Martin Procházka, se kterým se samozřejmě uslyšíme i po druhé třetině utkání mezi Čechy a Švýcary v Českých Budějovicích. Martine, díky a hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
1: Je 16 hodin, k tomu 34 minuty, no a tady můžeme ve vysílání radiožurnálu Sport pozvat také k tomu, co jsme začali nabízet včera a budeme ještě po dalších 49 dnů.
4: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
5: Czechoslovakia are the new European champions. ten pohár nad hlavou, je to spomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
6: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
7: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
8: Jaká byla cesta na šampionát?
6: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
9: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
8: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
6: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
8: Od 2. května do 20. června.
6: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
1: I fotbalová historie patří k vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku, ale také fotbalová současnost. A tou je teď duel skupiny o titul v Šancelize mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové. Ze Štruncových sadů se znovu hlásí Pavel Tilšar.
0: Druhý poločas už je rozehraný, je to stále 1-1, teď nový hráč na trávníku, Sojka táhne balón, dal Turému a krásná plzeňská akce, míč končí v síti, Viktoria jde do vedení krátce po začátku druhého poločasu a zasloužili se o to dva střídající hráči, kteří rozjeli tuto akci. Alexandr Sojka krásnou přihrávkou našel v pokutovém území Turého, který poslal míč přes šíři velkého vápna a na zadní tyči prostor zavřel jeden z plzeňských hráčů, který teď zůstává zaklíněný v klubku hráčů. Vypadá to na Denise Višinského, který tam byl jako poslední z Plzeňanů, který se dotkl balónu. Možná se ten míč ještě poodrážel od některého z padajících hradeckých obránců, ale skvělý vstup Viktorie do druhé půle. Zasloužili se o to tedy i dva střídející hráči, Mohamed Ture, který nahradil Prince Adua, a Alexandr Sojka, který přišel na trávník na začátku druhého poločasu na místo Matěje Vidry. 2-1 tedy pro Viktorii Plzeň v zápase s Hradcem Králové a otočka skóre podání domácích. Na straně hostů střídal taky Daniel Trubač, který už nepokračuje v tomto utkání, místo něj přišel na hřiště Lukas Kubr. Ondřej Berka, hlavní rozhodčí tohoto utkání, si ještě ukazuje na ucho, tedy na to sluchátko, kterým komunikuje s videoasistenty tohoto zápasu, kterými jsou dnes Marek Radina a Jiří Kříž. Ondřej Berka tedy ještě nedal pokyn k rozehrávce Hradce Králové, který před chvílí inkasoval po pohledné akci Viktoria, ten gol platí. Ondřej Berka už ukázal do středového kruhu, je to potvrzené, Plzeň tak vede nad Hradcem Králové 2-1 a na levé straně už teď můžou kombinovat hradečtí fotbalisté. Konkrétně je to Horák, který si vybírá Kubra. Kubr si hodil balón kolem Krčíka, ale Krčík zvládl ten obraný souboj a poslal míč do zámezí. Ještě teď potvrzen tedy střelec gólu Denis Višinský, který se raduje tedy z trefy na 2-1 pro Plzeň, 48. minuta aktuálně ve Truncových sadech. Hradec Králové chce odpovědět, stejně jako Plzeň odpověděla na blesku rychlý gol Hradce Králové v prvním poločase, nebo blesku rychle odpověděla, protože v 9. minutě skóroval Mihálek a už v 11. srovnával Ladra. Hradec Králové po autu centruje, je to Neto, který hledal v pokutovém území své spoluhráče, ale ten centr byl příliš vysoký pro všechny zúčastněné a tak míč zaplul vedle bílého tyče a může rozehrávat golman Viktorie ze svého malého vápna. Na začátku 49. minuty v době, kdy tedy Plzeň vede nad Hradcem Králové 2-1. Krčík rozehrává středem hřiště po přihrávce od Vígeleho na Turého, ale ten pas přesný nebyl. Stejně tak se dá popsat i přihrávka od záložníka Neta, který našel jen Lukáše Červa. Ten převzal kapitánskou pásku od Matěje Vidry, který už nepokračuje ve druhém poločase a Plzeň může kombinovat na levé straně. Konkrétně Sojka, který teď udělal kličku a dává zpátky na střed hřiště Červovi. Červ po něm Ladra před 16. Chce se narazit s Hrošovským a ta kombinace jim vychází. Ladrova střela míjí Zadražilovu branku, ale teď si to krásně vyťukali Plzeňané před 16. Dvojice Ladra a Hrošovský potěšila teď tedy ochozy ve Štruncových sadech, ale ne dostatečně nebo dokonale tak, aby tady domácí příznivci mohli slavit třetí gól. Stále je to 2-1 na konci 49. minuty, protože Ladrova technická střela skončila vedle Zadražilovy levé tyče. Rozehrávka Hradce Králové, dlouhý Zadražilův nákop, za kterým spěchá střídající Kubr, ale ten pas je až příliš dlouhý. Krčík pohlídal ten balón až do plzeňského pokutového území, kde se ho může sebrat do rukavic golman Vígele. Taky tak udělal, až k němu doběhl útočník Hradce Mihálek a ten pokračuje v napadání při plzeňské kombinaci nakrátko, ale byl tam sám, takže když se podíval kolem sebe a nebyl doplněný nikým, tak vzdal ten sprintový náběh kolem plzeňských přihrávajících si obránců a může už se vrátit zpátky do bloku. Mezitím tedy Viktoria dlouhým pasem se dostala až do 16. Hradce Hrošovského, celá zblokovaná. Vyšinský před pokutovým územím zadražil, skvělý zákrok. U své pravé tyče teď předvedl hradecký golman po zakončení Denise Vyšinského, který schoval tu střelu mezi hradeckými obránci. Nakonec si ale zadražil, ten balon našel, zřejmě viděl, kam Vyšinský míří, a tak je to stále 2-1 na začátku 59. minuty. Hradec v útoku, Vlkanova vrací zpátky Čihákovi, Čihák natáhl krok a dovezl míč do středového kruhu. Na levé straně má volného Čecha, Čech si vybírá Horáka, Horák chtěl natáhnout míč na střed, ale ten zavřel Memič, takže přihrává polojeně Kubrovi. V akci pokračuje Kučera, ale je mezi třemi plzeňskými hráči a Krčík s Hrošovským a Sojkou zvládli tu situaci, takže odebrali Kubrovi balón a fakt si může pokračovat tedy plzeňská defenziva. Hrošovský vyhnul se Mihálikovi přihrávkou na Červa, Hradec Králové spěchá do defenzivního bloku, mezitím se Plzeň dostává přes levou stranu na polovinu soupeře. Vyšinský už má znovu balón, vybírá si Červa u středového kruhu, Červovi se nabízel na pas za obranu Memič, ale balón dostává Krčík. Krčík jak musí hrát na střed, protože Memič byl v offsideu, a pak si vybral Krčík Sojku. Sojka kombinuje s Krčíkem nakrátko, ve středovém kruhu volný Samson Dvech, který vidí na levé straně volného Vyšinského a taky mu adresuje přihrávku, ale nebyla přísná ta přihrávka, takže Hradec bude vhazovat na začátku 52. minuty za stavu 2-1 pro Plzeň. Té se podařilo otočit skóre, protože od 9. minuty vedl Hradec Králové ve Štruncových sadech, ale už v 11. bylo srovnáno a na začátku druhého poločasu, tedy ve 46. minutě, Plzeň využila hned první útočnou akci, pohlednou kombinaci zakončil nakonec v pádu Vyšinský. 52. minuta, 2-1 pro Plzeň, která znovu získala teď balón u středového kruhu a na středu je Ladra, který si zasekl záložníka hostů Neta. Přihrál do pravé strany, kde kombinuje Krčík s Vyšinským. Vyšinský vrací zpátky Červovi. Červ má proti sobě Kubra, ale znovu v nabídce taky Sojku, kterému se otevřel prostor, tak to Sojka zkusil z větší dálky, z nějakých 30 metrů technický pokus, který ale jen zaplaval do rukavic Adama Zadražila. Hradecký golman pak dlouhým nákopem hledá Mihálika na útočné polovině, ale ten byl v offsideové pozici, takže nemůže pokračovat v akci směrem k plzeňské brance. 53. minuta, 2-1 pro Plzeň, po gólech Ladry a Vyšinského za hosty skóroval Mihálik. Východočeši vedli ve Štruncových sadech, ale Plzeň skóre prozatím otočila. 53. minuta a rozehrávka Vígeleho přes levou stranu a Dveha, který si zalepil balón na svou levou nohu a pak přihrál na střed, kde ale ztratili.
1: 16:43, Pavla Tilšara můžete poslouchat i nadále na internetu na stránkách iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tady na Radiožurnálu Sport si připomeňme, že po první třetině závěrečného utkání českých hokejových her hrají domácí, tedy čeští reprezentanti se Švýcarskem nerozhodně 0-0. A zpátky k fotbalu, protože v anglické Premier League ve 83. minutě Bournemouth vede nad Crystal Palace 3-0 a v duelu o třetí místo Manchester United vede ve 12. minutě nad Liverpoolem 1-0. Do tohoto utkání šli United s tříbodovým náskokem před čtvrtým Liverpoolem, takže mají teď rudí ďáblové zaděláno na to, aby se osamostatnili na té třetí příčce už se šestibodovým náskokem před Liverpoolem a také Aston Villou, která o 20 hodin nastoupí doma proti Tottenhamu. Ve francouzské Ligue 1 Lille hraje ve 84. minutě s Le Havrem 1-1 v italské sérii a ve 82. minutě Sassuolo vede nad AC Milan 2-0. V německé Bundeslize naopak Sankt Pauli ve 52. minutě doma s Mohučí prohrává 0-2 a ve španělské La Lize Getafe Vallecano v 27. minutě 0-0. A teď zpátky zase na domácí prvoligový fotbal, Viktoria Plzeň versus Hradec Králové a reportér Pavel Tilšar.
0: Stále 2-1 na konci 54. minuty. Po dvou krásných střelách Lukáše Červa, ta první spoza šestnáctky roztřepala břevno Zadražilovy branky proti té druhé, když se k němu míč odrazil, se zase vyšvihl hradecký golman u své pravé tyče. Dva krásné momenty, dvě krásné zakončení, ale stále 2-1 pro Viktorii v 55. minutě. Záporočiše budou pokračovat teď rohovým kopem z levé strany u balónu Hrošovský a Dosky, který ale odebíhá, takže to bude přímý centr do pokutového území od Patrika Hrošovského, který už se za chvíli rozeběhne a pošle míč před Zadražila. Balón, který letí na malé vápno, k hlavičce se nedostal nikdo z Plzeňanů a pak už Hradec hlavičkuje do bezpečí. Navíc si tam sudí Berka všiml nedovoleného zákroku na hranici malého vápna, po kterém zůstávají na hrací ploše ležet dva hráči. Jedním z nich není Denis Višinský, o kterém jsem si myslel, že tam leží, ale je to jiný fotbalista plzeňské Viktorie, zřejmě David Krčík, který tam byl v tom souboji a odpadl na hrací plochu, a jeden z hradeckých fotbalistů je teď v nefotbalové pozici, takže jsou přivoláni zdravotníci z obou táborů. V 56. minutě za stavu 2-1 pro Plzeň. Můžeme si tak připomenout, jak se zatím vyvíjí tento zápas. Už v 9. minutě skóroval Ondřej Mihálek. Bylo to po pěkné akci před pokutovým územím, když mu Vlkanova vrátil balón zpátky před branku a Mihálek zakončil. V 11. minutě pak Plzeň vyrovnala zásluhou Ladry, který si naskočil na centr od Hrošovského po nakrátko rozehraném rohovém kopu. No a Plzeň pak skvěle vstoupila do druhé půle, protože zhruba ve 30. sekundě druhého poločasu si vypracovala kombinací akci, kterou zakončil na zadní tyči Denis Višinský. David Krčík, plzeňský stoper, je teď ošetřovaný stále v pokutovém území po rohovém kopu domácích z levé strany. Vypadá to, že je tam stále taky jeden hradecký fotbalista, který je teď v zákrytu.
1: Stále se tady ve Štruncových sadech nehraje duel mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové, tedy v tuto chvíli nic zajímavého nenabízí, a tak ve vysílání Radiožurnálu Sport zmíníme, že před pár minutkami slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl při svém premiérovém startu závod kolem Romandie. Prvenství korunoval v 5. etapě 4. dílčím triumfem. Opravdu neuvěřitelná dominance slovinského cyklisty Tadeje Pogačara, který ukazuje, že v tomhle roce je skoro neporazitelný. Z těch klasik, do kterých nastoupil, vlastně prohrál v jediné, ale v té, o kterou možná stál vůbec nejvíc, neuspěl tedy na peklu severu, tedy závodu Paříž-Rubé, kde tedy nezvládl závěrečný sprint a prohrál s Woutem van Aertem, ale teď tedy ovládl svůj první etapový závod téhle sezóny, závod kolem Romandie. Tolik tedy krátce cyklistika a teď zase zpátky fotbal, prvoligový souboj mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové ve skupině o titul v Šancelize. Reportérem ve Štruncových sadech je Pavel Tilšar.
0: V 58. minutě za stavu 2-1 pro Plzeň v souboji s Hradcem Králové už by se zase mělo hrát David Krčík a Filip Čihák, kteří se zřejmě srazili po tom plzeňském rohovém kopu, už jsou za postranní lajnou a dobíhají směrem k půlící čáře, tak aby je rozhodčí za chvíli mohl vpustit zpátky na hrací plochu. Chvíli tedy 10-10 v souboji Plzně s Hradcem Králové. Posledním střelcem tohoto utkání Višinský, který už v první minutě druhé půle otočil skóre pro Viktorii na aktuálních 2-1. Teď nedorozumění v plzeňské rozehrávce. Červ zachytil ve skluzu míč až v zámezí, takže Hradec bude vhazovat v době, kdy už sudí Berka pustil na hrací plochu před chvílí ošetřované Krčíka s Čihákem. Hradec tedy vhazuje na útočné polovině z levé strany. Míč má ve svých rukách Horák, který si vybírá Vlkanovu. Vlkanova stále drží balon na své pravačce a Krčíka na zádech. Krčík pak oběhl Vlkanovu a posunul balon do zámezí, takže Hradec se posunul o pár metrů směrem k brankové čáře vedle branky Floriana Vígeleho a vhazuje teď téměř na úrovni velkého vápna. Horák se vybírá znovu Vlkanovu, který tentokrát ale ztrácí balon, a pak Sojka o napadajícího Horáka posílá balon do zámezí. Takže aut zase pro Plzeň v 59. minutě za stavu 2-1 pro domácí. Poté, co tedy jako první v tomto utkání skóroval Mihálek, ale trefy Ladry a Višinského znamenají aktuální vedení plzeňské Viktorie. je o gól. Memič si autem vybírá Krčíka, Krčíkův dlouhý pas na Turého, Turé nepodstoupil souboj s Čihákem a udělal vlastně dobře, protože si našel balón, kterým Čihák hledal Čecha, Turé pak tělem odstavil hradeckého obránce a nechal míč zaplout do zámezí, takže Plzeň bude vhazovat teď už na úrovni půlící čáry. Memič znovu si vybírá Krčíka, Krčík zase dveha a teď už má spoustu prostoru a času na to rozmyslet si další rozehrávku. Dve hraje doleva do Skimu, do Sky hledá obloučkem Turého na útočné polovině. Hradecká defenziva zblokovala ten jeho pas, ale balon se příhodně odrazil Vyšinskému. Memič na pravé straně, jeho schovaný centr, Vyšinský netrefil balon. Teď mezi malým vápnem a penaltou byl ve velmi dobré pozici. Memič překvapil tím centrem snad všechny až na Vyšinského a Vyšinský nedokázal usměrnit ten míč mezi tři tyče Zadražilovy branky. Rychlý hradecký kontr na pravé straně je Vlkanová, jeho centr, který nenachází nikoho v pokutovém území. V polovině 60. minuty Plzeň vede nad Hradcem Králové 2-1 poté, co první poločas skončil nerozhodně 1-1. Východočeši vedli ve Štruncových sadech od 9. minuty, kdy skóroval Mihálik, ale už v 11. vyrovnal Ladra po rohovém kopu. No a pak Viktoria předvedla skvělý úvod druhého poločasu hned z první ofenzivní akce, na které se podíleli i střídající hráči Sojka s Turem. Dokázali tedy Viktoriáni skórovat, konkrétně Denis Vyšinský, který je centr z pravé strany, doslova dotlačil za záda Adama Zadražila, hradeckého golmana. Východočeši teď budou rozehrávat rohový kop z pravé strany. Předtím ještě čelili dvěma parádním střelám záložníka Plzně Červa. Jedna skončila na břevnu, se druhou si dokázal poradit Adam Zadražil v hradecké brance. Aktuálně tedy polovina 61. minuty. Plzeň vede nad Hradcem 2-1. Ze Štruncových sadů Pavel Tilšar, Radiožurnál. A na Radiožurnálu Sport tedy můžeme pokračovat rohovým kopem Hradce Králové. Centrovaný balón, který Mihálik ještě vrací zpátky Netovi, ale Neto se k zakončení nedostal. A tak je balón před 16. Viktorie. Turé tam o něj bojuje s Čechem a dokázal v tom souboji uspět. Pak vrátil Krčíkovi a na ose trávníku je dvech. Po něm dosky na levém křídle, respektive levé straně na levém křídle, čeká na přihrávku Mimič, zatím balón nedostává. U balónu stále Plzeň, teď rozehrává její obrana a hradečtí nenapadají nějak vysoko, až teď Kučera spouští pressing a tak Krčík volí dlouhý pas křížný na levou stranu, kde číhal Memič, ale Suchomel si s ním dokázal poradit jen za cenu odkopu do zámezí. Hlásil se tam o dotek Memiče, ale sudí Berka ho buď nepostřehl, nebo tam žádný nebyl, takže Plzeň vhazuje z levé strany v polovině 62. minuty zastavu 2-1 pro Viktorii. Krčík má před sebou prostor vypálit a taky, že to zkusil z nějakých 30, možná 35 metrů, ale ten jeho pokus šel jen do středu branky v ideální výšce pro golmana, takže Zadražil ten míč zalepil do svých rukavic a stále je to 2-1 na konci 62. minuty. Hradec rozehrává přes levou stranu a Horáka. Horákova přihrávka na Kubra byla velmi těžká. Kubrovi se míč odrazil před ním a do chráničů a pak tedy putoval balón do zámezí. Chvilka přerušení a střídání na straně Plzně poté, co o poločase přišli na
1: hradecký. Na Radiožurnálu Sport tak 16:52 můžeme vystřídat také reportéry a sporty. Fotbal vyměníme za hokej a klubovou úroveň za tu reprezentační. Česko-Švýcarsko na závěr turnaje Eurohockeytour v Českých Budějovicích. Duel, který komentuje Kamil Jáša.
2: Melovský, Chmelař a Klapka, to je trojice, která ofenzivně patří k nejlepším na celém turnaji tady v Českých Budějovicích a zase teď tito tři přitlačili soupeře, ale stav zápasu je 0-0, největší šanci druhé třetiny zatím měli Švýcaři a on o tom ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvil také Martin Procházka, olympijský vítěz. Ta první třetina, vlastně už po třetí, se českému týmu vůbec nevyvedla. Daniel Voženílek o tom dost přemýšlel a říkal, že dnes to bude jiné, tak tedy nebylo, protože ta první třetina byla, nebo v první třetině Švýcaři byli aktivnější, lepší, přestříleli český tým 9-3 a hned v úvodu druhé třetiny najížděl Rošet téměř sám. Bylo to tedy ne úplně čistý nájezd, ale nebezpečná situace. Ano, také nebezpečná střela, naštěstí letěla těsně vedle a proto je stav ve 24. minutě 0-0. Souboj v rohu kluziště, trochu uklidnění, nepřesná přihrávka. Ten puk se mi zdá ještě v úvodu druhé třetiny neklouže úplně tak hladce jako v úvodu zápasu. Král si chtěl obhodit soupeře, ale kotouč se dostal až Patrick Giannonimu a ten vypomohl švýcarské defenzivě. Teď se Giannoni přesunul k levé tyčce. Český tým se usadil v útočné třetině a Beránek se tam zamotal, ale přihrává ještě Ščotkovi. Ščotka na modré čáře. Jedna klička vylepšuje si pozici. Backendové nahození, tohle to nebyla špatná věc, jenomže před brankou už nikdo nedokázal zasáhnout a Švýcaři zase velice rychlý přechod. Majer je to a rána, Kořenář byl připravený. Majer nečekaně přesunul hru z levého mantinelu na pravý a tam přišla rána na Kořenáře, který se ale rychle pootočil a ten kotouč stlumil na své hrudi. Pátá minuta druhé třetiny. Česká reprezentace Švýcarsko 0-0.
1: Kotouč... Přímý přenos podání Kamila Jáši můžete i nadále poslouchat třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo také na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. A to samé platí také o fotbalovém souboji v rámci skupiny o titul v Šancelize mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové. A tenhle duel teď i ve vysílání Radiožurnálu Sport prostřednictvím Pavla Tilšara.
0: V 65. minutě za stavu 2-1 pro Plzeň teď má Viktoria další velkou šanci a je to volný přímý kop na ose trávníku, kousek zatím čtvrtkruhem před hradeckou šestnáctkou. Pálí Sojka, ale přestřelil Zadražilovu branku. Technický pokus Alexandra Sojky, střídajícího hráče, který působil v Hradci taky na hostování, nebyl úspěšný. A tak je to stále 2-1 i na konci 65. minuty. Hradec ve druhém poločase hned v úvodní minutě inkasoval a pak přečkal dvě střely od Červa. Jedna skončila na břevnu, druhá byla vytěsněna Glomanem Zadražilem. Teď Hradec znovu chybuje v rozehrávce, Plzeň toho ale zatím nevyužívá. Naopak Východočeši dlouhým pasem nacházejí Mihálika na levé straně. Mihálik zatáhl balón až na rohový praporek, kde svádí souboj s Dvehem, ale Dveh byl úspěšný v tomto souboji, dokázal Mihálika čistě odzbrojit a tak Viktoria zakládá útok. Přihrávka středem hřiště, Panoš se vyhnul Čechovi, Viktoria má výhodu a dopředu spěchá Ture, už je v pokutovém území, Ture Horána z ostrého úhlu chtěl překvapit Glomana Zadražila, ale ten balón trefil jen do boční sítě. Takže stále 2-1 v 66. minutě, ale v posledních chvilkách jsou to fotbalisté Plzně, kteří udávají. Tempo tohoto utkání prakticky od začátku

0: Chyba Adama Zadražila v rozehrávce, Plzeň ji ale nepotrestala i díky tomu, že za Zadražila se rychle stáhli do branky další fotbalisté. Zadražil pak skákal po své 16, prakticky na jejím konci, těsně před tím územím, kde už nemůže chytat rukama, a nakonec to Hradec přečkal po té špatné rozehrávce hostujícího golmana. Za cenu odkopu nebo teče na rohový kop, 67. minuta, 2-1 pro Plzeň a další standardka pro domácí. Z levé strany ji rozehraje Patrik Hrošovský a je to přihrávka na roh 16 pro Vyšinského. Vyšinský sklepl Hrošovskému, který prudkým centrem hledá své spoluhráče, je to 3-1. Samson Dvech si našel ten centrovaný balón a Viktoria využívá své převahy ve druhém poločase. Hned v první minutě otočila skóre gólem Vyšinského a teď v 67. se trefuje taky Samson Dvech, který posílá Západočechy už do dvougólového vedení. 3-1 tedy po dalším využitém a nakrátko rozehraném rohovém kopu. Patrik Hrošovský má skvělou kopací techniku a znovu to potvrdil, druhá asistence pro slovenského reprezentanta, který v prvním poločase našel hlavu Ladry a v 11. minutě vyrovnávala Viktoria na 1-1. Teď tedy v 67. na jejím konci je to po Hrošovského centru. Samson Vech teď oslovován tribunami ve Štruncových sadech. 3-1 pro plzeňskou Viktorii v souboji s Hradcem Králové. Východočeši se budou muset rychle vzpamatovat, aby ještě zdramatizovali toto utkání prvního kola nadstavbové části šance ligy, tedy ve skupině o titul. 3-1 pro Plzeň po gólu Samsona Dveha, konec 68. minuty a rozehrávka Hradce Králové. Ze středového kruhu u balónu je Vlkanova, který tedy pošle balón na své obránce. A můžeme být zvědaví na to, jestli ještě svěřenci Davida Ohrejše zamíchají s kartami tohoto utkání. To poslední skončilo 3-3 tady ve Štruncových sadech mezi Viktorií a Hradcem Králové, ale to měl David Ohrejš k dispozici třeba Vladimíra Daridu, který zahrál výborný zápas. Darida je dnes zraněný a chybí Hradci Králové ve středu zálohy. Je to znát, že dvojice Kučera Neto tak sehraná není. I proto, nebo je to jeden z důvodů, že Viktoria vede 3-1 v 69. minutě a po hradecké rozehrávce bude rozehrávat z levé strany. Dosky si vybírá Tureho autem, Ture ustál souboj s Čihákem a ještě dokázal vrátit pod sebe Pročerva, který udělal kličku Mihálikovi a přesně rozehrál Hrošovskému. Hrošovský táhne ten balón po pravé straně, už má mít za 16 a praskl do toho, těsně minul. Branku Adama Zadražila, ale Patrik Hrošovský dnes hraje skvělý zápas. V 69. minutě znovu potěšil domácí fanoušky. K dvěma asistencím si mohl připsat i gól, ale jeho pokus zařízení Zadražila minul. V 70. minutě, tedy vlastně v půlce druhého poločasu, je tu znovu pauza pro občerstvení a pro oba týmy v době, kdy je hodně teplé počasí, tak je to tradiční.
1: Góly padají tedy ve fotbalovém utkání skupiny o titulu šance lize mezi Viktorií Plzeň a Hradcem Králové. K radosti fanoušku ve Štruncových sadech, tedy většině z nich se třikrát trefili domácí. Zatím se nikdo netrefil v hokejovém souboji mezi Čechy a Švýcary, alespoň tak to bylo podle posledních informací Kamila Jáši, který tenhle duel v Českých Budějovicích sleduje a pro Radiožurnál Sport komentuje. Kamile.
2: Je to 0-0 a ta komplikace je teď o to větší, nebo se komplikuje život českému týmu, protože hraje v oslabení, Kořenář širokou hokejkou jenom a posunul a teď Petr Sikora chtěl vyhodit ten kotouč a povedlo se to, takže to je dílčí dobrá zpráva. Zábranský odjíždí na střídačku, prostřídala česká sestava Cibulka a Ticháček, to jsou teď dva beci, kteří čelí nájezdu. 7. minuta druhé třetiny, stav zápasu 0-0, ještě 1 minuta švýcarské přesilovky, kdy tam výborně se pohybovala na modré čáře Kořenář. Teď chytil ten kotouč. Ne, že by to byla kdo ví jak nebezpečná střela, spíš to bylo o pohotovosti českého brankáře. Ten kotouč se trochu nečekaně odrazil od zadního mantinelu a přijel vlastně, posunul se až do brankoviště, ale Kořenář dával dobrý pozor. 8. minuta první třetiny, 59 vteřin ještě bude Filip na trestné lavici. Byl tam hodně důrazný po zákroku Kořenářově. Se mu tam asi nelíbil pohyb Švýcara, tak vzal hokejku do obou rukou a povalil ho. Byl to takový klasický crosscheck. Nikdo se tady v hale nedivil, že z toho byl dvouminutový trest. Trochu se nám přiostřuje v soubojích. Cibulka vyhodil ten puk, povedlo se mu poslat kotouč přes celé kluziště, ani ne tak okolo mantinelu, spíš ho hodně zdvihl a Švýcaři si mohli hlavy ukroutit, jak se dívali po tom letícím puku a musí zahajovat útočnou akci zase znovu od svého brankáře Herzog.

0: útok po levé straně vrátil, ale zpátky na Kukana. Kukan teď je na vrcholu přesilovky, připravený k tomu, aby vypálil silci k pravému mantinelu. Teď už zamkli Šítaři český tým v jeho obrané třetiny. Kukan dává na pravou stranu. Moj by mohl vypálit, rychlá přihrávka přímo před branku. Znovu Moj má kotouč, ale je hodně u mantinelu a tam k němu přispěchal Černok. Tak poslední vteřinky švýcarské přesilovky, stav zápasu 0-0. Moj připravený kráně, Mojová rána, Kořenář chytil, ještě dorážka a tohle gol nebude, ale bylo to zase jen tak, tak Ticháček se tam před brankovém prostoru okamžitě postaral o soupeře a teď tam boxují Černok a Herzog se do sebe pustili, Černok se zdvihl na nohy a vyzývá tam Švýcara, aby si to ještě vyříkali rukavicemi, no gol to tedy není, 12 minut 3 vteřiny před koncem druhé třetiny. Pomalu se suneme k půlce zápasu, diváci by si samozřejmě přáli gol, ne teď přesilovce, když Švýcaři budou hrát přesilovou hru, ještě 12 vteřin. Filip už je připravený, aby dívá se nahoru na kostku, na záznam té situace, která byla hodně nebezpečná, vhazovat se tedy bude kde ve středním pásmu, to je dílčí dobrá zpráva pro český tým, kterému nevyšla první třetina.
1: Česko-Švýcarsko tedy stále nerozhodně 0-0. Na závěr českých hokejových her v Českých Budějovicích. 2-0 vede Manchester United v utkání anglické Premier League po 32 minutách nad Liverpoolem v duelu o třetí místo v nejvyšší anglické fotbalové soutěži. Ve francouzské Ligue 1 Lille remizovalo s Le Havrem 1-1 v italské sérii a Bologna s Martinem Vítíkem jen na střídačce po celý zápas remizovala s Cagliari 0-0 a Sassuolo porazilo AC Milan 2-0. V německé Bundeslize po 70 minutách St. Pauli prohrává s mohučí 0-2 a ve španělské La Lize v závěru prvního poločasu Getafe Vallecano 0-1. No a teď zase domácí prvoligový fotbal, a to v podání Viktorie Plzeň a Hradce Králové. Slovo má reportér Pavel Tilšar.
2: V 74. minutě za stavu 3-1 pro Plzeň pokračuje kombinace domácích kolem pokutového území. Červ tam byl sražený v souboji s Mihálikem a tak budou domácí rozehrávat z místa po faulu druhého jmenovaného, který otevřel skóre tohoto utkání ve Štruncových sadech už v 9. minutě, ale pak už úspěšně stříleli jen Západočeši, postupně Ladra, Vyšinský a jako poslední Dvech právě teď u balónu. V 74. minutě předává Červovi, Červ obíhá Rekžu, který před malým momentem vystřídal na hrací ploše Neta. U balónu je Krčík, který dává Dvehovi, Plzeň tak teď kombinuje ještě na své polovině, míč si předávají obránci, do té kombinace defenzivních hráčů se zapojil i Sojka, který přispěl k tomu obratu ve skóre už v první minutě druhého poločasu. Teď informace pro posluchače Radiožurnálu. Na začátku 75. minuty Plzeň vede nad Hradcem Králové 3-1. Skóre domácí otočili ve druhém poločase po gólech Vyšinského a Dveha. Ze Štruncových sadů Pavel Tilšar, Radiožurnál. A na Radiožurnálu Sport tedy můžeme pokračovat v našem přímém přenosu. Dvech předává Sojkovi, Plzeň je stále na balónu, na levé straně je Vyšinský. Vyšinský si vybírá Sojku, ne, tak to je Jiří Maxim Panoš, který teď obloučkem hledá právě Sojku na levé straně. Sojka na rohu 16, Klička zleva doprava a rána, která míjí za Dražilovou branku, ale bylo to stečí jednoho z hradeckých fotbalistů, myslím, že se tam vrátil záložník Kučera, který tečoval ten balon vedle Zadražilovy branky. Máme před sebou poslední čtvrt hodinu řádné hrací doby utkání prvního kola nadstavbové části šance ligy ve skupině o titul. Plzeň vede nad Hradcem Králové 3-1. Za ten výkon ve druhém poločase se rozhodně dá tvrdit, že zaslouženě, protože svěřenci kouče Davida Horejše prakticky neměli po změně stran žádnou velkou příležitost. Naopak, kromě těch gólů Vyšinského a Dveha, ještě Červ trefil břevno, pálil i Hrošovský s Ladrou. Červ pak ještě jednou proti jeho druhému zakončení v té jedné akci se vytáhl, Zadražil. Rozehraný rohový kop proletěl přes celou šestnáctku zprava doleva. Tam teď má míč Memič, jeho centr, který odvrací hradecký obránce Čech z jeho pohledu do levé strany. Takže Plzeň napravo a míč má Panoš, dává na střed Červovi, Červ vrací zpátky ke středovému kruhu Doskymu. Dosky kombinuje se Sojkou a Plzeň nikam nespěchá, chce teď kontrolovat hru. Naopak Východočeši už vypadají celkem unavení i v tom hodně teplém počasí, které panuje po celé České republice a jinak na tom není ani Plzeň. Míč má teď dvech, narazil si s Doskym a Iráčan může pokračovat v kombinaci se Sojkou, znovu Dosky, který je vrací zpátky balón až na golmana Vígeleho na začátku 77. minuty, za stavu 3-1 pro Plzeň má teď balón právě golman Vígele, jeho dlouhý pas, který hledá na útočné polovině Memiče. Memič prodloužil za sebe a je tam taky Krčík, který ještě zůstal po tom rohovém kopu u 16 soupeře. Krčík se pak otočil kolem Čecha a dává vedle pokutového území Memičovi. Sražený balón k Panošovi, Panošova rána trefila do hlavy Kučeru, ne, tak to byl připravený jiný bek Hradce Uhrinčať, který teď zastavil Panošův povedený pokus. Stále 3-1 tedy v 77. minutě, co ture jeho rána spoza 16 je hodně nepřesná, ale Plzeň neustává ve své ofenzivní aktivitě, vůbec nechce pouštět Hradec Králové na svoji obranou polovinu a zaměstnává tedy defenzivu Východočechů stále a stále i na konci 77. minuty, teď dvě střely spoza 16. Jedna trefila u Hrinčaťa, druhá přesná nebyla a mířila vedle Zadražilovy branky. 78. minuta, 3-1 pro plzeňskou Viktorii v souboji s Hradcem Králové. Západočeši si v případě vítězství můžou upevnit třetí pozici v ligové tabulce po prvním kole nadstavbové části, nehledě na výsledek toho posledního zápasu v této skupině mezi Spartou a Jabloncem, který vám taky nabídneme od 18.30 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Teď jsme ale stále ve Štruncových sadech a konkrétně u Amara Memiče, který si povodil 2-3 hráče, pak padá na ose hřiště někde na půli cesty mezi velkým vápnem a středovou linií. Jednoznačný faul, kterým se teď provinil Ondřej Mihálek, zastavil průnik Amara Memiče a na konci 78. minuty bude Plzeň pokračovat standardní situací, čili volným přímým kopem. Ten si staví Hrošovský, dnes dvě asistence, měl i jeden střelecký pokus spoza 16, kterým minul Zadražilovu branku. Ale zkompletovat hat-trick asistencí to rozhodně taky je výborná vizitka, byť Patrik Hrošovský už ji samozřejmě má. 79. minuta Hrošovského centr za obranu a je to Čihák, který hlavičkuje k Turému. Turého další centr z levé strany, tentokrát likviduje Kubr, střídající hradecký fotbalista, odkopává balón až k Hrošovskému na polovinu hřiště. Memič rychle si narazil s Panošem a už znovu na pravé straně oslovuje přihrávkou Vyšinského, ale ten pas byl příliš dlouhý pro křídelní Viktorie, takže vhazovat budou Východočeši, ale ještě předtím další střídání Martina Hyského, tedy domácího trenéra na trávník.
1: Na Radiožurnálu Sportov využijeme, abychom si řekli, že fotbalisté Tunu senzačně vyhráli švýcarskou ligu. První titul v historii nováčkovy soutěže, kterého trénuje bývalý útočník pražské Sparty Mauro Lustrinelli, zajistila dnešní prohra Zandgalenu se Sionem 0-3. Díky tomu má Tun, který prohrál 4 z posledních 5 svých zápasů, 3 kola před koncem nadstavby na prvním místě tabulky před druhým Zandgalenem, nedostižný náskok 11 bodů. Tun se premiérového titulu od založení klubu v roce 1898 dočkal v první sezóně po návratu do nejvyšší švýcarské soutěže po 5 letech strávených ve druhé lize. Díky tomu tedy čeká Tun kvalifikace ligy mistrů, ve které si zatím zahrál jen před 20 lety. Opravdu senzační tažení Tunu má tedy mistrovskou korunu ve Švýcarsku. No a my na Radiožurnálu Sport teď zamíříme zase na chvilku zkontrolovat hokejové utkání mezi českými a švýcarskými reprezentanty na závěr českých hokejových her v Českých Budějovicích. Základní informace o tomto duelu nám tedy podá Kamil Jáša.
0: Tak trefili jsme se do komerční přestávky, alespoň máme čas na to, abychom si zrekapitulovali, co se tady v uplynulém čase dělo. Švýcaři hráli přesilovku, nehráli špatně, byla hodně nebezpečná. Přesilovku hráli také čeští hráči, ale stav zápasu je 0-0. Důvtipnější posluchači asi pochopili, že ani jedna z přesilovek nebyla využita. Čeští hráči se dostávali, Kubalík to byl vypálil nebezpečně, ale stále tam chybí taková ta finální fáze. Přece jenom ale po té přesilovce se mi zdá, že ožili diváci společně s národním týmem a národní tým se dostává častěji do útočné třetiny, třeba jako teď Klapka, je odstřel zápěstím po vyhraném vazování. Tohle to byla dobře sehraná akce, možná signála. Ticháček je teď přímo vedle Adama Klapky, je to zajímavé podívání, je to jako obr vedle trpaslíka a Klapka se zase postavil na to stejné místo. Bude se tedy vazování opakovat, 38-letý Genony chytil tu ránu, ale byla to nebezpečná situace. Stav zápasu 0-0, 8 minut 18 vteřin, se ještě bude hrát druhá třetina, už jsme tedy za polovinou utkání. Cibulka si sjel z modré čáry, tak aby znepříjemnil rozehrávku, ale Haas si tam zase vyšlápl na klapku, tak hodně důrazně si hlídají Švýcaři právě tohoto urostlého českého hokejistu. Teď musí všichni tři hráči Melovský, Chmelař a Klapka zacouvat, protože jsou tady Švýcaři. Jenomže zdá se mi, že Švýcaři teď lehce vypadli z tempa, zase byli lepší v úvodu druhé třetiny. Cibulková rychlá otočka, taková povedená klička, kotouč jde na Melovského. Melovský už je v útočné třetině, chtěl vrátit zpátky někam a možná na modrou čáru. Cibulkovi nepovedlo se mu to a tak Cibulka s Ticháčkem musí rychle zacouvat zpátky. Dlouhán Klapka se natahoval po kotouči a napálil tam teď do Švýcara. Bechler toho má tak akorát a pustili se do sebe. Drží se za hlavu teď Švýcar, raději odjel na střídačku, to bych mu také doporučil. Teď ale Melovský rozehrává nepřesná přihrávka, tohle bude zakázané uvolnění. Melovský se zlobí sám na sebe, Cibulka u toho, ne, tak on nezlomil hokejku, ale je to zajímavá, trochu kuriozní situace. Veze svoji hokejku v pořádku a našel na ledě čepel někoho jiného, odváží.
1: Odehráno tedy skoro už 33 minut a zatím česko-švýcarsko v hokejovém souboji v Českých Budějovicích stále 0-0. To góly padají ve Štruncových sadech ve fotbalovém souboji skupiny o titul v šancelize mezi domácí Plzní a hosty z Hradce Králové. Pokračovat znovu může Pavel Tilšar.
2: V 83. minutě Plzeň stále vede nad Hradcem Králové 3-1 poté, co první poločas skončil nerozhodně, ale ve druhé půli už úspěšně pálili jen Vyšinský a Dvech. Před chvílí Kubr měl velkou šanci, vůbec první Hradeckou ve druhém poločase, ale proti jeho zakončení uvnitř pokutového území se znovu vytáhl Vígele, stejně jako v první půli proti střele Vlkanovi. Teď Hradec v dalším útoku v 83. minutě, když prohrává ve Štruncových sadech 1-3 a je to střídej Ponikelský, který hledá Mihálika, jeho zakončení hlavou, ale vůbec nezaměstná Floriana Vígeleho. Ten si jen poklidným tempem dojde vedle své pravé tyče pro nový hrací předmět, pro další balon, který tam stál na jednom z kuželů a bude rozehrávat v 83. minutě na jejím konci. Za stavu 3-1 pro Plzeň, u balonu už Dvech, po něm Dosky na levé straně, napadá ho Ponikelský, který fauluje Doskyho a ještě ho trochu přistrčil, jinak ale zápas, který se hraje, nechci říct bez emocí, ale v přátelském duchu, nejsou tam žádné strkanice, nějaké velké hádky. Jediná žlutá karta, kterou viděl Memič v prvním poločase a kvůli tomu si nezahraje další utkání v šancelize. Viktorii čeká v dalším týdnu souboj se Slovanem Liberec. Teď hraje Plzeň s Hradcem Králové a vede 3-1 v 84. minutě a kontroluje průběh druhého poločasu až na tu jednu střelu Lukase Kubra, kterou výborně vytáhl Florian Vígele. Kombinace domácích kolem pokutového území, míč má Dvech, vrací zpátky právě golmanovi Plzně. Vígeleho přesný oblouček pro Červa do pravé strany, Červ se srazil s Kubrem, souboj tělo na tělo, ale vyhodnotil sudí Berka jako nedovolený a v podání hradeckého ofenzivního hráče, takže Plzeň znovu bude pokračovat postupnou kombinací. Červ z místa nachází Dveha, Dvech si ho vybírá znovu, tedy Lukáše Červa, ten dává doprava Krčíkovi. Krčík, po něm Hrošovský, odskočený do pravé strany, má teď víc prostoru před sebou a Patrik Hrošovský může udělat protisměrnou kličku Kubrovi a vrátit zpátky Krčíkovi. Krčík stojí teď nad míč, Hradec ale nevyvíjí nějaký vysoký pressing a pouští Plzeň do kombinace na jeho polovině. Dvech má balon na levé straně, dává úplně do křídla Vyšinskému, Vyšinský vrací zpátky Doskymu. Dosky za půlící čárou už na obrané polovině vrací zpátky Vígelemu. 85. minuta, 3-1 pro Plzeň a Západočeši kontrolují teď až na tu střelu Lukase Kubra poslední okamžiky zápasu a prakticky celý druhý poločas, do kterého vlétli gólem snad ve 30. sekundě po změně stran, když se trefil Vyšinský. Teď už bude končit 85. minuta, stále 3-1 pro Plzeň a teď hradecký aut z levé strany, ale po doteku Kubra znovu budou vhazovat Západočeši, konkrétně Adam Kadlec, který před chvílí nahradil na hrací ploše Amara Memiče. Kadlec si vybral Krčíka, Krčík vrací zpátky na osu trávníku Dvehovi. Dvehovi se nabízí ze středu hřiště Alexandr Sojka. Sojka znovu doleva Doskymu a Dosky krouží zleva na střed. Využije Vígileho, nevyužije v tuto chvíli. Vybírá si Červa. Červ už si ale pomáhá s brankářem Viktorie. Mezitím ale Hradec Králové nějak nenapadá až gólmana plzeňského celku, takže ten mohl v klidu rozehrát, vybral si Tureho dlouhým nákopem, Ture ale prohrál souboj se Suchomanem, který teď táhne balón snad 50 metrů a vedle sebe už má Ponikelského, jeho centr, který přesný není, končí nad Vígeleho brankou, takže gólman Západočechů bude zanedlouho znovu rozehrávat od svého malého vápna. Ještě předtím ale střídání, ze hry odchází autor zatím rozdílového.
1: A tak 17 hodin a 16 minut také vystřídáme na Radiožurnálu Sport reportéry, sporty a zápasy a samozřejmě také akce Teď Česko-Švýcarsko na českých hokejových hrách v Českých Budějovicích, závěrečný duel turnaje a reportér Kamil Jáša.
0: Probíhá úprava ledové plochy, stav zápasu je 0-0, ale pozor, Švýcaři si zahrají druhou přesilovku v tomto utkání a ta první nebyla z jejich pohledu vůbec špatná. No, na trestné lavici jsou dokonce tři hráči, dva byli vyloučeni za vzájemnou potyčku, Hása Černoch, pustili se do sebe, díval jsem se na ně po celou dobu střídání, vlastně dvou rozeher za sebou. Na prvním vazování se na sebe ošklivě podívali, potom druhém vazování se do sebe pustili a byli vykázáni na trestnou lavici, ale bohužel teď fauloval také Zábranský, tak tedy při tom současném vyloučení by se pokračovalo 5-5, jenomže Zábranský teď už je také na trestné lavici a začne za pár vteřin přesilovka švýcarského týmu 5-4, no střely na branku jsou i ve druhé třetině zatím úspěšnější celkově to je 15-11 pro Švýcary na střely, takže trochu lepší z českého pohledu to je a podpořila to určitě ta přesilovka, protože ve druhé třetině český tým vede na střely 8-6, teď tedy už je všechno připraveno k tomu, aby dopadl kotouč na ledovou plochu, pochopitelně, protože Zábranský se dopustil faulu, tak se bude vazovat před brankářem Kořenářem, který zatím chytá výborně, rozhodčí už trochu popohání hráče, aby přijeli na vazování. Filip z českého týmu na důležitém vazování, ale pozor na Egliho, který je na modré čáře a sil si dobré 3 metry z modré čáry a dostává opravdu kotouč. Egli se okamžitě posunul na osu, ještě rodí se ten Riad střela, která mířila na Kořenáře, tak Egli výborně a Jäger tam ještě clonil českému golmanovi. Tohle to bude co? Už jsem se lekl, že to bude další vyloučení, ale hlavní rozhodčí ukazuje, že ten puk sice vypadl do hlediště, jenomže
1: zatím tedy ani přesilovky nepohnuli bezbrankovým skóre hokejového souboje mezi Čechy a Švýcary. Dál můžete poslouchat tenhle duel v přímém přenosu třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na internetových stránkách irozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. My teď přímo ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku míříme a možná už naposledy do Štruncových sadů na prvoligové utkání ve skupině o titul v šancelize mezi Viktorií a Hradcem Králové. Slovo má Pavel Tilš.
2: 89. minuta ve své polovině, Plzeň stále vede nad Hradcem 3-1 a teď rozehrává standardní situaci z nějakých 35 metrů, ale Jiří Maxim Panoš si neporozuměl se Sojkou při té rozehrávce dvou levonohých fotbalistů. Balon tak skončil vedle Zadražilovy branky a hradecký golman může rozehrávat. Nakrátko s Čihákem, Čihák dává do pravé strany Uhrinčaťovi, který si vybírá Ponikelského, Ponikelský se probil přes Doskyho, pak oběhnul i Valentu a rozebíhá Kubra na pravé straně, ale k míči běží taky Vígele, který dává balón do bezpečí a to tedy do zámezí za postranní lineu. Hradec bude pokračovat vedle pokutového území Viktorie. Za stavu 3-1 pro domácí v 90. minutě autovým vhazováním. Kubr vybírá si Mihálika, Mihálik zase Ponikelského, pro kterého to ale bude příliš dlouhá přihrávka, takže Hradec se nemůže teď prokousat k nějakému závěrečnému tlaku, kterým by ještě trochu znervóznil domácí, kteří hrají po změně stran výborně, Hradci dovolili jediné zakončení, jinak byli nebezpeční svěřenci Martina Hyského, nejenže dali dva góly, ale Lukáš Červ měl ještě dvě dobré střelecké pozice, jednou trefil břevno, jednou málem šibenici, ale proti byl golman Zadražil, střílel taky Hrošovský, Ladra, hodně nebezpečně, oba dva těsně vedle Zadražilovi levé tyče, takže Viktoria po zásluze vede na konci 90. minuty nad Hradcem Králové 3-1 a kontroluje průběh celého druhého poločasu až na tu jednu zmiňovanou šanci Lukase Kubra, který mohl ještě nějakých 10 minut před koncem řádné hrací doby snížit na 2-3. Nestalo se a tak na začátku 3minutového nastavení je to o dva góly pro Plzeň. Vígele teď je trochu znervózněný nabíhajícím Rekžou. Hrušovou. Hraje z jedné k polovině hřiště, kde byl Hrošovský faulovaný, ukazuje sundí Ondřej Berka. Ne, tak to bylo offsideové postavení. Trochu mě to zmátlo, ta signalizace asistenta rozhodčího. Každopádně pravda je ta, že Hrošovský byl schovaný v offsideu a tak bude rozehrávat Hradec Králové. Už jsme v závěru prvních ze tří nastavených minut a Plzeň vede nad Hradcem Králové stále 3-1. Východočeši rozehrávají od poloviny hřiště, konkrétně Čech, Čihák a Mihálek, druhý jmenovaný tady Čihák vrací zpátky Zadražilovi, Zadražil rozehrává před svou šestnáctkou do levé strany Čihákovi, Čihák táhne míč doleva, ale spěchá s ním taky Ture, který podstoupil nakonec úspěšný souboj přímo před Martinem Hyským, který mu pogratuloval potleskem za to, jak vybojoval aut pro domácí tým. Hazovat bude Kadlec na začátku druhé ze tří nastavených minut. Plzeň stále vede nad Hradcem Králové 3-1. Krčík dává Dvehovi na osu trávníku. Dvech napadaný Rekžou si vybírá Valentu na středu hřiště. Valenta vrací je zpátky Dvehovi. Ten z jedné hledá Krčíka a úspěšně ho našel. Krčík si pak vybírá střed hřiště a pak přihrávku do levé strany na Doskyho. Dosky si ještě věří v nastaveném čase na sprinterský souboj se střídajícím Ponikelským a ten po druhé v krátkém časovém úseku si pomáhá nedovoleným zákrokem, když nestíhal právě Merchase Doskyho, který tedy získává další standardku pro Plzeň. Už na konci druhé ze tří nastavených minut Plzeň 3, Hradec Králové 1, vypadá to na vítězství Západočechů, kteří ovládnou nejen celý zápas, ale i druhý poločas a právě ta druhá půle byla rozdílová, zatímco v prvních 45, respektive 48 minutách se hrál hodně vyrovnaný souboj s pramálem šancí na obou stranách, vlastně 2-2 na šance to bylo v prvním poločase, tak v tom druhém byla Viktoria jasně lepší. Teď rozehrává domácí tým přes pravou stranu, po přihrávce od Vígeleho hraje Krčík, po něm Hrošovský, točí se kolem Kubra a vrací balon zpátky pro Vígeleho. To už jsme v čase 92.20, takže nějakou zhruba půl minutku před koncem nastaveného času. Vígele hledá přesným pasem Turého na útočné polovině, ale Ture si nepohlídal svůj náběh, takže byl v offsideové pozici. O tom, jak dopadne tento zápas, řekneme taky posluchačům Radiožurnálu, že to vypadá na plzeňské vítězství o 2 góly. Ještě předtím rozehrávka Adama Zadražila. 3-1 pro Plzeň, nějakých 20 sekund před koncem tříminutového nastavení. Poté, co skončil první poločas remízou 1-1, tak Plzeň zcela ovládla druhou půli. Už ve 30. sekundě druhého poločasu skóroval po pohledné akci Denis Vyšinský, když doslova dotlačil míč do sítě po centru z pravé strany. A pak Viktoria měla další šance, dvě střely Červa, jedna od Hrošovského. A nakonec využila jednu jedinou, a to po rohovém kopu Hrošovského, a jeho centru skóroval hlavou Dvech. Plzeň tak porazila Hradec Králové 3-1, dokázala otočit skóre tohoto zápasu, protože v 9. minutě jako první je dal gól Mihálek, hradecký útočník, ale o 2 minuty později vyrovnal Ladra. A pak už tady ve druhém poločase jen Vyšinský a Dvech. Z Plzně Pavel Tulšar, Radiožurnál.
1: Děkujeme Pavlu Tilšarovi tedy za komentování zápasu, ve kterém Viktoria Plzeň potvrdila svou třetí pozici v tabulce nejvyšší domácí fotbalové soutěže, přesněji skupiny o titul. Plzeňští mají 650 bodů, čtvrtý Jablonec bodů 51, pátý Hradec Králové bodů 49 a šestý Slovan Liberec 46. Ale Viktoria Plzeň stále zaostává za druhou příčkou pražské Sparty, teď o 7 bodů. Sparťané ale mají k dispozici ještě zápas proti Jablonci, který začne v 18 hodin a 30 minut. A samozřejmě ho uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Teď je 17 hodin a 24 minut, takže si ještě na úvodní výkop duelu na pražské Letné nějakých 65 minut počkáme. Můžeme si připomenout, že skupina o udržení v rámci šance ligy dnes nabídla jeden duel. Teplice remizovali se Slováckem 1-1. No a to znamená, že první dva týmy téhle skupiny o udržení, tedy Zlín a Mladá Boleslav, už mají jistotu toho, že jim nehrozí jednak samozřejmě přímý přestup a jednak už ani to, že by spadli do baráže. Teplice mají 30 bodů, jsou tedy 13. Na 14. prvním barážovém místě Slovácko se 24 body a potom dva 23 bodové týmy Baník Ostrava a Pražská Dukla. Samozřejmě, jak se bude tohle vyvíjet dál ve vysílání radiožurnálu Sport uslyšíte.
3: Nejrychlejší superbajky světa míří do Mostu. World Superbike Checkround 2026 už 15. až 17. května na Autodromu Most. Ducati, BMW, Kawasaki, Yamaha i Honda v akci. Buď u toho!
1: Fanoušci motorismu míří tedy do Mostu na superbajky, posluchači radiožurnálu Sport míří za naším reportérem Kamilem Jášou, který nám přiblíží konec druhé třetiny utkání mezi českými a švýcarskými hokejisty. V Českých Budějovicích se všechno odehrává. Kamile.
0: No přesně v tuto chvíli skončila přesilovka, ale to proto ne, že by vypršel její čas, ale protože skončila druhá třetina. Třetí začne za 18 minut. Kdybych vám měl popsat gol, musel bych si vymýšlet, zatím žádný nepadl. Česká reprezentace Švýcarsko 0-0. Fáze zápasu z českého pohledu jsou lepší a horší. Teď ale český tým bude hrát přesilovku a vstoupí do té třetí třetiny v početní výhodě. Ještě 44 vteřin bude česká reprezentace hrát přesilovku, tak snad to z českého pohledu bude intenzivně lepší a mohl by to být ten první gol tohoto zápasu. Zatím ale po 40 minutách v Budvar aréně 0-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Děkujeme našemu reportérovi, se kterým se samozřejmě brzy uslyšíme, a teď už se slyšíme s Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem. Martine, ještě jednou hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
1: Je zalité sluncem, ale to se asi o hokejovém zápase v Budvar aréně moc říci nedá. Nebo z tvého pohledu už byla druhá třetina přeci jenom zajímavější, byť gól nenabídla také žádný?
4: Přiznám se, že úplně nebyla zajímavější. Možná každopádně se dalo čekat, že asi náš tým do té druhé třetiny vstoupí mnohem aktivněji. To se možná z začátku trochu potvrdilo, ale stále nejsme schopni si vytvořit nějaké větší gólové pozice. Je to skoro stejné jako v té první třetině. Hodně takový ten zápas, který nenabízí diváku moc pohledný hokej, bez šancí, bez nějakých vyložených možností dát branku, jsou to všechno takové nahazované kotouče, černomodré čáry. Neříkám, že to nemá špatné tempo, má to celkem dobrý pohyb, oba dva týmy hrají hodně aktivně, občas tam i důrazně, ale jak říkám, nejsou tam žádné dobré střelecké možnosti, takže zatím je to právě, jak si říkal, bez branek.
1: Je tam, Martina, alespoň někdo z toho individuálního pohledu, kdo tě v českém národním dresu dnes, tedy modrém, ve který hraje družina trenéra Radima Rulíka, zaujal, na koho bys upozornil?
4: Já stále asi budu opakovat stejná jména. Myslím si, že pořád ten útok Chmelař, Klapka, Melovský, že pořád vypadá velmi dobře, že jsou to hráči, kteří nějakým způsobem si vytváří aktivitu, tlak, jsou schopni soupeře nějakým způsobem trošku zatlačit, překvapit. Jirka Černoch, i když byl vyloučený několikrát, myslím, že nebo minimálně jednou byl vyloučený, tak je hodně aktivní, dokáže být takový ten důrazný hráč, ale jinak je to takový výkon, který jak už když to řeknu, no, je to konec turnaje, nic se neděje, dohrajem to a jedeme dál.
1: Říká Martin Procházka, kterého uslyšíme a snad bude mít z toho hodnocení i sám větší radost také po třetí třetině utkání mezi Českem a Švýcarskem. Martine, díky a zase brzy naslyšenou. 17 hodin 28,5 minuty ve vysílání radiožurnálu Sportci tedy můžeme připomenout Česko-Švýcarsko v Českých Budějovicích na závěr domácího turnaje Eurohockey Tour, tedy z pohledu českých reprezentantů 0-0 po 40 minutách. Vítězi turnaje už jsou Švédové, kteří na závěr porazili Finy 3-2 a turnajem tedy prošli bez ztráty bodu. Pokud se vrátíme k fotbalu, který nás samozřejmě také čeká, protože ještě ve skupině o titul v Šancelize jde na řadu utkání mezi pražskou Spartou a Jabloncem už za 61 minut, tak Viktoria Plzeň porazila Hradec Králové 3-1. No a ve skupině o udržení už odpoledne Teplice remizovaly se Slováckem nerozhodně 1-1. Tolik tedy fotbal domácí, ale zajímá nás samozřejmě i ten zahraniční. V anglické Premier League Bournemouth porazil Crystal Palace 3-0. No a v právě rozehraném utkání po prvním poločase v duelu o třetí místo tabulky Premier League Manchester United vyhrává nad Liverpoolem 2-0. Večer od 20 hodin přijde na řadu ještě utkání mezi Aston Villou a zachraňujícím se Tottenhamem. V jehož brance by měl znovu nastoupit Antonín Kinský. Ve francouzské Ligue 1 po 15 minutách Auxerre Angers 1-0, Paris FC také vede nad Brestem 1-0 a Strasbourg hraje s Toulouse nerozhodně 0-0. A nezapomeneme ještě na jeden první dnešní výsledek z německé Bundesligy. St. Pauli podlehlo Mohuči 1-2.
5: 17 hodin 30 minut. Je tu přehled zpráv a Jana Gulda.
6: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na summitu Evropského politického společenství setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to jejich první setkání od Babišova opětovného nástupu do čela vlády. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině a taky o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Obsah dnešního setkání obou politiků zatím neznáme. Rusko oznámilo, že Ukrajina podnikla dronový útok na záporožskou jadernou elektrárnu. Ta je od roku 2022 pod ruskou kontrolou. Vedení elektrárny o útoku informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Úder údajně cílil na laboratoř pro kontrolu vnějšího záření. Ta se nachází mimo areál jaderné elektrárny. Zatím není jasné, jaký je rozsah škod. Při útoku nebyl nikdo zraněn. Zaměstnanci agentury požádali vedení elektrárny o vstup do laboratoře a její kontrolu. V Řecku je v posledních dnech neobvykle chladné počasí. V horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh. Informuje o tom agentura DPA. Podle některých meteorologů země zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. A do povinného terapeutického programu po zákazu řízení už nastoupilo 7 000 řidičů. Od roku 2024 musí na terapeutický kurz chodit lidi, kteří za přestupek na silnici přijdou minimálně na rok a půl o řidičský průkaz a taky ti, kdo odmítnou test na alkohol a drogy. Podrobnosti uslyšíte ve víkendovém radiožurnálu za pár minut. Sport. Fotbalisti Plzně porazili v šancelize ve skupině o titul Hradec Králové 3-1. Za necelou hodinu bude ještě Sparta hostit Jablonec. Teplice remizovali ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. A národní hokejový tým bojuje v posledním utkání českých her proti Švýcarsku. Stav a čas doplní Kamil Jáša.
0: Po dvou třetinách je stav utkání česká reprezentace Švýcarsko 0-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 na Benešovsku a také na dálnici D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 stále čekejte velmi silný provoz z Brna do Prahy, a to zejména na Benešovsku. Kolony se teď táhnou od sjezdu na Divišov z kilometrů 45, a to až v nesouvislé koloně do omezení na mostě Šmejkalka na kilometr 24. Je to pouze provozem a omezením zdržení celkově na Prahu asi 25 minut. Na D1 pak čekejte zdržení také na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy před Rohlenkou. Od sjezdu na Slavkov mezi kilometry 210 a 207 čekejte asi 10 minut navíc. Pomalý provoz je na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Kolony jsou před omezením u Staré Boleslavy před 14. kilometrem. Pomalu se jede od sjezdu na Tuřice.
8: Před omezením u Staré Boleslavy brandí se nad Labem. Začíná kolona už na 21. kilometru. V obou jízdních pruzích, jako za mě možná fakt lepší sjet na Kostelec Tuřice a je po starý, no.
7: A na silnici 27 velmi opatrně ze Železné Rudy směrem do Plzně a Klatov, kousek u odbočky na Novou Hůrku u Hutě, je nehoda, srazilo se osobní auto s motorkou a kolony, hlavně směrem na Plzeň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
9: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: 17 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který teď nabídne výsledek českých čtvrtkařek Barbory Malíkové, Nikoly Bisové, Terezie Táborské a Lourdes Glorie Manuel, které doběhly ve finále meetingu World Release v závodě štafet na 4x400 metrů na 7. místě. Časem 3 minuty 28 sekund a 97 setin české atletky zaostaly o více než 3 sekundy za výkonem ze sobotního rozběhu, ve kterém si druhým místem zajistili účast na mistrovství světa v příštím roce v Pekingu. Ale i kdyby tedy Malíková, Bisová, Táborská a Manuel ten výkon zopakovali, tak by stejně skončili 7. Zvítězili Norky. No a zvítězila také teniska Kateřina Siňaková, která získala na Antuce v Madridu 36. titul ve své deblové kariéře. S Američankou Townsendovou ve finále porazili ruský pár Andrejová Schneiderová 7-6 a 6-2 a ovládli společně třetí turnaj elitní kategorie WTA 1000 v řadě. Předtím totiž slavili jak v Indiana Wells, tak i v Miami. No a Kateřina Siňaková se navíc ještě zítra vrátí na pozici světové deblové jedničky. No a když je tedy řeč o turnaji v Madridu, tak tam už se hraje nějakou chvíli mužské finále, ve kterém má zatím jasně navrch světová jednička Jannik Sinner, který vede nad Němcem Alexandrem Zverevem 5-1 a aktuálně podává na vítězství v prvním setu. Jen připomenu, že Jannik Sinner Alexandra Zvereva porazil v 8 posledních vzájemných duelech v řadě a dohromady mu v posledních 5 nepovolil ani jeden set. No a dominance Sinnera pokračuje, protože už první sadu vyhrál nad Zverevem, a to poměrem 6-1.

0: 17 hodin 42 minut Česko-Švýcarsko 0-0. Čekáme na začátek třetí třetiny utkání českých hokejových her v Českých Budějovicích. No a tak si to čekání zpestříme jinými hokejovými informacemi. Mohl být profesionálem, kariéru mu ale ukončila zlomenina lebky. Možná by pak nebyl ale tak úspěšným koučem, kdyby právě kvůli tomuto zranění nezačal trénovat už ve svých 23 letech. Mluvíme o Scottim Baumanovi, a to v naší sportovní encyklopedii. Dnes také s Martinem Charvátem. Martine, vítej.
1: Hezké odpoledne, hezký den. Ta encyklopedie se tento týden věnovala úspěšným koučům v důchodovém věku a Scotty Bowman mezi ně spadá. Začal ve zmíněných 23 letech, ale končil v 86 letech.
0: No skoro ano, protože on potom byl poradcem, když skončil tu aktivní kariéru trenéra.
1: Přesně tak, jinak tu aktivní končil v 68 letech. No tak zatímco se na začátku tohoto století chodilo v Kanadě do důchodu ve zhruba 61, tak on vesele trénoval dál ještě dalších 7 let v těch aktivních trenérských letech.
0: No a vůbec nebylo špatně, že trénoval, protože byl hodně úspěšný. Ve své poslední sezóně 2001-2002 dovedl Detroit Red Wings ke Stanley Cupu a tehdy u toho byli i Češi Dominik Hašek, Jiří Šlégr a Jiří Fischer.
1: S Red Wings vyhrál Scotty Bowman dohromady 3 Stanley Cupy, ty předchozí v letech 97 a 98. Není to ale jeho nejúspěšnější angažmá. Vzpomenete si, které to bylo?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Ještě víc titulů v NHL pozbíral Scotty Bowman jako trenér Montrealu. S ním vyhrál 5krát, a to z 8 sezon. Jeden prsten pro šampiona má i s Pittsburghem, který vedl Jaromíra Jágra a Jiřího Hrdinu.
0: Úspěšný byl dnes 92-letý Bowman i v pozici nad střídačkou, v uvozovkách to tak nazvíme. Už během trenérských let pracoval i jako generální manažer nebo šéf hokejových operací v jednotlivých organizacích. No a v tom do jisté míry pokračoval i po konci trenérské dráhy až do roku 2022, tedy až do svých 88 let.
1: V různých pozicích dohromady pomohl ke 14 Stanley Cupům, přesto není historicky nejúspěšnějším mužem v NHL. Pokud bychom sečetli úspěchy v roli hráče, trenéra a manažera, přečí Scottyho Bowmana Jean Béliveau, legenda Montrealu, která se podílela na 17 Stanley Cupech, z toho na 10 v roli hokejisty.
0: No a úspěšný ne tak jako otec, ale úspěšný je i syn Scottyho Bowmana, Stan Bowman, který byl třeba mužem v dresu Chicago, respektive tedy v kanceláři Chicago, když mělo tu svoji úspěšnou sérii v letech 2010 až 2015 se 3 Stanley Cupy. Dnes je Stan Bowman, tedy syn legendárního Scottyho Bowmana, generálním manažerem Edmontonu. No a ve studiu radiožurnálu Sport jsme tohle všechno probrali s Martinem Charvátem. Martine, díky.
1: Hezký den.
0: No a teď už pojďme zase na hokej, na ten reprezentační, na utkání, které uzavírá české hokejové hry v Českých Budějovicích. Začíná třetí třetina souboje mezi Čechy a Švýcary. Komentuje Kamil Jáša.
3: Stav zápasu 0-0, Tikáčkův obrat na modré čáře. Česká reprezentace začíná přesilovkou a bude hrát ještě 30 vteřin. Půl minutka tedy pro to, aby český tým otevřel skóre. Tikáček dobře posunuje na pravou stranu na ránu, nastřeluje připravený Černok u levého mantinelu. Tikáček má ale stále kotouč na modré čáře. Přihrávka úplně na druhou stranu, až teď se Černok dostává ke kotouči. Trochu mu tam utekl a puk si bere Beránek, ale tam si ho Švýcaři dobře pohlídali a tohle to už Tikáček nestihne. Tohle nebude využitá přesilovka, protože bývá posledních 7 vteřin a Ebešer už je připravený na trestné lavici. 3-2-1 teď a v tuto chvíli skočil na ledovou plochu. Už se zase hraje 5-5. Stav zápasu tedy česká reprezentace Švýcarsko 0-0, ale třeba ten vstup, tohle byla dobrá rana a klapka ještě před brankovém přes prostoru. Chmelař to byl, který vypálil směrem na Genonyho. Bylo to hodně sůhlo, klapka tam ale otravoval život švýcarskému brankáři. No tak třeba ta přesilovka, i když nevyužitá, tak pomůže při tom herním projevu českému týmu. Chmelař dává Galvasovi. Galvas se otočil, no a trefil pouze hráče přímo před sebou. Musí rychle spěchat zpátky, protože forechecking Švýcarů je v tomto zápase opravdu velice dobrý. Na střely jsou zatím úspěšnější Švýcaři. Tak teď Chmelař, dobrá klička a jde sám. Zkusil to zakončení. Tohle byla dobrá individuální Chmelařová akce. Gól z toho není. Stále stav zápasu 0-0. 42. minuta. Co teď Švýcaři? Robach má kotouč, ale hodně upravého mantinelu. A tak ho poslal po prknech okolo zadního mantinelu. Tam si ho našel Klapka, jenom protečoval a to bude zakázané uvolnění. Klapka se trochu vyčítavě díval, no nevím na koho, možná sám na svoji hokejku, protože moc dobře ví, že teď zaprvé nebude moc střídat, ale hlavně z toho mohla být útočná akce. A to tedy není 42. minuta. Česká reprezentace, Švýcarsko 0-0. Díval jsem se do tabulky českých hokejových her, je to tam hodně vyrovnané, pokud by Švýcaři vyhráli, tak by potom se ta situace docela zamotala, ale teď tedy je to stav zápasu 0-0 a český tým samozřejmě se pokusí rozhodnout v základní hrací době. Kotouč ale mají Švýcaři nahození na kořenáře levým betonem, musel teď český brankář vyrážet nebezpečně poletující kotouč a pozor, Švýcaři znovu další střela, kořenář teď pravým betonem, ale zasahovat nemusel, puk letěl těsně vedle branky, až teď Klapka. Tohleto střídání se zatím trojici českého týmu vůbec nedaří, nemaněli ještě čeští hokejisté dostřídáno. Filip už je na ledové ploše, Filip i Klapka odjeli na střídačku, možná tam také došlo ke změně v sestavě, ale pozor teď zase na dotírající Švýcary. Černok si vezme kotouč, Beránek je na ledě a Beránek teď spěchá za pukem, ale tři Švýcaři se o něj postarali. To zvala se Píšťalka, nevím úplně přesně, a zakázané uvolnění, ano. Zakázané uvolnění, čárový to stačili všechno pohlídat, otočili se ještě na hráče. Král sice šikovně naskočil do hry, ale musí se zase vrátit na střídačku a na ledovou plochu se vrátí ti, kteří tam byli před malou chviličkou, tedy je tam Kunc, ale pozor, vazovat se bude v útočné třetině Švýcarů a Švýcaři ty standardní situace mají vymyšleny opravdu brilantně. Jäger vazování ale prohrál a to je dobře pro českou reprezentaci. Stav zápasu tedy zůstává 0-0. No bůh ví, jaké představení to opravdu není, když si vzpomenu na to, jakou nálož Švýcaři dostali od Švédů, tak tam to tedy pro švédské fanoušky byla úplně jiná zábava. Švýcaři jsou v dnešním zápase trochu živější než český tým, ani tomu nenahrává moc to teplé počasí. No, že by to byl tedy povedený výkon českého týmu, to ani náhodou. Třetí minuta, třetí třetiny. Po levé straně Kantner se Sikorou se pokusili forčekovat a přidal se k ním ještě Kubalík. Všichni tři hráči jsou v útočné třetině a teď budou muset rychle zacouvat, aby nedošlo k přečíslení při švýcarské akci. Švýcaři zase ve třech ház po pravé straně dával kotouč dopředu, tam došlo k srážce a puk se odrazil, tak samovolně letěl až do české obranné třetiny. Česká reprezentace, Švýcarsko stále 0-0, pozor na Švýcary, po pravé straně se ženou dopředu, kotouč ale má Král a má ho pod kontrolou, musí si také dávat pozor, kam ho pošle, na Kubalíka. Kubalík spěchá za pukem, ten už je za brankou Genonyho, 38-letý brankář zatím nemusel zasahovat. Tichaček, Cibulka, rána, která mířila směrem ještě dorážka před brankovým prostoru, velká šance, ani teď to není gol. Kubalík dorážel, gol to není, Cibulka ještě udržel modrou čáru. 4. minuta, třetí třetiny. Teď je to dobré střídání českého týmu. A Ticháček si bere puk, dává si Cibulkovi, dobré prohození, Cibulková rána, Genony výborně. Genony, Kubalík, to je dvojice, která si teď něco vyříkává, nevím, co teď Kubalík řekl Genony, asi to mohla být i pochvala, ale Kubalík přejel 2 metry před očima švýcarského 38-letého golmana. Genony vypadá naprosto v klidu, nic ho nerozhodí. To nahození od modré čáry viděl, švihl svojí lapačkou a schoval ní kotouč. Opakovaný záznam tady na kostce nad ledem teď ukazoval zábranského rukavici v obličeji jednoho ze Švýcarů. No, pokračujeme dál ve 4. minutě, která skončí za 9 vteřin, tedy ve 4. minutě třetí třetiny. Za zápasu stále 0-0, je to těžká práce v parném počasí. Teploty dosahovaly 27 stupňů. Možná ještě o stupínek víc a teplo bude určitě i dole na ledové ploše. A mluvili o tom hráči včera a dnes to nebude jiné. Spíš bych řekl, že ještě o stupínek možná ta situace pocitově bude horší. Genony teď chytil do svých vlastně obou rukou hokejku, která se tam rozlomila. Některému z jeho kolegů vyjel z brankoviště a podává ji čárovému rozhodčímu. Čárový rozhodčí Ondráček už si vzal hokejku rozlámanou na 2 kusy a předává ji Švýcarům. Teď informace pro Radiožurnál. Stav zápasu je stále 0-0 a český tým se snaží dát první gol. Přáli by si to určitě fanoušci. Česká reprezentace teď je v útočné třetině. Marcel nahazuje do prostoru za brankou. Švýcaři ale odehráli 2 třetiny výborně. Přestříleli český tým. Jenom díky Kořenářovi zatím český tým neinkasoval a je stav utkání 0-0. Marcel znovu na červené čáře. Otočil se s pukem, dává Galvasovi. Galvas posunul na Pavlíka. Pavlík už je v útočné třetině a chtěl by dostat puk před brankáře Genonyho. Marcel teď byl chvilku na levé, potom zase na pravé straně. obraně, ke Kotouči se úplně nedostal. Ta kombinace českému týmu se vůbec nedaří, zatím je to nepovedený zápas české reprezentace, protože Švýcaři na dvou turnajích Euroaki Tour byli poslední, ani v tomto turnaji český hokejový her se jim nedařilo, od Švédu dokonce schytali 8 gólů, ale český tým zatím nedal ani jeden, proto je stav zápasu nerozhodný 0-0. Ta třetí třetina se bude hrát ještě v tuto chvíli 15 minut, to je úplně přesně. Švýcaři už jsou zase na modré čáře, Rošet dával na levou stranu, nahození směrem do útočné třetiny, pozor na Rošeta, který by mohl vypálit, dal si Kotouč na backhand, ale nedostal se úplně k zakončení, a tak Kořenář alespoň v této chvíli může být relativně v klidu. 14 minut zbývá odehrát ze třetí třetiny, probouzejí se diváci, Rošet nám názval zase do nebezpečného prostoru, Švýcaři jsou v tuto chvíli v tomto střídání nebezpečnější než český tým, no a proto tedy je stav zápasu, Rošet ještě pozor, je další rána, Kořenář nemusel zasahovat, ale stav zápasu tedy je ve třetí třetině nerozhodný 0-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. A vracíme se zase do přímého přenosu, 14 minut přesně do konce třetí třetiny. Kotouč je teď v rohu kluziště, brankář Kořenář hlavu si může ukroutit, má na ní masku a dívá se doleva doprava. Má obavy z toho, kam se Kotouč vykutálí, ale tam je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hráčů na opravdu malém prostoru, na všechno tam dohlíží hlavní rozhodčí. Teď už by si diváci přáli nějakou akci, Kotouč vypadl, Černok si ho vzal a teď by se mohl Beránek rozjet ke své obvyklé akci a Král to je, který se pustil do souboje se dvěma, vlastně se třemi Švýcary, Král na Kotouč nedosáhl a teď musí hodně rychle spěchat česká sestava, tohle střela, kterou chytá český brankář, ale tohle byla hodně složitá situace. Z pravé strany tam na něj najížděl Švýcar, Kořenář udržel ten Kotouč, je tady komerční přestávka, ale teď myslím, že český tým, trenér českého týmu může být docela rád, že stav zůstal 0-0.
4: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipeline. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Je 17 hodin 54 minut z vysílání Radiožurnálu Sport. Vám přejeme příjemné nedělní, stále ještě slunečné odpoledne, které dnes nabídlo také dva fotbalové zápasy. Ve skupině o titul šance lize Viktoria Plzeň zvítězila nad Hradcem Králové a pojistila si svou třetí příčku. No a v 18 hodin a 30 minut začne duel mezi pražskou Spartou a Jabloncem. Ve skupině o udržení Teplice remizovaly se Slováckem 1-1. No a pokud jde o dění v zahraničních fotbalových ligách, těch nejprestižnějších, tak v anglické Premier League aktuálně v 65. minutě v souboji o třetí místo Manchester United už hraje s Liverpoolem 2-2, protože hosté dokázali na Old Trafford vyrovnat nepříznivě se vyvíjející duel. Ve francouzské Ligue 1 ve 40. minutách Auxerre vede nad Angers 1-0, Paris FC nad Brestem 2-0 a Strasbourg nad Toulouse 1-0. V německé Bundeslize si St. Pauli hodně zkomplikovalo boj o záchranu, protože podlehlo Mohuči 1-2. No a ve španělské Lalize Getafe v 76. minutě prohrává s Vallecánem 0-2. Další nejen fotbalové informace vám už za pár minut bude servírovat moderátor Lukáš Michalík, ale to až poté, co nám zase zprostředkuje Kamil Jáša z Českých Budějovic pokračování česko-švýcarského hokejového souboje na závěr českých hokejových her. Kamile.
3: No, rád bych vám popsal gólovou akci českého týmu, ale zatím je to marné snažení českých reprezentantů. Co teď Kubalík, má Kotouč na modré čáře, dává Sikorovi, který si tam počkal docela pěkně v dobrém prostoru, rychlá otočka zpátky. Stav zápasu stále 0-0, Král zkombinuje, dává Zábranskému. Zábranskému to ale trvalo hodně dlouho, Hofmann byl u něj velice rychle, také Jäger zablokoval tu střelu. No a než si Zábranský a opravdu to trvalo malou chviličku, stál ten Kotouč, tak puk

0: Je chmelař, vedle je Klapka, ale také je pravda, že když v tom předchozím zápase tahle ta formace dva góly dala, tak je férové připomenout, že byla na ladě u dvou inkasovaných branek. Teď bychom si samozřejmě přáli ten první případ, nestane se zatím ani jedno, ani druhé střídání této trojice. Teď probíhá tak, že musí všichni zacouvat zpátky a je tam pozor, s nimi Beránek jsou opravdu proházené teď v třetí třetině ty formace, takže Beránek ještě ukazuje na Klapku, kam by si přál, aby český útočník odjel. A Klapka si teď musí hlavně dávat pozor před brankovém prostoru, protože Švýcaři jsou v rohu kluziště po druhé za sebou, docela v krátkém časovém horizontu. Je tam kotouč takový, ten znáte to, když se hodně hráčů dostane nad puk do rohu kluziště, tak hlavní rozhodčí stále ho má pod kontrolou, ale je to taková přetahovaná stav zápasu stále 0-0, ještě 12 minut ze třetí třetiny, tak teď spěchá Klapka právě za tím kotoučem, má k němu, ale hodně daleko. Tohleto Švýcaři zvládnou. Heldner má touč, nahrává přes celé kluziště na červenou čáru, teď se mu kamarád asi pěkně poděkuje, Hercog tam šel přímo do souboje, tohle to tedy byla nepovedená švýcarská rozehrávka a proto z toho těží Kantner, Kantner na Šťotku, Šťotka přenechává ještě za sebou obránci, ale tam už došlo ke srážce nebo obránci, Marcel to byl, který se hrnul dopředu a roloval tam přímo před sebou švýcarského hráče, 11,5 minuty, do konce třetí třetiny, česká reprezentace Švýcarsko 0-0. Za této konstelace by česká reprezentace skončila druhá na turnaji, tedy pokud by výsledek skončil 0-0 a dohrávalo se potom v prodloužení, ale to je opravdu to poslední, co trenéry zajímá, je to příprava na mistrovství světa a trenéři chtějí vidět v akci českého hokejisty před dalšími hrami, tedy před dalším turnajem a hlavně potom už ten čas postupuje, už se blíží světový šampionát. 11 minut 11 vteřin, takový časový údaj zbývá ještě odehrát ze třetí třetiny. Kuncinel za červenou, Pavlík šikovně přiťukl ten kotouč, ale jako kdyby to věděli dopředu, Švýcaři byli tam a byli tam dokonce ve dvou, teď Pavlík dává na levou stranu, Kunce dostává do útočné třetiny, vypálil, že Berny u něj byl velice rychle, teď zůstává český tým na modré čáře, Pirochtova rána, Genony viděl všechno a rukavicí, na které má vyrážečku, posílá kotoč do rohu kluziště. Teď jsou to Švýcaři, Rošet, to je nebezpečný hráč, dostal ten puk přes osu kluziště a Kořenář si musel dávat dobrý pozor na to, aby nepřišla rána z druhé strany, kde on vlastně vůbec nebyl. Egli si hledá také prostor v pohybu v útočné třetině. Švýcaři teď přitlačili český tým v jeho obrané třetině. Zatím Budvar arénou obíhá mexická vlna, když nepadají góly, tak se diváci baví po svém, jen aby nepadl gól. Teď Kořenář výborně vyrazil ten kotouč, zase naprosto klidný zákrok a český tým je pod tlakem. To je v tuto chvíli jasná věc. Naštěstí puk vypadl z útočné třetiny Švýcarů a Egli si ho bere. Má u mantinelu, prosmíkl se okolo Kunce a ustál ten souboj. Je na tom výborně bruslařsky. Přehled má opravdu výborný a názuje ten puk přímo na Kořenáře, nebo lépe řečeno těsně vedle 9,5 minuty. Teď by to mohlo vyjít českému týmu do přečíslení. 2-2, ještě třetí hráče tam zapojuje. Pirochta si tam hledal prostor a puk je před brankářem Genonym, ale odklouzal až do rohu kluziště. Znovu Hofmann po pravé straně, rychle se přelevá hra ze strany na stranu, dobrá klička střela a tohle bylo těsně, že to nebyl gol. Ještě dorážka, Kořenář, největší šance, Kořenář chytil největší šanci Švýcarů, ten potlesk, který slyšíte, tak patří českému brankáři a už je tady šance na druhé straně, rána i Genony chytil, to tedy byly náramné chvilky podívání na ledové ploše zase po delší době a hned slyšíte fanoušky, kteří se v tuto chvíli dostávají zase do varu, ale stav zápasu je 0-0, oba dva brankáři teď udrželi čisté konto, je tady komerční přestávka, stav zápasu 0-0.
1: To říká reportér Kamil Jáša, přesně v 18 hodin posloucháte nedělní vysílání radiožurnálu Sport, ve kterém si můžeme připomenout, že fotbalisté Plzně si v tabulce šance ligy upevnili třetí místo na úvod nadstavbové skupiny o titul, porazili Hradec Králové 3-1. Ve skupině o záchranu Teplice remizovali 1-1 se Slováckem, které je tak 14. o bod před Baníkem a o skóre před poslední Duklou. Snížit pětibodové manko na Plzeň se pokusí čtvrtý Jablonec, který je zhruba za 29 minut nastoupí na Letné proti druhé domácí Spartě a tento duel vám samozřejmě nabídneme na našem radiožurnálu Sport celý v přímém přenosu. Volejbalisté Karlovarska ti dnes můžou oslavit mistrovský titul, ve finálové sérii extraligy vedou nad pražskými Lvy 2-1 na zápasy a dnes můžou rozhodnout v hale soupeře. Utkání sleduje reportér Karel Šam.

0: Berger.
1: Utkání ještě nezačalo a tak si můžeme nabídnout před samotným začátkem zápasu nějaké statistické zajímavosti. Je to rozhodně poslední zápas tady na palubovce volejbalových Lvů Praha, protože případný potenciální pátý rozhodující zápas finálové série Extraligy mužů by se hrál jednoznačně v Karlových Varech. Dnes je to tedy čtvrté utkání a Karlovarsko do něho vstupuje za vedení 2-1 na utkání. Karlovarsko to je vítěz z základní části a na druhou stranu Lvy Praha, to jsou obhájci titulu. A budou to právě domácí praští Lvy, kteří budou mít k dispozici také úvodní podání, a o to se už postaralo také blokář Argentinec Pablo Kerr, který rozehrál sice úspěšně, ale následně Karlovarsko dobrým útokem získává první bod. Postaral se o to hráč s číslem 21 Grigol Kiriev, který teď tedy dává vedoucí bod Karlovarska, které může podávat z pravé strany hřiště. Je to Červíňo, který rozehrál úspěšně, ale následně libero pražských Lvů a Milan Moník dokázal úspěšně dostat balon přes síť a tak je vyrovnáno 1-1 ve čtvrtém finále volejbalové extraligy mužů mezi Lvy Praha a Karlovarskem. A teď tedy také znovu domácí podání, které se postará David Kolátor, který už přehodil takový oblouček za síť následně, ale karlovarská kombinace, která končí v bloku pražských Lvů, kteří se tedy poprvé v tomto duelu dostávají do vedení. Byl to právě David Kolátor, jestli se nepletu, který tam byl na cítí a dokázal zablokovat pokus Karlovarska, a teď tedy znovu domácí Lvy, kteří se můžou...
0: Za Karlem Schambergerem se pochopitelně na Radiožurnálu Sport budeme pravidelně vydávat. Teď ale opět hokej. Čeští hráči totiž hrají poslední zápas domácího turnaje Eurohockey Tour. Po výhře s Finskem a prohře se Švédskem hostí v Českých Budějovicích Švýcarsko a přímo na místě je i náš reportér Kamil Jáša.
2: Stav zápasu je 0-0, ale kdy jindy než teď by český tým měl otevřít skóre zápasu. Do konce třetí třetiny zbývá 9 minut a 1 vteřina. Česká reprezentace hraje přesilovku a navíc udržela kotoč v útočné třetině. Kubalík to udělal výborně, s Tykáčkem tam spolupracovali. Kubalík má kotoč, chce ho vrátit Tykáčkovi. Tykáček ale byl daleko a Kunc nedosáhl na ten kotouč. Nepovedla se ta kombinace, tak to český tým musí zkusit znovu. Černokůž je za modrou čarou a tolik spěchal do útočné třetiny, že je z toho postavení mimo hru. To je tedy nepříjemnost hned dvakrát za sebou pro český tým. Dobře se tam povazování česká reprezentace usadila v útočné třetině, jenomže nejprve Kunc nedosáhl na ten kotouč, ta chyba byla někde asi mezi Kubalíkem a Kuncem, těžko odhadovat, a Švýcaři to okamžitě využili, vyhodili ten puk, no a potom Černoch tak pospíchal přes modrou čáru, až se prostě dostal do postavení mimo hru. Je tady další vazování, tentokrát ve střední třetině, ale česká reprezentace hraje přesilovku, ještě bude hrát 1 minutu 45 vteřin a teď tedy fanoušci si hodně přejí, aby padl první gol tohoto zápasu. 0-0, to pochopitelně není kdo ví jaká podívaná. Teď tedy Ticháček dává Černochovi, ne, Ticháček se rozhodl jinak, zabrzdil rychlý bruslařský obrat. Bruslařský je na tom tento hokejista opravdu náramně. A teď je připravený Beránek, aby vnikl do útočné třetiny. Beránek je okolo mantinelu. My chceme gol, skanují diváci, kdo by také nechtěl jeden gol dnes večer nebo dnes odpoledne. Určitě padnout musí. Teď Kubalík má kotouč a má docela dost času. Černoch už si hledá pozici. Tady v Budvar aréně je připravený na to, aby vypálil kotouč přesilovce. Dobře rozestavení jsou teď čeští hráči. Kotouč na modré čáře, Tykáček s Kubalíkem. Teď ta spolupráce vyšla výborně. Kotouč zmíří na Beránka. Beránková střela, Černony, výborně. Pohrál si s tím kotoučem. Švýcarský brankář má dost zkušeností, je mu 38. Snad mi to promine, už jsem to zmiňoval asi čtyřikrát, narodil se v roce 1987, ale ta zkušenost z něj přímo sála. On si s tím kotoučem po střele ještě pohrál, nadhodil si ho, schovalo ve své rukavici, jako kdyby to bylo úplně v klidu a v pohodě a neblížil se nám závěr třetí třetiny. Tak 8 minut, 1 vteřina do konce třetí třetiny. Přesně 1 minutu ještě bude hrát český tým přesilovku 5-4. Samozřejmě pokud nedá gol. Kotouč je v tuto chvíli, kde Švýcaři vyhráli, ne, český tým vyhrál vazování a proto může pokračovat v útočné akci, ale tohleto Galvas přehnal s tím sebevědomím. On je to výborný technik to určitě zkusil Kličku na modré čáře, byl poslední, myslím, že teď může být rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Kotouč opustil útočnou třetinu a český tým se znovu pokusí dostat tedy do útoku. Kantner nahazuje puk znovu na Galvase, sebevědomí má na rozdávání, Kantnerovi se trochu zamotal ten puk mezi nohama, ale ustál tu situaci. Galvas dává teď dobře na levou stranu Klapkovi, tohle to by mohla být dobrá šance, nahození, není to gól, těsně vedle, znovu Kantner, najíždí si, objel vlastně celou branku, 7,5 minuty do konce třetí třetiny, urostlý, velký, dlouhán, Klapka je někde uprostřed, ale ukazuje, aby ta nahrávka šla na Kantnera, Kantner se dostal k puku, ale Genoni drží, tohle bude přerušená hra, a ještě šablovačka, hokejky nahoře, možná Klapka teď už je jasně v brankovišti a tam někde dole pod ním je ještě další z hráčů českého týmu. Asi je to právě Kantner, o kterém jsem mluvil. Ano, ten se tam dostal přímo k Genonimu, byli hodně blízko sebe. Genoni klečí, kroutí hlavou. A teď informace pro Radiožurnál. Třetí třetina se bude hrát ještě 7 minut a 9 vteřin. Stále diváci čekají na gol. To znamená česká reprezentace Švýcarsko 0-0. Teď ještě 8 vteřin. Český tým bude hrát přesilovku. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. A vracíme se zase do přímého přenosu. Česká hokejová reprezentace se snaží dotlačit jakýmkoliv možným způsobem ten kotouč za brankáře Genoniho. Ten je ale zatím jako skála drží, teď si tu skálu musí ještě upravit, nebo lépe řečeno výstroj. Teď si pravou rukou upravuje možná nějaký třmen na svoji výstroji, ale teď už je všechno v pořádku. A ještě 8 vteřin, stálo by za to vyhrát určitě vázování na modré čáře, připravený Cibulka, je to levák, popojil si hodně doleva, Marcel vybojoval výborně, dobrý pohyb po vázování, Šotka, Šotková rána, tak ještě nedává na pravou stranu. Cibulka připravený k tomu, aby vypál Šotka, až teď vystřelil, to už právě končí česká přesilovka, takže další nevyužitá početní převaha. Ještě by z toho mohl vytěžit Marcel, ale protože zakopl těsně u mantinelu, tak jsou tady s protiútokem Švýcaři, ale měli to teď tak akorát po té dlouhé ostřelované v jejich obraném pásmu, takže Švýcaři rozehrávají.
0: Kamila Jášu můžete v nepřerušovaném přímém přenosu poslouchat na webech iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Připomínám, že na českých hrách dnes už dříve Švédové v severském derby zdolali Finy 3-2 a po třetí výhře turnaj v předstihu ovládli. Připomenout si můžeme také to, že slovenský cyklista Tadej Pogačar ovládl při svém premiérovém startu závod World Tour kolem Romandie. Triumf korunoval v páté etapě čtvrtým dílčím triumfem druhého Floriana Lipovice, který se v dnešním závěrečném stoupání pokoušel útočit, porazil Pogačar o 4 sekundy a v konečném hodnocení zvítězil před německým rivalem o 42 sekund. Český závodník Pavel Novák dokončil etapu na 68. místě se ztrátou téměř 10,5 minuty. V konečné klasifikaci obsadil 53. místo. Volejbalisté Pražských Lvů odvracejí konec sezóny. Ve finále extraligy prohrávají 1-2 na zápasy a dnes se snaží sérii srovnat v domácí hale na Podvidém mlýně. Aktuální informace ze zápasu má reportér Karel Schamberger.
3: První set a Lvi Praha vedou 8-7 nad Karlovarskem. To není nic překvapivého, protože hostující tým na venkovní palubovce zatím ve finálové sérii získal jen jeden set. Ale Karlovarsko se úspěšně brání, alespoň tady na začátku toho úvodního setu. Teď je to nicméně bod pro domácí Lvi. Postaral se o něj konkrétně Jakub Janouch, který úspěšně zasvědčoval na síti do levého prostoru a tím pádem Lvi vedou aktuálně 9-7. A bude to podání právě pro domácí Pražany. Už je tam připraven Argentinec Conde, který ale netrefil ideálně balon mimo hřiště a tím pádem to je bod pro Karlovarsko. 9-8 z pohledu domácích Pražských Lvů, kteří tedy stále zatím vedou v prvním setu čtvrtého finálového zápasu extraligy mužů. Teď je to podání na druhé straně a tedy pro Petra Špuláka v dresu Karlovarska, který už si vyhodil balon. Simon ale také netrefil ideálně, ačkoliv to podání bylo velice ostré, velice rychlé, tak nikoli přesné. Balón zamířil až za koncovou čáru a tím pádem je to bod pro domácí Lvy, kteří vedou 10-8 ve finálovém zápase, a to konkrétně v prvním setu.
0: To říká reportér Karel Schamberger. Volejbal teď ve vysílání Radiožurnálu Sport opět vyměníme za hokej. Čeští reprezentanti se v přípravě na mistrovství světa loučí s domácím turnajem Eurohockey Tour. Po výhře s Finskem a porážce se Švédskem jsou soupeřem národního týmu Švýcaři a v Českých Budějovicích je u toho i reportér Kamil Jáša.
2: Je to 0-0, kolega Filip Předivý měl zajímavý postřeh, teď je to postavení mimo hru, takže ten zajímavý postřeh se týkal toho, že Radim Rulík vlastně je na lavičce české reprezentace naposledy v českém prostředí, teď je tady komerční přestávka, takže je dost času na to, abychom tu myšlenku dokončili. Mě to popravdě nenapadlo, ale protože švédské hry se hrají samozřejmě kde jinde než za hranicemi České republiky, no a potom už mistrovství světa ve Švýcarsku, no tak jako šéf, jako lodivod by se vracel Radim Rulík. Možná mě napadá v případě, kdyby český tým vyhrál mistrovství světa, tak se zlatým pohárem někam do Prahy na náměstí, ale zatím tedy v tomto zápase obdivuhodná atmosféra.
0: 18:12, posloucháte nedělní vysílání Radiožurnálu Sport. Už jsme mluvili o tom, že fotbalisté Plzně si v tabulce šance ligy pojistili třetí místo na úvod elitní nadstavbové skupiny o titul. Porazili Hradec Králové 3-1. Ve skupině o záchranu Teplice remizovali 1-1 se Slováckem, tým z Uherského Hradiště je v tabulce aktuálně na 14. barážové pozici, o bod před Baníkem, který je tedy před poslední Duklou o skóre. Snížit pětibodové manko na Plzeň se dnes pokusí čtvrtý Jablonec, který už zhruba za 18 minut nastoupí na Letné proti druhé Spartě, no a tento duel bude v přímém přenosu komentovat Tomáš Petr, se kterým jsme právě teď ve spojení. Tomáši, dobrý podvečer.
4: Hezký podvečer.
0: Pojďme se podívat na základní sestavy obou týmů. Začneme asi domácí Spartou, která je v tabulce tedy aktuálně druhá a naposledy prohrála v Dělíčku s Bohemians 0-2. Samozřejmě nemůže hrát Mercado, který dostal v Dělíčku červenou kartu, ale když se podíváme na sestavu obecně, jsou v ní i další změny?
4: No, určitě podstatné pro Spartany bude to, že nenajdeme v tom zápasovém rozpise kapitána Lukáše Haraslína. Ostatně tady při rozcvičce hráčů byl jen v civilu, v té technické zóně si povídal s trenérem Brianem Priskem. To je samozřejmě pro Spartany velká ztráta, protože Haraslín je nejlepším střelcem Sparty. V bráně bude Surovčík, společně s ním pak v poli Kadeřábek, Kajrinen, Kuchta, Irving, Ševinský, Mansverk, Grimaldo, Serencen, Zelený a Kuol.
0: Společně se teď můžeme přesunout také k sestavě hostujícího Jablonce, kterému dnes bude na Letné chybět kvůli trestu za žluté karty nejlepší ligový střelec týmu, tedy Lamin Javo. Tak kdo ho na hrotu útoku nahradí a jaká je celková sestava Severočechů?
4: Nahradí ho Jan Chramosta a pro Jablonec je to vlastně jediná změna oproti tomu minulému zápasu. Připomeňme, že Jablonec naposledy prohrál v severočeském derby s Libercem 1-2. Jinak ta sestava je tedy stejná v bráně Hanuš, před ním obrana Cedidla, Cekijašky, Novák. O defenzivní štíty Nebila a Okeke, Čanturešvili, Zorvan a Sobol jako záložní trio a vepředu tedy Alege a společně s ním Chramosta místo Java.
0: Tolik tedy aktuální informace od Tomáše Petra, který zhruba za čtvrt hodiny začne komentovat v přímém přenosu utkání nadstavbové části fotbalové šance ligy mezi Spartou a Jabloncem. Jde pochopitelně o utkání skupiny o titul. Teď už znovu hokej ve vysílání Radiožurnálu Sport. Čeští hokejisté hrají poslední zápas domácího turnaje Eurohockey Tour. V Českých Budějovicích hrají se Švýcarskem a je u toho reportér Kamil Jáša.
2: 3 minuty 12 vteřin před koncem třetí třetiny je stav utkání nerozhodný 0-0. Teď si český tým bude se vazovat uprostřed. Díval jsem se, jaké bylo provinění, neviděl jsem to úplně přesně, ale důležité je, že se tedy bude vazovat přímo ve středu hrací plochy. Představte si, jako když padne gol, ale bohužel žádný nepadl, takže stav utkání je 0-0 a stále víc se blížíme k tomu, že se ještě tento zápas bude prodlužovat. v neděli večer musí jeden gol dnes padnout. Giannone jenom a posunul, to je brankář švýcarská, jenom posunul ten kotouč na pravou stranu, tam si dojíždí Hercog a před ním Ticháček. Tohle to bude co? Zakázané uvolnění. Teď to Švýcaři trochu přehnali, nahození mělo přijít za červenou, vůbec ne, to bylo metr před červenou a čárový rozhodčí to viděl okamžitě. To znamená, že je tady zakázané uvolnění. Takovém pěkném čase přesně 3:00, 3 minuty zbývají odehrát ještě ze třetí třetiny. Navázávání půjde třinecký Sikora. Říkal, že ta zpráva o tom, že je nominovaný do zápasu, donominovaný za Špačka, zastihla přesně v okamžiku, kdy stěhoval byt, takže přijel do Českých Budějovic ještě s půlkou bytu v autě. Teď má jiné starosti, upadl Pavazování a Hercog dobrým pohybem si bere kotouč už je za červenou čarou. Hercog si najíždí do rohu kluziště, Ticháček si musí dávat velký pozor před tímto švýcarským hokejistou a nepovedlo se mu to. Švýcaři se usadili v útočné třetině až teď. Český tým jenom nahazuje do střední třetiny, stále častěji se teď zdá, že si každý z hráčů uvědomuje, že ta jedna trefa, která teď padne, tak už bude zásadní. Kubalík v rohu kluziště. No to je škoda. Kubalík se natahoval potom puku, předvídal, kam ten kotouč půjde, ale ten mu přeskočil čepel a tak se zase musí vracet znovu do rohu kluziště. 2:25 do konce třetí třetiny. Česká republika 0, Švýcarsko 0. Kotouč je za Giannonem, za zkušeným švýcarským brankářem. Vezme si ho Hercog, ale má kotouč pod nohama, tak se s ním radši rychle obrátil, dává Ebišerovi. Ebišer má dost času na to, aby dávala na levou stranu a Hercog byl na ledě také dost dlouho, přenechal místo Rošetovi, který je na modré čáře. Pozor na Rošeta, toho si tam má teď hlídat Adam Klapka a Rošet je pohyblivý, dostává se ke kotouči. No a teď informace pro posluchače Radiožurnálu. Stav zápasu tedy 0-0. Stav zápasu je 0-0, 1:52 před koncem třetí třetiny. Je to dlouhé čekání českého týmu na gól. Kdybych vám měl popsat střelce gólu, tak bych si ho musel prostě vymyslet. Ta první třetina se českému týmu, ale stejně tak jako v dalších zápasech na tomto turnaji, vůbec nepovedla. Druhá byla o maličko lepší, ale také žádná sláva. No snad ve třetí třetině si český tým vypracoval několik příležitostí, ale Švýcaři se mi zdáli takový živější, nebezpečnější, vycházely jim kombinace. Teď je to Adam Klapka, který se silou pokoušel dostat do útočné třetiny. Přišel o pozici, přišel o kotouč, tak Cibulka jenom nahodil ten puk na švýcarské hokejky. 1:35 před koncem třetí třetiny. Vypadá to na hokejové prodloužení. Jedna z posledních akcí tohoto zápasu a tedy zatím 2-0 na velkoplošné kostce tady v Budvar aréně nad ledem. To znamená, že v tomto zápase Česká republika, a teď Kořenář výborně chytil ten kotouč. Česká republika Švýcarsko 0-0. Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál. A vracíme se zase do přímého přenosu. 1:18 zbývá ještě odehrát, pokud dobře počítám, 60:18, to je 78 mají hokejisté na to. No a pozor na Švýcary, ti teď tedy svolali bojovou poradu. Ne, že by to byl timeout, to ne, ale celá pětice se sešla přímo na modré čáře. Hlavní slovo tam měl Rošet a ještě Hercog mu přizvukoval, tak Kukan na modré čáře. Teď by měli zavolet k velké opatrnosti čeští hráči, ale vyhráli vazování, to je zásadní předpoklad pro to, aby se nic ošklivého nepřihodilo v české obrané třetině a navíc Beránek spěchá za tím kotoučem, nebude to zakázané uvolnění, Kunc mu tam při tom forecheckingu přijel na pomoc a zakázané uvolnění to nebude ani na druhé straně. Kotouč má Ticháček, bere si ho, má dost času na to, aby si vybral spoluhráče. Poslední minuta třetí třetiny, 59 minut čekání fanoušků v Budvar aréně na gol. Co teď Kunc je v rohu kluziště, ale stará se tam o něj Kukan. Kunc si šikovně trochu odskočil od toho puku, stál si ho pod brusle, přijel mu tam na pomoc ještě Beránek a Černoch. Tak všechno si prohlíží a čeká, na kterou stranu se ten kotouč vysune, ale tohleto je zase takovéto zašlapování, přešlapování v rohu kluziště. Hlavní rozhodčí se dívá do rohu a má ten kotouč pod kontrolou a asi se ozve písko. Tohleto se nelíbí divákům, nedivím se jim. Černoch teď má kotouč a vrací ho zase Kuncovi. Kunc se pokusí vydolovat na Kukanovi ten kotouč, ale bere si ho Hercog a to už je posledních 15 vteřinek. Švýcarská rozehrávka hodně, ale hodně nepřesná. Šťotka opatrně vyváží kotouč z obraného pásma. Posledních 8 vteřin tenhle večer nebude rozhodnutý v 60 minutách. Tuto chvíli se ozve sirena, která stvrdí druhé místo české hokejové reprezentace na domácím turnaji na českých hokejových hrách. No zatím to tedy opravdu velká golparáda není, 0-0 po 60 minutách a tenhle zápas bude mít ještě prodloužení.
0: Děkujeme Kamilu Jášovi, za kterým se pochopitelně se začátkem prodloužení do Českých Budějovic opět vydáme. Teď už jsme znovu na Radiožurnálu Sport ve spojení s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem a tváří pořadu Čistá hra na Radiožurnálu Sport Martinem Procházkou. Martine, tak ještě jednou hezký podvečer.
5: Dobrý večer.
0: Asi to bylo slyšet i z hlasu Kamila Jáši, že fanoušci si dnes v Českých Budějovicích asi nepřišli na své. Jak to vidíš ty?
5: Vidím to podobně. Neříkám, že naši se nesnažili. První třetina nebyla vůbec dobrá z naší strany. Pak ta druhá byla už trochu lepší, když to řeknu. Tam už jsme se trošku dorovnali Švýcarům. No a ve třetí, když to shrnu, teda, když to zrychleně řeknu, tak ta třetí byla asi nejlepší z té naší strany, kde jsme měli nějaké dobré pozice. Chmelař tam krásně uvolnil, šel do samostatného úniku, nepovedla se mu dá branka, pak jsem tam měl takový ten lepší větší tlak. Chtěli jsme to utkání rozhodnout, ale nepovedlo se nám to. Ginoni chytá výborně, švýcarský brankář. Samozřejmě i na druhé straně měli výpady, jak Švýcaři, tak je tam měli dvě takové dobré pozice, kde Josef Kořenář zachránil náš tým, takže každopádně utkání 0-0, což není moc úplně pohlední pro fanoušky, ale neříkám, že hráči by to nějakým způsobem vypustili. Bylo to bojovné utkání, ale bez nějakých větších šancí.
0: Navážu na to, o čem jsi mluvil, český výkon, hlavní pozitivum, výkon golmana Josefa Kořenáře, dá se to tak říct?
5: Jo, myslím si, že tam měl několik opravdu velmi dobrých zákroků. Neříkám, že by to byly úplně nějaké super zákroky, ale podržel náš tým, potvrdil to i vlastně v tom utkání, na tom prvním proti Finům, kde také odchytal velmi dobré utkání. Myslím, že celkově je to brankář, který potvrzuje tu formu, kterou měl v závěru sezóny za Spartu.
0: To říká Martin Procházka, se kterým v širším kontextu ten dnešní duel ještě zhodnotíme po konci zápasu. Tak Martine, pro tuto chvíli ti děkuji a po zápase se znovu uslyšíme.
5: Naslyšenou.
0: 18 hodin a 22 minut posloucháte nedělní vysílání Radiožurnálu Sport, na kterém se teď přesuneme na čtvrté finále extraligy volejbalistů. Karlovarsko za vedení 2-1 v sérii nastoupilo k zápasu v hale Pražských Lvů, kde dnes v případě výhry oslaví titul. Přímo na místě máme reportéra Karla Schambergera. 18 hodin a 23 minut, ještě si to dáme jednou, na Radiožurnálu Sport se přesouváme na čtvrté finále extraligy volejbalistů. Karlovarsko hraje za vedení 2-1 v sérii v hale Pražských Lvů a přímo na místě je reportér Karel Schamberger.
3: Volejbalisté Lvů Praha ale nechtějí připustit konec této sezóny a také to, že by se smířili se stříbrnými medailemi, protože v prvním setu vedou 20-18, ale bylo to už i 20-16. Volejbalisté Karlovarska v posledních minutách a vteřinách tohoto duelu a prvního setu začali snižovat. Právě teď můžete slyšet také tu hlasitou podporu v libeňské Unip aréně.
0: To nejzásadnější známe fanoušci volejbalu i Karel Schamberger teď prominou, protože se vracíme na prodloužení zápasu českých hokejistů na domácím turnaji Euro Hockey Tour v utkání se Švýcarskem. Kamil Jáša má slovo.
2: Tady na břehu řeky, na soutoku řek Vltavy a Malše, kde stále je velmi teplé počasí, tak teď vrcholí zápas Česká republika Švýcarsko a Švýcaři jako první se dostali ke kotouči. Samozřejmě zatím je to vyrovnaný stav, ale ten kotouč má a objíždí k branku Kořenářovu, ten musí dávat velký pozor. Švýcaři jsou na tom bruslařsky výborně. Kukan, urostlý bek, který snad až udivuje tou pohyblivostí, ale je pravda, že český tým v těch jednotlivých protiútocích zase až tolik neprověřil. Teď poprvé český tým se dostává ke kotouči. Beránek, také výborný bruslař. Černok dává backendem na Cibulku. Cibulka má dost času na to, aby si teď udělal prostor před sebou, ale neměl možná v tuto chvíli dost odvahy. Teď najíždí dopředu Kubalík, ten kotouč dává za sebe a tohle to je Sikora, který ale nenašel po pravé ruce právě Kubalíka. Jedna minuta utekla jako zmiňovaná návoda. Jäger, to je zase Švýcar, který hrál velmi dobře v tomto zápase, měl také jednu výbornou šanci, trochu ho teď zradila kvalita ledové plochy, ale Jäger je za modrou čarou a najíždí na Kořenáře. Jäger střela, mířil o ně nahoru, tak ještě, že netrefil branku, tohle to byla nebezpečná situace. A teď zase na druhé straně český tým se pokusí rozhodnout. Kubalík nahrává, střela Genony skvělým způsobem chytil tu ránu Pirochtovu, ale tedy tohle zase Genony, jako kdyby dopředu věděl, co útočník chce udělat, přesunul se na levou stranu, nechal ten beton ležet na ledové ploše. Stále je to tedy 0-0, 3,5 minuty do konce prodloužení. My chceme gol, skandují diváci. Český tým má Kotouč, 3 hráči proti 3 Švýcarům z levé strany, ale raději zpátky Melovský. Zacouval jsem docela zvědavý, jak to této formaci půjde teď v tomto prodloužení. Ticháček, také výborný Bruslař, názoval na Kunce. Kunc byl před brankou, ale byl tam dobře pohlídaný dvěma Švýcary. Kunc si přišlápl ten Kotouč už ale v prostoru za brankou. Ticháček je úplně sám před Genonym, jenomže spíš musí teď rychle vracet zpátky, protože Kotouč vyhlíží Hoffmany za červenou čarou, nikým nehlídaný, přijel dokonce do útočné třetiny. Je to taková dvojička, teď Ticháček a Hoffman. Hoffman si tam hledá prostor, velký pozor si na něj musí dát. Česká defenzíva, tedy jeden z těch hráčů, který tuto chvíli je na ledové ploše. Pavlík se dostane k puku, v tuto chvíli zachytilo, to je dobře, protože jinak už by Švýcaři byli přečísleni. Filip vyhlíží puk a stále ho ještě nedostal. Filip je v obrané třetině, až teď Cibulka posílá právě Filipovi. Pavlík tam s ním je, takže Cibulka, Pavlíka, Filip, Cibulka má Kotouč, teď se dostal do dobré rychlosti, už je za červenou čarou, zkusí zamíchat pukem jeho Klička, tohle to byla individuální věc a zkusil to překvapit. 3 Švýcary, 2 minuty do konce hokejového prodloužení, Česká republika, Švýcarsko. Z levé strany to zkusí Švýcaři, ale teď tedy se trochu uklidnila situace, protože střídali i Švýcaři, i český tým. Z českého týmu je Pirochta, musí si dávat velký pozor právě na Jägera. Jäger zpracoval Kotouč, dává ho na pravou stranu a už zase okamžitě najížděl do prostoru, odkud by mohla přijít rána. Dobře Pirochta, jenom na malou chviličku, pozor tam teď na chybu. Beránek má Kotouč, vzal si ho jednou rukou na backhand, dostává se do té své obvyklé rychlosti, už je za modrou čarou, mohl by se dostat k tomu, že vypálí střela. Za sebou měl ještě Pirochtu, ale o tom asi teď Beránek vůbec nevěděl. A tak z toho byla rána, která vlastně neohrozila Genonyho vůbec. Sikora míchá s Kotoučem, počkal právě na Ticháčka. Ticháček je v krátké době znovu na ledové ploše. Ticháček a Kubalík. Kubalík, rychlá zpětná Klička, dává na backhand, už je v útočné třetině Sikora, ale nezachytil. Tohle to byla trochu zbytečná ztráta. Kotouč si vzal Hoffman a tam, kde ten Kotouč ztratil Sikora, tak si ho vzal zase zpátky. Ticháček spěchá za pukem. Tohle to bude souboj dvou hráčů. Pozor na Háse. Hás ale nespracoval, tak je to Kubalík, už je za modrou čarou. Zabrzdil a hledá spoluhráče z právě Sikoru. Ten ale Kotouč má až v tuto chvíli a krouží s ním v útočné třetině. Vede Kotouč jednou rukou, je u pravého mantinelu. Ticháček si hledá pozici. Kubalík je na ose, vypálil sražená střela i na podruhé sražená. A je tady posledních 50 vteřin hokejového prodloužení. Posledních 50 vteřin k tomu, aby padl gol ze hry. Hoffman ukazuje levou rukou na spoluhráče, aby mu vystřídali. Má dost času na to, protože střídala také česká trojice. A zase Cibulka je na ledové ploše. Bruslař, to je výborný. To tedy určitě Kunc, Cibulka a teď musí zacouvat hodně dozadu. Je tam s nimi ještě Milovský. Pozor na Švýcary, objeli celou branku i s Kořenářem tedy a nestačili, ale vystřelit úplně přesně. Posledních 20 vteřin drží Kotouč, Švýcaři, přijde střela, výborně Kořenář chytil ránu, která letěla do nebezpečného prostoru, udržel čisté konto a teď už s velkou pravděpodobností žádný gol nepadne, tak ještě Cibulka jede za modrou čáru, mohl by to zkusit, dává Kuncovi, Kuncova rána, ale to je vedle. A to tak, že o metr ozve se siréna, je tady konec prodloužení, o tomto utkání rozhodnou samostatné nájezdy. Stav zápasu po 65 minutách 0-0.
0: V pořadu s mikrofonem za sportem na radiožurnálu Sport teď opět vyměníme sportoviště. Volejbalisté Karlovarska dnes můžou oslavit mistrovský titul ve finálové sérii Extraligy. Vedou nad Lvi Praha 2-1 na zápasy a dnes můžou rozhodnout v hale soupeře. Utkání vidí reportér Karel Schamberger.
3: První se to skončil před několika a málo okamžiky a Lvi Praha po něm vedou 1-0, protože ten úvodní set vyhráli 25-20 a potvrzuje se tedy ta dlouhodobá statistika finálové série, a tedy, že dominují, ale velice výrazně domácí týmy. Jen jednou jedinkrát se stalo, že alespoň jeden set zvítězil nebo získal hostující tým na palubovce právě venku. Takže tedy po prvním setu vedou Lvi Praha nad Karlovarskem 1-0, potom co úvodní set Pražané vyhráli 25-20.
0: To říká Karel Schamberger, čekáme na start nájezdů v hokejovém zápase turnaje Eurohockey Tour mezi českými reprezentanty a těmi švýcarskými. Teď tedy máme čas přesunout se na fotbalovou šanceligu. Připomínám, že Plzeň v nadstavbové skupině o titul porazila Hradec Králové 3-1 a Teplice ve skupině o záchranu remizovali se Slováckem bez branek. Hráči Sparty se pokusí v nejvyšší soutěži snížit manko na vedoucí Slávii znovu na 8 bodů. Výběr kouče Priského na úvod nadstavbové skupiny o titul hostí na Letné Jablonec. Je u toho reportér Tomáš Petr.
4: Duel mezi Spartou a Jabloncem odstartoval před pár okamžiky. Letenští do něj jdou jako druhý celek tabulky a jdou do toho zápasu po té, co nezvládli v závěru základní části ten duel ve Vršovicích na Bohemians a budou si tak chtít udobřit své fanoušky, a to v následující sestavě: v bráně Surovčík, před ním obrana Kadeřábek, Ševinský, Serencen, Zelený, Mansverk, Kajrinen a Irving v záloze, a vepředu pak bude Kuchta společně s Kuolem a Grimaldem. Hosté mají v bráně Hanuše, před ním obrana Cedidla, Tekijašky, Novák, v záloze Čanturišvili, Nebila, Okeke a Sobol, v pozici podhrotového Zorvan a vepředu dvojce Alege a Chramosta. První minuta zápasu končí zatím stav nerozhodný 0-0 a my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Začíná druhá minuta utkání, Sparta Jablonec zatím 0-0. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál. Můžeme pokračovat v našem přímém přenosu a Jan Hanuš bude rozehrávat od své branky. Zatím se k tomu moc nemá, nakonec nákop směrem doleva, tam ten balon propadl ke kopačkám Sobola, ale Sobol nenaložil s míčem vůbec dobře, podobně také Kajrinen, ale situaci pro Spartu zachraňuje Ševinský. Grimaldův ne úplně dobrý a kontakt s balonem zase vrací míče na kopačky hostujícího Jablonce a Cedidla teď bude uklidňovat hru, vypomůže si přihrávku zpátky k Tekijaškymu. Tekijašky, ten zase volí cestu středem a zapojený taky je také Okeke do rozehrávky, ale míč už má domácí Mansverk, po něm Kajrinen, znovu Mansverk. Na pravé straně se mu nabízí Kuol, přihrávka mírně pod nohy, Kuol už je v pokutovém území, zprava se snaží ocentrovat, ten balon padal na zadní tyčku, ale situaci jistil Cedidla. Míč nedoputoval za brankovou čáru, takže ještě Spartané sbírají tenhle odražený balon. Na levé straně bude hrát teď Grimaldo. Pomůže si přihrávkou zpátky k Serencenovi. Serencen zapojí Mansverka. Mansverk ten nemá kudy, protože v cestě stál Nebila, a tak míč zase putuje zpátky k Serencenovi. Spartané teď vytlačeni na vlastní obranou polovinu. A zapojený do té rozehrávky bude dokonce i brankář Surovčík. Proti němu už teď se také snažil vystartovat hostující Zorvan. Kadeřábek mezi tím vrací právě zpátky na Surovčíka. Po něm bude hrát Serencen. A před Serencenem se teď otevřela dálnice, takže by mohl postupovat pomalu dopředu. Nakonec volí ale cestu doprava. Předává míč Mansverkovi, ten trošku škobrtl o balón a tak už je hned u něj Chramosta. Spartané teď trošku problematičtěji přichází z té obrané řady k půlící čáře. Grimaldo se to snaží urychlit, ale Cedidla byl pozorný, takže Spartané budou v uvozovkách jen vazovat, ale aspoň se dostali na půlící čáru, což tady zabralo poměrně dost času. Čtvrtá minuta už začíná. Skóre zatím nerozhodné 0-0 mezi Spartou a Jabloncem. Vazují teď domácí, jak už jsem říkal, u půlící čáry. Je to v té z našeho pohledu vzdálenější lajny, tedy proti střídačkám.
0: Reportéra Tomáše Petra můžete v přímém přenosu poslouchat také na webech i rozhlas.cz, radiožurnalsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My se teď vracíme na závěrečný zápas českých hokejistů na domácím turnaji Eurohockey Tour proti Švýcarsku. O vítězi rozhodnou až nájezdy, které v přímém přenosu komentuje reportér Kamil Jáša.
2: France Kořenář a jako první budou rozehrávat samostatný nájezd nebo pojedou samostatný nájezd Švýcaři. Myslím, že by to mohl být kapitán Turkauf, který pojede jako první, který tedy je také na ledové ploše, kromě rozočích a kromě také švýcarského golmana Genoniho, a už se rozjíždí. Kořenář si povjel o metr před něj, najíždí si na levou stranu. Švýcar se vrátil na osu, střela, backhand, ale tohle to Kořenář zvládne. Ne, tohle to určitě nebude recept, jak půjde překonat český brankář. Kapitán švýcarského týmu přejel z jedné strany na druhou a takovým pomalým backendem to zkusil. Nepovedlo se mu to. Stav tedy v tuto chvíli stále 0-0. Černoch, český útočník, dostává se už za modrou čáru, naježdí na Genoniho, střela zápěstím, také to nebyl gól. No jako by ty branky dnes byly zakleté, jeden gól, ale dnes večer padnout prostě musí, to je jasná věc. Je tady další nájezd, teď švýcarský hokejista. A měl by to být, pokud dobře vidím, tak už najíždí na českého brankáře Kořenáře. Je to, najíždí z levé strany a střela zápěstím. To je gól! To je gól, Moj trefil dobře. Moj si počkal, nic, nikam nespěchal, jel docela pomalu a trefil přesně mezi Kořenářovy betony a Švýcaři tedy vedou 1-0. Dobré zakončení švýcarského útočníka, tak ten kotouč tedy skončil v české brance. Melovský hrál dobrý turnaj, teď samostatný nájezd od pravého mantinelu, hodně si najel k mantinelu jeho klička, no zkusil to lišácky, ale nebylo to vůbec povedené. Pohrál si s tím kotoučem a načepili, nabralo, možná se mu ten puk postavil příliš na čepel a vůbec netrefil branku, takže gól to prostě není. Švýcaři zatím mají ten jednogólový náskok a teď tedy Kořenář zase v hlavní roli a bylo by třeba, aby Rošetovi chytil tenhle ten samostatný nájezd. Rošet ale hodně rychle nejel na Kořenáře a gól. Švýcaři vedou 2-0, tohle to Rošet udělal náramně ve veliké rychlosti z pravé strany, synel nalevo, udělal ještě jeden krok rychle, ruce zamíchal s pukem a poslal kotouč za Kořenářova záda. No, dostává se český tým teď do velmi špatné pozice, alespoň ten jeden gól by si určitě fanoušci přáli. Co teď Beránek? Beránek vzal si kotouč, už je za modrou čarou, naježdí na Genoniho, střela, ani to není gól. Ne, ne, ne. Dnes se tedy českým střelcům nedaří a to tak, že vůbec v 65 minutách žádný gól ani v samostatných nájezdech a teď už je ta situace z pohledu tohoto utkání naprosto kritická. Riad, je to pravák, rozjíždí se zase hodně rychlý nájezd, podobně jako jeho kolega předtím, střela, která přichází, teď Kořenář udržel ten kotouč, zůstal vlastně stát a vyrazil ten puk někam do rohu. No a teď už by to chtělo rozjásat fanoušky, potřebuje český tým dát gól v okamžiku, kdy Filip si najíždí z levé strany, udělal jednu kličku, gól, Filip dává gól, tak dopadlo to dobře, on si totiž najel hodně až k mantinelu, potom si najel doprostřed a takovou tou klasickou kličkou, kdy to vypadalo na dlouhý blafák, tak posunul puk jenom mezi Genoniho betony a je to tedy gól. Teď Hoffman hrál dobrý zápas, má za sebou velmi povedené utkání, Hoffman na levé straně a mohl by teď rozhodnout, střela, Kořenář chytil. Kořenář sice šel do pokleku, ale vyrážečkou zůstal po hotovosti, zdvihl ji trochu nahoru a tím došlo k tomu, že vyrazil ten kotouč. No tak Genoniho kouzlo se povedlo odčarovat. Teď Kubalík. Kubalík najíždí směrem na brankáře, přizastavil si před ním a vystřelil vedle. Bohužel vystřelil vedle a to je to poslední, co se odehrálo v dnešním utkání. Švýcaři porazili český tým 2-1 po samostatných nájezdech. Nebylo to bůh ví jaké podívání. Čeští střelci se prakticky vůbec neprosadili v 65 minutách, ale výborně zachytal Kořenář. Ten stav zápasu byl po 65 minutách, tedy i po prodloužení nerozhodný 0-0. No a samostatné nájezdy, to už je samostatná kapitola, ve které asi šťastnější byli tedy Švýcaři a to znamená, že končí poslední zápas českých hokejových her tady v Českých Budějovicích. Ten bod, který získala česká reprezentace, stačí k tomu, aby český tým obsadil na tomto turnaji druhé místo. No a všichni fanoušci samozřejmě už budou vyhlížet za prvé další turnaj, no a za druhé blížící se světový šampionát. Dobrý večer z Českých Budějovic.
0: Krásný večer, pochopitelně přejeme také do Českých Budějovic. My dnešní zápas a obecně vystoupení českých hokejistů na domácím turnaji Eurohockey Tour ještě shrneme a zhodnotíme s naším expertem Martinem Procházkou. Ještě předtím si ale můžeme říci, že házenkáři Plzně využili ve finále playoff extraligy proti Karviné i po druhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2-2. Ve čtvrtém duelu dnes porazili obhájce trofeje 31-24 a vynutili si prodloužení sezony. Rozhodující finále je na programu příští týden v sobotu. Výhodu domácího prostředí bude mít Karviná, která před vlastními fanoušky oba úvodní duely série vyhrála. Teď už bychom měli být ve spojení s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou, se kterým budeme hodnotit dnešní porážku českých hokejistů v rámci českých her v Českých Budějovicích, tedy se Švýcary 0-1. Po nájezdech, Martine, zdravím tě ještě jednou a rovnou se ptám, můžeš znovu tedy říci své hodnocení toho dnešního zápasu.
5: Tak zhodnocení dnešního zápasu, no úplně se mi to úplně nehodnotí úplně nejlépe, každopádně prohráli jsme 0-1 až po nájezdech, ale nebylo to z naší strany vůbec dobré od první třetiny, kde Švýcaři byli mnohem aktivnější, byli prostě takový jakoby dravější po tom gólu. Nepovedlo se jim to, výborně chytali oba dva brankáři, jak Josef Kořenář, tak Genony. Ve druhé třetině jsme byli trošku takovým tím vyrovnanějším soupeřem, ve třetí jsme se snažili to rozhodnout, nepovedlo se. No a v prodloužení na každé straně si myslím, že byla jedna větší šance, nepovedlo se dát ani jednomu týmu branka, takže až nakonec na ty nájezdy, kde šikovnější byli Švýcaři, takže když to řeknu takhle zrychleně, opravdu Švýcaři asi byli ten malinký krůček, byli lepší a proto vyhráli.
0: Češi na domácím turnaji, jedno vítězství s Finskem, poté tedy porážky se Švédy a dnes se Švýcary, co ukázaly výkony národního týmu v Českých Budějovicích směrem k mistrovství světa?
5: Jednoznačně ukázali to, že nám ani v jednom zápase nešla první třetina. Nešla nám, když to řeknu, vůbec jsme nebyli lepším týmem, nevstoupili jsme do každého utkání dobře, vždy byl soupeř mnohem lepší, pak jsme se nějakým způsobem ve druhé třetině zlepšovali, ať to bylo se Finama, ať to bylo se Švédama, ať to bylo se dnešním zápase, že se Švýcarama. Vůbec ty vstupy do utkání nám nevycházely, takže to asi si myslím, že asi bylo nejvíce vidět. To, že jsme si potom vytvářeli postupem nějakou tu aktivitu, tu vždycky po dostupu do té druhé třetiny, to asi bylo jasné, ale nevím, kde úplně byl problém, proč jsme do těch začátků utkání nevstoupili takhle dobře.
0: Martin Procházka je s námi na Radiožurnálu Sport. Když půjdeme po individualitách, tak jsou nějací Češi, kteří tě svými výkony zaujali, těmi výkony tedy v Českých Budějovicích?
5: Jednoznačně asi řeknu, ten útok, samozřejmě Chmelař, Melovský, Klapka, asi to byl útok takový, který si v každém tom utkání dokázal nějakým způsobem vytvářet šance, byl aktivní, byl hodně průbojný, ten celý útok. Pak možná, když budu zmiňovat ty další hráče, tak řeknu Josef Kořenář v obou utkáních, ať to bylo z Finy, podal velmi dobrý výkon, i v tom dnešním utkání podal velmi dobrý výkon. No a jinak takový trošku zaostání některých takových zkušených hráčů, no přijde mi, že takový třeba Dominik Kubalík, možná, že některý starší hráči prostě úplně asi nebyli tak připraveni na to, do tohoto turnaje, nebylo to jejich úplně dobře odehraný turnaj.
0: Dokážeš, Martine, odhadnout, kolik hráčů z toho aktuálního kádru má reálnou šanci se představit na mistrovství světa, které se blíží?
5: No, nevím úplně, kde ještě, samozřejmě na koho kde čekat. Samozřejmě těch hráčů ještě je možnost brát, samozřejmě jak Střince, tak z Pardubic, samozřejmě ještě některý hráči z NHL, ale myslím si, že pár hráčů, už si myslím, že tu nominaci si u Radima Rulíka vybojovalo, možná i ten zmiňovaný, tady ten útok, který jsem říkal, samozřejmě ten, jedno jestli je třetí nebo čtvrtý, ale jsou to hráči, kteří tam opravdu odváděli výbornou práci. Takže si myslím, že třeba od se týká těch útoků v obraně, myslím si, že i velmi dobrý turnaj odehrál třeba Pirochta, obránce, který má vynikající bruslení, dobře prostě čte hru, je velmi platný, takže si myslím, že těch hráčů tam je takhle pár, ale nemyslím si, že úplně ten tým takhle ještě by měl být, samozřejmě na mistrovství světa bude určitě ještě doplněný o hráče, který tady mluví osloví.
0: To říká náš hokejový expert Martin Procházka po závěrečném utkání českých hokejistů na domácím turnaji Eurohockey Tour. Výběr kouče Radima Rulíka prohrál se Švýcary 0-1 a po nájezdech. Martine, moc díky za tvůj čas a přeji ti hezký zbytek dne.
5: Já také všem hezký večer.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 18 hodin a 44 minut, to je aktuální čas, který svítí na hodinách v našem vinohradském studiu a my se teď budeme věnovat především fotbalové šancelize. Připomínám, že Plzeň v nadstavbové skupině o titul porazila Hradec Králové 3-1 a Teplice ve skupině o záchranu hráli se Slováckem 1-1. V tabulce druhá Sparta ve skupině o titul hostí čtvrtý Jablonec. Utkání v přímém přenosu komentuje reportér Tomáš Petr.
4: 15. minuta utkání, Sparta Jablonec zatím 0-0. Jablonečtí poměrně odvážně vstoupili do tohle zápasu. Sparta teď musí řešit problém na levé straně toho útočného trojzubce, jak se říká. Rineše jde do hry místo Grimalda, který se zranil hned v úvodu zápasu. Takže ve chvíli, kdy letenští nemají Haraslína, tak na tom jeho postu nemají už ani zaskakujícího Grimalda. Teď tam tedy naskočil Rineš. 0-0 v končící 15. minutě. Jablonečtí posílají dlouhý auto do vápna po té, co se možná víc jak minutu nehrálo, ale ten balon propadá k Surovčíkovi a golman Sparty tak bude moci rozehrát. Domácí se těžko prokousávají ani ne tak do koncovky, jako dokonce přes půlící čáru. Jablonec dobře brání, Sparta trošku bezradná. Teď Irving už je na útočné polovině, což zatím nebývalo úplně zvykem. Přihrávka na Mansverka do vápna. Mansverk se snaží uvolnit, ale nedokázal odcentrovat, když už nic jiného, alespoň rohový kop. I to samozřejmě pro Spartu je zajímavou variantou. Rozehrávku téhle standardní situace si bere na starosti Irving. Polovina 16. minuty, Sparta Jablonec 0-0. Většina domácích teď vyskládá na kousek za tím penaltovým puntíkem v takovém chumlu. Kadeřábek, ten se tam tlačí ke golmanovi. Kuchta kousíček před hranicí malého vápna. Centr, který se kroutí právě na penaltový puntík. Hlavička Ševinského, ale příliš vysoký balon. Ševinský hlavičkoval v záklonu a tak ten míč mířil dobrých pár metrů nad jabloneckou bránu. Skóre se měnit nebude, stále tedy 0-0. Rozehrávat bude Hanuš z vlastního pokutového území. V tom prvním poločase má jablonecký brankář za zády spartianský kotel. Hanušův nákop, který míří do míst, kde je Sobol. Sobol vyhrál hlavičku, ale byl trošku dezorientovaný a tak ten míč mířil úplně jinam, než by asi chtěl. Ale nakonec ho vybojoval Nebila. Čanturišvili, jeho přihrávka propadla. Tam nepřesný sklus od zeleného a Legii už je v pokutovém území. Dokázal se uvolnit, jeho levačka zblokovaná. Rána Ševinský zachytil tuhle střelu. Tak teď si Spartané mohou vydechnout, protože to nebylo úplně dobře defenzivně zvládnuté od domácího celku. Polovina 17. minuty, skóre stále bez brankové. Ve chvíli, kdy Mansverk se snaží zakombinovat s čerstvým Rinešem, ten zapojuje do hry také Kadeřábka na pravé straně, Ševinský a Kajrinen. V téhle spolupráci ve středovém kruhu hraje také Serencen, nalevo už míč u zeleného, po něm bude hrát Irving, ale Sparta nepostupuje příliš dopředu, spíše se s každou přihrávkou vrací o metr zpátky. Irving na levé straně teď natahuje míče na osu hřiště, dává Ševinskému, ten na Mansverka, Mansverk z první ke Kadeřábkovi. Kadeřákův nákop bezduchý, bez nápadu a taky Jašky v klidu sbírá balón a navíc by ho teď mohl i kousíček vyvést. Nebyla na levé straně, následně Zorvan z první a Chramosta si nepohlídal offsideové postavení. Takže se mává a píská offside. Spartané si toho byli dobře vědomi, sudí mu Volkovi to trvalo trošku déle, než zareagoval na tu situaci, ale nakonec si té signalizace Jiřího Pečenky všiml. Kadeřábek už rozehrál a to zpátky k Surovčíkovi. Surovčík levou rukou ukazuje, kde mají Spartané stát a mezi tím levou nohou také chystá balón, řekl bych, na dlouhý nákop. Rozehrávka na krátku tam moc nepřipadá v úvahu. Surovčík nakonec zahrál míč do autu, tak tohle bylo hrubě nezvládnuté. Surovčík se také rychle omlouvá. To byl míč přesně do země nikoho za ty reklamní panely. Spartané tápou při té rozehrávce, chybí tam nápad, chybí tam, řekněme, i odvaha vlastně, krom toho, kdy jednou Kuol to zkusil vzít na sebe a obhodil si protihráče, tak Spartané se jen málo kdy dostanou, alespoň za půlící čáru. Surovčík zase zpátky u míče. Na levé straně zelený jeho nákop podél lajny, který nepropadne Krinešovi, naopak ten míč sbírá Tekijašky a hrát pak může také Novák. Tekijašky, Okeke. na pravé straně Cedidla. Polovina 19. minuty. Skóre mezi Spartou a Jabloncem zatím nerozhodné 0-0. Čanturišvili. Proti němu se snaží teď vystoupit Spartané. Irving forčekuje při té rozhrávce Jablonecký, do které se musel zapojit i Hanuš. Sobol na levé straně, proti němu Kadeřábek. Sobol si nerozuměl s Chramostou a tak Ševinský získává Lacino balón, předává Serencenovi. Serencen ve středovém kruhu kontroluje situaci a postupuje stále dopředu. Pořád Serencen, nakonec chtěl přihrát doprava na Kuola, ale tu přihrávku zachytil Sobol. Proti němu včas ještě vystoupil Irving, který se teď hlásí, že možná ztratil dech, protože se tam drží za hruď a také už tam přispěchali lékaři. I Zorvan rychle kontroloval, jestli spartianskému fotbalistovi něco není. Přerušená hra a teď už se zdá, že je Irving přece jenom v lepší kondici v polovině 20. minuty, ale stále na Letné čekáme na úvodní gól tohohle zápasu, který před 15 dny skončil vítězstvím Sparty 3-1. To bylo v závěru základní části, teď v úvodu nadstavby. Zatím mezi Spartou a Jabloncem skóre nerozhodné 0-0. To říkám ve chvíli, kdy je ošetřovaný domácí středopolař Irving. Sparta už musela jednou střídat.
0: Pauzy na fotbale teď můžeme ve vysílání Radiožurnálu Sport využít k tomu, abychom udělali krátkou volejbalovou odbočku. Hráči Karlovarska ve finále extraligy vedou nad pražskými Lvy 2-1 a dnes můžou slavit titul v hale soupeře. Čtvrtý zápas série sleduje reportér Karel Schamberger.
1: Zatím mistrovským oslavám Karlovarska nic nenasvědčuje, protože domácí Lvy vyhráli úvodní set 25-20 a v tom druhém setu vedou také konkrétně teď 17-13, kdy se karlovarští snaží o bod a ten získají, protože potom, co Jandus napálil smeč přes síť, tak sice přišel blok domácích Lvů, ale ten blok zamířil jen mimo hřiště a tak Karlovarsko snižuje na 14-17 ve druhém setu a teď to budou znovu Záporočeši, kteří mají k dispozici podání a to konkrétně je to litevský Univerzál Jansons, který už si nadhazuje balón hodně vysoko a jeho balón a jeho podání nebylo úspěšné, hodně vysoké a také hodně daleké a tím pádem se balón nestihl doklouzat až ke koncové čáře a tím pádem je to out a bod pro domácí pražské Lvy, kteří vedou ve druhém setu 18-14. To úvodní dějství ovládli domácí 25-20 a teď jsou to tedy pražští Lvy, kteří jsou na podání. Míč už přeletěl síť a bude to balón a respektive bod právě pro hosty po tom, co se Karlovarsko dostalo na síť a znovu vlastně stejná situace jako před malou chvílí. Karlovarsko napálilo balón do bloku pražských Lvů, od kterých se balón odrazil mimo hrací plochu a tím pádem Karlovarsko snižuje na 15-18 ve druhém setu. Teď je to připravený smečař Španěl Pérez, který podává dlouhé podání na levou stranu hřiště domácích Lvů Praha. A následně výborná blokařská práce na síti od Šestana a my budeme...
0: 18 hodin a 52 minut posloucháte nedělní vysílání Radiožurnálu Sport. Teď si řekneme něco o dnešních výsledcích fotbalové Premier League. Známe už dva konečné výsledky dnešních duelů 35. kola nejvyšší anglické soutěže. Bournemouth porazil Crystal Palace 3-0 a posunul se v tabulce na 6. místo a v dnešním šlágru a v souboji o 3. místo v tabulce Manchester United zdolal Liverpool 3-2. No a na 3. příčce má před svým rivalem už 6-bodový náskok. Manchester vedl v tomto utkání po prvním poločase o 2 góly. Liverpool ale po změně stran srovnal a rozhodující branku dal v 77. minutě domácí Kobe Mainu. Ve 20 hodin Aston Villa bude hostit na svém stadionu Tottenham, který stále bojuje o záchranu. V základní sestavě Londýňanů opět nastoupí český brankář Antonín Kinský. Teď už znovu český fotbal ve vysílání Radiožurnálu Sport. Zajímá nás aktuálně hraný zápas nadstavbové skupiny o titul v Šancelize mezi Spartou a Jabloncem, který komentuje v přímém přenosu reportér Tomáš Petr.
4: 24. minuta půjde do své poloviny, zatím Sparta Jablonec stále nerozhodně 0-0. Kadeřábek bude vazovat teď před vlastní střídačkou. Za zády má Briana Pryského. Kouč Letenských má ruce v kapsách a v poklidu stojí. To Luboš Kozel, kouče Jabloneckých, tam signalizuje rukama, cože se má dít, a vyhání teď své svěřence, aby napadali spartianskou rozehrávku, ve které byl faulovaný Kuchta. Útočník Sparty si musel seběhnout až do hlouby pole pro ten balón a při přebírání míče tam byl nedovolený zákrok na spartianského forwarda. Kajerinen rozehrává na Ševinského. Ševinský chtěl nakopnout míč, ale rozmyslel si to, přidržel balón, nakonec se po zemi posouvá doprava na Kadeřábka. Kadeřábek teď překročil půlící čáru, byl možná lehce faulovaný, ale pokračuje se dále. Kadeřábek dává Kuolovi a nakonec přece jenom sudí dopískl tu situaci ve chvíli, kdy už to možná bylo zbytečné. Sparta rychle rozehrála. Kajerinen dal zpátky Kuolovi. Kuol nemá rychlost, točí se tam v souboji s Okekem. Ten čistě vybojoval balón, ale pak ho také velmi lacino odevzdal. Chtěl nakopnout míč dopředu na Chramostu, na Alegeho, ale nakonec z toho byl jen balón pro Spartu. Mansverk se Zeleným a také Rinešem teď jdou dopředu. Irvingův nákop do vápna, tam je Zelený, sklepává mimo pokutové území na Kajerinena. Kajerinen roztahuje hru nalevo na Rineše. Rinešův centr do vápna, tam naskakuje Kuchta, ale byl bráněný dvojicí protihráčů a navíc si vypomohl faulem. 25. minuta končí a na skóre se tady nic nemění. Stále Sparta Jablonec nerozhodně 0-0. Držení míče 68% na straně Sparty, střely ale 1-4. I to ukazuje, jak Sparta je víceméně bezradná při tom přechodu dopředu. Teď ale také chybuje Jablonec při rozehrávce, konkrétně Cedidla. Rineš by z toho mohl těžit na levé straně, ale nejenže neudělal kličku, ale také ta přihrávka, která na něj mířila, tak byla do offsideu, takže přerušená hra a Jablonečtí budou rozehrávat kousíček před rohem pokutového území, tedy ještě uvnitř vápna, a to znamená, že to bude práce pro Jana Hanuše. Brankář Jablonce si poponesl míč o metr do strany, tak aby to měl o něco lepší při tom nákopu dopředu. Hanuše vyhání své spoluhráče, kterým se dopředu zase úplně nechce. Teď je to hřiště zúžené na dobrých 15-20 metrů možná. Všichni hráči byli poblíž středové čáry. Dlouhý nákop, který zpracoval Serencen, ale jen pro hostující tým Alegé. Blíž středové čáry. Dlouhý nákop, který zpracoval Serencen, ale jen pro hostující tým Alegé. Z pravé strany si navádím.

míč Spartané dokázali odvrátit. Každopádně nebyla, bude mít ještě šanci na reparát. Nebylo Varána, zblokovaná Ševinským. Spartané dost často nejsou úplně jistí při těch odkopech nebo i při těch rozehrávkách. Teď je další jablonecký centr, tentokrát je z pravé strany, ale Irvinka sklepává ke Kajrinenovi a Kajrinen nakopává balón na Kuchtu, který ještě udržel míč na levé straně ve hře, ale zase bylo to jen za cenu ztráty. 27. minuta končí. Sparta Jablonec nerozhodně 0-0. Tekijašky u pravé lajny, proti němu ale stojí Rineš a ten zdvihal ruku na znamení toho, že ten míč už byl v autu. Nakonec se mimo hrací plochu dostane až po odkopu Hanuše, který poslal míč na tribunu. Spartané rychle rozehráli, konkrétně to byl Kajrinen, po něm Mansverk, následně Zelený. Zelený teď ale trošku přidržel míč a uklidnil hru. Mansverk posouvá zpátky na Serencena. Proti Serencenovi je tam Alege a spartianský kapitán po levé straně vyváží balón Rineš. Ale zase přihrávka zpátky na půlící čáru. Za dob Felixe Magata ve Wolfsburgu se za zpětné přihrávky platilo do kasy. A tady by se tedy letenští dnes rozhodně nedoplatili, kdyby Brian Priske měl podobná pravidla. Grant Kuol z pravé strany se snaží proniknout do pokutového území, ale to se nedaří. Jablonečtí odkopávají balón a tam by mohl být Alege. Alege získal alespoň auta, ano. Ten míč se odrazil od Ševinského, rychle vozeno na Zorvana. Zorvan sklepává na Alegeho, ten posílá na Okekeho. Okeke po zemi vrací k půlící lajně, půlící čáře na obranou řadu, kde je Cedidla, po něm Tekijašky, následně znovu Cedidla a také Novák. Na levé straně tedy už teď balón, přihrávka na střed, kde je Chramosta. Chramosta sklepává na Nováka. Novák zhruba 8 metrů za půlící čarou dává klajně na Sobola. Sobol ten využije zase zpátky služeb Nováka. Znovu Sobol, po Sobolovi bude hrát také Alege. Pod něm Zorvan, Zorvanův nákop do pokutového území a tam raději Zelený pustil ten míč, i když tam dobíhal Čanturišvili, tak Surovčík si určitě křikl, takže balón pro spartianského brankáře. 29. minuta končí, Sparta Jablonec zatím stále 0-0. Serencen, po něm Irving, následně bude hrát také Zelený. Nákop směrem ke Kuchtovi, ten byl přidržený Tekijaškým a viděl to i gólman Stanislav Volek, takže přerušená hra a rozehrávat budou Spartané. Rozehrávat budou tak na půl cesty mezi půlící čarou a pokutovým územím u té levé lajny. Míč už ve hře, má ho Irving, po něm bude hrát Zelený. Předává na osu hřiště Ševinskému, Ševinský natahuje míč doprava, Kuol sklepne pod sebe na Kadeřábka, Kadeřábek zase vrátí až k půlící čáře na Kajrinena, Kajrinen doprava na Kadeřábka, Kadeřábek, Kuol, znovu Kadeřábek, pěkná spolupráce na pravé straně, Kuchta, ale jakoby levá noha nevěděla, co chce udělat pravá, Kuchta obehrál sám sebe. Spartané ovšem rychle zase zpátky na míči. Na levou bude hrát Rineš. Mohl by ocentrovat. Rinešův centr, Kuchta prodlužuje hlavou za sebe, ale ten míč proletěl vápnem. Ještě ho tam Kuol sice nejprve jednou nohou zachytil u rohového praporku, ale tou druhou, jak byl rozeběhnutý a musel se otáčet, tak zase ten míč odkopl do autu, takže vazovat budou jablonečtí. Půl hodina pryč, 31. minuta už se rozeběhla. Sparta Jablonec zatím stále 0-0. Od rohového praporku teď bude vhazovat stojící obránce Novák, který tam nemá úplně na výběr. Nakonec si u dobrých 5 metrů popoběhl a posílá míč podél lajny. Okeke nakopnul na polovinu soupeře, kde byl Serencen a domácí kapitán dává na Zeleného. Ten našel Mansverka. Mansverka ozbrojil Okeke. Šikovně to provedl Okeke, který nejprve vybojoval balón, pak zvládl jednu kličku, druhou kličku, přidržel míč a zvládl i rozehrát. Tak pochvala pro Nelsona Okekeho, který teď tady si uzmul to hřiště jako svoji one-man show. Rozehrávku teď obstará ale Novák, který má balón pod svou kopačkou, po něm bude hrát Sobol, Sobol ale zase zpátky na Nováka. Zorvan zapojený do té rozehrávky, Novák úplně neví, komu předat míč a tak je to znovu Okeke, který přebírá ten balón, fotbalista, který tady na

0: Spartě hrál za B tým, zatím dobře drží jablonecký střed pole. Nelson Okeke funguje proti svým bývalým spoluhráčům, pokud se to tak dá říci, vůbec velmi solidně. Chramosta na útočné polovině u levé lajny navádí míč k pokutovému území, ale nakonec si vypomůže přihrávkou zpátky na Zorvana. Zorvan ten předává Novákovi, ale Gesi se běhl pro míč takhle dozadu. Narážečka od Sobola k Nebilovi, Nebila posouvá podél lajny na Alegeho, Alege od brankové čáry posílá přízemní přihrávku a tam byla nebezpečná situace, kdy Sørensen nedokázal zabránit tomu zakončení. Byl to takový náběh, dalo by se říci, z druhé vlny od Jana Chramosty, jenže Chramosta tou placírou ten míč poslal až za tu vzdálenější tyč do autu, takže Sparta přežila tuhle nepříjemnou situaci, která se urodila tak nějak lehce a skoro nečekaně. Polovina 33. minuty, skóre stále 0-0, ale třeba to změní Kadeřábek, který teď sprintuje dopředu s míčem, nebyl faulovaný. Dva jabloneční hráči se mu postavili do cesty a získali balon, konkrétně to byl Nebila a společně s ním ještě také Novák, mezitím už na druhé straně Alege. Alege před pokutovým územím dokázal obejít Irvinga, přihrávka doprava na Čanturišviliho, ten ještě roztahuje hru, řekněme až klajně na Nebilu, po něm přebírá míč Cedidla. Cedidla před hranicí vápna, Okeke zády k brance vrací pod sebe a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. 34. minuta utkání začíná, Sparta zatím hraje s Jabloncem nerozhodně 0-0 v zápase, kdy ani jeden z týmů si ještě nedokázal vytvořit pořádnou šanci. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál. Pokračujeme v našem přímém přenosu. Irving má míč na půlící čáře. Nákop na levé křídlo, kde je Rineš trošku zapomenutý za bukem. Proti němu už se ale stáhl Cedidla. Přihrávka zpátky na Zeleného. Zelený čeká, jestli doběhnou další spoluhráči na tuhle ofenzivní akci. Ševinský pálí z dobrých 20 metrů a trefuje takovou šestou, sedmou řadu, ale ne v tom spodním sektoru, kde je kotel Sparty, ale na tom horním ochozu. Takže je jasné, jak moc vysoko tahle rána mířila. 34. minuta končí. Sparta Jablonec zatím 0-0 a že by to bylo nějaké pěkné pokoukání, to se tedy říci rozhodně nedá. Sparta směrem dopředu bez zuba, Jablonec.
1: 4 minuty po 19. hodině posloucháte Radiožurnál Sport. Připomínám, že nepřerušovaný přímý přenos zápasu Sparta Jablonec můžete poslouchat na webech iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku nás teď zajímá výsledek druhého setu finálového zápasu extraligy volejbalistů mezi Pražskými Lvy a Karlovarskem. Připomínám, že v sérii domácí prohrávají 1-2 na zápasy a odvracejí tak konec sezóny. Reportér Karel Schamberger má slovo.
2: A zatím konec sezóny odvracejí velmi dobře a velmi úspěšně, protože i druhý set ovládli domácí Pražští Lvy, a to konkrétně 25-23 a navázali tedy na to úvodní vítězství v prvním setu 25-20. Můžeme říci, že platí to kouzlo domácího prostředí, protože zatím opravdu tým, který hraje na domácí palubovce, je dominantní a pokaždé vyhrál zápas, a v tomto případě tedy teď Pražské Lvy dělí od toho vyrovnání série a vynucení si pátého pochopitelně rozhodujícího zápasu, který by se hrál v úterý v Karlových Varech, už jen jeden set, protože vedou 2-0 na sety po tom, co vyhráli 25-20 a 25-23.
1: Děkujeme Karlu Schambergerovi. Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď jedna tenisová informace. Lídr světového žebříčku Italianik Sinner ve finále v Madridu smetl 6-1, 6-2 dvojnásobného šampiona Alexandra Zvereva z Německa a jako první tenista v historii ovládl 5 turnajů série Masters v řadě. Sinner navázal na triumfy z letošních Masters v Indian Wells, Miami a Monte Carlo a loni v Paříži. Jediným turnajem elitní kategorie, který ještě nevyhrál, je Řím a ten se bude hrát příští týden. Poté může Sinner zkompletovat kariérní Grand Slam na Roland Garros. 6 minut po 19. hodině je s vámi stále nedělní vysílání Radiožurnálu Sport, které bude v následujících minutách především fotbalové. Zajímá nás utkání Sparta Jablonec v nadstavbové skupině o ligový titul, komentuje reportér Tomáš Petr.
0: 37. minuta půjde do své poloviny. Sparta Jablonec zatím stále 0-0 v neúplně pohledném zápase. dalo by se říci, doteď hráno bez šancí. Novák a jeho zpětný pas k Hanušovi. Hanuš dává doprava, kde je Tekijašky. Kuchta se snaží napadat jabloneckou rozehrávku. Hanuš bude znovu pod tlakem po téhle zpětné přihrávce. Míč na Zorvana, ten jen naznačil, že bude hrát balon. Pustil ze sebe, tam byl Kadeřábek. Kadeřábek rychle rozehrává na Kola. Kol už po kotovém území hledal Kuchtu. Jenže ten podle mého možná zahrál i vysokou nohou navíc. Teď se mu každopádně mává a také píská offside, takže Sparta se nedostala zase do koncovky a Jablonec bude rozehrávat z vlastního pokutového území. Hanuš v klidu kráčí s míčem někam na úroveň penaltového puntíku. Rychlá rozehrávka po zemi následně na Tekijaškyho. Ten dává na Nebilu. Nebyla z první sklepl zpátky a kapitán Jablonce Tekijašky zase zapojí Hanuše. Sparta se snaží teď alespoň náznakem napadat rozehrávku. Nákop doleva na Sobola, po něm hraje Novák. Kolo se tam snaží napadat. Novák zvládl odehrát ten balon jen k Čanturišvilimu a ten hlavou prodloužil na zeleného, takže Spartané získali balon. Po zeleném hraje Mansverk, následně zapojený také Rineš. Rineš tam posouvá do běhu zelenému. Zelený jeho centr, ale včas se tam dokázali jablonečtí vrátit a je to Nebyla, kdo odehrává míč na rohový kop, takže v končící 38. minutě za stavu 0-0 bude Sparta rozehrávat standardní situaci. A tenhle roh dostal za úkol Irving, který si teď tady tam ještě přihrál o ten reklamní panel, který tam je okolo hrací plochy a už to má nachystané na rozehrávku levačkou. Irving na znamení signálu zdvihl pravou ruku, což Spartané vědí, co bude znamenat. Centr, který míří mimo vápno, vykroutil se na Alegeho, který se teď snaží oběhnout Kuola, ale Kuol si dal dobře tělo do toho souboje a získává míč zpátky, posílá na střed Ševinskému. Ševinského přihrávka do pokutového území, tam je Kuchta z červeného puntíku, Kuchta pálí těsně vedle. Jan Kuchta dostal výbornou přihrávku na ten penaltový puntík, ne středový, jak v první chvíli zaznělo samozřejmě. Dokázal se uvolnit, ale jeho zakončení po zemi šlo těsně vedle tyče, navíc to bylo ještě stečí. Takže Sparta zůstane v útočné snaze a bude z toho další rohový kop. Řekl bych, že možná největší příležitost do dosavadního průběhu zápasu, ale skóre stále 0-0. Irving, rohový kop, podobný jako před pár okamžiky, snad jako přeskopírák. Zase ten míč přiletěl všechny ve vápně, vykroutil se ven a tam byl Alege, tedy jablonecký forward a vedle něj také Kuol, který byl teď faulovaný právě hostujícím hráčem. Alegej si tam vypomohl nedovoleným zákrokem a Sparta bude mít k dispozici standardní situaci, jenže je to 10 metrů určitě, možná 15 od pokutového území, takže na přímou ránu to rozhodně nebude. Kajrinen by ale samozřejmě mohl poslat nějaký nebezpečný centr do pokutového území. Polovina 40. minuty, stav stále nerozhodný 0-0. Jen jednočlenná zeď vystavená golmanem Hanušem právě Alege, který fauloval teď, tedy je tou jedinou cihličkou ve zdi. Kajrinen připravený na rozehrávku levou nohou, všichni Spartané vyskládání nejdále, řekněme, na hranici vápna. Kajrinenův centr náběh a od penaltového puntíku jablonečtí odvrací balón. Ještě Zelený a Mansverk přisvítili a teď už je přerušená hra. Golman Hanuš může být v klidu, protože tam byl faul na jabloneckého fotbalistu. Čanturišvili zůstal ležet na zemi, drželi se tam za hlavu. A proto sudí Stanislav Volek přerušil hru v polovině 41. minuty. Stav stále nerozhodný 0-0. Střely celkem 3-6, střely na bránu 0-1. Taková je dosavadní bilance podle toho, co svítí na té tabuli v rohu hrací plochy. To dokumentuje ta slova, která tady už zazněla, tedy, že to není moc pohledné utkání a že šance se tady budou těžko hledat. Zajímavé je, že na přihrávky je to takřka vyrovnané. 185 přesných přihrávek Spartanů, 182 na straně jabloneckých. Po rychlém ošetření Čanturišviliho se tady bude pokračovat dále, i když Vachtang Čanturišvili je teď ještě mimo hrací plochu a až teď ho asistent rozhodčího pustil zpátky na trávník. Mezitím Hanuš rozehrál na Tekijaškyho. Tekijašky ale zase vrátí zpátky na Hanuše. Hanuš dává doleva na Nováka. Novákovi se trošku zamotal míč pod nohy, ještě je tam ale Sobol. Sobol se Zorvanem chtěli zakombinovat, jenže Kadeřábek byl proti, vypomohl si faulem a po nedovoleném zákroku na Sobola u lajny, tedy jablonečtí budou rozehrávat ze země. Spartané tam poslali rozcvičovat Olivera Azoneho, který se tam tady protahuje teď už v závěru první půle v končící 42. minutě. Polčasová přestávka se přiblížila a zdá se, že na ní oba celky půjdou za nerozhodného stavu 0-0. Novák, jeho nákop, který míří přímo na Ševinského, ten hlavou odráží míč na Rineše, ještě tam musí ale zabojovat Kajrinen, míč má jablonecký Sobol, po něm Okeke, Čanturišvili a teď trošku ostřejší zákrok od Sobola, který vidí žlutou kartu a jestli jsem si to dobře zapsal, tak je to druhá žlutá. Mám to stejně zapsané jako sudí Volek, v tomhle zápase jsme viděli dvě žluté karty a obě patřily Sobolovi, takže pokud teď jablonečtí budou chtít něco na Spartě uhrát, tak budou muset hodně máknout, protože je čeká zbytek zápasu o 10. Po dvou žlutých kartách odchází z hrací plochy Eduard Sobol a jablonečtí po téhle červené kartě tedy budou hrát oslabení. Sudí Volek ještě odhání tam Tekijaškyho a jeho spoluhráče. Nakonec Tekijaško si tam nechává, aby mu vysvětlil, za co, že přišla žlutá karta, červená karta. Tekijašky jako kapitán Jablonce teď má, řekněme, právo na to slyšet odůvodnění a vysvětlení. Kadeřábek mezitím stále v péči lékařů, masérů a teď je tam jasné gesto ke střídačce Sparty, takový ten mlýnek, který značí, že pro Kadeřábka tenhle zápas skončil. To znamená, že Kadeřábek půjde ze hry podobně jako Sobol, akorát, že v případě Kadeřábka to bude asi vynucené střídání. Sobol mezi tím míří tedy do šatny, ještě se tam trošku zastavil u čtvrtého arbitra, asi si chtěl s Janem Machálkem popovídat. 44. minuta, Sparta Jablonec 0-0, Severočeši tenhle zápas budou dohrávat o 10 po červené kartě pro Sobola. Ještě tam je žlutá karta na střídačku Jablonce, těžko říci, kdo to byl, pod tou střížkou to nebylo vidět, takže někdo z realizačního týmu anebo z náhradníků napomenut žlutou kartou, to ale není tak podstatné jako ta červená karta, kterou vyfasoval Sobol. Rozehráno v 45. minutě za stavu 0-0, Jablonec tedy o 10, Rinešův centr, ale ve vápně nebyl nikdo ze Spartanů připravený na zakončení. Kadeřábek ještě je ve hře, zdá se, že to možná rozběhá. Nákop jabloneckých míří na Alegeho. Alege ale teď obehrál sám sebe, dá se říci, Ševinský si splnil úkoly a nakonec dokázal odehrát ten míč do autu, takže práce pro Zorvana, i když vazovat by mohl klidně asi kdokoliv jiný, ano. Zorvan dlouho držel míč nad hlavou a pak ho přenechává Čanturišvilimu. Čanturišvili rozehrává na Chramostu, Chramostová patička zpátky na Čanturišviliho, Alege, Chramosta. Pěkně teď jablonečtí kombinují u pokutového území Sparty, ale nakonec Chramosta nenašel Skulinku a tak Spartané mohou odehrát balón. Kuchta zachytil míč a ještě ho prodlužuje Rinešovi doběhu, ale tam bude Tekijašky. Tam to dobře pohlídal jablonecký kapitán. 45 minut uplynulo, 5 minut se bude přidávat navrch. Takže poměrně dlouhé nastavení, na druhou stranu není se čemu divit, protože hodně času se nehrálo, bylo tam ošetřování Grimalda, před pár okamžiky také ošetřování Kadeřábka, červená karta pro hostujícího Sobola, takže těch 5 minut dává logiku. Rozehrávat bude Novák v té první nastavené minutě za stavu 0-0 mezi Spartou a Jabloncem. Hostující obránce nakopává míč směrem k Chramostovi, ale tam vystoupil proti balonu Ševinský, odhlavičkoval míč na Kuchtu, ten byl ve vzdušném souboji faulovaný Novákem, ano. Na můj vkus se zase zbytečně dlouho čekalo, podobně jako třeba u těch offsideových situací, tady by se ta hra dala přerušovat mnohem dříve. Stanislav Volek, ale asi hledali, jestli nebude mít Sparta nějakou výhodu, nevím, kde by ji vzala. Mansverkova šílená rozehrávka, zpětná přihrávka, která zahnala Serencena, o dobrých 10-15 metrů dozadu Klajně, musel si trošku máknout spartianský kapitán. Ševinský dává doprava na Kadeřábka. Druhá minuta nastavení a Sparta hraje s Jabloncem zatím stále 0-0. Serencen teď vyváží balón a dává doleva na Irvinga, ten ještě posouvá na Rineše. Rineš u pokutového území se snaží trošku rozhýbat defenzívu Jablonce. Zelený přibíhá z druhé vlny, dobrá nabídka centra a hlavička Kuchty, 1-0 pro Spartu. Pěkně sehráno na levé straně, kdy Rineš si počkal, až tam přijde ten náběh z druhé vlny podél lajny od Zeleného. Posunul mu míč do běhu, Zelený tak měl prostor na to odcentrovat. A na té bližší tyči byl připravený Jan Kuchta, který hlavou posílá míč za záda golmana Jana Hanuše. Sparta tedy rychle využívá početní výhodu a ještě v závěru první půle otevírá skóre. Gol, který by mohl domácí hodně uklidnit do té druhé půle. Naopak pro Severčechy dvě tvrdé rány v závěru prvního poločasu. Nejprve červená karta pro Sobola a následně gólový zápis Jana Kuchty, který teď slaví ve chvíli, kdy stadion vyvolává jeho jméno. Třetí minuta nastavení, 5 bylo oznámeno. Sparta vede nad Jabloncem 1-0. Sudí Volek ještě rychle se ujistil u videa, jestli vše bylo v pořádku, a teď už dává pokyn k rozehrávce. Jablonečtí tedy prohrávají na Spartě 0-1. Čanturišvili dává dozadu na Nováka, Novák na Hanuše, proti němu rychle startuje Kuchta a Hanuš na poslední chvíli odehrá ten balón. Nákop, který Spartané sbírají, Mansverk, napravo teď má šanci Kuol, zbíhá mu tam Kadeřábek, Kuol v centr, tam byl Mansverk, ale hlavou v té rybičce jen lízl možná lehce ten míč, každopádně ho neumístil do branky, ale dobrý nápad. Solidní provedení, chyběla tomu jen přesnější hlavička, takhle tady Sparta zůstává pouze ve vedení 1-0. Já to říkám už v končící čtvrté minutě nastavení. Sparta Jablonec tedy stále 1-0 po tom gólu Kuchty. Hanušův nákop, který je propadne až k pokutovému území Sparty. Srovčík ukázal Serencenovi, ať mu nechá ten balón. A následně spartianský golman vykulil ten míč právě pro kapitána domácích. Kadeřábek napravo. Po něm Kuol. Kuol zády k bráně, nemá rychlost, musí si vypomoci přihrávkou zpátky. Serencen, Kairinen, riskantní přihrávka, která prošla. Na levé straně tak může hrát Zelený, po něm Rineš. Rineš si trošku předkopl balón a Cedidla z toho může těžit. Ten jeden krok byl klíčový v tomhle mini souboji. Nákop Jabloneckých, ale Spartané lehce sbírají. Byl to Ševinský, který dostává balón, Zelený, po něm Irving. Irving ale nedokázal přihrát, trefil jen Okekeho a Zorvan teď faulovaný. Ano, jen takový lehký hvist od sudího Volka, který teď ovšem odhání Spartany od míče. Zorvan chce nakopnout balón na Chramostu, to bylo od první chvíle jasné, jenže Spartané s tím počítali a navíc ten balón mířil hodně mimo, dobrých pár metrů od Jana Chramosty. Spartané tak teď už v končící páté nastavené minutě, jsem chtěl říct, si budou mít ještě jednu šanci zautočit, ale nakonec jen překročili půlící čáru a to bylo z prvního poločasu už úplně všechno. Po úvodních 45 minutách, nebo chcete-li 50, protože 5 se přidávalo navíc, Sparta vede nad Jabloncem 1-0. Zatím jediný gol zápasu vstřel ve druhé minutě nastavení Jan Kuchta po centru Jaroslava Zeleného. Připomeňme ještě, že od 43. minuty Jablonec hraje o 10, poté co po druhé žluté kartě byl vyloučený Sobol. Druhý poločas odstartuje zhruba za čtvrt hodiny.
1: Děkujeme Tomáši Petrovi, se kterým se tedy znovu spojíme po poločasové přestávce zhruba za 15 minut. Zatím si můžeme připomenout, že fotbalisté Plzně v nadstavbové skupině o titul porazili Hradec Králové 3-1 a upevnili si v tabulce třetí místo a Teplice ve skupině o záchranu remizovali se Slováckem bez branek. Čeští hokejisté zakončili domácí hry porážkou, v Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech s bilancí výhry a dvou porážek přes to obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod. V příštím týdnu čekají národní tým ještě švédské hry v Engelholmu, které budou generálkou na mistrovství světa. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek 15. května. Češi odehrají základní skupinu ve Friburgu, v úvodní hrací den nastoupí proti Dánsku. 19 hodin a 22 minut k tomu, teď David Koller a po něm volejbal. Příjemný poslech.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Krátce před 7:30 večer připomínám, že fotbalisté Sparty na úvod nadstavbové skupiny o titul v Šancelize po první půli vedou díky gólu Kuchty nad Jabloncem 1-0 a hosté navíc dohrávají bez vyloučeného Sobola. Plzeň ve stejné skupině porazila Hradec Králové 3-1 a Teplice ve skupině o záchranu remizovali se Slováckem 0-0. Volejbalisté pražských Lvů hostí ve čtvrtém finále extraligy Karlovarsko. Hosté vedou v sérii 2-1 na zápasy a v případě vítězství získají titul. Aktuální informace má reportér Karel Schamberger.
6: Karlovarsko je k titulu v tomto zápase hodně, hodně daleko, protože domácí pražští Lvy vedou 2-0 na sety a ve třetím setu aktuálně vyhrávají 13-11. Mezi tím, co si domácí kouč pražských Lvů vybírá oddechový čas, protože Karlovarsko snížilo před malou chvílí, ale stále platí, že právě domácí pražští Lvy vedou v tom třetím setu, ve kterém můžou ukončit zápas 13-11. Já jen připomenu, že případný rozhodující pátý zápas by se hrál v úterý, a to znovu tedy na palubovce Karlovarska, kam by se přesunula finálová série extraligy. Karlovarsko by titul oslavovalo po 4 letech, zatímco Lvi Praha jsou obhájci titulu. Teď už oba týmy po tom oddechovém čase domácích znovu míří na palubovku a bude se tedy znovu hrát. Ve třetím setu domácí Lvi Praha vedou nad Karlovarskem 13-11. Budou to ale právě Západočeši, kteří budou mít k dispozici podání po tomto čase. A bude to konkrétně Španěl Pérez, který už se postavil za koncovou čáru, kde si s balónem hraje, párkrát s ním třísknul o zem a teď už ho vyhazuje nad hlavu a k velmi prudké podání, které sice dokázali hráči pražských Lvů odvrátit, ale následně ten míč doputoval jen na síť, kde byli připraveni smečaři Západočeského Karlovarska a zasmečovali úspěšně 12-13 z pohledu Karlovarska ve třetím setu. Připomenu, že domácí Lvi Praha a vedou 2-0 na sety. Teď stejně jako před malou chvílí podání, kterého je připraven Španěl Victor Rodriguez Pérez. Podání tentokrát trochu jiné a hodně jiné také v tom smyslu, že je tentokrát nepovedené. Podání zamířilo jen do sítě a tím pádem teď bod pro domácí Lvi, kteří vedou ve třetím setu 14-12 a celkově vedou 2-0 na sety. Podání a balón se tedy přesouvá na druhou stranu. Teď to bude servis z dílny domácích pražských Lvů a to konkrétně z ruky Jakuba Ihnáta, který už je připravený a balón si vyhazuje hodně nad hlavu a to podání bylo hodně prudké, dokázali ho ale karlovarští vyhmátnout a dávají balón na druhou stranu. Útok Karlovarska ale dokázali odvrátit domácí Lvy a stále se hraje teď pěkná výměna na obou stranách, kterou se snaží ukončit na pravé straně Greogriev, ale jeho smeč dokázali domácí Lvy vyrazit a následně to je Jakub Janouch, který úspěšně dostal balón přes síť do levé strany a my teď budeme informovat také posluchače Radiožurnálu o tomto zápase. Domácí Lvi Praha vedou 2-0 na sety a ve třetím setu vyhrávají 15-12. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport 15-12 ve třetím setu pro pražské Lvy, takže teoreticky 10 bodů dělí domácí od ukončení tohoto duelu a pokračování finálové série. Jenže Jakub Ihnát teď pokazil podání, balon zamířil jen do sítě a tím pádem je z toho snížení z pohledu Karlovarska 15-13 teď a bude z toho další servis z dílny západu Čechů. Za lajnou už je připravený Petr Špulák, který si nadhazuje balon ne tak vysoko, balon a podání ne tak těžký pro obranu domácích Lvů, kteří si snaží připravit balon na smeč. Ta zatím nepřichází teď na druhý pokus, ale smeč, která nebyla přesná podle rozhodčího Jana Krtičky a tím pádem je to bod pro Karlovarsko, které se dostává do kontaktu 14-15 z pohledu západu Čechů ve třetím setu. Ten balon z levé strany hřiště, myslím tu smeč, ale ta byla velice těsná, ale nakonec si domácí kouč ani nevybírá přezkum u videa a tím pádem se pokračuje dál. Rychlé podání ze strany Karlovarska, které ale nakonec dokázali na levé straně vyhmátnout domácí volejbalisté a tím pádem teď může hrát Janouch, který dává ještě na Kolátora, který se třemi prostíky snažili ještě popostrčit balon přes síť, to se mu ale nepovedlo. Balón skončil jen v síti, také to David Kolátor dost vehementně prožíval, balón emotivně zahodil a byl hodně na sebe naštvaný, to bylo vidět a tím pádem je srovnáno, Karlovarsko se dotáhlo na pražské Lvy, je to teď 15-15 ve třetím dějství tohoto čtvrtého finálového zápasu. Připomeňme, že Karlovarsko dělí od titulu jen jeden zápas, vede ve finálové sérii 2-1 na utkání, ale ve čtvrtém finálovém zápase Lvi a Praha vedou 2-0 na sety a teď také 16-15, protože Karlovarsko a konkrétně to byl Perez teď zkazilo podání a tím pádem se hra přesouvá znovu na druhou stranu. Je to Trojanovič, který podává úspěšně. Teď přijal to podání libero týmu Karlovarska, kterým je Kloster Argentinec, který dokázal přijmout to podání. Teď dává ještě nad sebe a to je útok Karlovarska, který byl úspěšný, jak ukazují rozhodčí. Nejspíš to hráči pražských Lvů nestihli. Ten balon musel dopadnout, i když se tam velmi vehementně Jakub Ihnát snažil skočit po balónu. To sice udělal, ale evidentně tu ruku pod balón nestihl dát včas a tím pádem znovu vyrovnaný stav 16-16 ve třetím setu tohoto čtvrtého finálového zápasu volejbalové extraligy. Podání na straně Karlovarska, o které se postaral teď Jansson Litevec, poslal balón hodně ostře přes síť, ale libero Moník z domácích pražských Lvů dokázali ideálně připravit útok na síť, který zakončil Krér Argentinec, který tam dokázal velmi ostře na síti sklopit ruku tak, že ve velmi ostrém úhlu poslal balón na stranu Karlovarska a tím pádem znovu pražští Lvy vedou ve třetím setu a teď konkrétně 17-16 celkově v tomto čtvrtém finálovém utkání vedou domácí 2-0 na sety. Podání na straně domácích pražských Lvů, o které se postaral Kolátor a můžou slavit domácí Lvy, teď už dvou bodové vedení, protože vedou 18-16 po tom podání Davida Kolátora. Sice dokázali ještě hráči Karlovarska odvrátit, ubránili to podání, ačkoliv bylo dost přímé na jejich polovinu, ale následně jen přehodili balón, nabídli tak velmi dobrou možnost pro hráče domácích pražských klubů, kteří tu možnost využili. 18-16 a hostující kouč Ital Stefano Maschia si teď vybírá krátký timeout, oddechový čas pro hráče Karlovarska, kteří se sice dokázali ve třetím setu několikrát dotáhnout na domácí lvy, ale teď je to dvoubodové vedení právě domácích Pražanů 18-16.
5: To říká reportér Karel Schamberger na závěr třetí sady volejbalového utkání mezi Lvy Praha a Karlovarskem se samozřejmě v našem vysílání vydáme. Teď už ale míříme na druhý poločas utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Druhá Sparta po prvním poločase vede nad čtvrtým Jabloncem 1-0. Vracíme se na Letnou za reportérem Tomášem Petrem.
7: Druhý poločas právě odstartoval, úvodní sekundy teď odbíhají na té světelné tabuli. Sparta vede nad Jabloncem 1-0 po první půli, navíc Jablonec dohrává o 10. Teď hned v úvodu Irving v pokutovém území. Jeho střela jde mimo, to byla ohromná šance, ještě to bylo steči jedno z bránících hráčů, možná proto z toho nakonec nebyl gól a po půl minutě druhé půle tedy první velká šance domácích. Sobol byl v závěru prvního poločasu vyloučený po dvou žlutých kartách. Do druhé půle už nenastoupil Chramosta, místo kterého přišel tedy Souček. A místo Kadeřábka do hry přišel Zone, což bylo očekávané střídání. Kadeřábek tam měl problémy už v závěru té první půle a dalo se čekat tedy tohle střídání. Rohový kop pro Hanuše. Golman Jablonce rychle nakopává balón. Allegé je výrazně rychlejší než Rineš, ale na tohle by ani jeden z nich nestihl zareagovat na motorce ani v autě. Tohle bylo hodně prudké, hodně dlouhé. A tak to byla spíš jen ukázka toho, co je kdo schopný v tom sprinterském souboji. Zone v úvodu druhé půle teď bude vazovat na pravé straně. Nabídka nulová, nemá komu. Nakonec tam přiběhl Serencen, jenže měl to na dlouhou nohu a tak teď je to festival ztrát, ze kterého nakonec stěží hostující Okeke. Přihrávka zpátky na Tekijaškyho. Tekijašky vyváží míč k levé lajně. A jablonečtí by teď chtěli dopředu, jenže Spartané poměrně aktivní, až nezvykle aktivní v tom napadání. Rozehrávka jabloneckých tedy pod permanentním tlakem. Kuchta, Irving, Kuol, všichni tam makají naplno a nakonec donutili Jablonec chybě, takže Sparta bude vazovat na útočné polovině. Zelený rychle uvedl míč do hry, ale poslal ho zpátky k Serencenovi. Hrát bude také Ševinský na pravé straně Zone a po něm kdo? Nabídka není velká, nakonec si tam naběhl Irving, ale měl to do souboje a faulovaný je Zorvan. Takže balón pro Jablonec v polovině 48. minuty, kdy Sparta vede nad Jabloncem 1-0 po té, co se v nastavení první půle trefil Jan Kuchta. Připomeňme znovu, Eduard Sobol byl vyloučený ve 43. minutě. Nebyla po rozehrávce jabloneckých nakrátko, vrátil zpátky Novákovi. Po Novákovi bude hrát na levé straně také Souček. Míč už ale putuje na Okekeho, ten otáčí hru na Čanturišvilho. Jenže bylo to dlouhé a nepřesné, takže tam stačilo Zelenému jen tak nějak zadupat, vylekat Vachtanga Čanturišvilho a ten míč propadl do autu. Zelený rychle vodil na Kajrinena. Po něm hraje Serencen, přihrávka Šajtlí na Arineše na levé straně. Zelený podél lajny vybízí Kajrinena do sprinterského souboje, jenže Tekijašky tam měl výrazný náskok několika metrů a tak jablonecký kapitán získává míč pro hostující Severočechy. Nebyla, posouvá do vápna, kde je Novák. Novák dává k levé lajně na Součka, proti Součkovi okamžitě vystartoval Kuol a odráží ten míč na kop od brány, takže jablonečtí budou rozehrávat od vlastní branky, kterou hájí v tom dnešním zápase Jan Hanuš. A Hanuš samozřejmě nikam nebude pospíchat, šetří čas teď, aby každá ta sekunda, která se bude hodit následně v závěru třeba, tak už byla ušetřena dopředu. Jenže jablonečtí za stavu 0-1 potřebují hrát, potřebují také trochu útočit, pokud tedy chtějí pomýšlet na nějaký bodový zisk a nechtějí se spokojit třeba jen s tou hubenou prohrou 0-1. Čanturišvili bude vazovat, vybírá si spoluhráče z defenzivní řady, že Cedidla poslal prudkou přihrávku a Okeke tak jen odrazil míč do autu. Zelený bude vazovat pod dohledem Briana Priského. Míč až na osu hřiště k Ševinskému. Ševinský je dává doprava na Zoneho. Polovina 50. minuty. Sparta vede nad Jabloncem 1-0. Kajrinen zpátky na Zoneho. Ten vrátí zpátky na Ševinského. Po něm Serencen. Po Serencenovi bude hrát Zelený, Mansverk, Kajrinen. Teď Ťukes Sparty, jenže s každou další přihrávkou Spartané musí couvat dozadu k vlastnímu vápnu. Serencen teď otáčí hru doprava, kde je trochu víc prostoru. Irving, jenže je zády k bráně a tak se zase muselo spokojit s tou přihrávkou dozadu. Kajrinen možná teď něco změní, s hlavou nahoře vyváží míč dopředu. Dává doleva Klajně, kde je Rineš. Rineš teď už před hranicí vápna, hledá Skulinku, přinechává patičkou Zelenému jeho centr, ale žádný problém pro Součka. Irving dává hned z první doprava na Kuola. Kuol dloubil míč Mansverkovi, ale tam byl Hanuš. Takže Jablonečtí zvládli tuhle krizovou chvíli, jenže možná budou muset také, podobně jako Sparta, přikročit k vynucenému střídání. Jeden z jabloneckých tam má zdravotní trable, řekl bych, že to je Filip Novák, kdo teď bude potřebovat ošetření. Sparta musela už ze hry stáhnout Grimalda a Kadeřábka, oba dva kvůli zranění. Místo Grimalda přišel Rineš, místo Kadeřábka Zone a teď dost možná podobné trable bude muset řešit také Luboš Kozel na střídačce Jablonce, protože Filip Novák tam zůstává ležet v pokutovém území Severočechů a z toho klubka rozcvičující se hráčů už také je někdo vytahován, aby případně zastával.
5: Pauzy na pražské Letné teď ve vysílání Radiožurnálu Sport využijeme a půjdeme se podívat na zápasy některých elitních evropských fotbalových soutěží. Začneme v Anglii, 35. kolo Premier League už přineslo dva konečné výsledky. Bournemouth porazil Crystal Palace 3-0 a v tabulce se dostal na 6. místo. No a Manchester United zdolal Liverpool 3-2 a pojistil si v tabulce 3. místo. Zhruba za čtvrt hodiny začne utkání Aston Villa proti Tottenhamu. V hostující brance bude opět český golman Antonín Kinský. Připomínám, že Londýňané jsou v tabulce na sestupové 18. pozici. Na 17. West Ham aktuálně ztrácejí 2 body. Teď se podíváme do Itálie. V sérii A Bologna remizovala s Cagliari 0-0. Na domácí lavičce proseděl zápas reprezentační stoper Martin Vitík. Sassuolo zdolalo AC Milan překvapivě 2-0, byť tedy hosté dohrávali o 10. A Juventus 80. minutě hraje s Veronou 1-1. Ve 20:45 nastoupí vedoucí Inter proti Parmě. Německá Bundesliga, Sankt Pauli Mohuč 1-2, Mönchengladbach Dortmund 1-0, Freiburg Wolfsburg v 15. minutě 0-0 a ještě španělská La Liga, Celta Vigo porazila Elche 3-1, Getafe podlehlo Vallecanu 0-2, v 51. minutě Betis vede nad Oviedem 2-0 a v 21 hodin nastoupí Espanyol proti Realu Madrid, který je na druhém místě tabulky a ztrácí na vedoucí Barcelonu propastných 14 bodů. Teď je 19 hodin a 45 minut. Posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport a my se opět můžeme přesunout na volejbal. Volejbalisté Pražských Lvů hostí ve čtvrtém finále extraligy Karlovarsko, které dělí od titulu jedna výhra. Podrobnosti má reportér Karel Schamberger.
6: Tady v pražské Unip aréně by to ještě mohlo být drama, protože volejbalisté Karlovarska aktuálně vedou ve třetím setu 24-22 a mají tedy k dispozici set point, ačkoliv tedy Lvy vedou 2-0 na sety, tak by to mohlo být 2-1. Teď podání právě Karlovarska. Je to Špulák, který posílá ostrý balon na stranu domácích Lvů a teď ještě musí právě Karlovarsko silně bránit, to se jim ale povedlo. Na pravé straně tam výborně balon vyhmá zmátlo Červíňo a teď je to útok pražských Lvů, který byl ale neúspěšný a balon tak zamířil mimo hrací plochu a tím pádem z toho teď bude bod pro Karlovarsko, které tak získává třetí set a snižuje na 1-2 a na sety. Ještě se koukám na rozhodčího, zda nebudou přezkoumávat tento bod na videu, jak si žádali pražští Lvy, ale nebude tomu tak, týmy už si mění strany a Karlovarsko tak snižuje na 1-2 a na sety ve čtvrtém finálovém utkání a bude se hrát minimálně ještě jeden set.
5: To říká reportér Karel Schamberger ve vysílání Radiožurnálu Sport. Se opět vracíme na pražskou Letnou, kde fotbalisté Sparty hostí v úvodním kole nadstavbové skupiny o titul Jablonec. Tomáš Petr je u toho.
7: 55. minuta utkání Sparta a Jablonec 1-0. Teď je tu ošetřování hostujícího nebyli po ostrém zákroku od Mansverka. Mansverk také viděl žlutou kartu za tenhle zákrok. Je teprve druhým napomínaným hráčem v tomhle zápase. Tím prvním byl Eduard Sobol, který v 10. minutě viděl první žlutou kartu. Následně o půl hodiny později byl napomínán znovu a po červené kartě tedy předčasně zamířil do sprch. Tak uvidíme, jestli Mansverka postihne podobný osud. Každopádně po gólu Jana Kuchty z nastavení první půle Sparta drží vedení 1-0. A v úvodu druhého poločasu je to takové trošku rozkouskované, řekl bych. Bylo tam už několik minutových, dvouminutových ošetření a zdá se, že podobně jako v první půli to nastavení může být klidně pětiminutové. Teď už tedy nebyla zpátky na nohou a ještě tam jablonečtí fotbalisté debatují se sudím Stanislavem Volkem, který ještě asi vykáže jabloneckého fotbalistu o strávníku. Každopádně se bude pokračovat po téhle mezihře tedy dále a to za stavu 1-0 pro Spartu. Obinaja chtěl rozehrát, nakonec to nechal na Okekeho, ten ale přihrávkou zpátky vybídl právě čerstvého Obinaju, který přišel před pár okamžiky místo zraněného Nováka. 57. minuta, Sparta vede 1-0, ale herně tedy rozhodně nepřesvědčila. A nezaujatý fanoušek se asi příliš nebaví v tomhle zápase, který nenabízí šance, pohledné akce, je to takové upachtěné, upracované. Spartané u míče, Ševinský, pomůže si přihrávkou zpátky k Surovčíkovi. Surovčík má balón na hranici malého pokutového území a dává doprava na Ševinského. Ten prostrkávačkou mezi dvěma hráči vybídl Kajrinena. Pěkný balón podél lajny na Kuola. Kuol táhne ten míč, dává Sonemu, ten už je v pokutovém území. Přihrávka pod sebe, tam byl Irving, ale Okeke ve skluzu dokázal vypíchnout ten balón. Ještě druhotný míč sbírá Zelený. Po něm Kuol před hranicí vápna hledá střeleckou pozici a nakonec slabounká rána, která mířila přímo do místa, kde byl připravený golman Jan Hanuš, takže jednoduchý zákrok pro jabloneckého brankáře. Severočeši rozehráli v 58. minutě. Potřebovali by útočit, potřebují dohnat jednogolové manko, ale z 10 na Letné to jde dopředu jen stuha. Ovšem Spartanům v početní výhodě to dopředu jde, řekl bych, obdobně. Ševinský na pravé straně teď ve spolupráci s Kuolem. Kuol si předkopl balón tak, že Okeke neměl problém odrazit ten míč. Mansverková hlavička, po ní hraje ještě Zelený. Následně Serencen, Kajrinen, Mansverk a znovu dvojice Kajrinen a Serencen. Irving na pravé straně posílá až Kleine na Soneho. Zone ten dá na Mansverka. Mansverkův centr na zadní tyči tam číhal a Rineš na ten přízemní centr. Nakonec ten balón, který jablonečtí odkopli směrem k rohovému praporku, se právě od té tyčky odrazil a bude z toho spartianský roh. Ještě tam museli Čanturišvili a Rineš na chvilku zareagovat, když se ten míč odrážel zpátky do hry, ale pak se tam od nějakého drnu odkutálel za brankovou čáru. Takže rohový kop pro Spartu, kterou rozehraje Irving. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. Polovina 59. minuty, Sparta vede 1-0, poté co se v nastavení první půle trefil Kuchta, teď rohový kop domácích a Zone pálí z té vzdálenější tyče, poté co ten míč Spartané vrátili zase do vápna. Dobrý zákrok Hanuše, Jablonec tady hraje se Spartou vyrovnanou partii, obzvlášť v první půli, jenže pak ve 43. minutě viděl druhou žlutou a také červenou kartu hostující Sobol a Jablonec tedy od té doby hraje o 10. V nastavení první půle se trefil hlavou Jan Kuchta. Sparta tedy vede 1-0, to i v končící 59. minutě, kdy je to další rohový kop. Míč na zadní tyč, který propadal k zelenému, ale tam si Spartané vypomohli faulem a Jablonečtí tak budou rozehrávat z vlastního pokutového území. Sparta tedy vede 1-0, ale bude chtít navýšit ten náskok, protože do hry přichází Rahmany a naopak z trávníku je stažený Irving. Celý zápas můžete sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál. A my můžeme tedy pokračovat v našem přímém přenosu. Ze strávníku, jak už jsem říkal, odchází Irving a šanci dostane Rahmany. Takže je jasné, že Rineš se asi trošičku stáhne a naopak Rahmany půjde na hrot útoku. Kuchta doleva, už je to tak také vidět na hrací ploše. Jan Kuchta jeden gól dal, ale i tak pozici hrotového hráče teď přebírá Albion Rahmany a Kuchta ho bude podporovat zleva v tom, jak se ve Spartě říká, útočném trojzubci. Hodina hry pryč, Sparta vede 1-0, 30 minut do konce základní hrací doby, ale ještě se určitě něco bude přidávat navrch. Čanturišvili teď vhazuje před jabloneckou střídačkou. Vybral si Tekijaškyho, jeho prodloužení ale zachytil zelený a následně balón odehrává do autu právě Tekijašky a Sparta tedy vhazuje. Zelený posílá dlouhý aut až do vlastního vápna k golmanovi Surovčíkovi, ten rozehrává na Ševinského, prostor na pravé straně, kde by Zone mohl potáhnout míč dopředu, ale nikam se příliš nežene. Na policí čáře zastavil ten postup, dává na střed Kajrinenovi, nalevo Zelený. Zelený zasekává balón a dává Kajrinenovi. Kajrinen teď postupuje dopředu, nalevo až u lajny Rineš přebírá míč. Rineš si to natáhl na střed, na roh vápna, ale zase přinechává míč Zelenému. Zelený tam chtěl prostrčit mezi dvojicí protihráčů. Nakonec míč ještě získal Kajrinen a Rahmany zkusil to hned při prvním kontaktu s míčem. Takovým krouceným zakončením hledal šibenici té pravé strany branky, ale nakonec netrefil přesně. Zápas nedohraje Alege, místo něj dostane šanci David Puškáč, takže změna také na jablonecké straně. Jablonec v klidu v oslabení brání to skóre, jenže 0-1 pro Severočechy nic moc neřeší, podobně jako 0-2 nebo 0-3. Jablonec se bude s přibývajícím časem asi muset snažit trošku i v oslabení zapnout na tu ofenzivní notu. Puškáč poprvé v akci, po nákopu Hanuše prodloužil míč hlavou jen do autu a Zelený tak vhazuje před spartianskou střídačkou. Serencen má balón a proti němu už startuje Zorvan. Také Puškáč se vydal napadat Ševinského, jenže Spartané v klidu otáčí hru doprava, kde je mnohem víc prostoru. Mansverk si teď přebere míč a dá ho Kajrinovi. Kajrinen pěkně zase vrací do toho volného prostoru, kam si zbíhal Zone. Napravo už teď zapojený také Kuol. Lehce se nechal odstavit od balónu a dopředu tak může vyrazit Jablonec. Puškáč tvrdě atakovaný Ševinským. To byl faul, ano. Přestože se Ševinský diví, tak nevím moc čemu, protože tam to bylo naprosto jasné. A rozehrávat tedy budou jablonečtí. Kousíček za půlící čarou na polovině soupeře. 63. minuta už mezi tím končí. A stále platí, že Sparta, i když hraje přesilovku, tak vede nad Jabloncem jen 1-0 po gólu Jana Kuchty. Jablonečtí rozehráli na Nebilu na levé straně. Nebila ale zase vrací zpátky k Zorvanovi. Zorvan teď posílá centr, který ale byl příliš dlouhý a doputoval až do rukavic Jakuba Surovčíka. Golman Sparty nikam nepospíchá, rozehrává na nejbližší spoluhráče, tedy na Ševinského se Serencenem. Následně na levé straně bude hrát Zelený. Po Zeleném ještě přebírá míč Rahmany, který si tedy seběhl pro balón hodně hluboko. Teď už to Rahmany zkouší přenesením na pravou stranu ke Kuolovi. Kuol na rohu pokutového území a nepřesná přihrávka od Garanga Kuola. No, není to úplně povedený zápas pro tohle pravého forwarda, křídelníka Sparty. Další nepřesnost ve spartianské kombinaci a následně Obinaja trefuje právě Kuola a bude z toho tady jablonecký out před asistentem rozhodčího Jiřím Pečenkou. 65. minuta odstartovala. Sparta vede 1-0 a že by tady nějak zaplesalo srdíčko domácího fanouška, to se tady zatím rozhodně říci nedá. Čanturišvili chybuje u lajny a Sparta tady bude vazovat. Rahmany přenechá ten míč Zelenému, protože tohle samozřejmě není Rahmanyho práce. Zelený tam má, ale na výběr jen z Rineše. Nikdo jiný tam zkrátka není, takže opravdu to byl out na Rineše. Následně Zelený vrací Serencenovi na ose hřiště.

0: spíše na rozhodčího než na spoluhráče. Jablonečtí rychlým nákupem chtěli najít Puškáče, což se nepovedlo, a tak má možnost Hryneše, který táhne míč zleva. Po něm Zelený, faul to nebyl, i když spartianská střídačka by si to přála. Nákup na Puškáče, jablonecký útočník se snaží udržet balón, Serencen ho zezadu okopával, držel, a tak není se čemu divit, že hlavní rozhodčí přerušil hru a Tekijašky bude moci rozehrát, i když teď se musí s míčem trošku vrátit. Já bych ale řekl, že byl prakticky na místě přestupku. Každopádně moje slovo tady z tribuny má jen pramalý vliv na to, co se děje na hrací ploše. 70 minut odehráno právě teď, tedy 20 minut zbývá do konce základní hrací doby, ale určitě se ještě něco bude přidávat navrch. Sparta vede nad Jabloncem po gólu Kuchty z nastavení první půle 1-0. Navíc od závěru prvního poločasu Jablonec je o 10 po vyloučení Sobola. Čanturišvili vhodil na Zorvana, ten ochotně šel k zemi, ale tohle faul nebyl. Rychlý přechod do útoku, Rahmany nezvládne, protože Okeke sbírá ten balón, jenže Puškáč nezareagoval včas na tu přihrávku od Okekeho, a tak Sparta jak rychle ztratila, tak zase rychle získala. Balón napravo přebírá ho Rahmany, rozeběhl se mu Kuol, ale ta přihrávka do běhu byla pomalá a krátká, a tak Obina v klidu sebral ten míč a odkopává ho, i když jen k Mansverkovi. Mansverk tedy zase získává balón zpátky pro Spartu. Kajrinen se hlásil na ose hřiště a také dostává balón. Nalevo je Hryneš na hranici vápna. Hrynešová přihrávka do vápna, tam je Kajrinen, který ještě hledal Kuchtu, anebo možná zakončoval, ale ve skluzu zabránil pohromně Cedidla. A my budeme informovat posluchače Radiožurnálu. 72. minuta utkání, Sparta Jablonec 1-0 po té, co se v nastavení první půle trefil Jan Kuchta. Od 43. minuty navíc Severočeši dohrávají o 10 po vyloučení Sobola. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál. My můžeme pokračovat v našem přímém přenosu. Hryneš si mezi tím přichystal míč u rohového praporku, zdvihl pravou ruku a už se také rozebíhá centr, který míří na zadní tyč. Tam byl ale zase jeden z jabloneckých, Cedidla odhlavičkoval balón mimo vápno a Kuol sbírá ten míč a vypomůže si přihrávkou zpátky zóny a Kajrinen v pozici posledních. Kajrinen posouvá na Zeleného. Zelený si šikovně zasekl míč proti Nebilovi. Zeleného centra a tam je hlavička od Ševinského, kdy Hanuš to měl těžké, ale nakonec ta Ševinského hlavička šla těsně nad. Kdyby Ševinský zamířil přesněji, těžko by s tím Hanuš něco dělal, protože byl zrovna v protipohybu. Takhle jablonečtí ustáli tu situaci bez gólové újmy a i nadále v polovině 73. minuty Sparta vede jen 1-0.
1: To říká reportér Tomáš Petr, kterého můžete v nepřerušovaném přímém přenosu poslouchat na webech i rozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My si můžeme připomenout, že čeští hokejisté na závěr domácích her podlehli Švýcarsku 0-1 po nájezdech na svém turnaji v Českých Budějovicích, respektive na domácím turnaji Eurohockey Tour. Přesto obsadili druhé místo za 100% Švédy a jedna aktuální informace k národnímu týmu se v úterý na švédské hry připojí brankář Pavlát, obránci Hájek, Hovorka a útočníci Michal Kovařčík, Kaut a Mandát. Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď krátce volejbal. Míříme na čtvrté finále mužské extraligy mezi Pražskými Lvy a Karlovarskem. Domácí prohrávají v sérii 1-2 na zápasy a odvracejí konec sezóny. Slovo má reportér Karel Schamberger.
2: Lvy Praha vedou 2-1 na sety, ve čtvrté sadě je to ale zatím vyrovnané a to je aktuálně 12-12 na podání teď Karlovarsko. Je to Jansons, který už si dává balón do vzduchu, udeřil ho velmi silně, ale podle názoru sudí ho přešlápl a tím pádem je to bod pro domácí Lvy Praha, kteří se tedy ujímají vedení ve čtvrté sadě 13-12.
1: Říká reportér Karel Schamberger, to nejzásadnější známe. Vracíme se na fotbalovou šanci ligu, konkrétně na utkání prvního kola nadstavbové skupiny o titul mezi pražskou Spartou a Jabloncem. Na Letné je reportér Tomáš Petr.
0: 74 minut odehráno právě teď, Sparta vede 1-0 a do hry přijde za pár okamžiků hostující Malenšek, který už se tam chystá na nástup do hry. Mezitím ještě ošetření Cedidla, bude potřebovat lékařskou pomoc, anebo to zvládne nakonec po tom nedovoleném zákroku sám. Je tam teď napůl v kleče.

0: A hned dvojí střídání. Trávník opouští Nebyla, místo něj tady přichází Malenček a zápas nedohraje ani Okeke, kterého nahradí Renato Pantalón. Takže změna na pozici defenzivních štítů, a to v jednom rychlém sledu, řekněme. Malenček a Pantalón tedy jdou do hry. 75. minuta utkání, takže čtvrt hodiny do konce základní hrací doby. K tomu samozřejmě ještě něco navrch, což klidně může být 5 minut, takže takových 20 minut ještě Jablonec má na to, aby se v 10 pokusil o zázrak, aby dotáhl to jednogolové manko. I když zázrak je možná silné slovo, Sparta dnes nehraje tak dobře. Myslím, že je klidně v silách Jablonce dojít k nerozhodnému výsledku z nějakého ojedinělého útoku nákopu, jako třeba teď zakončení, které ale likviduje Surovčík. Ta střela Tekijaškyho nebyla tak tvrdá, tak přesná, aby golman Sparty měl mít větší problém. Ale bylo to takové varování. Kajrinen bude vyvážet míč na ose hřiště, si poodstoupil trošku doprava, aby měl s kým zakombinovat. Nakonec ještě vrátí míč na Ševinského, ten otáčí na Serencena, Serencen dává Mansverkovi, Mansverk z první zase sklepl k té stoperské dvojici a následně je to nákop Ševinského, který hledá Rineše a tam musel jít jablonecký obránce do vzduchu, cedidla odráží na autové vazování. Sparta vhodila na Zeleného, Zelený hledá Rahmaniho, Rahmani ten si narazil s Kuchtou, krásná narážička, Rahmani 2-0! Tak tohle byla moc pěkná kombinace mezi Rahmanem a Kuchtou. Sparta odskakuje do dvougolového trváku a myslím, že je definitivně jasno. S tímhle už Jablonec, který dohrává o 10, bude jen těžko něco dělat. V 77. minutě tedy Albion Rahmani dává Spartě definitivní klid. A podobně jako před 2 týdny tedy Sparta vede nad Jabloncem o 2 góly, i když tehdy v závěru základní části to bylo 3-1 nakonec, dnes tedy zatím 2-0. Ze hry půjde dolů Mansverk, hned po té střelné brance tedy Sparta střídá a šanci dostane Eneme a ještě je tam také šance pro Azaku, který dostane šanci místo Kuola. Tak na tohle chlapíka jsem obzvlášť zvědavý, protože viděl jsem ho párkrát za rezervu spartianského týmu a neřekl bych, že to je hráč, který má aktuálně na to, aby v lize předvedl něco světoborného. Tak jsem zvědav, jestli tahle má slova vyvrátí a jestli si třeba vydobíde víc času v těch dalších zápasech na stavbě, nebo jestli tohle bude spíše ojedinělá šance. Azaka tedy musí počkat, až Kuol opustí hrací plochu na té vzdálenější straně. Moc se Kuolovi nechtělo ze hry. Nakonec tedy přece jenom pouští Azaku do hry. A Sparta tedy s vedením 2-0. Teď vstupuje do 79. minuty a Azaka hned po příchodu do hry fauloval. Trefil tam Součka, který ještě ukazuje, že by to možná chtělo víc než slovní napomenutí pro tohle 17-letého fotbalistu. V tom zápase Sparta-Jablonec, který se hrál 18. dubna, byl Azaka mimo sestavu. Stejně tak ve Vršovicích na Bohemiance nevešel ani na lavičku, což samozřejmě není nic neobvyklého. On sbíral minuty spíše za Bčko v těch předchozích zápasech. Naposledy vlastně na lavice byl proti Alkmaaru, když Sparta prohrála v březnu 0-4 v konferenční lize. A teď se půjde sudí Volek podívat na video, což tedy pro Azaku není vůbec dobrá zpráva. Priske tam něco křičí na čtvrtého arbitra, jako ten, kdyby za to mohl. Tak to, že jde, teď rozhodčí k videu neznačí pro Azaku dobrou zprávu, protože kvůli žluté kartě by tam nešel. A jestli to bude na vyloučení, tak Azaka byl na hřišti doslova pár sekund. To by byl opravdu neuvěřitelný počin od tohle fotbalisty. Sudí Volek už se vrací zpátky na hrací plochu. A jaký pak bude verdikt? Obdelníček od Volka, který si volá k sobě Azaku, sahá do kapsičky a v ruce má červenou kartu. Tak Azaka vlastně stihl přeběhnout jen šířku hřiště a prvním kontaktem je z toho červená karta. Když jsem říkal, že v rezervním týmu Sparty mě moc nepřesvědčil, tak tohle tedy je ještě slabší káva. Tohle tedy je něco, co jsem mu nepřál rozhodně a ta slova nebyla mířena tímhle směrem. A Zaka s pláčem teď v obětí Briana Priského odchází do kabiny. Tak to je malá osobní tragédie tohohle 17-letého fotbalisty, který byl na hřišti opravdu jen pár sekund. A také Sparta bude tedy dohrávat o 10. Připomeňme, že ve 43. minutě viděl červenou kartu hostující Sobol. Pro Jablonec samozřejmě tohle je pozitivní vzpruha, ale 10 minut před koncem základní hrací doby Jablonec prohrává 0-2. Centr do vápna, který mířil kamsi, kde byl Malenšek, ale Spartané odvrátili hrozící nebezpečí a rozehrávat se bude od branky Jakuba Surovčíka. 15 893 diváků si našlo cestu na tenhle zápas, ve kterém na první pohled až o tolik nejde. Sparta pokud zvítězí, tak si upevní pozici na druhém místě. Pro Jablonec tohle není asi ta klíčová bitva v boji o třetí místo na dálku z Plzní. Ty zápasy ještě přijdou. Ale samozřejmě 3 body za vítězství nad Jabloncem jsou 3 body stejné jako za vítězství třeba nad Hradcem nebo nad Sláví. A to samé platí v případě Jablonce, i když virtuálně nebo psychicky vítězství na Spartě by pro Jablonec samozřejmě mělo mnohem větší cenu, ale k tomu je aktuálně za stavu 0-2 hodně daleko. Polovina 82. minuty, Zorvan bude rozhrávat standardní situaci na půl cesty mezi půlící čarou a pokutovým územím Sparty. Domácí vystavili defenzívu takových 5 metrů před hranicí vápna ve zdi Jan Eneme. A Zorvan teď bude rozhrávat standardní situaci. Centr do boktového zemí a tam bude Surovčík. Přímo do rukavice spartanského golmana, který rychle vykulil balón na pravou stranu a Rahmany pádí dopředu, dává míč do běhu Kuchtovi. Kuchta zasekává balón, dává ho doprava, kde je Zone. Zone už je uvnitř pokutového zemí, jeho centr. A tam je už Cedidla, který tedy odvrací do bezpečí. Sparta nevyužila tenhle rychlý break po nepřesném jabloneckém centru. Zelený na levé straně dává Klajně Rinešovi. Rineš ten využije Enemeho. Eneme si vypomůže zpátky na Serencena. Serencen kontroluje situaci, narážička s Kajrinenem, znovu Eneme. Teď domácí drží balón. Přenesení na Ševinského od Enemeho bylo tak dlouhé, tak prudké a tak vysoké, že zkrátka ten míč nešel zpracovat a Jablonec tady bude vazovat na levé straně. 83. minuta končí. Sparta vede 2-0. Oba celky jsou o 10. Tekijašky vyváží míč, ale v cestě stojí překážka jménem Kajrinen a tak míč přes Obinaju míří až doprava na Čanturišviliho. Čanturišvili potáhl míč proti Rinešovi. Zapuje se znovu Obinaja. Obinaja dává na Tekijaškyho. Tekijašky vyváží míč na levé straně až chvápnu a tam byl faulovaný, ne, jen to byl vypíchnutý balon, takže roh pro Jablonec. Ale i to samozřejmě je pro Severočechy zajímavá varianta, právě standardní situace by mohly vést k tomu, že ještě Jablonec zdramatizuje tu koncovku tady na Letné. Zorvan míří k rohovému praporku a právě Filip Zorvan bude posílat míč do pokutového území. S výjimkou Čanturišviliho všichni hráči uvnitř pokutového území a dá se říci skoro všichni také v malém pokutovém území. Velká tlačenice ve vápně Sparty. Zorvanův centr na blížší tyč, ale tam Sarancen ovládl vzdušný prostor a odhlavičkoval do bezpečí. Čanturišvili, další míč do vápna, ten propadl na zadní tyč a tam byl ještě připravený střídající Pantalón, ale Renato Pantalón nedosáhl na ten balón. Takže Sparta zvládla tenhle kritický moment, polovina 85. minuty a stále domácí vedou 2-0. Srovčík rozehrál nakrátko se Serencenem, zelený u levé lajny, dává Rinešovi. Rineš se potřebuje s míčem otočit a tak vyváží míč na střed, předává Ševinskému, ten posouvá na Serencena, Serencen na zeleného. Zelený je teď do běhu na Rineše podél levé lajny. Rineš kontroluje vápno, Kuchta reagoval a už tam sprintoval, ale nepodařilo se tam Rinešovi dopravit balón. Mezitím Kairinen a NMF v kombinaci, ještě Rahmani se zapojuje. Rahmaniho prostrkávačka, ale ten míč neprošel, protože tam včas zareagoval Malenček. Ještě Souček musí hrát a jeho nákop nesebere u pulící čáry Puškáč, protože tam je připravený Ševinský, ale i tenhle aut si myslím, že by Jablonečtí brali. Jenže vazovat bude Sparta? Ne. Míč pro Jablonec? Nebo co se stalo za problém? Možná příliš daleko teď byli Spartané, ale pokud už bylo vozeno a Sparta nedodržela to místo, kde vazovala, tak by to měl být míč pro Jablonec. Trošku zvláštní situace, ale vazovali tedy ještě jednou Spartané. Končí 86. minuta. Domácí vedou a nad Jabloncem 2-0. Serencen má balon před vlastním vápnem, dává doleva na zeleného, zelený vrátí až do vlastního vápna Surovčíkovi. Surovčík rozehraje doleva na Serencena, kapitán Sparty jen tak naslepo hledá Rineše, který ještě udržel míč ve hře, ale jen pro soupeře, konkrétně pro Pantalona. Pantalon dává Tekijaškimu, Tekijašky posouvá k levé lajně, kde je Souček. Součkovi se tam nabízí Malenček, ale Souček táhne míč sám. Nakonec také zakončil, ale ten míč mířil hodně mimo a i pár čísel nad, takže jak výška, tak šířka tady hrály roli. Od branky bude rozehrávat Jakub Surovčík. A to už v polovině 87. minuty. Za chvilku se tady dozvíme i to, kolik že se bude nastavovat nad rámec té základní hrací doby. A já myslím, že podobně jako v první půli by to klidně mohlo být 5 minut. Ale k tomu je ještě teď přibližně 3 minuty daleko. Pantalon po nákupu Surovčíka sbírá balón a dává ho Hanušovi. Hanuš znovu zapojí Pantalona, který ale pod tlakem Cedidla, proti němu startuje Eneme. A nakonec z toho bude Jablonecký aut, zhruba na úrovni velkého vápna. Cedidla má míč, posílá ho pod sebe na Pantalona, Pantalon nakopává míč, Čanturišvili netrefil hlavou a tak zelený mohl odrazit míč, Zorvan ale sbírá balón, dává ho na Malenčeka, ten byl odstavený čistě Kairinenem, Eneme, trošku přitažený za ruku, ale ustál souboj, Kairinen roztahuje hru doprava, Rahmani se snaží dostat do vápna, což se mu nepovedlo a byl faulovaný, podle sudího to bylo, ale ještě před hranicí vápna, takže na penaltu tohle nebude. Každopádně zajímavá standardní situace v končící 88. minutě, kdy Sparta vede nad Jabloncem 2-0. Hanuš si teď bude stavit určitě tak 2-3členou zeď, asi to nebude, jen jedna cihlička, která by tam bránila. Puškáč se tam ptá Hanuše, odkud, že se to bude stavět a kdo všechno, že tam má být. Mezitím celkem 5 Spartanů teď u míče, takže více, než jich tam zbývá v pokutovém území. Teď už samozřejmě Serencen odchází, tohle není jeho parketa, to Rineš, Rahmani, Kairinen i Zone, to jsou všichni schopní hráči, tohle si vzít na triko, i když se to určitě ještě zúží, teď už tam je jen trio fotbalistů. A zdá se, že i Rineš nakonec odejde a bude to buď Rahmani, anebo Kairinen. Rineš si poodstoupil tak na 2 metry. Rahmani a Kairinen zůstávají u balónu. 89. minuta už mezi tím bude končit, takže za chvilku už začne také nastavený čas. Ale ještě předtím tedy tahle standardní situace. Rahmani nebo Kajrinen. Nakonec Rahmani, jeho střela jde nad. Posunul ten míč Rinešovi, který mu ho přidržel a až pak druhým dotekem. Albion Rahmani pálil, ale nepřesné zakončení. V poslední minutě základní hrací doby za stavu 2-0 pro Spartu. Pantalon rozehrává Cedidla, po něm Zorván, odstrčený Kajrinenem. Tohle byl takový ten viditelný okatý faul. Ale
1: ve vysílání radiožurnálu Sport teď měníme sporty. Máme k tomu dobrý důvod. Volejbalisté Lvů Praha a Karlovarska hrají čtvrté finále extraligy. Hosté vedou sérii 2-1 na zápasy a závěr čtvrtého setu sleduje Karel Schamberger.
2: A volejbalisti Lvů Praha jsou jeden bod od toho, aby si vynutili rozhodující pátý zápas, který by se hrál v úterý v Karlových Varech, protože mají teď k dispozici matchball, vedou 2-1 na sety a ve čtvrté sadě 24-22. Ještě 5 vteřin zbývá od oddechového času hostujícího celku, tedy Karlovarska. Je to logické, že si Karlovy Vary vyžádali oddechový čas, timeout právě v tomto momentu utkání. Teď má ale na svých bedrech tíhu tohoto momentu David Kolátor, univerzál pražských Lvů, který má k dispozici servis při matchballu volejbalistů Lvů a Praha. Už si skoncentroval a s balónem si několikrát pinknul o zem. Dlouhý rozeběh, který nakonec skončí až na konci hracího ploche a na konci hrací plochy Karlovarska, ale hosté ho dokázali odvrátit. Teď je to útok Lvů Praha, byl to Konde, který smečoval, ale Karlovarsko dokáželo úspěšně odbránit tento útok, ale míč je stále ve vzduchu. Teď na polovině hráčů a domácích Lvů Praha, kteří po smeči Kondeho oslavují vyrovnání série ve finále volejbalové extraligy na 2-2 na utkání. Volejbalisté Lvů Praha vyhráli ve čtvrtém finále 3-1 na sety 25-23, 22-25 a 25-22, takové skóre čtvrtého setu. Volejbalisté Lvů Praha si tak vynutili rozhodnutí až v úterý. Právě v úterý na palubovce v západních Čechách v Karlových Varech se rozhodne o volejbalovém mistru extraligy. Hezký večer z Prahy.
1: Dobrý večer, přejeme také Karlu Schambergerovi a i hned se vracíme na pražskou Letnou, kde pomalu ale jistě vrcholí zápas nad stavbové části fotbalové šance ligy, konkrétně skupiny o titul mezi domácí Spartou a Jabloncem. Komentuje Tomáš Petr.
0: Druhá minuta nastavení skončila, třetí minuta nastavení začíná, celkem se přidává 6 minut nad rámec základní hrací doby. Sparta vede nad Jabloncem 2-0 a domácí jsou v útoku. Zone teď centruje, tam by mohl být Rahman, ještě sklepává pro Rineše. Jeho rána z první, ale jde mimo i proto, že tam byla ještě teč některého z bránících hráčů, takže Sparta bude mít k dispozici rohový kop a to už v polovině třetí nastavené minuty. Sparta tady zdá se nakonec přece jenom bude dohrávat tenhle zápas v klidu, i když zhruba 2-3 minutky zpátky se zdálo, že Jablonec by ještě mohl pozlobit. Byla tam nebezpečná rána, kterou Zelený odrazil na roh. Ale teď už zase hra zpátky před brankou Severočechů. Velká tlačenice v blízkosti golmana Hanuše. Valná většina hráčů je právě tam. Centr, který se kroutí do branky. Hanuš vyboxoval balón a následně ještě tam byl Malenček, který posouvá míč co nejdále od vlastní branky. A Rineš sklepává balón k Surovčíkovi. Surovčík rozdá a doprava a na Kajrinena. Kajrinen zkontroloval situaci a zase si raději vypomůže přihrávkou zpátky ke golmanovi. Surovčík teď pod tlakem, dobíhal tam Malenček, Rineš, Zelený, NME. Sparta se dostala z toho zauštěného prostoru a v polovině čtvrté nastavené minuty za stavu 2-0. NME pádí dopředu, napravo měl Rahmaniho, nalevo je tam Zone, stále NME, nakonec si vybírá Zoneho po kutovému zemí a tohle je slabouká rána. To byla taková tréninková střela, možná taková ta první rána, kterou vyšlete při rozcvičce na golmana, jen aby se tak nějak zahřál. Tohle bylo prahbídně zakončené od domácích. A tak dopředu může vyvést míč Tekijašky, po něm Zorván, ponechaná výhoda, poté co Tekijašky tam byl atakován, ale ne natolik, aby bylo potřeba přerušit hru. Čanturišvili v končící čtvrté a začínající páté minutě nastavení. Teď nákop na Malenčeka, který je tam schovaný na levé straně, ale už se k němu stáhl Rahmany. Malenček dává na Pantalona, Pantalon si hledá střeleckou pozici, nakonec ještě přenechá na Zorvana. Zorvanova rána zblokována a bude z toho tedy Jablonecký roh. Možná poslední záblesk naděje pro hostující fotbalisty dostat se do zápasu. Polovina páté nastavené minuty, přidávat se má 6. Jablonec prohrává na Spartě 0-2 v zápase, kdy oba celky už dohrávají o 10. Nejprve byl v závěru první půle vyloučený hostující Sobol a pak zažil neuvěřitelné představení mladíček Azaka, který po vystřídání stihl jen přeběhnout šířku hřiště a viděl červenou kartu. Zorvanova rozehrávka rohu na hranici vápna a zakončení Čanturišviliho, skákavý balón a tam je ještě Malenček, se trefuje z bezprostřední blízkosti, když Spartané reklamují offside. Tak ještě by to mohlo být drama, ten balón tam proskákal až k Malenčekovi a ten z bezprostřední blízkosti do odkryté branky uklízí míč. Ještě samozřejmě video asi zkontroluje tu situaci, jestli to nebyla offsideová trefa. Každopádně přidávat se má 6 minut a tenhle gól už se počítá podle mého do té 6. nastavené minuty. Bylo to na přelomu 5. 6. A pokud tedy branka bude platit, tak Jablonec bude mít minutu, možná dvě, když bude rozhodčí přívětivý na to, aby ještě tedy Severočeši dokázali případně dorovnat skóre. Teď ale Stanislav Volek stojí s rukou u ucha a čeká, co řekne video, jestli ta trefa byla nebo nebyla. Volá si k sobě teď kapitána Jablonce Tekijaškyho, aby mu vysvětlil, co se stalo, takže bych spíše tipoval, že to gól nebyl. Tekijašky a Serencen teď u hlavního rozhodčího, anebo možná to je jen informace o tom, že video zkoumá tu situaci a že to je těsná záležitost a že to možná chvilku bude trvat, protože jak Tekijašky, tak Serencen tam zůstali stát u hlavního arbitra a oba vyčkávají, jestli tedy branka platit bude nebo nebude. Mezitím 6 nastavených minut už je pryč. Obdelníček nad hlavou sudího a teď také levá ruka a to je jediná informace, která je potřeba k tomu, abychom věděli, že to je offside. Takže ten gól, který dal Malenček, neplatí. Sparta i nadále vede 2-0. Polovina 7. nastavené minuty, přidávat se mělo 6. Uvidíme, jestli ještě minutku přece jenom nechá Stanislav Volek na to, aby se hrálo, anebo jestli při nákupu Surovčíka bude konec. Zdá se, že varianta A platí, protože pokračujeme ve hře. Natěsno a bráněný Puškáč. Serencen vypadá, že ho tam svlíkne z dresu a nakonec ještě faulovaný Zorván přímo před zraky Briana Priského, který nechápavě kroutí hlavou a jde si sednout na své místo na střídačce. Kuchta mezi tím odchází od míče, navíc cedidla mu ještě pomáhá, aby to bylo o něco rychlejší. Zorván mezi tím ukazuje všem spoluhráčům, ať míří k pokutovému území soupeře. Sparta ale vytáhla obranu takových 10 metrů před vápno, nákop, který směřuje na hranici pokutového území a Rahmany odkopává nakonec míč do bezpečí. Čanturišvili dává Součkovi. Souček ale prodloužil jen na spartianské kopačky. Už je tady polovina 8. nastavené minuty. Sparta vede 2-0 a jde do breaku. NM má před sebou dost prostoru a také Kuchtu. Napravo je Albion Rahmany, který přebírá míč na rohu vápna. Centr na Kuchtu, Kuchtová hlavička, která jde nad. Tak teď Jan Kuchta byl blízko tomu, aby po třetí dnes se spartianské publikum mohlo radovat. Takhle tedy zůstává skóre v uvozovkách jen 2-0. Poté, co skórovali Kuchta a Rahmany. A už se na tom nic nezmění, protože Stanislav Volek ukončuje tenhle duel. Sparta poráží Jablonec 2-0. Ve 43. minutě Jablonecký Sobol byl po druhé žluté kartě vyloučen. Viděl tedy červenou kartu. Následně Kuchta v nastavení první půle otevřel skóre. Pak se prosadil v 77. minutě střídající Rahmany. Následně 10 minut před koncem základní hrací doby domácí Azaka viděl červenou kartu a oba celky tedy dohrávali o 10. Sparta nakonec poražila na úvod ligové nadstavby Jablonec 2-0. Hezký večer, Zlatné.
1: Hezký večer přejeme také na Pražskou Letnou Tomáši Petrovi. Tak už máme dnešní program fotbalové šance ligy kompletní. Ve skupině o titul Plzeň porazila Hradec Králové 3-1 a Sparta Jablonec 2-0. To znamená, že manko letenských na vedoucí Slávy je znovu 8-bodové, ale i přesto slávisté si můžou už příští týden zajistit obhajobu mistrovského titulu, pokud tedy doma v Edenu v derby pražskou Spartu porazí. No a poslední konečný výsledek dnešního programu šance ligy ve skupině o udržení. Teplice remizovaly se Slováckem 1-1.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte nedělní radiožurnál Sport a teď zmínka o motorsportu. V Miami se totiž jede velká cena vozů Formule 1. V předposledním kole vede Ital Antonelli z Mercedesu před Landem Norrisem z McLarenu. Ten náskok je bezmála 3-sekundový. Daleko větší boj se čeká o třetí místo, na kterém aktuálně je Charles Leclerc z Ferrari, který má ale jen mírný náskok před Australanem Piastrym z McLarenu. O konečných výsledcích vás samozřejmě v našem vysílání budeme informovat a o velké ceně Miami vozů Formule 1 budeme mluvit také v dnešním Sportžurnálu po 21. hodině. Tak nás poslouchejte i dál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

Čeští hokejisté na závěr domácích her podlehli Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech na turnaji Eurohockey Tour v Českých Budějovicích, přesto obsadili druhé místo za 100% Švédy. K národnímu týmu se v úterý na švédské hry připojí brankář Pavlát, obránci Hájek, Hovorka, Alšer a útočníci Michal Kovař, Číkaut a Mandát. Reprezentaci naopak neposílí Radek Faxa, který nedostal svolení Dallasu, a kouči Radimu Rulíkovi se omluvili Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu. V příštím týdnu tedy čekají národní tým švédské hry v Engelholmu, které budou generálkou na mistrovství světa. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek 15. května. Češi odehrají základní skupinu ve Friburgu a v úvodní hrací den nastoupí proti Dánsku.

freaking icon. 20:43, stále posloucháte nedělní vysílání radiožurnálu Sport, které po 21. hodině bude pokračovat tradičním sportžurnálem. Teď jedna aktualita, kterou už jsme ale předeslali. Velkou cenu Miami Formule 1 vyhrál Andrea Kimi Antonelli a po třetí výhře v řadě si upevnil vedení v mistrovství světa. Druhý byl Lando Norris a třetí Oscar Piastri.

0: Fotbalisté Sparty po úvodním zápase nadstavbové skupiny o titul v Šancelize ztrácejí na vedoucí Slávii dál 8 bodů. Tým kouče Priského porazil Jablonec 2-0, Plzeň ve stejné skupině zdolala Hradec Králové 3-1. Hráči Mladé Boleslavy a Zlína už mají jistou záchranu v nejvyšší soutěži po prvních utkáních v nadstavbové skupině o udržení. Setrvání mezi elitou se mohly výrazně přiblížit i Teplice, jenže po remíze 1-1 se Slováckem, které bodovalo po 5 duelech, je může stále strašit nejen pád do baráže, ale za určitých okolností i přímý sestup.
1: Teplice totiž nevyhráli po 10. za sebou. Na jaře porazili jen Karvinou na začátku února.
2: Je to šňůra, která je nepříjemná, ale znova nám ty zápasy a okolnosti dali šanci být zatím tam, kde jsme, protože čeká nás domácí utkání s Ostravou a každý ten bod je důležitý.
1: Ví teplický trenér Zdenko Frtěla, že po remíze Ostravy s Mladou Boleslaví a výhře Zlína nad Duklou má jeho tým na první pohled solidní bodový polštář na poslední 3 celky tabulky. Kouč Slovácka Roman Skuhravý tuší, že 6-bodové manko na 13. Severočechy bude těžké smazat.
3: Popřál jsem Zdenovi, protože si ho hrozně vážím, ale hned jedním dechem jsem mu dodal, pomožte nám příští týden, protože to je jako velice důležitý kolo pro mentalitu a prostě vážím si toho bodu z Teplic a úplně nevím, jestli 6 bodů ve 4 kolech je jako ještě možný stáhnout. Myslím si, že matematicky to jde, ale fotbalově těžko.
1: Fotbalisté Slovácka věděli před nedělním zápasem v Teplicích, že jim protivníci v boji o záchranu výrazně neutekli. Díky bodu na severu Čech, Baníku a Dukle o bod odskočili.
4: My 7 kol dostáváme nové příležitosti, jakým způsobem se odpálit. My v této chvíli, kdybychom jenom trošičku hráli třeba jako dneska, nebo jako první poločas s Hradcem. Já vím, že to nejde vždycky. Tak už jsme dávno neřešili jakoby tyhle ty věci. A přesně teď jakoby odstřihávám přesně tyhle ty věci. Vůbec se s nima nebavím o tabulce, vůbec se s nima nebavím o tom, jestli jsme 16., 18., nebo jestli máme šanci, vůbec. A je to proto, aby hráči převzali zodpovědnost za sebe. Prostě hrajte, no tak když sestoupíme, když budou ty týmy lepší, když nezvládneme baráž, no tak prostě OK, no tak byli jsme nejhorší, jdeme pryč.
1: Řekl Roman Skuhravý, Teplice se podle něj nachází v docela komfortní pozici, ale Zdenko Frtěla s ohledem na jejich jarní formu velí k obezřetnosti.
2: Tak tohle to jsou psychologické hry, které v té pozici, které jsou ty týmy pod náma, tak si myslím, že mají čistější hlavy v tom, že jakoby není co ztratit. My už, když pominu zápas domácí ze Spartou, tak jsme měli 2-3 příležitosti na to, aby jsme měli klidnější ten závěr v té skupině o baráž, ale zahráváme si s ohněm, takže určitě nebudeme mít klidný spaní z toho důvodu, že máme náskok 6 nebo 7 bodů.
1: Příští sobotu budou hrát fotbalisté Teplic Ostravou a Slovácko se představí v Praze na Julisce proti Dukle. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já mám šanci, já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina Zeněková by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: To byla kapela R.E.M. v nedělním vysílání radiožurnálu Sport. Blíží se 21. hodina, jsou tu další zprávy a po nich už začne dnešní Sportžurnál.
1: Radiožurnál, 9 hodin večer. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Ministr Macinka označil kritiky své komunikace za méně cenné. Fotbalisti Sparty porazili v ligové skupině o titul Jablonec 2-0 a počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasičům se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem v Národním parku České Švýcarsko. Teď je zabírá plochu menší než kilometr čtvereční. Už druhý den se ho snaží zlikvidovat přes 400 hasičů. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
4: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
2: V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řekl, že motoristi nepochopili, že jsou ve vládních funkcích, a kritizoval taky styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
5: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méněcenné.
2: Babiš kritizoval taky komunikaci vládního zmocněnce Filipa Turka. Ten nedávno řekl, že ministerstva jsou plná levicových a progresivistických parazitů. Později se za to omluvil těm, kterých se výrok dotkl. Podle Macinky byl výrok vytržený z kontextu. Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu.
6: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a cez ten plynovod.
7: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí si taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraj summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví

0: I 95. narozeniny diváci znají například ze snímků Ucho, Světáci nebo Čtyři vraždy stačí Drahoušku. Oblíbená je i díky svému nezaměnitelnému hlasu z večerníčků, například z pohádky Z mechu a kapradí. Její kariéra trvá téměř 90 let, před kamerou se objevila už jako dítě v roce 1937, později se prosadila na divadle i ve filmu. Za svou kariéru získala řadu ocenění, včetně dvou českých lvů.
1: Sport. Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize ve skupině o titul Jablonec 2-0 a snížili náskok vedoucí Slávie v tabulce na 8 bodů. Plzeň ve stejné skupině přehrála Hradec Králové 3-1. Východočechům chyběla řada zraněných opor v čele s reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou. Po utkání o tom mluvil trenér Hradce Králové David Horejš.
2: Nás to vlastně potkalo jednou v té sezóně, kdy vlastně to vyvrcholo tím vypadnutím v tom poháru, kde jsme měli 7 lidí mimo, což máme i teď. Jo. Takže samozřejmě Pilář i Buren jsou do konce sezóny out. Tam jsou prostě svalové problémy, co se týče Vlády Daridy. Tam bychom nechtěli riskovat, tam čekáme na úterní vyšetření, co to přinese a věříme tomu, že to nebude nic vážného, že třeba ještě nám v té sezóně pomůže.
1: A Teplice remizovali ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. A o titulu ve volejbalové extralize rozhodne pátý zápas. Lvi Praha totiž porazili Karlovarsko 3-1 na sety a srovnali sérii na 2-2 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 před Vyškovem má zdržení na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna pozor na nehodu za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 havarovala dvě vozidla. Už jsou v odstavném pruhu, označená šipkou, je tam i policie. Některá vozidla v místě vybočují. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy čekejte silnější provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Mezi 14. a přibližně 8. kilometrem se zdržíte do 10 minut. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku-Místku se zdržíte u Příboru. Na kilometru 32,5 ještě překáží auto po požáru v pravém pruhu a projíždí se levým pruhem, zpomaluje se, dlouho se ale nezdržíte. Na silnici 12 z Prahy do Kolína vyšetřují nehodu na začátku Úval. Na místě byli záchranáři, projíždí se pomaleji v obou směrech. A v Praze máme hlášenou nehodu v Bělohorské ulici ve směru z centra. U Vypichu se střetlo osobní auto s cyklistou. Je to průjezdné, čekejte ale pomalejší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, později výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná Sportžurnál. Slovo má Lukáš Michalík.
5: Hezký večer. Lídr světového žebříčku Ital Jannik Sinner ve finále v Madridu porazil 6-1, 6-2 Němce Zvereva a jako první tenista historie ovládl 5 turnajů série Masters v řadě. Sinner navázal na triumfy z letošních turnajů v Indian Wells, Miami a Monte Carlo a loni v Paříži. Jediným podnikem elitní kategorie, který ještě nevyhrál, je Řím a ten se bude hrát příští týden. Už za chvíli budeme v úvodu Sportžurnálu mluvit o fotbalové Šancelize a v této hodině uslyšíte taky o dnešním pražském maratonu, přípravě hokejové reprezentace na mistrovství světa nebo finále extraligy házenkářů. Začíná Sportžurnál s datem 3. května. Přejeme vám příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
6: a Lukáš Michalík.

0: Posloucháte nedělní Sportžurnál ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ani první kolo nadstavby fotbalové šance ligy nezdramatizovalo souboj o titul. Lídrem s 8-bodovým náskokem zůstává Slavia před Spartou. Podrobnosti o české nejvyšší soutěži má teď ve studiu Adam Procházka, kterému přeji hezký večer.
1: Krásný večer. Náskok Slavie zůstává 8-bodový, protože Sparta porazila ve skupině o titul na Letné Jablonec 2-0. Hosté hráli od 43. minuty bez vyloučeného Eduarda Sobola, který dostal 2 žluté karty a počty se potom vyrovnaly, protože na straně Sparty se nechal vyloučit teprve 17-letý Luis Azaka. Třetí místo v tabulce uhájila Plzeň i díky výhře 3-1 nad Hradcem Králové. Pro Viktorii jsou to 3 body ve Štruncových sadech poprvé od poloviny března. A to těší trenéra Západu Čechů Martina Hyského.
2: Takže to byla motivace podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v té nadstavbě, odskočit Hradci o 3 body a to se povedlo. Samozřejmě já si uvědomuju, že rozhodně není vyhráno, rozhodně není konec. Je potřeba udělat za týden další důležitý krok.
1: A abychom měli informace ze skupiny o titul kompletní, čtvrtý je Jablonec, pátý Hradec Králové a šestý Liberec, který včera na stadionu Unisy podlehl Slavii 1-2.
0: Nejšťastnější budou po dnešku dost možná fanoušci Zlína a Mladé Boleslavy, byť fotbalisté těchto klubů hráli už včera.
1: A oba včera ve skupině o záchranu bodovali, ale až dnes můžou příznivci Zlína a Mladé Boleslavy slavit jistotu účasti v příštím ročníku šance ligy. Děkovat můžou tak trochu Slovácku, které ztratilo body po 7. v řadě. Tým z Uherského Hradiště remizoval v Teplicích 1-1 a zůstává v tabulce na 14. místě. Hráči Slovácka přesto dostali po utkání od trenéra Romana Skuhravého pochvalu.
3: Chlapci zaslouží malé bezvýznamné plus pochvalu za to, jak k takhle dynamickému, nebezpečnému, smrtelnému zápasu přistoupili, protože my jsme měli nůž na krku a celý zápas. My jsme byli ti, kteří ovládali hru.
1: 14. místo by pro Slovácko v konečném zúčtování znamenalo účast v baráži. Podobné to má taky 15. Baník Ostrava, který ztrácí na Slovácko 1 bod. Poslední je o skóre Dukla Praha. Je ale důležité doplnit, že v případě rovnosti bodů po konci nadstavby rozsoudí týmy postavení v základní části, které má nejhorší Baník. A ještě dodám, že do semifinále o umístění vstoupili lépe Olomouc a Pardubice. Hanáci vyhráli na Bohemians 3-1 a Východočeši v Karviné 2-1. Podrobněji to všechno rozebere na Radiožurnálu Sport zítřejší desítka Pavla Horváta, která klasicky začne v 10 hodin dopoledne.
0: To říká Adam Procházka, se kterým jsme mluvili o víkendovém programu fotbalové šance ligy. Adame, moc díky a zase někdy naslyšenou.
1: Hezký večer.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako loni bronz ve váze do 90 kg. Na turnajích této kategorie si vyrovnal maximum a vybojoval třetí medaili. Kopecký utrpěl v hlavním městě Tádžikistánu jedinou porážku od Lorsanova, který českého reprezentanta přemohl v semifinále. V souboji o bronz pak Kopecký porazil dalšího Rusa Alachverdieva.

0: Radiožurnálu Sport pokračuje nedělní Sportžurnál. Tisíce běžců dnes opět zaplnili pražské ulice při tradičním maratonu a nejrychlejším domácím atletem byl stejně jako loni Jan Havlena. Vítězný Berehanu Cegu z Etiopie byl sice o víc než 10 minut rychlejší než on, ale Havlena si i tak posunul osobní rekord a navíc ani nevypadal po závodě v cílovém prostoru tak vyčerpaně jako před rokem.
1: Problém byly lítka, která mě bolela. Posledních 8 kil, jako bych řekl, dost se mi stáhly a proto já jsem nebyl vyčerpaný v cíli, ale ta bolest byla silná a já jsem vlastně jenom chtěl ten závod doběhnout. Byl jsem celý závod sám, já jsem strašně rád, že to vyšlo na osobák, no je vidět, že jsem na tom líp, než jsem kdy byl.
2: Ten osobní rekord byl poměrně bezpečně překonaný, tak už asi v polovině trati jste tušil, že by to mohlo být.
1: V polovině trati jo, posledních 6 kil, jako do cíle úplně ne. Ale já jsem nesledoval hodinky na konci, já jsem prostě chtěl běžet. Já jsem viděl, že za mnou nikdo nebyl. Byla škoda, že vlastně nikdo neběžel se mnou. Mohl z toho být rychlejší čas, ale jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Jak těžká byla ta druhá polovina, kdy už bylo teplej, ne tedy až tolik, jako je teď?
1: Hrozný to bylo, no, ale tak bylo hůř. Asi ne na maratonu, ale v životě třeba bylo hůř. Já jsem si řekl, že se jako nemusím cítit dobře. Že prostě je to blbý, je to těžký, no ale je to život a já to prostě potřebuji dneska vyhrát. A řekl jsem si tohle, no, říkám, dneska tady nejsem o to, aby se cítil dobře, dneska jsem o to, abych tady vyhrál a abych tady zabojoval osobák a prostě to doběhnu.
2: To říká 25-letý český maratonec Jan Havlena, který je teď už dvojnásobným českým šampionem na této tradiční distanci. V Praze si teď opět vyzkoušel, že ještě není na limitu své výkonnosti a o další zlepšení se tak v říjnu pokusí na jedné z nejrychlejších a nejslavnějších tratí na světě.
1: Příští maraton bude Chicago. Já věřím, že tam bude s kým běžet a že tam bude menší teplo. Tady opravdu bylo vedro a byl jsem sám. A tohle jsou dva faktory, které hodně srazí ten výsledek. Při té přípravě jsem si vlastně plánoval, na jaké mezičasy chci běžet, při jakých scénářích. A měl jsem vlastně 4, no. Prostě buď to chladno a skupina, chladno a sám, teplo a skupina, teplo a sám. Takže to bylo to nejhorší, teplo a sám.
2: A výrazného posunu Jana Havleny si u trati všiml i bývalý skvělý vytrvalec Robert Štefko. Rodák z Košic, který od roku 2004 reprezentoval Česko, je držitelem nejlepšího domácího výkonu na pražském mezinárodním maratonu a na Havlenu má stále ještě více než 5minutový náskok.
3: Už určitě běhá asi druhý nebo třetí rok, ale stále kam se zlepšovat a jde to stále jako prostě cestu rychlost, kterou my jsme v minulosti robili asi více jako oni, ale on se teraz tomu tréninku vrátil a myslím si, že je na dobré cestě, aby se zrychloval. Je to hodně o tom, jaký ten vytrvalec musí být aj rychlý. No a někdy ta cesta v minulosti vedla fakt jako cestu dráhové běhaně a u nás se to trošičku opustilo tím, jak byl ten trend těch cestných behov strašně populární, tak všichni hned začali běhat tu cestu a to je jako trošičku jako krok zpět.
2: Přemýšlel Robert Štefko nad tím, proč je stále jeho pražský výkon 2 hodiny 12 minut a 35 sekund pro české vytrvalce nedostižnou metou a to už 22 let. Ze Staroměstského náměstí Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
5: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
6: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota.
7: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
6: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
4: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
8: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc mluví a to bych chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhletím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
5: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
4: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
5: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. We'll be right back.

0: 21 hodina 30 minut. Krátké zprávy a Jana Gulda.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Situace by se měla začít zlepšovat od zítřka. Během pondělí se objeví první přehánky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Rusko oznámilo, že Ukrajina podnikla dronový útok na záporožskou jadernou elektrárnu. Ta je od roku 2022 pod ruskou kontrolou. Vedení elektrárny o útoku informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Úder údajně cílil na laboratoř pro kontrolu vnějšího záření, která je mimo areál jaderné elektrárny. Zatím není jasné, jaký je rozsah škod. Zaměstnanci agentury požádali vedení elektrárny o vstup do laboratoře a její kontrolu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje snahy o omezení výstavby větrných elektráren ve Spojených státech. Odvolává se na obavy ohledně národní bezpečnosti. Americké ministerstvo obrany teď blokuje zhruba 165 projektů větrných elektráren na soukromých pozemcích. Informuje o tom Financial Times. Trump větrné elektrárny dlouhodobě kritizuje. Označuje je za ošklivé, nákladné a neefektivní. A voda v Máchově jezeře na Českolipsku by se v budoucnu měla míň kazit. Radnice si nechala zpracovat studii, která má zjistit, proč každý rok znečistí toxické sinice. Autoři studii představí na květnovém jednání zastupitelstva. Mezi budoucí opatření patří hlavně práce se sedimenty v Robečském potoce, které obsahují velké množství fosforu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Klona na Pražském okruhu za Barrandovem a překážka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona za sjezdem na Barrandov. Od 18. kilometru budete popojíždět až před plzeňskou dálnici. Na 21. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Zdržení přes 20 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vyhněte překážce u sjezdu do Chlumce nad Cidlinou. Na kilometru 61,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Ostravy do Brna se za Ivanovicemi na Hané na kilometru 233 střetla dvě vozidla. Na místě je policie, blokují odstavní pruh a je to označené světelnou šipkou. Většina vozidel vybočuje doleva. A na silnici 71 z Uherského Ostrohu do Velké nad Veličkou dejte pozor za Blatnicí pod Svatým Antonínkem. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál s Lukášem Michalíkem.
4: Štafeta čtvrtkařek Barbora Malíková, Nikola Bisová, Terezie Táborská a Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále meetingu World Release 7. Časem 3 minuty 28,97 sekundy české atletky zaostaly o víc než 3 sekundy za výkonem ze sobotního rozběhu, ve kterém si druhým místem zajistili účast na mistrovství světa 2027 v Pekingu. Vyhrály Norky. Už za chvíli ve Sportžurnálu uslyšíte o hokejové reprezentaci.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Turnaj Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích potvrdil rozložení sil v současné Evropě. Švédové nestratili na turnaji ani bod. Český tým po dnešní prohře se Švýcary 0-1 po nájezdech obsadil druhou příčku. Pro švédské hry, které se budou hrát za týden, trenér Rulík povolal 7 nových hráčů. Jsou mezi nimi i obránci Floridy Hovorka a Alšer. Osobně zápasy na jihu Čech sledoval Václav Nedorost, který během víkendu stihl navštívit i Trenčín, kde jeho syn vybojoval na mistrovství světa 18-letých bronz. Nedorosta, který od nové sezony bude v roli sportovního ředitele Českobudějovického klubu, potěšil divácký zájem o reprezentační zápasy.
1: Jo, lidi to baví, pěkný hokej, musím teda říct, jsou tady k vidění, takže si lidi zase našli ten čas a motor letos vypadl docela brzo, takže tu byla docela prodleva. Určitě je to hokejové město a je tady na co koukat.
2: Stejně tak jako na dalších turnajích v této sezóně Švédové první mají výjimečnou generaci.
1: Mají velice dobrou generaci, hlavně ty nastupující mladí kluci, vlastně letos vyhráli 20, včera 18. Tady je spousta kluků ročníku 08, 07, což jsou 18-letí, 19-letí kluci a i s nimi to vyhráli, takže prostě švédská mládež funguje, ty kluci se dostávají do velkého hokeje a je to vidět.
2: Sledoval jste Bjerka speciálně?
1: Sledoval, protože...
2: Šikovný hráč?
1: Neskutečný, jako klobouk dolů, s jakým přehledem on hraje, pořád hlava nahoře a v těch těžkých situacích si dokáže poradit na to, že je skvěle fyzicky připravený a ten jeho podvozek, kdy dokáže ustát, není velký postavy a dokáže ustát ty souboje, takže výborný hráč.
2: To jsou Švédové, česká hokejová reprezentace skončila na českých hokejových hrách na druhém místě, se Švédy se hrála celkem vyrovnaný souboj. Je to všechno směřováno samozřejmě k mistrovství světa. Vidíte sílu v tom týmu?
1: Čeká jeden turnaj, budou tam určitě nějaký změny, ale kluci ukázali kvalitu. Ten turnaj je vyrovnaný, jo. Dneska třeba zápas Švédsko-Finsko, bych řekl, že Finové byli obrazem hry lepší, ale prohráli.
2: No rozhodně soupeře přestříleli.
1: Jo. Ty zápasy jsou vyrovnaný a naši taky ukázali sílu a určitě bude směrem k mistrovství světa na čem stavět.
2: Vy jste prožil docela perný hokejový víkend. Máte, předpokládám, velkou radost z bronzového úspěchu 18.
1: Mám, tak samozřejmě jsem tam syna, takže i za něj a za celý český hokej, který 12 let z tohle turné žádnou medaili nepřivez, tak je to taky dobrý signál, že se i tý 20 teď přiřadila i 18. Je vidět, že ta práce taky jde asi dobrým směrem a je potřeba vytrvat, pracovat, lepšit se ještě a ještě taky doufejme, že potom se nám to odrazí na nějaký hokejistech venál.
2: Byl jste na 18 osobně?
1: Byl jsem skoro na každém zápase, musím říct, mimo Dánů jsem tam byl na každý zápas, takže jsem samozřejmě podporoval a sledoval, jak si naši kluci v konkurenci světových hokejistů vedou.
2: A zpátky k přípravě seniorského týmu na mistrovství světa. Právě do tohoto týmu Radim Rulík docela často zařazuje mladé hráče, třeba Petra Sikoru, je jich tam ale daleko víc.
1: Jo, tak by to mělo být, tak je vidět, že Švédové se toho nebojí a i s těma klukama ten turnaj vyhráli. Naši tady mají pár mladých kluků, kteří si tu šanci 100% zasloužili, není to nějaký tlačení něčeho. Myslím si, že jak Galvas, tak Sikora, tak Cibulka si tu šanci do seniorského hokeje zasloužili. Hrajou obstojně, musím říct.
2: Dodal Václav Nedorost z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport i dál posloucháte nedělní Sportžurnál. Házenkáři Plzně zvládli oba domácí duely extraligového finále. Sérii proti obhájcům titulu z Karviné srovnali po výhrách v domácí hale na 2-2 na zápasy a o mistrech tak rozhodne až páté utkání. Dnes Západočeši porazili Slezany 31-24, a to z velké části díky výkonu brankáře Filipa Herajta.
1: Při těch sedmičkách jsem dostal trochu do hlavy. Nevím, statisticky chytil 5, to je neuvěřitelný, takže doufám, že mu to vydrží ještě takováhle forma i do toho posledního zápasu.
2: Chválil svého spoluhráče Jakub Douda. Herajtovi se proti karvinským střelcům dařilo nejen ve hře, ale i při trestných hodech ze 7 metrů. V plzeňské brance čelil 7 takovým pokusům a hned 5krát udělal radost domácím fanouškům.
3: V té době, než jsem chytil tu první semičku Vojty Pacla, tak ten můj výkon nebyl tak jako dobrý, si myslím, ale tou první semičku mě to trošku nastartovalo a pak už to pokračovalo, jsem rád, že jsem se chytnul. No.
2: Říkal spokojený Herajt poté, co Plzni pomohl ke druhé finálové výhře a zároveň tak odvrátil konec série.
4: Nám první zápasy zachytal výborně Peťa a už bylo na těse, aby zachytali Harry a se mu to vydařilo a čekáme na pátý zápas a tam se rozhodne.
2: Rýpnul si s nadsázkou do Filipa Herajta hráč Karviné Jonáš Pacl, který bude doufat, že klíčovým mužem pátého rozhodujícího utkání bude spíš brankář slezského týmu Petr Mokroš. Výhodu domácího prostředí budou mít právě 14-násobní vítězové české extraligy. Podle Pacla to může být klíčové.
4: Já si myslím, že určitě, že jsme doma mnohem silnější a jsem rád, že jsme to v té základní části vybojovali, to první místo, že si všechny tady ty případný pátý zápasy v tom play-off hrajou u nás a věřím, že fanoušci nás poženou a že nás to vyburcuje paradoxně ten tlak toho posledního zápasu k nejlepšímu výkonu možným.
2: Doufá karvinský Pacl, co udělat pro to, aby poprvé ve finále vyhrál hostující tým, vyjmenovává brankář plzeňského talentu Herajt.
3: Musím se připravit v hlavách, prostě vyhecovat to, jako kdyby jsme hráli v domácím prostředí, tady nás hnali diváci dopředu. To nám strašně pomohlo, že všichni celý tým byl prostě nastartovaný úplně jinak než v té Karviny, kde zase naopak ženou diváci domácí, že jo. Tohle to si myslím, že musíme prostě si nastavit v hlavách tak, aby jsme prostě hráli jako když hrajeme doma.
2: Plánuje Filip Herajt. Jestli obhájí extraligový titul karvinští házenkáři nebo budou poprvé od roku 2023 slavit ti plzeňští, rozhodne až pátý duel. Ten se bude hrát v sobotu ve Slezsku. Z Plzně Tadáš Skalický, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1 a po třetí triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil Brit Lando Norris z McLarenu, třetí duel Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Podrobnosti už přidá Krištof Kousal, který závod detailně sledoval. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Tak Krištofe, který tým udělal za těch 5 týdnů, kdy se nezávodilo, největší pokrok?
1: Pokud budeme soudit čistě z výsledku a formy v Miami, tak rozhodně McLaren. Mějme na paměti tedy, že je to jenom jedna Grand Prix, která charakteristikou trati mohla sednout úřadujícím šampionům v poháru konstruktérů. To ukážou až další závody, ale jak sobotní sprint, který vyhrál Norris před Piastrym, tak taky nedělní hlavní závod, kde byli znovu oba nastupních vítězů, ukázali velký relativní výkonnostní skok dopředu. V jistém ohledu překvapili Mercedes, dosud suverénní tým po prvních 3 velkých cenách, ten ale do Miami přicestoval bez větších vylepšení oproti ostatním týmům, ta chystá na Kanadu za 3 týdny, ale Antonelli vyhrál hlavní závod a Russell byl v něm 4., byť výraznou chybou Leclerca ve Ferrari v závěru, který se lahal v boji o 3. místo a po chybě a nárazu do svodidel skončila 6.
0: Pojďme se vrátit k Antonellimu, je mu 19 let a dál vede pořadí šampionátu jezdců ve své 2. sezóně ve Formuli 1. Jak výjimečné to je?
1: Úžasné, viď? Vyhrál 3. Grand Prix v řadě, byla to jeho 1. 3 vítězství ve velké ceně v kariéře, při jeho 1. 3 startech z pole position v kariéře. To se nikomu v historii nepovedlo, ukazuje to na mimořádně povedený vstup do dráhy profesionálního závodníka. Teď vede pořadí mistrovství světa o 20 bodů před zkušenějším Russellem, kterému to v Miami mimochodem moc nesvědčilo. V podstatě od poloviny března celkem nečekaně zaostává za Antonelli. Před víkendem mluvil tedy o tom, že ho to neznervózňuje. Sezónu Formule 1 připodobnil k maratonu a ten se nevyhrává na prvních kilometrech, ale přece jenom ztráta na týmového kolegu se prohlubuje.
0: Ještě si dovolím jeden zvídavý dotaz. Závod v Miami začal s 3hodinovým předstihem oproti původnímu plánu, protože Miami měla zasáhnout bouře. Povedl se pořadatelům tento krok?
1: Asi ano, byl to preventivní krok. Bouře se točí po jižním cípu Floridy a nemusela nutně zasáhnout přímo okruh v Miami, ale během závodu jenom jednou lehce sprchlo, závodění to neovlivnilo a nutno říct, že se závod i celkem povedl, byl dramatický, bojovalo se na čele, byly k vidění i jezdecké chyby, ty třeba na startu hodně zkomplikovaly závod Maxi Verstappenovi v Red Bullu, který nezvládl řízení, nakonec dojel 5. a to i díky další chybě Leclerca, o kterou jsme mluvili. Je otázkou, jak moc do atraktivity závodění promluvily změny, které před Miami udělala Mezinárodní automobilová federace s vedením Formule 1, týkaly se práce s elektrickou energií a limitů dobíjení a dalších věcí. Nemáme zkrátka srovnání s tím, jak by to vypadalo bez změn, proto říkám, že se to nedá úplně jasně určit, jestli pomohli nebo ne. Ale závod to byl každopádně atraktivní, teď mají piloti zase 2 volné víkendy před velkou cenou Kanady.
0: To říká Krištof Kousal, který mluvil ve Sportžurnálu o dnešní velké ceně Miami vozů Formule 1. Krištofe, moc díky a hezký zbytek večera.
1: Naslyšenou.

0: 5:15.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Tradiční pořad o fotbalové Premier League pokračuje i v další sezóně.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Půl hodina s novinkami z aktuálního kola nejbohatší evropské ligy.
1: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
2: S mikrofonem do Anglie.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 22 hodiny. Zprávy a Jana Gulda.
1: Hasiči dál zasahují u požáru v Českém Švýcarsku, hoří i na dalších místech Česka. USA odpověděly na íránský návrh mírového plánu. Fotbalová Sparta v ligové skupině o titul porazila Jablonec a na vedoucí Slavii ztrácí 8 bodů. A počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří u Rynartic a Jetřichovic od včerejšího odpoledne. Hasičům se dnes ale podařilo mírně zmenšit plochu požáru. Na místě je náš reportér. Ve večerním radiožurnálu uslyšíte podrobnosti za pár minut. A nedaří se uhasit ani lesní požár u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí tam třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Podle mluvčího tamních hasičů Pavla Řezníčka musí vodu na místo dopravovat kyvadlově.
3: Požár zde zasáhl lesní porost v těžkém terénu a hasiči tady musí dopravovat hasební vodu na delší vzdálenost. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení. Zášením pomůže i armádní vrtulník, který doposud pomáhal při požáru v Národním parku České Švýcarsko.
1: V České správě sociálního zabezpečení stále chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Do systému jednotného hlášení je měli zaměstnavatelé registrovat do konce dubna. Ve čtvrtek, tedy poslední dané registrace, podle Ministerstva práce a sociálních věcí chyběla skoro čtvrtina údajů.
4: Systém registrací zůstane podle ministerstva otevřený i po 30. dubnu. A firmy tedy budou moct své zaměstnance stále přihlašovat. Vzhledem k velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat 5 i víc pracovních dní. Ministerstvo nicméně firmám vzkázalo, že se nemusí obávat pokut. Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu, řekl ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do budoucna má podle něj jednotné hlášení zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž firem. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Spojené státy odpověděly na íránský návrh mírového plánu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Obsah odpovědí zatím není známý. Komunikaci mezi oběma zeměmi zprostředkovává Pákistán. Írán uvedl, že teď americkou odpověď na 14-bodový plán k ukončení války vyhodnocuje. Americký prezident Donald Trump se k íránskému návrhu včera vyjádřil skepticky. Dopravu v centru Hradce Králové zkomplikuje od zítra na další 3 měsíce oprava třídy ČSA. Opravovat se budou poničené silnice a cyklopruhy mezi křižovatkami třídy ČSA s Pelclovou a Divišovou ulicí, říká mluvčí hradeckých technických služeb Patrik Palátka.
5: Oprava bude mít celkem 2 fáze. V první etapě od 4. května do konce června se ulice uzavře pro veškerou dopravu s výjimkou vozidel městské hromadné dopravy a složek záchranné služby. Druhá fáze začne v červenci, kdy ulicí neprojedou ani vozy městské hromadné dopravy.
1: Sport. Fotbalisti Sparty porazili v Šancelize ve skupině o titul Jablonec 2-0 a na vedoucí Slavii ztrácí v tabulce 8 bodů. Plzeň ve stejné skupině

0: vyhrála nad Hradcem Králové 3-1 a Teplice remizovaly ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. Národní hokejový tým na závěr českých her podlehl Švýcarsku 0-1 po nájezdech. Pokračuje brankář Josef Kořenář, který na střelce speciálně připravený nebyl.
1: Nedokážu ani říct, co ty kulky vůbec nezná člověk, takže už tak instinktivně do toho jde a byl o rengo šťastnější.
2: První třetina nebyla úplně z naší strany ideální, ale pak jsme si k tomu něco řekli a trošku jsme srovnali s nima tempo a bylo to v jednom gólu, no, až nájezdy, takže šance byly na obou stranách.
0: České hokejové hry v Českých Budějovicích ovládli Švédové, Češi skončili druzí, k národnímu týmu se na švédské hry připojí 7 nových hráčů. Ze zdravotních důvodů turnaj naopak vynechá obránce Filip Hronek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda na D1 za Ivanovicemi na Hané. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte kolonu za sjezdem na Barrandov. Popojíždí se v ní od 19. kilometru až na 21. kilometr, kde začíná omezení. Uzavřený je pravý pruh kvůli opravě vozovky. Zdržíte se necelých 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna se uklízí po nehodě za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 už po kolizi dvou vozidel zbylo jen dopravní značení v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za odbočkou na dálnici na Olomouc. Na 80. kilometru stojí porouchané vozidlo, už je označené. V Praze pozor na překážku v tunelu Blanka ve směru Stroje k Barrandovskému mostu. U výjezdu na Letnou stojí osobní auto kvůli poruše, projíždějte opatrně. A na silnici 8 z Řehlovic do Teplice se stala nehoda u Bystřan. Osobní auto tam narazilo do svodidel, je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, později výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
5: Hezký nedělní večer i krátce po 22. hodině posloucháte vysílání radiožurnálu Sport, tedy jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským v sestavě v 35. kole anglické Premier League zvítězili na hřišti Aston Villa 2-1 a opustili sestupové pásmo. Tam naopak klesl West Ham s Tomášem Součkem. Manchester United porazil poprvé od srpna 2022 doma Liverpool, tentokrát 3-2, zůstává třetí a navíc si zajistil účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Na šestou příčku se po výhře 3-0 nad Crystal Palace posunul Bournemouth.
3: Radiožurnál Sport
6: a Lukáš Michalík.

0: Volejbalisté LVÚ Praha konec extraligové sezony nepřipustili. Finálovou sérii s Karlovarskem vyrovnali na 2-2 na utkání. Ve čtvrtém duelu doma vyhráli 3-1 na sety. Nový extraligový král tak bude korunovaný až v úterý v Karlových Varech po pátém rozhodujícím zápase. Pár minut po srovnání série se s univerzálem pražských LVÚ Davidem Kolátorem povídal reportér Karel Schamberger.
1: David Kolátor, volejbalista LVÚ Praha, se těší po tom, co právě pražští LVi vyrovnali finálovou sérii extraligy na 2-2. Velké pozornosti, převážně divaček a faninek, podepisuje se tady, objímá se, jaké to je?
2: Je to skvělý, tak tohle je svátek každého volejbalisty, plný haly, lidi to baví, takže nepopsatelný.
1: Cítíte se jako celebrita?
2: No, trošičku.
1: Pojďme víc k tomu zápasu. Jak moc rozhodující je domácí prostředí, protože zatím vždy v té finálové sérii domácí tým zvítězil?
2: Tak ve Varech se hraje těžko, tady teďka, jak je plná hala, tak je to super a myslím si, že to dělá hodně a musíme to prolomit.
1: Tím rozhodujícím faktorem je to domácí prostředí, to domácí publikum, které vás žene?
2: Zatím to tak vypadá, ale asi bych to neřekl, nechci se do toho moc pouštět, nechtěl bych to rozvádět, takže myslím si, že to není hlavním faktorem.
1: A hraje tam roli třeba i to, jak ta hala vypadá, že máte navnímanou nějakým způsobem právě tady Unip arénu a pak přijdete do Varů, kde to tolik neznáte, není to domácí prostředí?
2: Asi trošičku, ale tak v těch halách už jsme byli nesčetněkrát za ty roky, takže to bych neřekl úplně.
1: Finálová série je vyrovnaná na 2-2 na utkání a o mistrově extraligy rozhodne úterní pátý rozhodující zápas v Karlových Varech. To je asi něco, co jste si před zápasem přáli.
2: No tak rozhodně, když jsme se dostali do tady té šlamastiky, že jsme prohrávali v sérii, tak jasně, že jsme to chtěli prodloužit a mít šanci si to urvat.
1: Na závěr poslední otázka, co může rozhodnout v tom pátém rozhodujícím zápase ve Varech? Budete tam muset poprvé zvítězit ve finálové sérii?
2: Se může rozhodnout. Náš výkon. Myslím si, že oba dva týmy to chtějí srovnatelně a maličkosti rozhodnou.
1: David Kolátor byl u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Moc díky za rozhovor. Už se můžete zpět věnovat faninkám.
2: Díky moc, mějte se.

Tenistka Kateřina Siňáková získala na Antuce v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Townsendovou ve finále porazili ruský pár Andrejevová-Schneiderová 7-6, 6-2 a ovládli společně třetí turnaj elitní kategorie WTA 1000 v řadě. Předtím letos slavili po triumfe v Indian Wells a Miami, vítěznou sérii natáhli na 15 zápasů.

0: Na Radiožurnálu Sport tady máme další díl seriálu, který nás zavede 50 let zpátky do času, kdy se rodily slavné výhry a kdy se fotbalisté Československa stali evropskými šampiony. Máme tady 50 dní a 50 různých příběhů z té doby, tak aby nám to vyšlo do 20. června, přesně do výročí finálového zápasu. Teď jsme ještě celkem daleko. V kalendáři a rozhlasovém archivu se vracíme do 3. května roku 1976.
1: V Jihomoravském kraji napáchali nedávné mrazy mnoho škod. Jen na ovocných stromech, zelenině a vinicích se odhaduje škoda na 220 milionů korun.
2: Tečka za zprávami.
3: 3. května roku 1976 bylo pondělí. Rozhlasové zpravodajství se vracelo k víkendovým událostem už jenom v ranních či dopoledních hodinách, ale jiné to bylo pro noviny, které v neděli nevycházely. Například československý Sport je tak plný výsledků a referátu ze zápasu 24. kola první fotbalové ligy, ve které pravidelně nastupovalo všech budoucích 18 reprezentantů účastníků finálového turnaje Eura. Titulek z úvodní strany celky z nejvyšší domácí soutěže hecoval otázkou Nikdo nechce titul? A byla to tenkrát narážka na některé nečekané výsledky a výkony favoritů. A také třeba na to, že se pořadí v horních patrech vyrovnané tabulky zase trochu přeskupilo. Do čela se vrátil bratislavský Slovan, vítěz dvou předchozích ročníků, díky dalším okolnostem a hlavně vlastnímu vítězství nad Bohemians 2-1. Reportér Stanok Šiňan ale popisoval nelehký život úřadujícího mistra v utkání s Klokany. Čekala se podle něj jasná výhra, ale soupeř z Dělíčku a dolní poloviny tabulky domácího favorita velkou část zápasu přehrával.
4: To ke klidu na hřišti rozhodně nepřidalo. Bohemians stále diktovali tempo, začali hrát rychleji, Panenka měl dost volného prostoru k tvoření. Využíval toho dokonale, přesně přihrával, dvakrát vyzkoušel Venclův reflex při trestných kopech.
3: Čteme z referátu, který měl i kvůli hned několika podobným situacím nadpis Souboj Vencl-Panenka.
4: Zejména ve 37. minutě už viděli diváci míč v síti, ale Vencl takřka zázrakem výborně reagoval.
3: Gólman bratislavského Slovanu Alexandr Vencl, vítěz poháru vítězů poháru z roku 1969, se s Antonínem Panenkou utkal v lize mnohokrát a na srzech národní týmu se léta vydali v jedné kabině. Dlouholetý náhradník Ivo Viktora se hrál i jednu nenápadnou, ale zřejmě důležitou roli těsně před rozhodující penaltou v bělehradském finále.
5: Bylo to po prvé penalce. Tondo len tak nenápadně se ku mně otočil na té lavičce, jak jsme stáli. Co by si urobil, keby si bol v bráně místo Majera? Vybral by som si jeden roh a letím do toho rohu. On mi nič nepovedal, ani slovo, otočil sa a zase sledoval, jak išli a kopali další hráči.
3: Popisoval v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas Alexandr Vencl, co se také dělo před zlatým kopem Antonína Panenky.
5: Ale to, čo Tondo urobil teda a krásně to urobil, tak vlastně prinieslo ten největší úspěch, který československý futbal dosáhl.
3: K tomu došlo 20. června 1976 v našem seriálu Za 48 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Martin Matěj.
1: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je teď lehce pod 100 hektary. Zítra přiletí ještě dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. V Národním parku zasahuje od soboty okolo 400 hasičů. Vězeňská iránská aktivistka nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiová zůstává dva dny po převozu do nemocnice v kritickém stavu. Oznámila to nadace spravovaná jí rodinou. Nobelův výbor vyzval Irán, aby Mohammadiovu okamžitě propustil. Útoků na zdravotnická zařízení ve válečných konfliktech v posledních letech přibývá. Upozorňuje na to humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ta si dnes připomněla 10. výročí od přijetí rezoluce OSN, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států. Práci na rezoluci odmítli v roce 2015 americký útok na nemocnici Lékařů bez hranic v afgánském městě Kundu. Zemřelo při něm 42 lidí. A olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích. Oznámili to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se nejspíš podhrabal pod oplocením věznice. Do pátrání po něm policisté nasadili i vrtulník s termovizí a upozorňovali, že je muž na útěku nebezpečný. Podle serveru Novinky.cz jeho útěk prověřuje generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. Sport. Lvi Praha vyrovnali finále extraligy volejbalistů s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Obhájci trofeje doma vyhráli 3-1 na sety. Nejúžitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen slovenský smečař Pražanů Jakub Ihnát, který vybojoval 15 bodů. O titul ve volejbalové extralize rozhodne úterní páté finálové utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Čechticemi a zdržení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nebezpečná situace za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru leží na vozovce sražená srna. Je v odstavném pruhu, podle řidičů je ale živá, může se dostat do jízdního pruhu, tak dejte pozor. Na D1 z Ostravy do Brna pozor za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 ještě řeší nehodu v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se popojíždí v koloně mezi Ořechem a sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Zdržíte se ještě necelou čtvrt hodinu. A na silnici 8 z Řehlovic do Teplic komplikuje provoz nehoda u Bystřan. Havarovala tam dvě osobní auta, na místě je policie, která řídí dopravu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů, zítra pak čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick, I can't kick it. I need one more hit, and I'm oh so tired of living like this. All my friends have jobs, I can't

0: kluci.
1: Posloucháte nedělní vysílání radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 630 minut. Už za několik málo minut uslyšíte dnešní závěrečný sportovní přehled, ještě před ním ale kapela YouTube. Příjemný poslech.

0: Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize v nadstavbové skupině o titul Jablonec 2-0. Náskok vedoucí Slávie v tabulce tak zůstává 8-bodový. Další podrobnosti nejen z české nejvyšší soutěže má Krištof Kousal v dnešním závěrečném sportovním přehledu. Krištofe, vítej.
1: Hezký večer. Kromě Sparty zvítězili ve skupině o titul taky fotbalisté Plzně. Viktoria zvítězila nad Hradcem Králové 3-1 a doma získala 3 body poprvé od poloviny března. To těší trenéra Západočechů Martina Hiského.
2: Takže to byla motivace podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v té nadstavbě, odskočit Hradci o 3 body a to se povedlo. Samozřejmě já si uvědomuju, že rozhodně není vyhráno, rozhodně není konec. Je potřeba udělat za týden další důležitý krok.
0: Jistotu záchrany v nejvyšší soutěži mají po dnešku fotbalisté Zlína a Mladé Boleslavy. 14. Slovácko totiž remizovalo v Teplicích ve skupině o záchranu 1-1. Tým z Uherského Hradiště na druhou stranu bodoval po 5 porážkách v řadě a tak své svěřence chválil trenér Slovácka Roman Skuhravý.
3: Chlapci zaslouží malé bezvýznamné plus pochvalu za to, jak k takhle dynamickému, nebezpečnému, smrtelnému zápasu přistoupili, protože my jsme měli nůž na krku a celý zápas. My jsme byli ti, kteří ovládali hru.
1: Národní tým hokejistů na závěr českých her podlehl Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech. Pokračuje brankář Josef Kořenář, který na střelce speciálně připravený nebyl.
4: Nedokážu ani říct, co ty kulky vůbec nezná člověk, takže už tak instinktivně do toho jde a mám byl jeden gol šťastnější.
5: První třetina nebyla úplně z naší strany ideální, ale pak jsme si k tomu něco řekli a trošku jsme srovnali s nima tempo a bylo to v jednom gólu až nájezdy, takže šance byly na obou stranách.
0: České hokejové hry v českých Budějovicích ovládli Švédové, Čechům patří druhé místo, třetí skončili Finové a poslední bez jediné výhry Švýcaři. K národnímu týmu se v úterý na švédské hry připojí 7 nových hráčů, včetně obránců Alšera a Hovorky z Floridy. Potvrdil to trenér českých hokejistů Radim Rulík.
6: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli a jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z 20, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na to, ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
1: O titulu ve volejbalové extralize rozhodne 5. zápas. Lvi Praha totiž porazili Karlovarsko 3-1 na sety a srovnali sérii na 2-2 na zápasy.
0: Tenistka Kateřina Siňaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Masters v Madridu. Ve finále 4 hry porazili ve 2 setech ruské duo Andrejevová-Schneiderová. Siňaková tak získala svou 36. trofej v deblu a v zítřejším novém vydání žebříčku WTA se znovu stane světovou deblovou jedničkou.
1: Jannik Sinner ve finále v Madridu deklasoval dvojnásobného šampiona Alexandra Zvereva 6-1 a 6-2. Italský reprezentant tak jako první tenista v historii ovládl 5 turnajů série Masters za sebou.
0: Velkou cenu Miami Formule 1 vyhrál Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. 19-letý italský pilot si po třetí výhře v řadě upevnil celkové vedení v šampionátu. Druhý byl Lando Norris a třetí Oscar Piastri, oba z McLarenu. Mistrovství světa Formule 1 bude pokračovat za 3 týdny velkou cenou Kanady.
1: Pražský maraton vyhrál Etiopan Tsegu, který dlouho útočil na rekord závodu, ten mu nakonec odolal, ale i tak předvedl velmi kvalitní výkon pod 2 hodiny a 6 minut. Český titul obhájil Jan Havlena, který si posunul osobní maximum na 2 hodiny 17 minut a 48 sekund.
7: Problém byly lítka, která mě bolela posledních 8 kg, jako bych řekl, dost se mi stáhly, proto já jsem nebyl vyčerpaný z cíle, ale ta bolest byla silná a já jsem vlastně jenom chtěl ten závod doběhnout. Byl jsem celý závod sám, já jsem strašně rád, že to vyšlo na osobu. No, je vidět, že jsem na tom líp, než jsem kdy byl.
1: Mezi ženami vyhrála Keňanka Jelimová a český titul má Michaela Brtníčková.
0: Plzeňští házenkáři vyrovnali finále extraligy na 2-2 na zápasy. Oba své domácí duely proti Karviné zvládli. Naposledy zvítězili 31-24. Západočechům k tomu výrazně pomohl brankář Filip Hrajt, který pochytal několik velkých šancí soupeře, včetně trestných hodů ze 7 metrů. Po utkání tak Hrajta chválil jeho spoluhráč Jakub Douda.
8: Při těch sedmičkách se jim dostal trochu do hlavy. nevím, statisticky chytil 5, to je neuvěřitelný, takže doufám, že mu to vydrží ještě takováhle forma i do toho posledního zápasu.
0: O extraligovém mistrově rozhodne za stavu 2-2 na zápasy až páté finále, které se bude hrát v sobotu na hřišti Slezanů.
1: Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako loni bronz v kategorii do 90 kg. 23-letý český reprezentant tím vyrovnal své maximum na turnajích této úrovně.
0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl při svém premiérovém startu závod kolem Romandie. Prvenství ozdobil v páté etapě čtvrtým dílčím triumfem.
1: A golfistka Tereza Melecká obsadila na turnaji Ladies European Tour na Mauriciu 10. místo. Na nejprestižnějším ženském evropském okruhu se po třetí v kariéře dostala do top desítky. Kristýna Napoleová byla při prvním letošním startu 12.
0: Takový byl dnešní závěrečný sportovní přehled, který připravil Krištof Kousal. Díky za to.
1: Naslyšenou.
9: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Zimní olympijské hry v Turíně v roce 2006 si většina z vás asi vybaví podle zlaté medaile bývalé běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové. Tehdy totiž vyhrála závod na 30 km volně a jako jediná z českých zástupců v Turíně se stala olympijskou šampionkou. Dnes vám ale nabídneme jiný příběh. Seriál radiožurnálu Sport tento týden věnujeme sportovním chybám a o jednu takovou se na hrách v Itálii postaral tehdejší manažer běžeckého úseku Květoslav Žalčík.
1: Na soupisku štafety totiž nechtěně zapsal místo nominovaného Milana Šperla sprinterského specialistu Dušana Kožíška. Žalčík si spletl řádky, Šperl tak skončil mezi náhradníky a na trať musel Kožíšek. Tento omyl se navíc povedlo odhalit až těsně před startem a to už se nedalo nic změnit.
2: Stala se prostě fatální chyba při vyplňování přihlášky. Jsem se přepsal o jeden řádek a místo Milana Šperla na čtvrtý úsek se napsal Dušana Kožíška.
1: Komentoval tehdy Květoslav Žalčík svou chybu.
2: Bohužel na poradě, která je vždycky večer, tam vyjdou všechny jména, včetně náhradníků, a neuvádí se pořadí, takže pokud by to takhle bylo, že by se uvádělo pořadí včetně náhradníků, tak velice jednoduše jsem na tuhle tu chybu přišel, ani ráno jsem nic nekontroloval, prostě je to práce, kterou rutinně dělám od 96. roku, nikdy se mi tohle to nestalo, je to fatální chyba, která se přihodila. Prostě člověk řekne, že to není možný a jenom zjistí, že to možný je a nedokáže si to vůbec vysvětlit.
1: Dušan Kožíšek trávil noc před závodem v olympijské vesnici v Sestriér. O tom, že bude muset na trať na poslední úsek, se dozvěděl jen hodinu před startem. O tom, proč Šperla nahradil, tak ani neměl čas přemýšlet.
3: Na důvod jsem se neptal, prostě jsem přijel, bylo mi řečeno, ať přijedu a bylo to v takovém spěchu trošku, takže jsem se o to tak nějak nezajímal a přijel jsem a závodil jsem.
1: Manažer běžeckého úseku Květoslav Žalčík věděl, že jeho pochybení neovlivnilo jen průběh závodu, ale i samotného Šperla.
2: Milan Šperl je závodník, který byl nominovaný Mirkem Petrázkem jako hlavním trenérem u mužů a já jsem mu tohle svoji fatální chybu nesmírně ublížil jsem mu prostě jako člověku, já ho mám strašně rád, protože tak jako všichni ostatní, proto lyžování dělá strašně moc a ten čtvrtý úsek si vlastně vyběhl a já jsem udělal chybu, která se možná stává jednou za život, ale udělal jsem ji a strašně jsem ublížil. Teďka těžko polemizovat o tom, jestli by Milan jel a byl ten vývoj závodu úplně jiný, prostě je to možné, není to možné, to je těžké spekulovat, ale prostě ublížil jsem českému lyžování.
1: Česká štafeta s ambicemi na medaily tehdy skončila v olympijském závodě v Turíně 9. Kristián Šveda, Radiožurnál. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say

0: won't find me.
1: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
2: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horváth s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
3: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota.
4: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
3: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
1: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
5: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc mluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhletím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
2: Desítka Pavla Horvátha živě v Teplicích.
1: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
2: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. We'll be right back.

0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Vítáme vás u čtvrtečního dílu, který tradičně přivedl do našeho studia hosta, kterého pozval Pavel Horvát, kterého vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pavle, tak já nevím, jestli to mám uvést já nebo ty. Já jsem si tady nachystal
2: Uveď to, ať je to výjimečný.
1: Dobře, tak já jsem si
2: dneska bude výjimečný.
1: Nachystal tady takovou písničku, jo, tak jenom chvilku dám vám takzvanou doušku.

0: No neměli jsme obavy, že by nedojel ten rychlík, a on dojel naštěstí.
1: Já musím říct, že tahle písnička je úplně jako správná, protože tenhle ten rychlík, co tady sedí vedle mě, tak opravdu rychlíkem byl, já si myslím, že ještě je, podle toho, co jsme se chvilku bavili, a přijel už včera hlavně, protože jednak je to ta generace blízká mě, my jsme byli zvyklí prostě chodit včas a nechceš přijít pozdě, a už dneska jsme si volali, že tady bude za 10:30 a byl tady úplně přesně, potkali jsme se u brány, takže Zdeněk Pospěch přijel z Opavy, ale byl to ten nejrychlejší pravej back halfback, ke kterému to, ten příměr jako toho rychlíku patří. Já jsem si to schovával na pozdější jako dobu, ale my jsme vlastně mohli hrát bez pravýho záložníka, protože my jsme měli Zdendu Pospěcha na pravém backovi, a Zdendo, díky, že jsi přijel.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Host desítky Pavla Horváta.
0: Zdeněk Pospěch, dvojnásobný mistr Česka, trojnásobný mistr Dánska, čtyřikrát vyhrál český pohár, jednou dánský pohár, zahrál si také mnoho zápasů v reprezentaci. A s Pavlem Horvátem jste se setkali na pražské Letné. No. To je vaše společné angažmá.
2: Ano.
1: No, musím říct, že tak já jsem vlastně jako Zdendu neznal, ale od prvního momentu, to, co jsem tady říkal před chvílí, prostě mohl si hrát jako bez pravýho záložníka, protože on zvládl všechno, a vlastně musím říct, že jsme i s Michalem Bílkem na něj v průběhu těch let jako kolikrát vzpomínali, že bylo neskutečný, jak takovýhle hráč vlastně zvládal. Většinou jsou to běžci takový ty, že jako ví, že ti to odběhá, ale můžou to být takový kopejtka, ale on byl prostě dobrý. A zvládal i tu fotbalovost, skvělý náběhy, a musím říct, že pro mě to bylo jako paráda. No. Takový bych řekl z té další doby, že jsi to opravdu kopnul do toho prostoru a on tam prostě vždycky běžel.
2: No, tak je pravda, že já jsem Pavla taky neznal. Potom jsme se poznali a musím upřímně říct, že člověka s takovou mentalitou mít v kabině, tak jako tolik srandy, co jsme zažili, jako to samozřejmě Pavel, fotbalista velký, že jo, on říká, že kam to kopl, on přesně věděl, kde to kope. To stačilo jenom zavolat a balon byl
1: na místě.
0: Ale ta mentalita se docela hodí k tomu, co jste prožil ve Spartě. První sezona velmi těžká, složitá, tam bylo to odvolání Jaroslava Hřebíka, Stanislav Griga, poslední sezona vlastně Ligy mistrů na dlouhých 19 let, pak se, řekněme, z krété sezony nakonec titulové pod Michalem Bílkem možná taky úplně nedařilo, jak byste si představovali, pak přišel Pavel Horvát a možná se to lehce měnilo, ne? Protože to bylo po nějakém 5., 6. kole, kdy jste byli, myslím, s jednou výhrou nějací až 9.
2: Já si myslím, že to bylo zásadní. Zásadní, hlavně, jak říkám, on jako ta persona v té kabině, ta sranda, to uvolnění, to napětí šlo pryč najednou a začalo se trošičku jakoby hrát ten fotbal, a šlo to vidět, že prostě Pavel bere tu zodpovědnost na sebe, že jo. Nám se prostě v té době nedařilo a všechno šlo taky jakoby šejdrem a každý se schovával, někde utíkal, než tu Pavel přišel do kabiny, udělal si z někoho srandu, že jo, a najednou to opadlo a šlo to.
1: Já musím říct,

0: Tady se nad tím takhle jako ohlídnu, že já jsem přijel z toho Japonska vlastně nezatížený tou minulostí. No. Ne, opravdu, jako teď, když o tom mluvíš, že vlastně ten Michal s tím Frťou, který tam byli, tak vlastně troufu si říct, že prostě jsme stejná krevní skupina a ono to, ne hned, to není, že jako přijdeš a bude to jako lítat, ale postupem času během jako řeknu měsíce, možná dvou, jako to začalo jít. A myslím, že jsme tam měli nějakou sérii, viď, Honzo, ty ses na to připravoval, že jsme...
1: No, oni prohráli Sparťani se Zdeňkem Pospěchem ještě bez tebe v Mladé Boleslavi v pátém kole. Od té doby pak neprohráli 12krát za sebou, ty se zapojil od 7. kola, to znamená 10krát za sebou.
0: Já jsem hrál první zápas v Teplicích, podle mě 1-1. No, a pak to bylo jako lepší.
2: To už byl ten Blikanec, ne?
0: To byl ten Blikanec, no.
1: Jo, já myslím, že ne, to bylo při prohře 1-2 a v roce 2006.
0: Tak to bylo rok potom, aha.
1: Rok předtím, podle mě,
2: ano,
1: to bylo.
2: Ano, správně.
1: Protože tam ještě se k tomu váže příběh.
0: Já jsem u toho byl, ale...
1: Ty jsi u toho vlastně byl, tak to je pravda.
0: Já jsem u toho byl.
1: Tak to bylo o rok později, asi.
0: Tak to bylo o rok později, no.
1: No, v roce 2007, tedy tím pádem. No, vy jste tehdy vlastně zažili i třeba to derby na Strahově, které si pamatuju jako účastník toho. To bylo 0-0, David Hubáček, který dostal 70. červenou. Slavy jste se loučili se Strahovem, protože oni pak už se chystali na otevření Edenu, ale to bylo až pak tedy v té společné cestě v rámci té sezony, kdy vy jste vedli po 17 kolech po podzimu ligu o 2 body před Slaví, o 3 body před Libercem, ale jestli si vzpomenete, jak začalo pak to jaro. Přijel tým ze severu Čech, vy jste hráli doma jako lídři.
0: Jsme dostali 3 s Jabloncem.
2: Jo, my jsme prohráli, že jo. No. Ten první zápas.
0: A hrál jsem.
1: Jo, oba jste tam hráli.
0: Hrgot.
2: Já jsem tam nebyl. Já jsem tam.
0: Tyhle ty zápasy já si vůbec nepamatuju.
1: Já to nechci vytahovat, že bych vás tady chtěl hrát, ale jenom aby si posluchači uvědomili, že vlastně vzpomínáme na to, že ta sezona skončila mistrovským doublem. Ale přece jenom ta cesta byla docela křivolaká, že nějakým způsobem jste to museli vyladit v té nesmírně nabité kabině. Zdeňku, jak vy jste se cítil takhle v té spartianské kabině? Měl jste za sebou tu slezskou minulost, nejen opavskou, ale taky baníkovskou. Tak vy jste tam nebyl jediný bývalý baníkovec, že jo, tehdy?
2: Ne, tam ještě Míra Matušovič samozřejmě, že jo, no, tak jako, ale Míra trošičku jiný typ člověk, než jsem já, že jo, já jsem tam seděl, Míra byl slyšet, takže se to nějak vyrovnalo, jo, takže... No tak jako ten pocit samozřejmě.
0: To jsou ty malí lidi, oni chtějí být slyšet.
2: Tak jako, no tak já už nevím, kam bych zalez. Ale ten pocit samozřejmě je úplně jiný. Jako, jo, přijedete, pro mě to byla úplně jiná zkušenost. Praha, velké město, jo, zvyklý jsem na menší města. Když se člověk trošičku zžije, ta parta taky byla jiná, že ti kluci už někteří prošli zahraničím, takže jsem se cítil... tak nevím, malinko takový nejistý, no.
0: A jak jsi to kompenzoval? Jako, já si myslím, že takhle já jsem to nevnímal, protože tak my jsme se spolu celkem jako bavili, že jo, takže já si myslím, že...
2: A ty jsi přišel už trošičku později.
0: Jo, takhle, to už jsi byl rozjetý, už jsi zvěřil, jako, už jsi byl trošku Pražák.
1: Tak v kabině byli tehdy mezi obránci, teď už beru tu titulovou sezonu, Tomáš Řepka, Tomáš Sivok, byl tam Václav Drobný taky, Slovák Zabavník, Michal Kadlec tam taky hrával, my jsme tady nedávno měli Pavla Mareše, který přišel na jaře a vůbec se neprosadil vlastně. Záloha tam byl Karol Kysel, s vámi Miroslav Matušovič, Jan Čimák tam taky hrával, jo, v útoku Došek, Kulič, Rezek, Jun. Tomáš Jun, ten tady taky byl, vlastně to bylo to návratové angažmá, takže když podle jmen to vezmeme, to byla nesmírně nabitá kabina, ve které to teda Pavel tmelil a vy jste se tam pak už cítil lépe, to chápu dobře.
2: No, jako přesně někdo vždycky musí vzít jakoby tu zodpovědnost na sebe, jakoby ta ústřední postava a ti kluci postom jako mají, tak jak bych to řekl, volné ruce na tu práci. No,
0: no já si to jako takhle neuvědomuji, mě to vlastně přišlo normální. No,
2: no ten, právě, že jako
0: ten
2: někdo
0: takový...
2: je s tím zžitý, že bere tu roli jako toho lídra jakoby absolutně jakoby normálně.
0: Takhle, taky jsem to schytal dvakrát v té sezóně ještě, no. Jednou jsem byl obviněný za hilování a pak jsem dostal červenou v derby vlastně ještě. Takže já jsem to dvakrát odnes.
2: Když to, že jo, v těch emocích, co člověk třeba jakoby udělá,
0: no jasně,
2: si toho nevšimne, ani to není ten záměr, že
0: jo. Jasně, no.
1: Ale je pravda, že když zase jsem to naznačil, nebylo to úplně taková ta jednoznačná cesta za titulem, protože v posledních letech těch bodů, které získá mistr, je třeba víc, tedy samozřejmě díky té nadstavbě, ale samozřejmě měli jste tam na jaře pak prohru ve Zlíně, možná si na to vzpomenete. Mm-hmm. Pak v Českých Budějovicích s Karlem Poborským tehdy. My jsme s Karlem možná to lehce nakousli tehdy v lednu, protože on byl ještě, když jste byl první sezon ve Spartě, nějakým způsobem odejít po SMS-ce.
2: Já myslím, že to bylo hodně šikovné.
1: No, my jsme na to pak vzpomínali, že jste, jak říkali.
2: Takový hráč takového formátu si nezaslouží způsob, bych to řekl, vykopnutí.
1: Hmm. A on se pak, pan Křetínský, který mu posílal tu SMS-ku podle Karla, i omlouval, takže už jste to asi od té doby vyříkali. Nicméně chtěl jsem tak nastolit tu atmosféru před tím derby, které přišlo ve 24. kole. Pavel se vracel do základní sestavy a vy jste vlastně potřebovali Slávy porazit, protože jste ztráceli 2 body na čelo. A jenom tady si dovolím z onlineu iDnesu, tak psali tam ohlášení spartianské sestavy, moc značení mezi domácími fanoušky nezbudilo, bouřlivé ovace sklidil snad jen Tomáš Řepka. Hmm. To si říkám, to byla asi skvělá výchozí pozice, pánové.
0: A my jsme tohle podle mě jako asi tohle nevnímali.
1: Tak vy jste nebyli na pažitu ještě v tu chvíli.
0: Ty jsi jako vevnitř. To je ten tlak, který vlastně se bavíme o Spartě. My jsme tady pravidelně, takže ve Spartě prostě tenhle ten tlak je a tohle nemůžeš vůbec prožívat. Jako to, jestli se ti dařilo, asi uvědomu zápas z Boleslaví doma, kdy jsem hrál fakt jako špatně. A vím, že jsem tam ve druhé půli normálně kopnul balón, který jsem chtěl hrát za obranu a kopnul jsem ho vlastně jako skoro do toho sektoru hostů. Jako. A normálně jsem se tomu vnitřně sám smál vlastně, že jsem úplně v pytli, že jako to a za chvíli na to mě Michal střídal vlastně, ale logicky, protože prostě to nebyl můj den a to k tomu prostě patří. A jako kdyby to bylo v téhle době, no tak si přečteš pár informací, nebo jak se to, těch hejtů od fanoušků a to už bych asi nemohl nastoupit, ale myslím si, že v těch velkoklubech tohle to prostě musí ten hráč jednoznačně vymazat, protože to by si se z toho zbláznil.
2: Já si pamatuju, no, jsme jezdívali vždycky před zápasem, jsme jezdili na hotel tady. Nevím, jak se to jmenuje, to byl takový velký
0: sen.
2: I z represe tam jezdilo.
0: Jo, Štiřín.
2: Ne, to je tady někde. A Míra byl takový specialista.
0: Do hotelu Praha, ne?
2: Jo.
1: Tak on už není teďko.
2: No, on měl vždycky počítač, já v té době jsem ještě počítač.
0: A kdo?
2: Měl. Míra Matušovič.
0: Jo.
2: A říkám, tam jako čukal, že jo, a teď se díval na ty diskuze a říkal, hele, dívej, tady o tobě píšou. A já jsem si říkal, proč mi to teďkom říkáš, za 2 hodiny hrajem, ty a ty mi tady říkáš, že mi někdo jako tady píše, že jsem nějaký ten...
0: Ne, že se ti nedaří.
2: Že se mě nedaří, jako jo. Tak já jsem říkal, tak dík, kámo, jako to jsem jakoby v tuhletu chvíli vůbec jako nepotřeboval jakoby vědět, jo. Proč to čteš, jako?
1: Jo. Ale vy jste to derby zvládli tehdy a jako mohl za to taky tady pán, který sedí v modrém tričku. Já vám pustím ukázku zrovna jednu zvukovou.
3: Dobrý podvečer z Letné, běží 77. minuta, Slávisté střídají, posilují útok, odešel Reiter, nastupuje Gaučo, důvod je jednoduchý, Slávia točí se Spartou, prohrává 0-1 a to od 62. minuty, kdy tu převahu Sparty, která je k vidění prakticky v celém průběhu utkání, zúročil Pavel Horvát.
1: Pavel se trefil tehdy, jsi to tam dorážel, viď?
0: No to byla jedna z mých jako...
2: Tak jsme měli, já si myslím, že jsme to po zápase měli takový sestřih a tam byla taková jedna situace té oslavy, taková krásná.
0: A tam byl, my jsme se tomu smáli, protože mezi podavačema byl normálně kluk, který byl podobný jednomu hráči Slávy a teď já si nespomenu na to jméno. Opravdu jsme běželi vlastně do toho hloučku tam jako ke střídačkám a tam stál, víš, jak on se mě asi nespomenu, to je jedno, ale úplně vlastně hned jsme to viděli, říkám, hele, on se radoval s náma, ale on to byl podavač jako balónu.
2: Jak?
1: Švento?
2: Ne.
0: To je jedno. A já si tohle ten gól, jako, musím říct, že byl jeden jako z nejvošklivějších gólů, který jsem dal, protože já si pamatuju, že jsem vlastně jako začínal tu akci na půli a dalo se to do hrotu a tam byl Došan podle mě a Kulda. A oni každý z těchto 2 hráčů měli 2 zakončení. A já jsem během toho stih svým sprintem doběhnout až k tomu velkému vápnu a tam to furt pokračoval, tak jsem se blížil, až se to ke mně odrazilo vlastně na malém vápně před prázdnou bránu a to už jsem si s tou samozřejmě proměnil. A měl jsem velkou radost, protože já jsem fakt jako v tu dobu úplně tu pozici neměl dobrou, protože nebo takhle, přestože si myslím, že jsem některý zápasy hrál dobře, tak samozřejmě tu dobu, kdy jako se ti nedaří, no tak hledáš toho viníka, to je furt stejný. A já jsem, říkám, dostal tu červenou v tom derby, který jsme pak prohráli a tam to nebylo dobrý, ale tady tím se to trošku otočilo. No.
1: Otočilo se to tak, že že jste nakonec tedy vlastně udolali ty Soky, protože tam bylo spoustu týmů vlastně okolo ještě Liberec, co bojoval o titul, myslím, Mladá Boleslav a Slavia pochopitelně. A nakonec jste se tedy dočkali, jak si můžeme ještě tady připomenout to, že jste porazili ve 30. kole Most a slavili jste.
4: Na Letné, tam se možná pořád ještě tleská, utkání Sparta Most, Ondřej Prokop.
3: Ne, na Letné už se slaví, ale to tedy vlastně nevylučuje to, že by se tady netleskalo, protože Sparta vyhrála nakonec 5-0 po dvou gólech Doška, dvou Kuliče a jedné trefy Karola Kysela, tedy Sparta porazila Most jasně 5-0 a k poháru Českomoravského fotbalového svazu získala také mistrovský titul.
0: Co bychom za to teďka double v Mostě dali, abychom prohráli do Spartu 5-0.
2: Vlastně to by si hrál ligu, že jo?
0: Jasně, no. Nebo pohár.
2: A nebo pohár.
1: Ale ono to bylo včera shodou okolností 20 let od zápasu, kdy Liberec remizoval právě s Mostem 1-1 a získal titul. To bylo tehdy ve 28. kole. Hrál za ně Zbyněk Pospěch za Liberec a pak o rok později Most prohrál na Spartě a za Spartu hrál Zdeněk Pospěch. Mimochodem tady k tomuhle, on je taky z Opavy, ne? Zbyněk?
2: Je z Opavy, no. Je. My se známe samozřejmě, že jo. Opava je malá, ale rodina nejsme. Shodamen.
1: Že vás vždycky psali jako z B a z D. Jo. Tak v hokeji byli Jan Kolář 1 a Jan Kolář 2.
2: A
1: že
2: mě každý říká Zbyňku. Pokaždé. Ale Zbyňo, hele, říkám.
1: Se přeřekl?
0: Ne, tohle je hrozný, třeba když fakt někdo si tě někam zve, nebo to a nevědí, jak se jmenuješ. To je jako...
2: Zbyňo. Si říkám, no, tak to bude asi někdo jiný.
0: To jste pozvali toho špatného.
1: No, ale tak teď se bude stávat asi brzy, že budu zvát někam třeba mladého Horváta a budu si ho plést s Pavlem, protože teď Horvát skoruje za Most a není to Pavel, ale Patrik. Takže Pavle, prostě mají to těžké ty jmenovci.
2: Jo, tak mě říkali taky Jirko, že jo, po mém tatínkovi, jo. Ta starší generace, která ještě hrála jako kdysi s mým otcem, tak oni si ho pamatovali, že jo, a tak vidí Pospěch, to je jedno.
0: Malý Jirko.
2: Hele, Jirko, pojď sem.
0: A tak na to si slyšel.
2: John Uliční mi říká, pojď sem, Kominku, nebo nějak takhle. On prostě neřešil tady tyhle ty věci.
1: No, vy jste měli ještě společnou věc, podíleli jste se na tom úspěchu, zaznělo tam mistrovský double v finále za Bloncem. Vzpomeneš si po faulu, na koho si kopal penaltu?
0: No, Zendu asi.
1: A vy si to vybavíte jak?
2: Jo. A to bylo v 16, já jsem zasekával jako balón a teďkom, ale mě tam ten faul, já si myslím, že potom šel nějaký ten hráč, že to, co mě faulovalo, šel do Sparty dokonce.
1: Z Jablonce.
2: No, z Jablonce.
0: Milan Petržel.
2: Já si myslím, že to možná i byl Milan. No.
1: Tak to bylo někdy předtím na Strahově a pak jste tedy slavili na Letné ten mistrovský titul. Sledujete nějak třeba ta svá tedy bývalá působiště, třeba konkrétně Spartu? Dostaneme se ještě k Baníku a Kopavě.
2: Spartu samozřejmě malinko blíž než ty zahraniční, protože že jo, domácí liga, tak zprávy jsou tady, že jo, občas televize. Já sice na to moc jako času nemám, ale občas kouknu a samozřejmě, když hraje Sparta evropský pohár, tak se podívám, že jo. A nebo přijedu tady.
1: A vzpomínky, když takhle hraje třeba Arsenal někde, teď prodloužil tu sérii neporazitelnosti na 13 zápasů.
0: Máme taky vzpomínky.
2: To máme taky.
1: Mimochodem vyrovnali proti Atletiku teď tu nejdelší bilanci neporazitelnosti, kterou táhli tehdy v tom období, kdy poráželi Spartu, jak v základní skupině, tehdy jste hrál vy a pak oba jste hráli tu kvalifikaci. Jak Andri dával.
2: Thierry Andri, že? Thierry Andri, ty ho jsme slavné jména.
0: Měl štěstí, no, tenkrát.
2: Že to nedopadlo hůř, je?
1: Každopádně Zdeněk Pospěch se pak dostal během své kariéry k měření s dalšími těmi slovutnými týmy. Mimochodem proti Barse jste hráli oba v lize mistrů, ale už ne za stejný klub. Ale zdálo se, že na vás tak nějak v ozovkách, teď to jako hodně přeháním, sedla štěstěná, protože jste slavil ty mistrovské tituly snad 4x za sebou, ne? 4 roky po sobě. Pamatujete si to?
2: Takže Sparta vlastně, že jo, pak jsme měli pauzičku, protože v tom přechodu, když jsem šel do Kodaně, tak jsme skončili třetí. Ta sezóna se úplně jakoby nepovedla. Ani mně se to jako ten přechod nepovedl. Chvíličku mi trvalo, než jsem si zase zvykl a samozřejmě řeč. Řeč hraje jakoby tu zásadní roli na to, abyste mohli komunikovat s těmi spoluhráči, že jo, v té kabině, aby byla nějaká ta sranda, protože Dánové ti to mají jakoby v natuře, že jsou strašně jakoby chcou se bavit, jo, srandičky, to stejné jako u nás, jako tady v Česku, jo, takže oni tímhle tím taky jakoby žijou a člověk, který nerozumí, neumí komunikovat moc, jo, tak je trošičku zase někde vzadu, jo, takže
0: malinko, no.
2: Zase jako ha, ha, ha, hi, ale Chtěl bych vám něco říct jako kluci, ale neumím to, takže zase.
0: Hele, a co znamená jako doslova, že se ti to taky nepovedlo, ten začátek v té Kodani?
2: No, neměl jsem úplně
0: sportovní formu, jako jo?
2: 100% jakoby formu a celý ten tým se taky jak kdyby vezl jakoby v takovém menším útlumu. Měli jsme tam opravdu přišli fanoušci na trénink, a jsem asi ještě nikdy nezažil, stáli za zahrazením, jo, a my jsme měli trénink normálně, a teďkom přišli takové burácení, jo, přišli jich jako stovky, jo, a teďkom říkám, co se děje, jo, nový, že jo. No, oni přišli protestovat proti tomu, že nechcou skončit druzí a že chcou být první, jako jo. Já jsem si říkal v duchu, no dobře, a co tím jakoby změní, jako jo, a teď jsem se malinko začal jako tak klepat, jestli tam vběhnou na to hřiště nebo ne. Šel za něma ten trenér, což byla persona, že jo, Solbakken. Šel tam a říkal jim, tak jako co chcete, jako kluci, a on řekl, no tak jako přišli jsme tady, jako že jsme nespokojeni. A říkal, co chcete dělat? No my tam vběhneme. On říká, no tak tam běžte. Tak tam vběhněte, uvidíte, jako, a myslíte si, že se něco změní? No nic, tak dýmovnice, že, a odešli pryč. Pak se to uklidilo.
1: Jenom abych to doplnil.
0: Co ti nechce víc vyhrávat?
1: Vy jste přišel ale do Kodaně, která předtím měla 5 titulů ze 7 sezon, které vlastně předcházely a ještě kopírovali tu, když jste přicházel. Takže to byl opravdu velmi úspěšný klub, ale tak se Zdeňkem Pospěchem se to pak všechno zase nastartovalo. No.
2: Tak jako musím říct, že ty další sezóny, tak to bylo něco jako, co si přeje asi každý hráč, každý fotbalista. Že jo. Daří se vám, do čeho kopnete, tak jako skončí dobře. Buď to gólem, nebo přihrajete na gól, takže v takové atmosféře se vždycky hraje dobře. A my říkáme, že ten pravý fotbalista se ukáže v době, kdy je ta krize. Jo, nebo ten lídr vystoupí v době, kdy je ta krize, ne když se všechno daří. Že jo.
0: Ale měl jsi jako nabídky jiný než do Kodaně, protože ty jsi,
2: měl jsem.
0: Ty jsi byl v tu dobu jako, fakt jako fantastický pravej, nebo
2: no, děkuji.
0: Hra, ne, tak
1: člen reprezentace.
0: Tak to bylo, no, jako v nároďáku a myslím si, že těch nabídek si musel mít víc a hlavně proč jsi rozhodl pro Kodaň? Dvě otázky, nabídky a Kodaň.
2: Tak nabídky byly, tu první jsme řešili, tak to byla z Wolfsburgu, ještě než jsem šel do Kodaně, samozřejmě tam jsem přijel, tam tenkrát trénoval Magat. A oni tenkrát vyhráli tu Bundesligu. Jo.
1: No Grafite Jacko.
2: No jasně, ale samozřejmě to ztroskotalo na vlastně v zásadě na tom, co na požadavcích Sparty, mm-hmm. jo, které se měly, to bylo takové trošičku zamotané, že se to mělo promítl nějak do smlouvy a tak nakonec oni odjížděli na soustředění a já jsem tam zůstal na tom stadioně, tak jsem se na ně koukal, jak jeli tím autobusem a Magat říkal, jestli tady chce zůstat, tak ať si vezme tašku věcí a ať nastoupí do autobusu. Mm-hmm. No, ale já jsem nemohl, že jo, protože vlastně Sparta nedala svolení a nebo...
1: To bylo v té zimě 2007-2008?
2: A potom přišla Kodaň, tam jsme se domluvili, šel jsem se tam podívat na stadion, vlastně všechno jakoby dopadlo dobře, no.
0: Tak to můžu jako říct, že jestli si vešel na ten stadion, tak to by přestoupil asi každý fotbalista.
2: Jako tenkrát, ten stadion v Kodaň je krásný, je takový ten anglický styl, jo, ale v té době tam byla díra, protože dělali novou tribunu.
0: Kterou? Tu skleněnou?
2: No, jakoby, no, ne taková, jakoby nová, skleněná, tam jsou takové ty VIP a takové ty věci okolo, že jo. Takže tam byla díra, pak tam udělali takovou velkou plechovou stěnu, aby tam nefoukal. Nefoukal. Takže jako... No.
0: Tak to jsem nemyslel, já jsem samozřejmě narážel na to, že my jsme tam hráli to předkolo z Plzní, že jo? No. A to už byl ten staďák hotovej. A musím říct, že jsme si říkali, jo, Kodaň, a teď jsme tam vlezli a to, říkám, tak tohle to ještě, tak s tím, jak my se chceme, to byl ještě starý Štruncák, jako jo, starý Štruncák, a my jsme tam přijeli. A teď, musím říct, že i já, který jsem teda měl jako asi nejvíc za sebou v turu, tak říkám, tak tohle je teda něco.
1: A to už bylo bez Zdeňka Pospěcha, protože ano, to jste pak už odcházel pryč.
2: A teď si vím, jaká tam je atmosféra, když tam přijela Barca, jasně. Manchester United, tam předtím ještě hráli s nimi ti kluci, že jo, vyhráli, porazili Manchester United 1-0. A teď přijde Barcelona a teď hraje, že jo, všechno ty jako choreo, blázen, jo, a teď prohráváš 1-0 a teď dáš ten gól vyrovnávací, já si myslím, že to normálně spadne. To byl rachot.
1: Jste remizovali s Barcelonou tehdy doma, ne?
2: No, 1-1, no.
1: To byl velký úspěch. Já jsem se vlastně k tomu stadionu chtěl zeptat, protože ale jste odpověděl na to, vy už jste tam nezažil, nebo ještě nezažil tu fantastickou restauraci, co tam je, ta Geranium, co má nějaké ty michelinské hvězdy.
2: Ne, to tam ještě nebylo.
1: Velké specifikum právě.
0: Ty to říkáš teď zrovna, když jsme tam byli tenkrát my. To no,
1: možná ještě musí... neměla ty hvězdy, víš, Pavle.
0: Mně se tam smáli, že se stravu v McDonaldu, to si pamatuju.
2: To je zajímavé, že zrovna Dánové, kteří, nechci být prostě, ale snědí všechno, co vidí. Jako u nás v kabině se neřešilo, jestli to je smažené, nebo to je grilované, nebo to je dušené, nebo to je prostě ti kluci jedli, co chtěli.
0: Měli hlad, tak jedli.
1: A to říkáte ale ze zkušeností z Česka? Takže vás to překvapilo ještě pořád.
2: No jasně, tady se u nás je ve Spartě, mám tam losos, no. Teď to kuře, jakoby ten plátek suchý, teď se na to člověk tak jako díval a říkal, těch variant moc není, jako, jo, tak dám si těhle těstoviny a uvidím. No.
0: Dám si samotný těstoviny.
1: Já si pamatuju, vy jste byl z Kodaní i tady v Praze pak, když jste hráli vlastně ten rozhodující zápas o postup v Evropské lize, mrzlo až praštilo, sněžilo jak blázen. A vy jste nakonec teda tady vyhráli 3-0, no. Spartani na to asi nespomínají úplně dobře. Dvojice Hušek Hohenéder se zapsala do paměti.
2: Jo.
1: No tam byl ten zanesi Senegalec.
2: Dam Endoje. A tak to byl běc. Takový rychlej, vysoký útočník, jo. Co jsem kopl, jak ty si říkal, tam byl
0: tak
2: pospěch,
0: tam byl.
2: Tak tam byl Dam Endoje. No. Se svojí hlavou.
1: Ne, tak to byla vlastně neuvěřitelně silná Kodaň, ve které jste se snad potkali i s Liborem Sionkem tehdy.
2: Jo, tak samozřejmě. Toto bylo zase super pro mě, když jsem přicházel do toho klubu, kde vlastně je někdo, koho znáte. S Liborem jsme kamarádi, takže jsme byli i nějaké společné jakoby notě, takže musím poděkovat, já už jsem jim děkoval tak tisíckrát vždycky, jo, že se tam o mě starali a že mi udělali ten komfort, aby jsem trošičku zapadnul, že jo, do toho.
0: A on mluvil dánsky?
2: Ne, anglicky, on předtím byl v Rangers, takže jako, i když on uměl, jako samozřejmě študovaný. Že jo.
0: A ty dánsky? Nebo anglicky?
2: 3 měsíce jsem se to učil. A potom jsem knížky hodil po paní učitelce. Ne, protože samozřejmě ona mě učila angličtinu a pak zjistila, že teda už se domluvím, jo, už si objednám v restauraci, už s klukama jakoby něco to, pivo sem, pivo tam, že jo, tak v klidu, tak a pojďme zkusíme tu dánštinu. A já říkám, tak jo. A za 3 měsíce jsem řekl telefon. A bylo.
1: Ale prožíval jste nějak pak, že jste přišel o Libora tedy v Dánsku, protože ten jeho odchod vlastně z klubu byl velmi specifický a váže se trošku k tomu utkání na Spartě, ne? Vzpomenete si? On tam nastoupil na 20 minut a pak už akorát nenastoupil a přestoupil do Sparty.
2: Do Sparty, no, tak jasně. A tak Libor zase to taky neměl úplně jednoduché. Ta komunikace s trenérem, fanoušci ho milovali jako v Kodani, jo. Ti fakt jako zbožňovali Libora, když to trenér nebyl úplně na stejné notě jako Libor. Jo. Potom postupem času už dostával míň prostoru na tom hřišti, i když si myslím, že si zasloužil víc. No a samozřejmě to vyústilo jako jednoduše, že jo. Přestoupil tam, kde vlastně dostal nabídku, no, ještě domů, že jo, a ještě mohl tady hrát na té nejvyšší úrovni, jo.
1: No se to představovalo, když někdy v roce 2014 při výročí 100 let dánské ligy nebo dánského fotbalu hlasovali fanoušci Kodaně o nejlepší jedenáctku všech dob, tak 32 000 hlasujících se shodlo na tom, že tam má být Zdeněk Pospěch.
0: Já to slyším prvně a není to pro mě překvapení. Já bych hlasoval taky, ale to je
2: já
0: takhle.
2: Taky. Já
0: taky. No, ale tak ne, ono fakt to je, já si myslím, že kdo si uvědomuje jako jeho hru, tak to bylo hodně líbivý, no, jako náročný fyzicky, jsme si dělali srandu, když byly ty tréninkový běhy a byl tady
2: soustředění v zimě.
0: No, byl tady Míra Slepička, tam jsme se bavili, ten byl úplně odskočen, jako ten měl radost, že může trénovat, ten běhal s těmi medicinbálama, dělal auto, fakt jako, to už jsem tady říkal, a tohle byl druhý, jako to prostě, my jsme byli úplně trapný, jako já byl jako proti ním fyzicky prostě zoufalec, ale tyhle ty kluci to dokázali, ale ještě k tomu měli hrát fotbal, jako.
1: A vy jste to měl v sobě tu fyzičku, takhle jste na tom pracoval třeba, nebo to jsou fyzické dispozice?
0: To vidíš,
1: dispozice.
0: Jak vypadá, ne?
1: No vidím, tak no. Asi tak na sobě pracuje Zdeněk.
2: Samozřejmě, tak je to takové životní krédo, jo, od malička, jako zase naše generace měla výhodu v tom, že když jsme byli malí, tak nebyly videohry. Teďko já to říkám videohry.
0: No, telefony, no.
1: Rozumíme.
2: PlayStationy.
0: My jsme měli ty vajíčka.
2: Jo, jo, přesně, jo. To bylo maximálně, co jsme si mohli hrát. Jako, jo. Takže rodiče nás vykopli ven, že jo, a my jsme vymýšleli venku. Že jo. A co, z čeho se to skládalo? Skákali jsme po stromech všude, možně jsme lozili. Že jo. Přišli jsme špinaví, zmazaní, maminka prostě vynadala a dobrý, všechno se udělalo, takže takhle a ono se to navazuje. Já prostě nevydržím dva dny, abych prostě něco neudělal. Jo, potom jsem už jakoby takový...
0: Nepříjemný?
2: Nepříjemný, jako, a já bych to řekl, potom našem Slezku omrzlý, jako, že jo. Takže, jako, žena řekne, běžu už prosím tě někde, něco běžu už udělat.
0: Protože
2: to,
0: zaběhal to.
2: Ano. No. Já jdu. No.
1: Ale já jsem teď chtěl tedy načít téma, že Zdeněk Pospěch se samozřejmě ukázal na té mezinárodní scéně, mluvili jsme o Lize mistrů, ale taky v české fotbalové reprezentaci. A možná jeden z důvodů, proč se o něj zajímali i v Německu, už v tom roce 2007 byl právě stanovený tedy jedním zápasem, tak se to můžeme taky připomenout.
3: Navíc naši mohou jít dopředu. Dobrá příležitost pro Plašila, který už je v pokutovém území, dělá kličku, Plašil, gól! 3-0! Čeští reprezentanti pojišťují svůj náskok. Jaroslav Plašil a čeští fotbalisté udělali další významný krok na mistrovství Evropy v příštím roce ve Švýcarsku.
1: 17. října 2007, Německo, Česko v Allianz Aréně 0-3. Dneska se to zdá jako naprosta, až jako fantasmagorie, ale tehdy se vám to povedlo jako v úvozovkách v suchém triku, ne? Nebo vypadalo to velmi dobře?
0: No 0-3 vypadá v suchém triku, no.
2: A ani jsem se nespočil. Až teď. Ne, tak samozřejmě. Ale před tím zápasem jsme viděli, že Němci už mají ten postup jistý. Že jo? Takže spíš jsme čekali, že budou uvolnění, že budou hrát, že nás úplně totálně rozeberou nějak. Jo? Na to jsme se připravovali. No a nakonec vlastně to dopadlo úplně jinak. Podle to pro nás velmi dobře. Já myslím, že dával Mara Matějovský. Jasně. Dával.
1: Libor Sionko už ve druhé minutě. No,
2: Libor Sionko. A poslední dával Plaša. Jo, a tak jako, co si člověk jako může víc přát, že jo? Přijdete plný stadion, Němci připraveni na oslavě a vy jim to zkazíte.
0: Na koho jsi hrál?
2: Ty mogu, jak jsem... No, už to
1: nepamatuji. A tak Němci byli
0: asi tým, nějaký Němec.
1: Který předtím byl vlastně bronzový na mistrovství světa tom domácím, tak o rok později jste teda porazili. No a co se týče vlastně té reprezentace, to jsem se chtěl zeptat, vy jste tam neměl úplně štěstí pak na zdraví, ne? Potom ten rok 2008.
2: To byla životní připomínám, katastrofa. No, jako. My jsme byli na soustředění v Rakousku, že jo, předtím. Pak jsme dostali 2 nebo 3 dny volna, jsme se vrátili zpátky a pak a samozřejmě potom byl už ten finální sraz jakoby na ten turnaj. No jenže já jsem se vrátil domů, šel jsem na návštěvu k sestře, no a švagr měl angínu, že jo, takže mě nakazil. To jsem zjistil až potom, když už jsem ležel v těch horečkách.
1: Takže vy jste si vlastně na tom Euro 2008 vůbec nezahrál?
2: Ne, nezahrál jsem se, měl jsem vlastně hrát ten první zápas, všechno to k tomu směřovalo, že jo, i trenér jako pořád kolem mě chodil, jo, a říkal, jo, takhle to bude, no a nakonec den, dva dny před tím zápasem,
0: to jo,
2: úplně všechny svaly, všechny ty klouby začaly strašně bolet, říkám, něco se děje, no a potom horečky, že jo.
0: Co jsi mu řekl švagrovi?
2: Děkuji. Přijdu zas.
1: Přijdete zas. No a pak 2012
0: už jste... A někdy pojedeme na Euro, tak já přijdu.
1: A 2012 Euro to už jste nebyl vlastně v tom ranku tedy.
2: Ne, tak to bylo takové smutné, ale prostě asi jsem na to neměl štěstí, na ten velký turnaj, jakoby na tom mezinárodním poli, jo, protože vlastně jsem tu kvalifikaci prošel s tím týmem, že jo, a nakonec se mi byl teda trenér Michal Bílek. To bylo asi poprvé v životě, kdy jsem chtěl rozšlapat ten telefon úplně na tom místě, ale moje reakce byla asi taková, ahoj, víš, já jsem se rozhodl, že vezmu Rajtyho, tak jako děkuji ti za to, že jako si to prošel jako s náma, a říkám, aha, tak jo, naschle. A to bylo.
0: No jasně, jo. Tohle je jako nepříjemný, no. Já si pamatuju...
1: Pro obě strany vlastně.
0: No jasně, no.
2: Tak samozřejmě.
0: Tak Michal, jako, myslím si, že Zdenka zrovna jako měl velký oblibě, ale tohle to muselo být pro ně jako těžký, nejenom pro toho trenéra, pro toho hráče je to taky nepříjemný, no. Já si pamatuju, když jsme byli před Holandskem, tak taky jsme byli v Rakousku a tam to vlastně klukům oznámili. Vím, že třeba Ivo Ulich a myslím si, že Míra Baránek tam nejeli, ještě někdo. No prostě bylo to nepříjemný, jako pro všechny vlastně, bylo to nepříjemný pro všechny. Jo, já jsem asi taky byl na hraně, že jo, to je jasný. Takže vlastně jako seš rád, že jedeš, ale víš, že ten tvůj jako spoluhráč nebo kamarád nejede. Je to takový, je to fakt jak, úplně bych to přirovnal k dětským jako duším, protože vlastně je to takový, jako že mu bereš nějaký dárek nebo radost. No.
1: No každopádně teď, když se podíváte na to, že budou muset taky volat zástupci české repre před mistrovství světa, to asi jaký nebo lehká pozice, ne? Byť možná takový výběr, jako byl ještě ve vaší době, třeba není nebo jaká konkurence, jak to vnímáte teď aktuálně?
2: Já bych, jako, takhle bych to jako úplně nestavil, jako, protože jako velká konkurence, no tak... Musíme se k tomu postavit čelem. Máme takové hráče, které máme určitou kvalitu. Říkám, že to je ta kvalita, která, já nerad srovnávám sebe, ale třeba jak byl Karel Poborský, Pavel Nedvěd, jo, takovou generaci vychovat, jako to bude složité a bude to chtít do spoustu času. No ale tak jsme tam. Jsme tam a teď já očekávám, když už jsme se dostali na takovou velkou akci, takže se tam něčím budeme prezentovat. Mě osobně jako fanouška fotbalu nezajímá to, že tam budeme hrát na nějaké body anebo něco takového, mě zajímá fotbal. Jak se budeme prezentovat, jako jakým stylem fotbalu. Já bych nerad viděl, aby jsme tam hráli něco defenzivního, protože to prostě mě nudí, jo, a raději se podívám na fotbal, který jsme viděli teďkom v úterý, že jo? Jo,
0: tak to takový, asi každej.
2: Jo, ale i za cenu toho, že to dopadne třeba pro ten národák špatně, ale chtěl bych vidět aktivní fotbal.
0: Takže bys byl radši spokojenější, když bychom prohráli 2-4, ale vypadalo
2: jo,
0: to...
2: Jo, upřímně ano. Mě opravdu na, jako... Řekněme si pravdu, my ten turnaj nevyhrajeme. Jo.
0: Tyvo, to je pravda.
1: Bohužel asi ne.
2: Jo, byl by to malinký zázrak. Já jim to přeju klukům, jasně, ale buďme realisti. Jako. Takže raději se podívám na něco, co mě bude zajímat a z čeho bude český fotbal jakoby vycházet, než na nějakou Zanděvora.
1: No tak uvidíme, jestli náhodou třeba ten fotbalový mundial nevyhraje někdo z vašich bývalých koučů, protože Ståle Solbakken dovedl Nory poprvé od roku 98 na mistrovství světa a Angličany trénuje muž, kterého jste potkal v Mohuči.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Teď se můžeme zeptat, jaká je to povaha Thomas Tuchel, protože si pamatujeme to, že třeba v Paříž Saint-Germain, v Paris Saint-Germain nebo i v Chelsea jako nekončil úplně asi, že by mu posílali děkovné maily. No.
0: Ty trenéři většinou takhle nekončí. Jako. Těch je jenom pár, který končí.
1: Ale většinou je vyhodí po tom, co mají fakt špatné výsledky třeba. A Thomas Tuchel, když vyhrál Ligu mistrů v Chelsea, tak to pak taky nebylo úplně, že by byl neúspěšný.
0: Jo, mu nerozuměl, byl německy.
2: Možná, že tamhle byl ten zakopaný pes, že jo? On pořádná... Ne, ale on v té době už, když jsem tam byl já, tak jsme hráli přátelák ve Francii a on s ním mluvil francouzsky. Jo, on uměl francouzsky, takže tam jako asi problém nebyl. Problém bude v tom, že je to extrémně náročný trenér. Extrémně náročný člověk. Já když jsem tam přišel, tak on bavil se mnou, jako to jsme ještě v životě neviděli, jo? My jsme jezdili do Kuraně se dívat na mladé kluky a pokaždé, když jsme tam přijeli, tak jako si tam běhal jenom ty, tak jako, tak jako přivedli mě to, že jo, a teď ten první měsíc samé chlácholení takové a potom jsem dostal, ale takovou sekiru. Jo, prostě ten řval. A řval na každém tréninku, ale nejenom na mě, jo, ale potom si vybral mě, teda, to je pravda.
0: Jedno období.
2: Ten začátek jako taky nebyl optimální, jo, ale prostě on prostě detail. detail. Hmm. A pořád jel a pořád byl nespokojený a pořád. Na každém tréninku, já už jsem nechtěl chodit na trénink ani. Hmm. Já jsem věděl, že bude řvat po mně. Jako. Druhou sezonu už si vybral někoho jiného. Jako. Hmm. To zaplať pámbu, pak už se mi dýchalo dobře. No, ale on v tomhletom jsem poznal, že opravdu i ta příprava a jak byly ty videa, jak byly sestříhané, jak měl přečtené ty ostatní týmy a jaké jsme dostávali informace. A z 90%, když se to jako vždycky trefilo do toho, tak jsem si říkal, tak to je borec. Jako, jo. A ty sezóny, jsme tam strávili tři spolu, tak šlo vidět, že ta nabídka přijde. Jako, jo. Přijde a přišla byl Dortmund, Bayern, jo, a tyhle ty kluby, ale ono to tak nevypadalo, on s tím prostě žije, jako prostě to je práce, je takhle zvyklý, jako jo. A tak záleží potom, co v té Paříži, jako kde
0: to
2: byl
0: fungovalo,
2: problém.
0: No, tak to mužstvo, tak teď se o tom bavíme my, že furt, jaký tam bylo mužstvo složený z těch hvězd, který úplně nechtějí dělat pro to mužstvo, to pro tohle trenéra musí být peklo, jako no.
2: To máš pravdu, protože vlastně jsme se potom setkali a on říkal, že jako není úplně jednoduché v takovém týmu, on říkal, to, a to je teprve Dortmund, říkal, jo, a že už tam byly ty tlaky od těch manažérů, těch hráčů, manažérů, jako co jsou vysoce postaveni v těch klubech, jo, že musí hrát tenhle ten, nebo že tlak na to, aby hrál tenhle ten, protože by ho rádi prodali, jako jo, a teďka mu tam přišla nabídka a on s nějakou svojí vizí, jo, tak samozřejmě asi se mu to moc nelíbilo. No.
0: A ještě se vrátím tam k tomu, jak jsi říkal, že po tobě šel. Myslíš si, že to bylo jako zasloužený, že se ti třeba nedařilo, nebo si dělal něco špatně, nebo si tě prostě vybral?
2: Asi jsem vypadal blbě.
1: A vás bolely zuby, ne, tehdy, když jste přišel?
2: Oh, já, to je to pravda, ale. Já jsem tam měl asi tak 6 týdnů s tímhle tím problém, kdy vlastně se zlomil zub, myslím. A dostalo se mi to trošičku jakoby dá, takže než se to vyčistilo a než mě nasadili tu korunku a všechno to tak jako to trvalo. A teď jsem chodil, že jo, a teď na recepci taková starší paní a vždycky jsme prohráli, ona říká, ale příští týden to bude lepší. A já jsem tam šel po páté a po páté jsme prohráli a říkám, co teď?
0: A vedle ní byla kancelář.
2: Proklouznou někde. Jako. Takže, ale tam měli, jako zase musím říct, že v tom Německu v Mouči ty lidi byli fajn, jo, že byli
1: to byla karnevalová atmosféra?
2: No.
1: Taková. To je třetí největší karnevalové město.
2: No, jo, mají to tam rádi. Jako. Já jsem tam nikdy na tom nebyl, jo. Protože jsem byl zase takový ten zaseklý doma, jo. Seděl jsem a vyhýbal jsem se takovým věcem hloupě, samozřejmě. Já jsem propást tolik věcí.
0: Mohl si to užít.
2: Že jo, tak jo. Kluci tam lítali v kabině, jo, měli ty masky za Spidermana a takhle.
1: Pavle, když jsi byl někde takhle na angažmá, stalo se ti, že by tě třeba od změny angažmá přemlouval trenér soupeře? Jako, že by za tebou přišel někdo, nechoď tam, nebo tohle, to ne. Já myslím, že vy jste Zdenku možná mluvil o tom, že vás přece jenom od návratu do Čech zrazoval taky jeden slavný kouč. Jste to prozradil, já jsem to včera našel na těch internetech.
2: Jo, Jürgen Klopp, no samozřejmě, protože on pochází, nebo tam strávil nějakou dobu a já myslím, že on tam pochází. My se chodí do kavárny, která byla kousek u parku a vlastně ten majitel nebo ten personál nám říká, tady bydlí Jürgen, jo, tady chodí. Že jo. A když jsme hráli tu poslední sezonu proti Dortmundu, tak a celkem se mě dařilo a myslím si, že jsme i dokonce, sice jsme myslím prohráli, ale dařilo se mě, tak mi říká, ty nemůžeš skončit. A já říkám, ale já musím skončit. Ne, ty nemůžeš jako skončit, a proč bys to dělal? Říkám, protože chci za rodinou, že jo, dcera už je velká. A on říká, to ne, tak to musíš jako jí vzít sem. Já říkám, oni sem nechcou. Říkám, no, takže.
0: Kolik jí bylo?
2: Dceři?
0: Tobě?
2: Ne, jož, 34.
0: Jo. Už máš ty myšlenky, no, prostě.
2: No, jasný, že jo.
0: A myslíš, že by si zvládnul ještě Bundesligu? Asi,
2: samozřejmě, dneska, když se na to dívám zpětně, přesně, jak to říkají ti kluci, nekončí, ještě tohle, zůstaň ještě tamhle. Jako,
0: dokud
2: jo,
0: můžeš hrát.
2: Můžeš hrát, no. Přesně. Samozřejmě já to jako úplně nelituju, protože zase jako, když to srovnáš, jako, že jsem byl doma a rodina, že jo, dcera, takže tak. Takže úplně neudělal jsem jakoby zásadní životní chybu, jo? Ale samozřejmě, jestli bych mohl hrát, jo, zvládl bych to, ano, možná dvě, možná tři sezóny, kdo ví.
0: Hmm. Pojďme jenom odbočit do těch kravařů teď,
1: ano. Jo,
0: dokud můžeš hraj.
5: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Zdeněk Pospěch, host Desítky Pavla Horváta, je o 3,5 roku mladší než Pavel Horvát, to znamená, že letos v prosinci oslavíte 48. Pavel trénuje, Pavle.
0: To hrozně, já už 10 let trénuji.
1: Ano, a co dělá Zdeněk?
0: Zdeněk hraje pátou nejvyšší soutěž a usiluje vehementně o postup do divize, ale nebo do té čtvrtý soutěže, nebo do té čtvrtý ligy teda teďka, jak se říká.
2: To je hezké, jako čtvrtá
0: je to,
2: liga,
0: je to lepší než divize.
2: Pátá liga, že?
0: Jo, jo. Ne, já jsem jenom, my jsme se o tom bavili, když jsme si volali, tak jsem se ho ptal a tohle jako ode mě taky zaznělo, jako dokud můžeš, tak hraj, já si myslím, že ty mladší kluci tě nabíjejí a vzhledem k tomu, že po telefonu jsem neviděl, jak vypadáš, tak teď jsem si celkem jistý, ty jsi sice zkuhral, že jako příští rok už ne, ale já si myslím, že jako Franta Veselý nebo Stanley Matthews můžou se bát, jako, protože si myslím, že ty můžeš hrát ještě jako minimálně 4-5 let, úplně v klidu. No.
1: Teda Zdeňko, nevypadáte na to, že hrajete za tým, který prý má vyhlášené langoše a bramboráky.
2: No, to bylo krásné video.
1: Je. Teď je na Deník.cz, tam jsem četl článek, že tam byl návštěvník z toho deníku a úplně se mi zbíhaly sliny. A vy asi moc nekonzumujete tohle, ne?
2: Já jim všechno. To se jako opravdu nezdá, ale...
0: Má kliku, no.
2: To, jo, mám, ale tak jak, jako mám taky extrémní jakoby výdej, že jo, jako tři malé děti, jo, dcera je velká, už to studuje a teďko, jako, když se to všechno nakupí, jo, tak to je extrémní výdej, jako, to se někde se to musí jako zase kompenzovat, jako.
0: Žrádlem.
2: takže já se jako toho nebojím, jo.
1: A nebojíte se postoupit do divize teda? Máte 9
2: bodů? No to, z toho teda jako strach mám, jako upřímně. Jako.
1: A už se to rýsuje docela.
2: No já vím, no už se to blíží, ale samozřejmě ještě tam nejsme, že se nesmí jakoby, zase na druhou stranu, jestli tam celou sezónu, nebo někdo se tam už na to připravuje už další dobu, jako, jo, protože jsme měli možnost postoupit už minulou sezonu, ale nějak se to jako v kabině neprosadilo. Mm. No, takže teďkom se teda udělal cíl, že bychom chtěli teda postoupit a vedeme.
0: Proč by ne? Hele, a post, jaký post hraješ?
2: Všechno.
0: Všechno. Co je potřeba?
2: Trenér mi řekne, hele, jsi defenzivní šestka.
0: A je to tady.
2: Jo. No. Tak z defenzivní šestky já si odskočím tamhle někde na křídlo.
0: No, a dobře, tamhle, jak jsi šestka, když si chceš zaběhat, tak jdeš na kraj.
2: Jako asi takticky asi neplním úplně to, co by si představoval ten trenér. Zatím to funguje, zatím mladší kluci jako samozřejmě za mě zaskočí, že jo, když jako potřebuju, tak jsem tam
0: někde. Takže máš útoční choutky
2: jako,
0: prostě.
2: Jasně, tak jako přece si jako, jsem si přišel zahrát fotbal, že jo. A musím říct, že ten tým je dobře poskládaný. Máme tam pár kluků, kteří hráli ligu, takže něčím prošli. Hrajeme dobrý fotbal, jako bez toho by mě to asi nebavilo, se někde plácat a kopat to někde, jako, to už ne.
1: Tak říká tomu, který vlastně kam přišel, tak vždycky buď slavil nějaké vítězství v soutěži, anebo třeba postup jako v roce 2018, kdy jste nakonec Opavu vrátili tedy po 13 letech do nejvyšší soutěže. Ostatně jméno Josefa Dvorníka se váží k té vaší kariéře. Chcete udělat teď spíš radost Opavákům nebo Ostravákům? Vyberte si, kam půjdem. Máme tady ještě jeden archivní zvuk, který se váže k Baníku a pochopitelně vaše minulost SFC a rodák z Kilešovic.
2: Tak samozřejmě, jako bydlím v Opavě. Bydlím v Opavě a vždycky budu jako Opavák. Na Baník, myslím, vždycky jako, nevím, lidé se na to ptají, jako, jo, ale mi to přijde úplně jakoby normální plynu a přece když někde přijdu a strávím tam 4 roky, tak ten klub jakoby Baník nevezmu a nezahodím a neřeknu, že teďko ho prostě nemám rád. Jako, to není pravda. Já jsem tam strávil 4 krásné sezóny, vyhráli jsme titul, pohár, ten klub mám rád, ale jsem z Opavy, jako narodil jsem se tam, tak jak budu fanit svému klubu, jako což je Opava, že jo?
0: No, ale když každý hraje jinou soutěž, ne?
2: A když hraje ještě jinou soutěž, no ale pozor, jo?
1: No. Každopádně zítra
2: lepší
1: to...
2: Lepší by bylo, kdyby hráli oba dva stejnou soutěž, jo. Té první lize, že jo?
1: No, a zítra to teda bude ten slavný den 22 let poté, co se hrálo v Olomouci, Baník tam, řekněme, ano. Také slavil, tak si to můžeme připomenout.
6: Ostrava od chvíle, kdy v 15. minutě dal bol v branku, střetnutí kontrolovala, je skutečně lepší ve všech směrech a dnešní vítězství bez ohledu, že získává titul, si zaslouží. Na půlnici čas ještě Heinz Ruse letí nahoru a dovolte mi, abych ostravskému Baníku od srdce popřál k zisku titulu vše dobré, už se všichni vrhli na hrací plochu a snad nevidíme žádného celobílého hráče, protože všichni se radují.
1: A vy jste nehrál, vy jste v té Hřavě někde byl?
7: Já jsem byl na tribuně samozřejmě, potom jsem si přeskočil dolů, protože slepé střevo, no. Operace.
1: Vy jste zmeškal období.
0: Nevádí.
7: No. Nevádí.
1: Tak slavili jste asi, no.
7: Slavili jsme, dlouho jsme slavili.
1: Já jsem slyšel, že tam je nějaká sázka, že se měl někdo oženit a neoženil. Víte o tom nebo ne?
7: To mi minulo, to no. Ani nevím.
1: Prý František Komňacký ještě ze třemi pány z Baníku zavřeli nějakou sázku, že když to vyjde, jak se ožení a nakonec to nějak neklaplo. Nevím proč.
0: No, ale co současný Baník?
7: Tak je to velké zklamání, že jo? Protože po sezóně, kdy vlastně mohl hrát o pohárovou Evropu, tak přijde takový sešup. Tak si myslím, že pro ty fanoušky a to autokli jako prostě je to velká rána, jako. Ale...
1: A co byste poradil Josefu Dvorníkovi, vašemu bývalému spoluhráči ze dvou štací?
7: Tak strašně těžko se radí, jo? Protože dokážu se do toho vžít, vím, jak ti kluci budou přemýšlet. 90% těch kluků na tom hřišti se budou schovávat a budou čekat na zázrak, protože jsou v uvozovkách pod velkým tlakem, že od toho okolí. Jo? Prostě...
0: Tak máš kádr 20 hráčů a ty musíš vybrat ty, který nebudou v tomhle stavu. No. Musíš vybrat ty, který se nechtějí
7: teďko
0: schovávat.
7: Teďko momentálně bojovníky. No.
1: A jsou tam podle vás?
7: Musím říct,
1: tak vy znáte Václava Jurečku třeba z Opavy, kde jste hrávali?
7: Venca, jo, samozřejmě Venca. Tak Venca by měl být stěžejní hráč, který půjde příkladem. Má nějaké zkušenosti, hrál ve Slávii, hrál v zahraničí, že jo, tak je to útočník, který by měl dávat góly, že jo, je tam od toho. Takže ten by měl být první řadě, který vezme a tu zodpovědnost vezme jakoby na sebe, ale nemám úplně jakoby tak velký přehled o těch hráčích, jako jo. Takže těžko se mi tohleto hodnotí. Pepa na druhou stranu zase ten úkol je těžký, ale ta jeho role přijde, kde vlastně ten tým už je v rozkladu. Ten už je. Takže jedině může stát, že půjde nahoru.
0: V uvozovkách nemá co zkazit. No.
7: Přesně.
1: Vy jste vlastně boj o záchranu tolikrát nezažil, to bylo spíš v úvodu angažmá. Co tam pak přichází na přetřes, různé ty emoce, to je úplně co jiného.
0: Ne, no to Zenda to říkal, jako to je, musíš vybrat ty, který jsou schopný hodit to, že se ti nedaří za hlavu, prostě. Ty nejdeš hrát, teď bohužel, jako nejdeš hrát hezký fotbal, ty jdeš, jak, oni to říkají ty kluci, no jdeš rubat, jako ty musíš rubat každý souboj, každou povinnost, kterou máš, mluví se o Lencovi Jurečkovi, který jako je útočník, ale ty hlavně nesmíš dostat gol, protože Ostravu to popraví, jako ne. Takže pravda, oni musí držet nulu vzadu a bojovat o tu nulu a nějakou standardku, nějaký break, něco se jim povede, ale musíš mít vzadu tu nulu, to říkal zase Franta Straka, vždycky říkal nula vzadu a můžeš přemýšlet o tom, že jako budeš bojovat, ale jakmile dostaneš gól, tak v tomhle tom stavu to mužstvo je tak křehký, že se to sesype. No.
7: To jsou ty misky váh, že jo. My jsme se bavili o české repre, která vlastně nemá co ztratit.
0: Jasně.
7: Dostala se na ten hlavní turnaj a teďko mě něco v jiné pozici. Baník je úplně v jiné pozici. Ty mají co ztratit. Takže tam to postavení jiné. Defenzíva samozřejmě musí být základ. A jak se to říká, no tak ze standardky nebo z nějakého breaku.
1: Z té vaší sestavy baníkovské, když jste vyhráli titul nebo třeba pohár, koho byste tam teď v uvozovkách postal, kdyby to bylo možné, kdo by tam pomohl nejvíc?
7: Mára Hoňc, ten si nedělal z žádné situace nic. Ten hrál
0: svůj fotbal
7: pořád stejně.
0: Jo.
7: No, buď to vyšlo, nebo to nevyšlo, ale šli jsme pořád jakoby za tím, že jo.
1: No a teď tedy vlastně vztah k tomu fotbalu. Chodíte třeba na stadiony, takhle první liga, sledujete druhou ligu Opava, nebo?
7: Málo, tím, že já vlastně ještě jsem aktivní a že hraju, tak se mi to někdy koliduje, ty zápasy se mi jakoby kříží, že jo. Na jednu stranu občas tak jakoby čekám, že by přišla pozvánka z Opavy. Zdeno nechce přijít na fotbal. Teď jsme se o tom bavili.
0: Do VIPu.
7: Marně. Už několik let čekám, marně. Jo, takže samozřejmě já mám permanentky, já jsem si je koupil sám, že jo. Já nebudu čekat na někoho, až mě někdo zavolá, když by to bylo hezké. Ale zase je pravda, že tolik toho času, tolik toho prostoru nemáme. Mm-hmm. No. Tím, že máme malé děti. Jako,
1: tak rozumím. No. Tak já věřím, že ještě pořádně probereme Kilešovice, Opavu, ještě se vrátíme k Baníku někdy brzy, protože jsme toho strašně moc ještě neprobrali a Zdeněk Pospěch má za sebou tedy mimořádně bohatou kariéru. Ostatně Pavel Horvácký má taky spoustu zážitků, vzpomínek. Tak já myslím, že Pavle, to ještě někdy uděláme.
0: Určitě,
1: ne?
0: No, tak já jenom budu Zdenovi držet palce, aby ten rychlík, co zněl na začátku, zase dneska do té Opavy dojel bezpečně a aby si měl šťastnou cestu a já se těším určitě jako naslyšenou v dalším pořadu, protože neprobrali jsme to úplně všechno, ta kariéra je daleko bohatší a samozřejmě postup kravařů se blíží.
1: Zdeňku, moc děkujeme, že jste přišel do desítky Pavla Horváta, věřím, že to brzy zopakujeme a ať se vám nejen v kravařích, ale v životě daří.
7: Děkuji moc a děkuji za pozvání.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Hasičům se stále nedaří dostat pod kontrolu požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Zítra dorazí na pomoc slovenské vrtulníky. Do rozhovorů o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Babiše mělo zapojit Turecko. Řekl to po jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským. Sparta porazila na úvod ligové nadstavby Jablonec. Plzeň zvítězila nad Hradcem Králové. Dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Je pondělí 4. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartice na Děčínsku. Ohniska požáru v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během pondělí by se situace mohla dál zlepšovat.
2: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka by hasiči mohli během dne dostat požár pod kontrolu.
3: Ten plán je takový, že bych chtěl, ať pro večera lokalizaci máme.
2: Jak mi řekl velitel zásahu Dušan Uhlík, počet hasičů zatím není nutné navyšovat.
4: My počet hasičů nebudeme navyšovat, protože síly a prostředky jsou na místě dostačující. Letecká podpora je pro nás naprosto zásadní a je obrovským pomocníkem, protože samozřejmě šetří čas a síly zasahujících hasičů.
2: V pondělí se k 7 zasahujícím vrtulníkům přidají ještě další 2 ze Slovenska. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
0: Hoří taky na jiných místech v Česku. Třeba na Vysočině hasiči od soboty likvidovali desítky požárů. U Rusavy na Kroměřížsku zase hoří asi 2,5 hektaru mladého smíšeného lesa. Zasahuje tam 17 jednotek hasičů a platí 3. stupeň požárního poplachu ze 4. Voda se na místo musí dopravovat kyvadlově. Příčinu požáru a rozsah škod hasiči společně s policisty zjišťují. Česko v neděli zažilo i zatím nejteplejší den letošního roku. V Plzni, Bolevci a Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňů. Podle meteorologů hrozí zvýšené riziko požáru až do doby, než zaprší. Déšť na většině území republiky očekávají v úterý a ve středu. Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Premiér Andrej Babiš to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu. Bylo to jejich první setkání po opětovném návratu šéfa hnutí ANO do čela české vlády.
5: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a cez ten plynovod.
6: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí si taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraj summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Francouzská vláda povolila kompletní vyřazení jaderné elektrárny Fessenheim z provozu. Vyplývá to z dekretu, který podepsal premiér i ministr hospodářství. Francie vypnula elektrárnu Fessenheim poblíž německých a švýcarských hranic před 6 lety. Následovalo odebrání paliva a příprava na demontáž.
7: Vypnutí nejstarší jaderné elektrárny ve Francii bylo tématem prezidentských voleb před 4 lety a znovu se o něm mluví i teď před prezidentskými volbami příští rok. Kandidátka nacionalistů Marine Le Penová tvrdí, že bylo chybou Fessenheim vypnout a že bylo možné životnost elektrárny prodloužit. Vládní dekret počítá s rozebráním reaktorů i s detailním harmonogramem vyřazení elektrárny. Operace se bude odehrávat ve 4 etapách: demontáž, dekontaminace, demolice a obnova celého areálu. Práce mají být hotové nejpozději do června roku 2048. Energetická společnost EDF chce v blízkosti bývalé elektrárny postavit továrnu na recyklaci slabě radioaktivních kovů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Záchranáři během nedělního pražského maratonu ošetřili 163 lidí, to je skoro 3x víc než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice, 3 byli ve vážném stavu.

0: Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské záchranky Karel Kies. Nepomohla ani brzký start závodu. Kvůli letním teplotám začal už v 8 hodin ráno.
1: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
2: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
3: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
2: Marek Sedláček, Radiožurnál.
0: Nobelův výbor vyzval Írán k okamžitému propuštění nositelky Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiové. Její zdravotní stav se podle nadace a rodiny výrazně zhoršil. V posledních týdnech laureátka dvakrát upadla do bezvědomí a měla infarkt. 53-letou Mohammadiovou režim v Íránu opakovaně vězní kvůli jejímu boji za lidská práva a zrušení trestu smrti.
4: Mohammadiovou v pátek urychleně převezli z vězení do nemocnice. Nobelistka ve vězeňské cele v Zanžánu v posledních dnech několikrát omdlela. Její nadace dlouhodobě viní íránský teokratický režim ze systematického zanedbávání zdravotní péče. Žena podle jejich příbuzných trpěla zdravotními problémy už v minulosti a měli by se jí věnovat specialisté v nemocnici v Teheránu. Režim to odmítá a ženu dál zadržuje. Laureátka Nobelovy ceny byla za svoje postoje odsouzena k celkem 31 letům ve vězení a 154 ranám bičem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Plzní projel tradiční konvoj svobody do jedné z nejvýznamnějších akcí každoročních oslav konce druhé světové války se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
5: Že se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
6: Mává tady koloně.
5: Majka Vatková.
6: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
7: Je to perfektní.
6: Z Jižní Moravy přijala Marta Novotná.
7: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují. A i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
6: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli, 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Sparty v prvním kole nadstavby šance ligy porazili Jablonec 2-0 a na vedoucí Slávii ztrácí 8 bodů. A Plzeň vyhrála 3-1 nad Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Slovácko remizovalo v Teplicích 1-1. Čeští hokejisté prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech a na českých hrách obsadili druhé místo za vítěznými Švédy. A ve čtvrtek začnou švédské hry a trenér Radim Rulík na poslední přípravu před mistrovstvím světa pozval 7 nových hráčů, včetně obránců Floridy, Alšera a Hovorky.
8: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli a jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláš Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z 20, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na to, ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
0: Volejbalisté LVU Praha porazili ve čtvrtém finále extraligy Karlovarsko 3-1 na sety. O držitelích titulu rozhodne pátý zápas, který se bude hrát v úterý.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Pražském okruhu před plzeňskou dálnicí i na D1 u Jihlavy. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje za sjezdem na Studulky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Už je to bez kolony, projíždí se plynule. S nočním omezením počítejte i na dálnici D1 z Prahy do Brna. U Jihlavy mezi kilometry 112 a 113 opravují vozovku. Uzavřené jsou oba pruhy, průjezdné je to pouze po kolektoru. Výrazněji se tam ale nezdržíte. A u nás Chodá pokračuje stavba kruhového objezdu na silnici 33 před hranicí s Polskem. Kvůli budovanému napojení přeložení silnice se teď přes křižovatku bude až do poloviny června projíždět kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 18 stupni. Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a Beslezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď začíná repríza nedělní polední publicistiky s Tomášem Pancířem.
11: Proč se na požár v Českém Švýcarsku přišlo, až když zasáhl větší plochu? Jak se osvědčují vládní zmocněnci, který bude mít vláda po nástupu Jakuba Landovského do funkce zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO už 14? A co uvidí návštěvníci nově zpřístupněných částí hradu Bečov nad Teplou, kde před lety našli jeden z nejvýznamnějších českých pokladů? Stovky hasičů dál pokračují i s pomocí vrtulníků v hašení požáru, který včera zasáhl část Národního parku České Švýcarsko. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů u Rynartic, což je část obce Jetřichovice. Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál. Oheň, jak už jsem říkal, zasáhl plochu o velikosti stovky hektarů. My jsme ve spojení s mluvčím správy Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Jaká je aktuální situace, jak pokračují práce hasičů?
12: Tak samozřejmě úplně přesné informace teď bude mít přímo hasičský štáb. My to sledujeme, nebo respektive já to sleduju s trochou, nebo trochu zpovzdálí, kde vidím, že prostě je ve vzduchu 7 vrtulníků, které dováží vodu, schazují na tu plochu, kterou se ještě nepodařilo hasičům uhasit a dostat pod kontrolu. No a samozřejmě probíhá také pozemní zásah. Teď v posledních hodinách je potřeba říci, že se zdvihá přesně podle předpovědi poměrně čerstvý vítr, což ten zásah určitě neusnadňuje. A uvidíme, jak se bude dařit tedy to požářiště držet v těch mezích, tak jak se to podařilo přes noc, protože jedna z lepších zpráv dnešního dne byla, že přes noc se rozsah toho požáru zásadním způsobem nezvýšil.
11: Všichni samozřejmě máme v paměti velký požár v Národním parku České Švýcarsko zpřed 4 let. Tentokrát hoří v úplně jiné oblasti?
12: No, hoří, řekněme, vzdušnou čarou asi 8 kilometrů od té oblasti, kde hořilo před 4 roky. Ta oblast má takovou charakteristiku, že není úplně turisticky exponovaná, nechodí sem žádné turistické proudy. Samozřejmě neznamená, že tady žádní návštěvníci nejsou, je to ale spíš poklidnější místo. No a to místo toho vzniku požáru bylo poměrně blízko asfaltové obudové silničky z Dolní Chřibské směrem na Jetřichovice a potom naopak poměrně daleko od značených turistických tras.
11: Jak velká část Národního parku je aktuálně kvůli tomu požáru uzavřená a respektují to návštěvníci?
12: V zásadě teď je uzavřena ta část, kde se hasí, jsou tím hasebním zásahem nebo tím celým požárem omezené jenom 2 turistické trasy prozatím. Je to cesta z Rynartic do oblasti Natokání a právě z oblasti Natokání směrem k informačnímu středisku Saula, kde je taková asfaltová silnička, která teď představuje taky důležitou základ pro ten hasičský zásah, protože tvoří takovou přirozenou bariéru mezi tím úsekem, který hoří a ostatními lesními úseky. Jinak všechny ostatní turistické cíle a trasy jsou v Národním parku v současné chvíli dostupné. Důležité pro návštěvníky ale je, že správa parku zvýšila vlastně stupeň výstrahy na požárním semaforu, takže to znamená, že se po Národním parku návštěvníci smějí pohybovat pouze po značených turistických trasách a nesmějí do lesů vstupovat v noci.
11: Tím se dostáváme k tomu, na co jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, jestli jsou v tuto chvíli nějaké zvláštní pokyny pro návštěvníky. My samozřejmě opakujeme to, co zdůrazňujete vy i hasiči, že v okolí a v místě požáru je vyhlášena bezletová zóna. Vyzýváte lidi, aby tam nelétali z drony. Teď jste tedy říkal, že je potřeba chodit pouze po cestách ve zbytku Národního parku. Jsou ještě nějaké pokyny nebo nějaká speciální pravidla?
12: No, vlastně to nejsou speciální pravidla, ale je to spíš apel na dodržování těch pravidel stávajících, protože ohňů v přírodním prostředí se sotva podaří zbavit, pokud lidé nebudou respektovat elementární pravidla pro návštěvu těch přírodních lokalit, a to je zejména nakládání s ohněm v nich. Takže je důležité zkrátka v lesích nekouřit, nemanipulovat s žádným ohněm, ohně nerozdělávat, nepoužívat vařiče, a to jsou vlastně všechno celkem přirozená pravidla, o kterých bychom si mohli myslet, že je lidé dodržovat budou, ale když se podívám třeba na zkušenost z loňského roku, tak tam třeba jenom na území CHKO Labské Pískovce naši strážci likvidovali 300 požářišť v té sezóně. Některá z nich museli předtím dohasit, a to je vlastně odstrašující nebo zastrašující číslo, protože tady je vidět, že je tady velké množství lidí, kteří prostě oheň berou na lehkou váhu.
11: Vy jste už včera řekl, že za normálních okolností bývají takové požáry, jaký tedy teď hasí stovky hasičů v Národním parku České Švýcarsko, nahlašovány v mnohem častějším stádiu. Čím to je, že tentokrát jste se o něm dozvěděli až v situaci, kdy už byl velký?
12: No, z mého pohledu byl ten požár objeven a nahlášen velice rychle, velice brzy. My už jsme v Národním parku kvůli velkému suchu zhruba týden, dvakrát denně kontrolovali to území pomocí dronů, vždy ráno a večer, jestli někde nestoupá kouř z lesa. A nejinak tomu bylo včera ráno, kdy ten dron vzlétl a žádný kouř ani žádný jiný zdroj ohně nebo žádný jiný oheň na těch snímcích vidět nebyl, a máme i potvrzené, že z vyhlídek tím směrem, kde dnes hoří, lidé neviděli ještě třeba po 12. hodině v poledne vůbec žádný zdroj, ze kterého by stoupal kouř. A změnilo se to za méně než 2 hodiny, kdy potom před 2. hodinou odpolední ohlašovatel zavolal siče s tím, že vidí stoupat kouř z lesa, a v tu chvíli už to byl ale mocný kouřový sloup, a je to vlastně až překvapivé, jak rychle k tomu došlo, k té události. Takže my vycházíme z toho, že tím, že ten oheň se vlastně objevil za dne, tak že byl detekován lidmi velice rychle, hasiči byli zavoláni velmi rychle a sehrály v tom určitou roli i ty naše drony z dronových stanic, protože naši operátoři potom tím dronem vzlétli a podařilo se jim ve velmi krátkém čase identifikovat přesné místo hoření, takže potom hasiči už mohli jet na místo zásahu najisto a nemuseli ten požár hledat.
11: Říká mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Díky za rozhovor, naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou.
11: A ještě dodám, že podle Českého hydrometeorologického ústavu aktuálně hrozí zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech. Lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stojí za ministryní pro místní rozvoj z hnutí ANO Zuzanou Mrázovou a nechystá změny ve vládě. Premiér to řekl ve včera odvysílaném rozhovoru pro televizi Nova.
13: Je to úplně v pohodě a já stojím za paní Mrázovou.
14: Takže žádné změny ve vládě se teď nedají čekat?
13: Žádné změny ve vládě nejsou.
11: Opozice v tomto týdnu vyzvala ministryni Mrázovou k rezignaci, a to kvůli černým stavbám na jejím pozemku a také kvůli využívání městského bytu v Bílině v době, kdy byla starostkou tohoto města. Premiér včera také oznámil, že bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. A víc teď dodáme s komentátorkou deníku Kateřinou Perknerovou. Dobré odpoledne.
15: Dobrý den.
11: Vezmu to odzadu. Premiér před týdnem přiznal, že Česko letos nesplní závazek dávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Opozice to kritizuje. Co může v tomhle směru reálně změnit nebo udělat nový zmocněnec Jakub Landovský?
15: Co se týká konkrétních výdajů státního rozpočtu na obranné záležitosti, na zbraňové systémy, na posílení armády a jejich schopností, tak podle mého názoru vůbec nic. Ten tah Andreje Babiše evidentně směřuje k faktu, že ministrem obrany je Jaromír Zuna, kandidát SPD, a na ministerstvu jsou velké rozbroje. Mám na mysli především vztah s generálním štábem. Uvidíme, jestli se něco v tomto směru vylepší po jmenování nového náčelníka generálního štábu. Zkrátka Jakub Landovský má podle mého názoru vylepšit image resortu navenek vůči veřejnosti a pochopitelně i vůči Severoatlantické alianci, protože tam je znám jako bývalý velvyslanec.
11: Když jsem se díval na web úřadu vlády, Jakub Landovský bude 14. vládním zmocněncem současného kabinetu. Vláda už má zmocněnce pro Green Deal, pro digitalizaci, pro AI, pro transformaci sítě pražských nemocnic nebo pro implementaci stavebního práva. Jak se vládní zmocněnci osvědčují?
15: Já jsem jich napočítala 11, protože do těch 14 možná zahrnujete i poradce nebo třeba konkrétně poradce pro národní bezpečnost.
11: Ne, toho jsem nezahrnoval.
15: Tak dobře, tak mezi 11 a 14 jich určitě je. Je to neobvykle vysoké číslo. Pravda, motoristé tvrdí, že Filip Turek, který je o ním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, funguje jako bezplatný poradce nebo zmocněnec. Ti ostatní, jak jsem se dočetla, berou kolem 127 tisíc měsíčně. Z mého pohledu je to záležitost k posouzení. Není třeba hned na to nahlížet super kriticky, zkrátka, že pokud má vláda ministry a ti mají své náměstky a své poradce, tak už není nutné, aby si vláda ustanovovala další vládní zmocněnce, ale je v tom velký nepořádek a těžko říct, proč má třeba ministr zdravotnictví onoho člověka pro páteřní síť nemocnic. Asi budeme chápat, že tam je zmocněnec pro lidská práva nebo pro romské záležitosti, to jsou citlivé věci, které vlastně žádné ministerstvo nemá úplně na starost, ale co se týká například implementace stavebního práva, tak to je dost nepochopitelné, když od toho máme celý úřad.
11: V posledních dnech se spekulovalo o možných změnách ve složení vlády. Kritice čelí ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě. V posledním týdnu čelila výzvám k rezignaci také už zmiňovaná ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Andrej Babiš tedy včera, jak jsme slyšeli, řekl, že změny ve vládě nechystá. Jak silná je tedy pozice ministryně Mrázové?
15: Uvidíme v příštích dnech. Je pro premiéra Babiše velmi nepříjemné, že ona teď bude terčem veškeré kritiky opozice, protože ve sněmovně se bude projednávat stavební legislativa, a to tedy nikoliv ta, kterou by předložila paní ministryně Mrázová, ale jde o poslanecký návrh, jakkoliv je to naprostá změna toho všeho, co dosud platilo a co prosadila minulá Fialova vláda. Jinými slovy, ona by potřebovala být hodně silná v kramflecích, aby reagovala na všechny kritické připomínky, a že jich je opravdu hodně, a ne, aby každé své vystoupení musela začínat obhajobou těch černých, údajně černých staveb anebo levného obecního bytu v Bílině, který obývala jako starostka města. Čili myslím si, že jakkoliv Andrej Babiš za ní určitě minimálně v dalších týdnech stát bude, tak její pozice je velmi oslabená.
11: Andrej Babiš se včera vyjádřil také k výrokům Filipa Turka. Řekl, že motoristé sobě si asi neuvědomili, že jsou již ve funkcích a neměli by komunikovat jako dříve. Jak pevná je vládní koalice 4 měsíce po vzniku vlády?
15: Myslím si, že je velmi pevná a že takové ty sny Mikuláše Mináře z Letné, aby teď vlastně Andrej Babiš využil okno příležitosti a obrátil se na opoziční strany, rozloučil se s motoristy a s SPD a dejme tomu nechal se tolerovat, co by menšinová vláda ostatními stranami ve sněmovně, tak to jsou skutečně nereálné představy, protože SPD a motoristé jsou pro Andreje Babiše velmi dobří koaliční partneři, nehledě na to, že v souvislosti s tím, co jste zmínil, to znamená další průšvih Filipa Turka a jeho poslední výrok o parazitech a deratizaci, je přesně to, co s prominutím premiér Babiš potřebuje. Neboť místo toho, aby se lidé zabývali těmi úplně zásadními věci, teď mám na mysli třeba přípravu rozpočtu na příští rok, obranné výdaje a tak dále, tak zkrátka řeší, co jaký motoristický ministr nebo zmocněnec nebo poslanec řekne, co uvede na sociálních sítích nebo na nějakém večírku soukromé televize. V každém případě ten výrok Filipa Turka je z mého pohledu naprosto nepřijatelný, naprosto za hranou a kdyby to bylo v jiné konstelaci a kdyby tam byl asi i jiný premiér, tak by Filip Turek jako vládní zmocněnec musel skončit. Přesto Petr Macinka teď úplně čerstvě řekl, že možná Filip Turek upraví svůj slovník nebo si bude dávat větší pozor, ale on jako předseda motoristů a ministr zahraničí se rozhodně měnit nebude.
11: Říká komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Díky za rozhovor, naslyšenou.
15: Krásnou neděli.
11: Lidé mají od 1. května poprvé v novodobé historii možnost podívat se na místo, kde před 40 lety našli jeden z nejvýznamnějších českých pokladů, relikviář svatého Maura. Byl ukrytý ve více než 600 let staré kapli Navštívení Panny Marie na hradě Bečov nad Teplou na Karlovarsku. Konzervací interiérů tam skončila po skoro 20 letech náročná záchrana této kulturní památky. Na starosti měl kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Vizovský, který je teď u telefonu. Dobrý den.
16: Krásný, dobrý den, slyšíme se dobře?
11: Slyšíme se dobře, čemuž jsem rád. Jaký je od pátku, kdy tedy získali návštěvníci poprvé tuto možnost, jaký je zájem o prostory starého hradu?
16: I když jsme měli několik posledních let, kdy kulminovala zmiňovaná stavební a památková obnova nepřístupné části areálu památky Bečov, tak jsme často odpovídali na otázky, kdy už otevřeme. Ale aktuální zájem odborné i laické veřejnosti o zbrusunové prohlídky trasy vedoucí středověkým hradem přečil opravdu naše očekávání. Registrujeme a provádíme denně vyšší stovky zájemců zat návštěvníků.
11: Návštěvníky na webu upozorňujete, aby v kapli Navštívení Panny Marie počítali s chladnějším prostředím. Co to je chladnější prostředí? Jaká zima tam je?
16: Tak je to aktuálně kolem 12 stupňů a je to přesně ten důvod, proč se šlechta vlastně v renesanci začala stavit příjemnější zámky, protože opravdu v té gotice komfort tepla tam nebyl. A my samozřejmě na hradě netopíme, ale pro návštěvníky si myslím, že v dnešních parních dnech to může být příjemné ochlazení.
11: Najdou lidé kapli úplně stejnou, jaká byla před 600 lety?
16: V podstatě ano, protože hrad měl to velké štěstí, že v minulosti nebyl nikdy dobyt a vypálen natolik, aby se stal hradní zříceninou, nebyl ani přestavován na zmiňovaný zámek a zachoval se právě v podobě konzervace přirozenou cestou, neboť sloužil jako skladiště, jako sýpka. Takže my máme šanci se vlastně podívat do skutečně autentických prostor. Kdybych to měl připodobnit přírodě, tak je to vlastně takový boubínský prales, kde je minimalizovaný zásah člověka a je tam ten původní stav.
11: Kapli zdobí gotické nástěnné malby, mezi nimi i nově odhalený obraz anděla, který byl doteď ukrytý pod silnou vrstvou usazenin. To, že tam ten anděl je, jste věděli, nebo to bylo překvapení?
16: Analogicky v této části právě ten evangelista Matouš měl být, ale i na vyobrazení z roku 1918, již v této části je právě ta silná černá krusta. A to, že restaurátoři tu krustu dokázali sundat a že ten anděl se vynořil, je pro nás vlastně takové velikánské poděkování hradu, že se podařilo vrátit ho v původním stavu a návštěvníci jej můžou vidět.
11: Kaple Navštívení Panny Marie, stejně jako další prostory starého hradu Bečov, neprošly rekonstrukcí, ale konzervací. Co to znamená? V čem je ten rozdíl?
16: A vlastně jde o to, že jsme připravili projekt prezentace a konzervace, se kterým jsme uspěli ve velice prestižní soutěži Europa Nostra, někdy se tomu říká i památkový Oscar, která formálně potvrdila správnost toho našeho alternativního přístupu. Čili vlastně minimalizovali jsme zásahy, tak aby jsme dotvářeli nějaké vlastně prostory evokující středověk, ale spíš jsme vlastně obnovovali jakoby stavební stav hradu jako takového. To znamená, opravil se šetrně krov, vnější fasáda, zajistili se omítky a malby, ale šlo o to, aby vlastně jsme měli možnost vytvořit opravdu ten autentický nálezový stav. a tomu jsou také vlastně přizpůsobeny politické trasy. Jedna z těch nejúspěšnějších je program stavební historie, kde si návštěvníci právě díky této konzervaci mohou osvojit jisté dovednosti stavebního historika, naučit se číst stavební stopy, které pak můžou vlastně využívat tyto znalosti, tuto optiku, kdekoliv, kde se dochovaly historické stavby.
11: Ještě stručně praktická otázka, když říkáte, že zájem je velký, pokud jsme teď někoho nalákali, chce přijet, je nutná nějaká rezervace dopředu?
16: Zatím není potřeba, dokážeme vlastně obsloužit všechny zájemce, máme na to připravené kapacity a máme otevřeno vlastně od teď každý den mimo pondělka až do konce září.
11: Říká kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Vizovský. Díky za rozhovor, naslyšenou.
16: Dějte se hezky a naviděnou v Bečově.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.
0: Je 30 minut po půlnoci. Martin Matějka a krátké zprávy. V novém systému jednotného měsíčního hlášení pořád chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Zaměstnavatelé je přitom měli registrovat do konce minulého měsíce. Kvůli velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat i více než 5 pracovních dní. Registrace proto dál zůstanou otevřené. Firmy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí pokud bát nemusí. Švédsko zadrželo v Baltském moři tanker plující pod syrskou vlajkou, o kterém se předpokládá, že je součástí ruské stínové flotily. Známila to švédská pobřežní stráž. Jako stínová flotila se označují lodě, pomocí kterým Moskva obchází sankce zavedené po ruské vojenské invazi na Ukrajinu. Často jde o dosluhující tankery, které po moři plují bez řádných dokladů i bez pojištění. Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli 3 lidé, u jednoho z nich laboratorní testy zjistili hantavirus. Informovala o tom Světová zdravotnická organizace, podle které mají lékaři na stejnou nákazu podezření i u dalších dvou mrtvých. Předpokládají, že nakažených lidí bylo na lodi celkem 6. Hantavirus je vzácné, ale často smrtelné onemocnění. Šíří se trusem infikovaných hlodavců a úmrtnost dosahuje 35-50%. Výletní loď plula podle britské stanice BBC z Argentiny na Cap Verde. A v Řecku je v posledních dnech neobvykle chladné počasí. V horách na severním předměstí Atén v noci napadl sníh, informuje o tom agentura DPA. Podle některých meteorologů země zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let.
9: Sport.
0: Inter Milan získal 21. titul pro mistra italské fotbalové ligy. Po výhře 2-0 nad Parmou má 3 kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů na druhou Neapol. Manchester United porazil ve 35. kole anglické ligy Liverpool 3-2 a na třetím místě zvýšil náskok na svého posledního soupeře na 6 bodů. Tottenham s Antonínem Kinským v bráně zvítězil na hřišti Aston Villa 2-1 a posunul se o bod mimo sestupové pozice.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu před plzeňskou dálnicí. Na dálnici D1 projíždějte opatrně omezením kolem Brna ve směru na Ostravu. Na kilometru 196 havarovaly 2 kamiony. Stojí na kraji, provozu příliš nepřekážejí. A mohou se tam ale pohybovat lidé, teď na místo dojela policie. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením v okolí sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Projíždí se pouze levým už bez většího zdržení. A na silnici 57 z Nového Jičína k D1 a dál na Opavu počítejte s omezením v Kunině. Budují tam kanalizaci, během dne se projíždí pouze jedním pruhem. Práce mají být hotové v polovině května. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni a přes den pak čekáme v Čechách jen přechodně polojasno. Jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a Beslezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
17: Víkend je minulostí, začíná pracovní týden, je tu pondělí 4. května a začíná také noční radiožurnál, u kterého vás vítám. Počasí nám na víkend vyšlo úplně parádně, tak doufám, že jste si užili výletů a dobili baterky před návratem do pracovního procesu. A pojďme hned na úvodní téma nočního vysílání. Může plakát sloužit jako okno do historie? Znovu otevřené nejstarší muzeum plakátu na světě dokazuje, že může. Najdete ho ve Varšavě a prostřednictvím uměleckých děl ukazuje varšavské povstání, politickou propagandu i každodenní život. V nočním radiožurnálu vás tam vezmeme už za malou chvíli.
9: Radiožurnál.
18: Každý den s vámi.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflem a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních

0: Ve Varšavě se po 5 letech znovu otevřelo nejstarší muzeum plakátů na světě a jeho stálá výstava nabízí návštěvníkům neobvyklý vhled do polské minulosti. Skrz často ikonická díla výstava vypráví o časech dělení země mezi jiné mocnosti, o odporu proti německé okupaci, o životě v socialismu, ale také o současnosti, která rozhodně není klidná.
1: Dnes tu akorát máme návštěvu z jedné z varšavských škol. Studenti dostali pracovní listy a vypadá to, že mají úkol spojený s interpretací plakátů, ale hledají na nich i určitý obsah. Z toho máme velkou radost, protože tou naší stálou výstavou jsme chtěli ukázat, že plakát je dokumentem éry.
2: Popisuje v Muzeu plakátu na Varšavském Vilanově hlavní kurátor výstavy Michal Varda. Kolem nás se to akorát hemží studenty, většinou ve skupinkách.
1: Plakát je kulturním textem, který v sobě skrývá bohatou výpověď o naší historii, o kultuře, politice, každodennosti. My tu tak trochu boříme stereotyp o polském plakátu spojovaném s polskou školou. Tu designerskou a typografickou disciplínu se snažíme představit v období 130 let, od počátku této vizuální komunikace na polském území.
2: A tak se rovnou přesouváme k nejstaršímu plakátu ve sbírkách muzea. Pochází z roku 1892.
1: Ten umělecký reklamní plakát propaguje parovodní přepravní společnost Mauriceho Fajanca. Ten plakát je dvojjazyčný, v jazyku polském a ruském. Tehdy totiž Varšava byla pod ruským záborem. Ten plakát vytvořil typograf a průkopník fotografie Maximilian Fajanc pro svého bratra, podnikatele v říční dopravě. Ten plakát je neobvyklý proto, že jeho střední část je prázdná. To bylo místo pro vystavení aktuálního plavebního řádu.
2: Ale jsou tu i plakáty z doby druhé světové války, zachycující odpor proti německé okupaci. Plakáty vypovídající o touze po poválečné obnově. Plakáty ukazující život v Polské lidové republice. Plakáty připomínající různá jubilea i novodobé plakáty upozorňující na současné války, nenávistné projevy, klimatickou krizi i politickou zlovůli. Jsou tu umělecké plakáty, reklamní plakáty, plakáty, které se staly symbolem protestních hnutí. Celkem má muzeum ve sbírce 63 tisíc uměleckých děl.
1: V Polsku si velmi ceníme českého designu a české typografie. Vždycky jsme vám trochu záviděli ty skvělé, velmi talentované designéry. Ať už to byl Zdeněk Rosman, Ladislav Sutnar, Jaroslav Sůra, až po ty současné. U nás ve sbírkách tak máme i krásnou kolekci českého plakátu.
2: Dodává kurátor Michal Varda. Přestože výstava nese označení stálá, není to úplně přesné. Každých několik měsíců totiž pracovníci muzea všech 240 vystavených děl vymění. První výměna je plánovaná na červen. V aktualizované expozici budou moci návštěvníci nahlédnout na polskou minulost i současnost zase trochu jinak. Z Muzea polského plakátu ve Varšavě Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a teď s vámi byla Morčíba. A jenom připomínám, že v nočním vysílání nás i dnes po druhé hodině čeká soutěž, a to o právě vyšlou audioknihu od Bianky Belové s názvem Případ Holečkovic. A čeká na vás zločin, vražda, která byla oficiálně vyřešena, ovšem zůstává hodně otázek a zřejmě také pravý pachatel na svobodě. Tak máte-li rádi napětí, soutěžte s námi po druhé hodině po zprávách. A teď ještě docela Bon Jovi anebo Katka Knechtová právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ženu na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: V Národním parku České Švýcarsko se hasičům daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Ten teď zabírá plochu menší než kilometr čtvereční. Už třetí den se ho snaží zlikvidovat přes 400 hasičů. A České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
2: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
0: Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ty budou podle Vlčka zasahovat do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se oheň nerozšiřoval. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a hlavně v lesích. Situace by se měla zlepšit tento týden. Během dneška se objeví první přehánky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. Meteorologové zároveň oznámili, že letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Jen v sobotu hasiči zasahovali asi u 50 přírodních požárů. Spojené státy začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které uvízly v Perském zálivu, oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého tím jeho země reaguje na žádosti o pomoc celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly podle Trumpa začít už dnes. Americký prezident to označil za humanitární operaci, díky které se budou moct námořní společnosti znovu svobodně věnovat svým obchodům. Kriminalisté se zabývají sobotní tragickou nehodou na traktoriádě v obci Libeř u Prahy. Zemřelo při ní dítě. Policisté teď vyšetřují, co přesně se na traktoriádě stalo, říká policejní mluvčí Michaela Richterová.
3: Kriminalisté budou prověřovat celou tuto věc pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Nicméně s ohledem na citlivost tohoto případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
0: A novým přírůstkem zoo Hluboká je mládě kočkodana Husarského. Narodilo se v polovině dubna. Je už pátým kočkodaním mládětem, které se v zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat. Podle zooložky Markéty Jariabkové není jisté, jestli mládě v zoologické zahradě zůstane.
4: Pohlaví budeme zjišťovat v těch 2 až 3 měsících. Teď se samice chrání, pořád má přitisknuté na břiše, takže jaký pokus o odchyt by byl riskantní pro všechny. Pokud by to byla holka, tak budeme jednat o tom, aby u nás mohla zůstat. Pokud to bude kluk, tak budeme řešit odchod do jiné zoologické zahrady.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty v prvním kole skupiny o titul v Šancelize porazili Jablonec 2-0 a na vedoucí Slávii ztrácí 8 bodů. A vítězně vstoupila do nadstavby také Plzeň, která doma porazila Hradec Králové 3-1 a udržela třetí místo v soutěži. Pátým Východočechům Viktoria odskočila na rozdíl 7 bodů. To mimo jiné potěšilo trenéra Plzně Martina Hyského, který byl rád i za to, že jeho svěřenci ve Štruncových sadech zvítězili poprvé od poloviny března.
5: Takže to byla motivace podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v té nadstavbě, odskočit Hradci o 3 body a to se povedlo. Samozřejmě já si uvědomuju, že rozhodně není vyhráno, rozhodně není konec. Je potřeba udělat za týden další důležitý krok.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Brna a překážka na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu u Brna ve směru na Ostravu. A v omezení na kilometru 196 havarovaly 2 kamiony. S opatrností je to průjezdné plynule. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za sjezdem na dálnici do Olomouce. Na 89. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště už projedete omezením za odbočkou na Stodůl plynule. Na 21. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, levým pruhem projedete bez výrazného zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni Celsia a přes den pak čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 7.

0: 27 stupňů, na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
1: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 13:00 a v Česku přibývá dětí a dospívajících, kteří potřebují pomoc psychologů nebo psychiatrů. Třeba v Pardubicích kvůli tomu už podruhé chtějí stěhovat místní krizové centrum. O jeho službě je totiž takový zájem, že kapacita pro všechny pacienty nestačí. Podrobnosti nabídneme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: Statistiky Linky bezpečí potvrzují, že stále více dětí a náctiletých v Česku vyhledává pomoc psychologa nebo psychiatra. Podobnou zkušenost mají i v krizovém pracovišti při SKP centru v Pardubicích. To se kvůli velkému zájmu musí už podruhé stěhovat. Poprvé mu došla kapacita už před 2 lety.
1: Po příchodu vidíte čekárnu pro klienty spojenou s kanceláří sociálních pracovníků. Za ní je velká konzultovna a za ní vidíte menší konzultovnu.
2: Sociální pracovník Radim Blažek ukazuje zázemí, kam se krizové centrum v Pardubicích přestěhovalo před 2 lety. Tehdy výrazně vzrostl počet dětí a dospívajících od 12 let, kteří potřebovali odbornou pomoc. Stejná situace se nyní opakuje, vysvětluje koordinátorka SKP centra Pardubice Iva Bančuchová.
3: Když jsme začínali v roce 23, tak bylo ve věku 12 až 15 33 klientů a v loňském roce už jich bylo 68.
2: Vzrostl také počet nezletilých a mladých lidí od 16 let, kteří v pardubickém krizovém centru také hledají pomoc. Zatímco v roce 2023 jich bylo kolem 140, loni už 240. Psychologové a sociální pracovníci zde nabízejí až 10 setkání. Jejich hlavním cílem je stabilizace psychického stavu klientů. Čekací lhuty na vyšetření u dětského psychologa a psychiatra jsou totiž neúměrně dlouhé. A přitom, jak uvedl sociální pracovník Blažek, někdy jde i o život.
1: Sebepoškozování, sebevražednost klientů, potom sexuální zneužití nebo napadání.
2: Důvod, proč tak vysoký počet dětí a dospívajících potřebuje odbornou pomoc, vidí koordinátorka pardubického SKP centra Bančuchová také v současném životním stylu.
3: Dřív byly ty děti obklopeny malým počtem kamarádů, sdíleli mezi sebou ty své starosti. Teďka vlastně ten tlak sociálních sítí ohromný.
2: Krizové centrum v Pardubicích navštěvuje i 12-letý Vojta.
4: No a je to tam celé fajn, že si můžu popovídat o čemkoliv chci. Třeba o škole, když se stane něco jako fakt špatného.
2: Vojta stejně jako další klienti pardubického krizového centra bude od září docházet už na novou adresu. Zařízení se bude stěhovat do větších prostor a přijme dalšího psychologa, aby mohlo nabídnout pomoc většímu počtu těch, kteří ji potřebují. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Lukáš.
1: Píseň Solitér a Pokáč zazněly v nočním radiožurnálu s datem 4. května. Na nemocnice a zdravotnická zařízení se ve válečných konfliktech v posledních letech útočí čím dál tím častěji. Lékaři bez hranic upozorňují, že se navíc proměňují i pachatelé. Zatímco dříve to byly většinou různé ozbrojené skupiny, dnes už na nemocnice často útočí i samotné státy, například Rusko nebo Izrael. Lékaři bez hranic před touto novou normou varují. Právě dnes je to navíc přesně 10 let od přijetí rezoluce OSN o útocích na zdravotnictví, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
2: Mezi kolegy třeba na palestinských územích jsme často mluvili o tom, že se nám někdy zdá při těch útocích, jako kdyby mezinárodní humanitární právo bylo pohřbený pod těma sutinama úplně stejně jako všichni lidi, co tam ztratili život.
3: Popisuje vedoucí komunikace České kanceláře lékařů bez hranic Tereza Vinhaniaková. Sama se zúčastnila několika misí v zemích, kde jsou zdravotnická zařízení cílem útoků nejčastěji. Kromě zmiňovaných palestinských území vyjela taky třeba na Ukrajinu nebo Haiti.
2: Když si uvědomíte, co všechno stojí za tím, aby nemocnice fungovala. To jsou opravdu měsíce příprav, je to výstavba, hledání lidí, opravy. Zapojí se do toho specialisté třeba i z celého světa, pak se útokem v rámci jako sekund poničí, buď to celé oddělení, nebo v nejhorším případě, jako to bylo v Kunduzu, se téměř celá nemocnice srovná se zemí.
3: Právě útok na nemocnici v afgánském Kunduzu podnítil práci na rezoluci OSN, která útoky na zdravotnická zařízení, jejich personál, sklady, konvoje a další humanitární pracovníky odsuzuje. Nemocnice lékařů bez hranic v Kunduzu se stala terčem cíleného amerického bombardování 3. října 2015. Při útoku zemřelo 24 pacientů, 14 pracovníků nemocnice a 4 ošetřující osoby.
4: Ta nemocnice tam fungovala 4 roky a všechny strany věděly, jaké má koordináty, kde se přesně nachází. GPS koordináty byly známé jak afgánské vládě, tak spojencům. Dokonce ty koordináty byly známy ve Washingtonu.
3: Řekl radiožurnálu v říjnu 2015 chirurg a účastník misí lékařů bez hranic Tomáš Šebek, který v kunduzské nemocnici ještě půl roku před útokem sám pracoval.
4: Prostě na nemocnici se neútočí a nemocnice by se neměly bombardovat.
3: Spojené státy později přiznali odpovědnost za nálet a omluvili se za něj. Podle amerického generála Josepha Woutla za bombardováním stála kombinace neúmyslných lidských selhání, technických chyb a špatného postupu. Obvinění z válečného zločinu ale armáda odmítla.
5: Vyšetřování nedospělo k závěru, že by pochybení vojenského personálu představovalo válečný zločin. Takové označení se obvykle používá pro úmyslné činy, jako je záměrné cílení na civilisty nebo na chráněné objekty a lokality. Nikdo z příslušníků nevěděl, že zasahují nemocnici.
3: Tereza Vinhaniaková vysvětluje, že dopady útoku na zdravotnická zařízení pociťují lidé v oblasti často řadu dalších měsíců i let.
2: I když by potenciálně například bojující strana útokem na nemocnici získala nějakou vojenskou výhodu, tak ta je vždycky dočasná a ve výsledku malá. Ale ty dlouhodobé následky jakéhokoliv útoku na zdravotnictví jsou obrovské. Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti. To je chvíle, kdy se umírá i při zraněních, která by člověk s funkční nemocnicí poblíž zkrátka přežil.
3: Vinhaniaková dodává, že stoupající počet útoků na zdravotnická zařízení lékařům bez hranic komplikuje práci, snižuje jejich efektivitu a zpomaluje akceschopnost. Organizace zároveň za posledních 10 let přišla o 21 zaměstnanců, kteří při útocích zemřeli. Adéla Bartáková, Radiožurnál. Thank you.

0: Máme 1:30. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Českou neděli zažilo zatím nejteplejší den letošního roku, když v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňům Celsia. Rekord zaznamenalo 11% ze zhruba 170 stanic, které zaznamenávají teplotu minimálně 30 let. Na síti X to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš věří, že rusko-ukrajinskou válku je možné ukončit, jde ale o to, kdo konec bojů zprostředkuje. Podle premiéra komplikuje situaci to, že se teď americký prezident Donald Trump zabývá krizí v Hormuzském průlivu. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí Střední Asie nebo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. 7 zemí ze skupiny OPEC Plus se dohodlo, že v červnu zvýší své kvóty na těžbu ropy o 188 tisíc barelů denně, informovala o tom organizace zemí vyvážejících ropu. Zvýšení kvót je spíš symbolické, protože dodávky ropy z Perského zálivu zůstávají omezené v důsledku války Spojených států a Izraele s Íránem. Upozorňují na to agentury Reuters a Bloomberg. A v Pardubicích vznikne kotviště pro lodě na Labi, a to v prostoru Dolní Rejdy blízko Zdymadla. Kotviště poslouží v budoucnu i velkým lodím, které začnou úsek řeky využívat v případě jeho splavnění. Práce by měly být hotové na konci září.
2: Sport.
1: Fotbalisté Lyonu porazili Rennes 4-2, zvítězili ve francouzské lize po čtvrté za sebou. Pavel Schulze naskočil do sestavy v 70. minutě. Adam Karabec zůstal mezi náhradníky. Lyon si dvě kola před koncem polepšil v tabulce na třetí místo, které zaručuje přímou kvalifikaci do Ligy mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu u sjezdu na Stodůlky. Na D1 zvyšte opatrnost při průjezdu kolem Brna ve směru na Ostravu. Na kilometru 196 havarovaly dva kamiony. Provozu příliš nepřekáží, takže se nezdržíte. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. A už je to bez kolony, projíždí se plynule. A s novým omezením počítejte na dálniční křiž u Olomouce. Ve sjezdu z dálnice D46 od Vyškova na D35 směr Ostrava budou silničáři až do večera opravovat vozovku. Průjezd bude zúžený pouze na jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni Celsia. Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno a zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 3 minuty po 1:30 ladíte noční radiožurnál a teď tu jsou YouTube. Přeji příjemný noční poslech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Už je to 22 let, co drží český traťový rekord na pražském maratonu Robert Števko. A ani včera se utrati o svůj výkon bát nemusel. Postupně mu ale na paty šlape Jan Havlena, který v rozpálené metropoli obhájil republikový titul. A oba uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli. Mezitím Roxette a nebo Petr Perk právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozetní. Chceš zažít přece něco víc. Až se začneš ráno bát, jestli budem někdy litovat. Chtěl bych ti jen jedno říct.

0: Tisíce běžců včera zaplnili pražské ulice při tradičním maratonu a nejrychlejším domácím atletem byl stejně jako loni Jan Havlena. Vítězný Berenahu Cegu z Etiopie byl sice o víc než 10 minut rychlejší než on, ale Havlena si i tak posunul osobní rekord. A jak při rozhovoru v cílové rovince si všiml náš sportovní reportér Jakub Marek, Havlena po závodě nevypadal ani tak vyčerpaně jako před rokem.
1: Problém byly lítka, která mě bolela posledních 8 kil, jako bych řekl, dost se mi stáhly a proto já jsem nebyl vyčerpaný v cíli, ale ta bolest byla silná a já jsem vlastně jenom chtěl ten závod doběhnout. Byl jsem celý závod sám, já jsem strašně rád, že to vyšlo na osobák, no je vidět, že jsem na tom líp, než jsem kdy byl.
2: Ten osobní rekord byl poměrně bezpečně překonaný, tak už asi v polovině trati jste tušil, že by to mohlo být.
1: V polovině trati jo, posledních 6 kiláků do cíle úplně ne. Ale já jsem nesledoval hodinky na konci, já jsem prostě chtěl běžet. Já jsem viděl, že za mnou nikdo nebyl. Byla škoda, že vlastně nikdo neběžel se mnou. Mohl z toho být rychlejší čas, ale jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Jak těžká byla ta druhá polovina, kdy už bylo teplej, ne tedy až tolik, jako je teď?
1: Hrozný to bylo, no, ale tak bylo hůř. Asi ne na maratonu, ale v životě třeba bylo hůř. Já jsem si řekl, že se jako nemusím cítit dobře. Že prostě je to blbý, je to těžký, no ale je to život a já to prostě potřebuji dneska vyhrát. A řekl jsem si tohle, no, říkám, dneska tady nejsem o to, aby se cítil dobře, dneska jsem o to, abych tady vyhrál a abych tady zabojoval osobák a prostě to doběhnu.
2: To říká 25-letý český maratonec Jan Havlena, který je teď už dvojnásobným českým šampionem na této tradiční distanci. V Praze si teď opět vyzkoušel, že ještě není na limitu své výkonnosti a o další zlepšení se tak v říjnu pokusí na jedné z nejrychlejších a nejslavnějších tratí na světě.
1: Příští maraton bude Chicago. Já věřím, že tam bude s kým běžet a že tam bude menší teplo. Tady opravdu bylo vedro a byl jsem sám. A tohle jsou dva faktory, které hodně srazí ten výsledek. Při té přípravě jsem si vlastně plánoval, na jaké mezičasy chci běžet, při jakých scénářích. A měl jsem vlastně 4, no. Prostě buď to chladno a skupina, chladno a sám, teplo a skupina, teplo a sám. Takže to bylo to nejhorší, teplo a sám.
2: A výrazného posunu Jana Havleny si u trati všiml i bývalý skvělý vytrvalec Robert Štefko. Rodák z Košic, který od roku 2004 reprezentoval Česko, je držitelem nejlepšího domácího výkonu na pražském mezinárodním maratonu a na Havlenu má stále ještě více než 5minutový náskok.
3: Už určitě běhá asi druhý nebo třetí rok, ale stále kam se zlepšovat a jde to stále jako prostě cestu rychlost, kterou my jsme v minulosti robili asi více jako oni, ale on se teraz tomu tréninku vrátil a myslím si, že je na dobré cestě, aby se zrychloval. Je to hodně o tom, jaký ten vytrvalec musí být aj rychlý. No a někdy ta cesta v minulosti vedla fakt jako cestu dráhové běhaně a u nás se to trošičku opustilo tím, jak byl ten trend těch cestných behov strašně populární, tak všichni hned začali běhat tu cestu a to je jako trošičku jako krok zpět.
2: Přemýšlel Robert Štefko nad tím, proč je stále jeho pražský výkon 2 hodiny 12 minut a 35 sekund pro české vytrvalce nedostižnou metou a to už 22 let. Ze staroměstského náměstí Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se s náma obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
7: Hasiči už třetím dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace zůstává vážná. Írán dostal prostřednictvím Pákistánu americkou odpověď na svůj návrh mírového plánu. Volejbalový Lvi Praha vyrovnali